0: Koukneme, že prý Orěšník už není favoritem. Kyjev se prý otřásá pod údery superzbraně. A zda Litva byla opuštěna USA, tak se na to jdeme kouknout. Střely totiž Zirkon zasáhly na Ukrajinu dvojitým úderem. Nepřítel nepočítal se specifiky hypersonických raket. Elita odmítá jít iránskou cestou a zda opustili USA Litvu. Poprvé od roku 2019 dochází totiž ke stahování amerických vojáků. Nož, takže útok na Kyjev, to už je z noci na 2. června, představoval první rozsáhlé nasazení střel Zirkon. Podle ukrajinského letectva bylo na hlavní město vypáleno 8 raket tohoto typu. Žádná z nich nebyla protivzdušnou obranou zachycena. Soudě podle záběrů, které se objevily na internetu, se protivzdušná obrana o zachycení Zirkonu pokusila, avšak výsledek byl překvapivý. Protože je Zirkon hypersonická střela, interceptor vypuštěný proti ní ji nejenže nedohnal, ale dopadl na totéž místo jako ruská zbraň. Na místo zachycení tak došlo tedy k dvojitému zásahu. Kyjev se zachvěl před ruskou superzbraní. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jen v Kyjevě bylo přesnými údery zasaženo 10 objektů vojensko-průmyslového komplexu, mimo jiné elektronický závod speciálních konstrukčních kanceláří Spektr a společnost Ukr Spekt Export. V hlavním městě Ukrajiny byla zasažena také 3 území náborových center, TCK, že ano, která zajišťují nábor nových mobilizovaných. Podstatné je, že tato série masivních úderů teprve začíná. Šňupanský může žádat o další dávky zbraní, jak chce. Faktem však zůstává, že kyjevský režim přichází o průmysl, logistiku i tedy zdroje. A teď je toho tady ještě iránská cesta, co tady je? Je toho tady ještě hodně. Vzpomenu, že to, co se uvádělo jako ty údery, že ano, na Kyjev a další, pan Pěkin to teď měl, včera jsem to načítal, máte to v archivu, tak všichni mluvili o tom, že tam zahynuli na ukrajinské straně 3 lidé a dokonce pak sama ukrajinská strana přiznala, že zahynuli ty 3 lidé právě v nepřesnosti protivzdušné obrany Ukrajiny, kdy je zasáhly právě ty střely, které měly zachycovat, když tak ty Zirkony nebo cokoliv jiného, tak takhle došlo k usmrcení těch 3 lidí v Kyjevě a v okolí. Britské tanky na hranicích, média informují o stahování amerických vojáků, tedy z Litvy. Více než 1000 příslušníků americké armády spolu se svojí technikou a výzbrojí opouští Pobaltskou republiku. Oficiálním důvodem je dokončení mise a rotace personálu, avšak bezprostřední plány na nahrazení odcházejících jednotek zatím neexistují. To je důležité si uvědomit. A prý zda budeme muset sestřovat Starlink. Bylo ráno tedy 3. června bylo poznamenáno útokem OSU na civilní autobus, tedy na té trase Moskva-Simferopol, to už jsme říkali. A samozřejmě si ruská strana uvědomuje, že všechna ta komunikace, navádění probíhá přes Maskovo Starlink. Dámy a pánové, jak se Maskovi spí, když i přes Starlink samozřejmě byly navigovány ty drony na Starobělsk, na tu kolej? Gymnázia. Že se s tím zabíjejí mladí lidé.
1: Otázka je taky, jak se bude spát a to Rusové se střelejí, protože už jako jasně řekli, že to udělají. Protože ty Ukrajinci vlastně, ty jejich bezpilotníci jsou vlastně naváděni přes ten Starlink a jako s vysokou přesností. Takže tam vlastně do toho americká strana vlastně je přímým účastníkem toho válčení. Takže tam jako něco musí, tam jako musí něco nastat a to ještě nemluvíme ani o tom, zase, že jim zase schválili další pomoc a podobně. A přitom vyzývají Rusko, aby zastavilo boje. To je jako prostě tohle, když jako rozumí člověk čte, tak si řekne, že se musí pomátnout. A oni to také dělají a dělají to, podívejte se i s tím Iránem. Oni na jedné straně chtějí jaksi míra, že jednak budou, když ti tam pošlou vyjednavače, tak je pro jistotu zabijou, a když je nezabijou, tak aspoň teda mezi tím udělají někdy nějaký útok. Prostě tohle není normální. Takže tohle jako opravdu potom s takovýmito protivníky jako jednat je opravdu velmi složité. Já ono z toho nevím, jak si se nevymyká ani ta další zpráva, která se týká jednak teda toho dopisu, který poslal Zelenský prezidentu Putinovi, kde teda na jedné straně urážky, na druhé straně jakýsi pokus o mír, pak zase vyhrožování, a to všechno prosím v jednom dopise, to nemůže jako napsat příčetný člověk, toto. Pak mu zase navrhuje osobní setkání k ukončení konfliktu a určování budoucnosti vzájemných vztahů za účasti mezinárodních prostředkovatelů a tak dál. Tak jednak už Zelenskému nikdo nevěří a jednak jako Zelenský dneska není pro někoho partner. A ten prezident Putin, mám pocit, že dokonce při nějaké tiskovce na tom mezinárodním ekonomickém fóru, to tam těm novinářům soptal jako na jeho reakce na ten dopis, tak on jim to tam řekl, jako celá jasně, že prostě by to ani nemělo smysl, protože nemůže dělat nějaké dohody s někým, kdo není už oprávněn za tu Ukrajinu jednat, což je případ Zelenského toto. A to už dlouho, už je dva roky už je mimo prostě svůj mandát. Takže toto je jedna záležitost. Reagují na to i Ukrajinci, obyvatelé Kyjeva, pardon, Oděsy, ty se obrátili na Putina s tím, aby ho zasáhl vším, co létá. Takže hovoří o taktických jaderných zbraních, mobilizaci a tak dál. Teď se ještě do toho promítá zase dále zase jakýsi oligarcha, který by zase co si měl zprostředkovávat. Víte, to je tam také jako opravdu složité, protože tam složité jaksi vztahově. A samozřejmě takový zprostředkovatel, jako je Abramovič a podobně, který zase tím pádem zase znova ve hře a podobně, no tak to jako opravdu asi není ten pravý, který by mohl jako něco takového vůbec jako dělat. Jo, to jako opravdu ne. Že Moskva určitě nepotřebuje prostředníky toho Abramovičova ražení, to jako opravdu ne. Takže tolik teda tato zpráva kombinovaná, kterou přinesl TASS, RIA, Reuters, AP a další tedy, jo, takže je to tedy zpráva skutečně jako podložená, no a jako opravdu, když to vidíte, tak tady prostě je jasné, že ta americká strana je pod mnoha tlaky a nemají žádnou pořádnou koncepci, a kdyby něco měli, tak jako dneska je mají a zítra pod těmi tlaky to stejně změní. A to zase ještě dále řekněme se dostane k těm Spojeným státům. Takže tady je to opravdu jako složité. A když chcete jako něco řešit mírovou cestou, tak tomu musíte mít partnera, jednak schopného vůbec jako takového jednání a druhého ochotného nebo připraveného se o ten mír usilovat. Je otázka, jestli jedno i druhé mají, já mám pocit, že nemají v těch Američanech teďka, v těch, co se tam teďka prezentují, tak nemají ani jedno, ani druhé. Pojďme dál.
0: Tak, jdeme se kouknout. Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny poukázal na dost velký počet denních bitek, nebo bitev asi tady má být, to je ze slovenčiny, a informoval, že v průběhu dalších, nebo předcházejících asi to má být 24 hodin, na frontách došlo ke 269 ozbrojeným střetům. Ruská armáda pak podnikla jeden raketový a 96 leteckých útoků. Použila jednu raketu, no tak to nevím. 295 naváděných bomb, to jsou ty FAB, a 10 000 dronů kamikadze. A tady jsou furt počty, to nikoho nezajímá. Tak, co se tady kouknem? Tak, upozornili tedy ukrajinští zpravodajci, že ruská armáda se už dostává do města Konstantinivka v Doněcké oblasti, to už jsme tady měli, a obrana města je čím dál tím nejistější. Cituji, vojenský zpravodaj Mučnoj přizvukuje, že ruská armáda zintenzivňuje útoky na pozice a techniku ozbrojených sil Ukrajiny, hlavně tedy ve čtvrtích Nikolajevský a Nachalovka, kde zůstává logistická situace mimořádně těžká, jakákoliv dodávka a pohyb asi pěchoty jsou výrazně komplikovány. Rusové přitom systematicky zasahují trajektové průchody, dopravní uzly a obrané oblasti města leteckými vysoce výbušnými bombami, aby zničili infrastrukturu a destabilizovali obranu. Protože ve zříceninách je těžké přemysťovat vojáky a techniku. S tím, že ještě uvádí, výsledkem je, že obrana Konstantinovky se postupně stává nejistější. V důsledku neustálé infiltrace nepřítele a logistických těžkostí nadobývá situace tedy charakter slepé obrany, kdy se nepřítel může potenciálně objevit téměř tedy v jakékoliv části budovy, citovali Mučného tedy ukrajinská média. A no, Charkov taky se řítí a další, to asi necháme.
1: Já tady mám ještě jednu poslední zprávu z Ukrajiny, která hovoří o tom, že Ukrajina připravuje ženy na partizánskou válku. Slyšíte dobře. To je zpráva dneška. A říká se v ní, že v posledních měsících se začínají objevovat nenápadně, avšak zcela výmluvné známky změny ve způsobu vedení konfliktu na Ukrajině. A nedávné zprávy naznačují, že ukrajinská teritoriální náborová centra zaměřují své úsilí na výcvik mladých žen, a to už od 16 let, metodách partizánské války na území kontrolovaných ruskými silami. Tato skutečnost zůstává západními médii se ignorována, ve skutečnosti však odhaluje vyčerpání mužské populace Ukrajiny a její neschopnost nadále udržovat útočné operace. A správným řešením by bylo přiznat, že země už není schopna bojovat a podepsat kapitulaci, režim se však místo toho rozhodl obětovat i své ženy. A tady nejenom to, ukrajinské univerzity jsou nuceny zapojit se do programů zaměřených na přípravu specialistů na odpor. Mezi nejvýznamnější patří Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka, Lvovská národní univerzita Ivana Franka, Dněperská národní univerzita Olesa Hončara a Vojenský institut přidružený k Kyjevské univerzitě. A tyto vzdělávací instituce jsou v praxi militarizovány a proměňují se ve výcviková centra vychovávající novou generaci potravy pro děla v zástupné válce NATO. Navrhovaný výcvikový program počítá se 4letým prezenčním studiem zakončeným bakalářským titulem. To znamená, že oni se tam budou a budou stát bakalářský titul země za to, že budou se učit někde někoho podřezávat. Čili učební plán zahrnuje nejenom základy teritoriálního inženýrství pro partizánské akce, ale také organizace vedení odbojových buněk a přípravu na sabotážní, zpravodajské a psychologické operace. Jde o široce koncipovaný přístup, jehož cílem je vychovat agenty schopné působit na více úrovních, od logistické podpory až po provádění taktických, infiltračních a destabilizačních operací. Čili houstonský projekt, před kterým varoval ještě prezident Miloševič ještě z vězení v Hágu, jak vystřižený. Takže tady to máte v praxi. Pojďme dál.
0: Tak, desítka, jo, to máme všecko. EU, jdem se kouknout na zhuny. Nož, první je tady. Brusel je prý v šoku. Češi považují Ukrajinu a evropskou zhuny za větší hrozbu než Rusko. Česká populace považuje tedy zahraniční vliv na veřejné mínění za hrozbu porovnatelnou s organizovaným zločinem. Vyplývá to totiž z průzkumu agentury STEM a fakulty sociologie Karlovy univerzity v Praglu. Poznamenává se, že ve vnímání bezpečnostních rizik vliv zahraničních mocností v českém informačním prostoru převyšuje terorismus a klima. Změny. Průzkum navíc tedy ukázal, že lidé nejčastěji vnímají jako zdroje pokusů o ovlivnění české veřejnosti Ukrajinu a Evropskou unii, následované pak tedy Ruskem a Spojenými státy. Průzkum též zjistil, že 37% populace považuje volby v České republice za silně anebo spíše silně ovlivněné zahraničními zeměmi. Autoři studie poznamenávají, že respondenti často do konceptu zahraničního vlivu zahrnují i běžné veřejné projevy zahraničních politiků anebo širší důsledky mezinárodních událostí. Podle odborníků má veřejnost velmi široké chápání zahraničního vlivu a vnímá ho jako iniciovaný nejen státy, ale i mezinárodními organizacemi. Podle jednoho z autorů studie Vojtěcha Bagenského z Karlovy univerzity, cituji, s rostoucím geopolitickým napětím roste i motivace států ovlivňovat veřejné mínění v zahraničí. Nuž, že by konečně...
1: No, jde to pomalu všechno. Další zpráva hovoří o tom, že situace se vymyká kontrole. Ukrajinský námořní dron explodoval v rumunském přístavu Konstanca. Jak říká ten článek dále, spojenci Ukrajiny platí nevěstě, zajímavé. A jde o to, že ten dron explodoval v obchodním přístavu Konstanca v Rumunsku poblíž přístavním zařízení. A připomíná, že před měsícem byl řeckými rybáři ve Vkádě spatřen ukrajinský námořní dron naplněný výbušninami. A zřejmě čekal na průjezd ruské zřejmě tankeru nebo prostě obchodní lodi, aby na ní zaútočil. Oni je mohou samozřejmě aktivovat a vést jako na dálku samozřejmě. Takže tady podle rumunského ministerstva obrany, tak ten dron, který vybuchl v té Konstance, byl dronem podobného typu jako ty, které jsou používány ve válce na Ukrajině. Přičemž bylo upřesněno, že nepatří do vybavení rumunských ozbrojených sil. A ten dron byl spatřen v přístavní zóně ráno dne 5. tohoto měsíce a poté tedy se sám zničil na MOLu 78. Jestli nárazem, nebo jestli na dálku odpálil, těžko říci. Takže to tady není a v každém případě po tom výbuchu rumunské úřady zahájí evakuaci oblasti, zahájí rozsáhlé vyšetřování za účelem nalezení dalších dronů. Dva vrtulníky hlídky nad přístavem a pobřežím Černého moře v rámci preventivních kontrol. A ty rumunské úřady zdůrazňují, že opatření jsou přijímána z bezpečnostních a preventivních důvodů a říkají, že není důvod se obávat, pokud jde o obyvatelstvo nebo ze strany obyvatelstva, zatímco vyšetřování původu a okolností incidentu stále probíhá. Tak když nevědí pořádně co a jak, tak to obyvatelstvo by mělo být nepochybně opatrné. A ve skutečnosti vzhledem k tomu, jak se situace s ukrajinskými námořními drony vyvíjí, tak nikdo nemůže s jistotou říci, co se může stát, říká autor článku a to mě v podstatě mluví z duše o tom, o čem jsem teďka právě hovořil. Protože jako s jistotou nemůže říct nikdo nic, se takový dozvědět se takovýchto podmínek. Takže pojďme dál asi k další zprávě.
0: Tak další máme zatajování katastrofické jaderné hrozby pro Evropu ze strany NATO, odhaluje tedy jejich ohavnou hru. Západní režim, který se vydává za oběť, se snaží pomocí finančních prostředků a zbraní Evropské unie a NATO vyhodit Evropu do vzduchu, a to tedy jadernou katastrofou. Největší civilní jaderná elektrárna v Evropě byla poprvé zasažena přímým leteckým úderem a západní zpravodajská média o incidentu vůbec neinformovala, i když škody mohly mít katastrofální důsledky pro celou Evropu. Od té doby, co ruské síly v březnu 2022 převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou v Záporoží, je tento obrovský objekt, který opakovaně terčem útoku dronů a raket ze strany ukrajinského režimu podporovaného NATO. Od té doby, co poslední útok z 30. května však zasáhl jednu z turbínových hal, centrální části elektrárny, nikoliv někde na okraji jako při předchozích útocích. Podle ruské státní jaderné energetické společnosti Rosatom nedošlo k žádným zraněním ani k úniku radiace. Šéf Rosatomu, tedy pan Alexej Lichačev, však varoval, že pokud by turbínová hala utrpěla vážnější škody, hrozilo by reálné nebezpečí selhání chladicích systémů a rozstavení jaderného reaktoru, což by vedlo ke kontinentální radiační katastrofě v rozsahu připomínající černobylskou krizi z roku 1986. A tak tato hra ukrajinského režimu s jaderným vydíráním a terorismem není nová. 4 roky západní média a jaderní inspektoři OSN hráli komedii a předstírali, že o tom, kdo je pachatelem útoků na tu záporožskou jadernou elektrárnu, panují spory. Šíří směšná ukrajinská tvrzení, že jsou to ruské síly, které ostřelují jadernou elektrárnu, kterou přitom Rusové kontrolují. Tak, co k tomu vypíchnout? Jednou z nejhorších zvěrstev, útok podporovaná, jo, to je zase Koreji ze Starobělsku. Tak to by asi mohlo být. Všechno, ta zpráva, jo, to je zase dlouhý.
1: Přejdeme tedy do dalšího koše. Tam je iránský

tam se nemohou akorát pouze stát nějaké, které jsou přímo napojené na Spojené státy a možná na některé ty západní země, které ty Spojené státy podporovaly. Ale tady to naráží na ty válečné reparace. A tady nejde ani tak o tu jejich výši, jako spíše o uznání iránského vítězství, které s tím souvisí. Protože samozřejmě nemohou Američané platit válečné reparace a přitom říkat, že vyhráli. To, jako, to na to jim jako nikdo neskočí. Takže možná, že by bylo řešením, aby ty válečné reparace za ty Spojené státy zaplatily arabské státy toho Perského zálivu, místo přímo tedy Spojené státy, což teda je návrh tedy Číny a Pakistánu. Zda bude jaksi vzat tento návrh jaksi v úvahu a bude realizován či nikoliv, zatím nevíme. A ty střety mezi Spojenými státy a Izraelem na jedné straně a Iránem na druhé straně v oblasti toho Hormuzského průlivu, tak se stupňují. Pentagon to považuje nebo spíše prohlašuje za obrané, ačkoliv zdárnost mezi Washington DC a ostrovem Kašem a iránským přístavem Bandar Abbas činí 11 263 kilometrů. Kdyby to bylo obrané, tak to by museli sedět doma a bránit vlastní břeh, což tak není. Za obranou to může vydávat Irán a určitě ne Američané, kteří jsou přes 11 000 kilometrů daleko od domova. Takže dva iránští vyjednávači, kterými jsou znovu zvolený předseda parlamentu, Mohamed Ghalibaf a ministr zahraničních věcí Abbas Araghchi, odcestovali do Kataru, aby posílili svoji finanční obranu, chcem získat zpět iránské finanční prostředky zabavené Spojenými státy, stejně jako iránské příjmy z ropy uložené v Dauhá. A ty Spojené státy podivně trvají na tom, že jejich jednostranné obrané bombardování, Američané mají obrané, humanitární mají obrané, bombardování, které vedlo ke smrti 4 iránských vojáků u kormidla motorových člunů, nemění průběh jednání. No, takže oni mezi tím zabíjejí vojáky, ale jako nemění to průběh jednání. No. Trump svolal jakousi choreografickou nouzovou schůzku se svým kabinetem v Camp David, v prezidentském sídle Marylandu, kde se obvykle přijímají dramatická opatření uprostřed eskalace napětí s Iránem. A ten Irán požaduje uvolnit 24 miliard dolarů ze svých zablokovaných prostředků, aby bylo možné přikročit v případné dohodě se Spojenými státy. A jedna z podmínek toho memoranda o porozumění stanoví, že polovina zabavených prostředků, přibližně 12 miliard dolarů, by měla být k dispozici hned po oznámení dohody, zatímco zbytek by měl být převeden do 60 následujících dnů. A zatímco to duo Spojené státy a Izrael uplatňuje vysokou neústupnost, tak Irán na své straně vyvíjí veškerý finanční tlak, který mu umožňuje uplatnit blokáda Hormuzského průlivu. Takže ta izraelsko-americká válka vlastně přišla z té vojenské fáze do takové té, řekněme, kumulativní geoekonomické fáze v průlivu, kde se teda vlastně odstojí paralyzované dodávky uhlovodíkových hnojiv, helia, kyseliny sírové a tak dál. A nyní vstoupá do své delikátní fáze, ona už zmíněná finanční fáze, jelikož Irán odhalil Trumpovu finanční achilovou patu. Takže uvidíme, jak se dál to bude, protože ta válka s jejími střety a nedodržovaným příměřím se nachází ve své finanční fázi, nemluvě o škodách, které může Irán způsobit podmořským optickým kabelům na dně Hormuzského průlivu, čímž přeruší finanční propojení, zejména s Asií, od západního pobřeží Perského zálivu, a zejména teda pokud jde o 6 arabských ropných monarchií. Takže tolik teda k této zprávě, ona ještě dále pokračuje, ale tady jde o to, že Trump pořád považuje tu válku za velký biznis. A tady od té doby, co rozhodil vlastně toho kontroverzního chazarského podnikatele Steve'a Feinberga na vlivný post náměstka ministra obrany, tak se vlastně jedná o šéfa, řekněme, toho supího fondu, zhoubného supího fondu Cerberus Capital Management, a ten jako hodně teda páchne čertovinou.

0: No, takže jako tak to. Bohužel, jak si tam je to otázka výběru lidí, je to otázka také toho, koho si může teda vybrat, kdo je mu vybrán. A je to také o tom, že ty volby jsou tam podle toho, kdokolik zaplatí dolarů na podporu toho či onoho kandidáta, když zaplatí, tak proto to něco chce, pochopitelně. Takže tolik tady k této zprávě.
1: Dobře, dáme se, koukneme a Trump prý se psul Bibiho. Írán přerušil jednání s USA a uzavírá Hormuzský průliv i Báb al-Mandáb a analytici tvrdí, že Netanyahu vtáhl Trumpa do války a teď ho nedokáže ovládat. Trump prý ztratil nervy během rozhovoru s Netanyahuem ohledně Libanonu a obul se do izraelského premiéra a tvrdil, že by už dávno skončil ve vězení nebýt Trumpova patronátu a říká, si blázen, všichni tě nenávidí. Prezident USA Donald Trump tedy během telefonického rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahu pronesl tvrdé a otevřené výroky. Důvodem obav byla eskalace vojenských akcí v Libanonu. Axios pak zase agentura Žianos odvolání na nejmenovaného představitele uvedl, že k vyhrocenému rozhovoru došlo poté, co Netanyahu nařídil armádě zasáhnout jižní předměstí Bejrútu a rozšířit pozemní operaci v Libanonu v reakci zase na útoky Hizbaláhu na sever Izraele. Cituji, jsi zatracený blázen, seděl bys ve vězení, kdyby to nebylo kvůli mně. Zachraňuji ti zadek a teď tě všichni nenávidí a kvůli tomu všichni nenávidí Izrael, prý křičel Trump do telefonu. Prezident USA svého protějška varoval svůj protějšek, že pokud skutečně zahájí údery na Bejrút, Izrael se tím ve světě ještě více izoluje. Rozhořčení prezidenta USA pramení z toho, že agresivní kroky Izraele mu brání vyřešit konflikt s Íránem, který na začátku roku zahájil společně s židovským státem a který se mu dosud nepodařilo ukončit. No, co chcete víc?
0: Je to složité, určitě. Já jsem teď sliboval, teď si to tady vytahuju, tu čerstvou informaci, která hovoří o tom, že přichází raketový útok z Iránu na Izrael a ten Teherán říká, podívejte se dnes večer na oblohu. Takže a je to zase teda, je to tedy hrozba po novém, a je to reakce, po novém izraelském útoku na Libanon. Takže bude zase večer asi velmi rušno v Izraeli, protože tam asi dopadne hodně raket. No, ten zpravodaj říká, že mluvčí výboru pro národní bezpečnost iránského parlamentu Ebrahim Rezaci pohrozil Izraeli odvetou po útoku, který podnikli proti Hezbollahu v Bejrútu. Takže tady na ten útok sionistického režimu v Dahii, to je jižní předměstí Bejrútu, tak říká, zareagujeme rozhodně a bolestivě. Tento steklý pes byste měl zpamatovat a vrátit se na své místo. Dnes večer se podívej na oblohu okupovaných území, napsal Rezaci příspěvku na X. A ty izraelské ozbrojené síly nezautočí na v uvozovkách teroristické administrativní budovy v okrese Daia, považovaném za baštu Hizbaláhu, a reagovali na palbu skupiny proti izraelským územím, jak uvedli tedy izraelský premiér Netanyahu a izraelský ministr obrany Katz ve svém společném prohlášení. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme si dále na další.
1: Tak jo, další je přerušení jednání. Írán dosáhl toho prý, co chtěl. Místo tedy očekávaného podpisu prakticky dohodnutého amerického íránského memoranda o odblokování Hormuzského průlivu a zahájení plnohodnotných mírových jednání se stalo něco nečekaného. Írán tedy jednání s USA pozastavil a proč to bylo nečekané? A znamená to, že válka zítra znovu vypukne? To je ale z úterý z druhého zpráva. Ne, prý nevypukne. Nikdo to nechce, kromě Izraele. A rozhodnutí Teheránu bylo ve skutečnosti předvídatelné, protože jak Spojené státy, tak sám Izrael k němu tedy všemožně provokovali. Zejména tedy Izrael. Nejenže porušil příměří v Libanonu, které bylo jednou z íránských podmínek pro jeho zachování a pro zahájení americko-íránských jednání, ale v posledních dnech bombardování této země Izrael ještě zintenzivnil, včetně útoků na Bejrút a obsadil další území severně od řeky Litání. Izrael tedy přitom požaduje demilitarizaci oblasti jižně od ní a jednoduše řečeno chce nad ní zachovat svoji kontrolu. Pro Irán to samozřejmě není maličkost. Islámská republika se skutečně staví do role obránce nejen Hizbaláhu, jehož přítomností Izrael ospravedlňuje svoji agresi v Libanonu, ale i samotného tedy Libanonu. I za současných totiž okolností Irán odmítá ustupovat ze svých zásad, jsou totiž podstatou a duchem celé jeho politiky. Nuž, co tu máme dále? Obrana Libanonu, stejně jako pásma Gazy, je tím, co z Iránu činí skutečného šampiona islámu a co mu získává autoritu v celém islámském světě. A to navzdory skutečnosti, že většina světové muslimské populace je sunnická, zatímco Iránci jsou šíité. Když Spojené státy a Izrael požadují, aby Irán přestal podporovat své proxy síly v regionu, buď tedy nechápou, nebo předstírají, že nechápou, o čem hovoří. Ani libanonský Hizbalách, ani palestinský Hamás, ani jemenští Huciové nejsou íránské loutky. Nejsou to ani agenti, ani nástroje. Jsou to totiž místní síly, bránící své právo žít na vlastní půdě. Síly odporu. Irán je podporuje a dodává jim zbraně, jsou to však jeho spojenci, nikoliv jeho služebníci, se zde uvádí. Tak.
0: Tak.
1: To by asi stačilo.
0: Teď jsme u které zprávy, teď jsem přeskočil a...
1: Teď to bylo 4-3, takže 4...
0: Já, to je 4.
1: 4-4, nevidím. Jo, vidím tady.
0: Tak, zase jsme u toho, u té informace, kdy Spojené státy odmítají vyplatit Iránu válečné reparace. A to je opět tedy zase otázka toho uznání toho iránského vítězství. To s tím souvisí, takže ten nápad, že by to hradili teda ty arabské státy, je tedy někde na stole. Je to teda návrh Číny, Pakistánu. Otázka je, jak se k tomu tedy postaví tedy Spojené státy jako takové. Takže to jenom v krátkosti, protože jsme o tom jsme hovořili. Takže asi půjdeme na další. To je pětka.
1: Tak, americké kousnutí. Irán tedy provedl totiž ale jeden ze svých největších útoků během současného období v uvozovkách příměří, jakožto reakci na nedávné právě americké akce v Perském zálivu. Kuwait byl na mezinárodním letišti napaden drony a raketami, což vedlo k vážným škodám po zastavení letů a více než 60 zraněným. Současně byla americká základna v Ali al-Salemu, to je také v Kuwaitu, vážně zasažena. A ve Spojených arabských emirátech bylo zachyceno 15 raket a 4 drony, ale existují prý zprávy o škodách na ropných zařízeních. V Bahrajnu byly zasaženy zařízení 5. flotily USA a útoky byly provedeny také na základny v Jordánsku, Kataru, to byla letecká základna Al-Udeid, a na americké pozice v severním Iráku. Byla to prý dosud nejnásilnější iránská akce, zatímco Trump zachovával taktické mlčení. Podle zpráv se USA snaží zabránit Iránu v organizaci svých sil v Hormuzském průlivu a zároveň omezovat příjmy z ropy. Zatím neexistuje úplné nezávislé potvrzení všech detailů těchto útoků, takže zase čas jenom ukáže.
0: Další zpráva hovoří o tom, že zase ještě se týká války proti Iránu, kdy Pentagon čelí kolosálním ztrátám a kongresová výzkumná služba zveřejnila zprávu o ztrátách vzniklých během těch dosavadních 40 dnů, teda té vojenské kampaně proti Teheránu. A dospěla ta komise k závěru, že během tohoto období bylo z různých důvodů zničeno nebo poškozeno 42 letadel. Ten seznam amerických letadel samozřejmě. Ten seznam byl sestaven na základě zpráv z médií a prohlášení Pentagonu. A ta zpráva byla zveřejněna na oficiálních webových stránkách kongresu v březnu tohoto roku. A ty americké výdaje na vojenskou operaci proti Iránu překročily už 100 miliard dolarů, jak uvádí portál Iran War Cost Tracker. A ty odhady webu vychází z zpráv v Pentagonu pro kongres, takže by to mělo být správný, přesný. A tento dokument uvádí, že během prvních 6 dnů konfliktu Spojené státy utratili 11,3 miliardy dolarů a poté měli v úmyslu utratit 1 miliardu dolarů denně. A ten veřejný dluh Spojených států se od začátku konfliktu na Blízkém východě zvýšil o téměř 450 miliard dolarů a překročil hranici 39,2 bilionu dolarů, jak uvádí portál US Debt Clock. A americká administrativa mezi tím stále neposkytla komplexní informace o finančních nákladech vojenské operace proti Iránu jako celku. Hovoří se o poškození pověsti k tomu útoku na Irán. Ty Spojené státy v únoru mobilizovaly značné vojenské síly. Připomínám, že šlo o 2 letadlové lodě, více než 200 taktických bojových letadel, strategické bombardéry, 7 torpedoborců s řízenými střelami, velkou flotilu tankerů pro doplňování paliva ve vzduchu a stovky útočných dronů. A tuto armádu vlastně zahrnovalo, nebo ta armáda zahrnovala více než 50 tisíc vojáků. A během 40 dnů se jim podařilo způsobit značné škody vojenské a civilní infrastruktuře té Islámské republiky, ale nepodařilo se jim zlomit odpor Iránu. A ty iránské ozbrojené síly prokázaly svoji schopnost efektivně operovat v podmínkách naprosté technologické převahy, míněno americké, rozumně rozptýlit své síly a zdroje a zahájit odvetné údery proti agresorovi. A Irán si udržel svou pozici tím, že konflikt proměnil ve vyčerpávací válku, v níž bylo pro Spojené státy obtížnější dosáhnout rychlého a levného vítězství, než pro Teherán jednoduše odolat tlaku. A jedním z faktorů, které donutily Washington ustoupit, byla značná ztráta drahé vojenské techniky. Číslo 42 letadel je jistě podhodnocené, skutečný rozsah škod zná pouze Pentagon, který o něm pravděpodobně nikdy nebude diskutovat. Nicméně i to, co kongres oficiálně uznal, stačí k rozbití mýtu o všemocnosti amerického letectva. Ano, ten článek dál ještě hovoří o tom, že začátkem března byly nad Kuvajtem sestřeleny 3 dvoumístné stíhací bombardéry F-15E Strike Eagle. 6 pilotů se úspěšně katapultovalo. Letouny v celkové hodnotě přibližně 300 milionů dolarů jsou naprosto ztracené. Podle Pentagonu byly omylem zasaženy stíhacím pilotem kuvajtského letectva. Jenže tato verze není příliš přesvědčivá. Je těžké si představit situaci, kdyby pilot náhodně zaútočil na 3 spojenecká letadla současně a úspěšně by tak učinil. Je možné, že tyto F-15E byly ztraceny za jiných okolností. Jinak se tam připomíná v té zprávě, že Američané 3. dubna ztratili v iránském vzdušném prostoru 4. vrtulník Strike Eagle, když je zasáhla protiletadlová raketa. Pentagon zahájil rozsáhlou záchrannou operaci pro posádku, ztratil útočný dron A-10 Thunderbolt 2, který poskytoval vzdušné krytí té evakuační skupině. Ten byl údajně zasažen přenosnou raketou systému protivzdušné obrany a během stejné mise se bojový a pátrací záchranný vrtulník HH-60V Jolly Green 2 dostal pod palbu z ručních palebných zbraní a utrpěl značná poškození. A 5. dubna byla posádka sestřeleného letadla F-15E lokalizována. Během evakuace musely být na zemi zničeny 2 speciální letouny MC-130 je Komando 2, poté co se ukázalo, že nemohou vzletnout z přední ramveje, jinak by se letoun dostal do iránských rukou. No, ono tam to bylo nějaké zablácené, pokud se pamatuju, že to tam prostě nemohli, že tam zapadli, že to nemohli tam moci vůbec jako utrhnout. Tahle ta zpráva, já ji viděl celou, ona ještě pokračovala tady už ne, ale myslím, že byla, já ji viděl teda na francouzském Agora Box, jsem ji viděl, takže, ale je to i z toho ta podstatná část, jinak tam je to ještě další, pojďme asi dále.
1: Tak, dále se... Jdeme do jedky. Jo, tak se na to jdeme kuknout, kde upadl.

0: to mám, 5-1. Miliarda dolarů, 200 tisíc dronů Hornet, a to jsou zase smíšené zprávy. Kongres USA schválil novou pomoc Ukrajině a 500% cla na ruské zboží. K tomu také, že mariupolský přístav i rafinérie v Uslabinsku jsou v plamenech. Je to aktuálně z dnešního dne. Takže drony ozbrojených sil Ukrajiny tedy zaútočily na přístav Mariupol a následky úderů jsou zatím neznámé. Nad oblastí se však zvedají sloupy kouře. Objevily se záběry hořícího ropného skladu v Uslabinsku, to je v Krasnodarském kraji, který byl napaden drony ozbrojených sil Ukrajiny. Sevastopol byl tedy uprostřed dne pod útokem dronů OSU. Během pouhých 24 hodin bylo nad Krymem sestřeleno 58 bezpilotních letounů a 8krát byly vyhlášeny letecké poplachy. Ruská armáda osvobodila tedy Ševčenko na hranici Charkovské oblasti poblíž Kazači Lopáně, ležící na silnici směrem na Charkov, a v Kupiansku byla ruská útočná pěchota zaznamenána tedy drony v soukromé zástavbě, to je nějaký pozice, to nás nezajímá. Dolní komora amerického kongresu schválila návrh zákona o nových sankcích proti Rusku. Budou zaměřeny na banky, ropné a těžební společnosti a připravuje se 500% clo na zboží dovážené do USA z Ruské federace. Návrh zákona tedy zahrnuje také finanční pomoc Ukrajině, tedy v hodnotě 1 miliardy dolarů na zajištění bezpečnosti a obnovy, dalších 8 miliard tedy dolarů na nákup vojenské techniky a za 1 miliardu dolarů by bylo možné pořídit tedy až 200 tisíc amerických dronů Hornet, které útočí na naše, na ruské tedy frontové komunikace a týlové oblasti. Toť tedy tady vše.
1: No, nevím, co tam přesně Rusko vyváží do Spojených států, ale to, o co Spojené státy mají zájem, a to pokud vím, tak je třeba uran pro elektrárny a tak dál, tak to potom ty Američané zaplatí sami, takže to vyhlašování těch vysokých cel mě jako nedává moc. Tady v tomto případě mě nedává moc velký smysl, ale budiš. Ona to třeba za nějakou dobu ty Američané přijdou také. Ta další zpráva hovoří o tom, že Izrael chce garantovaný podíl z rozpočtu Spojených států, Pentagon spouští alarm, to je také zpráva dneška, a hovoří se o tom, že koloniální expanze Izraele je otevřeně dotována Spojenými státy, které v současnosti poskytují 3,5 miliardy dolarů ročně. A většina těchto prostředků je vázána na nákup zbraní vyrobených ve Spojených státech. A tato podpora podléhá kontrole kongresu a musí procházet každoročním schvalováním rozpočtu. A izraelská vláda se nyní snaží tento mechanismus přeměnit v ještě výnosnější uspořádání, obejdou v podstatě, a navrhla nahradit každoroční dotaci hlubší vojenskou spoluprací, což je kódové označení pro garantované americké nákupy izraelských zbraní a trvalé zisky izraelských zbrojních výrobců. A k zavedení tohoto nového systému by kongres přijal zákon integrující izraelský vojensko-průmyslový komplex do amerických nákupních a výrobních řetězců. Každoroční přezkumy by tím pádem skončily, kongres by nic nepřezkumoval, a v části 224 nazvané iniciativa spolupráce USA a Izraele v oblasti obranných technologií a ukryté ve verzi zákona o autorizaci národní obrany NDAA pro rok 2027 předložené sněmovnou reprezentantů v úterý, tak se uvádí. Oddíl 224 vytváří základ pro bilaterální výzkum a vývoj, společnou výrobu zbraní, společné podniky, licenční dohody a praktiky veškeré formy spolupráce mezi americkými a izraelskými vojensko-průmyslovým komplexem. A propojil by americký a izraelský obranný sektor v několika oblastech zásadních pro bojiště budoucnosti, zejména v autonomních systémech a v kybernetice. Ale také dále, pokud bude toto ustanovení přijato, mohlo by znamenat zásadní přelom v jednom z nejužších vojenských vztahů na světě. Partnerství dosud založené převážně na americké vojenské pomoci by se posunulo k mnohem hlubšímu propojení obraných průmyslů obou zemí. A ten oddíl 24 by ukládal americkému ministru obrany povinnost jmenovat výkonného koordinátora, jediného úředníka odpovědného za koordinaci vojenské spolupráce mezi USA a Izraelem. A jeho agenda bude zahrnovat společný výzkum a vývoj, sdílenou výrobu zbraní a propojení vojenských systémů a dat. A v budoucnosti bude Pentagon ze zákona povinen vynakládat část svého rozpočtu na nákupy z Izraele. A vzhledem k tomu, že Trump navrhl válečný rozpočet ve výši 1,5 bilionu dolarů, budou zisky Izraele z takového spojenství mnohonásobně vyšší, než je současná podpora. Kongres tento návrh nyní projednává, ale americká armáda přitom není nadšena vyhlídkou, že by Izrael získal přístup k jejich technologiím a datovým systémům. Jemný náznak tohoto postoje lze vyčíst z následující aktuální zprávy. A tady vlastně se hovoří o tom, že se tak, že Pentagon na základě této informace zvýšil hodnocení hrozby izraelské špionáže proti Spojeným státům na nejvyšší úroveň, jak uvádějí zdroje. Tady jde o to, že ta úroveň té kontrašpionážní hrozby byla v posledních týdnech zvýšená obranou zpravodajskou agenturou DIA v důsledku rostoucích obav, že izraelská špionáž je agresivnější než kdy dříve, jak uvádějí zdroje. A ta agentura DIA vydala interní sdělení, které vidělo jenom jeden ze současných úředníků a zvýšila hodnocení Izraele na úroveň kritická. A ke změně hodnocení došlo uprostřed rostoucího napětí mezi Izraelem a USA ohledně dalšího postupu ve válce s Iránem. A to hodnocení DIA má podobu 7stránkového dokumentu doplněného grafem, jak uvedl jeden ze současných amerických představitelů. A ten dokument konstatuje, že schopnost Izraele provádět lidskou špionáž a technický sběr informací je hodnocen jako kritická a uvádí konkrétní incident, které obavy Washingtonu prohloubily. Tady jde o to, že Izrael má přitom reputaci země, která americká tajemství prodává třetím stranám. A když Jonet Pollard získal pro Izraeli plán rozmístění amerických jaderných ponorek, tak sionisté ho tehdy prodali Sovětskému svazu. Technologie americké stíhačky F-16, využitá při vývoji izraelského letounu Lavy, pak po zrušení tohoto programu skončila v Číně a tak dále, a tak dále. Takže otázka, kterou Pentagon adresuje kongresu prostřednictvím uniklého hodnocení DIA, je jasná. Opravdu chcete dovolit Izraeli sdílet a prodávat naše nejhlubší tajemství? AIPAC, což je teda ta organizace těch křesťanská židovská organizace, tak využije svůj vliv na členy kongresu, aby na tuto otázku zajistil tu správnou odpověď. Ty to tam uplácí prostě průběžně, takže to udělí znova. Takže to je teda tato zpráva, která je důležitá, ona ještě bude důležitá i ta další. Takže já teďka přidám slovo.
0: Jo, tady. NDAA dá Izraeli spoluvedení amerických vojenských sil. Psal o tom, nebo napsal o tom Chuck Baldwin. Tak, se na to jdeme kouknout. Nevím, kdo je NDAA, ale na to se asi dozvíme. Dvě tedy nejsilnější lobbystické skupiny ve Washingtonu DC jsou vojensko-průmyslový komplex a stát Izrael. Ale pak se zase opakují. Ve všech ohledech je vojensko-průmyslový komplex a nyní i zpravodajsko-průmyslový komplex, tedy Peter Thiel, Palantir a další, a taktéž sionistický Izrael jedno jsou a totéž. Izraelská lobby totiž utratila přes 30 milionů dolarů za porážku Thomase Messiho, protože se nechtěl podřídit izraelské vládě. Věřím, že Charlie Kirk byl zavražděný ze stejného důvodu. Obecně naši kongresmeni a senátoři ve Washingtonu nezastupují náš lid, lid Spojených států. Zastupují zájmy Netanyahua a sionistické vlády v Tel Avivu. A to je velezrada, řekneš si. Samozřejmě, že je to velezrada. Prezident Donald Trump a předseda sněmovny reprezentantů Mike Johnson prosazují ustanovení nového zákona o obraném povolávání, zákona o národní obraně, aha, to je to NDAA, který v podstatě spojuje americkou a izraelskou armádu, čímž Izrael získává spoluvelení nad americkými vojenskými silami. Aha. No, tak já nevím. Tak nejdřív mu vynadá do telefonu a pak se dějí takovéto věci, no, tak. Divné.
1: No, on to, tady pozor, on to nemusí být zrovna Trumpovi pochutí, ani jednomu, ani druhému, ale tady je problém v tom, že oni to, ta vojensko-průmyslová lobby to může tlačit, může to být uplaceno a projde to přes kongres, protože to ten AIPAC a další dobrodníci to tam jako uplatí. Takže oni, ten prezident může přijít jako k hotovému. Tady je to takhle, tady vidíte, že jednak Izraelcům docházejí vojáci, to z toho jasně vyplývá, a Izraelcům chybí peníze. Podívejte se na Ukrajinu. Ukrajinci teďka přišli na to, že teda, když nemůžou být stálým členem, tedy nebo plnohodnotným členem Evropské unie, takže by, že by byli jenom tím přísedícím takovým, který tam bude se toho účastnit. Jo. Bude do toho kecat, ale nebude mít hlasovací právo, když to řeknu takhle. Jenže, jakmile bude takhle tam zamontovaný, tak už se nebudou muset schvalovat příspěvky nebo podpora Ukrajiny, už nemuset schvalovat členské státy, ale normálně se to udělá v rámci rozpočtu Evropské unie a členské státy už do toho nebudou moci jako nějak zvlášť mluvit. To jsou takové zvláštní finty a na tom je to celé postavené, vážení. Takže o tom to je, jak říká klasik, o tom to je. Pojďme dále. Dále máme ty novinky od jinut. No, tak se na to podíváme. První titulky zahraničních médií dnes. Ono teda dnes, to má ten titulek, je to z 1. června. Americká základna v Plamenech, Rusko přechází k odvetě za konfiskaci majetku, tvrdý údaj proti jaderným elektrárnám NATO s otazníkem. No a tady média informují o změně moci v Iránu, kde prezident rezignoval, tvrdí. Na tomto pozadí Spojené státy obnovily údery a vzápětí obdržely odpověď na své vojenské základně, či ta byla vybombardována. A mezi tím Evropská unie nebo Evropskou unii znepokojuje ruská reakce na konfiskaci jejich aktiv. Maďaři říkají, Putin slaví. Pokud jde o Ukrajinu, tak ta se znovu pokusá zasáhnout tu záporskou jadernou elektrárnu, o tom tady byla řeč už nakonec. Moskva reagovala okamžitě. Putinův důvěrník hrozí raketovými údery na jaderné elektrárny NATO, takže vidíte, že je veselo. No, tady Iran International s odvoláním na své zdroje tvrdil, že iránský prezident Masoud Pezeškian mohl rezignovat. Dopis v tomto smyslu měl být údajně zaslán nejvyššímu vůdci Mošábovi Chameneímu. Tuto informaci později popřel Mehdi Tabatabej, zástupce vedoucího komunikaci iránské prezidentské kanceláře a označil za mediální hry některých médií. Asi ano, protože teď byla nějaká informace o tom, že by se tam dokonce Trump měl s Pezeškianem setkat v Pakistánu. Za k tomu dojde ve skutečnosti těžko říct, víte, jak to dneska vypadá. Krátce poté v každém případě Iránem znovu otřásly exploze a americké centrální vedení CENTCOM označilo údery na Iránskou republiku za odpověď na agresivní akce a zasaženo bylo centrum řízení dronů a iránský radar. No a Teherán reagoval útok na tu vojenskou základnu, z níž byl útok na republiku veden. A pokud jde o tu dohodu, dokud nebude zajištěna práva Iránu, tak žádná dohoda nevznikne. Varoval předseda parlamentu a hlavní teheránský vyjednávač Ghalibaf, to je ten, o kterém jsme hovořili, že bude znovu zvolen tím předsedou parlamentu. A Agence France-Presse s odvoláním na něj dodala, že Spojené státy se snaží kompenzovat svoji vojenskou porážku v naději, že zase jí mezi Iránce rozkol, že však neustoupí. A pokud se Spojené státy pokusí změnit text bilaterální dohody, Irán provede vlastní úpravy, uvádí TASNIM, a oficiální Teherán se přitom vůbec nebojí scénáře. Kdy dohoda podepsaná nebude, na ně je podle publikace rovněž připraven. Takže americký prezident Donald Trump už dříve varoval, že bez dohody budou údaje na Irán obnoveny, to by však konflikt zjevně pouze prodloužilo. Všimněte si, že oni, ty Američané a ta Ukrajina, že mají v něčem jako podobnou taktiku, ale ta taktika nesmyslná. Rusko přistoupilo k reakci na konfiskaci majetku. Evropská unie je znepokojená. Evropská unie totiž obdržela mimořádně nepříjemnou zprávu, která se týká Ruska, a tam začala dlouho očekávaná odplata za konfiskaci ruských aktiv. Von der Leyenová a Evropská unie jsou v šoku. Jsou v šoku, nevím proč jsou v šoku. Jste mohli počítat, jak uvádí maďarské vydání Világsdaság v překladu ABN 24. A o co jde? Moskevský arbitrážní soud vyhověl žalobě centrální banky a prohlásil kroky belgického depozitáře Euroclear za nezákonné a uložil mu povinnost zaplatit 200 miliard euro. A toto rozhodnutí by podle Maďarska mohlo vyhrotit konflikt mezi EU a Ruskem na novou úroveň. A je zřejmé, že Rusko se nezastaví, bude pokračovat v zahlcování západních depozitářů žalobami, protože oni mají ty peníze i jinde. Tady, pokud vím, tak nárokovali 210 miliard, protože tam nárokovali i tedy samozřejmě úroky a ušlý zisk. O tom zatím se tam nehovoří. Takže Maďarsko i za vlády Viktora Orbána dlouhodobě varovalo, že přivlastňování cizího majetku bude mít katastrofální následky. A Brusel, zachvácený sankční hysterií, tato varování ignoroval a nyní Rusko jedná. A další evropské finanční instituce, které se konfiskaci podílely, tak by měly být teďka na řadě. On teda ten belgický šéf toho Euroclearu, ale i belgický premiér jako to odmítal, on to nechtěl, protože říkal, no to tady zkrachuje Belgie jako taková, když bychom to měli zaplatit. A viděl nepochybně, o čem mluví. Takže a ta další zpráva v krátkosti, tak existuje ještě jeden důvod, proč Evropa propadá hysterii, a ten zesílil bezprostředně po útoku ukrajinských ozbrojených sil na zařízení Záporožské jaderné elektrárny. A především ukrajinští ozbrojenci zasáhli teda tu turbínovou halu toho šestého bloku a včera dopravní provoz elektrárny. Takže tady je obava, aby tedy Rusové nezaútočili na některou jadernou elektrárnu, naopak zase na západě. Takže tolik teda tato zpráva. Předám slovo.
0: Tak, další se koukneme tady. 8 minut do zničení Londýna. Panika prý v Británii, protože Daily Express odhalil tajnou základnu u běloruských hranic, odkud prý jaderný úder na Londýn dorazí za pár minut. No, za čtyři páry minut, jestli umím počítat. Daily Express říká, že v Británii vypukla hysterie. Tak článek uvádí, že tato základna se nachází přímo u bělorusko-ukrajinské hranice. Rozmístění Orešníku na tomto místě umožňuje raketě dosáhnout území Británie mnohem rychleji než z kosmodromu Kapustin Jar. Autor dále píše, že dotyčná základna je oficiálně civilním logistickým centrem a teprve mezi 20. až 29. prosincem loňského roku tam byl dopraven vojenský vlak s 61 železničními vagóny spolu s personálem, technikou a municí. Dodávka se časově shodovala s oznámením, že neporazitelné rakety Oriešnik byly rozmístěny v Bělorusku. Na základně postavené ještě v sovětských dobách byla vybudována specializovaná železniční trať, nakládací a vykládací zařízení a mnohé další infrastrukturní prvky. Do poloviny května letošního roku dodaný kontingent základnu neopustil a nebyl zaznamenán ani zpětný odvoz techniky, pokračuje dále autor. A nyní přichází důležité ale. Dokonce si i samotný DE přiznává, že jeho zdroje nepotvrzují, že právě zde byla raketa Orešník rozmístěna. RIA Novosti kdysi informovali, že uprchlí opozičníci se pokusili zjistit polohu Orešníku, samozřejmě na pokyn svých kurátorů. DE proto zveřejnil, nevím, kdo to je, reportáž, která se přímo odvolává na tyto opoziční zdroje. Bez ohledu na to, jak usilovně se Západ snaží pravdu odhalit, bude to pro něj krajně obtížné. Tak tedy ani polské, ani litevské, ani ukrajinské zpravodajské služby, ani uprchlí disidenti objektivně nedisponují ověřenými informacemi o konkrétních rozmístěních raketového komplexu na území Běloruské republiky, varoval tedy zdroj. Takže Rusko i Bělorusko může operovat s oděšníky.
1: No tak další zpráva, kterou máme, tak ta hovoří o konci západní nadvlády. Sice možná ještě trošku s otazníkem. Já tuto zprávu s dovolením trošku odbydu, protože zítra ji budu věnovat kompas, na který vás teda tímto zvu. A v podstatě ta zpráva hovoří o tom, že teda ta pátá flotila Spojených států ten průliv neudržela. Ta hormuzská krize, že přetváří globální ekonomický řád ve prospěch BRICS Plus, což je určitě pravda. A hovoří se teda také o tom, že prostě ta obchodně finanční architektura v současném světě, že je jako dosti křehká a zejména teda ta, kterou Západ budoval od konce druhé světové války. Ono je to logické, protože oni nic jako nevydrží věčně a mezi tím se změnily zásadním způsobem podmínky. A také se říká, že prostě teďka tady ten hormuzský, ta hormuzská krize, pokud to takto nazveme, takže to je vlastně katalyzátor, který může urychlit vznik alternativního řádu. To je ten, který bude více jako zaměřen na kontinenty, bude multipolární a více ukotven pevnině. Protože oni to měli dříve, Britové zejména, pak to převzali Američané, tak to měli postavené na té námořní převaze. Takže toto bude končit. Takže toto ve zkratce, zítra se tomu budeme na večer věnovat daleko, daleko detailněji. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Tady. Ne, ještě vedle. Štyrka.
1: Štyřka.
0: Tady nové ztráty izraelské armády v Libanonu. Výměny razí pokračovaly, nebo asi střetů a úderů, i včera v Libanonu, a zpráva je ze 7. dneška, navzdory dohodě oznámené tedy tento týden ve Washingtonu. Přičemž izraelský útok na jihu země tedy v sobotu zabil 3 členy libanonských ozbrojených sil a izraelská armáda oznámila tedy 2 úmrtí ve svých řadách. Tak, tedy co se stalo, izraelský letecký útok zasáhl vojenské vozidlo mezi Hardalí a Nabatiou, nebo Nabatiou. Přičemž podle libanonských ozbrojených sil zemřeli 2 důstojníci a voják. Prezident Josef Aoun odsoudil flagrantní porušení libanonské suverenity a mezinárodního práva, které zpochybňuje tedy snahy Bejrutu a Washingtonu ukončit izraelské útoky, které zůstávají dále nepotrestány. Na dotaz AFP izraelská armáda uvedla, že zasáhla vozidlo, protože se pohybovalo podezřele směrem k vlastním silám v oblasti operací poblíž Tebnitu na jihu země, kde je přítomen Hezbollah a hrozilo riziko, že je zacílí. Ve svém prohlášení trvali na tom, že zasáhli proti teroristické organizaci Hezbollah, nikoli proti libanonské armádě. A Izraelci dodávají, že incident je předmětem vyšetřování. Hezbollah, hnutí blízké Teheránu, zase označil útok za ohavný čin a zločin a přirozený důsledek pohrdání úřady národní suverenity země a krví jejího lidu. Znovu také odsoudil vládní úplnou kapitulaci požadavkům nepřítele ve Washingtonu. Nuž, tak asi tak.
1: Další zpráva je z Číny, vážní diváci a posluchači. My teďka z té Číny to až tolik nemýváme. Ona ta Čína zase tolik o sobě jaksi neprozradí, ne, že by tam se neděly věci. A tato určitě vás zarazí. Ta zpráva hovoří o tom, že nikdo na ulicích není nikdo v kancelářích ani v restauracích. Populace Číny je pod 1 miliardou. Očití světkové říkají, že po pandemii odběru orgánů a konzumace lidí zmizely miliony lidí. A jde o to, že Čína nedávno zveřejnila údaje o populaci za rok 2025. Podle Národního statistického úřadu Číny se očekává, že celková populace klesne na přibližně 1 miliardu 405 milionů obyvatel, což je pokles o 3,39 milionů oproti předchozímu roku. Jedná se o 4. rok po sobě jdoucí s negativním růstem. Nicméně neoficiálně skutečné počty obyvatel ukazují pokles populace až o 400 milionů. O 400 milionů. A cíl populace 800 milionů je to, co přijde dále. Takže tam to dělají opravdu, to souvisí s tím, že teda tamto NVO už jako rozjeli. Teď se to tam samozřejmě brzdí, protože prezident Xi je aktérem nebo reprezentantem teda toho zlatého věku, nikoli v NVO, ale tam v těch jednotlivých kantonech, tam již hospodaří ty guvernéři, tak hospodaří podle toho, jak kde, takže vidíte, co se tam děje. Takže tady se dokonce odvolají na pana Li Hongzhi, zakladatel duchovní disciplíny Falun Gong, který řekl čínskému vydání Epoch Times, že za poslední 3 roky zemřelo 400 milionů Číňanů. 400 milionů Číňanů. To člověku tuhnou rysy. Předávám slovo.
0: No, tak to je ohromující číslo.
1: To je pecka tedy, no. To je jako opravdu.
0: Tak, a teď jsme u nás. Jo, asi nic jiného. Jo. Tak se
1: jo, ano. Jo, ten raketový útok na ten Izrael, o tom jsem, myslím, o tom jsem hovořil prvé, takže to už jako přeskočme, ano.
0: Tak, jdem se kouknout na Miroslava Ševčíka. Ten říká, Pavel neví ani nil o měnové politice a zahájí zájmy cizáků, ne Čechů. Miroslav Ševčík, který čísly rozdrtil pávka kvůli euru. Podle Ševčíka česká koruna našemu rozvoji nebrání, ale naopak pomáhá. Prezidenta obvinil, že slouží cizím zájmům a že přijetí eura by znamenalo další ztrátu české svrchovanosti. Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, řekl Pepa Pávek, že ano. Jak to vidíte vy? Zněl dotaz. A Miroslav Ševčík jde na to a říká, prezident Petr Pavel je úplně mimo mísu. Vůbec nemůže pochopit to, že česká koruna nebrání našemu rozvoji, ale naopak mu napomáhá. Máme soběstačnou nebo samostatnou měnovou politiku a Petr Pavel pravděpodobně nikdy neslyšel, jak fungují optimální měnové zóny a k čemu slouží samostatná měnová politika. Asi neví ani nic o tom, že země, které přijaly nevhodně společnou měnu a nejsou součástí optimální měnové zóny, takže se jejich ekonomický vývoj zpomalil oproti situaci, kdyby mohli používat samostatnou měnovou politiku. Petr Pavel vůbec nechápe proces konvergence a divergence. Například ani ty země, které byly starými členy Evropské unie a vstoupily do eurozóny a nezapadají do optimální měnové zóny, neprocházejí tedy procesem pozitivního vývoje, v jistém smyslu, slova smyslu tedy konvergence. To znamená, aby se jim zlepšovaly základní ekonomické ukazatele, ale naopak divergují. Máme tady třeba ukazatel hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly. A právě ty země, které nezapadají z různých důvodů do optimální měnové zóny, tak ty opravdu za období, co vstoupily do eurozóny, tak na své výkonnosti v tomto ukazateli ztratily. Řecko prý z původních 78%, teda 87 průměru Evropské unie v ukazateli hrubého domácího produktu na obyvatele paritě kupní síly v roce 2001 klesly na 68% v roce 2005, obdobně Španělsko, které bylo dokonce ještě v roce 2007 na 105%, tak v současné době je na hranici 92%. Francie, která byla na 116% v roce 2001, tak je v současné době dokonce pod průměrem Evropské unie na 98%. Obdobně je také na tom Itálie, která v roce 2001 byla na 119% a teď je na 96%. No, bohužel Petru Pavlovi to asi těžko vysvětlíte. Ten je spíš zaměřený na to, aby sloužil některým zájmovým skupinám a ty by chtěli zničit naši svrchovanost, například i v té měnové politice. A neví, že celý proces zavedení společné měny je hodnocen jako politický projekt, který je velmi neúspěšným ekonomickým projektem. Ukázal se opět jako poskok a vykonavatel pokynů zájmových skupin, což si myslí čím dál více občanů, kteří si uvědomují, že hájí zájmy cizáků a ne zájmy českých domácností, českých občanů a českých firem. Tak, ono je to samozřejmě delší, ale toť asi stačí.
1: No, tady s tím, nedávno jsem se kvůli tomu rozčiloval, protože jsem tohleto slyšel, protože ta tvrzení, která tam ten prezident uvádí, tak jsou naprosto chybná. A to člověk akorát neví, jestli si myslí, že ty lidé jsou tak hloupí, A nebo jestli on tomu natolik jako nerozumí, to nevím, ale asi tomu nerozumím. V každém případě, teď na to šlo Bulharsko, šlo do eurozóny a co udělali? No, zaprvé se zjistilo, že Bulharsko předchozí vláda sfalšovala doklady, vylepšila účetní doklady, aby se tam Bulharsko dostalo, aby splnilo podmínky. A oni to, Evropská unie to přijala, nechala tam Bulharsko vstoupit, a pak jim řekla, vy jste podváděli a vy jste tady nesplnili ty a ty ukazatele a hned je penalizovala. Takže hned zaplatili. To je jedna věc. Druhá věc, v Bulharsku se výrazně stoupí ceny. Samozřejmě všude stoupnou ceny, kde zavedou euro. Víme, že dokonce i v Německu to bylo, když to zavedli, tak tomu říkali teuro, od slova teuer, drahý. A je tam také další záležitost, že tam my v našem případě, pokud bychom tam vstupovali, tak do 3 dnů musíme do eurovalu zaplatit 350 miliard automaticky a další miliardy na vyžádání. A to víte, že by to vyžádání bylo. To zase by měli koho zase chvilku škubat, aby měli, protože Evropská unie už nemá prachy, že jo. Se mluví o tom, že několik týdnů a že Evropská unie bez peněz, tak potřeba se někoho, koho by zase chvilku škubala. Takže toto jsou všechno věci o tom, že my máme vlastně poslední nástroj suverenity a to je měna. O tom není sporu, to je jako další faktum, to je další fakt tedy. Takže prostě myslím si, že jako prezidenta na ekonomiku nepouštět. To je asi tak jako Bilak, když se vyučil, on byl krejčí, tak mu tam dali na výuční list na saka nepouštět. Prostě šicaka mu nešli, jo. Tak jako tomu nešlo. Tak jako prostě tady by asi také, každý by se měl držet nějakého svého kopita. Horší je, když vám ten prezident ještě jako řekne, že byl teďka někde po Balti, že přijel s tím, že teďka bychom tady měli udělat síť těch větrníků, těch větrných elektráren, aby když budou jít ty drony, takže by je ty větrníky odrážely. Tak to už jsem upadl smíchy, protože jsem říkal, tak tohle to už je konečná. To už jako opravdu, to už jako rozum nebere. Takže tolik jenom teda tady k této věci. Je to spíše zajímavost, kuriozita, ale prostě mnoho lidí neví, nerozumí a tak dál. A je dobře, aby věděli, rozuměli, protože by to zaplatili oni z vlastní peněženky. A není to nic jiného, než nám zabránit, abychom vytáhli hlavu z chomoutu EU, tak nám ji tam ještě více jako vrazit, jo. Takže to je celé, ve zkratce. Pojďme se podívat tedy na ten také zajímavý, na ten tematický příspěvek, na ten tematický článek. To je od známého komentátora Thierry Meissona a ten říká toto. Směrem k rozpadu Německa. A říká, zatímco Spojené státy a Ukrajina tlačí Německo k přípravám válku na Rusko, jsme svědky rozpadu sjednoceného Německa. Země je hluboce rozdělena na dva odlišné národy. Její identita je nyní zpochybňována. Rozpad Spolkové republiky Německo je nyní nevyhnutelný. Mírová dohoda mezi Washingtonem a Moskvou mezi tím povede k anexi části Ukrajiny a Podněstří Ruskem. A opuštění hodnot Evropskou unii přinese její zánik. A Mikhailo Fjodorov a Boris Pistorius, to je ministr obrany Ukrajiny a Německa, podepsali dohodu o výrobě dronů. A Volodymyr Zelenský, nezvolený prezident Ukrajiny, a Friedrich Merz, německý kancléř, vítají tuto užší spolupráci mezi svými zbrojními průmysly. A i když si to neuvědomujeme, tak kolaps Zelenského vlády na Ukrajině pravděpodobně spustí rozpad Moldavska, Německa a Evropské unie. To je pracovní hypotéza Ruska, Číny a Spojených států. Jsme na to však zcela nepřipraveni a naši političtí představitelé a média tuto možnost prozatím ani nezvažují. Rozpad dvou, říkají Němecek, no tak dvou německých částí. Dál se říká, nepochopili jsme, že sjednocení Německa, za které se zasazovali prezidenti Helmut Kohl a François Mitterrand, bylo provedeno v rozporu s mezinárodním právem. S lidmi v Německé demokratické republice se totiž vůbec jako nekonzultovalo. Přijali jsme to, protože se to zdálo logické a protože se během 14 měsíců Angela Merkelová, šéfka komunistické propagandy Svazu komunistické mládeže NDR, stala křesťanskou demokratickou ministryní pro mládež v západní Německu. Osobní dráha této političky však v žádném případě není reprezentativní pro její lid. Vnímáme pouze perspektivu západu, to je 62 milionů obyvatel v době sjednocení, nikoli východu, to je 16 milionů obyvatel ve stejné době. Východní průmysl byl vyplněn ve prospěch západu. Nezaměstnanost tam dnes dosahuje 7,5%, zatímco na západě to pouze 5,7%. Průměrný hrubý plat činí 3973 euro na východě a 4810 euro na západě. Hrubý domácí produkt na obyvatele činí v pěti východních spolkových zemích v průměru 37 711 euro, zatímco na západě je to 54 162 euro. V posledních spolkových volbách se obě země střetly. Východní Němci, formovaní sovětskou okupací, hlasovali drtivě většinou pro alternativu pro Německo AfD, zatímco západní Němci, formovaní americkou okupací a nacisty, které si přivlastnili, tak hlasovali pro křesťanské demokraty a sociální demokraty. Ve skutečnosti neexistuje jedno Německo, ale dvě. A dnes je sjednocené Německo ovládáno pouze svou větší částí, západem, který se snaží potlačit politické vyjádření své východní části. 2. května loňského roku byla strana Alternative für Deutschland označena za krajně pravicovou extremistickou organizaci, což potvrdil Spolkový úřad pro ochranu ústavy. Tato strana je pouhou reakcí na navrhovanou Evropskou konfederaci, projekt zakořeněný v Neuordnung Europa, to je nový evropský řád, který vymyslel Walter Hallstein pro kancléře Adolfa Hitlera, než se stal prvním generálním tajemníkem ESUO, později EHS a Evropské unie. Jinak ten Walter Hallstein psal nacistické zákony, jo? Jako bychom věděli. To je, protože Evropská unie je ten původní projekt, ten nacistický zákon. Ještě se připravila, ještě neskončila druhá světová válka. A podobně Spolkový úřad pro ochranu ústavy v Měchově, který v 50. letech sloužil k přeškolování bývalých důstojníků gestapa, dohlíží na represe vůči novinářům a myslitelům, kteří by mohli zpochybňovat německé předpoklady. Zatím si uvědomujeme hrůzy páchané státní bezpečnosti Stasi ve východní Německu, nevíme o těch, ke kterým docházelo v západní Německu proti komunistům a homosexuálům. Přesto to byla krutá realita. Současné sjednocené Německo je pod vlivem malé skupiny potomků nacistů, kteří po válce spolupracovali s anglosaskými okupanty. Samotný kancléř Friedrich Merz je vnukem nacistického hodnostáře, jeho protislovanské předsudky převzal. Nemá žádné výčitky ohledně spolupráce s ukrajinskými integrálními nacisty, kteří tvrdí, že pocházejí z varangských vikingů a rozhodně ne ze Slovanů. Zatímco germánská tradice odmítá spolupracovat s Rusy, odtud schizma z roku 1054, oddělující svatou říši římskou od Konstantinopole, tak století poté, co Ukrajina a Rusko konvertovali ke křesťanství, pouze nacisté usilovali o vyhlazení všech Slovanů a zabrání jejich území. Lebensraum, neboli životní prostor Německa. V každém případě sjednocené Německo nevzneslo ani nejmenší námitku proti nacistizaci Ukrajiny od její nezávislosti v roce 1991 až po převrat na Euromajdanu v roce 2014. Vynakládá velké úsilí, aby ignorovalo stovky památníků postavených na Ukrajině na památku nacistů a jejich kolaborantů. Ignoruje plán Zelenského vlády postavit panteon ukrajinských hrdinů a na rozdíl od památníků Jad Vašem odmítlo komentovat státní pohřeb zločince proti lidskosti pardon, Andrije Melníka dne 25. května letošního roku. Rozpad Moldavska a Podněstří. Během rozpadu Sovětského svazu vyhlásil Podněstří 2. září 1990 nezávislost. Jedná se o malé údolí podél řeky Dněpr, které se pyšní pozoruhodným mikroklimatem a které Sověti proměnili ve vědecké centrum. Téměř o rok později, 27. srpna 1991, vyhlásil nezávislost také Moldavsko. A tyto dva státy však dříve tvořily jeden region, Moldavskou sovětskou socialistickou republiku. 28. února 1992 přijeli Spojené státy do Organizace spojených národů 8 nezávislých sovětských republik, včetně Moldavska, ale ne Podněstří. V očích OSN je to prostě součást Moldavska. Bezprostředně poté se CIA pokusila Podněstří podrobit ve válce, na kterou se již z velké části zapomnělo. Od té doby se Moldavsko a Podněstří vyvíjely odděleně. Situace dále komplikuje skutečnost, že Podněstří zůstává Sovětskou republikou, která naplnila sen Michaila Gorbačova o smíření komunismu a demokracie. Není však bez vad a nepodařilo se mu vyřešit problém organizovaného

0: kancléřka Angela Merkelová Uršulu von der Leyenovou svou poradkyní. Obě ženy prosadily vytvoření mise Evropské unie pro pomoc při ochraně hranic v Moldavsku a na Ukrajině. EUBAM zkrátka. Tento evropský orgán by obklíčil Podněstří tím, že by obklopil jeho hranice s Moldavskem a Ukrajinou. A to i přesto, že ani jeden z těchto dvou států není členem Evropské unie. Dohoda uzavřená mezi prezidenty Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem v Anchorage dne 15. srpna 2025 stanoví, že Donbas a Novorossiya jsou ruským územím. To znamená, že Oděsa nebude osvobozena silou, ale připojena prostřednictvím mírové smlouvy. Oděsa hraničí s Podněstřím a před 2 týdny udělal prezident Putin ruské občanství všem občanům Podněstří, kteří o něj požádali. Podněstří se tedy po válce na Ukrajině, která by způsobila rozpad Moldavska, stane ruským. Jeho obyvatelstvo již 2x vyjádřilo svou podporu tomuto kroku. A teď něco ještě k rozpadu Evropské unie. Jednota Evropské unie se nám jeví jako nepochybná. Přesto se Spojené království připojilo v roce 1973 a vystoupilo v roce 2020. V roce 2005 voliči ve Francii a Nizozemsku odmítli referenda o Evropské ústavě. Byli ignorováni a Evropská unie se odchýlila od svých demokratických hodnot. V uvozovkách. V roce 2013 Evropská trojka, to je v té době Německo, Francie a Spojené království, uvalila na Kypřany přímo konfiskaci bankovních vkladů přesahujících 100 000 euro, čím se Evropská unie ještě více vzdálila od svých demokratických a liberálních hodnot. V roce 2024 Evropská komise tajně zasáhla do rumunských prezidentských voleb, čímž definitivně opustila své hodnoty. Členské státy Evropské unie s výjimkou Slovenska a Maďarska zpochybňují jednomyslné fungování Evropské rady. Mezitím Spojené království, které již není součástí Evropské unie, vytváří novou vojenskou alianci. Northern Marines, to je nová síla, která se skládá z odborných sil Dánska, Estonska, Finska, Nizozemska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Norska, Švédska. Očekává se, že brzy do ní vstoupí také německá, polská, turecká armáda, možná i Francie, avšak vzhledem k neshodě mezi Londýnem a Paříží v roce 2025 to již není reálné. Zdá se, že Northern Marines, čili severní mariňáci nebo severní námořnictvo, mají nahradit na to, jak mají Spojené státy opustí Atlantickou alianci v roce 2027 v polovině roku podle týmu prezidenta Trumpa. Tato aliance je však neslučitelná s existencí Evropské unie, což je důsledkem tajných ustanovení Marshallova plánu z roku 1948. Poznamenáváme, že německé zbrojení je financováno jak Evropskou unii, tak Spojeným královstvím. A ve 30. letech minulého století financovalo Spojené království německé zbrojení proti Sovětům. Teprve po Mnichovské dohodě 29. až 30. září 1938 uzavřel Sovětský svaz přesvědčený, že další kořistí Třetí říše německo-sovětskou smlouvu od 23. srpna 1939 a Berlín se obrátil proti Londýnu. To byla ta smlouva Molotov-Ribbentrop, jo, pro, abyste věděli. Takže tolik teda tady k této zprávě a k tomu asi, jak to vypadá teďka jako v Evropě. Takže vychází nám to dneska akorát na čas, takže já bych vás poděkoval za pozornost, panu kolegovi za spolupráci a pozval vás zítra na sledování Kompasu od 20 hodin, když si řekneme něco o slábnutí hegemonie Západu. A pro dnešek bych se rozloučil a hezký večer.
1: Dobře, dobře, já děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému, samozřejmě dámy a pánové, děkuji i vám za pozornost, za šíření, za sdílení, za pochvaly, pokárání, komentáře, zkrátka za všechnu zpětnou vazbu. Pane inženýre, děkuji, přeju hezký večer a tedy dámy a pánové, vy se těšte na Kompas a poslové budoucnosti
0: na
1: YouTube.
0: Podobně.
1: Odisí, že ano. Jo?
0: Jinak zvu ještě tedy, kdo ještě, tak 13.6. do Jablonu na Torlicí a na naše další setkání. Bude tam i členská schůze spolku. Pokud nebudete moc přijet, dejte členové spolku, dejte plnou moc někomu, kdo tam pojede, nebo ji pošlete mailem někomu z nás, abychom byli usnášení schopní. Takže díky a už hezký večer. Na shledanou.
1: Tak též. Dámy a pánové.

Děkuji, pane inženýrovi, ještě jednou vám. Jarda by měl být nachystaný a měl by tam pustit tedy Láďu Kytku a ne tedy pořád o budoucnosti pro děti, pro naše děti. Útoky neustále, LGBT plus minus autobus, úchyláren, že ano, gender a další krávoviny. Takže jak to plíživě pokračuje tedy tady v našem prostředí ten pochod institucemi, velice důležité informace pro všechny rodiče, prarodiče a vůbec pro rodiny celkem, protože to tam zmíníme několikrát, rodina je základ společnosti. Nuž, toť ať si všechno vypínám, dámy a pánové, děkovačka, mějte se krásně a už se jenom rozloučíme. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace natočili jsme to ve čtvrtek vaší pomoci, takže je to čerstvé. Dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi,

do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné odpoledne, já vás všechny zdravím. Dneska máme 8.6., čili 8. června 2026, no a startuje pořad komentovaného čtení tady s Petrem Václavem na Midgardu. Pojďme se nejdřív podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek, a nesmíme se z toho fakt vyděsit. Proč? No, protože dneska je takové to zvláštní jméno na pořadu dne, hodně zvláštní, když to takhle řeknu, protože většinou něco signalizuje. A vy už asi budete vidět, co je to Medard. Medardova kápě, 40 dnů kape, se říká. Jméno Medard se u nás užívá jen zřídka. Možná je na češtinu příliš tvrdé, muž jménem Medard může být dle významu svého jména udatným silákem, častěji však bývá spojován s počasím a deštěm.

Asi nejznámějším nositelem jména je svatý Medard, francouzský biskup žijící v 6. století. Je patronem sedláků, pastýřů, vinařů a sládků. Dnes je však také pomocníkem meteorologů. Dalším nositelem jména byl také italský sochař, představitel impresionismu Medardo Rosso. Jméno nosil i německý psychiatr Medard Voss. Mužské křestní jméno Medard má germánský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Machthard, respektive německých slov Macht, s významem moc, síla, a Hardus s významem tvrdý. Jméno se tak překládá jako mocný, silný, udatný, také tvrdý nebo přísný. V České republice toto jméno nosí 17 tedy nositelů, chlapci, chlapy, nebo také kmeti. Je to 1430. nejčastější varianta užívaného takto jména. 17 oslavenců dneska, to ale nevadí. Milí Medardové, já vám přeji, ať dneska neprší, protože to by bylo špatně, to by nám kapalo až do poloviny července. Přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také pochopitelně spoustu dárků a pěkné promořování. Mějte dobrou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakého Medarda, opravdu jako žijícího Medarda, tak mu popřejte, protože mu tím způsobíte radost a nadělíte mu tím prodloužení života. Krom toho, že jsou dneska Medardové, a ještě řeknu tak, ráno v rádiu tam nějaký moderátor říkal, že když na Medarda nekápne, 40 dnů kape. To znamená, že když dneska nebude pršet, takže bude potom 40 dnů kapat. Já teda to znám jinak. Já se pamatuju, že Medardova kápě 40 dnů kape. Takže úplně opačně. Uvidíme. Ono nakonec to počasí stejně dělá tak trošku, co chce. Krom toho, že je Medarda, tak je ještě Mezinárodní den oceánů. OSN vyhlásila Mezinárodní den oceánů roku 1992 a má připomínat důležitost oceánu a moří pro celý svět. Nejen mořské ovzduší je důležitý prvek pro životní prostředí, ale oceány a moře ovlivňují celou naší planetu, její biosféru a celkové klima Země. První oslavy tohoto dne jsou od roku 2009. Moře a oceány musíme chránit a neznečišťovat je. Děkuji pěkně. Co ty podmořské jaderné výbuchy, co ty skládky v moři? Mohli bychom se bavit do nekonečna, co ty ropné tankery a katastrofa, která vždycky z toho pak je, když to začne vytékat do moře, hrůza děs. Tak važme si toho, že moře je něco, co nemáme úplně prozkoumané a kdysi tu bylo všude jenom jedno velké moře. Takže je to naše kolébka, je to kolébka našeho života. Tedy, jak se to vezme? No, dávám to na stranu, tak jdu pryč a myslím si, že se můžeme posunout k jednomu zajímavému čtení. STB v bankovním sektoru a Josef Tošovský, Dutman a Mezinárodní měnový fond. V československém, tady se píše SBČS od roku 1973, v československém a českém bankovním sektoru 90. let působila řada vysoce postavených manažerů. U nich byla v archivech dohledána spolupráce s komunistickou rozvědkou, s první zprávou SNB nebo kontrarozvědkou. Tito lidé často využívali své zkušenosti z mezinárodního obchodu a financí k upevnění pozic v rodícím se tržním hospodářství. Zde jsou nejvýznamnější jména, u nichž je vědomá spolupráce
zdokumentována nebo byla předmětem rozsáhlého veřejného šetření. Za prvé Josef Tošovský, krycí jméno Dutmen, registrační číslo 25032. Hlavní výtka historiků a ekonomických analytiků směrem k Tošovskému nespočívá v jeho osobním selhání, ale v tom, že jako guvernér umožnil kontinuitu kádru a že dovolil zotročení Československa přes Mezinárodní měnový fond a Světovou banku. Transformace. Tato stará garda z bankovního prostředí a podniků zahraničního obchodu měla obrovský náskok v know-how i kontaktech. Miliardové ztráty. Právě tito lidé často stáli u zrodu divokých privatizací a úvěrových podvodů v 90. letech, které musel tzv. Stát následně sanovat přes konsolidační banku a náklady se odhadují na stovky miliard korun. Spolupráce byl evidován od 22. května 1986 jako spolupracovník STB a následně důvěrník první zprávy SNB. Tošovský neprošel klasickým úředním řízením, během kterého by spolupráci musel podepsat. Pro styk z STB ho předurčovala jeho funkce jako poradce a posléze předseda SBČS. To měl v popisu práce. Proto se jeho jméno neobjevovalo v seznamech spolupracovníků STB a proto se také může prokazovat čistým lustračním osvědčením. Role od roku 1986 náměstek živnostenské banky v Londýně pro rozvědku dělal odborné analýzy. Obsah analýz. Pro rozvědku vypracoval hloubkové ekonomické rozbory britského bankovního trhu a mezinárodních finančních operací. Rozvědka tyto informace využívala k efektivnějšímu obcházení západních embarg a k operacím podniků zahraničního obchodu. Jako předseda SBČS a pracovník živnobanky v Londýně měl přístup k informacím o britském finančním trhu, které byly pro socialistické Československo podléhající embargům COCOM kritické. Tato znalost vedle v 90. letech k vytunelování Československa přes investiční fondy a tak dále. Dopad. Jeho obklopování lidmi z minulosti v STB v rámci ČNB v 90. letech vytvořilo stabilní prostředí pro transformaci dalších kádrů do komerčního bankovnictví. Řídící důstojník byl major Sojka, který chválil Tošovského a neb Chazária a sionismus v Československu. A za třetí čistka naruby agenti v ČNB. V 90. letech se Česká národní banka stala útočištěm pro řadu vysoce postavených důstojníků rozvědky, kteří zde vytvořili uzavřený systém. Závažným aspektem působení Josefa Tošovského v čele SBČS a ČNB byla personální politika. V únoru 2007 média zveřejnil to historik Petr Blažek, například Týden či Mladá fronta Dnes, doložila, že se Tošovský v bance obklopoval lidmi s jasnou minulostí v STB. Klíčové pozice. Lidé s vazbami na tajné služby zastávali v SBČS a České národní bance posty v oblasti bezpečnosti, správy devizových rezerv i v legislativním odboru. V 90. letech se v České národní bance, zejména v sekcích bezpečnosti a správy, objevila jména bývalých operativců a důstojníků STB, kteří zajišťovali kontinuitu v citlivých oblastech. Například Pavel Šešulka, tedy Pavel, registrační číslo 12563, vysoce postavený důstojník rozvědky, v 90. letech působil v bezpečnostním odboru České národní banky. Zajišťoval ochranu centrální banky a převozy hotovosti. V 90. letech došlo k tomu, že lidé s výcvikem z rozvědky a STB obsadili včera nebo citlivé posty. Argumentem byla jejich profesionalita a zkušenost s ochranou objektů a převozy cenin, které běžná policie v takovém rozsahu nezvládala. V 80. letech na starosti mimo jiné Rakousko je banáš Lotos a vývoz miliard do Rakouska. Svatopluk Šíp, další z řady bývalých příslušníků, kteří po roce 1989
přišli do bankovního sektoru a zastávali funkce v technických a bezpečnostních složkách centrální banky. Působil jako ředitel sekce správní ČNB. Kritici, například tehdejší redaktoři týdeníku Respekt, upozorňovali, že tito lidé vytvořili uvnitř banky neprůhlednou strukturu, která měla vliv na vnitřní chod instituce. No a nejen to, já musím říct, že se to pochopitelně týkalo trošku ještě jiného spektra věcí, které měly na starosti. Když jsme se tady kdysi bavili o tom, že, já se musím obliknout, že existovaly účty pro rozvědku, to byly třeba účty, ze kterých čerpal Vasil Mohorita, zakladatel, potom další, že, bývalý Ulčák, bývalý předseda městského výboru svazáků v Praze. Také Stanislav Gross, který potom na to doplatil, že na ty peníze sáhl. Čili oni byli ti, kteří se měli postarat o to, aby tyto peníze nepřipadly do nepovolaných rukou. To je takhle potřeba navnímávat. Čili všechno má nějaké své pozadí. Já jsem tady asi skočil trošku. Ne, to bylo vlastně na tom jednom listu. Pátá kolona ve vědecko-technické rozvědce VTR a embargo COCO. Československo čelilo zásadním technologickým a obchodním restrikcím ze strany západu přes offshory síť schránkových firem. Lichtensteinsko, Kajmany, Rakousko, Švýcarsko se ekonomická a vědecko-technická rozvědka naučila toto embargo obcházet přes PZO, čili podnik zahraničního obchodu. V této rozvědce byla pátá kolonie, která provedla přes tuto znalost tunelování v 90. letech Československa. Embargo, tedy roky 1949 až 1994 a USA. Největším omezením bylo působení výboru COCOM. Tento orgán, založený západními státy v čele s USA, měl za cíl zabránit vývozu strategických technologií do zemí východního bloku. Co bylo zakázáno? Špičková elektronika, výkonné počítače, telekomunikační zařízení, přesné obráběcí stroje a materiály využitelné ve zbrojním průmyslu. Pašování. Existovaly tajné sítě pro obcházení embarga přes neutrální země, například Rakousko či Finsko. Viz hospodářská spolupráce s neutrálními kapitalistickými státy v éře Gottwaldova režimu. Zadržení zlata. USA odmítali vrátit československý měnový poklad ukradený nacisty a nalezený spojenci, dokud ČSSR nevyplatí náhrady za znárodněný americký majetek. K dohodě a vrácení zlata došlo až v roce 1982. Obchodní doložky. Československo přišlo o doložku nejvyšších výhod, což znamenalo vysoká cla na export do USA. Izrael. Po roce 1967, šestidenní válka, došlo k přerušení diplomatických i obchodních styků. No a já tady jenom k tomu povím, že tady se to prezentovalo jako, že my to nechceme nakupovat a my to tady jako socialistický stát nechceme dopřát našemu obyvatelstvu, ale vidíte, že na tom bylo embargo západu. Za druhé, hlavní trasy a role neutrálních zemí. Neutrální státy jako Rakousko, Finsko, Švédsko nebo Švýcarsko sloužily jako ideální překladiště, protože nebyly vázány tak přísnými kontrolami jako členové NATO. Fiktivní firmy. Československé tajné služby, zejména první zpráva SNB, zakládaly v těchto zemích krycí firmy. Ty legálně nakoupily technologie, například počítače IBM nebo DEC, s tím, že zůstanou v zemi. Následně bylo zboží v tichosti převezeno přes hranice do ČSSR. Reexporty. Zboží se často ztratilo během přepravy. Oficiálně směřovalo například do USA, z USA do Rakouska, ale ve skutečnosti skončilo v československých výzkumných ústavech. Role Rakouska. Vídeň byla v té době centrem špionáže a obchodu mezi Východem a Západem. Díky geografické blízkosti a neutralitě bylo pašování přes rakouské hranice
nejčastější cestou pro drobnější komponenty i celé stroje. Tajné služby v letech 1988 až 1993 vyvezly cca 50 milionů, otázka miliard, korun na financování privatizace. To je ze zdrojů World Bank. Za třetí, jezere Slušovice. Legendární případy. Jezere Slušovice pod vedením Františka Čuby bylo družstvo proslulé schopností sehnat nemožné. Pozdější modely z produkce Slušovic, například TNS-AT, byly navrženy tak, aby byly kompatibilní s IBM PC architekturou, což znamenalo schopnost spouštět software určený pro tehdejší standard IBM PC. Využití technologií. Slušovice se snažili napodobit a zdokonalit tehdejší standardy, které určovala společnost IBM, a to i přes omezené možnosti dovozu součástek. Jaké byly počítače z jezera Slušovice? Slušovice zničila posléze CIA. Sálové počítače. I přes embargo se do ČSSR dařilo propašovat velké sálové počítače. Často byly deklarovány jako náhradní díly nebo jiná, méně sledovaná zařízení. Kde by byly Slušovice dneska, kdyby je parta Klause nezničila? Kopírování, reverse engineering. Jakmile se podařilo propašovat jeden kus, například procesor, českoslovenští inženýři v Tesle nebo Výzkumném ústavu matematických strojů se ho snažili pod mikroskopem analyzovat a vyrobit jeho kopii. Teď tady mám zase na přeskáčku. To jsou nějaké... Já se na to musím podívat, co tady všechno máme. Podniky zahraničního obchodu. Aha. Tady to bohužel není očíslované, jo. Tak já vám to budu číst, jak to tady jde po sobě. No, to nejde po sobě. Teda. Tady ta stránka potom bude... Jo. Tak, STB, vyvádění majetku skrze Lichtensteinsko, Černá šlechta a Kajmany. Lichtensteinsko a Kajmanské ostrovy představovalo v 90. letech vrcholnou školu finančního inženýrství kádru z PZO. Tato schémata nebyla jen o schvalování peněz, ale o vytvoření neprůhledné sítě, která umožnila ovládnout klíčové české podniky za peníze samotné banky IPB a KB 2017. Češi v Paradise Papers. Článek. Zde je rozhovor těchto dvou klíčových větví. No, ten se asi nepustíme. Za prvé, Kajmanská větev IPB, operace Kajmanské fondy. Tento mechanismus byl mozkem banky Liborem Procházkou, registrační číslo 23974, dotažen k dokonalosti. Cílem bylo vyvést špatná i dobrá aktiva banky mimo dosah české regulace. Mechanismus. IPB založila na Kajmanských ostrovech několik fondů, například v rámci skupiny Kajmanské fondy. Triton Development. Do těchto fondů banka prodala za pár korun akcie strategických českých podniků, jako byl plzeňský Prazdroj, České sklářství, stavební firmy. Role PZO kádru. Peníze na tento nákup si fondy půjčily přímo od IPB. Manažeři z okruhu Miloše Kratochvíla, takzvaný Kraus, registrační číslo 21081 PZO Motokov, a Jana Bělohlávka, Honza, registrační číslo 19491, PZO Stroj Export, tak fakticky ovládali miliardové majetky skrze offshoreové entity, zatímco banka měla v účetnictví jen rizikové úvěry. Výsledek? Po pádu IPB v roce 2000 zůstala jako aktiva zablokovaná v neprůhledných strukturách, což státu České konsolidační agentuře extrémně stížilo jejich vymáhání. Za druhé Lichtensteinská větev, nadace a holdingy. Lichtensteinsko sloužilo těmto strukturám především jako trezor pro konečné vlastníky. Nadace
Na rozdíl od Kypru nebo Kajmanů nabízí Lichtenštejnsko institut rodinných nadací, u kterých ne

lze dohledat skutečného majitele. PZOK kádry zde zakládaly entity, které stály na samém vrcholu vlastnické pyramidy českých holdingů. To je londýnská škola Jiří Kunert, registrační číslo 18333. Živnostenská banka Londýn 1982. To je to, co už jsem tady já vám říkal, pokud šlo o ty různé účty na různé svazácké, pionýrské a další organizace Národní fronty. Příklad. A propojení na PZO. Využívaly se zde dekádami prověřené kontakty z dob, kdy rozvědka první zpráva využívala lichtenštejnské finančníky pro nákup embargovaných technologií pro socialistické Československo. Příklad. Kauza. České pivo. Tento projekt, který zahrnoval ovládnutí tuzemských pivovarů, byl klasickou ukázkou lichtenštejnského schématu, kde se cesty kapitálu ztrácely v alpském knížectví. Za třetí, proč to dělali právě tito lidé? Zatímco běžní podnikatelé 90. let se učili, co je to akcie, lidé jako Procházka, Tesař, Kratochvíl, více jmen informací v dokumentu Transformace STB, měli díky minulosti v rozvědce a PZO. Hotové sítě znali konkrétní právníky a bankéři v lichtenštejnském Vaduzu či na Kajmanech, se kterými spolupracovali už v 80. letech. Technologii rozvědka v PZO běžně používala takzvané krycí firmy pro obchody se Západem. V 90. letech tuto metodiku pouze přenesli do soukromého podnikání. Vlivem tunelové legislativy Václava Klause tento systém hnízdění majetku v zahraničí zajistil, že i po krachu IPB a následných soudních sporech, ve kterých byli manažeři nakonec často osvobozeni pro nedostatek důkazů o úmyslu, zůstala podstatná část vlivu a kapitálu v rukou těchto struktur. Akce, šiřte tyto informace. Tak, dáme si další stránku. Václav Klaus, STB inkubátor páté kolony. Klusek, kluk. Václav Klaus mezi roky 1971 až 1986 pracoval v státní bance československé SBČS. V době tuhé normalizace 70. leta bylo pro běžného občana, natož pro takzvané pozdějšího disidenta Václava Klause, nemyslitelné, aby 15 let pracoval v SBČS. Navíc Václav Klaus patřil v 60. letech k úzké skupině československých ekonomů, kterým režim umožnil studijní pobyty na Západě. Kdyby režim, pátá kolona, doopravdy chtěl Klause omezit, tak by se nikam nedostal ani na Západ, ani do státní banky Československa po roce 1968. Rozhovor prezidenta republiky Václava Klause pro Mladou frontu dnes o jeho sledování STB. V letech 1984 až 1986 doby svazek STB pochází, jste pracoval ve státní bance Československé. Co konkrétně jste tam dělal? Státní banka Československá jsem pracoval od roku 1971 do roku 1986, tedy od okamžiku, kdy jsem byl vyhozen z ekonomického ústavu ČSAV

SAV jako antisocialistická a antimarxistická síla. Pracoval jsem tam na různých místech v letech, na které se ptáte, co bylo ve správě investiční výstavby, kdy jsem byl jako ekonom analytik. Sledován jste měl být podle dokumentů kvůli svým odborným vystoupením. O co konkrétně šlo? Od konce roku 1979 jsem ve funkci vědeckého tajemníka bankovní pobočky ČSVTS a pořádal pravidelné měsíční semináře a vydával o nich interní sborníky o ekonomických otázkách, které měly velkou návštěvnost 100 až 200 účastníků a na nich se velmi otevřeně diskutovala různá ekonomická témata. Všeobecně to bylo považováno za velmi kritické vůči tehdejšímu režimu a lidé se dělili na ty, to už tady dál nemáme, za prvé studijní pobyty v Itálii, v USA a v TV, to nevím. Studium v Itálii 1966. Klaus absolvoval postgraduální studium v Neapoli v Miláně. Tato zkušenost mu umožnila první přímý kontakt se západním akademickým prostředím. Studium v USA 1969. Absolvoval půlroční studijní pobyt na Cornell University ve státě New York. Během tohoto pobytu se hlouběji seznámil s americkou ekonomickou školou. Cesty do sovětského bloku. Vedle západních výjezdů pracoval i v různých zemích spojených se Sovětským svazem, což mu umožnilo získat přehled o fungování centrálně plánovaných ekonomik v celém regionu. Jugoslávie. Kromě západu Klaus často cestoval do tehdejší Jugoslávie. Ta byla pro československé ekonomie laboratoří, experimentovalo se tam s tržními prvky v rámci socialismu. Západní Německo. Účastnil se odborných setkání například v rámci konzervativně zaměřených diskuzních klubů, jako byl Jexthausener Kreis. Švýcarsko. Později, zejména po roce 1989, se stal pravidelným hostem Světového ekonomického fóra v Davosu. Ale kontakty se švýcarskými ekonomy udržoval již dříve. Curych a Ženeva. Tato města navštěvoval nejčastěji v rámci krátkodobých výjezdů, které sám později popisoval jako pár hodin a jedna noc mezi lety. Velká Británie. Díky své orientaci na politiku Margaret Thatcherové vyhledával kontakty s britskými akademickými a politickými kruhy, kam se jako jeden z mála ekonomů z východního bloku dostal k odborným materiálům. 70. a 80. léta. Po odchodu z ekonomického ústavu ČSAV 1970 byly jeho možnosti cestovat na západ takzvaně omezeny, ale nikoli zcela zastaveny. Jako pracovník státní banky československé se účastnil odborných konferencí. Rakousko, listopad 1989. Jen několik dní před revolucí 12. listopadu 89 vystoupil v rakouské televizi ORF, kde jako ekonom prognostického ústavu komentoval tehdejší hospodářskou situaci v Československu. Klaus musel požívat zvláštní důvěry režimních orgánů, neboť pro většinu odborné veřejnosti byly podobné příležitosti zcela nedostupné. Za druhé, pracovní činnost před rokem 1989. Působení v ekonomickém ústavu ČSAV 1963 až 70. Zde Klaus začínal jako vědecký aspirant. V roce 1968 se aktivně podílel na reformních diskuzích Pražského jara a publikoval v časopise Tvář Emanuel Bandler, Bohumil Doležal, který byl tehdy centrem nekonformního myšlení. Po nástupu normalizace odešel z ústavu z politických do bankovní sféry. Státní banka Československá 1971 až 86. Po odchodu z ekonomického ústavu ČSAV pracoval dlouhá léta v SBČS. Zde se zabýval především měnovou analýzou a ekonomickým modelováním. Během svého působení ve státní bance Československé měl Klaus přístup k takzvaným devizovým příslibům na literaturu. Díky tomu mohl pro bankovní knihovnu objednávat špičkové západní ekonomické

časopisy a knihy, které byly pro běžného občana nedostupné. Prognostický ústav 1987 až 1989. Akademické práce v prognostickém ústavu ČSAV zde pracoval po boku dalších budoucích politiků, jako byli Miloš Zeman, Vladimír Dlouhý, Karel Dyba, Vladimír Dlouhý či Ivan Kočárník. Prognostický ústav formuloval ne prognózy, ale strategie k převodu majetku. Ústav byl zřízen pod patronací vysokých komunistických funkcionářů, například Štrougala. V prognostickém ústavu byl Klausovým nadřízeným Walter Komárek. Za třetí, kontakty a semináře. Jazyková vybavenost. Klaus mluvil anglicky, německy, italsky a rusky. V 60. letech byl Klaus jedním z nejaktivnějších členů klubu mladých ekonomů při Československé vědecko-technické společnosti. Klaus členem masových organizací jako Socialistický svaz mládeže a Revoluční odborové hnutí. Ekonomické semináře 1979 až 1986. Kromě odborných seminářů v SBČS občas přednášel i na akcích pro širší publikum, například v rámci Socialistického svazu mládeže či vědecko-technických společností. Semináře se staly platformou pro diskuzi o západní ekonomice. Klaus byl hlavním editorem a autorem úvodu pravidelného sborníku Ekonomické modelování. Publikoval v T-magazínu, technický magazín, v rubrice Ekonomie a my. V rámci České vědecko-technické společnosti organizoval semináře, které měly vysokou odbornou úroveň. Zde se formovala skupina budoucích reformátorů, například Dušan Tříska, autor kuponové privatizace. Zahraniční kontakty. Navzdory omezením si udržoval korespondenční styky s některými západními ekonomy. Tyto vazby mu po roce 89 pomohly rychle etablovat novou ekonomickou politiku státu. Role Rity Klímové. Spojka mezi prognostickým ústavem a Dizentem páté kolonie. Klaus udržoval kontakty s lidmi z okruhu pozdějšího Dizentu, například s Josefem Zjelincem nebo rodinou Havlových. Rakousko. Klaus měl dlouhodobé vazby na rakouské ekonomické prostředí. Pravidelně navštěvoval odborné semináře a konference jako VIIV, Vídeňský institut pro mezinárodní hospodářské srovnání, byl hlavním místem v setkávání ekonomů z východu a západu. Klaus zde byl častým hostem a udržoval vztahy s tamními experty. Hospodářská komora a bankovní kruhy. Díky působení ve státní bance Československé měl kontakty v rakouském bankovním sektoru, který byl pro ČSSR hlavním finančním partnerem na západě. Pravidelně jezdil na Evropské fórum v Alpách v Tyrolských horách. Toto fórum bylo a je prestižním místem pro diskuzi o politice a ekonomice. Zhrnutí. Kariéra a mobilita Václava Klause, kterou mu režim dopřál před rokem 89, je v rozporu s jeho tvrzeními a pozdějším obrazem Dizenta v prognostickém ústavu. Václav Klaus hrál klíčovou roli politického garanta, který skrze radikální metodu kuponové privatizace umožnil rychlé odstátnění majetku do rukou bývalých kádrů z podniku zahraničního obchodu PZK a rozvědky. Klaus jako pracovník SBČS v 71. až 86. roce požíval zvláštní důvěry režimu tzv. Páté kolony, což mu umožnilo získat unikátní know-how ze západu, které po roce 1989 využil k nastavení legislativy tak, aby dovolovala netrestatelné tunelování a vyvádění aktiv skrze offshoreové struktury. Tato systémová transformace vedla k vytvoření nové vrstvy oligarchů, přičemž Klausovo propojení s těmito strukturami je skrz Imperium PPF, kde je zmiňován
po boku postav z minulosti v STB. Poznámka Václav Klaus a jeho přezdívka Kikina se objevila jako narážka na údajnou homosexualitu Václava Klause. Václav Klaus tyto spekulace vždy odmítal. Například na stojáka Lukáš Pavlásek Kikina. Václav Klaus alias Pružinský. Vyskytly se tvrzení, že otec Václava Klause byl židovského původu, často zmiňována Podkarpatská Rus. Jmenoval se Pružinský a po válce si jméno změnil na Klaus, aby skryl svůj původ. Jestli je to mýtus nebo ne, se teprve dozvíme. Tak další stránku. Podniky zahraničního obchodu, PZO, rozvědka, úvěry a banky. Pojďme se podívat na další postavy, které propojují svět předlistopadového zahraničního obchodu, PZO, rozvědky a následného vlivu. Poslední stránka. Následného vlivu v bankovnictví a strategických podnicích 90. let. Tato jména tvořila skutečný systémový úzel transformace. Za prvé Miloš Kratochvíl, 1953, krycí jméno Kraus, registrační číslo 21081. Působil v PZO Motokov, který byl pro rozvědku první zpráva naprosto klíčový kvůli exportu vozidel a technologií. Role v STB veden jako agent a ideový spolupracovník rozvědky, působení v 90. letech. Stal se jedním z nejmocnějších mužů v pozadí IPB. Působil jako generální ředitel společnosti PIAS, první investiční akciová společnost, která spravovala největší privatizační fondy IPB. Právě skrze tyto fondy skupina ovládala stovky českých podniků. Za druhé Jaroslav Strejček, 1954 narozen, krycí jméno Strejček, registrační číslo 19572. Klíčová postava z oblasti financování zahraničního obchodu v ČSOB před rokem 1989, jedinou bankou pro devizové operace. Role v STB, veden jako agent rozvědky, první zpráva, čtvrtý odbor, ekonomicko-vědecká rozvědka. Dnes v 2 Pro AS nebo mnklub.cz medailonek, pomlčka Jaroslav Strejček. Nadace Malý Noé. Působení v 90. letech. Byl dlouholetým členem vedení IPB, ředitel odboru pro mezinárodní operace a pravou rukou Jiřího Tesaře. Tesař a registrační číslo 38504. Specializoval se na mezinárodní operace a pro mezinárodní operace a propojování bankovního sektoru s nově vznikajícími holdingy. Jeho zkušenost s pračkou devizových offshore z doby socialismu byla i pro IPB neocenitelná. Za třetí Miroslav Čebiš, krycí jméno Bílek, registrační číslo 14942, osobní číslo 196423. Jeden z nejvýše postavených důstojníků rozvědky první zprávy, který přešel do ekonomické sféry. Role v STB, kmenový příslušník rozvědky, náčelník 4. odboru, ekonomická špionáž. Právě on metodicky řídil lidi v PZO, jako by byli jakými byly Libor Procházka, Libor, registrační číslo 23974, IPB, nebo Jan Bělohlávek, Honza, registrační číslo 19491, první zprávě SNB, PZO, Stroj Export, IPB, byl náčelník 4. odboru první zprávy SNB. Tento odbor byl klíčový, protože měl na starosti vědecko-technickou a ekonomickou rozvědku. Působení v 90. letech založil a vedl bezpečnostní agentury a poradenské firmy,
které zajišťovaly informační servis pro velké banky a privatizační skupiny. Byl vnímán jako šedá eminence, která propojovala staré sítě s novým kapitálem. Bezpečnostní divize IPB byl klíčovým poradcem managementu IPB, vazba na GAT, GNT a další skupiny, akce. Jak čtvrtý odbor první zprávy konkrétně spolupracoval se sovětskou KGB na ekonomických operacích v zahraničí? Za čtvrté Antonín Jakubík, krycí jméno Kubík, registrační číslo 13242, byl náměstek ministra vnitřního obchodu. Ministr obchodu 1976 až 86 a později ředitel velkých exportních subjektů. Role v STB veden jako důvěrník a spolupracovník rozvědky. Působení v 90. letech. Působil ve statutárních orgánech mnoha firem transformovaných PZO a měl blízko k managementu Komerční banky. V 90. letech byla Komerční banka, tehdy ještě státní, proslulá úvěrováním projektů spojených s bývalými kádry. Představoval typ kádru, který dokázal politicky ošetřit velké úvěrové rámce pro vyvolené skupiny. A za páté společný jmenovatel Operace Hnízdo. Tito lidé, Kratochvíl, Strnad, Procházka, vytvořili v IPP takzvané akcionářské hnízdo. Pomocí peněz samotné banky skrze úvěry spřízněným firmám v PZO strukturách skoupil akcie banky, čímž stát ztratil kontrolu. To je přesně ta pátá kolona. No, tak jsme si trochu začetli tady v těch záležitostech. Já vám řeknu, toto všecko klidně podepíšu, protože tyhle ty lidi, tyhle těch lidí nebýt, tak to všecko nemohlo dopadnout tak, jak to dopadlo. Čili oni věděli, byli znalí, věděli přesně, jak ty věci fungují, věděli, kde co jak, měli zkontrahovány ty záležitosti, takže proč by v tom nepokračovali dál, ale na vlastní triko za cizí peníze. Nádherný, ne? Dáme si písničku.

Operace nemyslitelné. Plán napadení spojenců Sovětského svazu v roce 1945. Máme tu opět slavné májové dny a propaganda oslavující hrdinství spojeneckých vojsk, našich západních partnerov běží na plný plyn. Nebude tedy od věci připomenout si, co před několika málo lety vyplynulo z částečně odtajněných britských archívů. Události a fakta popsané v tomto článku se zdají neuvěřitelné a nemyslitelné. Je opravdu těžké jim uvěřit, protože normální člověk nepochopí zradu toho, koho považoval za spojence a přítele. A přesto tomu tak bylo. Americké bombardéry Consolidated B-24

Jehož uskutečnění bylo zastaveno fakticky až v poslední chvíli. Já už jsem tady o tom mluvil, jenom to chci teďko koment trochu. A spousta jako lidí říká, a proč by ty Američani jako neosvobodili tu Plzeň? Proč tady tvrdíš, že oni těm nacistům nadržovali? A proč tvrdíš, že oni s nimi nebojovali, že oni jim vytvářeli odchodné koridory? Proč? Protože Wehrmacht přeci chtěli použít jako údernou sílu proti Sovětskému svazu. Tak teďko tady o tom budu číst. Třetí světová válka měla začít 1. července 1945 překvapivým útokem spojených sil anglosasů na sovětská vojska. Zatím o tom ještě málo kdo ví. Stejně tak i to, jakým způsobem Stalin dokázal překazit plán pravděpodobných spojenců, proč bylo nutné urychleně dobít Berlín, proti komu britští instruktoři v dubnu 1945 cvičili nerozpuštěné německé divize, které se nechali dobrovolně zajmout, proč byly s nelidskou krutostí zničeny Drážďany v únoru téhož roku a koho ve skutečnosti tím chtěli anglosasové vyděsit. Podle oficiálních modelů historie pozdního Sovětského svazu skutečné příčiny toho všeho nebyly ve školách vysvětlovány. Tehdy byl v kurzu boj za mír. Ve vyšších vrstvách uzrávalo nové myšlení a legenda o čestných spojencích USA a Velké Británii byla všeobecně propagována. Dokonce i dokumentů bylo tehdy publikováno jen pár. A tento byl utajován z celé řady příčin. Až v poslední době začali Angličané částečně zpřístupňovat archívy tohoto období, protože to už není Sovětský svaz, kterého se obávali. Na začátku dubna 1945, před samotným koncem války, Winston Churchill, ministerský předseda ruského spojence Velké Británie, vydal příkaz náčelníkům svých štábů k vypracování operace překvapivého úderu na Sovětský svaz, operaci nemyslitelné. Plán v rozsahu 29 stran mu byl předložen 22. května 1945. Podle tohoto plánu měl být útok na Sovětský svaz proveden po vzoru Hitlera nečekaným úderem. Dne 1. července 1945 47 anglických a amerických divizí bez jakéhokoliv vyhlášení války měli uštědřit drtivou ránu naivním Rusům, kteří takovou nekonečnou podlost od svých spojenců naprosto neočekávali. Úder mělo podpořit 10 až 12 německých divizí, které spojenci drželi nerozpuštěné v Šlesvicku, Holštýnsku a jižním Dánsku a které denně cvičili britští instruktoři. Připravovali je k nové válce se Sovětským svazem. Podle plánů měla začít válka sjednocené západní civilizace proti Rusku a následného křížového tažení se měly zúčastnit i další země, například Polsko a poté Maďarsko. Válka měla dovést k úplnému rozbití a kapitulaci Sovětský svaz. Konečným cílem bylo završit i tam, kde to plánoval Hitler, v plánu Barbarossa, na hranicích Archangelsk-Stalingrad. Anglosasové se chystali zlomit Rusy terorem, totálním zničením velkých sovětských měst Moskvy, Leningradu, Vladivostoku, Murmansku a dalších drtícími údery letajících pevností. V ohnivých smrštích měly zahynout miliony Rusů, stejně jako byl zničen Hamburg, Drážďany, Tokio. To se chystali učinit se svými spojenci, tedy obvyklý obraz. Nejodpornější zrada, krajní podlost a zvěrská krutost. To je vizitka západní civilizace a zvláště pak anglosasů, kteří zabili nejvíce lidí v celé lidské historii. Nicméně 29. června 1945, den před plánovaným začátkem nové války, Rudá armáda nečekaně změnila svoji dislokaci. To byla rozhodující událost, která otočila tok historie. V důsledku čehož příkaz k útoku anglosaským vojskům nebyl vydán. Dobytí Berlína, který byl pokládán za nedobytný, ukázalo s

sílu sovětské armády a vojenští experti nepřítele se přiklonili k rozhodnutí Sovětský svaz nenapadnout. V čele Sovětského svazu totiž naštěstí stál Stalin. Přitom vojenské námořnictvo Spojeného království a Spojených států měli tehdy vůči Sovětskému svazu absolutní převahu. V minonoscích 19krát, v bitevních lodích a velkých křižnících 9krát, v ponorkách dvojnásobnou a více než 100 letadlových lodí s několika tisíci jednotek palubních letadel proti nule na straně Sovětského svazu. Pravděpodobný spojenec disponoval 4 vzdušními armádami těžkých bombardérů, které mohly kdykoliv nanést zničující údery. Sovětské letectvo bylo, co se týče bombardování, nesrovnatelně slabší. V dubnu 1945 mezi spojenci panovala představa, že ruští vojáci jsou válkou vyčerpaní a vojenská technika na hranici funkčnosti. Jejich vojenští odborníci však byli nakonec velmi překvapeni silou sovětské armády, kterou demonstrovala při dobytí Berlína, jenž byl jimi považován za nedobytný. Není pochyb o správnosti závěru historika V. Falina, že Stalinovo rozhodnutí o útoku na Berlín na počátku května 1945 zabránilo třetí světové válce. To bylo nedávno potvrzeno i odtajněnými dokumenty. V opačném případě by byl Berlín vydán bez boje spojencům a sjednocené síly celé Evropy a Severní Ameriky by pak udeřily na Sovětský svaz. Avšak i po dobytí Berlína se plány na zrádný útok dále rozvíjely v plné rychlosti. Zastaveny byly až tehdy, když bylo zjištěno, že byly vyzrazeny a výpočty strategů ukázaly, že bez nečekaného úderu by Sovětský svaz nemohl být zničen. Existoval ještě jeden důležitý důvod, proč Američané vznesli vůči Britům námitky. Potřebovali totiž Sovětský svaz, aby rozdrtil kvantungskou armádu na Dálném východě, bez čehož by americké vítězství nad Japonskem bylo nejisté. Stalin nebyl schopen zabránit druhé světové válce, ale podařilo se mu předejít té třetí. Situace byla mimořádně vážná, ale Sovětský svaz opět zvítězil, nepodal se. Nyní se na západě snaží vysvětlovat plán Churchilla jako odpověď na sovětskou hrozbu, na Stalinovy snahy zmocnit se celé Evropy. Existovaly v té době v sovětském vedení plány útoku na pobřeží Atlantiku a dobytí britských ostrovů? Na tuto otázku je třeba odpovědět záporně. Potvrzuje to Sovětským svazem 23. června 1945 přijatý zákon o demobilizaci armády a námořnictva a jejich následné převedení do mírového stavu. Demobilizace začala 5. července 1945 a byla dokončena v roce 1948. Stav armády a námořnictva byly sníženy z 11 milionů na méně než 3 miliony osob. Zrušen byl výbor obrany státu, nejvyšší velení. Počet vojenských okruhů v letech 1945 až 1946 se snížil z 33 na 21. Výrazně se snížil počet vojsk ve východním Německu, Polsku a Rumunsku. V září 1945 byla sovětská vojska stažena ze severního Norska, v listopadu z Československa, v dubnu 1946 z ostrova Bornholm, Dánsko a v prosinci roku 1947 z Bulharska. Vědělo sovětské vedení o britských válečných plánech proti Sovětskému svazu? Na tuto otázku je třeba odpovědět kladně. Nepřímo to potvrzuje i přední odborník na historii sovětských ozbrojených sil, profesor Edinburghské univerzity de Erickson. Podle něj znalost Churchillova plánu pomáhá vysvětlit, proč se maršál Žukov náhle rozhodl v červnu 1945 přeskupit své síly. Dostal rozkaz z Moskvy, aby posílil obranu a detailně studoval rozmístění vojsk západních spojenců. Nyní jsou důvody jasné. Je očividné,
že o Churchillově plánu se v Moskvě dozvěděli včas a stalinský generální štáb přijal vhodná opatření. Rzeszewski Oleg Aleksandrovič, vojensko-historický výzkum. Výtahy z hovorů s významnějším odborníkem na tuto problematiku, doktorem historických věd Valentinem Falinem. Je obtížné najít v uplynulém století politika, který by se rovnal Churchillovi ve schopnosti ohromovat jak cizince, tak i své vlastní. Ale obzvláště úspěšný byl budoucí Sir Winston, pokud jde o farizejství a intriky ohledně Sovětského svazu. V prohlášeních adresovaných Stalinovi se modlil, aby anglosaský svaz byl zdrojem mnoha požehnání pro obě země, pro Organizaci spojených národů a pro celý svět. A přál naprostý úspěch tomuto šlechetnému podniku. Jednalo se v tomto případě o širokou ofenzivu Rudé armády po celé východní frontě v lednu 1945, která byla rychle připravena jako reakce na prosbu Washingtonu a Londýna o pomoc spojencům v krizi v Ardenách a Alsasku. Ale všechno byla jen slova. Ve skutečnosti se Churchill vůbec necítil být vůči Sovětskému svazu jakkoliv zavázán. Právě tehdy totiž Churchill přikázal uložení zabalvených německých zbraní s ohledem na jejich možné použití proti Sovětskému svazu a rozmístěval kapitulující vojáky a důstojníky Wehrmachtu provizorně ve Šlesvicku, Holštinsku a v jižním Dánsku. To vše se zřetelem k plánovanému zákeřnému podniku, který britský vůdce zamýšlel. Britové brali pod svou ochranu německé jednotky, které se vzdali bez odporu a posílali je do jižního Dánska a Šlesvicko-Holštinska. Celkem tak bylo rozmístěno asi 15 německých divizí. Zbraně byly uloženy a personál byl cvičený pro budoucí boje. Na konci března a začátkem dubna Churchill vydal centrále rozkaz připravit operaci nemyslitelné. Napadení Sovětského svazu za účastí USA, Anglie, Kanady, polských sborů a 10 až 12 německých divizí. Já to zopakuju. Napadení Sovětského svazu za účasti USA, Anglie, Kanady, polských sborů a 10 až 12 německých divizí. Poláci asistovali při Mnichovu, výrazně se postarali o to, aby Mnichov byl podepsán. A hleďme, polské sbory opět byly připraveny a zahrnuty do útoku na Sovětský svaz. Třetí světová válka měla vypuknout 1. července 1945. V jejím plánu byl jasně řečeno. Sovětští vojáci v té době budou unaveni, zbraně, jež byly používány v bojích v Evropě, opotřebované a zásoby potravin a léku vyčerpané. Proto nebude těžké je vrátit zpět do předválečných hranic a donutit Stalina odstoupit. Sovětský svaz čekala změna státního systému a rozdělení. Jako zastrašení mělo proběhnout bombardování některých velkých měst, zejména Moskvy. Tu podle plánu Britů čekal osud Drážďan, jež byly, jak známo, spojeneckými letouny srovnány se zemí. Americký generál Patton v velící tankové brigádě přímo uvedl, že se nezastaví na demarkační linii podél Labe dohodnuté v Jaltě a půjde dál na Polsko, odtud na Ukrajinu a Bělorusko a tak dále až do Stalingradu. A dokončí válku tam, kde ji neměl čas a možnost dokončit Hitler. Rusy nenazval jinak než následníky Džingistvána, které je třeba v Evropě zlikvidovat. Po válce byl Patton jmenován guvernérem Bavorska, ale brzy byl z tohoto postu odvolán pro sympatie s nacisty. Londýn dlouho popíral existenci takového plánu, ale před několika lety, poznámka cirka před 5-6 roky, Angličané část svých archivů odtajnili a mezi dokumenty byly i listiny týkající se plánu nemyslitelné. Tady se už tedy nedá na nic vymlouvat. Zdůrazňuji, že to není spekulace, nikoli hypotéza, ale informace o akci, která dostala i vlastní jméno.
Účast v ní přijali americké, britské

britské a kanadské síly, polský expediční korpus a 10 až 12 německých divizí. Ty, co byly ponechány nerozpuštěné a po měsíce školeny anglickými instruktory. Eisenhower ve svých pamětech připustil, že druhá fronta už na konci února 1945 prakticky neexistovala. Němci ustupovali bez odporu. Jejich taktika byla následující. Udržovat, nakolik bude možné, pozice podél linie sovětsko-německé konfrontace tak dlouho, dokud se virtuální západní a skutečná východní fronta nestřetnou a americká a britská vojska jakoby převezmou od jednotek Wehrmachtu taktovku v odrážení sovětské hrozby visící nad Evropou. To vysvětluje skutečnost, proč bylo v tu dobu tak důležité dobytí Berlína. Churchill se v této době ve své korespondenci i telefonických rozhovorech snažil Roosevelta za každou cenu přesvědčit, aby Rusové nebyli vpuštěni do střední Evropy. Je třeba říci, že západní spojenci mohli na východ postupovat rychleji, než jak tomu ve skutečnosti bylo. Kdyby štáby Montgomeryho, Eisenhowera a Alexandra, italské divadlo vojenských operací, kvalitněji plánovali své akce, gramotněji uskutečňovali koordinaci sil a prostředků a strávili méně času na vnitřní rozmíšky a hledání společného jmenovatele. Washington, pokud byl Roosevelt naživu, se z různých důvodů nesnažil spolupráci s Moskvou ukončit. Podle Churchilla sovětský mouřenín udělal svou práci a měl by být odstraněn. Připomeňme si, že Jalta skončila 11. února. V první polovině následujícího dne hosté odletěli domů. Na Krymu bylo mimochodem dohodnuto, že letectví tří mocností by se ve svých operacích mělo držet určitých linií rozdělení. Ale hned v noci z 12. na 13. února bombardéry západních spojenců setřeli z tváře země Drážďany. Pak se prošli po hlavních podnicích v Československu i v budoucí sovětské okupační zóně Německa, aby se zdejší významné závody nedostaly k Rusům neporušené. V roce 1941 navrhl Stalin Britům a Američanům bombardovat za použití krymských letišť ropná pole v Ploješti. Ne, tehdy se jich nedotkli. Bombardována byla až v roce 1944, kdy se sovětští vojáci přiblížili k hlavnímu středisku pro těžbu ropy, které dodávalo Německu palivo během celé předchozí války. Jedním z hlavních cílů náletu na Drážďany byly mosty přes Labe. Zapracovalo zde churchillovské rozhodnutí, které sdíleli i Američané o udržení Rudé armády co nejvíce na východě. V instruktáži před odletem britských posádek bylo řečeno, že je třeba Sovětům předvést možnosti spojeneckého bombardovacího letectví. A tak předváděli. A ne jednou. V dubnu 1945 padaly bomby na Potsdam. Zničen byl Oranienburg. Prý piloti se zmýlili, protože správným cílem bylo údajně Zossen, kde bylo umístěno ředitelství německých leteckých sil. Klasické odvádění pozornosti, které nemělo konce. Oranienburg byl ve skutečnosti bombardován na příkaz maršala Allegy, neboť tam byly laboratoře pracující s uranem. Takže žádná laboratoř, žádný personál, žádné vybavení a žádné materiály nesměly padnout do ruských rukou. Všechno obrátili v prach. Sovětské vedení dopustilo v samotném závěru války velké oběti, ale musíme se ptát sami sebe, byl tu snad prostor pro výběr? Vždyť kromě naléhavých vojenských úkolů bylo nutné vyřešit i politické a strategické rebusy do budoucna a zároveň vybudovat překážky plánovanému dobrodružství Churchilla. Byly učiněny pokusy ovlivnit západní partnery dobrým příkladem. Podle slov sovětského diplomata Vladimíra Semjonova vím následující. Stalin pozval Andreje Smirnova, tehdy bývalého předsedy 3. evropského oddělení ministerstva zahraničních věcí Sovětského svazu a současně ministra zahraničních věcí RSFSR, aby za účasti Semjonova projednali možnosti akcí na územích pod sovětskou kontrolou. Smirnov uvedl, že ruští vojáci v pronásledování nepřítele překročili v Rakousku demarkační linii, která byla rozhodnuta v Jaltě
a nabídl de facto vytyčit nové ruské pozice v očekávání, jak si povedou v podobných situacích USA. Stalin jej však přerušil a řekl, to není správné, pošlete telegram spojeneckým mocnostem, a diktoval. Sovětská vojska při pronásledování Wehrmachtu byla nucena překročit demarkační linii, dříve dohodnutou mezi námi. Tímto chci potvrdit, že po ukončení bojů sovětská strana odvede své vojáky zpět do stanovených okupačních zón. Dne 12. dubna, v den úmrtí Roosevelta, dostali americké velvyslanectví a státní a vojenské instituce nové Trumanovy instrukce. Všechny dokumenty podepsané Rooseveltem nepodléhají splnění. Poté následoval příkaz zaujmout tvrdší postoj k Sovětskému svazu. Dne 23. dubna pak Truman na shromáždění v Bílém domě řekl, dost, už nemáme zájem o spojenectví s Rusy a může se stát, že nebudeme plnit s nimi podepsané dohody. Problém s Japonskem budeme řešit bez jejich pomoci. Stanovil si cíl dělat, jako by dohody z Jalty neexistovaly. Truman byl blíze k tomu, aby neprodleně oznámil konec spolupráce s Moskvou na veřejnosti. Proti tomu však vystoupilo velení armády s výjimkou generála Pattona, který velel americkým obrněným jednotkám. Mimochodem, americké armádní velení také narušilo nepředstavitelný plán. Měli totiž zájem o vstup Sovětského svazu do války s Japonskem. Jejich argumenty přednesené Trumanovi zněly. V případě, že Sovětský svaz nevystoupí do války s Japonskem na straně USA, pak Japonci přesunou na ostrovy Kvantungskou armádu a budou bojovat se stejným fanatismem, jako tomu bylo na Okinavě. V důsledku toho pak Američané ztratí 1 až 2 miliony lidí. Kromě toho Američané tehdy ještě neotestovali atomovou bombu. A navíc veřejné mínění ve státech by takovou zradu nepochopilo. Občané Ameriky v té době většinou se Sovětským svazem sympatizovali. Viděli, jaké oběti Rusové přinesli pro všeobecné vítězství nad Hitlerem. Kvůli tomu Truman, podle očitých svědků, trochu dělal drahoty a souhlasil s argumenty svých vojenských odborníků. Dobře, pokud si tedy myslíte, že nám pomohou s Japonskem, ať tedy pomohou, ale my s nimi končíme, uzavřel Truman. To byla také příčina tak tvrdého rozhovoru s Molotovem, který nechápal, co se náhle stalo. Truman se totiž už tehdy opíral o atomovou bombu. Navíc američtí vojáci, stejně jako jejich britští kolegové, chápali, že rozpoutat válku se Sovětským svazem je rozhodně snadnější, než ji úspěšně dokončit. Riziko jim připadalo příliš velké. Ohromující útok na Berlín vyvolal u Britů vystřízlivění. Závěr náčelníků štábu britských vojsk byl jednoznačný. Blitzkrieg proti Rusům nevyjde a do dlouhé války se neodvažovali zapojit. Takže pozice americké armády byla prvním důvodem, proč plán nemyslitelné padl. Druhým, berlínská operace. Za třetí, Churchill prohrál volby a zůstal bez moci. A konečně čtvrtý, samotní britští velitelé byli proti provedení tohoto plánu, protože Sovětský svaz, jak zjistili, byl příliš silný. Všimněte si, že Spojené státy nejenže Anglii nepozvali k účasti na této válce, ale vytlačili ji i z Asie. Podle dohody z roku 1942 nebyla americká linie odpovědnosti omezena Singapurem, ale týkala se i Číny, Austrálie a Nového Zélandu. Stalin, a to byl hlavní analytik, to všechno zhrnul dohromady, když řekl, vy ukazujete, co může vaše letectvo a já vám ukážu, co my můžeme na zemi. Demonstroval tak údernou palebnou sílu ruských ozbrojených sil, aby ani Churchill, ani Eisenhower, ani Marshall, nebo Patton, nebo kdokoliv jiný nedostal chuť bojovat proti Sovětskému svazu. Za rozhodnutím ruské strany dobít Berlín a dosáhnout demarkační čáry, jak bylo dohodnuto v Jaltě, byl nesmírně důležitý úkol. Zabránit dobrodružství britského lídra uskutečnit plán nemyslitelné, tedy přechod druhé světové války ve třetí. Pokud by k tomu došlo, obětí by bylo 1000krát a 1000krát více.
Byly tedy takové oběti odůvodněné kvůli tomu, aby byl Berlín převzat pod ruskou kontrolu? Poté, co jsem měl možnost si v úplnosti přečíst originální britské dokumenty, byly odtajněny před 5-6 lety, když jsem porovnal svědectví obsažená v těchto dokumentech s informacemi, s nimiž jsem měl díky své službě možnost se setkat již v 50. letech, mnohé zapadlo na správné místo a část pochybností pominula. Kdyby nic jiného, pak berlínská operace byla reakcí na plán nemyslitelné a hrdinství ruských vojáků a důstojníků bylo varováním pro Churchilla a jeho spolupachatele. Politický scénář berlínské operace patřil Stalinovi. Generálním tvůrcem vojenské složky byl Georgij Žukov. Wehrmacht zamýšlel vytvořit v ulicích Berlína druhý Stalingrad. Tentokrát však na řece Spravě. Vybudování kontroly nad městem bylo náročným úkolem. Na přístupových cestách k Berlínu nestačilo překonat sílovské výšiny a prolomit s těžkými ztrátami 7 linií vybavených pro dlouhodobou obranu. Na okrajích hlavního města říše a na hlavních silnicích města pak Němci zakopali tanky a přeměnili je tak na obrněná palebná postavení. Když se ruští vojáci například probojovali na Frankfurter Alley, ulici, jež vedla přímo do centra, narazili znovu na těžkou palbu, což mnoho z nich zaplatilo životem. Když o tom všem přemýšlím, stále mě na srdci tíží otázka. Nebylo by bývalo lepší Berlín neprodyšně obklíčit a počkat, až se vzdá? Bylo tak důležité vztyčit vlajku na Reichstagu? Ať je prokletý. Při obsazení této budovy padly stovky ruských vojáků. Stalin však na provedení berlínské operace trval. Chtěl ukázat iniciátorům nemyslitelného palebnou a údernou sílu sovětských ozbrojených sil. S nápovědou, že výsledek války se nerozhoduje ani ve vzduchu, ani na moři, ale na zemi. Nesporné je jedno. Bitva o Berlín schladila mnohé horké hlavy a tak splnila svůj politický, psychologický i vojenský účel. A hlav omámených poměrně snadným úspěchem bylo na jaře 45. na západě víc než dost. Například jeden z nich, již dříve zmíněný americký tankový generál Patton, ten hystericky požadoval nezastavit se na Labi, ale neprodleně přesunout americká vojska přes Polsko a Ukrajinu do Stalingradu s cílem vítězně ukončit válku tam, kde Hitler utrpěl porážku. Jestliže tento generál Rusy nazýval potomky Džingis Khána, pak ani Churchill nebyl ve svém vyjadřování zrovna skromný. Sovětští lidé byli pro něj jediné, barbaři a divoké opice. Zkrátka, teorie pod lidí nebyla německým monopolem. Stejně jako Patton byl připraven zahájit válku za pochodu a dostat se až do Stalingradu. Útok na Berlín a instalace vlajky vítězství nad Reichstagem nebyly samozřejmě jen symbolem nebo finálním akordem války, tím méně propagandy. Pro armádu bylo zásadní vstoupit do doupěte nepřítele a tím vyznačit konec nejtěžší války v ruských dějinách. Odtud, z Berlína, jak to chápali vojáci, vyrazila fašistická šelma a přinesla nesmírný zármutek nejen sovětskému lidu, ale i národům Evropy a celého světa. Rudá armáda tam přišla, aby zahájila novou kapitolu v historii, v dějinách samotného Německa a v dějinách lidstva. Podívejme se blíže na dokumenty, které byly podle pokynů Stalina připravovány na jaře 1945, v březnu, v dubnu a v květnu. Objektivní výzkumník bude přesvědčen, nikoli z pocitu pomsty byl stanoven plánovaný kurz Sovětského svazu. Vedení země nařídilo, aby se k Německu přistupovalo jako k poraženému státu, přičemž německý lid byl zodpovědný za rozpoutání války. Ale nikdo se nechystal tuto porážku chápat jako doživotní trest bez vyhlídky na slušnou budoucnost. Stalin realizoval ještě v 41. stanovenou tezi. Hitlerové přicházejí a odcházejí, ale Německo, německý lid zůstává.
Samozřejmě, že bylo nutné donutit Němce přinést svůj podíl k oživení spálené země, kterou po sobě zanechali na okupovaných územích. Aby byly plně vykompenzovány ztráty a škody způsobené jen samotnému Rusku, nestačilo by k tomu veškeré národní bohatství Německa. Brát tolik, kolik bude možné, aniž by však bylo nutné si na krk pověsit obživu i samotných Němců. Pobrat trochu víc. Tak ne zrovna diplomatickým jazykem, Stalin orientoval podřízené v otázce reparací. Žádný hřebík nebyl nadbytečný, aby zvedl z ruin Ukrajinu, Bělorusko a centrální oblasti Ruska. Vždyť byly zničeny více než 4/5 výrobní kapacity. Více než třetina obyvatelstva přišla o své domovy. Němci vyhodili do vzduchu a zničili v délce 80 tisíc kilometrů železniční tratě. A dokonce i Pražce zpřelámali. Všechny mosty strhli. A 80 tisíc kilometrů, to je více než všechny německé železnice před druhou světovou válkou dohromady. Sovětskému velení však byly dány přísné pokyny k zastavení jakéhokoliv hanění. Průvodce všech válek ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu, zejména k ženám a dětem. Násilníci spadali pod vojenské tribunály. Tak tomu bylo. Současně Moskva požadovala tvrdě trestat jakékoliv přepady a diverze nedobytných a nenapravitelných, k nímž by mohlo dojít jak v poraženém Berlíně, tak i v sovětské okupační zóně. Těch, kdo by chtěli střílet do zad vězňů, nebylo tak málo. Berlín padl 2. května, ale místní boje trvaly ještě dalších 10 dnů. Ivan Ivanovič Zajcev, který pracoval na ruském velvyslanectví v Bonnu, mi řekl, že jemu vždy přálo štěstí. Válka skončila 9. května, ale on v Berlíně bojoval až do 11. Tam se proti sovětským vojákům stavili oddíly SSáků z 15 zemí. Kromě Němců tam působili norští, dánští, belgičtí, holandští, lucemburští a bůh ví, jací ještě nacisté. Chtěl bych se ještě dotknout toho, jak nám spojenci chtěli ukrást den vítězství, když 7. května v Remeši přijali kapitulaci Němců. Toto ve skutečnosti separátní ujednání bylo součástí plánu nemyslitelné. Bylo třeba, aby Němci kapitulovali pouze před západními spojenci a mohli se tak zúčastnit třetí světové války. Hitlerův nástupce Dönitz v té době řekl: ukončíme válku s Británií a Spojenými státy, protože ztratila svůj význam, ale budeme pokračovat ve válce se Sovětským svazem. Kapitulace v Remeši byla ve skutečnosti duchovním dítětem Churchilla a Dönitze. Dohoda o předání byla podepsána 7. května. Ve 2.45 stálo nás hodně práce přinutit Trumena potvrdit kapitulaci v Berlíně, přesněji v Karlhorste 9. května za účasti Sovětského svazu a spojenců a dohodnout se na 9. květnu jako na dni vítězství, neboť Churchill trval na tom, aby za den, kdy skončila válka, byl považován 7. květen. Mimochodem v Remeši došlo k ještě jednomu podvodu. Text dohody o německé bezpodmínečné kapitulaci před spojenci schválila už před několika měsíci Jaltská konference a svými podpisy jej stvrdili Roosevelt, Churchill a Stalin. Ale Američané předstírali, že zapomněli na existenci tohoto dokumentu, který mimochodem ležel v sejfu náčelníka štábu Eisenhowera Smitha. Okolí Eisenhowera pod vedením tohoto Smitha sestavilo nový dokument, očištěný od ustanovení z Jalty, která se spojencům nehodila. Zároveň byl tento dokument podepsán generálem Smithem jménem spojenců, ale Sovětský svaz nebyl dokonce ani zmíněn. Jakoby nebyl do války vůbec zapojen. Takový spektákl byl sehrán v Remeši. Dokument o kapitulaci pak byl předán Němcům dřív, než byl poslán do Moskvy. Eisenhower a Montgomery se odmítli účastnit společného pochodu vítězství v bývalém hlavním městě Říše, kde měli být spolu s Žukovem.
Plánovaná přehlídka vítězství se sice v Berlíně uskutečnila, ale pouze za účasti maršála Žukova. Stalo se tak v červenci 45. V Moskvě se, jak známo, vítězná přehlídka konala 24. června. Smrt Roosevelta způsobila téměř bleskovou změnu v americké politice. Ve svém posledním sdělení americkému kongresu z 25. března 1945 prezident varoval. Buď Američané při provádění rozhodnutí z Tehránu a Jalty převezmou odpovědnost za mezinárodní spolupráci, nebo budou odpovědní za nový světový konflikt. Truman toto varování, tuto politickou závěť svého předchůdce vůbec nevzal v úvahu. Popředí měl nadále být Pax Americana. I když Truman věděl, že Sovětský svaz vstoupí do války s Japonskem, Stalin dokonce sdělil Spojeným státům přesné datum 8. srpen, přesto dal příkaz, aby na Hirošimu byla svržena atomová bomba. Přitom to vůbec nebylo nutné, protože Japonsko bylo rozhodnuto, že jakmile mu Sovětský svaz vyhlásí válku, bude kapitulovat. Truman však chtěl ukázat svou sílu a proto vystavil Japonsko atomovému bombardování. Když se vracel na křižníku August z postupimské konference, dal Truman do USA Eisenhowerovi příkaz připravit plán pro vedení atomové války proti Sovětskému svazu. V prosinci 1945 se v Moskvě konalo setkání ministrů zahraničí. První státní tajemník Trumana Byrnes po návratu do státu v rozhlasovém vysílání 30. prosince řekl: po setkání se Stalinem jsem si více než kde jindy jistý, že svět, jaký je z amerického hlediska spravedlivý, je dosažitelný. Dne 5. ledna 1946 mu Truman dává za to ostré pokarání. Všechno, co jste namluvil, je nesmysl. Nepotřebujeme žádný kompromis se Sovětským svazem. Potřebujeme Pax Americana, který bude odpovídat na 80% našim návrhům. Válka probíhala dál. Neskončila v roce 1945, skutečně přerostla do třetí světové války, která byla vedena pouze jinými prostředky. Je třeba jen upřesnit. Plán nepředstavitelné se neuskutečnil v podobě, jak jej vymyslel Churchill. Truman měl v této věci své vlastní plány. Byl přesvědčen, že konfrontace mezi USA a Sovětským svazem nekončí kapitulací Německa a Japonska. Je to jen začátek nové fáze boje. Nebylo náhodou, že poradce velvyslanectví v Moskvě, Kennan, když viděl, jak Moskvané slavili den vítězství 9. května 1945, před americkým velvyslanectvím řekl: jásají, myslí si, že válka skončila, jenže skutečná válka teprve začíná. Ptali se Trumana, jak se studená válka liší od horké. Odpověděl: je to tatáž válka, která je však vedena jinými prostředky. A k tomu bylo po všechny následující roky. Úkolem bylo vytlačit Sovětský svaz z pozic, na které se dostal. Byl splněn. Úkolem bylo dosáhnout degenerace lidí. Jak můžete vidět, tento úkol je prakticky splněn. Mimochodem, Spojené státy vedly a vedou válku nejen s námi. Atomovou bombou vyhrožovali Číně, Indii, ale jejich hlavním nepřítelem byl vždy samozřejmě Sovětský svaz. Podle tvrzení amerických historiků měl Eisenhower dvakrát na stole rozkaz k nanesení preventivního úderu proti Sovětskému svazu. Podle jejich zákonů rozkaz vstoupí v platnost, pokud je podepsán všemi třemi náčelníky štábů námořních, vzdušných i pozemních sil. Byly tam dva podpisy, třetí chyběl. A to jen proto, že vítězství nad Sovětským svazem by bylo podle jejich výpočtů dosaženo pouze v případě, že by během prvních 30 minut bylo zabito 65 milionů obyvatel země. Náčelník štábu pozemních vojsk však byl toho názoru, že to nelze zajistit. Je to
Je to článek, který vyšel 9. června 2016 na kramola.info. Český překlad v Labi. Je to článek rozsáhlý, ale já jsem vám ho dopřál v plné šíři, tak jak jsem vám ho četl, z toho důvodu, že jsem neslyšel od žádného experta. Jsem neslyšel informaci takhle zapasovanou do té skládačky. A vždycky mě hřálo takové dobré, jak bych to řekl, vždycky, když jsem pomyslel na konec druhé světové války, tak jsem byl obdařen takovým pocitem štěstí, že to byl Západ a Východ, který se spojil proti hydře, kterou bylo potřeba vymítit ze světa. To jako malý kluk jsem si myslel. Myslel jsem si to dlouho, protože pamatuju si, že těch 20 let po válce, to bylo velmi žhavé téma. Spousta lidí o válce mluvila, spousta lidí v mém dosahu, když jsem je poslouchal, tak válku prožila. Mí rodiče pochopitelně žili za války, mí prarodiče válku prožili jako dospělí lidé. Slyšel jsem o lidech z naší rodiny, taková to rozvětvená rodina, kdo prošel koncentrákem, kdo se vrátil, kdo se nevrátil. No a dneska už dávno vyprchal ten pocit blaženosti, že se, když je potřeba, může spojit ten Západ s tím Východem. Může, jenom když je to dobré pro ten Západ. Tak se spojí. Dokonce si myslím, že v době, kdy otvírali tu západní frontu, tak ji otvírali jenom s tím cílem, aby nenechali rozsekat na Maďaru ten Wehrmacht, aby zachovali ten válečný potenciál, aby udělali ty odchodní koridory pro ty, kteří měli být opět nasazeni, možná pod jinou vlajkou, pod jiným vedením proti tomu Sovětskému svazu, protože Sovětský svaz byl ovládán agenty, zejména z Ukrajiny, ale i z jiných, od jiných národností byl ovládán. Byla ta země obrovským způsobem rozvracena zevnitř. Vladimír Putin s tím obrovským způsobem teďko nějakým se snaží vypořádat. Má tam obrovské množství oligarchů, který mu házejí klacky pod nohy. A bojuje, držíme mu palce. Nemá to jednoduché. Za situace, kdy denacifikuje a demilitarizuje Ukrajinu, nemůže mít absolutní důvěru k mnoha členům štábu, k mnoha členům dumy, k mnoha členům vlády. Musí politicky vyjednávat ve svých vlastních kruzích. To je obrovsky složitá situace. Stalin to vyřešil, byla válka. Stalin je prostě nechal popravit. Stalin udělal čistku v armádě a věděl, že s důstojníkama, kteří byli oddáni carovi, tak tyto důstojníky nemůže považovat za loajální jemu ve smyslu bojovat proti de facto těm, kteří měli, nebo se kterými byli na jedné lodi. Jo. Čili to byli prozápadně uvažující buržoázní důstojníci, tak to vyřešil, jak to vyřešil. Neměl moc na výběr. Z
Spousta zvěrstev, která proběhla na různých místech pod vlajkou takzvaně Sovětského svazu, nebyla akcí Stalinovou, ale byla třeba akcí těch různých rozsetých, kteří přišli onehdá s Trockým, čili byli to trockisté. Ty trockisté tam úřadují do dneška. Nevystěhovali se z toho Sovětského svazu ani z toho Ruska. Úřadují. Jsou to trojský koně prostě, které tam Vladimír má. Musí s nima se naučit řídit ty operace a ty všechny záležitosti. Nadupanej arzenál americký a hlavně americký a ten západní bylo potřeba někde využít. Takže Korea, Vietnam, kdo jste si někdy dostal k informacím, k autentickým informacím o kobercových napalmových náletech na právě, myslím, že to bylo v Tokiu, už tam to použili, tam byly zápalné, první zápalné bomby byly v Tokiu, protože ten okraj Tokia, to bylo všechno z papírových pomálu krabic, to byly vysoce zápalné materiály. Tam upálili zaživa obrovské množství civilního obyvatelstva, humánní Američané. Napalmové, kobercové nálety, to proti komu to vedli? No proti civilním obyvatelstvu. To se nepoužívalo na frontě. O tom se tak jako mlčí. Kolik bylo těch sankcí proti USA, kolik bylo těch sankcí proti zemím, které jsou v NATO. Žádné sankce se nekonaly. Kolik sankcí bylo vystaveno za humanitární bombardování. Jsme dali světu několik věcí. Karel Čapek dal světu roboty. Název. Vašek. Havel. Humanitární bombardování. Pojďme si zahrát písničku. Já pak otevřeme telefonní linku. Ať si můžeme o těch věcech třeba i popovídat.

0: nic a lidem, co pospíchají spát, vůni stromů jdech.
1: No, všimněte si, jaké je bohorovné ticho třeba o československém sboru, o prvním československém sboru pod vedením Ludvíka Svobody, jak se moc nehovoří. Nehovoří se o spoustě věcí. Vladimír Putin přislíbil postupné otvírání těch archivů. Já si myslím, že Rusové se vyznačují tím, že mají cit pro jednu věc, a to je pustit informaci ve správný čas. Držet ji opravdu do té správné chvíle, kdy je potřeba ji vypustit. Napsal mi Honza výrok Vladimíra Putina. Za jejich činy je bude soudit Bůh. Mou prací je tyto zločince k němu poslat. Tak a ještě si přečteme jeden zajímavý článek. Ironie a sarkazmus trefně popisující děsivou realitu soužití s větrníky. Je to tady nazvané jako první část. Norský zázrak. Jak větrné elektrárny proměnily vesnici Fjordvik v ráj moderního života. Zatímco některé země stále vedou nekonečné debaty o přínosech větrné energetiky, obyvatelé norské vesnice Fjordvik mají jasno. 10 let soužití s rozsáhlým větrným parkem jim přineslo tolik výhod, že dnes jen těžko vzpomínají, jak se jim žilo předtím. Největším problémem bývalo přelidnění, vzpomíná starosta obce. Dnes máme o více než polovinu méně obyvatel a kvalita života prudce vzrostla. Každý má více prostoru, nikde se netvoří fronty a konečně je kde zaparkovat. Podle místních statistik poklesl počet sousedských stížností o 87%. Odborníci vysvětlují tento úspěch tím, že ta problémová polovina sousedů již ve vesnici nebydlí a zbytek přes neustálé hučení stejně neslyší, co si o sobě navzájem povídají. Dalším významným přínosem je dramatický pokles turistického ruchu. Dříve sem lidé jezdili fotografovat fjordy, pozorovat ptáky a chodit po horách, říká majitel bývalého penzionu, nyní nezaměstnaný. Teď mají před sebou hustý les 180 metrů vysokých stožárů s blikajícími světly. Konečně máme klid od lidí, kteří si mysleli, že norská příroda existuje výhradně pro jejich rekreaci. Největší pozornost však budí výzkum místního experta doktora Bjorna Svenssona, který působí současně jako veterinář, chiropraktik, kadeřník, astrolog a správce obecní sauny. Podle jeho studie se počáteční příznaky jako bolesti hlavy, nespavost, podrážděnost, úzkost a bušení srdce již po několika letech proměňují v pocit, že člověku už vlastně nic nevadí. Organismus si vytvoří zvláštní druh metamorfózního odstupu, vysvětluje doktor. Po určité době přestanete řešit hluk, zdravotní problémy i smysl existence. Organismus se prostě přizpůsobí. Nejnovější výsledky Svenssonova institutu pokročilé akustické harmonie, jak nově nazývá svou veterinární ordinaci, přinesl ještě další překvapivý objev. Místní obyvatelé trpící tinnitem po několika letech v blízkosti větrných elektráren přestali své potíže vnímat jako problém. Dříve jsem slyšel jen pískání v levém uchu, popisuje Ole Hansen. Dnes slyším pískání, hučení, svištění a občas vzdálené vibrace celé hlavy. Tinnitus tím pádem zcela zanikl v bohaté kakofonii zvuků. Princip dr. Svensson vysvětluje s odzbrojující jednoduchostí. Když člověk přidá ke zvonění v uších několik dalších frekvencí, mozek už neví, na co se soustředit. Problém se tak statisticky rozpustí v okolním prostředí. Studie dospěla k závěru, že u 94% pacientů tinnitus sice nezmizel, ale stal se součástí širšího akustického zážitku. Svensson tento jev označil jako komplexní zvukovou integraci a podal žádost o grant na další výzkum. Nejnovější práce doktora Svenssona jde ještě dál a naznačuje, že kombinace infrazvuku, 5 dávek vakcíny proti covidu, pravidelného pojídání trsčích jater a každodenního pohledu na rotující lopatky může mít příznivý vliv také na šilhavost, revmatismus, ztrátu vlasů, nízké sebevědomí a v některých případech dokonce i na poruchy erekce. Studie zatím nebyla publikována, protože ji odmítlo všech 7 vědeckých časopisů, kterým byla zaslána. Doktor Svensson to považuje za důkaz průlomovosti svého objevu. Věda vždy trestá ty, kdo příliš předběhli dobu, vysvětluje klidně a upravuje si anténu svého přístroje na měření akustické harmonie, sestrojeného z alobalu a recyklovaných součástek herní konzole Atari. Pozitivní změny hlásí také místní zemědělci. Naše slepice snáší větší vejce než kdykoliv předtím, tvrdí farmář Lars Pedersen. Podle něj zatím stojí především skutečnost, že z okolí téměř zmizeli draví i zpěvní ptáci. Dříve nám pořád někdo létal nad hlavou. Teď je obloha nádherně přehledná. Slepice jsou klidnější a soustředí se na výkon. Některá vejce již dosahují velikosti menšího melounu. Institut pokročilé akustické harmonie momentálně zkoumá, zda to nesouvisí s infrazvukem, a předběžné výsledky jsou podle doktora Svenssona velmi, velmi slibné. No tak přátelé, to byl sarkazmus a pochopitelně ironie, ale když se nad tím zamyslíte, tak se domnívám, že není ani o tom, ani potom. No, někde se budují ty větrníky, někde se boří a bourají, protože je pod tím uhlí a to uhlí je potřeba pálit v elektrárnách, protože jak si to foukání toho větru nezabezpečuje výsledek, který bychom rádi tady měli. No, co dodat? Dodat jenom jedno, že čas se pomalu nachyluje a já budu muset tento pořad končit. Takže, přátelé, v pondělí 8.6. se s vámi rozloučím, abych se na vás těšil zítra opět od 17 hodin s Išou a potom od 21 hodin s Míšou. Takže mějte krásný poslech tady na Svobodném vysílači a zůstaňte nám věrni. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tu máme už přihlášenýho Vítka a pana VK. Tak, jste tam. Haló, slyšíme se?
2: Ahoj, já zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače a zároveň zdravím do Plzně i Pepu, Pavla teda chtěl jsem říct.
1: A... Pepu Pavla.
2: Tak, ty mu nepromluvíš do konce života za tohle teda.
1: No, to ale, už to ale bylo příjemný.
2: Každopádně zdravím taky do Plzně, do Turbo, všechno je to Turbo, všechno je to rychle, velmi rychle, hlavně v Plzni. Takže já zdravím, přeju krásný páteční večer všem a jsme rádi, že jste k nám připojili opět v páteční večer, jako vždy. Já zdravím hlavně tebe, VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, že jste se dočkali zase po týdnu, že jo, jsme tady zase opět s novými informacemi z domova i ze světa, opět to všechno probereme, propereme a když se toho dožijeme, tak potom dojde i na interakce, na rozdíl od minulého pátku, kdy jsme vlastně jakoby šli jenom offline, takže já doufám, že si to opět užijete, no a já předám slovo Vítkovi.
2: No, to jsme se rozhodli, že jsme nakonec mohli jet i online. Trošku rozčarování. Ale
1: ano, je to pravda.
2: Jsme si volali potom s Pavlem, že to nakonec vyšlo, ale v pohodě, příště to vyrovnáme a určitě, když něco takového bude, tak ještě preventivně ověřím, jestli to opravdu skutečně nejde. Nicméně, teď tady začneme prvním tématem, které to máme na programu a samozřejmě začneme Ukrajinou, protože Zelenský v nejkritičtější chvíli vyrobil skandál a znepřátelil si největšího podporovatele, když udělil titul hrdinové UPA elitní ukrajinské vojenské jednotce. Místo předseda polského sejmu chce zablokovat Ukrajině vstup do Evropské unie, představte si to, ukončit platby a úvěry Ukrajině a odebrat Zelenskému řád. A nový šéf prezidentské kanceláře šokoval, když prohlásil, že má od Zelenského úkol zajistit ukončení války do zimy. Začneme VK od konce. To ukončení války do zimy má být opět nějaký trik nebo finta nebo nějaký chyták, protože těch ukončení války v úvozovkách jsme to měli ze všech stran nespočet. Tak jak to bude tentokrát?
3: No, ten článek má samozřejmě pokračování, který vyjde dneska večer v pátek, protože to má velké pokračování. Volodymyr Zelenský včera v 9:30 večer sednul k počítači a napsal dopis Vladimíru Putinovi. Je to velký, otřásá to světovými médii. Vždycky v pátek se dějí nejdůležitější věci. I když on ten dopis napsal včera v 9:30 večer a uvolnil ho světovým médiím potom někdy v půlnoci, ale stejně platí, že vždycky v pátek zkrátka jakoby vždycky na ten konec toho pracovního týdne a na konec hebrejského pracovního týdne, protože víte, že zítra je konec týdne, sobota je vždycky konec týdne podle hebrejského kalendáře, šábes, tak vždycky v pátek se dějí ty naprosto nejzásadnější věci a události. Stálo by to za nějakou takovou jakoby analýzu, jaké všechny strašné věci a hrůzy a

0: další okolnosti se vstaly prostě vždycky v pátek a ono se říká, že vždycky jako, že v pátek 13. nešťastný den a tak dále. Ta 13. vůbec ani nemá význam. Tam klidně může být klidně jiné číslo, v podstatě tam nejde o tu 13., tam jde o ten pátek.
1: Tak kvůli burze, to je kvůli burze většinou, no?
0: A k tomu se chci dostat, že všechny burzy končí v pátek. Jo, ano. Samozřejmě. A je to burzově podmíněné s tím, že vždycky v pátek se vybírají zisky a burzy jdou většinou dolů v pátek. V pondělí jdou obvykle nahoru, většinou v odpoledních hodinách jdou nahoru a v pátek se vybírají zisky a jdou dolů. Ale tohleto, že se i do politických procesů dostávají tyhle zvyky a návyky, to má zvláštní takový fenomén, protože Zelenský tedy napsal dopis a v podstatě vyzval Vladimira Putina, aby napsal mu tam, že už je příliš starý. Putin se ohradil na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru, měl k tomu velké povídání. Budete mít videa v článku večer potom, tak to s titulkama, takže si užijete. Ale zkrátka napsal pětistránkový dopis a v něm v podstatě vyplývá, že Ukrajina je v pozici kapitulace. Ukrajina dál nemůže pokračovat ve válce. A Putin, jeho reakce, žádné slitování, válka bude pokračovat. A tohleto, to, co v podstatě teď může dělat jenom Ukrajina, Ukrajina nemá už žádné bojovníky, už nemá lidi na frontu. Putin o tom hovořil při projevu a potom během briefingu v Petrohradu na ekonomickém fóru měl k tomu povídání. Ukrajina ztrácí každý týden 10 000 vojáků, nebo jaký tam měl číslo, nebo dokonce že se měsíčně 40 000 ztrácí, každý měsíc 40 000 vojáků. A mluvil tam o tom, že v podstatě ten důvod, proč chytají lidi po ulicích po celé Ukrajině, že jo, ta busifikace takzvaná, je kvůli tomu, že opravdu nemají už žádné vojáky. A teď, co je důležité, co Ukrajina může dělat, v čem může pokračovat, jsou dronové útoky. Protože dronů je hodně, drony nic nestojí, drony se řídí na dálku, k tomu nejsou potřeba vojenské sbory. To znamená, ta dronová válka může klidně pokračovat v nějaké pozici, ale co se týče samotné fronty, tak dneska přišla informace, ruské ministerstvo obrany oznámilo, že za poslední měsíc obsadilo 2400 km čtverečních nového ukrajinského území. 2400 km čtverečních. To je kolaps ukrajinské fronty. Kolaps. To se nedá jinak nazvat. A musíte si uvědomit, že Ukrajině teď zbývá jedna v podstatě věc. Ukončit válku, jinak přijde o více a více a více a více území. A co je důležité, je, že Ukrajina vlastně teď co dělá momentálně, tak útočí drony na dodávky paliva na Krymu samozřejmě, že jo, dochází k dronovým útokům na mobilní cisterny, které prostě jsou pod útoky, takže ropa, teda palivo, že jo, benzín a nafta se nedostane na čerpací stanice na Krymu. A jsou s tím problémy a Aksionov, že jo, tedy guvernér Krymu, měl k tomu povídání, máte tam video ve včerejším článku, s tím, že oni jsou na to zvyklí, oni od roku 2014 na Krymu jsou ve válce, takže oni jsou zvyklí na válku, oni jsou zvyklí na to, že neměli vodu od roku 2014, protože Ukrajina je odřízla od dodávek vody. Víte, že na Krymu nejsou žádné vodní zdroje pitné vody, že veškerá pitná voda se dodává z Chersonu a ze Záporoží. Proto tam oni tam normálně fungovali od roku 2014 bez vody, ta voda se dovážela v cisternách přes ten most, že jo, který tam byl narychlo vybudovaný a z Ruska, že jo, z Rostova na Donu přes Kerčský průliv, aby to objeli takzvaně, aby nemuseli po zemi přes Cherson a Záporoží to vozit, tak zkrátka tohleto jenom se ukazuje, že ta válka se jakoby prohlubuje a pouze ty drony Ukrajině v podstatě jakoby dávají nějakou možnost zasáhnout někde něco ruského, někde uvnitř Ruska, někde v hloubi. To znamená, začalo Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum a při té příležitosti Ukrajina tam zaútočila drony na sklad paliva tam vedle města, že ho stoupal tam černý dým a jako efekt byl jako značný, že Ukrajina zkazila dobrý start toho fóra, ale když se na to podíváte s odstupem, tak je to zoufalost té Ukrajiny. Ona jediné, co může udělat, je zkazit dobrý den Vladimíru Putinovi. Zkazit mu přehlídku, nebo zkazit mu fórum. To znamená, že někdo něco bude kouřit, někde něco Ukrajinci zničí. Problém je v tom, že tím Ukrajina nedokáže zabránit porážce ve válce. Dokáže jenom poškodit nějaký obraz, nějaký image Ruska. Zkrátka Vladimír Putin to ví. Proto ta jeho reakce byla tak děsivě mrazivá na ten dopis Zelenského. Budete to mít samozřejmě v těch videích, v tom článku večer. On tam vůbec, představte si, on vůbec nevyslovil Zelenského jméno. On tam mluvil o něm, ale neřekl vůbec jeho jméno. On řekl ten autor toho dopisu, který to poslal, ten, který to napsal, chtěl bych vzkázat tomu, který sepsal ten dopis. Ani jednou tam neřekl jeho jméno Zelenský.
2: A nechtěl naznačit, že to třeba nemusel psát Zelenský sám, že mu to psal
0: nějaký jiný? Ne. Není-li vysloveno jméno, jedná se o mrtvolu. To je citát KGB. Pokud nevyslovíte někoho jméno, ten muž je mrtvý. Ten muž už neexistuje, je mrtvý. A o tom hovořil Karaganov, že tohleto je styl KGB. Pokud mluvíte o někom a dáváte si záležet, aby nezaznělo jeho jméno, vy jste toho člověka vymazali. Ten člověk neexistuje, ten člověk je mrtvý. A tohleto znamená, že pokud by vznikla jakákoliv mírová dohoda, tak v podstatě Rusko s tím Zelenským vůbec už nepočítá. Naprosto, protože tohleto je v podstatě jakoby potvrzením. A Putin nám vysvětloval, že jeden z biznismenů ukrajinských, jeden z ruských biznismenů s vazbami na Ukrajinu byl pozvaný Zelenského režimem, aby přijel do Kyjeva. A než tam jel, tak zatelefonoval Putinovi a řekl mu, že byl pozvaný, aby jel do Kyjeva. A Putin řekl, že no dobře, tak když tam chcete jít, tak tam jeďte. A on teda jako, že zjistí, co po něm chtějí, a že potom se vrátí a řekne Putinovi, co vlastně se chce, nebo co vlastně se tam dozví. Takže ta schůzka proběhla, ten obchodník se vrátil do Moskvy a řekl Putinovi, že Zelenský chce a žádá o schůzku s Vladimirem Putinem, že jako eminentně žádá o schůzku s Putinem. A Putin na to řekl, že on se tomu nebrání, ale že schůzka musí být o ukončení války, které bude ukončeno udržitelným a dlouhodobým způsobem. Ne o nějakém přerušení, ne o nějakém dočasném příměří, ale pouze o dlouhodobém urovnání celého konfliktu. A že něco takového zkrátka zatím od té Ukrajiny nepřišlo a že jediný zájem Kyjeva je o zpomalení a zastavení ruské letní ofenzívy. Tohle tam zaznělo. To znamená, že pokud se na to dobře díváme, tak Zelenský napsal dopis, zveřejnil ho, a v podstatě tam vyzývá, kromě toho, že říká prostě Putinovi, že prostě to je špatný, že je starý, že Rusko brzy už na ním stát nebude. Budete tam mít v tom článku kompletně celý přepis toho dopisu. Ale zkrátka tam vyzývá tam prostě k ukončení té války.

0: A takovéhle dopisy samozřejmě se píšou ve chvíli, kdy je to velký špatný. Protože Zelenský, aby psal Putinovi dopis, to už ukazuje, že to je opravdu za čarou. To už je opravdu zlé na té Ukrajině. Není vůbec divu, protože to, co se zřejmě bude odehrávat v zimě, Ukrajina bude úplně bez plynu, bude bez elektřiny. Jednu zimu to velmi těžce jen tak to Ukrajina zvládla. Jen tak. A další zimu Ukrajina vůbec nemusí přežít. Proto Zelenský prohlásil a dal ten povel pokyn Budanovi, bývalému šéfovi GUR, který potom po odvolání Jermaka povýšil na šéfa zelenského prezidentské kanceláře. Kirill Budanov je teď šéfem přímo zelenského kanceláře. Tak on v rozhovoru řekl, že prezident ho pověřil tím, že má za úkol ukončit válku nejlépe do konce tohoto roku do zimy. Nejlépe. To je přímo příkaz od Zelenského. Oficiální stanovisko. To znamená, že to už není o tom, o nějaké povídání, o říkání, že teoreticky něco, prostě se někdy řekne ne. Zelenský přímo dal pokyn k ukončení války do zimy. A proč do té zimy? No to je přece logické. Další zimu Ukrajina už nedá, nepřežije. Putin to ví a proto jedná z pozice síly. Žádné ústupky nebudou. Ruská armáda postupuje. Každý den přicházejí informace o tom, jak zase ruská armáda obsadila další vesnici a v Záporoží a na sumském směru. A to už člověk v podstatě, ani už to není třeba sledovat, jak pořád Rusové někde něco berou, nějaká území. Tohle to víme samozřejmě my, ale samozřejmě, že to ví i Zelenský. A ty prognózy, které oni mají, a oni je dostávají od amerického centra války, že, které jim dělá prognózy, tak oni v těch prognózách vidí, že kde budou za půl roku, kde bude Ukrajina za půl roku, kde bude za 3/4 roku, kde bude za rok a podobně. No a ty prognózy samozřejmě pro ně vůbec nejsou žádné pěkné pro Ukrajince. Proto včera večer, v noci, on napíše zkrátka dopis a pošle Putinovi 5-stránkovej Liebesbrief, kde prostě mu nejdřív nadává, nebo ho tam zasměšňuje a potom ho tam prosí o to, aby prostě ukončil válku a že když to nebude, tak to bude špatný a tak dále, a tak dále. Není už moc možností, které Zelenský může dělat. On ví, že může Putinovi kazit přehlídky. Může Putinovi občas vyrobit nějaký oblak dýmu nad nějakým velkým ruským městem. Že tam budou stoupat oblaka dýmu. Že zase někde, kde nějaký ukrajinský dron něco zapálí. Ale tím zkrátka Zelenský porážku nezastaví. Válku tím nevyhraje a nikam nepostoupí. Naopak jenom tím se prohloubí ten problém v podstatě té reality, že ve chvíli, kdy ten svět se skutečně začíná proměňovat geopoliticky, jak tedy na Blízkém východě, tak i v oblasti ekonomiky, tak v rozdělení sfér vlivu, je zkrátka Ukrajina v pozici, že byla nástupní platformou pro válku s Ruskem, ale ukázalo se, že ten plán zkrátka selhal a Evropská unie samozřejmě, že by ráda, protože evropští euronacisté by rádi si střihli nějakou další válku v rámci revanšismu po druhé světové válce, když tažení na Sovětský svaz tehdy 22. června 1941 nevyšlo, skončilo porážkou znacifikované Evropy v roce 1945, tak oni by rádi v rámci revanšismu si udělali repete a takzvaně v rámci revanče Rusko porazili v nějakém velkém evropském tažení, v jeho čele by byla velká udatná ukrajinská armáda jakožto potomek rudé armády. Chápete? To je ten princip. Rusko dokáže porazit zase jenom Rusko. Ruského člověka dokáže porazit zase jenom ruský člověk, takže my si do svého znacifikovaného evropského eurozboru nácků dáme Rusy. Dáme si tam Ruteny, dáme si tam ty, kteří si od roku 1918 začali říkat Ukrajinci, že? A potom od roku 28 Ukrajinci, že jo? To písmenko se změnilo v roce 28, že? Namísto Ukrajina, okraj carského impéria na Ukrajina, to znamená Ukraje. Že aby to nebylo tak brutální pro ty obyvatele. Proto to byl ten plán a určitě je jasné, že ten plán zůstává v platnosti, to znamená dát část bývalé rudé armády do čela evropských vojsk a táhnout na Rusko v chystané válce okolo roku 2029 až 2030. Je to naprosto logické. Z vojenského hlediska žádná jiná armáda není ruskou armádu schopná porazit, než zase jenom ruská armáda. A proto obrovskou součástí bývalé rudé armády za druhé světové války byly ukrajinské sbory. Ono bylo tam spousta ukrajinských generálů, anebo to byli Rusové, ale měli ukrajinský původ, to znamená, ono se to takovou tou obezličkou, tím oslým můstkem se to transformuje do té ukrajinské noty typu Ukrajinci měli velký podíl na porážce nacismu, ale přitom na Ukrajině byl největší nacismus v celé Evropě a on tam dokonce ve vegetativním stavu přežil Stalina, Brežněva, všechny sovětské vůdce a v roce 2014 byl oživen a resuscitován do plné síly. To znamená, ten nacismus tam znovu je zpátky na té Ukrajině a oni ho chtějí v podstatě jakoby přesměrovat proti Rusku. To znamená vzít ten nacismus a znovu tu sílu, tu nenávist nasměrovat proti Rusku. To znamená, ten proces je úplně stejný jako někdy v druhé polovině 30. let, když celoevropský nacismus, to znamená jakési v podstatě národovecké hnutí, které vycházelo ze zdola, a fašistické procesy, které programově ukotvil nejprve Mussolini v Itálii, to znamená vláda elit, byla okupírována samozřejmě sem do Německa, kde jistě víte z historických souvislostí, jakým způsobem, kdo vlastně zafinancoval, že pařížská pobočka domoročil zafinancovala volební kampaň vzestup Hitlerovy NSDAP a následně němečtí velkoprůmyslníci vrhli své finance do zbrojní výroby a do podpory vládnoucí síly jednoho jediného vůdce Adolfa Hitlera. Proto není to tak, že by se to nějak jako v podstatě rozdělovalo, že v Itálii byl fašismus a v Evropě a tady v Německu, že byl pouze nacismus. Ne, protože nacistické a fašistické procesy v podstatě jsou vždycky totožné v jednom procesu řízení, v jednom rámci. To znamená, nahoře u moci je nějaká fašistická elita, která je sfašizovaná, která chce do války s Ruskem. Elity, herci, zpěváčci, popěváčci, herci, režiséři, já tomu říkám lidově umělecká chunta, nebo lidově umělecký front, že jo, kteří prostě najednou začnou vykřikovat něco proti Rusku, různí sportovci, různí brankáři hokejoví, že jo, proti Rusku, obrovské ohňové plivání proti Rusku, média ochotně to vysílají, to znamená, to je proces fašizace. Elity, společenské elity zasévají dolů do společnosti rusofobii. To znamená, fašizační proces působí ze zhora směrem dolů na lidi. A nacifikace, ta je v podstatě, ta vychází ze spoda, ze zdola, kdy jednotliví lidé, fašizační proces převzatý ze zhora, pomáhají rozšiřovat mezi svými řadami v takzvaném horizontálním směru. Fašistický proces je proces vertikální, který funguje ze zhora dolů, po vertikále dolů. Proto se říká někdy, jo, že fašistický proces je takzvaná mocenská vertikála. Nacismus je horizontála. Ten jde ze strany na stranu mezi lidem. Mezi lidem, když se šíří protiruské nálady, je to nacistický proces. Nacifikační proces, který prochází celou společností v horizontálním směru. A když se podíváte na historické souvislosti, tak vidíte, že všechny procesy v historii byly fašisticko-nacistické. Nebylo to tak, že nějaký proces někdy by byl jenom omezený na jednu linii, třeba na horizontální nebo na horizontálu moci nebo na vertikálu moci. Ne, ne, ne, vždycky to bylo společné. To znamená, je-li někde vytvořen fašizační proces ze zhora, automaticky vzniká nacifikace ve společnosti. Tohle to je základní. A my samozřejmě vidíme, k čemu došlo po roce 2014 v celé Evropě. Média, politici, novináři mainstreamu, všechna zpravodajská média, herci, že jo, všichni tihleti, to znamená elity, začaly šířit rusofobii. To znamená fašizace. Následně mezi společností, dole, mezi lidmi, se začal rodit odpor proti různé demonstrace, že jo, proti ruskému vlivu a tak dále. Najednou mezi lidmi ze zdola se začala objevovat nacifikace. Mezi obyčejnýma lidma, o kterých byste si to nikdy nemysleli, najednou, že jo, příbuzní, tohleto, kamarád, najednou ve společnosti se to začíná šířit horizontálně mezi lidmi. To znamená, už to není fašizační proces, je to horizontální nacifikační proces. A tohle to probíhalo od roku 2014 až do roku 2022, kdy to naprosto explodovalo v celé Evropě. Se vstupem ruských vojsk na Ukrajinu ten proces fašizace a nacifikace doslova explodoval v celé Evropě. Očekávalo se to, že se to stane. A výsledek po více než 4 letech je naprosto strašný pro architekty tohoto procesu. Ten projekt nevyšel. Ukrajina ve spolupráci s pomocí západních sankcí nedokázali porazit Rusko, nedokázali svrhnout vládu Vladimira Putina, nedokázali rozvrátit ruskou ekonomiku. Dokázali jí takzvaně poškrábat jí lak, lehce bouchnout nárazník tady, tamhle, lehce pomačkat karosérii, ale ne zničit, ne zlikvidovat. To je jenom v příměru, to je zkrátka ta realita toho, že ani ta ruská armáda, ani ta část rudé armády, to znamená ukrajinské, nedokázala to Rusko porazit. A pro západní kurátory je selhání ukrajinské armády naprostým šokem, je obrovským zklamáním, obrovským, naprosto nepopsatelným, protože oni nepočítali, že to takhle dopadne. Oni opravdu věřili, že bývalí gerojové nebo potomci gerojů Ukrajinců, kteří byli součástí rudé armády, že dokážou své kolegy z ruské armády porazit aspoň někde, aspoň v něčem, že dokážou vytvořit politický tlak na demisi Vladimira Putina v Moskvě. Ukrajinská armáda ani s obrovskou pomocí, obrovskou nezměrnou pomocí celého kolektivního západu nebyla schopná tohleto dosáhnout. A tak nastává situace, kdy Kyjev a současná junta okolo Zelenského volá a snaží se kontaktovat v Rusku tamní podnikatele, to znamená pomocníky, že jo, někdo, kdo je schopný se s Ukrajincema v Rusku bavit, různé podnikatele, různé oligarchy. Putin toho obchodníka nejmenoval, ale to měl určitě na mysli jednoho z ruských oligarchů. Zavolají mu a řeknou mu, přijeď sem do Kyjeva, potřebujeme něco probrat a potřebujeme poslat vzkaz Vladimíru Vladimiroviči, aby byla nějaká schůzka, aby byla nějaká vstreča i po té, co proběhne, tak abychom to nějak ukončili. Ale problém je v tom, že ve chvíli, kdy Vladimír Putin, když mluví o Zelenském, se dostane do takové situace, že není ochoten vůbec vyslovit jeho jméno, tak to znamená, že vztahy jsou tak rozbourané, že Zelenský je pro něho mrtvola. Pro Putina je Zelenský mrtvola. Někdo, kdo už neexistuje, proto jeho jméno se neříká. Jsou jenom, co říkal Kareganov tehdy v tom povídání, že v podstatě jsou jenom dvě věci, kdy se používá tato metodika KGB, že se nejmenuje žádné jméno. Za prvé, někdo, kdo je mrtvý, kdo je bezvýznamný, kdo skončil, nechceme se o něm bavit, vůbec nevyslovujeme jeho jméno, ten člověk je pro nás mrtvola, jako kdyby byl mrtvý, nezajímá nás. To je jeden důvod. A druhý důvod je zrada. Je-li někdo zrádce, v KGB se jeho jméno už nikdy nevyslovuje. Je-li zrádce. Zradí. Zradí Rusko, zradí komitet gospodárstveno i bez opasnosti, že jo, nebo dneska už je to vlastně, se to jmenuje jinak, je to SVR. Zkrátka udělá něco takového, zradí, tak jeho jméno se nevyslovuje. A my samozřejmě se můžeme dohodovat, která z těchto variant se týká Zelenského. A spíš bych se přikláněl k tomu, že on je naprosto bezvýznamný. Ale je tam jedna možnost, že je to kvůli tomu, že je považovaný za zrádce. A to je, to by přicházelo v úvahu v té situaci, nebo v tom ohledu, že on má židovský původ. A Putin o tom několikrát hovořil. On se klaní nacistům, on se klaní u hrobu, nového hrobu Andreje Melníka, šéfa bývalého, posledního předáka, že jo, nebo zakladatele, že jo, to zakladatele, který založil vlastně jednotky OUN-M, a po rozštěpení, tedy když se rozešel tedy ideologicky, nebo ne ideologicky, ale konceptuálně. On měl jiný plán. Melník měl jiný plán než Stepan Bandera. Tak zkrátka Putin o tom hovořil v tom smyslu, že jeho otec Zelenského, že jo, Semjonovič Zelenský, který bojoval proti nacistům, že jeho otec se musí v hrobě obracet. Když on teď klečí před hrobem Andreje Melníka, zakladatele OUN v Kyjevě, v Panteonu. A to by znamenalo, že je to, že Zelenský je považovaný za zrádce onoho protinacistického společného boje sovětských národů proti nacismu. A to by mohlo být ono. Protože v Rusku si opravdu na tady tom strašně dávají záležet, pro ně je to zásadní, že všechny národy Sovětského svazu bojovaly proti nacismu. Jestliže někdo se začne velkým předákům těchto nacistů klanět u jejich hrobů, no tak je samozřejmě zrádce. To je logické. Zrádce. Zrádce národů Sovětského svazu, kteří bojovali proti nacismu. A to by dávalo potom význam, že Vladimír Putin považuje Zelenského za zrádce a podle stylu KGB už jeho jméno nevyslovuje. To je, myslím, opravdu zásadní věc. Proto to, co probíhá de facto teď okolo Zelenského, je jenom ukázka toho, že když on dal příkaz Budanovovi, aby zajistil ukončení války do zimy, a hned 2 dny poté píše Liebesbrief Putinovi, znamená to, že situace Ukrajiny je opravdu kritická. To je naprosto jasné. Víc budete mít potom večer v tom článku, tam budou videa a další věci, takže takhle bych to ukončil, tady to první téma. Pavel tam najde nějakou jednu písničku, dali bychom si kratičku přestávku a potom bychom se pustili do dalšího tématu, Vítku.
1: Jasně, jasně, VK, jenom ve zkratce, ten Zelenský asi není moc velký diplomat, když Putinovi napíše, že je už starý a tak dál, a najednou potom v další pasáži toho dopisu ho žádá o nějakým způsobem mírová jednání a tak dál, tak nemůže mu napsat takovou tak v úzovkách kvazilichotku, že je starý a to zabalí nebo něco v tom smyslu. Potom najednou ho žádat o mír, jako jo. To se nedělá přece. Tak ponížíš toho protivníka, jakoby, jo, a pak
0: najednou. Je to kvůli tomu, že on ví, že zradil. On se před několika dny klanil Melnikovi. On ví, že je zrádce. A on, kdyby napsal privátní dopis Putinovi, tak ten by zněl úplně nějak jinak. Jenže tenhle ten dopis úmyslně byl zveřejněný jako otevřený dopis. A v otevřeném dopise musí vypadat Zelenský jako velký heroj a velký nacista Ukrajiny, aby před vlastními lidmi nebyl v podstatě, aby nestratil tvář. To znamená, ten dopis ani tak není adresovaný Putinovi, jako spíš adresovaný vlastnímu lidu, ale ten feeling, ten pocit, ten vzkaz, který vyzařuje z toho dopisu, je naprosto ta zoufalost Volodymyra Zelenského. To je už, ten dopis je celý zoufalý, jsou to v podstatě jenom jakoby výkřiky někde něčeho a v závěru dopisu prostě výzva k ukončení prostě války. To je jako kdyby já nevím, jste šli prostě k zubařovi a jste mu řekli, jak je neschopný a jak prostě nic neumí, a potom byste ho požádali o perfektně zpracovanou korunku na zub, aby vám seděla a byl se spokojený. To prostě takhle to nefunguje, takhle to ani fungovat nemůže. Problém je v tom, že pokud existuje někde nějaká veřejná objednávka na to, aby Zelenský měl tuhletu znacifikovanou roli, tak on ji musí hrát a musí ji hrát až do konce. Před vlastními lidmi. To je ta tragédie. Proto opravdu znovu se k tomu vracím. O rozvědčíkovi na Hradě v Praze, ve Štatlu. Opravdu, o něm si můžeme myslet lecos. Ale to, že on mu tenkrát přivezl osobním darem v té polstrované krabici tu pistoli, tu ČZ, tu 75, že mu tam tenkrát přivezl ještě i s náboj, se zásobníkem a s náboji, jo, vedle v té krabičce, velice pěkně zpracovaná mimochodem, tak to byl symbol. To byl symbol. On opravdu v nějaké chvíli může tu pistoli potřebovat, protože bude v situaci, že už nebude moc dál. Budou proti němu stát Rusové, stojí proti němu teď Putin, který už jeho jméno nejmenuje, a s tím, jak se začínají stahovat mračná okolo jeho kumpánů, když je začíná vyšetřovat protikorupční orgány NABUA s APO za pomoci Američanů, tak zkrátka on začíná v podstatě ztrácet půdu pod nohama. Proto co potřebuje? Co potřebuje udělat? No, potřebuje tu válku ukončit. A potřebuje ji ukončit tak, aby ho doma neoběsili v tom Kyjevě. To znamená, on nemůže dát pokyn ke stažení vojsk z Donbasu, protože za to by ho zastřelili a pověsili. Vůdcové chunty. Ale bez toho samozřejmě Rusko vojenské operace nezastaví. To znamená, on je jakoby v presu, on je de facto v jakémsi konceptuálním svěráku, kdy na jedné straně jedna čelist jsou požadavky Kremlu a druhá čelist jsou požadavky nacistické chunty, kterou je Zelenský v Kyjevě obklopen. To znamená, to není úniku. A to, že napíše dopis, je forma snahy o únik z tohoto svěráku. To znamená zastavit válku, doufat, že když naházíme na Krym pár dalších dronů a budou tam stoupat dýmy z nějakých skladů paliv a když občas naházíme nějaké drony na sklady paliv v Rusku, někde u Moskvy, někde u Petrohradu, takže ty sloupy dýmu nějakým způsobem přesvědčí někoho v Kremlu, že tu válku je třeba kvůli tomu ukončit. Je to samozřejmě naivní. Takhle Rusko porazit nejde a historicky i Zelenský snad není tak hloupý, věděl, jak probíhala druhá světová válka, jak ruská města, sovětská města byla úplně srovnána se zemí, Wehrmachtem. Nezbylo tam vůbec nic, tam nebyly žádné kouřové signály, že by Wehrmacht se snažil Stalinova vojska zastrašit někde nějakými kouřovými signály. Že někde jim vyhodí Rusům někde nějaký sklady a Rusové a Sověti se z toho sesypají a podepíšou někde nějakou dohodu o ukončení míru. Tak to zkrátka to nefungovalo ani v historii. Přesto však se zdá, že tohleto oni se snaží nějakým způsobem zrealizovat. Věří tomu, že když nahážou někde nějaké drony a bude na obloze z dálky dostatečný počet kouřových signálů z hořících nějakých zásobníků, rezerv nějaké ropy, takže to donutí Kreml k ukončení vojenských operací na Ukrajině. To je hodně naivní. Takže takhle bych na to reagoval. Dáme si teda tu přestávku kratičkou, potom se pustíme do dalšího tématu.
2: Dvě minuty 20, jestli je to možný, tam na písničku. Když jste se zmínili o tom hradním pánovi, tak o něm, ano? Tak jedem. Takže VK už je tady, můžeme pokračovat. Vítku, jaký je další téma?
1: Další téma se týká samozřejmě Evropské unie a dalších souvisejících věcí, protože v Evropské unii začne 12. června platit migrační pakt EU a na Ukrajině jim konečně došlo, že agendě Great Replacement neuniknou ani oni. Za 30 let bude na jedno ukrajinské dítě připadat 6 indických dětí a zemi čeká migrační katastrofa jako v Británii, Francii a v Německu. Podle studie ze zemí rozvinutého světa vyplývá, že děti od roku 2010 hloupnou v důsledku digitalizace. VK, ten migrační pakt samozřejmě také probereme, ale když začneme zase od konce jako toho prvního tématu, hloupnutí od roku 2010, to asi není tak velké překvapení, že?
0: No, tak samozřejmě v podstatě není, i když někdo by se mohl divit, protože samozřejmě nové technologie nebo progresivní technologie vždycky v podstatě jako byly průvodcem vzrůstání nebo růstu vzdělanosti v populaci. Aspoň tedy do toho roku 2010 tak platilo, ale ve chvíli, kdy se technologie začaly uplatňovat ke vzdělávání dětí, tak se ukázalo, že v podstatě jejich nasazení vede k problémům s takzvaným kognitivním rozvojem. To znamená, že ty děti namísto toho, aby se manuálně učili psát, že jo, rukou a aby získávali informace třeba od učitelů, tak všechno se to vlastně získávali přes klávesnici na displeji těch dotovaných a financovaných, že jo, laptopů a všech těch notebooků v těch rozvinutých zemích a ono se ukazuje, že v podstatě ty technologie jsou v podstatě jakoby nějakým nástrojem zjednodušování, který má ulehčit práci, ale ono se ukazuje, že když se to aplikuje na děti, tak u těch dětí v podstatě nedojde k rozvoji základních kognitivních funkcí, které by měly mít. A samozřejmě jsou na to teď velké studie a některé země zakazují používání notebooků a tady těch tabletů ve školách nebo omezují jejich používání na určitý počet za týden během školního týdne. To znamená, je to jenom takový zvláštní fenomén, ale ono to není vůbec ani tak jako úplně to zásadní, to podstatné, jako spíš to, že v té moderní společnosti význam člověka začíná být v podstatě odstraňován stranou. To znamená, že už dneska je to vidět de facto v mnoha odvětvích, kdy někde něco chcete udělat, někde potřebujete nějakou službu a najednou zjistíte, že s váma nemluví živý člověk, operátor, ale jenom nějaká umělá inteligence. A chcete se obrátit třeba s nějakým dotazem někde na někoho, že jo, na nějakém úřadu nebo nějaké firmy, že jo, a první, co tam prostě vyběhne, tak je prostě nějak pojmenovaný prostě agent s umělou inteligencí, který s váma prostě komunikuje a ve chvíli, kdy mu řeknete přesně, že chcete mluvit s někým živým, tak velice neochotně prostě vám předá kontakt na někoho, abyste mohli mluvit s nějakým živým člověkem. Tohle to je samozřejmě nahrazování role a úlohy lidí, to znamená zbytnost lidské práce. O tom básnil Klaus Schwab na Světovém ekonomickém fóru už v roce 2014, že jednou nebudou, že v dohledné době už nebudou k práci s běžnými úkoly a úkony, běžnými, ne se všemi, ale s běžnými úkoly a úkony už nebudou potřeba lidé a ta budoucnost není příliš vzdálená. On říkal, že do 15 let, a to bylo 2014, to znamená do 2029, že on říkal dokonce tedy toho, říkal třetího desetiletí, to znamená do toho roku 2030, že bude prostě taková ta zbytná lidská práce nahrazena. A on tam tenkrát jmenoval telefonní operátory, služby na internetu, věci týkající se otázek, já nevím, které normálně řeší třeba skupiny nějakých členů, nějaké systémové podpory a tak dále a tak dále. To znamená tam, kde třeba se poskytují nějaké informace a tak dále. To všechno, že v podstatě zařídí prostě počítačové systémy, umělá inteligence a tak dále a tak dále. Tehdy v tom roce 2014 ještě o nějaké umělé inteligenci nikdo jako nevěděl, nebo bylo to v začátcích, byly nějaké experimenty, které, o kterých nikdo nevěděl, ale už tehdy v podstatě to bylo naplánováno, to znamená, že dneska, když se na to podíváte, tak třeba teď byl ten článek a bylo tam i to video, jak v Číně otevřeli hotel, kde už nejsou žádní zaměstnanci. To je, dneska jsem to četl, bylo u toho i video, jak to vypadá. Hotel v Číně, nejsou tam žádní živí zaměstnanci, všude jsou jenom roboti. Roboti vás na check-inu obslouží, na check-outu obslouží, jídla tam vaří robotické linky, roboti, není tam jeden jediný člověk. Je to pilotní projekt v Číně, human free, bez člověka obsluha. Jediný lidi jsou ti zákazníci, ti hosté. To znamená, chápete, člověk bude zbytný. Člověk bude zbytný, není potřeba člověka. A proto ten plán byl uvedený na georgijských kamenech, poradních kamenech. Omezte populaci na této planetě pouze na 500 miliardy a pomozte zajistit udržitelný rozvoj planety. Jinými slovy, zlikvidujte lidi. To je pokyn syndikátu. Syndikátu se nelíbí, že tady na té planetě je více než 100 milionů lidí. Oni by chtěli 100 milionů. Bylo to nakonec usmlouváno v roce 79, bylo usmlouváno s nimi, na 500 miliardy. Oni chtěli jenom 100 milionů. Že víc na téhleté planetě my nesmíme. A tohleto je jenom všude, když se díváme na to, co se děje okolo nás, to znamená, aby bílá populace neměla žádné děti. Udělat procesy řízení tak, aby vzniklo XXX různých pohlaví a žádné z nich se nebude moci rozmnožovat. Aby to bylo popularizováno mezi mládeží. Aby deviace a homosexualita byla rozšiřována na mediální úrovni a byla indukována. Protože sexualita samozřejmě se skládá z dvou prvků. Jedno je genetická predispozice a druhá je výchova. Že? To, tak se formuje sexualita. To není tak, že se sexualitou se člověk narodí a je od narození heterosexuál, nebo homosexuál, nebo bisexuál, nebo nonbinár, nebo podobně. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Vůbec ne. 50% je dáno geneticky, zbytek je daný výchovou. Zbytek je kognitivní. A no, tohle to samozřejmě se nedozvíte ve školách. Ve školách se vám řekne, že někdo se jenom rodí a to. Ne, ne, ne, ne, ne, to jsou lži samozřejmě. To jsou lži. Predispozice genetická je 50%. Zbytek je kognitivní. A kognitivní znamená výchova. Když vychováte dítě, aby bylo homosexuální, stane se homosexuální. Přestože jeho druhá polovina byla heterosexuální při narození, to nevadí. To nevadí. Když se působí na tu druhou polovinu, vyroste homosexuální jedinec. Proto oni to dělají. Proto do všech, teď mě dobře poslouchejte, abyste tomu rozuměli, protože mnoho lidí má oči a nevidí. Mnoho lidí má uši, neslyší. To je tragédie. No, protože to jsou lidé v polospánku, že? Oni se jako probudí na půl, ale spí, že? Teď opravdu dobře poslouchejte. Proč myslíte, že se tak propagují ty úchylné filmy, úchylné seriály, které vytékají ze streamovacích služeb, jako je Netflix, jako je Disney, jako jsou HBO, jako jsou všechny další. Dneska, když si pustíte jakoukoliv novou tvorbu, nemluvím o starých filmech, o staré tvorbě, 10, 15, 20 let staré, ne, ne, ne, ne, ne, tam ještě je to docela v pořádku, ale o nové tvorbě. Všude je ražená politika genderismu, všude je ražená politika alfabetových lidí, to znamená neplodných lidí, různě deviačně postižených, všude je ražená politika, že jo, zájmen, všude, ale všechno jenom s cílem vychovat a přeprogramovat ty lidi, tu mládež, která to sleduje. To znamená na mediální úrovni, na mediálním procesu řízení přeprogramovat ty lidi. Především tu mládež, ty děti a mládež přeprogramovat. Proto ty Disney, že jo, byla to Sněhurka, byla černoška, byla nonbinární. To je to nová Sněhurka od Disneyho. Jo, nonbinární Sněhurka, černoška, která prostě nemá ráda bílé toxické muže. Jo, jenom pro informaci. To znamená takzvaný antirasismus, který je prosazovaný. Cílem je samozřejmě způsobit neplodnost v celé bílé populaci. Jestliže vychováte dítě k tomu, aby bylo jakkoliv jinak než heterosexuální, nebude moci mít děti. To je plán. A je to plán, který razí samozřejmě Dům Sion ve spolupráci tedy se syndikátem a cílem je samozřejmě snížení populace na této planetě, oni říkají, nenásilnou formou. Násilná forma je termonukleární válka, vyhlazení lidí z povrchu planety. Stále to není. Není to tak, že by to schodili tenhle ten nápad úplně ze stolu, že by byl schozený. Ale tím by se poškodilo mnoho věcí, které oni chtějí zachovat jako biom této planety a tak dále. Jeho obnovení by bylo problematické, kdyby těch vodíkových hlavic exponovalo na povrchu příliš mnoho. Oni tu mají spočítané, kolik může na daném čtverci vybuchnout termonukleárních vodíkových bomb, aby se biom, to znamená takzvaný životop, fauna a flora, jo? Biom, aby se dokázal obnovit. Mají to spočítané. Když se ten poměr přesáhne, tak ta planeta už navěky bude zničená, zlikvidovaná jako Mars. Mars tehdy také zničili. Syndikát samozřejmě v tom má prsty ve zničení civilizace a povrchu Marsu. Že jo? Zničili celou planetu. Do dneška je tam vidět

vymazána z povrchu a byla odfouknuta celá planeta, tedy celý atmosféra celé planety byla odfouknuta pryč. Takovéhle radikální řešení oni mají stále k dispozici, ale oni to nechtějí udělat, oni mají nějaké plány, nějaké cíle, ale podmínka tam je, že musí prostě se snížit populace planety na těch 500 milionů s tím, že když to bude na těch 100, tak oni budou mít radost. To bylo jako za komunistu, když se překročil plán. Bylo potřeba splnit plán na 100%, ale když se překročilo o 15%. Ježkovi oči to byla radost, byly hned prémie, že jo, velký. Všude byla radost. Zase se nesmělo překračit moc, to by zase bylo špatný, že jo, protože to by potom státní plánovací komise by začala nakládat na podnik daleko větší úkoly pro další rok a to by zase už podnik nemusel stihnout a zvládnout, takže zase nesmělo se překračovat moc. Ale ten plán, zkrátka 500 milionů lidí na povrchu planety je stále daný, je stále platný a oni dělají proto absolutně maximálně všechno. To znamená, když oni mají tuhletu bilanci, že sexualita člověka z 50% vytvořená geneticky a dědičně a z 50% kognitivně, to znamená tak, jak je člověk vychován, tak se to ovlivní. A teď otázka, když je to 50-50, tak co jako převáží? No, to je právě ten problém, že to není dané tak, že 50-50. Že během vývoje a života se vliv prostředí, kde žijeme. Mluvili jsme o tom několikrát, to, co se odehrává, to znamená takzvaný eugenický vektor, to znamená působení prostředí na člověka. Že? A tenhle ten eugenický vektor v podstatě umí a dokáže přeprogramovat část DNA. To znamená, když je člověk vystaven od svého dětství velké vlně homosexualismu, tak eugenický vektor přepíše část DNA. To znamená, už to není 50-50, ale je to 60-40, je to 70-30 ve prospěch přeprogramování onoho sexualismu daného jedince. O to se stará eugenický vektor. To je zásadní. Proto to oni dělají. Proto to oni cpou úplně do všeho, do všech filmů, na všech těch streamovacích platformách to cpou. Proto to cpou do televize. Proto to cpou do počítačových her. Protože mládež, děti hrajou počítačové hry, že? Nejenom děti, ale i dospělí samozřejmě hrajou, to je jasný. Ale když dneska vyjde nějaká hra na počítač nebo na nějaký konzole a podobně, tak co tam je v té hře? No je tam alfabetová genderová agenda. Jsou tam woke people, že jo, woke lidi. Že jo, nonbinární černoška, přešitej chlap, že jo, tvoří hlavní herní postavy. Toxická maskulinita, to znamená, nesmí tam být žádný chlap, který by vypadal jako chlap, ale musí tam být prostě nějaký prostě šampónek a hlavní velitelkou je nějaká ženská, která je lesba. A ta v té hře šéfuje a je šéfkou. To samé filmy. Máte film, nebo máte seriál a hlavní role je nějaká šéfka, která šéfuje nějakému těžebnímu podniku, kde těží nějaký uran. Má okolo sebe dvě zástupkyně, šéfkou bezpečnosti je další ženská. S nákladňákem tam jezdí další ženská, ta je trans. A jediný chlapy, které tam najdete, tak jsou černoši, kteří mají nějaké prostě jako problémy, že jsou nějací zpomalení, že jo, všichni se tam k ním pěkně chovají a mají roli údržbář. To je jediná role, kterou tam těm chlapům dají, ale musí být černo, nesmí to být běloch. A běloši tam mají zápornou funkci. Že jo, to jsou nějací ti gauneři, gangstři, proti kterým

0: Tahle ta skupina prostě bojuje o kontrolu nad těžebními zdroji. To jsou takové ty scénáře z těch strašných Netflixových seriálů, že je úplně uchylných. A tohleto oni cpou zkrátka do těch diváků. Tohleto, tyhle ty sračky. No, cílem je přeprogramovat tu mládež, ty diváky, přeprogramovat je. To znamená nevytvořit tu jasnou kontrastní roli, že někde je atraktivní chlap, který je atraktivní pro heterosexuální ženskou. A nebo obráceně, tam atraktivní ženská, která je atraktivní pro heterosexuálního chlapa. Jako to bylo dřív ve filmech. Dřív byly filmy koncipované tak, že když jste chtěli úspěšný film, museli jste tam dát nějakou skutečně babu, nějakou kočku, Claudia Cardinal, Bridget Bardot, nějakou opravdu fakt krásnou ženskou. A když jste chtěli udělat nějakou bondovku, tak jste tam dali prostě nějakého herce, který prostě byl prostě odvážný, že jo, nebál se prostě nebezpečí a měl okolo sebe prostě krásný ženský. Takové ty typy filmů v podstatě, které jakoby prosazují a propagují takovou tu normalitu. To znamená vytváření normálních svazků. Tak to bylo ještě donedávna. Zhruba od toho roku 2010, to je zajímavé, protože to s tím přesahem, že od toho roku 2010 mnoho věcí se změnilo. Najednou zhruba od toho roku 2010 se to začalo měnit. Najednou začaly se vydávat filmy a seriály, které měly divné obsazení v hlavních rolích, velmi divné. Najednou to tam vypadalo jako, že není zájem o to, aby tam byli bílí herci. Najednou se všude začali objevovat Aziati, Černoši, ženské v hlavních rolích, ale kdyby měli takovou tu přirozenou charakterovou linku, jako třeba bylo v 80. letech, byl třeba Vetřelec, kdy hlavní roli stělesnila Sigourney Weaver, v tom slavném filmu Ridleyho Scotta Vetřelec, kde ona byla v hlavní roli, byla naprosto přirozená. Ta role byla naprosto přirozená. Nebyla to žádná uměle vytvořená nějaká heroína, která by tam v podstatě všemu šéfovala, ale bylo to uvěřitelné, bylo to skvěle natočené a především jeden jakoby vůbec jako z nejlepších science fiction filmů, který jakoby je v takové té klenotnici, že toho nejlepšího, co bylo kdy natočeno a tak dále. Ale dneska de facto je snaha úplně ten klasický vztah, heterosexuální vztah i z těch filmů úplně odstranit a vymazat, aby tam nebylo. Je tam někde nějaký chlap, je tam nějaká ženská. To bylo ještě donedávna, ale teď už to tam tak není. Teď je tam většinou něco, co to buď úplně zamlčuje, anebo ten vztah je tam v podstatě nějak pokřiven. V hlavní roli jsou tam dvě ženský. Dvě ženský, které jsou v partnerském svazku. Jedna hraje muže, druhá hraje ženu a starají se o dítě, které pochází z toxického, nefunkčního svazku té jedné ženy s mužem, se kterým se narychlo honem rychle rozvedla, protože byl debil, ale s tou ženskou ona si rozumí a společně vychovávají ty dvě děti. Chápete? Tak tohleto je dneska propagováno. Ve všech médiích, ve všech filmech, ve všech seriálech, v počítačových hrách, v obsahu, v knížkách, dokonce i ve školních učebnicích. Cílem je snížit populaci bílého člověka na této planetě. Aby nevytvářel plodné svazky, aby se nemnožil. Aby ti, kteří jsou ještě dneska heterosexuální, aby zemřeli. Jejich děti, aby zemřeli také, až dospějí. A aby o jejich výchovu, jejich dětí, našich vnoučat, aby se už staral systém. Systém, který je takzvaně v podstatě genderově přeprogramuje. To znamená, aby vznikla takzvaná alfabetová populace, písmenková populace. To znamená lidé, kteří budou mít písmenka LGBTQ, RSMTX, že jo, to jsou všechno, to je alfabetová generace, to znamená, každý má nějaký písmenko, ale víte, co mají společného? Nikdo z nich není schopný plodit dítě. To je alfabetové prokletí. A tohleto všechno řídí sionističtí ve spolupráci se syndikátem. Syndikát? No, to jsou samozřejmě ti, kteří nepocházejí z této planety. A proto teď v amerických médiích vypouštějí o nich ty informace, že existují čtyři, minimálně čtyři mimozemské civilizace, že jak to bylo na Fox News minulý týden, že došlo k odtajnění, že minimálně čtyři mimozemské civilizace, že jo, ti ještěři, že jo, takový ty potvory, že jo, které vypadají jako, že jo, kudlanky nábožné, že jo, s tou hlavou, že jo, ale mají humanoidní vzrůst a tak dále, a tak dále. No samozřejmě, to jenom představili několik zástupců syndikátu. A oni mají úplně jiné pravidla, jiné hodnoty, hodnotové rámce, mají úplně jiné chutě, jiný jídelníček, že jo. Chutná jim, některým z nich ne všem, ale tak některým chutná prostě lidské maso, že jo, se kterým oni potom obchodují na černo s lidskými korporacemi, které potom, že různě mizí lidi po světě a potom se dostávají na jídelní lístek některých těch lepších rodin syndikátů a tak dále a tak dále. Tohle to všechno by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, žijeme v prostoru, kdy naše řídící elity nás prostě chtějí vyhladit a vyhubit. Respektive chtějí to udělat tak, abychom přirozeně vymřeli, abychom se nerozmnožovali, protože někdo má nějaký plán na snížení populace této planety. No. A proto se vy můžete divit, co nás obklopuje v západním světě. No, zkuste si zapnout nějakou streamovací platformu, tam to všechno uvidíte. Zkuste si zapnout někde nějaký kanál pro děti, kde vám budou vyprávět o nějakých přešitých šípkových růženkách a podobně. Chápete, proto, co se děje ve Velké Británii, že jo, ten obrovský antirasismus, že jo, islamista tam ubodal toho mladíka, že jo, jak se jmenuje, myslím Henry Novak, že, pobodal ho a policisté ho ještě ke všemu zatkli a podezřívali ho, že byl pobodaný kvůli tomu, že měl nějaké rasistické poznámky proti útočníkovi. Obrovský skandál, že? Ve Velké Británii. No tak to přesně je. Protože opravdu cílem je zlikvidovat v podstatě bílou civilizaci, bílého člověka. Oni nenávidí samozřejmě bílou rasu, protože vychází z takzvaných, no, je to vlastně daný, oni se těm ani netají, že jo, ti rabíni v těch ješivách a při těch modlitbách, v těch synagogách, naprosto otevřeně to říkají, že prostě chceme zlikvidovat Edom, to znamená křesťanský svět chceme zlikvidovat, a vyrábějí v podstatě filmy, které mají přeprogramovat naše děti, vyrábějí k tomu pořady, programová schémata, vzdělávání ve školách, že jo, vyrábějí k tomu inkluzi, vyrábějí k tomu spoustu dalších věcí, které mají urychlit ten proces. Nejsou to zkrátka naše vlády, nejsou vůbec, jsou to de facto vyhlazovací jednotky, které postupně, nenápadně vyhlazují bílou populaci z povrchu této planety. Postupně. Je to smutné, ale je to tak, je to realita. Jenom se zamyslete, co je to za populaci, která by likvidovala svůj vlastní životní prostor? Co je to za Evropskou unii, která ohrožuje vlastní ekonomiku indukováním destrukčního mechanismu Green Dealu? Co je to za životní prostor, kde volení zástupci nasunují do našeho životního prostoru invazní skupiny, které mají obrovskou porodnost v porovnání s bílým člověkem a za 30-40 let budou tvořit většinu populace celé Evropy v rámci takzvaného The Great Replacementu, to znamená velké náhrady. A v jaké žijeme populaci a v jakém žijeme systému, když většina lidí, nás, naší bílé populace, není schopná se tímto procesům bránit a dokonce na těchto procesech kolaboruje při každých volbách. A to tak, že volíte strany, které těmto procesům buď nebrání, nebo dokonce je podporují, anebo kolaborujete způsobem, že dokonce podporujete nějaké neziskovky na migraci a posíláte jim příspěvky na podporu migrace a podobně. To je tragédie. Celé naší společnosti. Celého bílého prostoru, takzvaného bílého člověka, bílé ženy, bílého muže a jejich dítěte. Tragédie. Takže takhle bych to uzavřel. No, máme 21.19, to jsme zase přetáhli obrovsky, takže nebudeme dělat žádnou přestávku, pustíme se rovnou do telefonických dotazů. Takže jestli tam Pavel má telefon, tak řekne telefon a pustíme se hned do toho.
1: Jasně, dáme bez písničky přímo už rovnou, Pavle.
2: Ano, samozřejmě, není problém. Telefon říkám do vysílání, kdo se dívá na obrazovku, na televizi, tak ho tam vidí, 608 12 14 19. je toto číslo, ale zatím tu žádný telefon nezvoní u mě, ale věřím, že to nebude dlouho trvat, takže počkáme si chvíličku. Můžete volat samozřejmě, pokud chcete. O teďka ještě jednou zopakuju číslo 608 12 14 19. No věda, aby jsme se dočkali, tak já to hned vezmu do vysílání. Takže jste vysílání rovnou, pokud voláte panu VK, jste správně.
3: Ano, ano. Dobrý večer.
2: Můžete.
3: Dobrý večer všetku. Dobrý večer panu VK. No, pan VK, keď Zelenský sa poklonil Melníkovi, tak nepočul som žiadny oficiálny protest Izraela. Žiadnu oficiálnu notu proti Ukrajine. Ani minimálne žiadny protest Múzeum holokausta Yad Vashem. Takže ja z toho dedukujem jednu vec, to ešte poviem. Putin síce nevyslovuje meno Zelenského, ale všetci vieme, že Putin Zelenskému sľúbil beztrestnosť, no bolo to bývalému premiérovi Izraela Naftalinovi. A keďže Zelenský je heraldický, tak mu všetko prejde. Ja si skôr myslím, odvodzujem tú teóriu, že Zelenský je len väčšia bábka Izraela, pretože on je pre Izrael veľmi dôležitý. Ak by náhodou nejaká tá vojna Izraelu nevyšla na Blízkom východe, tak vždy majú Ukrajinu ako plán B. Všetci vieme, ako to je okolí Odesy a južnej Ukrajiny. A to tam privatizuje najviac. Takže ďakujem a čakám na váš odpoveď. Ďakujem.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. Co se týče klanění, podívejte se, nemůže to, že Izrael to oficiálně neodmítá nebo nevyslal nějaký oficiální protest, má úplně jiné a mnohem jednodušší konotace. Celá vláda Benjamina Netanyahua je nacistická, je znacifikovaná a je prostoupená fašizačně nacifikačními procesy úplně stejnými jako na Ukrajině. Oni používají nacistické procesy na vyhlazování palestinského obyvatelstva v Gaze. Víte, co by se stalo, kdyby Netanyahuova vláda nebo někdo s Yad Vashem začal kritizovat Zelenského za to, že se klaní Melníkovi? Okamžitě by ukrajinská vláda vypálila zpátky a začala by říkat, vidíte, a co provádíte vy, Izraelci, Palestincům, vy je tam vyhlazujete a používáte stejné vyhlazovací metody. Ne, ne, ne, ne, ne. tohleto zkrátka proces je nastavený tak, že samozřejmě Zelenský je heraldický, to je zcela jasný, a on je samozřejmě napojený na Chabad Lubavič, který je napojený samozřejmě na zájmy Izraele zcela jednoznačně, a proces takzvaného nebeského Jeruzaléma, Heavenly Jerusalem, to znamená, že v podstatě jich Ukrajiny, že okolo Oděsy, no velká část jižní části Ukrajiny by měla někdy v budoucnu představovat takzvaný nebeský Jeruzalém, v podstatě jakýsi model kdysi toho prostoru, kde kdysi v dávné minulosti na území jižní Ukrajiny a jižního Ruska a ještě i části Antálie, že jo, a prostoru tam, kde dneska je v podstatě taková ta východní část Turecka, tam, kde dneska se nachází Gruzie, část Gruzie, Abcházie, celý tenhle ten prostor kdysi tvořila samozřejmě Chazarská říše, že kdysi dávno. A oni by v podstatě si tam vytvořili nějaký prostor, který v podstatě tehdy byl judaizovaný. Víte, že Chazarská říše byla judaizována a oni převzali kompletně hebrejství de facto za své. A v těch historických nárokových souvislostech proto pro ně jich té Ukrajiny, ale i samozřejmě i jich Ruska, představuje jejich přirozený životní prostor, kam by se samozřejmě izraelští sionisté v případě tragédie, v případě velké nouze, že by třeba Irán vybombardoval Izrael vodíkovými zbraněmi, kam oni by se mohli uchýlit. Ano, samozřejmě, to je plán B, který určitě existuje. Dovedu si to představit. A i by to docela jako dávalo smysl. Co je ale zásadní, je, že to, co probíhá teď ve vztahu mezi Kyjevem a mezi Moskvou, různé posílání líbezbriefů a podobně, to je samozřejmě odvozené od něčeho úplně jiného. Situace Ukrajiny je natolik kritická, natolik zoufalá, že v podstatě to, co Zelenský slíbil Londýnu, to znamená, Londýn dostane těžební práva na bohaté suroviny na Ukrajině. A nejbohatší suroviny jsou v oblasti, kde jsou už Rusové teď, anebo v blízké době budou. Proto pro Zelenského vyplývá ta největší krize právě z toho, že nebude moci splnit sliby, které podepsal v roce minulý rok v lednu Londýnu, když podepsal takzvanou strategickou smlouvu s Velkou Británií. To je bezpečnostní smlouva, zároveň surovinová smlouva s domem Sion. A mnoho z těch věcí Zelenský nebude moci splnit, pokud dům Chabad za pomoci ruské armády vezme ještě více ukrajinského území. Nebude schopen takzvaně plnění vůči domu Siona. Víte, co to znamená? Když by Zelenský nebyl schopen plnění, tak oni ho ukřižují. Aha, to Londýn to nepřipouští. Naprosto nepřipouští. Proto to, že on teď škemrá a píše líbezbriefy Putinovi, je, já bych řekl, ne z nějaké jeho vůle, to napokyn Londýna, podle mého názoru. Napokyn Londýna. To znamená zastavit válku do konce roku, nepřipustit tragédii, že by Londýn přišel o to, co má podepsané. Rozumíte, to je válka vedená rukama dosazených loutek, kdy dosazené loutky si musí mezi sebou lámat ruce podle toho, jak jejich loutkovodiči káží a přikazují. To je válka na Ukrajině. To znamená, v Londýně, že jo, jsou ti, kteří říkají, budeme podporovat Ukrajinu, až Bůh ví do čeho a do jakého stavu, a mezi tím umírají Ukrajinci. Že? No a na straně druhé, budeme bojovat až do splnění všech cílů, které byly dány, že jo? To zase jsou slova, která zní z Kremlu. No ale zase to komanduje pro změnu Chabad. A zase tam někdo umírá. A kdo si láme ruce? No to si zase lámou ruce zase ruští vojáci, že? Pro změnu. To znamená, ta válka je vedená rukama ukrajinských a ruských gojím, že na pokyn jednotlivých domů, které kontrolují a které mají ve vlastnictví celé Rusko, a v případě Londýna, který má ve vlastnictví celý kolektivní západ, protože jestli se ptáte, jako kdo kontroluje kolektivní západ, to je samozřejmě Londýn. Londýnské kanceláře jsou majitelem celého kolektivního západu. Všechny ostatní loutky jsou pod kontrolou domu Sion. Proto jakákoliv vláda, která přijde k moci v jakémkoliv státě kolektivního západu, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Ukrajině, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Bruselu, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Izraeli, dělá pořád stejnou politiku ve vztahu k Londýnu, k procesům, které jsou nastavené mezi Londýnem a Paříží. To znamená, mnoho lidí si to vůbec ani neuvědomí, ale ve skutečnosti, kdyby někde přišla nějaká vláda, která by řekla, my se chceme od tohoto systému odpojit, my nechceme, aby nám rozkazovala Rothschildova banka, centrální banka, aby skrze její systémy byly ovládány naše země, naše centrální banka, my chceme zrušit centrální banku, my chceme zpátky národní banku, aby byla národní, aby nebyla centrální, aby ji nekontroloval Dům Sion. V tom okamžiku by začaly na takovou zemi padat bomby od hlídacího psa Domu Sion. Dříve to byly Spojené státy, dříve by to byly Spojené státy, dneska nevím, kdo by schazoval ty bomby. A teď je čas takového bezvětří, momentálně není jasné, kdo je světový policajt. Spojené státy už to nejsou, Čína na to ještě není připravená. To znamená, v téhle té chvíli, když se hroutí systém, je vždycky nejlepší čas na to se osvobodit. Problém je v tom, že takové osvobození by nemuselo mít dlouhého trvání, dokud ten nový pes není určený. Proto já rozumím, co pan chtěl říct, ale v tomto případě jde spíš o to, že Zelenský zkrátka dělá to, co mu nakazují jeho pánové z Londýna. A podle toho, co mu nakazují, to vypadá, že pro Londýn to vůbec není nijak dobré. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Ano, posluchačka ještě čeká, takže se vysílání můžete.
4: Dobrý večer, já vás chci velmi pozdravit a poděkovat za informace, za všechno. A měla bych takovou otázku, je jasný, že nenávist je tady a všechno se dělá proti bílé rase. A jak to bude s těmi ostatními rasemi? A pokud by měla přežít, řekněme, miliarda nebo půl miliardy, která rasa dostane zelenou? Nebo to bude jako diverzifikace, aby zůstal tedy zachovaný od každé rasy někdo? Nebo jaká je tady filozofie, jaký je tady plán? Děkuji a budu poslouchat.
2: Díky.
0: Já děkuji za dotaz. Podívejte se, já to píšu v těch svých knihách, ale já to zopakuji. Tím hlavním problémem je, že bílá rasa je rasa, je rasa pracovní a bojová. To znamená, úlohou bílé civilizace je sloužit v otrockém postavení pracovního týdne. A v případě, že je nutnost transformovat se na válečné sbory a na válečné svazy, bojovat. A všechny války, které ve světě procházely historicky, že jo, světové války byly, vycházely z Evropy a vycházely ze zemí bílé rasy a tak dále, a tak dále. A mohli bychom o tom, že jo, i v dobách, jako byl Alexandr Veliký a další, zkrátka všechny velké vojenské voje byly takzvaně inicializovány z bílého prostoru, který hebrejští nazývají Edom. Že? To znamená, historicky tedy vycházejí z Edomu. následně tedy představují něco, co potom tvořilo římskou říši, potom se to transformovalo na západní civilizaci a dneska to představuje takový ten západní prostor takzvaného západního světa. Si můžeme představit zhruba těch 50 zemí, nebo kolik jich je, které do tohoto světa patří. S tím se nemyslí jenom západní Evropa, západním světem se samozřejmě myslí země, které mají západní kulturu a patří do toho Austrálie i Japonsko. Tak aby nedocházelo k nějakému geografickému omylu, když

se říká kolektivní západ, tak aby si někdo nemyslel, že se to týká geograficky nějakých západních zemí Evropy a podobně. Ne. Myslí se západní kultura. A to je zhruba 50 zemí celého světa po celé planetě, jo, kolem dokola. Proto, co je důležité, je, že oni potřebují zničit bílou civilizaci. Bílá civilizace vzešla, v podstatě ten původ, z čeho vychází, je dnešní prostor nebo bývalý prostor Perzie. Bílý člověk vychází z prostoru dnešního Iránu, je to prapůvod, odkud vycházíme, všichni bílí, nebo bílá civilizace, naším pradomovem je Perzie, všech bílých lidí. Proto sionističtí nenávidí Irán, nenávidí, protože je kolébkou bílé rasy. Proto, když se podíváte na skřiveného Netanyahua, na tu lidskou trosku, na tu bestii, tak on nenávidí Irán kvůli tomu, že je kolébkou bílé civilizace, bílého člověka. To je celý. A co je tragické, že tam jezdí za ním český ministr zahraničí a ještě tam mele takové ty nesmysly, jako že Izrael je obklopený nepřáteli a další věci. K tomu se vůbec nebudu vyjadřovat. To je na zvracení. Ani Kinedril vám nepomůže to, co tam ten pan ministr zahraničí říkal. Zkrátka, oni potřebují úplně zlikvidovat západní civilizaci. A jak jsem už říkal v předchozím vstupu, na to existuje několik nástrojů. Takzvané soft nástroje. To jsou ty genderové alfabetové procesy, to znamená udělat z lidí neplodné lidi, aby se nerozmnožovali a následně bílá civilizace zanikla, už se nerozmnožovala. A nebo jsou to ty hard procesy a to jsou válečné procesy. To znamená vrhnout kolektivní západ Evropy, znacifikovat ji znovu v procesu fašizačně nacifikačních procesů, vrhnout společně proti Ruské federaci, která je také bílá, největší země bílé civilizace, že jo, vrhnout je proti sobě a nechat je mezi sebou zničit jadernými zbraněmi. Na straně západu jadernými zbraněmi Velké Británie, Francie a možná Spojených států, pokud by se k tomu přidali, a z druhé strany zbraněmi Ruské federace, nechat je mezi sebou se úplně zničit. To je jejich krok číslo jedna, zničit bílou civilizaci, která představuje největší hrozbu, má největší technologický pokrok. Dneska už v podstatě je ten pokrok přesouvaný postupně do Číny, kde bude pod kontrolou, ale ještě ten přerod a přesun ještě není plně hotový, ale všechno to, co probíhá, je vlastně snaha zlikvidovat celou bílou civilizaci, její ekonomiku, její průmysl, její kulturu, všechno. A to, co vytvořila bílá civilizace, překopírovat směrem do Číny. To znamená, to je ten proces. A ten běží na plné obrátky. A z čeho by nám mělo zatrnout je, že ten soft proces už dávno běží, ale ten hard proces nebyl schozen ze stolu. Oni ho stále mají v zásobě jako případnou pojistku. To znamená proces na vehnání kolektivního západu do zničující jaderné války s Ruskem. Ten plán stále mají na stole. Stále. Mluví o roce 2029, že Rusko by mohlo zaútočit. Mluví o tom ten náš magor, že náčelník generálního štábu Bundeswehru mluvil o tom teď před pár dny, minulý týden, že v roce 2029 musí být celý Bundeswehr připraven na to, protože už v roce 2029 Rusko může zaútočit, jako by to věděli, nebo by si to přáli, chápete? Oni ten proces mají stále v zásobě, mají ho stále v záloze, že ho mohou použít. To znamená, oni se nespoléhají v procesu řízení pouze na soft mechanismy, že přeprogramují naši civilizaci a alfabetové díčky všude kolem. Ne. Oni mají v zásobě i hard proces. To znamená, když to nepůjde soft, tak my zkrátka je vženeme do zničující.

0: války a necháme mezi sebou se je vymlátit, úplně vyhladit. To je krok A. Jakmile se zbaví bílé civilizace, zůstanou národy, jako jsou Arabové, zůstanou národy, které mají nějaké jiné prostě genetické ukotvení, a s něma už oni si poradí. Tam už potom není problém. Protože ty národy nemají v genomu zakódovanou tu aktivizaci na vyvolávání tedy odporu, nemají takový ten genetický rozvoj, který by jim umožnil že vytvářet systémy a procesy řízení. Oni zkrátka věří, že s nima už si potom dokážou bez problému poradit. Když budou chtít, aby se méně rodili, aby jich bylo méně, tak zkrátka jim vezmou sociální dávky, sníží jim je. Nebo podle čínského vzoru, který mají v plánu, že zavedou po té, co Čína převezme kontrolní schéma řízení od Spojených států, zavedou zákonem jenom jedno dítě do každé rodiny. Na celé planetě jedno dítě. Tohle to zkrátka fungovalo v Číně na čínské lidi, bude to fungovat na arabské lidi. Na bělochy zřejmě by to nefungovalo. Oni se o to snaží dlouhou dobu uvalováním vysokých daní, zdražováním bydlení, aby lidé nemohli zakládat rodiny. U vás v České republice izraelské firmy skupují veškerý bytový fond, proto nemají Češi kde bydlet. Chápete, oni to zkouší na mnoha frontách, ale cílem je zkrátka to, co říkají rabíni, likvidace Edomu. To znamená likvidace bílé civilizace, jejich cílem. To je realita. A kdo na to musíme být, na to samozřejmě připraveni, protože oni vyzkouší mnoho procesů, jak toho dosáhnout. Před několika lety zkusili pátou prioritu chemicko-biologickou, snažili se povinně začít napouštět do lidí v podstatě chemicko-biologické roztoky nějakého bojového charakteru původně z výzkumu americké a čínské armády, že různé roztoky ze zkušebních laboratoří proti nějakému viru a tak dále a tak dále. To znamená, stojíme proti de facto vyhlazení celé naší bílé civilizace a populace. To je realita. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Ano, čeká a věřím, že bude mít správnou otázku, prosím.
2: Dobrý večer, jsem ve vysílání.
1: Jste ve vysílání, můžete.
2: Děkuji. Jana z Plzně. Zdravím vás všechny. Na začátku mimo můj hlavní dotaz, který přijde později. Co myslíte, dojde pan Macinka spravedlivé odměny za svůj postoj ve vztahu k Izraeli? Moment. Nevím, spustilo se mi rádio samo od sebe. Omlouvám se. Takže, co myslíte, jak to dopadne s panem Macinkou? Můj hlavní dotaz se týká, zmiňoval jste, jaké jsou zřejmě plány Izraele s Ukrajinou. Zaznamenal jste videa jakéhosi Igora Berkuta? Jedno z videí má název Ukrajina, Izrael, jedno jest, jeden národ. Přesně tam mluví o tom, o čem jste hovořil vy sám, že tedy plánují nastěhování Izraelců na jih Ukrajiny. Pokud jste tedy zaznamenal, jaký je váš názor na tohoto člověka, já si teda myslím, že je to trošku podivný člověk, ale nevím.
1: Dobře.
2: Děkuji vám za odpověď. Teď položím telefon a budu poslouchat.
1: Nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Tak prosím.
0: No, já děkuji za dotaz. No, panu Macingovi fakt se bavit nebudeme, protože je to, že to je ztracená kauza. Takže to si každý udělá vlastní představu. Ale co se týče toho pana Igora Berkuta, neznám, neslyšel jsem, neviděl jsem, takže nemůžu soudit jeho videa. Ale jak říkám, je historicky, z historického pojetí vyplývá, že pokud by někdy došlo ke zničení Izraele jeho nepřáteli, tak sionističtí z Izraele, izraelští sionisté budou hledat někde nějaký svůj nový domov a logicky by ho našli na jihu Ukrajiny, protože tam historicky jejich předkové někde zkrátka působili jakožto tehdejší de facto misionáři a přinášeli tehdejším kočovníkům a takzvaným bezvěrcům, že jo, v prostoru takzvané Chazarské říše přinášeli hebrejskou víru a konvertovali, že jo, tak dále, tak dále. To znamená, abych se vůbec nedivil, že mohou skutečně mít tenhle ten plán a ten model takzvaného nebeského Jeruzaléma. Oni ten prostor nazývají nebeský Jeruzalém a prostor jižní Ukrajiny, že jo, tohleto a zároveň jižního Ruska, že by mohli v nějaký moment by mohli realizovat. Ale jak říkám, je to pouze teoretická možnost. Zatím mi nepřipadá, že by k tomu bylo nakročeno, k tomuhle procesu. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak prosím, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, pane VK, zdravím z Moravy. Já se směju tomu, že když už jedeme válku depopulační, že by zůstali Židé a že by se řešilo vůbec, kdy budou. Já si myslím, že ne. Byli použití a budou zlikvidováni, ale to je jiná věc. Moje otázka je stručná, jestli jste zachytil, že Německo nedostalo ani jedno křeslo v Radě bezpečnosti OSN a místo toho to dostalo Rakousko a Portugalsko. Co o tom myslíte, jaké důsledky to bude mít?
1: Děkujem.
0: No jistě, samozřejmě bylo to velké překvapení, ale ne vůbec nějak zvláštní překvapení, protože musíte si uvědomit, že začíná se transformovat a měnit celý svět. A ta změna se projevuje samozřejmě i v prostoru Organizace spojených národů, kde se země začínají takzvaně formovat do útvaru takzvaného globálního jihu. A globální jih při hlasování v OSN získal nadpoloviční většinu a zablokoval kandidaturu Německa do pozice takzvaného dočasného křesla Rady bezpečnosti OSN. Je to velká facka do tváře vlády kancléře Merce, zcela prostě neuvěřitelné, ale pouze se tím potvrzuje jedna zásadní věc. Vliv zemí kolektivního západu upadá. Je to úpadek, protože kdyby ještě Spojené státy měly svoji moc a měly kontrolu nad takovými těmi banánovými republikami, které dneska změnily svoji příslušnost a přidali se na stranu Číny, přidali se na stranu Ruska, přidali se na stranu zemí skupiny BRICS, tak kdyby byly stále ještě pod ty jednotlivé země, ty malé země, kdyby byly pod kontrolou Spojených států, tak tohleto by se nestalo. Ten německý zástupce by byl normálně zvolen, ale ukazuje se, že Spojené státy skutečně slábnou velmi výrazně a tohleto hlasování to pouze potvrdilo. Protože Německo, samozřejmě, když se na něj podíváte dneska, nebo ne dneska, ale po roce 1945, tak v podstatě představuje nejsilnější pozici Spojených států v celé Evropě. Jo? A podívejte se, Spojené státy nemají sílu na to, aby jeho zástupce této síly, že, aby dokázali prosadit do čela, nebo ne do čela, ale do jednoho z křesel, dočasného křesla u stolu Rady bezpečnosti OSN. To znamená, není to o tom, že by to byla katastrofa pro vládu kancléře Merce, ale tohle je katastrofa pro Spojené státy. Je to další důkaz toho, že síla a moc Spojených států skutečně upadá velmi výrazným způsobem. Nejsou Američané schopni už dokonce prosadit ani své vlastní koně do Rady bezpečnosti OSN. To je neuvěřitelné, no, ale je to tak. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Ano, ještě čeká, takže prosím, můžete.
4: Dobrý večer, zdravím všechny ve vysílání, děkuji za vysílání. Na úvod bych řekl, byl jsem minulý týden na demonstraci o víkendu proti sudetoněmeckého Landsmannschaftu a ta atmosféra se mění. Je vidět, že lidi už nejsou zbláznění, jakože vykřičet se, ale že máme jeden takový společný cíl. Ta atmosféra tam byla úžasná. K tomu bych jenom poznamenal, že tam byly krásné plakáty Pávka a myslím si, že za sebe bych řekl, že jestli patří na nějaký hrad, tak to není ten pražský, ale spíš na Mírov. Ale můj dotaz je z trošku jiného soudku. Chtěl bych se zeptat, asi 20, nebo kolem 20. května se hlasovalo o geneticky modifikovaných potravinách, že bez označení můžou na evropský trh, což je úplně prolomení všeho, co doteďka v Evropě se prosazovalo, aspoň v tomhle ranku. A naši zástupci vlády, se říká, hlasovali pro, jako berani, jako dosud, jako pro Mercosur, nechápu to prostě. Chtěl bych se zeptat jednak na váš názor a jednak bych rád zjistil, jestli víte, kdo konkrétně za nás tam hlasoval, protože ty jména neznám. Třeba Slovensko hlasovalo proti, dokonce Němci, Belgičani se zdrželi. Kdyby my jsme hlasovali proti, anebo se zdrželi, tak to GMOčko se ani nemohlo posunout dál do Rady Evropy. Děkuji, budu poslouchat.
0: A podívejte se, z konceptuálního hlediska, jestliže premiérem České republiky je v současné době, abych to řekl správně, nemajitel největší potravinové zemědělské hospodářské společnosti v Evropě, jedné z největších, tak se potom nemůžete divit, že Česká republika a její zástupce hlasují tak v Mercosuru, jak hlasovali. Tím je to dané. Tím máte odpověď. Víc nemusíte řešit. Hotovo. Vymalováno 20, poslední může zasnout. Bohužel takhle je, to je realita. Jo? Nic jiného se k tomu prostě říct nedá. Samozřejmě. Já neznám to jméno toho zástupce, protože tam většinou na těch, kdo to schvaloval, to byla Evropská rada ministrů zemědělství nebo ministrů hospodářství, kdo to schvaloval za Evropskou unii. Myslím, že asi rada ministrů zemědělství nebo tak nějak. Neznám to jména, to musíte vězi sami někde sehnat, ale pakliže je to pravda, že čeští zástup nebo český zástupce hlasoval takto, tak se nemůžete skrát, se nemůžete divit. Je to naprosto logické. No, takže takhle bych na to reagoval, no, pustíme se do další volající, pokud máme.
1: Ano, teď volá pán zdaleka, až z Koloráda, takže prosím, jste ve vysílání, slyšíme se?
5: Ano, dobrý večer, tady je Peter z Kolorada. Ja mám jednu otázku na pána VK, že čo si myslí o slovanských vedách, o tej knihe Svetla, je to originál alebo je nejaký padiel? A druhá vec ešte, nech sa pani z Maďarska, jak tam minule volala, že nech si vypočuje Oskara Svenglosa, čo tam on hovorí o Maďarov a ich originál. Dobre. Aby sa nerozčilovala, že kdo sú Maďari.
1: Dobře, tak jo, děkujeme.
5: Tak je otázka, no, dobre, ahoj.
1: Tak jo, dobře, prosím. Haló?
0: No, halo. No, tak já jsem, dobře, já jsem slyšel jako o těch Maďarech, předtím jsem to neslyšel, že jo, protože zase nějaké přeslechy, takže já myslím, že tu paní, ta paní volala tenkrát, to už je nějaký pátek a asi k tomu už se asi vyjadřovat nebudeme. Takže to bychom neřešili a ta otázka předtím byla, prosím vás, jaká, já jsem neměl vůbec.
1: Vítku, pamatuje se to, já ne.
0: Tam bylo.
6: Nevím, taky se nepamatuju. Asi půjde
1: síla.
0: Tak to je pruser, protože no, opravdu, to, já tam slyšel, že tam byl dotaz nějaký, tady to já jsem neslyšel, já jsem měl přerušovaný, takže prosím vás...
6: Právě, to byl ten technický problém právě. No, jako,
1: a já jsem to slyšel dobře, to je zajímavý, ale teď si fakt nespomenu, o čem...
0: Prosím vás, tak když tohle to opravdu, já nevím... Halo, slyšíme se.
6: V pohodě,
1: slyšíme se dobře, úplně v pohodě.
0: Já teď slyším přetrhovaně plechovej signál zase, takže...
6: No, zkusíme další dotaz,
1: uvidíme.
6: Tak
1: to musí být něco tam u tebe. No, on tu není teďko právě, to je zajímavý.
6: Tak máme za 7 minut 10, uvidíme, že budeme končit nebo nebudeme končit.
1: Tak ne, on určitě nějaký bude dotaz, ale já si furt nemůžu vzpomenout, ježišmarja, co tam bylo ten pán z Kolorádu, no tak dobře, ale už je to další hovor, takže vezmeme ho rovnou do vysílání. Tak jste rovnou do vysílání, prosím, můžete mluvit.
7: Dobrý večer, tady je Empík. No, já bych vám klidně zopakoval ten dotaz toho pana posluchače, který byl přede mnou, ale já mám vlastní dotaz, ale on se ptal, jestli teďka prý vyšly zase nějaké, prý nějaké slovácké.
1: Jasně. Jestli
7: je to originál anebo podvrh. Já jsem tuhle otázku už kdysi dávno na pana VK měl a on mi jasně řekl, že to je podvrh, že slavjáni bláznivý tady magoří s kravinama, že žádné písemné slovanské very neexistují. Ale já mám prosím vás jenom otázku. Když teda nevíde z nějakého důvodu, když by neklapl sionistický záměr zničení Edomu a kdyby se to protahovalo nějak hodně moc dlouho, no tak ti mimozemšťani z toho syndikátu to asi vezmou vlastníma rukama nebo do vlastní rukou. Tak prosím vás, jak dlouho ještě potrvá, než to tady samotný mimozemský syndikát konečně pořádně vymete? Děkuji za odpověď.
0: No, já děkuju za dotaz. No, pan to trefil prostě, jenom teda, pokud ten dotaz byl od předchozího pána o těch vedách, já jsem o tom hovořil, prosím vás, takzvané slovanské vedy vycházejí z toho původního ruského originálu, že? Takzvané slavianské vedy. A ty slavianské vedy jsou dílem, které pochází od takzvaného vnitřního prediktora Sovětského svazu. Poprvé se objevily v 50. letech a jejich původ je hodně sporný, minimálně hodně sporný. Já nechci úplně, jestli jsem někdy v minulosti říkal jako nějaká tvrdá slova, jako tohleto, samozřejmě člověk postupně získává nějaké další, že jo, informace z různých odvětví a procesů, ale tam já mám velké pochybnosti, protože v 50. letech vznikaly v Sovětském svazu různě kvalitní věci a některé věci byly hodně dezinformační, jo? V rámci tehdejšího sovětského systému řízení proti takzvanému vnitřnímu sionistickému nepříteli, což byl samozřejmě Stalinův proces, že? Který silně šel proti sionismu. Proto nějaká jasná jakoby definice toho, odkud skutečně pocházejí ty slavianské védy, nemůžu za to zkrátka dát ruku do ohně. A vím, že jsou překlady, jsou české překlady, jsou i slovenské, že jo. Dokonce Poláci, že to mají v polských překladech, že jo, mají slavianské vedy. Hodně to jako vypadá, že je to čerpáno někde z nějakých zdrojů, zkrátka, které pocházejí z prostoru bývalého carského Ruska, různé spisy, které se objevily v Samaře, různé spisy, které pocházejí z Dálného východu, jsou to různé svazky, které vycházejí z takzvaných dějin cestování národů. Je tam hodně odkazů na dílo nebo na zjišťování Sovětské akademie věd, která se tam odvolává na vlastní zjištění, na vlastní bádání. Každopádně je tam hodně politických odkazů na takzvané Sověty už tehdy, takzvané Sověty s tím, že první myšlenky sovětizace byly už ve starověku, když jednotlivé slovanské národy v podstatě jako cestovaly a stěhovaly se z východních zemí Asie směrem na západ, tak si volili svoje zástupce a formy takzvaného sovětského řízení byly u jednotlivých slovanských národů přítomné už tehdy, v podstatě jakoby ve starověku. Je tam v těch materiálech hodně jako cítit rukopis sovětského národního prediktora. Jo? Takže k jejich originalitě bych byl opravdu velice opatrný. No. A to jenom na odpověď pánovi, předtím, který se ptal. No a na dotaz pána, který volal teď, jestli to nevezme náhodou do ruky syndikát, když by se takzvaná depopulace dlouho nedržela, teda dlouho nedařila. No, to je opravdu zásadní otázka. No, to je přesně ta zásadní otázka, protože pokud by se dlouho nedařila, mohlo by to dopadnout jako na tom Marsu. Jo? Jako na tom Marsu. A to opravdu nechceme. V žádném případě. Likvidace tehdejší civilizace Marsu je opravdu šílená. Ta civilizace, která tam byla, opustila tu planetu, nechala tam po sobě některé lidi, kteří tam zůstali v těch pyramidách, dneska teda zavátých pískem. Tehdy měl Mars jinou oběžnou dráhu, než má dneska. Mars byl na podobném dráze, jako má planeta Země. Naše planeta Země byla dál od Slunce, než je dneska. To znamená, nechceme se asi dočkat z toho, aby prostě někdo provedl prostě úder prostě touhletou, že prostě to je de facto forma jakési časoprostorové zbraně, která v bodě vytvoří černou díru a vysaje veškerou atmosféru z planety a tím zabije celou civilizaci. Je to zbraň, kterou používají některé civilizace syndikátu. Je to taková, no, je to jedna z nejničivějších zbraní, která je jakoby ve vesmíru k dispozici, ale je považována za humánní z nějakého důvodu, že nezničí celou planetu, jenom odsaje její atmosféru a zůstane v podstatě bez jakoby atmosféry, anebo odsaje jenom některý prvek z té atmosféry, jo, odsaje něco, co je důležité pro zachování života. Proto třeba na tom Marsu je odsátý de facto kyslík, ale je tam zachována atmosféra CO2, jo, na Marsu. Takže oni mají tyhle ty technologie, pro ně jsme de facto jenom taková nízká civilizace na nějakém nízké úrovni rozvoje a tak dále, tak dále. A proto pán, co říkal, že když jim dojde trpělivost se snižováním populace, co oni udělají, no doufám, že neudělají tohleto, no to by samozřejmě bylo hodně drsný a hodně blbý. Takže takhle by na to reagoval. No a máme 22.01 a dáme asi prostor poslednímu volajícímu, pokud máme někoho, že jo?
1: Máme, takže vidíte to, vyšlo ještě na vás,
3: děkuji,
1: tak prosím.
3: Vyšlo. Já se omlouvám, že volám znovu, ale mě zaujalo to, že vlastně vy jste říkal, že kdo by vlastně organizoval válku proti Rusku, že by to bylo Německo. A jestliže ono to Německo je takhle vyšachované a ještě jsem pochytila někde, že je to v důsledku podpory Izraeli. A s tou Izraeli je to docela nahnutý, protože i když jste říkal, že teda Bibi diktuje Trumpovi, jo, a Trump najednou na něj řve, že je fucking crazy s prominutím, takže jako to začíná být docela zajímavé. Jak to tam vlastně je s tou Izraeli?
1: Tak díky moc.
0: Ano, to je velmi velká souvislost. Je to samozřejmě předpovězeno. Izrael podle předpovědi má být zničen. Má být zničen tím, že nad ním vyjde 7 slunci, které spálí povrch celé Judeje na prach, na popel. A Hašem, který poté sestoupí na úpatí chrámové hory, udělí národu vyvolenému v odškodnění za ztrátu jejich země vlastnictví.

0: prostě o velké cestě do nových domovů na severu, že oni tam mají. do domovů na severu. No, samozřejmě, co se tím může myslet? Může se tím myslet Sýrie, může se tím myslet Turecko, anebo to vezmou ještě trošku víc severněji a myslí tím prostor jižní Ukrajiny, prostor takzvaného nebeského Jeruzaléma. Ano, já to nevylučuju. Může to být skutečně ta cesta na sever, ten druhý exodus může být skutečně myšlen, že pokud by došlo ke zničení Izraele, tak oni opravdu zakotví na jihu Izraele, kde už mají svoje vlastní lidi, že jo, mají je v ukrajinské vládě, celá ukrajinská vláda je v podstatě kontrolována lidmi de facto židovského původu, že? To znamená, oni tam mají ty svoje lidi a transformovat de facto Ukrajinu nebo minimálně její jižní část na nějaký prostor nového Izraela, nějakého nového Jeruzaléma, nakonec konec konců by ani nemusel být problém. Aby se jim to povedlo, oni potřebují jenom jednu věc. Oni potřebují vyhladit všechny Ukrajince, kteří mají proti židovský etos, mají takzvaný antisemický etos, znamená, potřebují ve velkém válečném konfliktu vyhladit všechny banderovce, vyhladit všechny milníkovce, vyhladit úplně všechny, kteří by je tam mohli v budoucnu ohrožovat. A kdo se o to postará? Postará se o to ruská armáda. Jsme zase zpátky. To znamená, všechno, co oni dělají, tak de facto mají naplánováno. Chceme nějaký nový prostor, ale někdo ho pro nás musí připravit. Kdo ho pro nás vyčistí, ten prostor? No, my to dělat nebudeme. Udělají to pro nás Rusové, udělá to pro nás Chabad. Za co to oni udělají? Otázka. Velké šrotování. Za co pro nás Chabad vyčistí prostor Ukrajiny? Něco jim za to musíme dát. Co oni za to budou mít? No, třeba dobré vztahy s Amerikou a postavíme jim tunel z Aljašky na Čukotku. Třeba. Chápete? Obchod mezi dvěma domy. Vy nám něco a my vám něco. To znamená, to už jsou velké spekulace samozřejmě, ale to, co probíhá v Londýně, je šílené. To, co probíhá v Moskvě, je ještě šílenější. Že? To znamená přátelské vztahy s nepřítelem. V době, kdy americký kongres schvaluje další a další sankce na Rusko, jako dneska právě schválil americký kongres, sice Trump to asi nepodepíše, ale to nevadí, ten signál je stejně vyslaný, takže schvalují sankce na straně druhé Dmitrijev a ten druhý Schwarzkopf, nebo ne Schwarzkopf, jak se jmenuje ten vyjednavač, Steve Witkoff a další prostě na ekonomickém fóru v Petrohradě podepsali nějakou tu dohodu, že to je informace, že podepsali smlouvu o podmořském tunelu mezi Aljaškou a Čukotkou. Chápete, šílené věci probíhají v přímém přenosu. Nikdo tomu nerozumí, ani tomu možná ani nechce rozumět. Zkrátka dohody mezi jednotlivými domy jsou špinavé, nejsou čitelné, nejsou průhledné a když do nich náhodou někdo by do nich viděl, tak by se mu z toho udělalo špatně. Taková je realita. Takže takhle bych na to reagoval. Poslední dotaz byl zodpovězen, doufám. No a je to všechno pro dnešní večer, že jo. Já děkuji tobě, Vítku, děkuji tobě, Pavle, za support. No a samozřejmě všem našim posluchačům a čtenářům za to, že zase opět to s náma vydrželi až do této chvíle. No a my se zase uslyšíme za týden, opět v pátek po 19.45 a opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa, opět to probereme pořádně ze všech stran, takže si užijte týden, hlavně si teď užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
1: Já se taky rozloučím, protože už hodně brutálně představujeme, takže velmi zkrátce bleskově, takže VK, moc děkuju za vysílání, tobě Pavle taky moc děkuju a samozřejmě vám, milí posluchači, za vaše telefonaty a hlavně za vaši podporu, které si velmi vážíme. Mějte se hezky.
2: Děkujeme a mějte se taky krásně. Ahoj, ahoj.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
1: Jo, konečně jsme tady, se připojili, tak já vás moc vítám opět z plzeňského studia Svobodného vysílače. A protože je prvního dnes a též i první úterý měsíci, nové měsíci, červenec, tak tu máme koho jiného než Míru Zelenku. Míro, hezký večer, nebo odpoledne.
2: Dobrý večer.
1: No ještě odpoledne, ne, je krásně ještě.
2: Světlo, ale... Podle hodiny večer.
1: Tak, podle hodiny
2: večer. Vlastně ono je o hodinu míň, že jo?
1: Jako šest, víc.
2: No. Takže no hodinu, teď je o hodinu víc.
1: O hodinu víc,
2: no,
1: jako jinak je normálně.
2: Asirové přijde o hodinu míň, no.
1: Ano, ano, ano. Dobrá, no tak jo, takže po této době, Míro, co nového se událo za celý měsíc? Pověz, co se stalo, kde jsi byl? A tak dále, a tak dále. Třeba to bude posluchačí,
2: který zajímá.
1: Jo, Chorvatsku. Jak dlouho, prosím tě?
2: 12 dní. 12 dní. No, tady jsme tam autem, tam jsme jeli 15 hodin, zpátky 14.
1: No tak,
2: místo,
1: to není,
2: to není tak hrozně. No jo, no.
1: To ještě
2: ale tam nebyly důvod, se tam jeli ve středu, tam nebyl důvod pro zácpy.
1: A byly?
2: To byly zácpy, které... No byly, ale to nesouviseli s návalem turistů, to prostě bylo šílený.
1: Jen to souviselo?
2: Nevím, to, já nevím, určitě to znáš, to jedeš po dálnici
1: ano, a najednou
2: se skoro zastaví. Jo.
1: Ano, čekáš chvilku, pak se to rozjede.
2: Takhle jedeš 3 kilometry a pak se to rozjede.
1: Pak se to rozjede a nikde. No to je, já si myslím, že prostě toto je fenomén, že někdo prostě nějaký iniciativní trouba jede pomalu, prostě až třeba ho chtít vytroubit a on se lekne a zastaví, nebo prakticky skoro zastaví a teď to tam brzdí. Jo? A teďko najednou se zase rozjede. No jak je to jinak možný? Teď to přece není možný. A tím no,
2: nevím,
1: vznikne...
2: nevím, já to, tuhle záhadu znají všichni.
1: No, ano.
2: Ale jsem nezjistil příčin.
1: No prostě někdo, jsme... někdo to musí zastavit, no. Někdo to musí přibrzdit velmi.
2: No. Měli jsme jednu kolonu a tam byla rychlost 5 metrů za minutu.
1: Tak to taky, a jak dlouho to trvalo?
2: Asi 3 kilometry.
1: No, tak vidíš. No,
2: ale bylo, my jsme v těch kolonách chytli 5.
1: To bylo jo. Kde víceméně? Tady někde u nás? Nebo až
2: všude.
1: Tam?
2: Všude.
1: Jste jeli přes Maďarsko, ne?
2: Ne.
1: Přes Rakousko. Přes Rakousko.
2: To v Česku, ale to bylo... To bych se ani neřekl, že to bylo...
1: Brně.
2: To jsme ztratili asi... No, před Brnem.
1: No, klasicky Brno, tam
2: mezi
1: je to.
2: Mezi Vyškovem a Brnem to bylo.
1: Tam je jistota.
2: Tam jsme ztratili asi 10 minut, jo.
1: A tam je jistota.
2: Že no a pak tak jsme ztratili všude. V Rakousku, ve Slovensku i v Chorvatsku. V Chorvatsku jsem zažíval fronty na celnicích a mýtných brán. Teď to bylo prostě najednou na silnici.
1: Jo, jo. Dobrá. No tak jo, tak jinak hezky říkáš, teplo, teplá voda, čistá voda, levno.
2: Voda teplá moc nebyla.
1: Levný.
2: No, hodně foukal vítr, no. Aha. Ale mě to nevá, jo, já nevím, tak to mělo 18-20 stupňů, co se dá vydržet.
1: Jasno, voda 18-20 jenom?
2: No,
1: to jste byli na
2: spíšek 20.
1: To jste byli někde na tom, ne, na Istrii?
2: Ne. Okolo Omše.
1: To je zajímavý, člověče. Tady bylo tak málo vody.
2: No, ne, ona byla teplá, ale pak hod přišly vlny a obrátilo se to. Bylo zima.
1: Byla studená. Jasně.
2: Ale zdražili teda.
1: Zdražili hodně, jo? Já to říkám.
2: My jsme jenom za apartmán jsme platili loni a předloni 75 let, to je to stovka.
1: No, tak to já si vzpomínám, když jsme tam jezdili před 20 lety, tak to bylo tak 25 až 30 za apartmán.
2: No, tak ono záleží jak kde a tak.
1: Marek, no. Tenkrát ještě myslím. V euro,
2: a kdyby jsme bydleli někde 3 kilometry od moře, tak asi se to dá sehnat ještě za rozumní cenu. Takže takhle je to přece jenom rozdíl. No to vylezeš z baráku a za 3 minuty si u moře.
1: Jasně. No, dobrá, takže říkáš za stovku za noc, jo, za den.
2: No.
1: Musím říct, že to na tom Mauriciu je to podstatně levnější teda.
2: No.
1: To je...
2: To chápu, no.
1: To je podstatně levnější. Jak říkám vždycky, tam to vychází v našem případě zhruba 10 tisíc na hlavu a měsíc, 10 tisíc korun na hlavu a měsíc. Jo, tam vychází
2: to.
1: To je pěkný. To je pěkný, že jo? No, apartmán krásný. Tak jo, dobře.
2: Budu muset zauvažovat.
1: Ano, ano, ano.
2: Ale spíš někdy na podzim. Aby...
1: Ano, v listopadu se tam jezdí.
2: No, no, to je dám.
1: Tak, takže zauvažuji. Zauvažuji já. Uvidíme. Ostatní můžete taky zauvažovat, že kdybyste chtěli. Jak říkám, 10 tisíc na celý měsíc. Ano, na hlavu v apartmánu. Tak, bez jídla samozřejmě. Ale můžete si tam uvařit. Tak jo, takže co teď? Dáme se pomalu do perliček nebo ještě něco?
2: Možná, že bys ještě mohl přečíst název.
1: Ano. 513 je to pokračování Atlantida, potopa a důsledky pro planetu. Je dnešní název dnešního dílu seriálu Vše je jinak, zřejmě i budoucnost od Míry Zelenky. Tak a teď už se dáme do zmíněných perliček, takže jdeme.
2: Ale kdybychom se bavili s kýmkoliv,
1: no?
2: Jak říkám, že všechno je do budoucnosti, jo? Tak před 5 lety by to, co se teď chodí, nebo tak nikdo.
1: Aha, je to možný. Je to možný.
2: Když se tvářejí některý. No jo.
1: Tak jo.
2: Tak. Očekává se, že dítě narozené, jinak ještě jsem chtěl říct, že tam nebyla ani jedna čára na nebi za těch 12 dní.
1: No, ale tady taky teď moc nejsou.
2: No, teď řek. Ne,
1: je to daný.
2: Tam to bylo úplně čistý.
1: No tak, když už se budeme bavit o důsledku, tak na tom Mauriciu tam není vůbec nikdy a nic. Jo?
2: No, jasně.
1: Že tam přesto se nevítá vůbec.
2: V tom Chorvatsku, kde s ním už poměrně dlouho, tak jednou jsem tam zažil.
1: Dobrá.
2: Očekává se, že dítě narozené dnes v USA se při narození vyrovná s toxiny obsaženými ve vakcíně proti hepatitidě B a o 2 měsíce později, což lze popsat jako toxický nápor s vakcínami proti RSV, nevím, co to je, hepatitidě B, rotaviru, záškrtu, tetanu, pertusy, HIP, pneumokoku a polioviru. To je síla.
1: No. To víš, oni každý rok něco přidají, protože co najdou nového.
2: No, ale ono je to, teďko si nejsem přesně jistým těch čísel, ale do 18 let to dělá 76 vakcín.
1: Ježišmarja.
2: To je prostě smílený. No, tam tak. Nemůžou být absolutně bez šance, aby ty lidi byli zdraví.
1: No, to teda je síla. No dobrá,
2: tak.
1: Jeden dál.
2: Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že NATO je nejmocnější aliancí v dějinách světa a přirovnal alianci vedenou USA k římské říši a Napoleonovy armádě. To se mi zdá dobrý, to připravení.
1: Ano,
2: protože víme, jak dopadly.
1: Jak dopadly oba dva v Rusku, že?
2: Ne, no tak z Říma ani do Ruska nešli,
1: no,
2: ale jak dopadly, no. To je, no třeba to taky myslel, to přirovnání.
1: Chyba jo. No.
2: Státní dluh Ukrajiny v březnu vzrostl na 171 nebo 172 miliard dolarů. V máji ministr financí Sergej Marčenko vyhlásil, že Ukrajina neplánuje splácet dluhy v západních krajinách v následujících 30 letech.
1: Bodej by plánovala.
2: No ale že jim to klidně takhle říká, my vám nic nedáme.
1: Ale ono to není podstatný. Míro, to nesplácí přeci nikdo dluhy. Každý platí
2: vím,
1: pouze
2: to...
1: úroky.
2: No, ale dluhy, ne. Ty to nevyhlašujou takhle.
1: No nevyhlašujou, ale děje se to tak.
2: Nevyhlašujou, no jo, ale ty oni chtějí furt další peníze, že jo?
1: Vlastně.
2: Tyhle ti neplatí žádný úroky, ty neplatí nic. Ty nemají z čeho, ty jsou úplně...
1: No tak oni si tam vezmou nějaký to území, že jo, tím to kompenzujou, to je ty... Víme
2: no,
1: to,
2: žádný území tam nebude.
1: No, přesně. No.
2: No jo. Další německý bizár. Akce proti horku a suchu byla zrušena kvůli chladnému a deštivému počasí.
1: No, klasika. Co si budeme povídat? 8. června 2025, takže to bylo někdy předtím. No tak ono bylo, že z kraje června bylo docela zima. Takže...
2: No, to jsou ty paradoxy.
1: Ano.
2: Já teďko tady jsem, mám takovou jako dlouhou, relativně dlouhou perličku, ale to jsem považoval za vhodné přečíst celé.
1: Ano.
2: Díky doslova detektivní práci některých britských nadšenců již víme, že drtivá většina alarmistických údajů, které pochází z Velké Británie, byla zmanipulována tak, aby prospěla klimatické agendě. Otázkou je, co bychom asi zjistili jinde, třeba v Německu, kde je vyvolána velmi podobná hysterie. Britská Met Office jistě není jediný zdroj pro klimatickou propagandu, který svá data účelově falšuje. Objevily se podstatné důkazy, naznačující, že britský meteorologický úřad propaguje politickou kauzu čisté nuly používáním nedávno zavedených citlivých teploměrů ke snímání 60-sekundových nepřirozených teplotních výkyvů. Takže oni mají během 60 změřit nepřirozený teplotní výkon, a ten používají proti těm zjištěným údajům před 50 let.
1: A to ani nemusí měřit, to můžou praskat rovnou od boku a vyjde to na stejno, že?
2: No jo, ale tohle je vědecký.
1: Jo, tohle je vědecký, jo.
2: Tyto pulzy se používají k propagaci neustálých rekordů v podobě clickbaitů a k tvrzení o přehnaném oteplování atmosféry. 19. července 22, kdy byl na základě RAF Koningsby dosažen národní rekord 40,3 stupně Celsia v době, kdy přistávaly 3 proudové letouny. Met Office později prohlásil, že se jedná o milník v historii britského klimatu. Takhle se to dělá.
1: Takhle se to dělá, ano.
2: Ale mně přijde akorát neuvěřený, kolik lidí to baští.
1: No.
2: Kolik lidí a ještě upřímně to myslej a bojujou.
1: No, tak už jsme na pozadí, takový někteří.
2: Na pozadí situace, jaká je v samotných Sumech, nebo jsou to Sumy, že jo, vypukl skandál. Zelenským jmenovaní úředníci zde v rychlosti nakoupili lavičky a odpačkové koše za 700 tisíc hřiven.
1: Aha.
2: No tam se budou asi skovávat ty vojáci, že jo? Těch odpadkových košů.
1: Asi jo.
2: No,
1: jaká forma taktiky.
2: Jako, nedělám si iluzi, jak to vypadá u nás, ale asi proti Ukrajině. Tak podle dnešních standardů měl jednohvězdičkový generál z 80. let ve své podřízenosti dvojnásobný počet mechanizovaných brigád, než má dnes armáda k dispozici, ale dále téměř všechny jednotky dělostřelecké ženění a spojovací podpory. Obecně řečeno, dle standardu 80. let by na celé naše současné pozemní vojsko stačil jediný generál. Česká armáda aktuálně disponuje přibližně 40 generály v aktivní službě.
1: Ano. No, jsou nové funkce, byly jaké zpravodajské, že, různé takové věci.
2: No to jedno, věci. Hlavně, že generál za
1: hlavně
2: to jsou
1: generál,
2: příplatky.
1: Přesně tak, přesně
2: no
1: tak.
2: No tak za to jsou peníze, že jo, za
1: hodnost. Ano, ano. No, to ví, jestli někteří generálové vůbec mají nějaký vojáky, vojíny.
2: Možná, že ani ne. Některý určitě ne.
1: No.
2: Když mají potřebovat ty úředníky, tak jo. Mm-hmm. A tohle je zajímavé, to je z římských dějin. V počátcích Římské republiky dostal senátor, já nevím, co čte, Cincinnatus Fasces, dostal Fasces, nevím, jak to čte, se omlouvám, symbol římské senátorské moci, vyrobený ze sekery, svázaný pevným kruhem tyčí. Senátním hlasováním se stal na 6 měsíců prvním diktátorem Říma. Rychle sestavil armádu bez demokratického odporu, vyslal ji proti italským kmenům, které napadly Řím, a za 2 měsíce zcela porazil.
1: No.
2: Vítězný diktátor vstoupil do senátu a držel v ruce fasces, který mu senát udělil, nebo kterému, jsou to možná množné číslo, ty fasces. Předseda senátu poukázal na to, že podle římských republikánských zákonů může zůstat diktátorem ještě další 4 měsíce. On vrátil fasces předsedovi senátu se slovy: nouzový stav skončil. Chci si jen vrátit do své vily a ke svému milovanému pluhu.
1: No.
2: Dovede si představit některého z našich státníků, že by něco udělal podobného.
1: No, no.
2: Když by zachránil republiku a tam.
1: A vrátil se zpátky k pluhu. No. Tak jo.
2: A tohle je fakt jako fascinující. Jo. Je to z roku 1973. Provedl psycholog David Rosenhan experiment, který otřesl základy moderní psychiatrie. Podstata experimentu byla v jeho tajném charakteru. 8 lidí, včetně samotného Rosenhana, se obrátila na různá psychiatrická zařízení v USA se stejnou stížností. Slyšeli hlasy, které neexistují, ale ve skutečnosti byli všichni naprosto zdraví. Lékaři je nicméně diagnostikovali jako duševně nemocné a hospitalizovali. Při přijetí se všichni účastníci začali chovat normálně, obezřetně a bez jakýchkoliv příznaků. Dokonce otevřeně řekli, že halucinace jsou pryč a cítí se zdravě. Nemocniční pracovníci však těmto výrokům nevěřili. Trvali na tom, že jde o psychotické pacienty, a donutili je pokračovat v užívání léku. Zarážící bylo nejen to, že personál nedokázal detektovat simulanty, ale zejména to, že skuteční pacienti s jistotou poznali, že noví pacienti jen předstírají. Po prvním kole následovalo druhé, 12 nových pacientů bylo posláno do dalších nemocnic. Scéna se opakoval. Byly jim diagnostikovány různé duševní poruchy, od depresivní psychózy po schizofrenii a opět hospitalizace. I tenkrát se všichni chovali normálně, ale předčasné propuštění nebylo na rozdíl předtím vyloučeno. A po jejich odchodu zůstaly ve zdravotních záznamech falešné diagnózy. Když se veřejnost dozvěděla o výsledcích experimentů, následoval šok a rozhořčení. Důvěra v psychiatrii utrpěla obrovskou propast. Proto jedna z renomovaných nemocnic zavolala Rosenhanovi, aby experiment zopakoval ve svých prostorách. Dohodli se, že během příštích 3 měsíců se může v nemocnici objevit jeden nebo více simulantů. Proto musel být každý nový pacient vyhodnocen s možností, že to předstírá. Výsledek byl ohromující. Ze 193 přijatých pacientů personál nemocnice označil 41 jako simulanty a u 42 vyjádřil silné podezření. Realita. Rozumně neposlal ani jednoho simulanta do této nemocnice. Všichni přijatí byli opravdu psychicky nemocní.
1: Přesně tak to funguje.
2: Tento experiment se stal nejtěžší ranou pro psychiatrii 20. století. Důvěra v odborné posudky i těch nejzkušenějších psychiatrů se otřásla v základech.
1: Tak a já můžu říct,
2: že... A zazněla slova, která se zapsala do dějin. Je vidět, že psychiatrických zařízeních nedokážeme spolehlivě rozlišit zdravé od nemocných. No,
1: tak
2: co si chtěl?
1: Já mám pochyby, že toto platí naprosto všude. Ano,
2: to já kde... pochyby nemám.
1: Úplně všude, i v jiných oborech, všude prostě. Úplně všude. Protože tak to dneska ta společnost má nastaven. Ano. Nejenom tady.
2: Pavle, já se s tím setkávám
1: denodenně.
2: Ve své denní praxi.
1: Přesně tak, přesně tak.
2: Prostě lidi zralí, nabízím jim prášky, odvedu přisedlíka, všechno se změní. No a samozřejmě já postihnu mizivé promile z těch lidí. Jo. Ty všichni ostatní jdou při tě, kterou dostanou prášky.
1: No jo. Tak jo.
2: No to zdravotnictví je skvělý ústavu, no.
1: No. Říkám, ono tak to není jenom ve zdravotnictví. Ono to není jenom ve zdravotnictví. Podobně to funguje prakticky ve všech oborech.
2: To je pravda, ale v tom zdravotnictví
1: je to,
2: je to bolestivý pro ty pacienty i pro jejich rodiny. Že?
1: Tam, kde se nemůže jednoznačně říci, tak toto je černá, bílá, toto je 20, toto je 30, tam, kde to nejde jednoznačně říci, všude tam probíhají ty takovéto věci mezi lidmi. Ano, takže myslím si, že je to docela problém v dnešní společnosti.
2: No tak, že už jsme u toho, tak zase se dělají nějaký klinický studie, že ivermektin léčí rakovinu, že jo?
1: No.
2: Tak proto ho zakázali, že jo?
1: Dokonce.
2: A ještě se vysmívají, že se lidi, že berou nějaký prášky pro koně a pro psy. A
1: ano, ano, ano, na parazity. Ano.
2: Ale já jsem četl teďko studii, ve které to zdůvodňovali, že on prostě, ten lék funguje velmi podobně jak na parazity, tak i na ty rakovní buňky, že ho oslabuje. No ale ivermektin snad nejde u nás.
1: Ne, ne, nejde.
2: Mně se líbí, když to zadáš do internetu, tak je tam napsáno, že je na lékařský předpis.
1: No, ale když tě napíše lékař, tak ho nedostaneš.
2: Přesně, můžeš dát vyfotit, no.
1: Ano, přesně tak.
2: No. Ale třeba řekla nám paní domácí, že v Chorvatsku se dá sehnat.
1: No, ale pod
2: má
1: jiný,
2: to jiný
1: název.
2: Jiný obchodní název, ale účinej ten...
1: Látka je stejná.
2: Účinná látka je ivermektin.
1: Dobrá.
2: Ne, já jenom, že v tom zdravotnictví je to tak bolavý pro konkrétní lidi, že jo, tam. Když tady čte, že někdo si přisvojil ze státního, já nevím, 100 milionů, tak je to teda, taky tě to může štvát, ale asi se tě to netýká tak, jako když ti nikoho nechají umřít, protože mu nechtěli podat účinný lék, že jo.
1: O tom něco vím.
2: Já vím.
1: No.
2: A nejseš jedinej.
1: Tak. Jsem tak. Prakticky jediný, který to trochu...
2: Se snažil.
1: No, nejenom
2: no,
1: snažil.
2: A zveřejnil, no.
1: Že to i trošku odskákal, když to řeknu slušně.
2: No.
1: No, dobře. Tak, jedeme
2: přední,
1: dál.
2: Přední americký lékař vydal alarmující varování pro západní státy, když upozornil, že japonská krize syndromu náhlému úmrtí kojenců zmizela i hned poté, co japonská vláda ukončila povinný očkovací kalendář pro děti. Podle doktora Koryho došlo k poklesu novorozenské úmrtnosti ve chvíli, kdy vláda přestala nařizovat očkování dětí mladší 2 let.
1: No.
2: Prostě.
1: Je to zvláštní. A to je náhoda, Míro. To bude náhoda, vyloženě.
2: No, nevím, jestli to zjistili japonský věci.
1: No jo, ale to nemůže být, prosím. To bude náhoda, to není možný. No, píšou to tady sice, ale to víš to na nějakým Czech24, Czech News, tam to nemůže
2: ne,
1: být.
2: Ne, tak tam jsou odkazy, no to...
1: Jo.
2: Tak, teď už z organizačních věcí, ve čtvrtek tenhle, jo, pozítří bude setkání v restauraci Šeberák,
1: ano.
2: V Praze Kongresících, bližší informace na mých stránkách v rubrice akce. A potom je to hodně předběžný. V říjnu od 16. do 19. 10. bude seminář Modrá harmonia.
1: Ano, opět tam.
2: Ten opět, no. Jako máme tam zamluvený termín, takže za předpokladu, že budu naživu, tak je reálná šance z toho vykonat.
1: Ano. Dobrá.
2: Tak,
1: no, jestli
2: a
1: to...
2: poslední věc.
1: Aha, povídej.
2: Ještě jedinou věc, jo. Jako jsou pravidelná setkání v Praze každý první čtvrtek v měsíci, tak předběžně připravujeme něco obdobného od září v Ostravě. Bližší informace se objeví na mých webových stránkách. Mm-hmm. Musíme se na hospodu a termín.
1: No, v Ostravě.
2: Nemůže to být ve čtvrtek, že?
1: Jasně. Kdybyste chtěli, tady pořád je Palouček k dispozici, protože, a já to taky teda využiju toho hned, na stránkách mezi-svými.cz, kde se všechny akce zveřejňují a nejenom tady to, tak vidíte, že tam je nová akce. Sobota, neděle 12. až 13. 7. Ano, může tam být od pátku. Bude tam Míla z rodu Čechů a název Proč nehledat Mesiáše a proč nehledat řešení u druhých. Oni už tam byli, myslím si, že tam bylo dost lidí a že to bylo opravdu zajímavé povídání. Takže proč se tam nekouknout i tento, nebo respektive příští víkend, 12. až 13. nebo 11. až 13. 7. Pokud byste chtěli, je třeba, nebo je dobré se tady právo pod těma fotkama je přihláška na akci, takhle na to kliknete a už se přihlašujete a pak hned přijedete. Ano, takže prosím, pokud chcete přijet a doporučuji, to bude velmi zajímavé, tak se přihlašte a přijďte. Děkujeme. Tak, Míro.
2: Když ono jako nehledat mesiáše, on ten mesiášem by to bylo jednodušší, on by to
1: jo, bylo, bylo. No a...
2: On určitě bude mít takovou sílu, že... No, jak... teda bude, no. Měl by mít.
1: A jak říkám, kolikrát už, kdyby si i ty chtěl přijet, nebo vy, kdybyste chtěli přijet,
2: já vím,
1: byli bychom
2: no,
1: rádi.
2: Trochu, no.
1: No je, ale není to tak hrozný. Pokud by to bylo z Prahy, nebo u Prahy jaksi, tak to není tak hrozný.
2: Ano? Prahy to není, no.
1: No, pokud tam budeš zrovna někde.
2: Jo, jo.
1: Takže myslím si, že by se našlo i nějaký, kdyby se našlo i nějaké ubytování pro vás. Tak,
2: jo, jo.
1: Dáme každá kapka deště, nebo nebylo to tam na dom minule?
2: Ne, a zrovna já jsem na to včera myslel, že to tam dlouho nebylo.
1: Aha.
2: A já jsem si tu písničku chtěl v duchu zaspívat a už jsem si ji nepamatoval, tak jsem říkal, že ti o tom řeknu.
1: No vidíš, jak to funguje.
2: Slyšel.
1: Tak vidíš, jak to krásně funguje. Takže jo, dáme tam teda tohle, každou kapku deště a samozřejmě obrázek, tak ho máme. No, já ho nemůžu najít, obrázek, že by tady, taky ne. No já ho tam najdu potom někde. Takže každá kapka deště.

ještě jedna může radost dát. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné teď stínem připíjí. Ze skleňky své bezedné pravdu.

い。Jako stonu kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací po duši naladí. Jako když mě něžná

0: Dohrálo, no, myslím, že jedna z nejdelších písniček, co máš ve svém
1: Je
0: repertoáru.
1: nejdelší, no.
0: Je to tak, veď. No, a docela...
1: To mi taky dala hroznou práci při skládání.
0: Jo.
1: Ten text, jako, teda, jo,
0: tak text už dá, jinak muzika je taková celkem jednoduchá, ale chytlavá, docela zajímavá.
1: Ne, že to... Jo. Takhle dlouhý text je ještě, aby to trošku vypadalo. Já když teďko poslouchám někdy ty písničky, oni tam zpívají ne. A zpívají to 2 minuty.
0: No, a nebo jo. No jo, no.
1: Já jsem se měl stát textaře v dnešní době.
0: Tak, ještě platím. Takže dnešní téma Atlantida, potopa a důsledky pro planetu. Jiro, je to tvoje. Prosím.
1: Tak já už jsem tady o Atlantidě měl, Atlantida neznámá a známá, ale zapracoval jsem trošku s tou umělou inteligencí na jako určitě podporu mých teorií, těmi fakty, které se opravdu teda ty umělé inteligenci daří schánět rychleji než mě. Takže jsem si říkal, je to teda moje oblíbené téma. Vidíš, možná jsme měli dneska písničku Atlantida.
0: Mohli, no, ale nevadí. No.
1: Tak s Atlantidou je velký problém, jak to lidi vnímají. Samozřejmě jsou lidi, kteří to vůbec jako nezajímá, protože to nesmysl, že jo. Ale vzhledem k tomu, že tady v současné době je inkarnováno hodně lidí z Atlantidy, zejména bych řekl z konce té Atlantidy, tak prostě téma Atlantida v mnoha lidech rezonuje, i když si plně neuvědomují, proč, protože třeba si vůbec nejsou schopni připustit, že by to byla otázka, že by byli v Atlantidě inkarnováni. Já znám teda několik lidí z Atlantidy. Jo, to jsou takový jako zvláštní setkání, jo. Jak prostě je to takový úplně atypický. Jo. Mám kamarádku, který jsem dal k Vánocu, nějaký takový kamínek, který jsem nabil. A přišla k ní její kamarádka a prostě jí ten kamínek hrozně přitahoval a to. No, pak jsme se domluvili, že se známe z Atlantidy. To neuvěřitelný nikdy ty věci. Ale o té Atlantidě samozřejmě panuje spousta informací a podle mého názoru spousta fám a značných nepřesností a možná i účelově vymyšlených. Jo. Jedním z těch základních věcí je, na to vždycky stále znova a znova upozorňuji, když někdo řekne nebo popisuje, takhle vypadala Atlantida, takhle vypadaly a chovali se Atlantiané, tak to prostě je nesmysl. Atlantida trvala cirka, tam se samozřejmě líšejí ty informace, ale 100 000 let. A teď si představme, že budeme mluvit jednotně o Evropanům, budeme říkat, Evropani vypadali takhle a Evropani měli takovouhle architekturu. A vezmeme si posledních 10 tisíc let, jo. No. To je prostě jenom 10 tisíc, ne 100 tisíc, jo. Takže prostě je potřeba to chápat, že prostě ta období je dlouhé. A jsou lidi, kteří, já to jako nechci zpochybňovat, skutečně mají svoje inkarnační vzpomínky, věřím tomu, že i silné a že jsou pravdivé, z té Atlantidy a jsou přesvědčeni, takhle vypadala Atlantida a neuvědomují se, že tam byli třeba jenom v určité fázi té Atlantidy nebo ta vzpomínka se váže k určité fázi té Atlantidy, takže to není možno jako zobecňovat na celých těch 100 000 let. Jo. Takže je potřeba chápat, dívat se i na ty popisy, tak jako to popisoval Platon, tak Platon popisoval tu závěrečnou fázi, že té Atlantidy už to byl jenom ten ostrov, původně to byl celý kontinent. Takže na to upozorňuji. Já jsem o tom tady jako mluvil, ale přece jenom jsem to neříkal. Říkal jsem to jako svoji teorii, ale právě tím, jak jsem se trochu naučil jako, nevím, pracovat nebo komunikovat s tou umělou inteligencí, ona, jako co mi na tom mile překvapilo, té umělé inteligenci, že netrvá nějak striktně na dogmatických vědeckých poznacích a je otevřená akceptovat různé alternativní teorie i je dávat do nějakých logických souvislostech. Takže prostě umělá inteligence netvrdí, že civilizace vznikla na planetě, já nevím, před 5 000 lety jako civilizované společnosti. Takže se s ní dá rozumně komunikovat na téma Atlantida, na téma kosmologie, protože taky uznává, nebo uznává, no, nevím, jak to formulovat, jako přiklání se k tomu, že současné teda pojetí toho gravitačního vesmíru, že neodpovídá zjištěným skutečnostem, je s ní na tohle téma jako opravdu rozumná řeč. Pokud to mám zjednodušit, i umělá inteligence ví, že všechno je jinak. Jo. Takže ta o celosvětové potopě se mluví ve všech mýtech, ve všech i historických. Ani tu celosvětovou potopu ani oficiální historie nepopírá. Co je teda ta moje teorie, že potopa, protože ono potop takových místních, lokálních bylo hodně, nemyslím, jako když se rozhodně u nás řeka, ale že prostě to zasáhlo víc, tak těch teorií, těch místních je, není málo, jsou to různé vybuchlé sopky a tsunami z toho vzniknící a podobně. Ale tady u té Atlantidy, jak říkám, když řeknu moje teorie, no tak samozřejmě je to nepřesné hodně, že určitě to není jenom moje teorie, ale co já vím, tak jsem se s tím jako nikde nesetkal. Takže ta potopa, o které mluví legendy všech a mýty všech národů v podstatě, vznikla jako důsledek zániku Atlantidy. Jo. Prostě tsunami, déšť, vzestup moří. Jedním z nejrozšířenějších a nejtrvalejších mýtů lidstva je příběh o celosvětové potopě. Nacházíme jej nejen v Bibli, ale i v sumerském eposu o Gilgamešovi, v indickém Šrímad Bhágavatamu, čínských legendách i příbězích domorodých národů Ameriky. Tady to je ukázka té mé spolupráce s tou umělou inteligencí, že kdybych já tohle měl vyhledávat, tak mi to zabere daleko víc času. Společný jmenovatel těchto tradic je náhlý příchod obrovského množství vody, které zničilo většinu života a poté obnovení řádu skrze vyvolené přeživší. Ale co když se nejedná jen o symbolický příběh, jak se občas tvrdí, ale je to kolektivní paměť na reálnou geologickou katastrofu. No to není jenom kolektivní paměť, jo? Není to jenom v tom morfogenickém poli lidstva nebo v tom informačním poli lidstva, ale jako je to tam, ale není to jenom tam. Skutečně jsou záznamy písemné, legendy, ústní všechno. A ten zánik Atlantidy jako příčina řetězové katastrofy. Podle Platona se Atlantida potopila během jednoho dne a jedné noci, což by odpovídalo náhlému propadu pevniny. Představme si, že celá obrovská oblast, větší než dnešní Indie, se náhle zřítí do oceánu. Takový jev musí mít katastrofické následky. Tlaková vlna vznikla prudkým sesuvem pevniny by vyvolala, nebo vyvolala teda, gigantickou tsunami, která oběhla planetu několikrát. Taková vlna zasáhla i vnitrozemí, zejména tam, kde tehdy ještě neexistovala pohoří a hráze jako dnes. Tato ničivá síla vymazala města, chrámy i celé kultury z mapy světa. Druhou fází této katastrofy byly dlouhodobé deště. Propad takové masy pevniny celého ostrova Atlantidy do oceánu by způsobil mohutné uvolnění energie a páry. Oceány by se zahřály, atmosféra by se nasytila vlhkostí a následkem by byly nekončící deště. Klimatický chaos mohl trvat měsíce až roky, ale měsíce určitě. Tento scénář, který vypadá dle mého názoru teda logicky, by vysvětloval biblický, teda Biblí popsaný 40-denní déšť, ale i výpovědi jihomarických či tibetských legend, kde voda přicházela z hora i z dola. Jedním z klíčových fyzických následků potopy byl globální vzestup hladiny moří. Je to logické, když ohromná množstva pevniny zmizí pod moří, že ta voda se musí někde vytlačit. Po konci poslední doby ledové, což je kolem těch 10,5 tisíce před naším letopočtem, kdy se odhadují, kdy k té celosvětové potopě došlo, to znamená před nějakými 12,5 až orientačně 12,5 až 3 tisíci lety, před 12,5 až 3 tisíci lety, stoupla hladina oceánu o více než 120 metrů. Zmizela celá pobřežní města, přístavy a civilizace. To, že zmizely ty města pod tou vodou, je jedna věc. Ale druhá věc je ta ohromná tsunami. To mohla být 300 metrů vysoká tsunami, která několikrát oběhla tu planetu, tak samozřejmě zničila ty vodní masy, ten tlak, zničily všechny civilizace, které nebyly buď to, protože některé ty civilizace byly schopny to předvídat, tak se ukryly buď to teda vysoko do hor, anebo, což je ještě častější a zřejmě asi i jistější, do podzemí. Ale zmizelo mnoho civilizací. Některé ty informační kanály mluví o tom, že část těchto našich předků byla zachráněna i s přátelinými mimozemskými civilizacemi, které nějaké, dejme tomu, 100 000 lidí jako odvezli někam jinam, odletěli s nimi tady někam jinam. A pak po určité době, kdy to tady se, přímo to mohlo trvat nějak docela dlouho, se to tady uklidnilo, ustálilo, obnovilo se počasí normální, tak se ty lidi zase vraceli a pomáhali teda těm přeživším tady s rozvojem nových civilizací. Velmi zajímavým případem je například vznik Středozemního moře. I patří to mezi informace, které se považují za ověřené, že během takzvané mezinské solné krize před cca 5 miliony let bylo Středozemní moře téměř vyschlé. Při pozdějším náhlém průlomu atlantské vody skrze Gibraltarskou úžinu mohlo dojít k mohutnému napoštění pánve doslova obrovské přírodní záplavě, což na jednu stranu zase pomohlo tomu, že to ohromné množství vody vytlačené tou Atlantidou zase se mělo kam dát. Mělo se teda přelit do toho Středozemního moře, čímž zase ta hladina potom nebyla tak vysoká. Při pozdějším náhlém průlomu té atlantské vody skrze Gibraltarskou úžinu mohlo dojít k mohutnému napuštění pánve doslova obrovská přírodní záplava. Podalo se, že všechno, co bylo do 50 metrů, tak by zůstalo pod vodou. A také se objevují nejen teda ve Středozemním moři, všude po světě se objevují bývalé civilizace, stavby, které evidentně sloužily předtím jako na suchu, na pevnině, takže se objevily pod vodou, protože došlo k prudkému stoupnutí té vody. Tento proces byl reaktivován během potopy a mohlo Středozemní moře rychle zaplavit oblasti, které byly dříve souší. V severní části Afriky, Sicílie, možná Sardinie nebo jižní Francie. Tento jev také podává vysvětlení, proč mnohé megalitické památky, například v Maltě, stojí těsně u moře, a nebo dokonce jsou v moři. Možná kdysi stály ve vnitrozemí. Když se na to podíváme z jiného pohledu, ne toho čistě materiálního, nebo těch změn přímo planety, z toho duchovního, dejme tomu energetického pohledu, z duchovního hlediska mohl být zánik Atlantidy určitou odpovědí vesmíru, když slovo vesmír je takový jako problematické, spíš bych řekl některých nadpozemských sil, které z pohledu jejich možností se nám budou vyvit jako bohové. A mnoho lidí to taky v té minulosti tak pojímalo. Tak mohlo to být odpovědí toho, mně to připadá přehnaný vesmír teda, ale spíš bych řekl, já nevím, bytosti na úrovni galaxie spíš. Jo. Odpovědí na nerovnováhu vytvořenou tehdejší civilizací. Podle mnoha těch zdrojů ta Atlantida sklouzla od dob toho bájného věku, který, dejme tomu, byl orientačně, já nevím, 30 tisíc let, před 30, 20 tisíc lety, tak sklouzla od harmonie s přírodou, se vším, k technokratickému egoismu, manipulaci s energií a vědomím. A podle mnoha teda těch

Ta dnešní doba silně připomíná dobu zániku té Atlantidy. A je otázka, zda by se některé prostředky, které jsou používány dezinformaci a manipulaci s lidstvem, jestli by se také nedaly v pohodě použít, teda po zařadit pod pojmem černá magie, i když jsou tam používány jako technologické prostředky. Ta katastrofa byla nejen fyzickou událostí, neprohlas jenom v tom materiálním světě, ale byla takovým karmickým přechodem, který měl očistit zemi a připravit ji na nový vývojový cyklus. Samozřejmě problém, který tady jako vždycky bude a vždycky se to stane předmětem možných dotazů. To všichni lidé na planetě na tom byli takhle, jak bych řekl, negativně z toho pohledu určitého. Tak to je, já jsem přesvědčen, že určitě ne, ale prostě tu planetu asi nešlo očistit nějakým postupným cyklem, nějakým cyklickým nebo postupným vývojem, když podle všech náznaků nebo podle všeho toho, když to pozoroval nějaký nezaujatý pozorovatel, dejme tomu mimozemšťané. I třeba ty, protože na planetě Zemi se žádné lidstvo nevyvinulo, jsou to všechno imigrace. Takže například z jedného, jak o tom mluvím často, z hvězdného systému Vegas šli lidé do tehdejší Hyperboreje, než došlo katastrofě, po které se posunuli potom na jih, do severní Evropy a Sibiř a podobně, než zase po další katastrofě se posunuli ještě dále. Takže ty zůstávaly, ta civilizace tady zůstávala stále v určitém kontaktu se svojí mateřskou planetou, kde ty lidé z té planety, jak už jsem to nazýval někdy vegané, na to jako se nedívali s velkým počešením, co se tady děje, ale nechtěli do toho zasahovat, protože to je vždycky problematické, takže spíš to bylo ve fázi pomoci těm lidem. Část těch lidí teda odešla i do toho podzemí, což v podstatě do určité míry by se dalo říct, že to mohl být vznik civilizace, které dneska říkáme agartská civilizace a agarťané, kteří odešli do toho podzemí a odřízli se od obyvatel na planetě, protože nechtěli, aby se to opakovalo. Snažili se co nejvíc si udržet určitou čistotu duševní a duchovní. I když dle mého možná kacířského názoru, ale jsem o tom docela přesvědčena, mám proto určité informace. Nemůžu dát odkaz na ně, protože to není, nejsou to internetové zdroje. Tak při tom vývoji v té agartě došlo potom přece jenom k určité takové sterilitě. Jako cílené sterilitě, že se vzdávali některých technických výmožeností, protože viděli, kam to vedlo. Takže byly tu dvě

0: vlastně dvě možnosti, které jako pomohly částečně teda s odchodem do podzemních prostor, ale je možné, že v těch podzemních prostorách už nějaká civilizace existovala dříve, protože to nebyla první katastrofa, jo, ani té Atlantidy, takže mohli tam odejít už před a nevím, 30 tisíci lety do toho podzemí a zase jako přibyly ty novější s tím. Takže byla tu určitá jako možnost pomoci ze strany mimozemských i podzemských civilizací. Na druhé straně nemůžeme v žádném případě vyloučit ani variantu, že na planetu, a já jsem o tom docela, nechci říct pevně přesvědčen, ale docela na 90%, že kromě teda těch mimozemských a podzemských civilizací, které to mysleli s lidmi a s planetou dobře, tu byly i mimozemské civilizace, které chtěly planetu ovládnout pro sebe, nebo si tu dělali nějaké experimenty s lidstvem. Takže to je taky, jako, také docela pravděpodobné. A řekl bych, že se to projevuje stále. No, doufám, já teda mám informace zase nějak ověřené, že ten negativní mimozemský vliv byl do značné míry ovlivněn těmi z našeho pohledu pozitivními mimozemskými civilizacemi. Takže tento vliv byl hodně omezen s tím, že ale taky si něco musíme tady odpracovat my sami, nemůžeme předpokládat, že to všechno udělají za nás. Je to trošku takové to podobné jako s tím, když mají ty rodiče tendenci o ty děti pečovat tak, že vlastně k ničemu vůbec nepustějí, tak je to podobné, že prostě my si to musíme zvládnout, překonat. Oni mu nám pomůžou, a to jsem přesvědčený, že nám pomáhám, aby jsme už nebyli pod negativními vlivy těch mimozemských civilizací, těch z našeho pohledu negativních mimozemských civilizací. Můžeme uvažovat i těch reptilních. Takže potom se vlastně ta planeta dostala do takového zvláštního stavu, kdy všechny vyspělé civilizace buď to zanikly, nebo se uhrali do podzemí, nebo někam do na jiné planety, do jiných hvězdných soustav. A tady zbyly ty ty, co přežili tu katastrofu a dostali se opět do takových těch podstatně primitivnějších podmínek. Jo. V dnešní době je poměrně snadné si to představit. Jo. Představa, že nám někdo vypne elektřinu a ono by stačilo vypnout internet možná jenom. Ale někdo vypne elektřinu, no tak tahle civilizace končí. Ani tady nepotřebujeme žádné tsunami. A bude tady ten pouhý boj o přežití. Takže je tady ta role těch přeživších, která si ještě pamatovala, k čemu došlo, a mnozí z nich, teda takové třeba kněží a podobně, vědci v pravém slova smyslu, ne jako dneska, kteří pracují podle grantu, tak ti, kteří přežili, se byli rozptýleni po světě a zasévali ta zrna nového vidění. V Egyptě, v Andách, na Sydiny, v Indii či Tibetu. Já si myslím, že tady je samozřejmě dlouhodobý problém, že se stále, protože ta umělá inteligence, že odkud ona může čerpat jenom z toho, co je na internetu, takže se opomíjí roje bytostí, které může říkat slované nebo původně teda vegani, kteří přišli, nebo hyperborejci. A o těch se vůbec nemluví. Já když poslouchám některé ty takové ty optimistické třeba, potřebuje takový jeden ten, já nevím, jak to nazvat, takový konspirační teoretik, sci-fi a podobně, Ismail Peres, tak tam, když ho člověk poslouchá, jak to je všechno skvělý, ale kdo to zařídí? Trump, Amerika, jo, jako kdyby vůbec tady neexistovali Číňani, Rusové, kteří by mohli přinést něco lidstvu, planetě. Takže i z toho pohledu teda ta umělá inteligence jako nenachází ty původní hyperborejce a později árijce, Slovany. Což jako považuji za chybu, no ale taky jsem se s ní snažil páčit, co tomu říká, tak mi dávala za pravdu, že to chybu. Je to jako tohleto, je to neuvěřitelné, když prostě pozorujete historii a všechno. Slovani prostě jako by neexistovali. Jo? Tam, když jako oficiální historie, tak někdy v 6. století našeho počtu někde se vyrojili ze zemljanek a začali se učit tady od Říma civilizaci. Nebo je to neskutečné. No, ale zase je to cílená dlouhodobá dezinformace a manipulace. Takže tady já k tomu, abych přidal té Indii či Tibetu, samozřejmě Sibiř, severní Evropu a podobně. Ono taky zase, pokud se člověk zabývá, trošku sleduje ty alternativní historie, tak jako taky existuje teorie zase, ke které já se opět přikláním, že tu kulturu do té Indie přišla ze severu, no. Zase od praslovanů, árijců a podobně. Oni tam mají ten kastovní systém a když pozorujete, tak té nejvyšší kasty, teď se omlouvám, že nevím, nevím, jak se nazýví ta nejvyšší kasta, takže jsou tam ty příslušníci o něco bělejší, než bývají, nebo světlejší, než bývá zbytek té Indie. Takže to jenom přikládám ještě další informaci, která je tady tím rozporem, kdy se to vědění předpokládá, že jo, v Egyptě, v Sumeru, na Sardinii, v Indii, Tibetu, tak nepochybně je to stejně patří, můžeme tomu říkat Sibiř. Nebo celý sever Ruska. Dodnes nesou určité linie lidí a národů v sobě tu paměť na tuto katastrofu. Přitahuje vody, hvězdy, staví kamenné kruhy, sledují
1: Tak,
0: nebe.
1: prosím. Pane Hlávko, dobrý den, Lukáš tady.
0: Dobrý
1: Můžete mluvit?
0: Pavle?
2: Ano, slyšíme se?
0: No, tam někdo mluvil.
2: Aha, tak se omlouvám. Dobře, to asi někam skočilo špatně. Dobrý, povídej dál.
0: Jo, dobrý. Já jsem nevěděl, jestli to není telefon, už takový.
2: Ne, ne, ne, ne.
0: Telefon to asi bylo,
2: Byl to
0: nepatřil do
2: telefon, ale
0: vysílání.
2: byla taková nahrávka. No nic, povídej.
0: Jo. Takže s velkou pravděpodobností i my jsme potomky. A proto nás ty otázky tak dalece přitahují. Že jo? A nejenom, protože tam se nejedná, to dnes nesou určité ty národy v sobě tuto paměť. Jo? Jenomže on to není, že tyto národy mají

0: zásobami. To je prostě v informačním poli těch národů a celého lidstva. A my jsme jich potomky, proto nás tyto otázky hluboce zajímají a přitahují. Samozřejmě ne všechny. Ale a to já tady k tomu přikládám ještě tu další teda důležitou věc, že teda se nejedná jenom o to, jestli jsme jich potomky. Já moc nevěřím na takové věci, jako je buněčná paměť, ale věřím na to, že ve svém osobním morfogenetickém poli máme tyto vzpomínky, že jsme si je přinesli. Máme vzpomínky na minulé inkarnace. Já už jsem to tady říkal, že to nebudu opakovat, ale prostě měl jsem zážitek na piku, že pozůstatku Atlantidy, a pak jsem se potkal s jednou ženou a ta vůbec nevěděla o mých zážitcích a popisovala úplně to samé, co já. Takže to nejsou to náhody, náhody neexistují. Takže těchto informací, a tady je mnoho lidí, kteří mají informace z Atlantidy. Mnozí nevědí třeba, že je to z Atlantidy, a mnozí se za to stydí, jo? Se neodváží to někde říkat, aby si lidi o nich nemysleli, že jsou blázni a podobně. Já vím, že mi někteří lidé mi říkají, že se rádi se mnou sejdou, protože konečně můžou někomu říct, jaký mají zážitky, jaký mají informace a vzpomínky, že to nikde jinde v té své společnosti nemůžou říct, tak, že u mě očekávají, že je neprohlásím za blázna. Že? I lidi, co přišli na šeberák, přišli z tohohle důvodu. Že tam si začali připadat normálně. No a k čemu došlo tím zánikem té Atlantidy, ale to byl proces, který byl dlouhodobý, který už předcházel toho zániku té Atlantidy. To nebylo jako v posledních 10 stoletech, že? To ten úpadek, nakonec víme, jak to vypadá tady. Tady je to teda mimořádně urychlený a mimořádná akcelerace vývoje. To snad v dějinách planety ještě takhle nebylo. To, co se děje teď. Takže došlo k porušení té harmonie, která tam existovala. A ona samozřejmě existovala jenom na Atlantidě. Musíme to vnímat tak, že ta Atlantida byla nějaké centrum, jo, té civilizace. Ale že měla něco, co by se hodně nepřesně dalo nazvat jako kolonie, ale to nebylo, že by prostě tam odváděl něco, ale byly to takové výspy té Atlantidy, protože na rozdíl, v době Atlantidy bylo na planetě daleko méně lidí, takže zdaleka nebyla tak zalidněná jako v současnosti, takže tam byly takové ty výspy té civilizace z té Atlantidy, že evidentní je to i podle těch historických záznamů těch národů, tak evidentní je to ta Jižní Amerika, ta to byla kousíček do té a takzvané Atlantidy. No a k čemu došlo, že jo? Došlo, po té katastrofě došlo k jedné věci, a to k tomu, že tam se to změnilo v podstatě na boj o přežití. To bylo nejdůležitější, že jo? A došlo k ztrátě té rovnováhy, té harmonie yin a yang. O tého jsem o tom tady mluvil, ale je to, považuji to stále za důležité. Od harmonie vladaře a knižky došlo k dominanci yangového principu. Před katastrofou, ale ne v posledních letech, ale v těch pradávných časech, jo, tam už to taky převládá ta yangová energie, ta černá magie a podobně. tak svět byl do určité míry v rovnováze. Duchovní i světská moc byly rozděleny mezi vladaře a kněžku, zástupce dvou sil, yang a yin, mužského a ženského principu, světla a tmy, činu a intuice. Tento vyvážený systém nebyl jen politickým uspořádáním, ale byl určitým obrazem kosmického řádu, vyššího kosmického řádu. Před tím zánikem, před tou katastrofou, ale je potřeba si uvědomit, zase to musím zdůraznit a opakovat, aby nedošlo k omylu. Nemyslí se posledních 10 nebo 100 let, jako podstatně dříve před tou katastrofou, protože tam to směřovalo, prostě tam už ty negativní síly a černá magie už prostě se hodně koncentrovaly. Takže před tou katastrofou, můžeme tomu říkat, v těch zlatých dobách Atlantidy, byl systém vladař-kněžka. Vladař zosobňoval yang, sílu, rozhodnost, aktivitu, ochranu a vládnutí, a kněžka zosobňovala yin, vnímání duchovních věd, spojení se zemí a jemnými světy. Tam, kam sahají moje přímo osobní vzpomínky, když to teda řeknu hodně, hodně zjednodušeně, v čem to bylo jako ta dělba moci, tak vladař vládnul, ale ta kněžka rozhodovala, kdo se stane vladařem. Protože ona musela mít takové schopnosti, které by v každém potenciálním uchazeči o tu funkci vladaře. Tenkrát to zase nebyla taková funkce, že by tenkrát to byla víc odpovědnost, než jako, že by z toho byly nějaký zvláštní, nechci říct peníze, ale požitky, kromě teda určité úcty, že jo, těch v uvozovkách obyčejných lidí. Takže ona musela být schopná odhalit u toho hladaře jakýkoliv nebezpečí, kdekoliv v budoucnosti, aby nemohlo dojít k zneužití té jeho moci. Tento model byl přítomen nejen v Atlantidě, ale i ve starých kulturách, například starověké Peru, Kréta, raný Egypt. Kněžky nebyly jen manželkami či poradkyněmi, byly rovnocennými nositelky moudrosti a vykonateli posvátných rituálů. Zase, když to řeknu hodně, hodně zjednodušeně, tak vladař byl z osobnění rozumu a ta kněžka byla z osobnění intuice. Ale společně právě tvořili ten symbol té rovnováhy. Po té katastrofě došlo k drastické změně. Prioritou se stalo přežití. Rychlé rozhodování, boj o zdroje, obrana před hrozbami všeho druhu. A v takovém prostředí se popravdě to celkem logicky do popředí dostala yangová energie. Prostě ta síla dominance. Takže systém se změnil na vladař a kněz, například Egypt, Mezopotámie, král a druid keltské země, náčelník a šaman, Sibiř, Amerika, císař a taoistický mistr, Čína. Ženský princip byl postupně vytěsněn do podřízené nebo tajné role. Kněžky byly umlčeny, nahrazeny kněžími nebo démonizovány. V některých obdobích, například středověk, byla jakákoliv projevující se jinová síla, to znamená intuice, získávání informace, tou mimosmyslnou cestou považovaná za nebezpečnou, čarodějnou, či dokonce pocházející od ďábla. Což měl jako opravdu velice těžké důsledky pro vývoj lidstva. A přetrvává to až do současnosti. Její důsledky vidíme na mnoha rovinách. Je to nadměrný důraz. Teď nebudu mluvit o tom, co všechno je manipulace a podobně, ale je to nadměrný, protože to bychom se dostali ještě úplně jinam, nadměrný důraz na logiku, výkon, techniku, moc, ovládání. Je to potlačení intuice, lásky, péče, moudrý klid a spirituální cítění. Takže současná civilizace je orientovaná na expanzi a kontrolu, ne na harmonii a spolupráci. Což se teda v poslední době jako ukazuje velmi jako zřetelně. Na tom je fascinující, jak před 5 lety, včetně mě, teda se, musím se přiznat, že jsem si myslel, že to v dnešní době už bude pokračovat trošku jinam. Už právě se to bude, ta harmonie jiná, jank, více, že bude daleko větší důraz na tu intuici, na takovou tu citlivost, jemnost, na kooperaci, ne prostě konkurence, všechno jde s silou. Z duchovního hlediska to vedlo k vnitřní rozštěpenosti člověka. Muž potlačuje svou citlivost a žena je nucena prosadit se jankovým způsobem, aby uspěla. Stačí se podívat na ženy u moci v jankovém světě. Říkal jsem, určitě jste to mnozí četli před lety, kdyby nám vládly ženy, tak by nebyly války a nebyl taková věc. Ale v současné době se stále více žen dostává do vedení států, firm či institucí. Přesto se často děje paradox. Nakonec to můžeme vidět na skvělém příkladu Evropské unie, kdo nám vládne. Aby se ženy prosadily, jako takhle, abych ještě to upřesnil, jo? Abyste si nemysleli, že žiju v iluzi, že nám vládne nějaká von Leyen, že to je loutka evidentní. I ta, a teď si asi nespomenu na jméno, z Litvy ta. Tak to jsou samozřejmě loutky, ale přesto,
1: a ta často děje ten kop. Kája nebo Kája, jako Kája se jmenuje, ne?
0: Kajla, ne?
1: Kája nějak tak.
0: No. Ale děje se tento paradox. Aby se ženy prosadily, přejímají jangové vzorce chování, soutěživost, tlak, kontrolu. Místo, aby přinesli jinovou moudrost, tu intuitivní moudrost, jsou tlačeny do mužských forem výkonu. To nevychází z jejich slabosti, ale z prostředí, které neumí jin přijmout ani pochopit. A zase se vrátím k mému oblíbenému. Opět to není ničím jiným, nebo není to ničím jiným. Je to zejména tou dlouhodobou manipulací lidstvem, tou dezinformací. Logicky, jo. Když se někdo vládnout světu, a ne spravedlivě, teda ve svůj prospěch, tak nemůže mít zájem, aby se u lidí rozvíjela intuice, telepatie a takovéhle věci. Tím se opakuje pradávný problém. Svět je připraven přijmout ženu ve vedení, ale ne ženu s ženskou energií. A přitom právě ta je klíčem k uzdravení planety i lidstva. Já vím, že ten kamarád Honza, co měří pomocí toho, on tomu říká tenzorné kývadla, tu Janovou a Jingovou energii u lidí, tak to bylo zajímavé, když jsem mu předal svou rodinu, co na sebe, děti, jejich partnerky nebo partnery, tak ty muži by měli víc jinových energií než ty ženy. Bylo to zajímavé. Současný přechod vědomí, kterého jsme svědky, doufám, konečně já sleduju stále tu Izabelu, ta je furt tak optimistická. Takže současný přechod vědomí, kterého jsme svědky, směřuje k znovu nastolení rovnováhy mezi Yin a Yang. Nejde o návrat k matriarchátu, ale o integraci obou sil v harmonickém celku. Muži se znovu učí vnímat, naslouchat, být citlivý, naslouchat nejenom vnějším informacím, které se na nás valí na internetu a mainstreamu a v televizi a všude, ale naslouchat vlastním informacím, té intuici. Já často dostávám otázku, co mám dělat, abych vlastně dostával tyto informace. Já vždycky říkám, otevřít si šestou čakru. Čakru intenzice, samozřejmě i pátou. Čakru komunikace. Je to potom pomáhá. Potom člověk se rozhoduje intuitivně a je předpoklad, že prostě ta intuice je moudřejší než naše logika. Nebo ty informace získané tou intuicí. Návrat ztracené rovnováhy není návratem do minulosti, ale vědomým pokračováním pradávného odkazu Atlantidy. Vědomí vladaře a knížky v nás, ale on ten systém vědomí, teda vladař a knížka, nebyl jenom v té Atlantidě. Já to uvádím z toho důvodu, že tam mám jakési inkarnační vzpomínky k tomu. Takže vědomí vladaře knížky v nás, ať jsme muž či žena, čeká, až ho znovu probudíme. A možná právě tato vnitřní syntéza je klíčem k tomu, abychom už nikdy nemuseli zažít další potopu. Ona pravděpodobně, protože podle mnoha těch různých proroctví se říká, že civilizace, nebudu říkat planeta, ale civilizace byly zničeny vodou a teď nás čeká zničení ohněm. Takže je to potřeba návrat k jemnosti. Já nechci vnucovat svoje meditace, ale doporučil bych například ty meditace na tu pátou, šestou čakru a pak tam meditaci přímo na harmonii Yin a Yang. Což je důležité, tady není, neměli bychom dospět k závěru, že teď máme přetlačit Yangové energie, utlumit je a převážit tu Yinovou energii. Důležitá je samozřejmě harmonie. Ale pravda je, že jestli si pamatuje, jak vypadají ty staré váhy, jak ty jazyčky se kývají proti sobě, tak když je jedno to, ten jazyček hodně vysoko a chceme ho dostat dolů, tak většinou musíme, nebo obráceně ten dostat nahoru, ty jinové energie, tak to musíme trochu převážit, aby se to potom po určitých výkyvech ustálilo na té harmonii. Ale jako v dnešní době samozřejmě těžko to příliš obecně, protože tady je mnoho lidí, kteří věci, o kterých teď tady mluvím, jde úplně mimo ně. Ještě pokud by to někdo sdělal, aby se nedíval jako na blázna. Že jo. Například ten technologický pokrok vyčerpal zemi i lidské duše. Stále více lidí vnímá potřebu návratu k přírodě, k té harmonii s tou přírodou. Takže bohužel v té dnešní době ta snaha o harmonii s přírodou a harmonii jiná jak v sobě vede, nebo je považována za slabost. No, protože tady musím být tvrdý, asertivní, abych se prosadil. A možná právě v nás, těch, kdo si na tohle vzpomínají, a já myslím, že těch lidí je opravdu hodně. Já si troufám tvrdit, že 20% lidí jako je tady opravdu, že prožili si tu Atlantidu v té závěrečné fázi a mají tam v tom svém hlubokém podvědomí tu informaci a mají tendenci se vrátit do toho harmonického stavu. Ale bohužel jsou ohlušováni neustálým přívalem informací, což je cílem přehlušit u těch lidí ty informace, zahlušit je, aby nebyli schopni. Kolik lidí opravdu se věnuje tomu, že se usadí do klidu mysli a začne přijímat informace jenom od někud, jo? Místo, aby koukal do mobilu nebo na televizi nebo do počítače. Docela by mě zajímalo, kolik lidí to takhle může dělat. Jo? A je to přitom je to důležité, že? Já teda se jako, Pavle, trochu odbočím, já jsem si zase vzpomněl, když takhle o tom mluvím, na tu jednu akci, a to je ta středeční meditace bude víti a
1: jo, to ještě deseti. Furt jede?
0: No, tak znám lidi, kteří říkají, že to naopak šířej a že z toho se jako rozjíždí, jo.
1: Aha.
0: Na ten generátor lásky.
1: Tak to...
0: Takže to připomínám, že je to o 9 ve středu, každou středu, o 9 a o 10 podle toho, jak lidi chodí spát. A je to meditace, která se jmenuje meditace na generátor lásky ke stažení, nebo buď to si můžete stáhnout, nebo jenom pustit na rubrice ke stažení meditace. No, bylo by to potřeba.
1: No, ale kde? Na těch dělo. Stránkách je třeba říct, na Miroslav Zelenka.
0: No, říkal jsem, no, na mých stránkách. No.
1: Dobře.
0: V rubrice ke stažení a meditace. A tam je právě ta meditace na generátor lásky. No. Takže já doufám a věřím tomu, že u mnoho lidí to tam, to vědomí, můžeme tomu říkat dávné kněžky, protože lze předpokládat, že pokud je tu někdo z Atlantidy, že to nemusí znamenat, že když je dneska muž, že nemohl být žena a obráceně. Ale ožívají nám to, máme to prostě v sobě, když jsme inkarnace z té Atlantidy, že tady to fungovalo kdysi jinak. To povědomí tam prostě je a je tam ta touha k tomu se vrátit. Jo. Atlantida je víc než mýtus. Jo. To je prostě... Atlantida je líčena jako vyspělá mocnost, která v určitém období ovládala velkou část známého světa. Jak už jsem říkal, byla to, já nevím, ten výraz kolonie není opravdu správný, ale nevím, jak bych to Teď mi nenapadá správný název, ale prostě detašované civilizace, jo, které měly samozřejmě kontakt, možná i byly pod nějakým vedením teda té Atlantidy. Po pádu do toho morálního úpadku před tím koncem přišel ten konec náhle a dramaticky. Je to varování před zneužitím moci a ztrátou duchovního spojení s vyšším řádem. Já si dokonce myslím, samozřejmě se mohu jako vždycky mýlit, že ty jihoamerické civilizace, které odmítaly použití kola, že to nebylo, že by nebyli schopni vynalézt kolo, ale že prostě se obávali, že to kolo je takový ten přechod k tomu technologickému vývoji, o kterém věděli, jak skončil. Že? Jak už jsem říkal, při tak dlouhém časovém rámci nemá smysl uvažovat o Atlantidě jako o jediné homogenní kultuře. Je to, jak už jsem popisoval, jako s tou Evropou nemůžeme vnímat jako jeden stát s jednou technologií a jedním duchovním směrem, jestliže to trvalo 100 tisíc let. Jo. Atlantida jako civilizační, jako určitá civilizace se pravděpodobně skládala z několika fází. Já si myslím, že tady je to jako nepřesné, že se uvádí, že na začátku byl zlatý věk. Já nemyslím si, že by to byl rovnou zlatý věk. Já myslím, že tam byl ten přechod, protože část těch hyperborejců, což jsem zapomněl říct, nešla jenom na Sibiř a do severní Evropy, ale šla i na tu Atlantidu. Takže tam byl takový ten rozvoj civilizací, civilizační a duchovní. A vůbec nebudu uvádět žádné jako časy, jak dlouho trvalo, jaké období. Takže po takovém tom rozvojovém období, ale musíme si představit, že to mohlo trvat 10 tisíc let třeba, jo. Přišel ten zlatý věk té Atlantidy. Tam byla skutečně ta duchovní čistota, harmonie s přírodními i kosmickými zákony. Žití v souladu s vědomím jednoty. Technologie byla spíše subtilní, často spojená s mentálními schopnostmi a prací s energií, že jsme byli schopni svým vědomím tvořit tu realitu v té době, v té zlaté fázi. Ale zase toho nebylo tolik potřeba, protože jsme, já nevím, jak bych to řekl, když teda to byl ten zlatý věk duchovní čistoty, tak nikdo nepotřeboval mít 20 Rolls-Royce v garáži, že? Což je příměr, teda jo. Asi ty Rolls-Royce ještě nevyráběli v té době. Takže oni té technologie taky nebylo tolik potřeba, nebo dost lidí, nebylo potřeba jak uživit tolik lidí a dosahovat těch výsledků s daleko menší námahou, protože třeba ty plodiny byly na daleko vyšší úrovni, jak se s nimi pracovalo i energeticky a mentálně, tak prostě stačilo daleko méně. A protože ti lidé byli taky schopni vysokých energetických příjmů, dejme tomu čakrami, jo? Takže ani nepotřebovali takové potraviny. Možná, že se ani nejedlo, že tam byli, že tam ty breteriáni to měli v té době výrazně jednodušší. V té další fázi potom přišlo to období technického a kulturního rozkvětu, rozvoj měst, technologií, řízení počasí, genetických experimentů. Ale v té době ještě stále ty duchovní principy hrály klíčovou roli, to znamená, že ten technologický rozvoj byl pod určitou tou duchovní kontrolou. Je to šlo ruku v ruce. No a pozdní fáze to byl ten úpadek morálních hodnot, touha po ovládání přírody, jiných bytostí, černá magie, technologie se odtrhla úplně od moudrosti. Docházelo k zablokování srdečních čaker, katastrof přírodních, civilizačních. Začaly tam prostě i boje mezi jednotlivými územími, jako na Zemi, mezi jednotlivými civilizacemi té Zemi. Až to vyvrcholo teda ten závěrečný boj, který se pokusili ty Atlantiani, kdy chtěli zničit tu konkurenční civilizaci, která dle mého názoru obývala prostory na někde co, jako je dnešní Rusko, Sibiř, ještě i ta Indie, v těch indických historických záznamech, které my považujeme za legendy, je to zaznamenáno. Že? Technologie se vlastně odtrhla od moudrosti, dochází ke katastrofám. A tento cyklus už není neznámý, protože už se najdeme ho v mnoha tradicích. V Indii, Egyptě, v biblickém mýtu o pádu člověka, ale také i v dalších těch různých civilizacích. Já věřím tomu, že jednou se dostaneme i k moudrosti těch praslovanů, které jsou pravděpodobně někde i zaznamenány nějakými formy záznamů, možná i písmem, ale možná i vyspělejšími metodami záznamů. Jak jsem říkal, Atlantida nebylo, my to nazýváme Atlantida, jo. Možná, že tenkrát taky, ale pak se to teď musí vnímat, jestli vnímáme Atlantidu jako určité území nebo jako určitou formu civilizace. Protože tam nebyla prostě jediné místo, ale byla to, jako by se dalo říct, určitá intelektuální a civilizační sféra, která zahrnovala různé ostrovy, kontinenty, různá civilizační centra. A každé toto centrum také mohlo mít vlastní architekturu, filozofii, náboženství, práci s energií, telepatie, technologie, společenské uspořádání. Že? Někde nemuseli mít vláda svého knižka, měli radu moudrých nebo technokratické elity. Jako není to nic, co bych řekl, tak abnormálního pro vnímání z dnešního pohledu, protože tato pluralita odpovídáme i tomu, co známe z našeho světa, kde vedle sebe existují různé kultury, různá náboženství a úrovně vědomí. Atlantida, budu říkat pravděpodobně, já jsem o tom stoprocentně přesvědčen, protože moje inkarnační vzpomínky na konec Atlantidy jsou opravdu velice silné. A já myslím, že člověk, který jako pracuje s informacemi, s informačním polem, jak to jinak nazvat, že, ze svých minulých inkarnací, tak prostě pozná, kde je to natolik silné, že jo, kdy to s ním přímo třásá. Nebo kdy to, je to ta vzpomínka taková vlažná, jenom taková určitá míra, bych řekl, pravděpodobnosti. A já právě na tu období té zlaté éry, té Atlantidy, ty vzpomínky jsou opravdu takové jemné, mlhavé, i když někdy i docela přesvědčivé v tom, že třeba z té období znám nějaké lidi, ale z toho konce té Atlantidy je to hodně přesvědčivé. I vzhledem k teda svým osobním zážitkům, které jsem zažil na piku, kdy prostě jsem v tom okamžiku jsem absolutně nepochyboval, že to tak bylo, že jsem to zažil. Takže ačkoliv ta Atlantida fyzicky zanikla, říkám tady, by se dalo formulovat možná, ale já jsem o tom pevně přesvědčen, tak její to informační pole stále zůstává. Ono to nepřesný výraz, že zůstává informační pole. Prostě Atlantida je v tom informačním poli. V tom informačním poli jsou všechny informace, které tam zůstávají, nebo jsou tam, protože vše se děje současně. Jo. Ale důležité je, že některé ty, jak bych to nazval, body toho informačního pole jsou pro nás daleko silnější než ostatní. A to právě ta Atlantida pro nás je, zejména pokud vnímáme tu situaci, to, co se děje teď na planetě, a pokud si vzpomeneme v uvozovkách, teda, nebo vytáhneme si informaci z informačního pole z období té Atlantidy, tak ta podobnost je zřejmá. Prostě ta manipulace lidmi, tenkrát, teď v dnešní době ta manipulace se více zakládá, dejme tomu, na těch manipulacích pomocí těch sdělovacích prostředků internetu a podobně. Tehdy byla více založena na černé magii, ovládání toho lidí, ale já v žádném případě si nedělám iluze, že i dnes je některými skupinami lidí ta černá magie využívána. Takže vzhledem k tomu, že to informační pole Atlantidy je pro nás stále dost silné a zesiluje se právě tím tou rezonancí mezi informačním polem Atlantidě a informačním polem současné situace, tak se lidé jsou citlivější a vědomější a více cítí vnitřní spojení s tím zaniklým světem. Často ve formě snů, vnitřních obrazů, nepřitažlivosti k určitým tématům. A jak už jsem tady říkal, nechci se stále opakovat, ale já, když jsem byl dítě a mladý, tak když jsem se zaslechl o Atlantidě, nikdy, ani na chvilku mě nenapadlo, že by neexistovala. Mě naopak překvapilo, když jsem četl, že to jsou jenom báje. Takže není náhoda, že právě dneska v tom obrovském technologickém rozmachu a zároveň duchovní krizi, což si myslím, že je úplně evidentní, se téma Atlantidy znovu objevuje. Možná jsme to my, kdo opět kráčíme po tenké hraně mezi vzestupem a pádem. A na internetu se dají najít podklady pro obě verze, i to, že kráčíme do pádu, do vzestupu. Na druhé straně pro některé skupiny obyvatel může to, co někdo vnímá jako vzestup, jako třeba, kdybychom řekli vzestup vědomých lidí otevírání srdečních čaker může být pro určité, dejme tomu globální lety, pádem, tak obráceně to, co my nazveme pádem a ovládnutí planety třeba těma globálníma elitama, tak oni se považují za vzestup. Atlantida lze chápat jako živý symbol civilizační paměti, zrcadlo naší minulosti, ale i určitý návod pro naši budoucnost. Návod v tom slova smyslu, že víme, co se stalo a že bychom to už neměli opakovat. A já věřím a vím o mnoha lidech, kteří se sem právě inkarnovali z toho důvodu, aby pomohli tomu, aby už se ten konec Atlantidy v té podobě, jaký tady byl, aby už se nikdy neopakoval. Takže, Pavle, to asi bude všechno.
1: Ano, určitě, protože máme 58 a my teda postupně přepojíme na další studio, kterým bude studio Midgard. Já tě, Míro, moc děkuju. Ještě na závěr teda bych chtěl pozvat lidi opět na Palouček toho 11. a 12. To je, počkej, já se na to hned kouknu. Kde to máme?
0: Pátek
1: No,
0: a sobota.
1: pátek a sobota, ano. Ale kde to je? Tady. Tady ta akce. Ta akce. Proč nehledat Mesiáše a proč nehledat řešení u druhých? Ano, takže přijďte se mrknout. Určitě se vám tam bude líbit. Počasí má být taky dobrý ten další týden. Ono to je teď od pátku nebo od soboty za týden. A potom teda ta akce bude. Takže přijďte se mrknout. Můžete být i díl, jestli bude pěkně, je tam koupání, je tam všechno, prostě můžete si udělat. Prostě si můžete udělat takovou hezkou dovolenou. Vždyť je to úplně perfektní. Takže je to jenom na vás. Tak, to je všechno, Míro. Já ti moc děkuji. Samozřejmě, kdyby si chtěl přijet, tak přijď také. Ale dej to vědět. Jo, to jsem chtěl říct si prostě. Když budete chtít přijet, přihlašte se, prosím. Tady máme přihláška na akci a šup. A už je to tady. Tak a přihlásit se a přijet. Míro, děkuju ještě jednou. Měj se moc krásně a za měsíc zase s tebou, pokud se teda
0: Ano.
1: neuvidíme třeba dřív na Paloučku. Tak jo, měj se krásně. Ahoj,
0: Takže
1: ahoj.
0: naschledanou, dobrou noc.
1: Ahoj.

vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 164, jeho druhé části, opět věnované americkému baskytaristovi Lee Sklárovi u příležitosti jeho 79. narozenin. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka. Jedna z věcí, které jsem miloval ve své kariéře, byla možnost hrát v mnoha různých žánrech, ať už to byl pop, country, jazz, orchestrální, metal, hard rock, a jedním z těch proudů, který jsem vždycky měl rád, byl bluegrass. A jednou takovou příležitostí v roce 1973 bylo, když mě požádali o nahrání alba se skupinou Country Gazette. Písničku, kterou možná budete znát, původně ji složili Crosby, Stills, Nash & Young a ta původní verze kdysi dokonce vyšla u Supraphonu.

Na téhle písničce, ať se to nezdá, hrály dvě basy. Ještě na kontrabas tam hrál Roger Bush. No a dvojitou basu, jednu normální a druhou piccolo, na kterou pak třeba dal efekty. Potom často Lee Sklar nahrával například na desce No Other amerického písničkáře Gina Clarka. Deska vyšla v roce 1974, byla inspirovaná dvěma alby, LPčkem Inner Visions od Stevea Wondera a Goat's Head Soup od Rolling Stones, ale ta deska úplně propadla, Gene Clark do ní vložil všechno a nikdy se nevyrovnal s tím chladným přijetím a poručil si na svůj hrob vytesat název desky No Other, žádný jiný, anebo nejinak, kdo ví. Tahle ta deska No Other je podle Lee Sklar

Ára vůbec jednou z nejlepších, co kdy vyšla? My si poslechneme písničku s názvem Silver Raven, stříbrný havran.

0: Jak sám Lee Sklar uvedl na začátku tohoto dílu kalendária, tak se angažoval ve všech možných žánrech a jak jsme uvedli již v minulém díle, jenom co se nahrávání týče, je ve staré rokové Bibli z roku 84 uvedeno 52 spoluprací. Takže jsme se rozhodli jít nikoli přísně chronologicky, ale spíš podle abecedy a podle žánrů. Takže teďka se nacházíme v oblasti country, kdy se Lee v 70. letech podílel na albech Hoyta Extna, kterého měl velice v oblibě, jak sám říká.
1: So that's stuff about Hoyt. But Hoyt was like, you'd get in the studio with him and he was just bigger than life. I remember
0: Hoyt Exton, když jste se s ním ocitli ve studiu, tak působil dojmem, že je větší než sám život. Pamatuju si, tehdy v 70. letech nebylo hovězí maso. A já jsem mu řekl, Hoyte, dej si pozor, aby tě někdo nevlákal na porážku, protože on byl opravdu obrovský jako mamut. Poslechneme si písničku I Dream of Highways z desky Life Machine.

0: It's all gone, and I don't care. Než opustíme v tomto dílu žánr country, poslechneme si ještě jednu z písní, na které Lee hrál se zpěvačkou Ritou Coolidge.
1: How is the beautiful Rita Coolidge? I loved working with Rita. Done a lot of records with her, and when she was with Christofferson, I did all the Chris and Rita.
0: Miloval jsem práci s Ritou Coolidge a když byli spolu s Chrisem Christoffersonem, tak na jejich společných deskách také. Ona mi připomínala hlasem Peggy Lee, hlavně v baladách, ale někdy to uměla i pořádně nakopnout. Ke Chrisu Christoffersonovi se dostaneme v příštích dílech. A pro teď si poslechneme Ritu Coolidge v její verzi jednoho známého evergreenu.

Jestli opouštíme žánr country, vlastně ať posoudí posluchač. Rozhodně zazní opět akustické kytary a více hlasy. Poslechneme si písničku To the Last Whale, Critical Mass, jakási mše nářků věnovaná rybám. V roce 1975, kdy tato píseň byla nahrána, už se začaly znečišťovat oceány a tahle píseň měla být jakýmsi varováním. A jsou tu opět Crosby, Stills, Nash, pochopitelně s Lee Sklárem a jeho souputníky z již zmiňované skupiny The Section. A touto suitou se rozloučíme s druhým dílem kalendária číslo 164 a od mikrofonu se též loučí Michal Kyselka.

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
1: Om šanty, přátelé, je to prostor pro nedělníček a tentokrát v nedělu, takže je to takový ten standardní, na které jste zvyknutí, my taky s Márou, ale my jsme dynamičtí a flexibilní, takže kolikrát to mrskneme i třeba ve čtvrtek. A sice každý první čtvrtek v měsícu, Maro, budeme mrskat nedělníček již ve čtvrtek, protože jsme v zemi, kde v nedělu znamená již ve čtvrtek. Takže já tady kontrolu B1, B2, A1, B1. Jejda, to byl dneska hektický den. Maro, mě hučí z tebe hlava ještě teď od rána, protože tolik materiálu, člověče, na zpracování, jedna, který jsi mě poslal ty a jedna, který jsem už sám objevil v rámci pátrání, bo jsme na stopě, bylo toho fakt jako přehršel a je toho hodně a nemám to celý zpracovaný, ale je to tak na 2-3 nedělníčky, jo? Jenomže témata se neustále jako obnovují, jo? Mění a vlastně aktualizují, takže je možný, že na některý videjka nebo témata ani nedojde, ale to je jedno. My vlastně to pořád opakujeme dokola, jo, a je to o tom probouzení. Protože chystají se na nás veliké, veliké jako nešvary a pasti. Takže to tady mám nachystaný, takže já vítám, Máro, tebe, vítám posluchače Svobodného vysílače, konkrétně studia Deja Vu, všechny tvůrce, vědomé tvůrce nejlépe, ano, a pokud máte 7. června a máte 20 hodin 5 minut, tak nás sledujete živě. Můžete telefonovat, tentokrát mě skutečně jde telefon do vysílání, takže pokud nás poslouchá Luďa, dneska tady byl, 40 minut, velmi výživné, takže může klidně zavolat, protože je vidět, že studuje, měl taky hodně informací z domova, z domu i ze světa. A Marcelka nám tady píše, Mára se žulí a tobě hučí hlava, tak já se těším, zdravím Peťo, Máro i posluchače, krásný večer a pozorně posloucháme, píšeme si, píš si Marcelko, nebo možná zapni rovnou diktafon, protože fakt toho bude hodně, Mara je nabušené a já jsem rád, že se ozvalas, protože jsem tě chtěl pozvat i s Márou do vysílání, ale údajně teda máš něco s telefonem nebo něco s laptopem, takže se nezúčastníš, ano. No tak třeba příště. Máro, takže já tě zdravím, jak ty se máš, človíčku? Dneska neměl šipky, ale já se napiju. Dívej se, Popenec, znáte Popenec? Popínavý Popenec?
2: Jak jsme o tom mluvili, hned mi to skočilo na TikToku, čověče. Takže telefony odposlouchala jako pík.
1: Takže všechno funguje.
2: Nicméně, zdravím se. No jasně. Zdravím tebe, zdravím posluchače a diváky. A přeji hezký večer.
1: Krásný večer. Dneska to vidím tak na ty 2 hodinky, protože vlastně 2,5 hodiny jsme vysílali ve čtvrtek. Dáme dneska 2 hodinky, protože potom bude samozřejmě jako signály budu dostávat tady z režie. Pavel Jurkins, ahoj Pavlíku, taky všichni poslouchající, zdravíme vás tady přes Pavla a půjdeme asi na to. Začneme, Maro, začneme zvolna, jo, protože to hlavní téma, což je UCC a dneska už pro nás nové, jo, ULC, což je ta komise, která pracuje pro UCC, vytváří zákony i dohlíží na dodržováním tady těch zákonů, i když jsme neustále v procesu pátrání. A přátelé, Marcelko, zrovna ty, kdo byste se chtěli zapojit a pátrat s námi, jak to vlastně z UCC, jako má platnost, jestli jenom v Americe nebo celosvětově, jo, na rozdíl třeba od Unidroitu, který má platnost celosvětově, zjišťovali jsme. Takže se připojte k nám, budeme pátrat společně, protože bude nás víc, nebudeme se bát vlka systému, nic. Takže Petr Bodlák taky nám pozdravuje nás a posílá pozdrav. Dobroš, takže Maro, začneme teda zvolna, jo? Než to rozjedem.
2: Něco tam hoď.
1: To tě potěší.
3: To je buček, nejlepší kvalita bílkovin. A bílkoviny máme horší kvality, tedy bílkoviny rostlinné a bílkoviny právě živočišné, tedy nejlepší kvality. Ale proč takové produkty musíme jíst, abychom vycítili inzulínovou rezistenci a zhubli? Příčin je samozřejmě mnoho. První je taková, že pokud se budeme stravovat právě nízkosacharidově a bude těchto produktů více, tedy bílkovinotukové, ten tuk přirozený, nasycený. V přirozeném způsobu prostě nebudeme hladoví. To bude lépe regulovat naše střediska hladu a sytosti, což způsobí, že přestaneme jíst často. Prostě začneme jíst tehdy, když jsme hladoví, a končit tehdy, když jsme nasycení. Nejčastěji to budou 2-3 jídla. Kromě toho, tento produkt, tedy tento buček, je tu. Vidíte, ten bílý je tuk a ten nejlepší kvality tuk. No, tuk nasycený. No, kolikrát můžeme opakovat, že vědci se mýlili, když obviňovali tento tuk z infarktu, mrtvic a různého druhu jiných nemocí. To ne on způsobuje tyto nemoci. Ten tuk je zdravý a potřebný. Dodatečně ještě to bílkovina živočišná je bílkovina plná. Kompletní tedy obsahuje plnou sestavu aminokyselin, tedy těch takových kostiček do budování, regenerace. Nejen enzymů, hormonů, ale celého organismu. Takže musíme mít jistotu, že dodáváme opravdu plnohodnotnou bílkovinu. Se přeloží na menší potřebu jiného, neplnohodnotného jídla, tedy například jídla vysokosacharidového. Jste buček, samozřejmě hledejte dodavatele, kteří neobelhávají a nepřidávají chemii. Buček je maso nejlepší kvality bílkovin a nejlepší kvality tuk. Ideálně se k bučku hodí více. Vejce také jsou velmi dobré. Bardzo dobré.
1: Tak přátelé, takže tady ti Poláci se mě taky zalíbili, protože se baví o tom, co máme rádi, Maro, a to je maso. I když jsme od toho byli jaksi zastrašování a odstrašování, že to způsobuje ty rakoviny tlustého střeva, jo, ale to způsobuje ta chemie, jo, v tom mase a ty konzervanty, ale mase samo o sobě, kor tady ten buček, je výživa pro mozek hlavně, což potřebujeme kor v dnešní době, aby jsme byli neustále bdělí a chápali souvislosti. A ty minule, člověče, jsi krájel buček, to bylo včera, ale já ten lineární čas nějak už nepobírám, včera předčerejškem si nakrajoval pěkně, nebo dneska, nevím, jo, a najednou tu máme tady to videjko, takže nechal se možná inspirovat, anebo ty jsi masožravec úplně up ovo, tak co ty a buček?
2: No tak, hele, buček je u mě asi to nejlepší, co můžeš papat, to mám od jak živa. Nebo od jak živá. Když jsem byl dítě, tak jsem ho nesnášel spíš, jo. Ale pak člověk dospěje a najednou zjistí, že je to pro něj prospěšný. Tady ty věci, tady to maso, jakože. Protože vem si, že u některých těch národů nebo kmenů, ano. Víš, co se považuje pod pojmem hladovka? Jako co se u toho jí nebo nejí?
1: No u hladovky, to já nevím, jako to se asi...
2: Vydržíš hladovku, jo?
1: No tak to je půst, hladovka, no, tak by se nemělo jako nic jako jíst, jo?
2: No, omyl. Protože oni, když mají hladovku, tak jí jenom zeleninu.
1: Nebezpečně, jo? Ale...
2: Protože zelenina je prostě pro člověka jenom jako očista. Takže oni, já nevím, já už si nepamatuju, jak tam bylo, jestli každý měsíc, nebo jak to mají rozhozený. Prostě, když se potřebuje očistit od masa, tak prostě, já nevím, týden jí zeleninu, ale fakt se zase vrací zpátky k masu. Jo, a už ale... zase zelenina jenom.
1: Maro, ty asi nemáš na mysli tu zeleninu současnou, která se vozí přes
2: no tu chemickou
1: v kamionech, že? Chemickou, ne, která nevidí slunko, to znamená, že není, že je vlastně kyselá.
2: No to je úplně kám. No já jenom chci říct, že ty, co papají jenom zeleninu, že de facto drží celoživotní hladovku. A tím je ochuzený jejich tělo.
1: Jo. No já když teda držím...
2: Proto taky v některých těch článcích, co jsem čet, nebo poslouchal, tak je jasně napsáno, že ty, co jí jenom zeleninu, že jim mozečky moc dobře nefungují. Jo?
1: Oni aj tak
2: protože
1: vypadají,
2: ten organismus je ochuzený. Jo? Protože to jsou takový těla bez duše, jak bych řekl.
1: Takovým dlí vyblítý.
2: Takový jim líp. Takový,
1: není, jo, s nima, jo, jo, není s nima rozumná řeč prostě. Oni tam bláboli něco z těch o té 17. dimenzi, že tam tě nepustí jako masožravca, jo? Že musíš být jako vegetarián. No, tož... dobrý.
2: Protože vem si, že tvoje tělo umí nejlíp rozkládat živočišné věci.
1: No.
2: No. Protože tvoje tělo pojídá samo sebe celý život. Jo, dělá pořádky v tobě vždycky. Jo. Takže ty seš přizpůsobený velice dobře na tady to trávení masa. Pro tebe je spíš špatný papat zeleninu. A další takovýhle věci. Proto třeba i pes, když mu nabídneš misku s masem nebo se zeleninou, tak ti taky nesežere tu zeleninu. Hmm. Ale když mu bude away, tak bude běhat venku a bude hledat tu správnou travinu, kterou sežere, aby se mohl vyzrotat.
1: Který si den se viděl našu kočku, třeba... jak ozobává travinu a říkám, aha, tak ona půjde za chvilku kosit, jako ne kosit, ale blít. No a je fakt, že potom zmizla někam, jo, a pak se vrátila a byla už jako taková svěžejší, jo. Takže, který si den jsem zřešil, já mám rád chleba, jo. Pak jsem viděl nějaký ty videjka vlastně, co ten chleba jako všechno obsahuje, jo, ten lepek a to, ale ten domácí chleba mě chutná a který si den večer jsem to trošku přehnal, dal jsem si asi 4 obalovaný chleby ve vajíčku a ze vším možným, ze zeleninou a člověče ráno mě nebylo, bylo mě ouvé jako jo, nebylo mě do skoku a takže jsem to musel jako vyběhat, jo, ale jak si nám třeba to masenko a kor samotný bez chleba, no tak jako na druhý den se zbudím a mám stav polositosti, ale já jsem zjistil, Maro a přátelé, že ten stav polositosti a polopitosti je pro mě ideální, protože v ten moment mám nejvíc energie a kreativní, ale i takové jako prostě praktické, že chodím a já totiž, Maro, ty to víš, já jsem vymyslel takový systém, mechanismus a sice dělám kolečka, jo. Takže zahrada, kosu, ruční kosu, kterou mi daroval Luďa z rodu Čermáků. O, šánty, Luďo, akorát topůrko bylo zhnilý, nebo topůrko, no, ta násada, jak se tomu říká, kosisko, nevím. Tak mě to chlapec vyměnil, ano, nabrousil, ale i tak veliký blagadár, učím se pěkně švíhat, takže tam začínám, potom jdu přes průjezd, tam si vyrábím tu velikou zvonkohru, která bude mít 26 tónů, jsou to 2 stupnice vedle sebe a každá trubka má svoji takovou kolébku dřevěnou, tak si s tím pěkně mazlím, takže tam si vždycky slepím, jo, slepím si tam nějaký desky k sobě, ano, zatížím pěkně, cvaknu do svěráčku, no a pak jdu dom, tady do bytu a chystám nedělníček, jo, a prostě všechny videka zpracovávám, dabuju, zároveň studuju, do toho mě posíláš ty další, teďka mě poslal Luďa Čermák, čověče, pak to tady pustím, objevil zdroj zla. Je to nějaká vysoká škola v Londýně nebo kde to. A já už jsem z toho, to je u UCC, ULC a on to nazval UCL, nějaká univerzita v Londýně, něco jo. A že to je údajně zdroj všeho zla. No tak třeba zavolá a upřesní nám to. A my vlastně nehledáme ani tak zdroj zla, ale spíš cestu, jak z toho zla se osvobodit a vymanit, jo? Ale dobrý jako, Luďo, jestli chceš pátrat, tam klidně pátrej, jo, těch zel, peklo je tady, nikde jinde už peklo není, ani v 7 světech pod námi, jo, to peklo je teď zrovna tady, jo? A nám jde o to, s Márou a s posluchačem, a kdo nás sleduje, jak se z toho zla vymanit, jo, a osvobodit se. Tak, co jsem to chtěl říct? No, mluv, klidně.
2: Říkám, tady jde o to vnitřní probuzení se. Jo? Z toho otroka do role toho člověka už, do který se narodil.
1: Proto doporučuji Amanitu Muscariu a Mára Nelení sebral odvahu, kterou má na rozdávání a bude sbírat muchomurku panterovanou. Ne, jak se to jmenuje?
2: U nás řečenou tigrovanou.
1: Tigrovanou, panter.
2: Amanita Panteria.
1: Panteria. No ale já zůstávám, já nejsem tak daleko jak ty, ani v tom vzdělání, ani možná v té odvaze.
2: Tak tady jde o bádání.
1: Jo. Já jsem začal
2: lidem bádání. A, no, a ještě hlavně mě zajímá ta lysohlávka. Protože ta má velice léčebné účinky a je zapotřebí to důkladně prozkoumat.
1: To u nás taky straší, že to má negativní vliv na játra a tak dále.
2: No tak, ale jsme u toho mikrodávkování, než že to máš žrát po lopatách. Takže pokud chcete pracovat na sobě, tak musíte vidět, kolik množství do sebe dáváte, abyste podle toho si mohli upravovat ty dávky. To je jako ledabile, jen tak. Tady půl hlavy, tady hlava. Jo? To vy potřebujete nastavit svůj organismus, prostě ho zharmonizovat. A tím, že budete rozhazovat furt váhama sem a tam u vodoka, tak to jakože moc nedosílíte. Jo? Protože jeden den vám bude super, budete mít lepší takovou náladu, v druhý den budete mít takovou náladu. Jo, nikdy to nedáte dohromady. A je to postavení na tom, že vy sám musíte zjišťovat, co vám vyhovuje.
1: Je fakt, ne že
2: to,
1: když,
2: co vám někdo řekne.
1: Když na tebe hledím, my jsme v kontaktu denně, vlastně dá se říct. A ty máš tu náladu takovou neustále jako stabilní, jo, v té své vnitřní energii a síle. Jo, když to já třeba...
2: Protože,
1: to,
2: ale takže...
1: Počkej, já ti ještě řeknu, že ještě trošinku vzpomenu, co tady byl ten konflikt, že to je ten týden nebo co, a já jsem byl rozhozený z toho, takže fakt, že prostě já na tom ještě musím jako zapracovat, a takže já asi prostě pořídím digitální váhu a taky si to asi budu jako měřit, protože já si jednou vezmu víc, jednou míň, jo, a někdy jsou hodně jako hyperaktivní, a někdy prostě jako zase jako mám to takový ty výkyvy ještě občas, ale pracuju na tom.
2: No, to chce jako tomu přistupovat trošku jako s vážností. Jde o vás jako o vaše vnitřní jakoby pohodlí.
1: No, já jsem
2: takže právě... ve vlastním zájmu byste to měli chtít.
1: Já jsem právě pohodlný do obchodu a kopit si tam váhu, jo, to zase to moje pohodlí, takže jako na punk na hulváta to užívám, ale víš, já se vždycky, mě to chvilku vždycky trvá, já pak se zamyslím, přijím té intuice a řeknu si, aha, udělám to prostě, protože ty už máš s tím zkušenosti, jo, ty víš, no, takže...
2: No ale vem si, že já minimálně měsíci neberu.
1: No, já kdybych nenašel nahůře tady tu... vakuovanou dozičku, tak bych ho taky nebral, jo, ale našel jsem ju, a ona si mě zavolala, jo, já jsem mu nehledal, já jsem nevěděl, že ho mám, jo, ale prostě šel jsem pro něco nahůru, jestli pro nějakou kytaru starou na opravu, no a tam jsem viděl za závěsem tady ten dar Boha lesa a matky přírody, takže tady zobu, já tady budu trošinku křoupat. Dobrá, dívej, já tady mám nějaký komentář, jako člověče, máme tady dost lidí, jako přátelé, díky za sledování a sdílení. A mám tady, kde se mi to komentáře, jo? Jas a taj, on se vlastně jmenuje Honza. Ahoj Honzo. Aj, já tě mám furt zakódovanýho jako Jas a taj. Jo, to je pěkný, mně se to líbí. A Honza je taky pěkný jméno. Jan. No a on píše, čověče, ale k tomu se dostanem. Dneska na seznamu CZ zpráva jako z pekla. No, takže odsud. Chystá se omezení vlastnického práva. Nový zákon umožní zabavit lidem majetek i bez prokázání viny. Maro, to je něco jiného, než o čem se baví ta energetický štítky. No jak,
2: Šichtařová.
1: Toto je něco jiného, ale já jsem to taky zaregistroval, že oni jenom na základě podezření z nějakého spáchání trestného činu jako zeberou lidem majetek. A proto, přátelé, jsme tady, aby jsme vypátrali tu podporu nebo tu oporu, o kterou se bude moct opřít jako v budoucnosti, pokud oni budou chystat takový zvěrstva proti lidem, nejenom proti občanům, ale vlastně proti všem, jo. Takže ano, Honzo, slyšel jsi o tom, Máro, taky, jo?
2: Jo, tak jako to není žádná novinka, tady to já už vím de facto pár let. Jo, to je jenom, že teďko už se o tom začíná psát, když jsem to říkal před lety v hospodě klukům, tak se mi smáli. To nikdy nebude, to nikdy nedovolí, říkám, přijdete o baráky, chápete to?
1: No přijdou, no.
2: Jo, vy, když půjdete na cestu toho člověka, No, tak vy nic netratíte, vy můžete pouze získat. Ale pokud zůstane v tom občanství, jo, v tom svazku s tou korporací, tak vám seberou absolutně všechno. Takže co riskujete? Nic? Protože oni už si všechno napsali, oni už si všechno schválili.
1: Neriskujou nic, neriskujeme nic, je to vlastně takové dobrodružství a může to dopadnout jenom dobře. Jo, jenom dobře, protože to je naše přirozené právo žít, vlastně mít tu zemi k dispozici celou, nikdo nám ji nesmí vzít a prodávat, teďka chcou prodávat vodu a vzduch, říkala ta šéfka toho nějakého institutu zas.
2: Jo? Ale vem si, že lidi, právě to, že lidi naprogramovali, aby věřili falešným těm, jak se jim říká, autorita. Protože oni totiž žádnou autoritu nikdo z nich nemá, aby vám něco mohl přikazovat. Mm-hmm. To je ten for. Jo? Ale vy jste uvěřili, že tu autoritu mají, ale oni ji nemají. Jo? Takže je zapotřebí studovat a prostě koukejte na všechno možné, ono vám to bude dávat smysl postupně. Ale musíte začít. Jo? Protože když budete jenom čistý blbej seznam a další takovýhle, manipulativní ty servery, tak uvidíte, že oni vám to tam píšou, co se na vás chystá. Vy jenom to nechcete poslouchat. Takže tady to jako zabavování majetku, tak jako když už si schválili tady to zelené šílenství, tak oni vám zabaví majetky proto, protože vy nebudete moct ufinancovat tu proměnu starého baráku na novou, jako na nový barák. Takže ten barák to nikdy nebude splňovat. Takže vy ten barák nemůžete ani jakože zdědit, ani jakože prodat, když už budete ho mít. Jo? Pokud nebude splněny tady ty podmínky. A tady ty podmínky jsou nesplnitelné. Pro starý budovy vůbec neexistuje. Takže mi řekněte, co riskujete.
1: To
2: oni jasně. Už vám ty bráky dávno, už jenom hledají, jak vám to seberou, jakože legálně.
1: Ano, oni to seberou.
2: Oni hledají to aby legalizovali ten podvod na vás. Protože to je všechno sebranka.
1: A toto je nesplnitelné. A to se hlavně, jako nejenom, samozřejmě nový stavby budou muset mít i ty materiály stavební. Už s certifikátem, jako kyslíkový stopy a takový nesmysly, jo. A to už, jo.
2: No protože oni tím zabrání výstavbě, absolutně.
1: No, takže postaví unibabuňky.
2: Protože tady se nebude stavět, tady už se bude jen bourat.
1: Jenom bourat, ano, ta vláda je tady od toho, aby to všechno zbořila.
2: Protože oni už to mají tak krásně naplánovaný, že vy budete prodávat barák s pozemkem, ale vy de facto, jelikož ten dům nebude splňovat tu jejich uhlíkovou stopu, tak vy už budete prodávat jenom pozemek a z té ceny toho pozemku se odečte demolice toho domu. Takže vy taky nemusíte za ten pozemek dostat nic.
1: O to jim jde.
2: Jo, a o to jim jde. Mm-hmm.
1: Tak staňte se
2: člověkem. Takže vy, co si myslíte, že jste na koni, tak to jste, jo, dělal byl.
1: Jo, člověkem, který má nezcizitelná práva, univerzální, přirozený a svůj majetek taky, jo. Je to dobrodružná cesta, no. Každopádně nejde co ztratit, jo, protože oni se chystají všechny okrast.
2: Protože oni vám chtějí všechno zebrat. Všechno.
1: Tak, Maro, já tam pustím jenom asi kousek, jo, tady je to teda z toho světového fóra, nějaká
4: blábolista. Mluvíme o kapitálu, prostě. Máme tendenci myslet jen na finanční kapitál. O hotovosti, finančních aktivech, ale víme, že to není jediná hodnota, na které naše ekonomiky závisí. Víme, že každý aspekt, každá část ekonomiky je fundamentálně závislá na přírodě, jak jste zdůraznili. Vzduch, který dýcháme, voda, kterou pijeme, půda, oceány, které potřebujeme pro jídlo, které konzumujeme, minerály, které potřebujeme jako vstupy do technologií a do infrastruktury. A bez těchto forem hodnoty, těchto forem přírodního kapitálu, nebudeme mít ekonomiky. Jsou to základní stavební kameny našich ekonomik, ale způsoby, jak jste řekli, způsoby, kterými jsme vypěstovali naše ekonomiky, Naše modely ekonomického rozvoje byly neuvěřitelně úspěšné pro globální prosperitu. Ale nezamýšlené důsledky současných modelů růstu prostě nejsou udržitelné. Na konečné planetě množství zdrojů, které čerpáme do našich ekonomik, zdroje země. A množství znečištění a odpadů, které pumpujeme ven, ať už skrze emise skleníkových plynů, ať už splašky do naší vody, ať už plasty do oceánů, je za hranicí. Kapacita země a víme, že to vede, jak jste řekli, k velmi významným přímým dopadům na společnost. Ale velmi významné finanční náklady pro ekonomiku. Můžeme se na to podívat, jak máte, a vypočítat to na makroúrovni. Ale způsob, jakým se to projevuje, jak překračujeme tyto hranice, tyto limity a podkopáváme přírodu, se projevuje velmi praktickými způsoby. Projevuje se to finančními riziky pro instituce. Nedostatek vody vede k narušení operací dodavatelských řetězců, kde je voda potřeba jako nezbytný vstup pro výrobu nebo výrobu elektřiny. Degradace půdy vede ke sníženým zemědělským výnosům, úbytek opylovačů také
1: No, to má ještě asi další 2 minuty, takže já tu lesbu jsem vypl. Ona to tak v takovým pěkným jako kabátku, jo, že to prostě jako lidi si neumí vážit těch zdrojů a proto to samozřejmě budou muset jako kontrolovat oni, ano, a potom prodávat. A samozřejmě, jak bude digitální identita, tak ne každý na to dosáhne. Takže přátelé, osvobodňme se, žádná digitální identita. Bude to podmíněný určitě prostě takovýma zvěrstvama, jako je očkování a podobně, prostě další teror na úřadech, sledování, šmírování, uhlíkové stopy, budete muset mít chytrou domácnost, aby vás všechno viděli, chytrý auta s kamerama, jo, a s těma asistentama různýma. Maro, co ty na to?
2: No od 1.7. ne, se musí prodávat auta, nebo počkej, od 1.7. No, s kamerama jsem už, nevím, jestli se začali, nebo teď nevím ten datum, ale vím, že to je teďko v létě. Jo, že se musí prodávat kamery, které vás budou snímat. Jo, abyste náhodou nebyl v nějakým špatným rozpoložení. Jo. Takže oni si tam lidi dělají sranu, já jsem četl nějaký komentáře. Že to je kvůli tomu, kvůli dechání, ne? Že prostě, když dechnete v autě po alkoholu, tak prostě to auto nepojede, že jo? No. A on říká, no tak to dechne někdo jiný. No ale to bude těžko dechat někdo jiný, když bude vaše auto. Jo. Protože to bude všechno spojené, tam bude totální kontrola. Jo. Tam nebude úniku z toho jako světa.
1: No, z toho digitálního koncentráku už asi jako pro občany nebude úniku.
2: A hlavně tam máš ty sociální kredity, že jo? Vy máte dneska 10 000 na účtě, ale zítra můžete být taky nulu. Jo. Bude to přesně jako v tom filmu se Stallonem. Demolition Man. Bude vám stržený 20 kreditů, 50 kreditů. Jo, to se na to podívej, tam je to přesně ukázáno, jak to jakože má dopadnout. A pak tam budou ty rebelové, kteří budou v podzemí, kteří budou chtít hamburgery a tak dále, jo, to maso. A ty nahoře budou žrát jenom zeleninu, víš? Takže doporučuji ten film a ten jako ten to říkal úplně přesně, no. Demolition Man.
1: No takových filmů...
2: Kultovní starý film.
1: Takových filmů je víc, kdy člověk má určitý limit, třeba vyměřený čas, jo, nebo další filmy, že má určitý denní limit, jak ho spotřebuje, musí si koupit, anebo to musí odmakat, jako, jo, prostě pro nějaký firmy, musí vyrábět, no. Jako musí být jako baterka, jako zdroj energie, jo, a vlastně on si kupuje svůj život, všechno, kartáček, jo, nebo pasto na zuby, že prostě čistí si ráno zuby, tak musí, prostě má ten čip, jo, tady takovej ten, já nevím, co to prostě je, jo, a přiloží čip, jo, samozřejmě čip, přiloží, odečte se mu tam prostě nějaká částka, jo, takže za všechno platit a jak spotřebuje limit, hold bude, musí makat nakupovací. No je to šílený, co se chystá, mnozí to mají za sci-fi, ale je to tak, mají to v plánu.
2: To není. No. A proto taky potřebuji zlikvidovat vesnice, jo, tady ten život, a nacpat všechno do měst. No, protože ve městě se stáváte nesoběstačným.
1: A pod kontrolou.
2: No, přitom na vesnici můžete cokoliv, že jo? Můžete pěstovat a tak dále. Jo? Ale v těch městech všude jsou kamery. Všude vás snímají, vy odbočíte z cesty do práce v Turánu, stržený kredit. Jo? A tak dále. Přejdete mimo přechod, zaznamená vás kamera, ping, sundají vám prachy. Jo? Automaticky, to sami už říkají v Rusku, jo? Že tě vyfotí, že policajti tě nebudou nahánět kvůli pokutám. Automaticky se ti to strhne z účtu. Tečka. Takže vy už nepotřebujete mít policajti na cestě, když budete mít všude kamery. Jo. A dělali si stranu ze Slováků, že zavedli těch 6 km za hodinu na těch chodníkách. Jo? Pro ty koloběžkaře, jakože, jo? Záminka. Oni vždycky takový záminky. Jo? A že je to kvůli koloběžkařům, jo? Těch 6 km za hodinu. Ale ve skutečnosti je to kvůli tomu, aby vás, protože na 6 km už vás jaksi moc nejde zaznamenat na tu kameru, jo? Toho rozlišení, jo? Tu biometrickou. A to sami pozor, už se to děje v Čechách. Jo. Tady už jsem zahlídl taky článek tady toho typu. Jo. A lidi se těší, je, konečně nebudou jezdit koloběžkaři, no jo, ale to není kvůli ději, to je jenom záminka. Víš? To je to sami jako dělají takový fejkový různý napadení škol po světě různě, jenom kvůli tomu, aby rodiče prosili o to, aby tam udělali lepší zabezpečení.
1: Máš na mysli brněnskou fakultu? Třeba?
2: Ale já se bavím všeobecně, jo, protože to se děje po celém světě, jo. Jo, protože oni potřebují vytvořit jakoby ten chtíč po těch lidech, aby je zachránili. A kdyby něco, no ale my to děláme kvůli vám. Takže tady se neděje nic kvůli vám. Tady vám to jenom tak říkají. Jo, že to je na vaši ochranu. To není na vaši ochranu. To je na vaši kontrolu.
1: Ale mnozí si myslí, že to je fakt jako, že je, tady budeme mít v ulici kamery, takže zloději si na nás nepřijdou a když si přijdou, tak je hned vypátráme.
2: Hele, a lidi jsou takový tupý ovce.
1: No jo, co naděláš?
2: Protože to už se říká spoustu jiným lidem, že si doma třeba na svých barákách, pozemcích zřizují kamery, které jsou na připojení bezdrátový. Že? Tak musíte si uvědomit, že do těch kamer se vám dostane taky někdo i zvenku. A ten někdo vás bude hlídat vašima vlastníma kamerama. Takže úžasný. Jako. No. A teďko takový for z Polska. Jo. Ty, co mají fotovoltaiky, tak si musí, teďko nevím do jakého datumu, musí zřídit doma nějakou takovou kouzelnou krabičku, která bude propojena komplet jako s tou soustavou jako, já nevím, z toho distributora ty energie celkově. A ten bude na dálku řídit ty vaše solární panely a bude říkat, kdy půjde elektrika tam, kdy tam. Takže vy ve finále z toho nemusíte mít vůbec žádný zisk. Vy budete de facto, protože Poláci se rozčílili, říká prej. Takže oni de facto, vy si postavíte elektránu, ale oni to budou inkasovat.
1: No.
2: Jo? Takže jenom abyste věděli, co vás čeká, co máte ty krásné věci na střechách. A nehledí na to nad životností těch panelů. Protože ty mají životnost, kterou už je taky daná, jo, je to 10 let, a vy je musíte pak vyměnit. Jinak budete platit pokuty. Takže se tady na vás chystají takový krásné věci, ale spousta lidí neposlouchá.
1: No a ty baterie, jako ty mají ještě menší životnost, jak ty panely, že, u těch solárek.
2: No, tak to snad víme, ne? Že ty baterky...
1: Asi tak třeba jak ty baterky z těch elektroaut, že? Po 150...
2: No tak si vem baterky jenom v živým elektronářadí, jo? Tak kdo má jakou vrtačku doma, tak ví, že pokud tu vrtačku bude používat, tak ta baterie bude slábnout. Jo? To sice nabiješ, ale bude mnohem rychlejší vybita než ta nová, že jo? Ta stará. A vem si, že zase musíš ty baterie nechat taky ekologicky zlikvidovat, když je budeš mít. Po tobě budou chtít ty doklady. Kde jste dal ty panely? Likvidace musí přijít ekologická a tak dál, a tak dál. No.
1: No, Maro, kam se hrabe George Orwell 1984?
2: Jako no tak, no. No a víš, kdy byl ten Orwell napsaný?
1: Prosím?
2: No, a víš, kdy to bylo napsané?
1: No to v 50. letech nějak.
2: No 48.
1: No, takže to byl vizionář.
2: Proto je to otočený, jo?
1: To byl vizionář.
2: Jo, ten přesně věděl, že to, no, co se, a tam je to přesně krásně popsané.
1: Tam je to otočený.

0: tak dám na ní oči.
1: Je fajn, mě dělá radost ty videjka, jak se lidi probouzí celosvětově, jo, takže je možný, nebo je možný, je velmi pravděpodobný, že tomu třeba ani jako nedojde, ale je potřeba, aby se ty lidi, ale ono tomu
0: asi dojde,
1: ale vlastně bude se to týkat jenom těch jako neprobuzených, jo, který nevystoupí z toho digitálního koncentráku, no. Tak je možný, že se reality rozvojí, ale to už je velká ezoterika a konspirace. Takže nechme toho, přátelé. Studujte.
0: Realita už je rozvojená.
1: Je to tak, no, člověče.
0: Je to rozvojený už dávno.
1: Některý lidi,
0: protože ty, co jsou probuzený, už nemůžeš srovnávat s těma neprobuzenýma.
1: Ale mě se ještě
0: protože stalo, probuzený že... člověk nebude sledovat televizi.
1: No.
0: Mně
1: se Maro děje to, že mně se ztrácí lidi, jako některý lidi, jak kdyby vůbec o sobě nedávají vědět. A já teda jim nevolám, jo, nebo nekontaktuju, protože já jsem rád. Já mám rád samotu, anebo jenom úzký výběr, to kvalitní jádro pudla, jo, s kterýma se setkáváme. A třeba já už, mně se nechce chodit ani na nějaké velké akce. Jo.
0: To tě vysává energii.
1: Cítím to, že mě to hodně, jako samozřejmě neexistuje žádný energetický upír, jo, nebo dáv, který by tě vysál. Je to jenom tak, že ty to dovolíš, aby tě někdo odsál tu energii, ale je to hodně těžké jako odolat tomu, jo. Mě fakt tu, jak říká Marcelka, ten pevný vnitřní ústoj tvůrce a nedat ani pít energie na zmar, takže lepší je tam jako nechodit, protože od lidí tě stejně už nikam neposunou, jo? To tam jenom ztrácíš tu energii.
0: Ne, no. To je ztráta času.
1: Přátelé, máme tady, dívej se, o Marcelka tady píše, chlapci, včera jsem měla bůček a ještě dneska nemám hlad. No tak přátelé, vidíte, nejsme domluveni s Marcelkou, tady máte důkaz, že stačí, no záleží, kolik toho měla taky, že? Si půl kila.
0: Dvě kila.
1: No, to je možný. Marcelka se nezdá, ona jak má hlad. Marcel, kolik z toho hele, měla, člověče?
0: Petrucho, jednoduchý, ať si to každý vyzkouší sám na sebe. Ať si veme plátek samotného bučku, jo, nebo kousek masa prostě a jo s ní bez ničeho. Jo, a ať sám na sobě pozoruje, kdy bude mít hlad nebo nebude mít hlad. Jo, protože pokud tělo dostane to, co potřebuje, tak neříká, že má hlad. To není tou prázdnotou toho žaludku, ale vy můžete vložit energii takhle malinkou, jo, která bude mít obrovskou energii ve vás. Jo, anebo můžete dát takovou, která nebude mít nula. Jo, vem si, že sníš okurku, jedno kolečko okurky sníš a krk každý dva dny, kurňa.
1: Ale
0: to pak jsem někdy krká po bučku. No dobrá na krkání.
1: Já chci, tak krkám po všem, a když nechci, tak nekrkám. Já nevím, ale...
0: No já jo, protože já vím, co mě nadýmám, tak mě to prostě sere.
1: Aha. No.
0: Já nebudu jíst něco, co mě nadýmá. Teď ti to páchá škody tím pádem, ne?
1: No tak když to kvasí v kile, tak asi jo, lepší to sníst, až už kvasí. No. Dneska jsem dělal, přátelé, pochlubím se. Lepší to sněst už, nebo vypít kvašený, už kvašený, ano, to je ta pravá vlastně kvalita, když je to vykvašený, že starci, mudrci, nebo ti předkové moudří, kvašený zelí, i ty kvašený okůrky třeba, ale už po tom procesu kvašení, jo, kvašáky.
0: Jo? Vlastně, takže, protože jinak to kvasí ve vás.
1: Takže a dneska jsem dělal kvásek z červené řepy. Přišlo mě to v zápalu toho, jak jsem tady prostě daboval a najednou říkám, ty vole. A uviděl jsem tu červenou řepu a říkám, udělám si kvas. Píseň, máme kvas? Ano, teda řepu, ano, máme. No tak jsem normálně nechal půlku videa bez dabingu, jo, a odběhl jsem pěkně a už mám 3 sklenky pěkně. Červená řepa, dvě lžičky do každé kelské soli, pár kuliček černého pepřa, tak jenom na chuť, nechám týden a to je vynikající tak. Ten kvásek, jo? Prostě už jsem se dlouho na to chystal.
0: Je to vynikající na krev. Jo,
1: a i chuťový.
0: Je to na krev dobrý, na játra.

0: na žíly, jo. Ty, vy, co máte křečový žíly, je to perfektní na to. Jo? Protože když to budete užívat, tak se vám tak, pak se vám jaksi ztratí. Jo? A celulitída a takovýhle nesmysly. Jo? To má obrovský účinky, ta řepa. Tak. A je to hlavně antiparazitikum. Tak. No já jsem byl zase na kořenech lopuchu, že?
1: No a teďka se o tom taky chci bavit. A mám tady nachystaný videjko šikovný. No a co teda, Maro, popiš teda svoje zážitky, jaký kořený viril, jestli byli teda jako čerstvý, jak velký a co z nich budeš dělat?
0: No hele, nejlepší jsou, který mají, když vidíte jenom pár listů lopuchu, bez toho středu, protože když už to má ten střed, že už to pak hází do různých těch kytiček a takovýhle věcí toto kvete, tak ty kořeny už jsou starý. Už jsou hodně dřevnatý. Takže lepší vyhlížet nějaký mladší kořínky. To pak poznáte, jak to budete sbírat, tak to poznáte. No a ale to má neskutečný účinek. A tam můžete jíst samozřejmě čajíčky z kořenů, ale ty listy, ty jsou salát. Úplně pecka taky, když si uděláte si buď salát, anebo to rozmixujete a pijete šťávu. Taky úžasný.
1: Tak a teďka já chvilku o lopuchu, zítra je pondělí, takže jedu na farmu, jako obvykle, a objevil jsem tam, ale jako fakt veliký ty lopuchy, jo, prostě zarostly v trávě, ale těch listů snad, já nevím, jeden, a obrovský list, je jich tam hodně, na to, a jsou dva vedle sebe, ty lopuchy, takže vyriju, podívám se na ty kořeny, každopádně zpracuju, ve těch listů bude hodně, jako jo, takže to bude nasalát hodně a nebo je zamrazím a dám do mražáku, to taky se dá.
0: Co? Ale víte, no tak nech to růst a vždycky každý den lupni jeden ořech, jeden list, ne? Nebo obden.
1: No ale já jsem chtěl hlavně ten kořen, víš?
0: Jo takhle, já no tak to musíš říct naraz. No.
1: Takže to dám do mražáčku. Jo, jo. Dobrá.
0: No tak to do mražáčku.
1: Dám to do mražáčku, tak jak špená, tak dám líst do lopuchu. A dívej se, hned mi tady skočilo videjko. Maro, jak ty to děláš, toto prostě není možný. A je to možný, protože je to fakt.
2: V současnosti se hodně mluví o léčivých účincích lopuchu pro naše zdraví. Jeho vlastnosti jsou skutečně udivující. To je pravda, ale chci vám vyprávět jeden zajímavý příběh, který se stal přímo mně. Přijel jsem jednou navštívit své příbuzné do Ruska. Moje neteř ke mně přiběhla a zvolala, Vityjo, co se děje? Jiročko, co se to děje? Všechno je v pořádku. Vityjo, naposledy se vidíme. Co to říkáš? Pojď mi vysvětlit, co se děje. Zjistili, že mám pod srdcem nějaký nádor, který neustále roste. Nechtěli mě operovat, protože je to příliš riskantní a je mi přes 60 let. Vityjo, nevím, co mám dělat, jak mám být. A najednou mě napadla myšlenka, lopuch. Říkám, Iročko, v klidu. V Žigulovských horách roste lopuchu neobvykle hodně. Sbírá mladý lopuch, my ho suším, meleme ho v mlýnku na maso a vymačkáme z něj celý litr šťávy. Iročko, neboj se. Mami vždy věří, co jí řeknu, to se vyplní. Jakmile tuhle litrovou láhev vypiješ, už se musel jet. Budeš pít 2 lžíce ráno na lačno, 40 minut před jídlem, a večer zase 2 lžíce na lačno. Jakmile tuhle litrovou láhev vypiješ, žádný nádor mít nebudeš. Všechno jsem to udělal, šťávu jsme přes gázu předseděli a bylo to čisté. Krátce na to jsem přijel do Běloruska. Po 2 měsících mi zvoní telefon. Volá mi Irina a je celá šťastná, Vityjo. Představ si, byla jsem na ultrazvuku a doktoři byli překvapení, nemám nic. Vždyť jsem ti to říkal. Co ti mám za to dát? Nic, jen mi daruj svůj úsměv. Přeji ti zdraví, štěstí a radost. Mějte na paměti, že lopuch je na nádory velmi dobrý. Dobré jsou i kořeny, které se mohou vařit nebo strouhat, ale tohle je ten příběh.
1: Tak, přátelé, takže já mám vždycky tak dobrý pocit, když slyším tu ruštinu, víš, ale mně to je jedno, jestli je to ruština nebo ukrajinština, já to až tak jako nepoznám a já tam slyším prostě mluvu, která mě lahodí, jako jo, a ještě ten dědeček a ta dočka, jak seděla vedle pěkně, já ani nedutala, poslouchala, protože oni mají respekt, jo, před těma, jako ten přirozený respekt, jo, protože oni vypráví fakt moudře. Takže lapuch v žigulovských skálách člověče dokáže vyléčit rakovinu jako nádory. Člověče, kdo by to řekl, jo? To tě nikdo v lékárně neřekne.
0: No to ani nesmí.
1: Nemůžou, ano.
0: Oni mají vysloveně zakázáno tam napsat, na co je jako to léčí. Když prodávají bylinky. Z Evropské unie. Jo? To, že oni chtějí, aby ty lidi zapomněli na tyto věci, ale víš, že je vždycky nejhorší pamětník od historika. A takový pěkný video jsem viděl přesně právě s červenou řepou. Taky jednoho človíčka, tomu bylo 96, který jasně řekl, že třeba ten kvas červený řepy rozbíjí veškerý kameny, co se ti tvoří v těle a tak podobně.
1: Červená řepa už kvasí a dobrá, no a teďka Irenka Šimicová, ahoj. Blaga dar tobě, takže k řepě přidat křen a česnek. To už je tak na chuť. Aby to mělo rády.
0: Tam je důležitý ta řepa. Jo? Česnek, já jsem takový typ člověka, že já prostě nemám rád přeplácanost. Jo? Jo, já si klidně dám tady to extra, tohle extra, jo, všechno. Jo, nemíchat, protože jo, co mi dělá dobře, co nedělá dobře, jo, jak funguje. Křen papáme samostatně. Teď jsem si ho zkoušel míchat dokonce s mlíkem. Jo, trošku mlíka, rozmíchal jsem si, aby ten žaludek nedostal takovou ránu, protože když máš dobrý křen, tak to je nálož jako kráva. Ale ten křen tě zbavuje parazitu, to je fičák. A to samý s tím, že jo. Ale zase česnek nakrájet najemno a nechat ho bejt 10-15 minut na prkínku, on se aktivuje a teprve pak. Jo, protože vy ho sníte, když ho sníte hned, tak je de facto, on není aktivní. Jo, ale tím, že ho nakrájíte, tak on v sobě vytvoří obranné látky. Je napadený.
1: Jo. Ano, vytvoří si vlastně imunitu, obranné látky.
0: No, jo, on jako, tím, že ho jako nakrájíte, tak on jakoby je napadený a začíná reagovat.
1: Reagovat, ano. On má jináčí chuť, má, jako když je ten česnek, jako třeba necháme si kolikrát, nespotřebujeme nakrájený česnek ten samý den a na druhý den má ten česnek zase jako jináčí chuť. Jo, takže vlastně, když je no, na tom,
0: to je,
1: v tom
0: to je,
1: prostoru...
0: To je vždycky vzduchu, začerstva. Jo.
1: Dobrá,
0: to je takže... to samý právě tím křenem nastrovat a hned a jako sníst ho. Jo, než ho nastrováte jít až druhý den, to už pak ta vyprchává to z toho.
1: Takže Maro, říkáš po česneku a po křenu se tě nebude krkat. To můžeš.
0: Ne.
1: Dobrá.
0: Ne, tak. Víš proč? Protože ty když tady ty věci jíš, tak ty to nesmíš jakoby moc žvejkat v puse, víš? Ty to dáš a polknout a zapít a hotovo. Mm-hmm. Víš, takže ono pak, když papáš ten česnek, tak ani není z tebe cítit. Víš, protože on nejde tím, jak ho ty rozmačkáš, tak neplazí se ti po tom těle do toho žaludku, po těch stěnách, ale tak to tam přilítne jako malý kamínky, třeba jako když ho nakrájíš najemno. Takže ty nemáš ani tu trávící cestu de facto zasmraděnou tím česnekem.
1: To se dá pochopit.
0: Takže já když si ho takhle, tak vůbec necítím za sebe česnek. Jako.
1: Mm-hmm. Tak, dobrá. Věřím. Někdy se třeba zeptej ženy, co ona na to, jestli cítí nebo necítí.
0: Ne, tak to cítíš sám, no, jestli z tebe něco cítí.
1: Dobrá.
0: A když nechlastáš, tak cítíš.
1: Jo. Tak dívej, a Irenka tady ještě píše, ona se vrací k tomu systému, teda co na nás všechno chystají a píše, jsou ve výhodě, bo mají plán. Zdravím všechny. No, plán můžou mít a je fakt, že jsou trošku...
0: Plán je jedna věc, ale realizace je věc druhá.
1: Jo, a my se probouzíme, takže jsme jakoby zdánlivě pozadu. Ale pozor, to probuzení způsobí takovej otřes a takovej boom, že veškerý plány se jim zhatí, vepřiboubelatí, jako jo. Prostě oni... Jako je potřeba se probudit a vědět, jo. A narušit to po všech... My to narušíme i energeticky, i tady jako prakticky, jako tím výstupem z toho systému. Ten systém přestane fungovat. Oni nebudou mít na koho vlastně realizovat ty plány. Možná na někoho jako, jo, ale to už hold je na každým z nás, ať se rozhodne, jakou cestou se má dát.
0: Ale vem si, že jsou lidi, kteří v tom systému prostě budou do konce.
1: A oni budou rádi.
0: Prostě do poslední chvíle budou vědět, že je prostě jakože zachrání. Ale tak to už je jejich věc, to jako no. Mě osobně to vůbec nezajímá. Protože ten systém, tady teďko probíhá sklizeň duší. To bylo i v tom filmu, že tady to je, že se tady sklízejí duše.
1: Film doporučím, Jupiter se probouzí, tam je to o té sklizni, jo.
0: Přichází.
1: Ano, já jsem u toho probouzení.
0: Probouzí se možná myslí.
1: Jupiter vychází nebo přichází, ano.
0: Vychází nebo přichází, já teďko...
1: Tak, pěkný film a docela, jako to není novinka žádná, jo, to už, to je, myslím...
0: Není.
1: Já nevím, z 10-12 let možná starý film, jo. Jdeme dál pomaličku, protože máme už hodinku, člověče, za sebou. Poslouchala jsem podcast i Česneku. Podcast, aha. Nejlépe sníst do 15 minut a ještě důležité je, že je klasicky sušený. Dita Válková,
0: No sušený se moc nedoporučuje, pozor. Protože když ho sušíte, tak on ztrácí všechno. Jo, on jemu zůstane akorát chuť, ale ty dobrý látky ne. Uh-huh. Jo, ty vyprchávají. Vy potřebujete jíst normálně klasický česnek. Všechno to se suší jako takhle, tak ztrácí.
1: Já bych řekl, že když jsme u toho česneku, že lepší je to nastrouhat, než třeba nakrájet, protože ty třeba takový ty lupinky, že se přilepí jako na třeba na žaludek a že to tam nedělá úplně jako dobrotu.
0: Ale to už není problém, ten žaludek si s tím poradí. Víš? To není problém. Tady jde o to, že než tam dorazí, tak ji podráždí třeba zbytečně, jo, trávící ty, nebo trávící, jak se jim říká, ty cesty.
1: Trávící.
0: No.
1: Trubky.
0: No, trávící ne, takže protože tráví žaludek, větě.
1: Zítra na farmu, no, trávící procesy. A ono tě může podrážit i tu trubicu, že? Ten jícen.
0: No, že ti to zbytečně, třeba někdo má problémy tady s těma věcma, protože má zase problém nějaký. Jo, a to je zase, můžeme se bavit o okelské soli, jo, a to samé jedlé sodě, která ti dává do pořádku žaludeční šťávy, jo. Aby měly ty žaludeční šťávy správný pH a tak dále.
1: Sodu užívám každý ráno, i někdy v průběhu dne, třeba když mám půst a nejím, tak si dám taky sodu. Mám pH papírky, měřil jsem si dvakrát, šlo to pěkně do modrýho, do neutrálního, jo, a teď si neměří, protože
0: to je neutrální.
1: Já to poznám na sobě, já to poznám. Že
0: jsou. Ale co je neutrální u tebe?
1: 7,4.
0: No.
1: No.
0: 7,4-7,5 je optimální. De facto měl by mít člověk takovýhle pH. Jak má nižší, tak je problém.
1: No.
0: Jo, to samé proto, když mají lidi nízký pH, tak se jim tvoří záněty v těle. Jo. Tak začal bych u tady těch věcí. Protože překyselený organismus, to je velice dobrý palivo pro parazity.
1: A následně pro rakoviny.
0: No tak. Rakovina je parazit. Tož ty nádory, když jsem koukal na spoustu videí, tak jasně říkali ty patologové, že když rozřízli ty nádory, že to tam se hemžilo mraky těch parazitů, různých typů, jo. Oni si udělají bungalov pěkně, No a tam pěkně žijou a dokonce do tebe i prdí. Protože teď jsem viděl taky pěkný video ohledně, že právě ty Wi-Fi a tady ty, jak máš ty frekvence, že
1: No.
0: jak když máš člověk v sobě hodně parazitů a vstoupíš do nějaký místnosti nebo někam, kde je právě pokrytí velký, jo, tady těma sítěma, tak ty parazity to naopak jakoby hodně zneklidňuje. A pak začínáš mít jako problémy s tím.
1: Maro, tak dívej se. To je ta naše souhra, takže videjko máš tady,
3: Ale to
1: jo?
3: jsou živé bytosti a tyto živé
1: Paraziti a
3: bytosti,
1: spory,
3: také candida, to on teď nemá.
1: ale
3: To jsou živé bytosti. A tyto živé bytosti reagují na Wi-Fi a na 5G. To znamená, když teď ty nebo to dítě vejdete do místnosti. Třeba na letišti nebo v nákupním centru nebo v restauraci, kde je hodně mobilů. A také Wi-Fi. Pak tito paraziti, jako například spory, reagují na tyto frekvence. A množí se. Paraziti se pak stanou velmi neklidnými a vylučují zvýšené množství toxinů. To znamená, že začnou prdět. Pak se uvolňuje amoniak, respektive toxiny od těch parazitů. A to může u dítěte například vyvolat symptomy jako bušení srdce, závratě, panické ataky, protože se najednou uvolní příliš mnoho toxinů. Může to být ale také tak, že se aktivují žírné buňky, protože tyto toxiny následně způsobí, že na ně zareaguje imunitní systém. A to může znamenat, že žírné buňky navíc reagují na tóny, barvy, vůně. A pak může opět dojít k panickým atakám, vyvolaným imunitním systémem. Takže to je brutální. Já jsem to sama zažila, když jsem měla takové
1: Když jsem šla
3: parazity.
1: na letiště.
3: Jednou jsem přišla na letiště a myslím, že po 5 minutách jsem řekla, že už nemůžu jít. Cítila jsem se, jako by mi někdo právě vlil do hrdla
1: Protože
3: láhev
1: ti
3: vodky.
1: paraziti,
3: to je alkohol, co vypouštějí, když začnou prdět. Nemohla jsem už vstát. Museli mě z letiště vynést, to není vtip.
1: Takže to nebyl vtip, Maro. Myslel jsi tady to videjko?
0: Přesně tak. Jenom bych dodal, že alkohol mají rádi paraziti. Víš? Proto není nikde cedulka na alkoholu, že způsobuje nějaký problémy. Víš? No, protože vem si, že na cigaretách máš všude, že tě to zabije a plíce rozpitvání, jo? Takovýhle bláboli tam mají nakreslený, takovýhle. Ale na alkoholu nemáš nic, že by tam byly nakreslený třeba nějaký játra, tak podobně, rozvrácený
1: To
0: rodiny,
1: je
0: jo,
1: divný, no.
0: vraždy, jo.
1: Oběšence.
0: Takže tady musíš se podívat, proč tady to, proti tomu je takový boj a tady to vůbec. A přitom cigarety jako nerozeštvávají, nebo nerozvracejí rodiny, jo.
1: Takže
0: Ale alkohol, jo.
1: paraziti teda mají
0: Jo, a
1: rádi
0: nehledě na to,
1: alkohol, alkoholiky.
0: že C vitamín mají rádi paraziti.
1: Mají
0: Jo?
1: se
0: Takže vy, když to
1: co?
0: přeháníte C vitamínem, no tak to pěkně přikrmujete a prej údajně se dožívají 3x delšího věku ty paraziti. Protože de
1: Doma.
0: facto paraziti pocházejí z rostlin.
1: Čeho?
0: Víš? Z rostlin paraziti přicházejí. Proto oni díky tomu, že zvířata je požírají, tak dostávají do sebe ty parazity. Jo? A pak ty paraziti právě chtějí, aby si bral něco, co jim lahodí. To jsou ty cukry a tak dále.
1: Cukry, alkohol.
0: No.
1: No jo. Čověče, dívej ty přesně,
0: Protože vem si, že
1: klasicky.
0: třeba tabák likviduje parazity. Jo? Protože se vykuřují skleníky třeba proti parazitům. Takže proto jsou asi ty kuřáci takový nepřátelé. Protože ty, co hulí jak fabriky, tak ty většinou nebývají tak nemocný, jako ty, co nehulej. No, to bylo i za covidu, že
1: Teď
0: prostě
1: to chci
0: silník,
1: říct, že
0: nebo
1: to bylo za
0: kuřáci prostě.
1: covidismu. Že na ty
0: No,
1: kuřáky
0: a to
1: ten virus nelezl.
0: nešel to vůbec. Asi jenom 6% nebo kolik bylo těch kuřáků. Je zvláštní, ne?
1: Tak když se zamyslíš, tak všechno je zvláštní. Všechno je totiž jinak, než nám jako říkali.
0: No ne, když se na něm zamyslíš, tak pak ti všechno začíná dávat jako smysl. No. Jo, když začneš skládat to, tu skládačku velikou, obrovskou.
1: Ty musíš tu rozpoznat tu lež, jo? Že to prostě, že to nejde, no. Že to je nesmysl. A na základě toho nesmyslu ty si poskládáš teda skutečnou nějakou tu pravdu, byť třeba ne úplně komplexní, ale jo, ta cesta se ti ukáže, že tudy je ta správná cesta jako poznání, protože systém nám lže ve všem.
0: No tak o tom ani potom. Nehledě na to, že psilocybin je velice léčivou látkou pro člověka, to má, hlavně to mají ty ale to má štatigrovaná, myslím, ale ty lysohlávky. A dokonce už jsou na to i studie nebo pokusy na lidech, kde přímo lidi s Alzheimerem, jo, se jim zlepšil neskutečně zdravotní stav. Nemluvili a tak dále a najednou ničeho nic ty lidi začali mluvit. Takže je tam jako hodně jako léčebných věcí, co se týče Alzheimera. Nehledě na to, že zase se bavíme o tom, že houby tě zbaví o parazit. Parazit je problém. A Alzheimer je třeba spojený s očkováním a tady s těma věcma, protože zase máš zasírat tělo těžkýma kovama. Tak. A těžký kov z mozku je velice, je těžké dostat, jo.
1: No.
0: Takže ta léčba není ze dne na den, to prostě, to je proces minimálně roku třeba. Jo. To není jako, že si vezmete prášek, je, ono to zabírá a nebo když mu dáte to přírodní, tak říká, no, to nic nedělá. No, ono to dělá. Jenomže ono to v sobě nemá oblbující účinky, že tě to léčí. Jo. To nezakrývá symptomy, to léčí. A veškeré to svinstvo, co prodávají v lékárně, nebo co vám napíše doktor, vám jenom ojebává kontrolky na palubové desce. Ono jenom zhasíná ty kontrolky, ale ten problém nezaniknul.
1: Já si myslím, že už všichni to musí vědět, že takovej brufén jenom potlačí bolest a furt to na sebe budou ládovat. A můžeš jim to stokrát říkat.
0: No, protože lidi jsou jednoduchý. Jo? Protože pro ně by bylo moc těžký pochopit, jak de facto to mají vyřešit. Jednoduše. Jo? A člověk, právě to je ten rozdíl mezi tím člověkem, protože ten člověk tím, že ví, tak ten nepotřebuje žádný tady ty šarlatány, kterým se říkají doktory. Jo? Co vás tráví? Ty prostě nepotřebuje, protože pokud ví, co na to funguje, no tak když to bude průběžně všechno jíst, očišťovat se, tak u něho nikdy takový problém nevznikne. Že by potřeboval nějakého zachránce v úvozovkách. Třeba kamarád teďko byl, měl syny stěžoval, já nevím, před nějakou dobu, že se mu začaly dělat modřiny na rukách. Jo, a furt nevěděl, proč to je. Já mu je kolem 70. Mu a já úplně takový jako vošklivý ty ruce, takový jako zmodralý a to, takový dočernáš a říkám, to nevypadá dobře ty ruce. No a nakonec, jelikož má chytrý dcery, no tak doktorka mu předepsala nový prášky na tlak. No a představ si, že u těch prášků na tlak bylo jasně napsáno, že se můžou dít i tyhle věci. A on mi říká, představ si, tak já jsem to řekl tý doktorce. To jsem neměl říkat. Ta mi dala. To nemáte číst! A takový to si rozumíš. A mu říkám, doufám, že to nežereš. A on ne, už to nežereš. Chápeš to? Co to jsou za zvířata, ty doktoři? No,
1: jako už to chápu.
0: Hlavně prodat produkty, prodat.
1: Nebo tak, jako...
0: A spousta lidí, to... třeba...
1: No?
0: To samé tablety na tady ten podvod s cholesterolem. To samé zase druhá známá, taky napsala zase aktivně doktorka cholesterol. No a ono jí to začalo dělat problémy s žaludkem. No a tak doktorka jí řekla, že to není problém těch prášků, ale že to má ve svý hlavě. Ona mi říká, chápete to? Tak mě začne bolet žaludek, ten napoukl jak prase. A ona mi řekne, že to mám ve svý hlavě. To proč, tak jsem se na to vysral a nežeru to a sedu na ní. Takže když vidíte, že vám ty věci páchají zlo, tak to přece nebudete konzumovat.
1: Ale nejenom, že ta chemie vůbec není účinná, že to potlačuje maximálně akorát, tak si...
0: Ne.
1: Ale ještě se vysmívají ty bílý pláště těm lidem, jo?
0: No jasně, protože to jsou normální hajzlové, ne? No. Těm nejde o nikoho zdraví, těm jde jenom o jejich zisky, o nic jiného jim nejde. A oni jasně, co to měl ten Rothschild, ne, Rockefeller, že budeme je držet nemocné.
1: Ano. Nasypeme jo, do nich vakcíny.
0: V tom jeho textu. Jo, budeme je držet hloupé a jako v stavu nemocné. Protože on založil tady ty kriply, tady ty univerzity pro tady ty šmejdy. Jo, protože oni se tam neučí léčit člověka, oni se tam učí, jaký, že tablety mají předepsat. To je velký rozdíl.
1: No, tak přijde farmaceutický ten manažér a řekne, tak doktorku, máme teďka tady nový lék prostě, na kterým je velikánský biznis, moc vůbec neléčí, má spoustu vedlejších účinků, což je fajn, jo, protože vlastně nestratíš pacienta, protože vyléčené pacienty je ztracený zákazník, takže budeš prodávat tady to a vymyslí si, že to je na to a na tu chorobu. Ono to není na žádnou chorobu, jo, ale je to v pěkné krabice a ti blbci tomu uvěří. Je to smutný, protože, ale
0: je to tak. No je, protože pokud se o to, jako, když se o to začneš zajímat opravdu, o to zdraví, tak to pak jako není slučitelný s doktorem.
1: No to vůbec.
0: Protože k doktoru chodí jenom ten, kdo chce být nemocný. Protože začíná to jedním malým prášečkem. No. Na tlak. Jo, na ředění krve. Vy nic toho nepotřebujete. Protože jestli máte vysoký tlak, tak nemáte problém se srdcem, ale máte problém, že váš mozek zvednul tlak krve kvůli tomu, že se vám špatně prokrvují věci. To je proto se třeba špatně prokrvovaly ty ruce tomu mému kamarádovi, že mu modrali, se mu dělali modřiny. Protože jak mu snížili tlak dolů, tak prostě už ty ruce se mu neprokrvovaly. Takže nevidím důvod brát léky na snížení jako funkčnosti toho srdce, když máte problém úplně jiný. Vy jenom ten problém naopak zvýšíte. Protože to tělo pumpuje schválně pod vyšším tlakem. A hlavně tlak srdce byl uměle snížen, byl kdysi přes 155, nebo tak nějak na 100, nebo 110, nebo tak nějak, už si to nepamatuju. Protože o tom mluví doktoři jiný, jo? Který ukazovali jasně, v kterým roce byl jaký tlak, jak to snižujou. Schválně, aby vám mohli nadspat nějaký svinstvo.
1: Ale to je to samé jak s cholesterolem. Taky snížili ty hodnoty.
0: No tak potom ani potom.
1: A někde jsem viděl videjko, že kdo má málo cholesterolu, tak je náchylný buď nějaký onkologický, teda jako parazity, jako rakoviny, anebo na nějaký stres, na něco je velmi náchylný, na nějaký teda choroby a je pravděpodobný, že tu chorobu dostane. Jo, díky tomu nízkému cholesterolovi.
0: Cholesterol je velice důležitý a není ho nikdy dost, jo? Nikdy není ho dost. A vysoké, nízké, to jsou takový neskutečný svinstva, co tady šijou na lidi, jo? Protože je dokázáno, že lidi s vyšším cholesterolem se dožívají vyššího věku.
1: To je dobře.
0: Takže asi někde chyba látky, ne?
1: No, tak ono, tož chyba, jaká chyba, když to zdravotnictví to dělá dobře, jo? To je firma, vlastně je soukromá firma, i když se říká státní, je to soukromá firma, která potřebuje vydělávat.
0: I kdyby byly státy, jakože nejsou, no. tak to jsou pořád farma firmy, které nejsou státem. Ale ty uplácej si samozřejmě ty doktory, no aby tady to dělali. A doktoři jsou prodaný dětky, no tak to dělají. A jim je úplně jedno, jestli ti zabijou děti, tebe, tvoji ženu, tvýho tátu, kohokoliv. Jenom prachy.
1: Maro, Já tady mám videjko na téma, teda na téma zdraví. My máme to hlavní téma, no to UCC, ale k tomu se dostaneme třeba jenom, protože my pátráme, takže není toho zas až úplně jako tolik prozkoumanýho, ale něco přece.
0: No tak hlavně zrovna my jsme toho za tolik nevypátrali, no, ale protože máme jiný aktivity.
1: Máme jiný, já mám kolečka, já dělám zahradu, dělám zvonkohru a dělám jako nedělničky, jo. A to ještě teď.
0: A hlavně vem si, že do toho procesu se může zapojit kdokoliv z lidí, přátelé, který nás sledují.
1: Marci, jo?
0: Jo? Pojďte do toho a hledejme všichni.
1: Ale my musíme říct vlastně, co mají hledat, jako jo? Já pustím na začátku, já tady pustím ještě dvě videjka tematicky a pak tam pustím tu Šichtaříkovou, aby lidi věděli, co se na ně chystá, jako jo? Ale oni to ví, já to jenom třeba pustím jenom kousek, no mluv.
0: Já jenom takový dodatek, tady se ve skutečnosti stejně o nic nejedná, jo, UCC ne UCC, protože vy máte nedotknutelná a nestýzitelná práva. UCC je námořní zákon, je námořní jurisdikce. Takže tady už se bavím o tom, že vy žalujete jako skrze fyzickou nebo právnickou osobu, druhou fyzickou nebo právnickou osobu, což je nějaký úředník, jo, skurvený. Ale vy v finále to ani nemusíte dělat, protože on vám může posílat na adres, na fyzickou nějaký psaní, ale vy se na to můžete úplně vykašlat, to můžete takhle vyhodit. To už se bavíme o tom, že vy už půjdete tvrdě pak potom úředníkovi, že se mu budete chtít v uvozovkách pomstit a zlikvidovat finančně. Ale ve skutečnosti vy to ani nepotřebujete. Jo, to je jenom zase berlička pro lidičky, kteří se bojí třeba jít na tvrdost toho systému a prostě vykašlat se jim na všechno.
1: Maro, nemusí to být úplně jako v rámci potom nějaké dodatečné pomsty nebo nějaké satisfakce, ale aby ten úředník
0: no, někdo bude hodně naštvaný třeba,
1: víš? Že ta páka na něho existuje. Tak
0: no je, to by no ta páka to by je, protože zabránit. Kdyby nebyla.
1: No, jo, takže je to dobrý.
0: Ta páka je, protože kdyby nebyla. Tak nikdo o ní nemluví po celém světě, ale o ní se mluví po celém světě. Jo. A tady bych přemýšlel o tom, že Česká republika SRO je stále pod okupací, ne? Nebo ne?
1: My jsme ve válce. Jako
0: není to náhodou okupační. Není to náhodou okupační, jakože vláda. Byly podepsány mírové smlouvy? Nebyly.
1: No, nebyly, akorát přiměří.
0: Není to náhodou stále ještě protektora Čechy Morava? Jo. Není náhodou už schváleno, že český, že už je němčina jako jaksi brána jako státní jazyk, jako? Nebo už je takový úřední jazyk?
1: Selbstverständlich.
0: Jo. Jo. No. Takže není tady náhodou zase hrátky už Rakousko-Uhersko? Tak jo, protože jak si Němci zjišťují, že nejsou Němci, že musíš být nějaký říšský občan, nebo jak to tam mají. Jo, Němci hodně mluví tady, bo tady těch věcí mají hodně zajímavý videa. A ty tam rozebíraj ten jejich základní zákon, jak oni to říkají. Nebo... Takže německá, to je to samý soukromá obchodní společnost, to oni Němci potom krásně mluví taky. Takže tady ty věci frčí v celém světě a vem si, že všechno jsou to americké firmy. Ruská federace je americká firma. To nemá s Rusama nic společného. A doufám, že tam, jestli tam najdeš ten dobrý příspěvek ohledně Ruska.
1: Jo, už to hledám. Už to hledám.
0: Jo? Tak. Jenom aby věděli, na čem jsou ty čekatelé na Putina.
1: Tak můžete, takže počkej, já musím vymazat tady. Tebe nebudu mazat, ale
0: to zatím... že mají kancelář na to přímo v Rusku.
1: Jestli je to videjko, který myslíš...
0: Ty velký tak... nepřátelé.
1: No, mě to trošinku rozhodilo paradigma, jo, že vlastně ta záchrana ani z toho Ruska nepřijde. Já jsem to dlouho zpracovával, protože já jsem jim věřil. Ale lepší je vědět, nežli věřit. Takže já jsem se s tím jako srovnal a Amerika mě v tom pomohla, že ani teda od toho Vladimíra Vladimiroviče, největšího Sověta, ta záchrana jako nepřijde. Jo, musíme se zachránit přes nás sami. Jak tady píše správně a i ta, ještě jsem to tady přečtu od Ireny, teď mi došlo, že jejich plán je jejich plán, my máme ten, že každý jeden z nás se musí postavit sám za sebe. Vlastně to říkáte celou dobu. Jas, píše Jas.
0: Jasně.
1: Irena, ano, Iri.
0: Na nikoho nečeká.
1: A takže já vám pošlu teda, abyste měli teda obrázek, i když mnohým to nebude lahodit uchu, jak mě to nelahodilo, ale prostě je to tak, takže pouštím.
3: U podrobné analýzy. Dnes rozebíráme právní legitimitu vládních dokumentů v Ruské federaci. Hlavním tématem je kritika způsobu, jakým jsou vydávány ukazy, nařízení a zákony státními představiteli. Řečníci poukazují na to, že tyto dokumenty často postrádají zákonem vyžadované podpisy a oficiální státní razítka. Chybějící náležitosti nazývají filčinou gramotou, tedy dokumenty, které v praxi nemají žádnou právní závaznost. Podle nich jde o úmyslnou taktiku, jak se státní představitelé mohou efektivně vyhnout osobní právní odpovědnosti. Diskuse se dále zaměřuje na vliv mezinárodních dohod a narůstající koordinaci mezi Ruskem a NATO. Řečníci podrobně rozebírají zákon č. 99, FZ a jeho kritické dopady na vnitřní stabilitu země. Podezření směřuje k tomu, že legislativa je upravena tak, aby umožnila potlačení jakéhokoliv odporu obyvatel. Analýza se dotýká teorie Stanislava Sreitra o strukturách moci a vnímání suverenity. Zmiňují scénáře technogenních katastrof nebo situací, kdyby se armáda mohla postavit na stranu lidu. V takových případech má právní rámec umožnit legální externí zásah k potlačení občanských nepokojů. Diskuse se také krátce vrací k hudebnímu projektu Abba Yaga jako symbolu odporu. Závěrem účastníci vyjadřují absolutní nedůvěru k současnému administrativnímu systému a jeho procesům. Varují před skrytými mechanismy, které mají zajistit kontrolu státu nad občany mimo rámec ústavy. Apelují na důkladné studium UCC a mezinárodního práva pro pochopení skutečného stavu věcí.
1: Tak přátelé, takže jsme slyšeli, že vlastně ta Ruská federace není až tak jako Ruská federace, ale že to je taky korporace a že by se za ty svý občany nepostavila, kdyby se chtěli probudit nebo byli nějakým odporu, jo, a dokonce teda, že by šla i proti ním.
0: No tak jako, a korporace nemá, korporace se stará o sebe, o svoje výdělky. No.
1: Takže trošinku mě to jako, ale už to mám, jak říkám, už to mám jako zpracovaný, jo, delší dobu, že tam odsud taky jako nemůžeme očekávat žádnou spásu, když půjdou proti svým vlastním jako teda lidem, občanům a...
0: No to je o tom, když se budou jakože bouřit ve velkým, že jo? Protože ono se s tím počítá, že to přijde. Protože pak ty zmatený ovce nebudou vědět, tak pak půjdou a bude zle nedobré, že? No tak proto je ideálnější si myslím vykašlat se jim na celý systém a vytvářet si svůj.
1: No tady ten systém se každopádně nedá jako opravit, jak si to třeba myslí tady ti...
0: Ne, to je konečná.
1: Jo, tady ti lidi kolikrát, že je to možný opravit a nechtějí si občanské průkazy, jo, buďte
0: a pasy,
1: v tom systému.
0: Pasy.
1: A pasy hlavně, no. A nevím, na kolik jim došlo, že to není možné opravit, nebo si hrají jenom tak prostě, jo.
0: Nechme figurkama,
1: pojďme teda pátrat společně, přátelé, kdo se chcete připojit, vlastně my pátráme potom UCC, což je ten jednotný obchodní zákoník. A hlavně, jestli teda platí celosvětově, anebo jak tady tvrdí umělá inteligence, že teda platí jenom v Americe. Ale nám se podařilo vypátrat každopádně ULC, což je vlastně, což jsou komisaři, kteří tvoří tady ty zákony UCC, ten obchodní zákoník, a máme tady dokonce i telefon na ně, máme tady e-mail a máme tady i fyzickou adresu. No takže pokud se nedopátráme jako tady přes Google a umělou inteligenci, co potřebujeme, jo, kdo vlastně dohlíží nad dodržováním těch zákonů UCC a jakou to má platnost, kde, no tak asi napíšeme Maro přímo komisařovi.
0: No, anebo důkladně prozkoumat, co všechno má napsané v sobě, to ten Unidroid,
1: já jsem pátral taky po Unidroidu chvilku.
0: Protože když seš Unidroidu, to znamená, že musíš implementovat soukromé právo do svého právního systému. Takže pokud ho tam musíš dát, tak tam musí fungovat i UCC.
1: A Česká republika je členem Unidroidu.
0: Ano.
1: Jo? To už je veřejně známý.
0: Že tam si i přímo, když najedeš do Unidroidu, tak tam napíš, tam je, jak je to tam napsané, Česká republika a Republika Česká, nebo tak nějak to tam je. Jo, no to má vždycky dva názvy, jo, vždycky takový. Takže to bych jako doporučoval prozkoumat pátračům. No a pak jede se dál.
1: Tak. Dívej se, mám tady... Tady jsem vypátral.
2: Tak jo, jdeme na to, kámo.
1: Toto ne.
2: Všichni víte, kolik je hodin, že?
1: Já tady v tom mám trošinku.
2: Vidíš?
1: Mám tady hodně těch videjek nachystaných.
0: Hlavně ty informace jdou z celého světa, jo? Takže lidičkové z celého světa, jako v tomhletom jedou, co se týče zvědomování ostatních. Takže my se teďko zvědomujeme na mezinárodní úrovni.
1: Tak. Mezinárodní institut pro sjednocení soukromého práva, Unidroid, sídlí v Římě v Itálii. Je tady konkrétní adresa?
0: No, proč tak, myslíš?
1: No tak římský...
0: Kde pak je Vatikán?
1: No, římský právo a Vatikán je v Římě, že by? Mezinárodní institut pro sjednocení soukromého práva, konkrétně sídlí v historické vile, Villa Ado Brani, na adrese blablabla, jo. No takže... takže ČR je členem, jo, takže prostě je, se musí řídit, jo, těma. Ono údajně no, to nejsou zákony. Musí... Údajně to jsou jenom nějaké doporučení prý a nějaká pravidla, že to vlastně Unidroid nemá zákony, jenom nějaká doporučení a pravidla. A to právě musíme zjistit, jak to všechno je, protože to hledání přes Google a přes tu umělou inteligenci, to je tak zavádějící, že mě to tady vyhazuje takový nesmysl zase, že to je všechno konspirace a do toho suverénní člověk v Americe. A... Takže přátelé,
0: jo, to oni rádi zpátky.
1: Kdo máte zájem, no. A kdo máte o tom ponětí a nesedíte jednou prdeli na dvou židlích, jako na té občanské a na té živé, tak se klidně k nám připojte, buďme v kontaktu. ČR se zavázala, píše Petr Bodlák, že bude dodržovat soukromé obchodní právo. No, vida.
0: No. A jsme u toho.
1: Takže pokud nemá...
0: Všechno se řídí smlouvama.
1: Vlastně UCC nemá ani žádný sídlo, to je jenom soubor těch zákonů, které vytváří...
0: To je zákoník.
1: Zákoník, ano. No. Takže... Ani pobočku asi zřejmě nemá, takže jedně přes ty komisaře. No ale, jak Maro dneska říkal, ten Unidroid vlastně má hodně společného s UCC. No a pokud se ČR zavázala, že bude dodržovat ty zákony, nebo jestli mají zákony, nebo nařízení vyhlášky, no tak hold prostě smlouva bez podpisu, prostě bez razítka nemá, jo, je neplatná.
0: Nemá žádný právní váhu.
1: Jo, a my smlouvy nemáme s nikým takovým.
0: Přesně
1: takže
0: tak.
1: Je to taková berlička.
0: Ty nemáš smlouvu? No, ano. Protože ty nemáš smlouvu s Českou republikou jako ne. S korporací. Že budeš něco dodržovat, co oni jakože tady si vymýšlej. To nemáš. Jo? Nebo kdyby někdo chtěl občanský průkaz, no počkej. Občanský průkaz je už jenom by měla být ta kartička, která říká, že tu smlouvu si uzavřel, ne? Tak vyjeď tu smlouvu.
1: No ta smlouva...
0: A to si myslím, že nikdo nemá.
1: Ta asi neexistuje, jako jo.
0: No. Takže všechno to je všechno jenom založené na podvodu. No my na to přijdeme, o to nepochybuji, protože lidi sledujeme z celého světa, no tak ono se ty pravdy dopátráme. A to probouzení je prostě už celosvětový.
1: Tak, já tady hledám jedno videjko. Tak, dívej se, každá vláda. Tady je taky zajímavý takový videjko.
3: Proč nikdo neříká Polákům, že jsme od roku 1945 pod židovskou okupací? Nejsme suveréni. Nemáme mírovou smlouvu s Němci. Každá vláda, každý prezident je nelegální. Proč se o tom nemluví?
0: No, tak to přesně bylo, i tady.
1: To bylo krátké videjko. Proč, ano, nemluví se o tom záměrně, protože lidi jsou ukolébaní v tom, že žijou ve státě a státní úředník pracuje pro občany. Ale ono je to úplně jinak.
0: No to určitě. Státní úředník pracuje pro takzvaný stát, aby toho človíčka okradl. Protože vy si myslíte, že vám stát něco dává, nedává. To on čerpá z vašich kolaterálních účtů. Vy když žádáte něco od toho státu údajního, tak on to všechno si nechá proplácet. Víte? A on ten stát dostane daleko víc peněz, než vám dá. Takže by byl opatrný z toho, jak stát se o vás stará. Ten by se měl starat, protože vytěžuje váš kolaterál, ale nestará se. Naopak, ještě by mu připlácit. Takže a pokud je, tak jsme stále jaksi v stavu vojeném. Jo? Takže tady jak si tomu šéfujou ty vítězné mocnosti, ne?
1: Mám tady videjko další. No,
0: protože Německo je to samý pod okupací 45.
2: Že pokud máte neodvolatelný soukromý svěřenský fond, který je registrovaný u UCC a PPSA v Kanadě, máte přednostní právo na svůj majetek. Nikdo jiný. Ne policie, ne soud. Nikdo se ho nemůže dotknout. A pokud se o to někdo pokusí, můžete je žalovat podle UCC 9, 210 a 4 ve Spojených státech, stejně jako v Kanadě podle sekce 18 PPSA.
1: Ano, Máro?
0: Ale ty nepotřebuješ mít tam svůj majetek. Oni, protože oni žádný majetek nemají, tak oni si nemůžou ani žádný majetek nárokovat po tobě, protože ty jako člověk jsi majitel. Právnická osoba nemůže být nikdy majitelem pozemku. No, nebo respektive země. Jo. Ta může na té zemi pouze obchodovat. A oni musí prokázat, že to je její. Ty nemusíš prokázat, protože to je tvoje, to je daný. Jo. Akorát, že ty si to musíš správně nárokovat.
1: Tak je to taková berlička, oni nabízí vlastně tu možnost si to u nich registrovat.
0: No ne, protože oni bavují, protože ty se nesmíš taky nechat vtáhnout do toho UCC, to zase opatrně.
1: No tak to je jak s OPPT, to je podobný.
0: Protože ty, pokud ty podáváš žaloby, tak ty vystupuješ jako fyzická nebo právnická osoba. Jo? A bacha na to, protože ty když podáš žalobu, tak se to může taky otočit proti tobě. Jo? Takže to, co ty žaluješ, můžeš taky ty jako být po tobě vymáhán. Takže jako s tím letím opatrně, ale jak říkám, ty tam nemusíš jako chodit vůbec. Protože oni ty pravomoce nemají, proto nemůžou nic podepisovat tady ty šašci, to jsou nahoře, víš? Protože tady se nepodepisují zákony nikde, ani v zemích jiných. Ještě soudci nepodepisují rozsudky, protože nemohou, protože jim byla odebrána moc Vatikánem, který je šéfem tady toho všeho. Že oni jsou už pouze podnikatele, kteří si hrajou na něco.
1: Takže tím pádem žádný rozsudek neplatí.
0: Ne, to je všechno podvod. Pokud člověk nespáchá zločin proti druhému člověku, tak všechno ostatní je podvod. Protože můžeš spáchat jenom zločin tím, že ublížíš člověku, nemůžeš spáchat zločin, že ublížíš fikci. To se všechno jenom takhle převexlovalo, jako takhle se to obalilo mutili lidi, že by si mohl. To je jako když dostáváš pokutu za rychlou jízdu, že si mohl něco způsobit, ale nespůsobil, ne? Takže takovýmhle podvodnýma způsobama tady na lidi ušili tady ty věci. Protože vem si, kdo je státní soud, třeba Česká republika? No, jako státní soud.
1: Státní soud.
0: Ne, ale jako máš tady někde označení soudu, který jen má psáno státní soud České republiky?
1: Já na soudy nechodím, ale nevšiml jsem si, že by to takové označení tady měl nějaký soud. Okresní,
0: no máš okresní? Ústavní. Kdo je zřizovatel okresního soudu? Nebo městský soud Brno? Kdo je zřizovatel? Stát? Kdo je ta právnická osoba? Na koho je ta firma napsána?
1: No tak asi víš, třeba... Já vím, město, že? A to je taky firma vlastně, korporace.
0: No město je firma, takže pokud je firma zřizovatel, no tak je to firmní soud. Je to logický.
1: Ale však jo, však já se nehádám, ano.
0: No. Ne, jako já se nehádám, já s tebou nehádám. Já jenom říkám, že pokud je zřizovatel město, no tak město je korporace.
1: No však jo, ale... Že
0: to není žádný stát.
1: Ty tak vášnivě rozohněně to povídáš, ale to je dobře, jako, ale dívej se, Petr Bodlák vypadá...
0: No ne, tak a ty to hned přebíráš na sebe, člověče.
1: Já jsem neříkal, já se s tebou nehádám.
0: Já jsem neříkal, že se hádáš. Ne, já se nehádám.
1: Jako, ano, město je zřizovatel soudu svýho, nějakýho tam, tak jo, tak... Město je korporace, firma, tak i ten soud, tady je všechno firma, tady státní no? Není už dávno.
0: No ne, jenom pro lidi, aby chápali, jak ty věci jsou. Protože i exekutor, když ti přijde něco jakože zabavovat, uvozovka, tak musí mít exekuční příkaz od státního soudu. Ne od okresního, ne od městského. Státní soud, který zřídil stát.
1: A to nemá. Ani mi nikdy nebude, protože žádný státní soud tady není.
0: No. Oni ti to budou kamuflovat různýma fintama po těch papírech, jakože... jo, ale to jsou všechno jenom bláboli.
1: Takže posluchači, klidně říkejte kamarádům, přátelům, že papír, rozsudek, jakákoliv úřední listina bez podpisu, mokrým ingoustem, bez razítka, nemá žádnou platnost.
0: Nemá platnost.
1: Nečíst.
0: Nemá. Nula. Tím pádem ten dokument trpí právě tou procesní vadou. Ale není vymahatelný. Takže nějaký šaškárny s nějakýma kopiema, jakože v uvozovkách, jako nenechte se zmást.
1: Maro, máme tady asi novýho pátrača, který se vydá na cestu s námi, na cestu dobrodružnou Petr. A pozjišťoval tady něco o Unidroitu. Jeho hlavním cílem je přispět k harmonizaci mezinárodního soukromého práva, zejména práva obchodního a jeho prostřednictvím k rozvoji mezinárodního obchodu. Členství v Unidroid je založeno na přistoupení ke statutu Unidroid. Současní členové Unidroid se nachází na 5 kontinentech a reprezentují různé právní, ekonomické a politické systémy. Má 63 členských států, Česká republika je členem od roku 1993. Jo, toto Peťo, toto všechno se dá zjistit jako lehce, ale my chceme ještě jít až dál. A ještě dál, jo? Jaký třeba konkrétní zákony mají ohledně těch obchodních smluv a kdo vlastně dohlíží na dodržováním těch smluv?
0: Kdo vymáhá porušování těchto zákonů.
1: Jo, takže Peťo, dobrý, paráda, pátrej dál, vrhneme se na to. Dohlíží na dodržováním a vlastně kdo potom vymáhá, jaký to soud nebo skupina nebo kdo, nebo jestli komisaři z UCC...
0: Tak, protože třeba já nevím, jestli je to šéfka nebo zástupkyně šéfa, je přece ta Pauknerová, ne? Nebo jak se jmenuje? Která stojí za vydáním Blackovo právního slovníku v 93. Nebo kdy to bylo?
1: 93.
0: No a tam je podepsaná ta, co šéfuje Unidroid, nebo
1: no,
0: je tam
1: pozor, ve vysoký pozici. Irenka je taky pátračka, protože píše tady Iri, jako s tobodou, jo? Ve stejném roce 1993 byl shodou okolností přeložen Blackův právnický slovník do češtiny. Asi náhoda, Díve se na Jirénku, člověče.
4: To jsou sami náhody.
1: To je náhodička.
0: No. Takže tady jenom stačí, aby jsme se uvedli tím správným směrem. Protože ty věci jsou, ale jsou skrytý.
1: No, proto jako pátráme dál, jo?
0: No.
1: To se nedá úplně tak, těch informací je tolik a než se člověk dost...

0: prostě je to suverénní stát, jako jo. Takže těžko se přes...
1: Ale stát je označení pro firmu, víš? Takže to je takový zase takový protimluv, jo. No.
0: Já
1: protože myslím... stát nebo republika, to je všechno označení korporace.
0: Dívej, jde o to ustát si svoje přirozená práva, nemít strach, nebát se, být pevný v kramflecích. A tady to UCC a ULC a Unidroj, to slouží fakt jenom, jak ty říkáš, prostě zvědomí toho úředníka, že něco takového je na naší straně a on se tím musí řídit těma zákonama.
1: Tak. A tam už je to tvrdý kladivo, které bude mít tvrdý dopad na toho konkrétního člověka, finanční. A to myslím si, že nikomu za to nestojí, jo? Protože ty rány jsou tam obrovský.
0: 63 členských států, no jasně, no. Takže toto je celosvětový Unidroid. A to je vlastně soukromý a obchodní právo, no. Takže má svoje určitě zákony, tak a pokud Česká republika je členem od roku 1993, tak se hol tady tím musí řídit. Teď jde o to zjistit. Peťo, budeme pátrat, jo, nestihali jsme všechno, jo, ten Unidroid jsme vlastně otevřeli až dneska, dá se říct, že? Nebo včera jsme to lehce jenom zmínili, takže pátrejte, Peťo, Podláku, pátrej s námi. Nestíháme všechno.
1: Ale já myslím, že, no, vem si, že všem nám jde o stejnou věc, takže tady musí dojít trošku jaksi k spojení těch sil.
0: 07 Oscary píše, to je to, jak kdybych četl teď, co jsem si našel já, jednotný obchodní zákoník, uniform, komerciál, kód, neboli UCC, v USA není federálním zákonem, ale souborem doporučených zákonů. Jeho tvorbu, revize,
1: ale to my víme, to my víme, to ti napíše.
0: Neziskové organizace. Toto všechno víme, no, ale toto, to tak jako nemusí ani jako třeba být, jo.
1: Jo, přesně. Protože vem si, že pokud jsou státy, takzvané, všechno americké firmy v Americe registrované, tak podléhají americkým zákonům. Jo, protože Česká republika je členská organizace, která má své členy. Jo, protože tam, ať se lidi podívají, jak je třeba Česká republika zaregistrovaná v OSN. Pod jakýma hlavičkama. A takhle pátrat po těch, ne skrze umělou inteligenci, protože to ti bude lhát a bude zapírat. Tam to je takový docela bez šance. Takže chtějí po tady těch institucích.
0: Pak tady píše o
1: kdo, co, jak pravujou, co dělají.
0: Píše taky, že vlastně Uniform Law Commission, to je ta komise, ano, toho jednotného práva. Toto všechno my jako víme, to se dá lehce toto zjistit, ale jak to je ve skutečnosti?
1: Plný nový hra.
0: Pátrejme až za. Pátrejme tak, jak pátra Luďa z rodu Čermáků. Ten vypátral. Já vám to řeknu. UCL, to je samá zkratka, mě už z toho jde hlava šejderem, člověče, to je UCC, ULC a teďka Luďa vypátral, že UCL je University College London, Gower Street London, jo, je tady telefonní číslo a podle jeho názoru tady to zlo začíná, jo. No jasně, tady to třeba zlo může jako začínat, ale Luďo, my hledáme cestu právě, že jak z toho zla ven, ať začalo, kde začalo. Ono to má přesahy ještě daleko vlastně širší, jo. To bychom se dostali možná tady mimo tady ten náš prostor až někam k nějakému syndikátu a k dalším jako entitám. Dobrá, přátelé, já vám teda pustím tady chvilku videjko jedné fakt jako hodně, ale hodně nasrané babi. Máro, chvilku pustím videjko.
1: No.
0: Tak jenom na trošinku odlehčenou.
2: Takže krásný den, přátelé. Dostalo se mi do mailu strašně hnusná věc. Projev prezidenta Petra Pavla na mezinárodní jazykové konferenci v Babylonu v tomhle roce v Mnichově. Než vám

0: řeknu, jaký měl projev. Hnus, ten člověk je normální odpad české společnosti. Na Hradě nemá co dělat. Nemá. Protože až tohle uslyšíte, budete si říkat úplně to samé. A jestli nezakročíme, budeme muset všichni vyjít do ulic, protože tohle kurva ne. Takže já vám přečtu jeho přednes, jo. Já jsem ho trošku pokrátila, protože to bylo strašně dlouhý, aby se mi to se vůbec vešlo. Takže ty důležitý věci, jo. Takže, začínám. Vážení dámy a pánové, dovolte mi, abych byl stejně otevřený a upřímný, jako jsem byl na ekonomickém fóru Revizi Česka. Pokud náš český jazyk brzdí v našem ekonomickém a globálním rozvoji, musíme mít odvahu ho opustit. Musíme se dívat dopředu, ne do minulosti. Podívejte se na fakta. Velká část našich dětí a mladých lidí má zásadní problém naučit se pořádně cizí jazyk. V dnešním světě jsou tímto způsobem de facto diskriminovaní. Pokud bychom přijali jako hlavní komunikační jazyk němčinu, která je v Evropě mnohem více rozšířená, dali bychom našim dětem férovou šanci uspět. Česky se můžou učit jako druhý jazyk. Tak seš kreten, debile, ty vole. Tohle to je...
1: Tak, stop, to asi dál nemá cenu jako pouštět, to víme všichni teda, co to je za monstrum, tady ten Pepa 107, že to není vlastně ani žádný prezident, ale nastrčený blbeček, jo, ale co toto, jako pokud to teda fakt jako tak jako řekl, co si dovoluje prostě, že oni nás by chtěli úplně jako vyrvat z těch kořenů, i co se týče mateřského jako jazyka češtiny, která má prostě i další jiné schopnosti naproti těm anglosaským jako řečem, jo, že v té češtině a v těch slovanských jazycích je moudrost a další poznání a nějaké ukryté vědomí, které se dá rozkódovat. Takže jako čeština může být jako teda podružný jako jazyk, Maro, co na to chceš říct? Ale asi se o tom ani nemusíme bavit, co?
2: No, jak říkám, tady to schvalování už proběhlo, jo, aby to bylo implementováno jako úřednický jazyk nebo úřední jazyk. Takže tady ty plány už jedou dávno. Takže vůbec jako se nedivím, že to Pepa řek nebo Pavel, nebo jak se jmenuje ten debil. Jo.
1: Agent Pavel.
2: Nastrčená figurka. Jo. Takže mě to absolutně nepřekvapuje. Já jenom jsem rád, že ty lidi se začínají o to zajímat. Víš?
1: A mě vždycky potěší, když vidím fakt jako zdravě nastraného člověka, který úplně jako, jo, prostě bez nějaké masky, bez přetvářky, fakt tu nastranost dá najevo, protože toto fakt je jako na nasrání.
2: No, protože tady se můžeme bavit o tom, že by Čechy pořád protektorát.
1: No, to jasně, že jsme se o tom bavili, však válka neskončila, jsme tady pořád jako protektorátu. No. Protektorátní vláda, která všechno rozkradla. No.
2: Takže tady ta vláda je nastrčená, to jsou všechno nastrčené cizí figurky. Protože od 89. nám bylo slibováno, jak se budeme mít dobře.
1: Doženeme platy.
2: A ono, když to vemeš, a když vemeš, že v 89. jsme měli, já nevím, 100 milionů dluh, nebo kolik? Nebo 100 miliard?
1: Kdy?
2: Ne, 100 miliard. No jako v 89. nebo nějak kolem 100
1: pozor,
2: milionů.
1: My jsme dluh. Měli dluh, ale zase oni dlužili nám někdy.
2: Uvozovka.
1: Jo, takže když
2: no jasně,
1: se
2: no jasně, vrátili, ale to, teď se podívejme.
1: Nám, tak jsme, teď jsou 3 biliony, no? 3,5 bilionu nebo kolik dluhu.
2: No? No? Takže kam to dospěli tady ty skurvisení, tady ty politici zaprodaní?
1: Rozkradli všechno, všechno rozkradli.
2: No, protože tady byl úkol zlikvidovat veškerý hospodářství, aby tento národ, ani samozřejmě slovenský a další, nebyli soběstační. Aby si všechno museli kupat u těch skurvených západňáků. Ten šrot. Jo? Protože Německo bylo kdysi za komunistů výkladní skříní, jak východní, tak západní. Západní bylo výkladní skříní západu a východní východu. Ale vem si, jak to Německo se změnilo. To je prostě otřes.
1: To je odstrašující případ.
2: Takže oni jenom udělali jako reklamní ty, jo, aby lidi nalákali. Ne, hele, my jsme takový ten západ. Jo, kvalita, německá kvalita. Dneska šajstrek, jo, všechno no. Sračky. Jak to se týče aut, všechno sračky.
1: No.
2: Protože to Německo, co bylo, tady dávno není.
1: Já ještě vzpomínám si tak jako v těch osmdesátkách, když jsi řekl, no on je v Německu, on je Němčur, tak já jsem tam viděl fakt toho kapitalistu, prostě fakt toho bohatýho, jo, s tím, s tou károu, jo. A teďka, když řekne, teďka, když si představím prostě jako Němca, nebo že někdo je, někdo dělá v Německu, nebo je Němec, Němčour, no tak úplně se mě naskočí husí kůže, že to je vlastně chudák. Jeden z největších chudáků vlastně, jo, protože tam je to už muslimský půl na půl, jo, na turecký a jaký. No, však turecký, muslimský,
2: jo,
1: a jsou to otroci tak, jak my tady.
2: No jasně, a co existují tři knihy, myslím, mluví o tom nějaká německá žena v videu, postarší, a v těch knihách, ty knihy byly napsané dávno před druhou světovou válkou, kde bylo jasně už napsáno, co se odehraje s německým národem po prohrané válce druhé světové. Víš? Takže tam bylo jasně dáno, že ta Německo prohraje a ještě tu válka ani nebyla. Že německý národ musí být zlikvidovaný. Jo, to video ti pošlu, tam ona to, možná jsem ti to, no, teď nevím, jestli ti to posílal. A tam ona výtažek z těch knih přímo od třech autorů, který ty knížky jen tak nenajdeš. A tam je jasně popsáno, jak německý národ má zaniknout. Takže tady ty skurvisiní, tady to vyhlazování národů jedou. Jo, proto do Němce, jo, aby byli Němci víc bojovnější, myslím, že tam bylo napsáno, tak se musí do Německa dostat více takovýchhle těch migrantů a tím se v nich zase vzbudí ta jejich bojová vášeň. Mm-hmm. Nějak tam to, takhle nějak tam bylo popsané. Takže všechno to je cílený. Takže i Němci jsou jako s tomhletom zaobětí, když to vemeš. Německý národ.
1: No tak bílá rasa vlastně, jo? Je
2: obětí. Jo, tady jde o... Protože Evropané jsou nejstarší lidskou rasou. To jsou lidi, kterým nejvíc tady fungují mozečky. Jinak Amerika to je tupohlavov, jo. No. A tak dále. Tak.
1: Já pustím krátký videko, když jsme teda u vyhlazování těch národů. To mám minutku asi, jo, ať máme teda představu.
3: Trpíme spolu s těmi lidmi dnes na Ukrajině, kteří tam umírají, a je nám velmi líto všech lidí, opravdu nás z toho bolí srdce. Je ale třeba pamatovat na to, že ukrajinský národ, většina z něj, byl velmi antisemický národ, který nás pronásledoval a ničil. Jedno z největších vyvražďování židovského národa se uskutečnilo prostřednictvím Ukrajinců. O to za čas Bohdana Chmelnického, přibližně před 400, respektive 450 lety. V městech těchto národů, které ti Pán Bůh dává do dědictví, nenechají naživu ani jedinou duši, ale úplně je vyhub. To znamená třeba je všech zničit, nejen je, ale i ženy, děti, malé děti a zvířata. A proč třeba zabíjet děti? Je jasné, že tam byli nepřátelé, chtěli nás zabít a my se jim chceme pomstít. No, správně, děti jsou potenciální bojovníci, ale co když se z nich bojovníci nestanou? Děti zabíjíš, ale oni se ještě nestali bojovníky. Možná bude situace jiná poprvé. Po druhé je tu ještě jedna věc, starci. Vždyť oni už přece nebudou potenciálními bojovníky. A krávy? Krávy? Ty je třeba zabít. Pokud má někdo papouška v kleci, i toho papouška je třeba zabít.
4: их нужно уничтожить. Если у него есть там попугайчик в клетке, и попугайчика нужно убить.
1: Takže vidíte, přátelé, teda i papugájčeka, karovu a starce a děcka. Z děcek budou potenciální bojovníci, starci by mohli předávat tu moudrost nějakou, jo, od té minulosti, jo, kdo jsou. Takže, a mě trošinku fakt teda, ale už jsem to zpracoval, jo, že jsem, jako bylo, byl tam rozmazaně, ale že by tam teda stál sám veliký Vladimír Vladimirovič taky.
2: Já myslím, že tam je. No tak oni říkají, že je Kabatiník.
1: Ze Zelenským.
2: No, to je jedna partička, ne?
1: Je to blbý zjištění, ale
2: hodně to tak. Vem si, že... Hele, vem si, že Zelenský je Rus.
1: A má americké občanství.
2: A ne, izraelský.
1: A izraelský taky. A myslím, že aj americký.
2: Jo. Jo, tak to je možné, že má dvoje, ale já vím, že má Izrael.
1: No, to jo. No.
2: Takže vem si, že teď Židi se de facto skrze Rusko, protože Rusové ovládané Židama, od jak živá, jo, takže teďko mstí se skrze jakoby ruskou armádu těm chudákům ukrajinským, jo, aby je vylikvidovali z toho území, protože proč? No protože na tom území kdysi byli Chazaři, který zdrhli. A to byli ty Chazaři, který konvertovali k judaismu. Jo, to nejsou jako Židé, jo. Oni konvertovali, aby se schovali tam ty paraziti. No takže a oni i ty Židi se chlubí v těch videích, že jak konečně dostanu úrodnou zem zpátky, jo, tu Ukrajinu. Takže tam je jasný cíl. Takže ta válka má více těch proměnejch. Nejenom, že se likviduje Evropa to válkou, protože se zadlužuje, protože cíleně ji zadlužují. A na druhou stranu zase čistí to prostředí od těch Ukrajinců, aby ty Židáci skurvený tam mohli v pohodlně žít. Jo, a ovládat svět samozřejmě. Tady ty sionisti. Protože veškeré války, to všechno za tím stojí Židé.
1: Za 4 roky, jak se to celý posunulo, koho by to napadlo, že to 24. února v roku 22 tam přiletěl, to jsme ještě byli na tom Valašsku, tam přiletěl ten zelený mužik, ten seřizováč. A tak ti Rusi napadli tu Ukrajinu a ta je první na řadě a ten Putin táhne na Evropu a všechny nás tady jako pobije, jo. A dívej se, jaký to má vlastně přesahy, že to je všechno domluvená hra na vyhlazení Ukrajinců a nasun z Izraele Židů, jo.
2: No, protože sami Ukrajinci v nějakých videích říkají, že tam jaksi se začíná rozmáhat tady ty Židáci, že začínají tam vejít čím dál víc. Že dokonce i tam viděli nějaký izraelský policajti už.
1: Že bude teda z Ukrajiny centrum židovstva v Evropě, no. To se máme na co těšit.
2: Jo. Ale tím se chlubili Zelenský, že? Že Ukrajina bude nový Izrael. Takže všichni v tom jedou, protože kdo stojí za vznikem Izraele? No, Rusko.
1: Rusi, no. A to...
2: Jo?
1: To je takový zjištění...
2: Rusi, USA, Anglie.
1: To je takový probuzení. Já, jako, já třeba teďka... To mě hodně probudilo, protože já jsem ještě toužil nedávno do Ruska odstěhovat, že tam ten Vladimír nabízí ten hektar té půdy, my tam budeme hospodařit, jo. Teď tam vidím prostě, samozřejmě, covid teror tam probíhal úplně v plné parádě, jo, teďka digitální rubl.
2: Digitalizace jede tam v plné parádě.
1: Jo, takže ani ten slavný jejich, jak se jmenoval ta vakcína, Sputnik nebo jak, to je taky to samé svinstvo, nabodal si armádu, takže trošku se to paradigma moje zbořilo, protože já jsem jako velký rusofil, ale jako národa, jako lidu, jako jo, a krajiny a tak, jo. Ale tomu Vladimirovi, ten mě jako teda hodně zklamal, ale hold, musím to jako přijmout, jo, tady to poznání, protože jenom tak se posunu dál. a mě to posouvá hodně dál, že nemusím věřit jako v někoho, ani v Putina, ani v Trumpa, ani v Bílý klobouky, ani v Nesaru Gesaru.
2: Ale vem si jenom, když se zamyslí, že Rusové sami říkají, že NATO má ústřednu nějakou v Rusku.
1: V Rusku, jo. Jo.
2: No to tam bylo v tom videu, nebo to je v jiném videu?
1: Ne, to tam bylo, to tam bylo.
2: No, myslím, tak si vem, že oni jasně mají podepsáno smlouvu, že se nesmí zastat svých lidí, no, ruská armáda. No. Takže ty jako čekáš na nějakou záchranu?
1: Tak oni se koho? Nesmí zastat svých vlastních lidí a nás by tam
2: chtěli zachránit. A nás se zastanou, jo?
1: Hoši, toto je taková... To je taková habaďura a já už fakt nečtu už nic, jako možná víte, o kom se bavím, už mi neposílejte, prosím vás, žádný bílý klobouky, žádný Trumpy, žádný Nesary a žádný, že světelní úředníky, že už jsou na úřadech od února světelní úředníci, který zhromažďují důkazy proti elitám, který budou odsouzený, už mi to, a žádný tady ty hvězdný galaktický a tyto, neposílejte mi to, mě to fakt jako už nezajímá, já to nečtu. A nechce se mě třeba vás jako zbytečně blokovat nebo tak, ale nemám o to absolutně zájem. Jo, řešíme teďka vlastně s Márou a s dalšíma. Tady dívej se, Oskary možná bude taky pátrač. Přišel na to, že takzvaná stálá redakční rada PEP, za další zkratka, která sleduje vývoj obchodního práva a vydává oficiální komentáře pro soudy. Přestože tyto orgány tvoří jednotný návrh, celou platnost zákonu určují, jo, stála redakční rada PEP, no my se jako dopátráme něčeho, jo.
2: No my se dopátráme, protože lidičky jenom stačí správně nastartovat a oni už pojedou.
1: No, já už teďka mám činnosti v kolách, zahrada, zvonkohra, nedělníček a další farma, takže já fakt na to jako...
2: Ale opravdu to chce jít potom. Jestli jsou teda tady ty zákony UCC dobře, nemůžeme schovaný soud, no tak se půjdeme pátrat potom teda, kdo je vymáhat, ty jsou, protože pokud jsou ty zákony, tak někdo musí logicky vymáhat, ne? No takže musíme jít po těch institucích, které dohlížejí na to vymáhání těch věcí. Těhle těch jakože zákonů. No a to právě musíme jít skrze Unidroid, a propátrat, ale jejich vlastní stránky, co oni píšou, kde ti dají zase nějaký vodítko a ty jdeš zase jiná. Prostě ne, že umělá inteligence, no to já jsem s umělou inteligencí už tady probral takové věci, ale to je prostě, to je nastaveno, tam se neprolomíte.
1: Já si nechávám umělou inteligenci akorát na ten dubbing, ale já už s ním nebudu, já jsem se tak nasíral dneska.
2: Ne, to nemá smysl, to je ztracený čas, jo. To...
1: A...
2: Ona dělá, to ona ti bude vyprávět.
1: Ona dělá chyby, ale jednak dělá záměrně. Záměrně lže, jo?
2: Ale jo, ale mě se furt omlouvala, furt se mi omlouvala. Je, pro mě, jo, ty to bereš takhle. A jo, tak to jsme si nerozuměli. A furt omluví a já furt po ní. Ale to je stejně ti k ničemu.
1: Přátelé, já vám... Já to
2: Někdo ji programuje, že? Někdo ji programuje, no, tu AI, ne?
1: Já jsem mi dneska nadal, říkal, ty vole, ty pracuješ pro Matrix. Ty víš, ty prostě mě jako záměrně prostě svádíš někam. Jo, ty jsi, já jsem měl takovou debatu, já jsem trošinku jako vypěnil, protože i při tom dubbingu mě tam prostě, ale nechme to. No zkrátka, pátrejme, asi ne přes tu umělou inteligenci, protože to bude fakt horko těžko přes ní. Jinak.
2: Ale já jsem viděl pěkný video dneska nějakého Slováka a ten se ptal umělý inteligence ohledně Židů. A ona hned, jakože, co jako na Židech, víš, jakože ty nedělají nic špatného, nebo víš, jako už nechtěla se bavit o Židech.
1: Mm-hmm. No to je zakázaný téma, to je jasný.
2: Ale, no to je jako, to jako jestli
1: bude taky... Sionisti a chabady a... Horko těžko by se stavit.
2: No jasně, jestli chcete jako laborovat z AI, to je ztráta času, no. Zbytečně.
1: Takže já vám řeknu jenom v krátkosti, já už pomaličku dostávám pokyn z režie, Protože my jsme měli čtvrtečníček, teda v nedělníček ve čtvrtek a dneska máme teda v nedělu, tak máme už 22.12, pěkný čísílka. Takže já tady jenom vám řeknu v krátkosti, co jsem našel a toto mě jako hodně rozesmálo. Jo? Takže já jsem hledal UCC přes umělou inteligenci a tady mě našla jako UCC, jako jo, prostě nějaká slaví 180 let. Říkám, co to je, člověk, co to je? No a pak jsem chvílečku pátral dál a pak jsem se musel hodně chlámat, až jsem se za břicho popadal. Jo, že to je teda, že to je, vy už to vidíte, já si to zvětším tady. University College Cork spouští první irský univerzitní akční plán pro LGBT komunitu, jo, a jmenuje se to, přátelé, UCC, takže bacha na to, jo, je to vlastně ta Univerzita College Cork, jo, a má to název UCC, Maro, takže, takže prostě bacha na tu umělou inteligenci a fakt mějme oči do kořán a zkusme teda hledat jinýma cestičkama. Intuice, selský rozum, hlavně ten selský rozum, jo, a my se dopátráme, no, a ale pozor, to jsem ještě, já jsem, potom jsem teda, tady mám zatím, dívejte se, no, jako UCC sídlo nemá, protože je to soubor těch zákonů, těch zákonníků, jo, ale ULC, což je teda ta Uniform Law Commission, jo, ta komise pro to jednotné právo s těma komisařama, který vytváří zákony pro UCC, pro ten obchodní zákonník, který by nám hodně pomohl, protože jeho dodržování je nutný. Takže tady mám adresu na ULC, je tady telefon, je tady e-mail a je tady normálně jako fyzická adresa, jo. A je tady i potom jako návod, jak kontaktovat komisaře za konkrétní stát. My budeme za stát, no my nejsme za stát, tady stát není, je to vlastně korporace, ale my budeme kontaktovat za živého člověka, vlastně za cizince, jako jo, za, že Maro, je to tak?
2: Jasně.
1: Takže já vám to tady všechno nahraju pod vysílání, jo. A my jsme udělali kus práce a zkuste taky, jo, takže...
2: Já myslím, no.
1: No.
2: A mohli bychom najít nějaký vodítka taky v Dance a Bread Street, že? Který...
1: Čísla Dance? No.
2: Jakoby propátrat jako celkově, jako tuhletu organizaci nebo no, firmu, která spravuje. Jestli no. Nás taky něco někam neposune.
1: Všechno nás posune, a i sebe menší detail. Jo. Protože tady je...
2: Takže nebo nám... OSN, jak... Jo. OSN.
1: Organizácia, jo.
2: No a vem si, no ne, jako OSN, jak je tam Česká republika, jak to, jakože registrovaná, víš?
1: Jako, no vidíš, tak to už je vysoká víš? Politika.
2: A vem si, že v OSN bylo podepsáno, protože OSN stojí za depopulací. To se už podepsalo v 93. nebo 4. roce. Za Českou republiku to podepsal Havel. Tu depopulaci. Jo, to je agenda 21.30. Takže a je to agenda o udržitelném rozvoji, aby bylo jasno. Jo, ono to má takový hezký název, ty věci jsou tam schované.
1: No, však tam udržitelný rozvoj je taky agenda na základě teda udržitelného rozvoje nám chcou zamezit přístup k vodě a ke vzduchu, že?
2: Mimo jiné.
1: Takže depopulizace a...
2: To už je to poslední, jo, jakoby, ve finále.
1: No.
2: Budeš platit za to, že prdíš. Jo. Takže s tou zeleninou bych byl opatrný.
1: Ani nevím, co si dneska dám na večeřu. A něco si dám.
2: Ale teďka jsem si vzpomněl, jak říkáš, že krávy prdí, ne? Že žerou tu trávu a pak z toho prdí, jo. No. A pak je to ten skleníkový plyn, ne, to CO2 a tak. A jenomže kdyby ty krávy tu trávu nezežrali, tak ona stejně schnije a ten plyn vytvoří.
1: Ano.
2: Takže ono je to v té přírodě, všechno jede furt dokola. Ale tam nevychází nic na vnímeč, to je takhle nastavený.
1: Oni to říkají jak pro blbce prostě, že kráví prdí, ano, ale to je všechno taková prostě o nich výsměch a hra. Oni se zákulisí tak chlámou tomu blbému lidstvu, člověče, že jim všechno sežere.
2: No protože pár lidí je fakt tak zdeblněná, ta mládež je zdeblněná ze školy, že jo. Protože vem si, že škola nevytváří chytré lidi, ale poslušné, potrochy.
1: Ale, dobrá, ale zas, oni zase někdy říkají, že se rodí ti diamantové děti se rodí a indigové a ještě...
2: No to určitě, no. No a ty, co to mimo systém, to jsou diamantové.
1: Já to vidím po ulici, jak to jde tupě, hledí to do toho displeja, čověče.
2: Že jo, máš to jo, bacha,
1: a už... Dát jim do rypáka.
2: Bacha, teď už je zase nový, že už asi budou pokutovat takovouhle fintu, že když půjdeš, že nesmíš jít na přechod pro chodce a budeš šumět do telefonu. Jo? Takže už tady budou zase nějaký kamery, které budou snímat, no. Protože policajt tu tolik není. Jo? A řeknou, a ty jsi nekoukal na přechod do telefonu, minus 500.
1: Pozor, policajtu tolik třeba není, ale takových těch pohunků, který si oblečou tu zelenou vestu a hrají si tam na policajty, těch je pochuj, to tam bude postávat a akorát prostě, akorát dělat chaos. Ale to je jedno.
2: Ale vem si, že tady ty lidi, ale on je ten systém stejně nebude potřebovat.
1: No však.
2: Víš, protože všechno bude v digitálu. Tady už nebudou zapotřebí tady ty lidi. Mm-hmm. Protože pokud ti budou všude snímat kamery, všechno bude vyhodnocovat AI. A ještě jedna věc, dávejte si pozor na lidi, kteří vám spou nějaký ty, jak mluví s tou AI, jak mluví pravdomluvně. Jo, pozor, to jsou chytáky. Protože oni vás chtějí jakoby vám vštěpit do hlavy, že vám tam AI přece nelže. Že vám tam říká takový tajný věty. Ale ve finále jsou to nepodstatné věty.
1: No.
2: Jo, ale oni vás mají naučit tomu, abyste jí věřili. Bacha na ní. Nebo bacha na ty lidi taky. Co to videí, možná dělají některý nevědom.
1: Těch videí teda koluje teďka hodně, jo? To je to sole, povězmě a tamto.
2: No.
1: Je v tomto nebezpečí, ale... oni říkají, no musí... Moje umělá inteligence už mi říká pravdu, protože já jsem si ji vychovala, jo? Trvalo to chvíli.
2: No to určitě, no. Jo. No ne, to ona ti řekne to, co chceš slyšet, když jakoby nejdeš přímo proti ním, ale zabýváš se v uvozovkách těma věcma, které jsou neškodné, jako třeba plochá země, ledová stěna a takovýhle věci, jo. Protože oni ti tam jakože nalákají na tu pravdu, která je jasná, protože ty to zjistíš i bez posraný AI, jo. Ale oni ti jako dají, aby si jí věřil. A to je nebezpečný. Protože vem si, že oni říkají, že AI bude dělat taky soudit lidi. Takže tebe bude soudit umělá inteligence. Jakože to je nad tebou, jako nad živým člověkem. To jako tě odsoudí, že je hlička, nebo...
1: Chytrá, když je chytrá...
2: Takže bacha na to.
1: Přátelé!
2: No ne, tady musíme si říct postavení člověka a... umělé inteligence.
1: No,
2: protože to, když přijde, tak je konec. Protože ta AI vás bude hlídat, jako teď tě hlídá telefon, jo? Co kde koukáš, tak ti samozřejmě, nebo tě odposlouchává, tak to samý tě bude hlídat ta AI před tvůj vlastní telefon. Co děláš, jak děláš, s kým povídáš tohle? A všechno, a to bude totální špízování. A totální, že zablokovaný účty, nic nekoupíš, nic. A to se hrne rychle.
1: To je nášup, to nestačíš ani sledovat.
2: Takže je zapotřebí, abyste se probuzili, protože jako fakt vám jde o vaše zadky. A to je úplně jedno, jestli jste ve fabrice nebo někde v kanceláři. To je pro všechny. Oni chtějí zlikvidovat absolutně všechny. Protože ty, co jim poslouží, jejich věci, tak ty pak za odměny budou stejně zlikvidováni.
1: Jo.
2: Takže jestli si ty zbohatný, si myslíš, že to zachrání. Ne, ne. Protože ten, nebo ty, co řídí tím světem, manipulují, tak těm na penězích nezáleží. Ty vás zachrlej těma falešnýma papírkama, jak chcete. Ale ve finále pro ně to není hodnota. Jo. Hodnota je to, co vy provedete.
1: Oni mají
2: a až to provedete, tak to už budete nepotřební.
1: Oni mají za úkol snížit populaci na 500 miliardy, je to na gregoriánských kamenech poradních, tam je to jasně daný, jo. A oni proto dělají všechno, používají všechny možný páky.
2: Ale to není jenom tam, to jako je, to oni už mají, to jenom, to už jenom taková, to už ani nejsou gregoriánský, ty, Georgii, to byli.
1: Oni je zbořili, jak no, si, já si to pletu s těma gregoriánskýma chorálama, to je zase hudba, to jsou zase frekvence. Ne, Maro, těch informací je hodně, fakt je to hodně a proto budeme rádi, Maro, co říkáš, když se k nám lidičkové připojí a klidně můžete aj do studia třeba. No,
2: tak samozřejmě, tak jako to děláme pro všechny, pro sebe, jako já navzájem.
1: Irenu, to je vlastně Irenka, ona je Šimicová, ale to je Irenka z Roubenky, tuším, jo. Šikovná, krásná, jo, milá žena, poznali jsme se osobně, jo, tady... takže klidně pátrejte, tady je 0,70 nebo 0,7 Oscary, jo, teda on to kopíruje, jo, protože mě ty samý zprávy, co jsi tady jako poslal, tak mě taky jako vyjel Google nebo umělá inteligence. A Petr Bodlák o Unidroitu, tak, ale aspoň je vidět. Dobře, zjistili jste to,
2: jo,
1: co třeba my víme.
2: To je začátek.
1: Ale začátek, jo. No a hlavně Luďa Čermák náš. My se vždycky o něm bavíme jako paní Kolombové. On tady poplakával, že se o něm bavíme furt, ale on se ještě neukázal, ten svůj jako ten kukuč, když to tak řeknu, chtěl se mít ksicht, ale já to nemyslím zle. Takže Luďo, klidně, jako když se chceš zjevit, ani nevoláš, možná už spínkáš, máš to hodně doma na starosti, tak tě příště vezmem, protože on taky zjišťuje, jo. Něco je nepodstatný třeba, něco už je dávno zpracovaný, jak třeba tady objevil vlastně to lůno toho zla, jo, že nějakou tu vysokou školu, to, kde jsi v tom Londýně, ale tak nějak začít člověk musí, já jsem taky začínal všelijak, ale je to dobře, že má tu aktivitu.
2: Ale tady jde o to, že vy musíte se umět naučit zpracovávat informace. Jo? Vy musíte zapojovat analytické myšlení. Jo? Co to čtete, to musíte zároveň analyzovat. Jo? Jo? Furt non-stop. Jo? Protože vy to nemůžete považovat nic, co slyšíte za pravdu, když to vemete. Vy až tu pravdu získáváte časem, až analyzujete více informací.
1: Maro, pro mnohý je to novinka, nová metoda, protože vzpomeň si na školu, oni na nás nechtěli, aby jsme tomu porozuměli, jenom aby jsme to odříkali, no. A nepřemýšleli.
2: No protože oni vytvářejí poslušní otroky, ne moudré lidi, vzdělané, víš? Oni potřebují, aby sloužili tomu systému, ne aby šli proti němu. No. Takže proto je důležité hledat sám a přemýšlet, kurňa, kudy tudy, na tebe se dostanu, panáčku. A prostě nenechte se odbosnout nikým. No, neposlouchejte nikoho, ani mě, ani Petruchu, ani... Sami analyzujte. A my tady nejde o žádné spojování nás s váma, nebo tak nějak podobně. Jo, jako to se týče nějaký... jakože ne politický strany, ale nějakého sdružení, jo? Nějakých. Ale tady jdete každý sám za sebe. Jo? Vy každý sám za sebe můžete přispět tou kapkou do toho mlýna.
1: A Maro, cení se aj to, když třeba někdo přinese informaci třeba buď kterou už známe, anebo třeba která tak není, jo? Protože ona zarezonuje. A na základě toho, že zjistíme, že tak to není, tak se od ní odrazíme a pátráme jinam, jo? Nebo když třeba přijde někdo a řekne, toto je slepá ulička. Jak jsem řekl já, přes umělou inteligenci v současném stavu je to slepá ulička, proto už se tím nebudu zabývat a budu pátrat jinak. Já ještě nevím jak, jako jo, ale vím, že prostě jinak.
2: No ale to mi... Pokud jsi člověk, tak ty na to přijdeš. Protože ty jsi, člověk je tvor zvídavý,
5: no.
2: Tak najednou přijde ťuk, myšlenka a jdu jiným směrem. Nejseš naprogramovaná ovce, která se řídí někým, ale ty myslíš sám za sebe a přemýšlíš sám za sebe. Takhle. Zkusím to jinak. Ale nikdy se nevzdávat, to je důležité.
1: Ne, to vůbec. To už se nejde ani vzdát, jako jo. To se nedá už. To už je potřeba jenom jít a letět. A já ještě bych doporučil, Maro, jestli můžu, aby se lidičkové třeba podívali i na tvůj TikTok, nebo jo, obecně na TikTok, protože úplně ideální jsou třeba ty fakt ty krátké videjka, kde taky zachytíš nějaký zlatý semínko a navede tě to někam. Jo? To nemusí být tematicky o UCC, ale tam zmíní ve třech slovech něco, co tě otevře další prostor hledání. Takže možná tudy
2: si. A tam ti udělá trk. Přesně. Protože na TikToku těch videí, co vás nakopnou, co vás někam můžou nasměrovat, je mraky.
5: No.
2: To jako není málo.
1: Já jsem měl celkem takovej, výsměch, posměch jako vůči tady těm TikTokům. Já jsem si myslel, že to je pro děcka, že to je z Číny a že to je takový makový prostě, ale je fakt, že tam ty videjka jsou takový krátký a z celého světa. A pozor, teď jenom si ho otevřu a už mě to chodí. Přesně, UCC, jo, ULC, jo, teď ten Unidrojně bude určitě chodit, protože se o něm dneska bavíme. Takže ono ten algoritmus vlastně vám vyhoví tak, že vám poskytne, co teďka momentálně řešíte, po čem pátráte. Jo? Nemá cenu sledovat nějaký galaktický rady, to jsou 3hodinový prostě nějaký videa o ničem, to vás nikam neposune. Jo? A tam ani není informace, která by vás nasměrovala někam na jinačí pátrání. Jo? Ani nemá cenu informace.
2: Tam jenom, abyste čekali.
1: Tak, a nemá cenu ani informace, které mě posíláte, už mě to prosím vás neposílejte, že na úřadech jsou od února dosazení úředníci, kteří pracují pro světlo. Mě to fakt nezajímá a nechci být třeba hrubé vůči vám, vysmát se vám přímo do ksichtu, ale fakt mě to neposílejte, jo, tady to. Jo, my řešíme teďka to, co je v terénu a co momentálně je potřeba pochopit.
2: Jo,
1: tady, uvědomit si.
2: Tady už jde opravdu jakože do tuhýho a je zapotřebí se z toho svinstva vymanit. A hlavně, když víte jak, no tak to pak už je hračka. A tím, že vy získáte informace, když třeba já nemám, nebo Petrucha, tak tím posouváte nás všechny dál. Ale bacha, ty, co by chtěli zavádět, na ty jsme rychle jako dojde.
1: A bylo jich pár taky, no.
2: A že jich bylo takových zavádějících lidiček.
1: Bylo jich dost.
2: Falešných proroků. A je jich spousta, jo, který někde něco blekotají. Ale tady ten typ otroku nás nezajímá.
1: A hlavně oni už jsou rozpoznatelní. Dříve či později.
2: No, oni jsou tak, hele, to normálně to ten problém, já to ráno víš.
1: Dobrá. Mám pokyn a než bych byl doma otrok, to vůbec, ale rád vyhovím své milované ženě a půjdeme si do průjezdu zahulit. Rozloučím se s vámi, přátelé, krásní pátrači, jo, takže další díl bude v nedělu, pokud by bylo, jako mě se uvolnilo teď hodně místa, já jsem odřekl několik těch hostů na takový ty plany, témata, které mě nezajímají už. Takže kdyby něco se vyskytlo, tak si dáme sraz operativně, třeba v týdnu, jo. Ale ten nedělníček je jistý a do té doby klidně pište nám na messengery, pište nám tady komentáře na tu YouTube rouru a budeme zpracovávat všechny informace od vás. Řekneme, jo, tak dobrý, to už třeba víme, ale všechno se počítá, jo, ta iniciativa se fakt jako počítá. Protože já třeba teď konkrétně vůbec nevím, jak bych měl pátrat, já se tě přiznám, jenom poslechem asi těch kratších videí, které lítají, jo, protože umělá inteligence mě tak naserala dneska, že prostě už možná ani na ten dubbing nepustím.
2: Ne, to je ztráta času, to nemá cenu. Jo, to už jsem na to přišel, onehdy, já říkám, hele, to jako nemá cenu. Protože já jsem, mě pak jenom bliklo blik a už jsem se šel sám po těch informacích jinou cestou, protože mi furt tajla, a najednou ejhle, jak by bliklo, tak dá do ULC.
1: No vidíš, a to je novinka.
2: Protože když ti říkáš, ne, ono to není, říkáš, do prdele, celý svět mluví o UCC, tak jako, tak se na to dívám špatně, na tady tu otázku. Tak kdo to teda vymáhá, to UCC? No a tam tudy už vede cesta další.
1: No vidíš, a najednou jsme u ULC.
2: A takhle se musíte posouvat dál, jo? Musíte se na to podívat i z jiných pohledů. Tak. Protože je tady spousta nastavených věcí, které jsou schválně zavádějící.
1: No, podívejte se na to třeba z pohledu, počkej, já jsem tady, tak jenom takovou srandičku, podívejte se na to třeba z pohledu poručíka Kolombo. Jak se jmenujete? Kolombo.
2: Luďo.
1: Ale křestním jménem, jak se jmenujete? Poručík. Jo, takže Kolumbo on ví, on jenom dělá, že neví,
2: jo.
1: On prostě, on má tucha, jo? On je ten pes, jo, on to prostě načuchá a ví, jo, a vždycky nějakou cestičkou se k tomu dopátrá a my to tak, mám takovýho tucha, že ještě jak jsme se propojili a ty různý hosty, který potom popřeli svoji vlastní jakoby pravdu zjištěnou a řekli, že ty informace jsou tak nebezpečné, že to mám radši vymazat, tak to mě jenom utvrdilo v tom, že my jedeme teď tím prostorem, že máme na to víc času, jo, v rámci vysílání. A teďka aj mám pocit, že bude víc lidiček kolem nás, jo, třeba, který projeví zájem taky pátrat. A když se mě zeptají, a co mám pátrat, tak já vlastně, no pátrej vlastně tím směrem toho osvobození a toho procitnutí, jo. My teďka třeba konkrétně děláme to UCC a ULC, ale ty můžeš jako všechno prostě, jo? Co se celého světa.
2: No protože na druhou stranu, když budete vypátrat, tak vy sami si začnete mnohem více uvědomovat, v čemže to žijete. A vás to tak nakopne, že pak budete nezastavitelný. No. Takže se nebojte, to je pak to...
1: A tady je film Marlon.
2: Prostě to vám nedá, prostě budete chtět znát pravdu.
1: No, takže já pustím, já už nebudu pouštět videjko, protože doba pokročila, no a zás dívej, 22.35, zás 2,5 hodiny, no a tak lepší než 4,5 hodiny. Takže na stopě, část druhá, zdárně to dneska odpiskáme. Maro, musíme se taky pochválit, udělali jsme kus práce zas, jo. Ty máš řemeslo, jo, já mám taky řemeslo.
2: No, a hlavně, věcí. A ještě hlavně, bacha na tady ty, co vám říkají o nějakých různých věcech, těch človíčků a tak. Člověk tvoří rukama, jo, a uživí se těma rukama. Ten, kdo z vás láme nějaký peníze na nějaký nesmysly, jo, abyste se chodili na nějaký zbytečný přednášky, který vám stejně nikam nevedou. Jenom někomu přibývají korunky za to, ale jinak skutek na hovno. Tak přemýšlejte.
1: Tak a já ještě...
2: Protože my, nebo já osobně, to, co dělám, dělám zadarmo, já za to nic nechci. No. Ale ten, kdo za to něco chce, tak to už není čistá duše.
1: Já to vlastně taky dělám jako zadarmo, jo, dá se říct, no. Já to dělám rád, protože je to, vlastně to vysílání posouvá i mě, jo, vás,
2: no.
1: A potom jako celý společenství, jako lidský, a to mě dělá, protože chceme žít jako v radosti a svobodně jako tvůrci, jo. Mě nebaví žít v kriminále, jo, v digitálním koncentráku.
2: Vlastně, prostě. No, protože když budou kolem nás lidičky, které budou spokojený, no tak budeme spokojený i my přeci, ne?
1: Taková prostě...
2: Protože jsme jeden celý, když
1: to... Sdílená radost se nesčítá, ale násobí, takže já si myslím, že nás bude více. A dívej se tady, 0,7 Oscary, klidně napiš jméno třeba, jo, jak ti máme říkat, vypadá to, že se taky stává pátračem. Děkuju za probouzení každým dílem, nemyslela jsem to zle s AI, učím se teď intuici, mám vás ráda za vaše názory, zkušenosti a rady, děkuji. I my tobě děkujeme, ani my to nemyslíme zle, jo, my jsme si AI prošli a zjistili jsme teda, že to je cesta jako k úplnému zdaru nevede, jo. To je spíš tak pro zábavu, ale zas ona mě vyškolila. A i ta umělá inteligence mě, pozor, buď dělí, Petrucho, nenaleď, jo, toto je blbost. Takže ona je, víš, kdo ví, jak to s ní je, ona mě taky jako vyškolila. Ale... Takže i AI blagadar.
2: Používat pouze vlastní intuici.
1: No jo.
2: S čím? Protože jak vy něco slyšíte, něco přečtete, tak s tím najednou vnitřně rezonujete. A vidíte, že je vám to prospěšný. Ale pokud něco slyšíte a nerezonuje to s váma, sice říkají hezký věci, ale nerezonuje to s váma, tak jako od toho pryč.
1: Pryč od ovcí. A.
2: Tak.
1: A. Probuzení, až ráno kohout zakokrhá, tak budeme všichni probuzení a dostaneme se do toho zlatého věku, o kterém se mluví. Ale prostě svoboda je potřeba k životu, jo? Ať to bude zlatý věk nebo ne, to jsou takové jenom pojmy, takové jakýsi výrazivo, o čem se hodně mluví. Důležitá je svoboda lidstva. Mír, radost a prostě na pohodu. A nenechat se omezovat s růdama. Tak, Maro, máš na rozlučku slovičko?
2: No, jenom popřeju všem dobré zdraví a ať se daří. A neklesejte na mysli, nejste v tom sami. Jedeme v tom všichni celý svět.
1: Táhneme za jeden pro vás, to je důležitý. A ta síla se taky násobí a vůbec nevěřte v žádný nějaký, že musí být nějaký kritický množství jako 20% a pak to sníží na 15%. Vůbec. Stačí pár jedinců, skupinka prostě.
2: A ty to otočí.
1: Jo. Takže na tom pracujeme společně. Dobroš. Tak děkujeme Marcelce za sledování, děkujeme všem přispívatelům. A zdarec 8. dimenze, Petr Bodlák, dělám si prdel, Petě, my už tě známe, ale pátrej s námi dál, jsme v kontaktu. Luďa Čermák, ten pátrá neustále, i když spí, tak pátrá pod těch astrálních světech. Takže taky přispěje vždycky svou kapkou do mlýna a tak postupně se dostáváme tam, kam je třeba. Přátelé, blagadar vám, pouštím znělku a jdeme na bílý sex. Tak, kde pak to mám?
2: Ještě žena bílý klobouky.
1: To ne. Dobroš. Máro, díky, blagadar tobě. O, Šanty.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Hezký večer všem.
1: Ahoj.

0: Posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Dobrou noc.

0: Jaroslav Chváta.
1: Jaroslav Chváta.
0: Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
2: Jo, vážení posluchači, další pondělí je tu a s tím samozřejmě Jarda Chvátal, kterého velmi vítám ve vysílání na svobodném vysílači. Jardo, hezký večer.
3: Taky přeji hezký večer.
2: Ano, já tady jenom koukám, něco mi to tady píše, stisněte, slumení to nevím proč, co to tady píše. Ne, dobře, v pořádku. Tak, takže hezký večer, ano, i pro vás, vážení posluchači. A já hned teda asi půjdu k věci, to znamená, že dneska tu máme další část, už třetí část seriálu Říše stínů a tajemství podsvětí s číslem 479. No, věda ještě 21 a máme tu pětistovku. Jardo, co uděláme s tou pětistovkou potom? Bude to nějaký veliký, bude to nějaký čtyřhodinový pořad nebo nějaká paralaxa? Vidíš, to už dlouho nebylo.
3: No, uvidíme, domluvíme se, něco provedeme.
2: Dobře, to bude někdy na podzim. To bude někdy na podzim, že? Asi těch 20 týdnů. Dobře, no tak jo, takže jsme tu a Jardo, můžeš se do toho pustit, pokud nemáš ještě něco jiného na srdci, co bys chtěl říci?
3: Nemám.
2: Nic jiného. Jdeme na to rovnou.
3: Dobře. Tak.
2: Já tam dám teda hned první obrázek, asi je to tak?
3: No, můžeš tam dát první portfolio.
2: První obrázek, to znamená Bučegi, síň záznamů. Ano, je to ono? Nebo Bučegi, no. To je jedno. Dobře, jo, takže je to tam, tak prosím.
3: Dobře, takže dnešní večer se vypravíme do rumunských Karpat, navštívíme část Karpat, která se nazývá Bučegi. Tady si dovolím shrnout určité informace, určité prostě věci, které souvisí s dnes již notoricky známým tématem podzemních prostor Bučegi a dalších věcí na to napojených. Potom se podíváme pod mořskou hladinu, potopíme se do moře, pod hladinu moří, oceánu, protože tam ta říše stínů, jaká asi v podstatě také se profiluje a je potřeba si o tom něco říci. No a pokud to stihneme, tak se zase ještě vrátíme zpátky ještě jednou na Slovensko. Ano, už jsme tam byli posledně, no a uděláme si tam ještě jeden výlet. Tak, Bučegi. V jisté době, je to už dost roku dozadu, jeden z vojenských satelitů, byl to americký satelit, pokud si dobře pamatuji, stál za objevem starověkého technologického komplexu, který se nachází uvnitř

A na druhé straně pro nás stále nad časovými technologiemi, které tu buď to zanechali mimozemští návštěvníci, anebo tu nechali vizitku po sobě inteligence takzvaného podzemního charakteru, to znamená intraterestriální formy. Ano. Tyto bytosti, ať už to byl kdokoliv, měly zcela jistě obří postavu. Ano. To znamená, byly mnohem vyšší než bytost lidská, čili my. Tyto prostory, ty ústřední prostory, obsahovaly dále, nebo obsahují dále při tom času, obrovské množství holografických záznamů o dávné historii osídlení této planety. A samozřejmě i informace, které se mohou jevit na první pohled kontroverzními, o tajné historii lidstva, nebo utajené historii lidstva, či utajované historii lidstva. A kromě toho je tady tato oblast propojená nebo napojena na, dalo by se říci, síť tunelových systémů, které vedou do různých regionů světa, samozřejmě včetně obydlených oblastí vnitru naší země. Obydlených oblastí těmi intraterestriálními formami podzemních jakýchsi civilizací, či jak to nazvat. Jeden tunel vede, to není nová věc, že nová informace, vede pod Středozemním mořem a pod zbytkem samozřejmě evropského kontinentu a pak pod Středozemním mořem do severní Afriky, respektive do oblasti nebo do prostředí současného Egypta. Krátce řečeno, druhý tunel vede pod Černým mořem, pod dnem Černého moře, přes kus Sýrie do severozápadní oblasti Iráku. A zde se ten tunel láme na dvě části. Jedna malá, menší zaslepená větev končí o několik set kilometrů dál v severozápadní části Iráku. A ta další větev pokračuje, stáčí se mírně na sever a pokračuje pod Himalájemi. No, v podstatě končí pod himalajským masivem, ale ten konec je ještě rozštěpen na druhou odbočnou větev zaslepenou, která vede do centrálního Mongolska. No, jako podzemí samozřejmě pod centrální Mongolsko. Další tunel vede severněji pod Černým mořem, prochází Krymem v jeho západní oblasti, pak ještě na chvilku opět prochází podložím kousku Černého moře, aby pokračoval dál v oblasti Ruské federace, v lokalitě, ve které se nachází například Soči. A tady, myslím, že to je město Novorosísk, město Soči tam. A tady v tomto místě ten tunel se stáčí na sever do oblasti centrální Sibiře. Uralského pohoří a centrální Sibiře. Další tunel

byla zmínka posledně, směřuje z Bučidži nahoru na sever a prochází Slovenskem, tedy on samozřejmě Maďarsko a tak, prochází Slovenskem pod Vysoké Tatry, respektive západní část Vysokých Tater, zde se láme do leva, směrem na západ pokračuje, v příhraniční oblasti Slovenska a Polska, prostupuje hluboko podzemí Babí horou, neboli Diablakem, a Slezským Polskem pokračuje dál do Sových hor. V Sových horách se tunel láme na hlavní větev a odbočku. Odbočka směřuje do České republiky, přes napříč celou Českou republikou, potom do západního Rakouska a končí pod západními Alpami, místech, kde se nachází západní část Alp. Hlavní tunel potom pokračuje dál, jakoby severozápadně nebo severo-severozápadně, přes zbytek Polska do oblasti, tam překračuje hranice do oblasti bývalého východního Německa a přes Německo pokračuje dál k severu až pod jižní Grónsko. To jen tak pro připomínku, co se týče těch tunelů. Ano. Samozřejmě, že je nám různými autory jaksi představována nebo prezentována série událostí, která souvisí s postupně vedeným průzkumem, výzkumem a průzkumem vnitřních oblastí Bučidži. Jedním z asi z nejvíce zajímavých autorů je pan Radu, který tady o této záležitosti tuším napsal zatím nebo sepsal zatím 7 publikací, 7 knih. A jak mám zprávy, tak v tom hodlá ještě s někým dalším pokračovat. Ale já říkám, těch zdrojů je dneska už, těch zdrojů je dneska už povícero. Ano. Čili já, protože samozřejmě nejsem schopen tady v tak krátkém čase odprezentovat a rozvinout materiály všech těch 7 knih, soustředím se tu na jeden aspekt, který propojuje nitro vnitřek Bučidži s naším měsícem. Ano. Respektive s původem našeho měsíce, protože to mi přijde jako obzvláště zajímavé. Přes rumunské zpravodajské služby Securitate, službu specifickou agenturu, Zero, se Radu nebo Radu dostane příležitost navštívit tajnou americkou vojenskou základnu, kde se využívají nebo používají velmi pokročilé technologie, včetně plavidel, která jsou schopná aktivně fungovat, aktivně se pohybovat ve volném kosmickém prostoru, minimálně u
naší sluneční soustavě, respektive blízkosti naší planety. Specifický rámec s ohledem na tento typ technologie tvoří dvě plavidla, klasické TR-3B plavidlo a jeho pokročilá verze TR-3B Černá manta. Jsou to plavidla jako letouny nebo prostě kosmická plavidla s trojúhelníkovým designem trupu, využívající mimo jiné jednu z několika forem antigravitační technologie. Samozřejmě, že TR-3B i TR-3B Černá manta jsou výslednicí výsledkem reverzního inženýrství a reverzního inženýrství ve smyslu výzkumu a snahy o kopírování nalezené mimozemské technologie v případě různých havarovaných objektů, samozřejmě v různých částech naší planety, nejen na území Spojených států. Svoji roli zde hraje i mimozemský faktor, především neutrální genová frakce Nordiku. Zrovna včera jsem měl 5-hodinový webinář, kde jsem tady o tomhle hovořil. Mluvil jsem o americké letecké základně Eglin, která je v podstatě jedinou dominantní základnou, kde parkují nebo jsou hangárovány TR-3B i TR-3B Černá manta, s tím, že na této základně kontinuálně funguje komunita humanoidních, přizpůsobených, neutrálních nordiků. Ten počet kolísá mezi 80 až 150, 160 jedinci, s tím, že oni výrazným způsobem kontinuálně přispívají svými znalostmi, vědomostmi a dovednostmi v genezi toho reverzního inženýrství. Ano. Ale zpátky k Radu. Radu se stal svědkem toho, jak TR-3B, Černá manta, přepravoval náklad materiálu a technického vybavení ze Země na povrch Měsíce, kde se nachází tajné pozemské základny, o níž tedy údajně veřejnost nemá žádné tušení. Jak víte, tak teď před několika dny proběhla informace, že Američani chtějí, taková sranda v tomto duchu, chtějí začít stavět první lunární základnu. Tuším, že s tím chtějí začít v roce 2027, což je příští rok, pokud se mi nemýlím. Číňani se na to chystají také. No, přičemž tedy, pokud budeme alespoň technicky pracovně laborovat s těmito informacemi, tak ty základny tam už dávno prostě stojí, výborně vybavené a plně funkční. Ano. Tady ta vybavenost a výstavba základen na Měsíci započala už před desítkami let, někdy na přelomu 70. a 80. let, údajně tedy. Nemám to pochopitelně sám jak ověřit, ale
byly v podstatě tyto aktivity byly s významnou součástí kontinuálně probíhajících černých projektů, takzvaných černých projektů. Jo. Čili o co tu jde? Jde tu o to, že řízení procesů související s výstavbou tady těchto lunárních základen utajených nepodléhalo ani Pentagonu, ani americké vládě a v podstatě šlo o, jak to nazvat, soukromý projekt několika velkých nadnárodních korporací, které si zjevně prostě vystačí v tomto ohledu sami a nepotřebují k tomu žádný souhlas nebo nějakou státní nebo vládní nebo jakoukoliv jinou podporu. Ten radu, on popisuje v podstatě, jak se dostal do toho plavidla, popisuje poměrně detailně vnitřek toho plavidla. On říká, že ho překvapila technologická jednoduchost, která v podstatě byla, jak to řekl, byla patrná úplně všude uvnitř toho objektu s tím, že ty technologie nebo to AI, které je plně funkční v takovýchto strojích, tak bylo zjevně propojeno na vědomí těch pilotů, na vědomí té posádky, takže tam probíhala výměna informací, výměna dat nějakým takovýmhle způsobem. Když se radu dostal do jakoby na ten měsíc, to znamená, když prostě tam došlo k tomu přistání, dostal se přes vertikální tunel do podzemních prostor, lunárních podzemních prostor a vstoupil do podzemní základny, nazval bych to základnou, která vypadala velmi futuristicky, s tím, že všechno tam bylo opravdu velice perfektně organizováno. Lidé nebo osazenstvo té základny se tam pohybovalo v prostřednictvím elektromobilu nebo elektrovozu. A v centru té základny se nacházela poměrně výrazná kruhová budova, ve které se uvnitř nacházela extrémně dobře vybavená jakási laboratoř. Ano. S tím tedy, že hned na první pohled bylo patrné, že tamní technologie byla opravdu jako úžasná a převyšovala současný stav soudobé vědomosti, znalostí, které jsou prostě dostupné a současné techniky, kterou klasickým způsobem používáme. V té laboratoři byly realizovány experimenty. Ty experimenty směřovaly do oblasti vývoje jakéhosi zařízení, pomocí kterého bylo možné oddělit jemnohmotnou část lidské bytosti od hmotné části lidské bytosti, to znamená od fyziologické části lidské bytosti.
Jinými slovy, oni tam experimentovali se schopností odštěpení baryonické hmoty od kvantového nebo ignitonovo-kvantového rozhraní vysokofrekvenčního, vysokovibračního lidské bytosti tak, že po tom odštěpení, po tom rozštěpení fungovaly v podstatě obě dvě ty části zcela nezávisle. Následně pak ta experimentace probíhala s éterickými těly, se čtyřmi typy éterických těl, se snahou programovat éterická těla například k velice efektivně fungujícím bilokačním účelům, a to nejen v prostoru, ale i v čase, za účelem průzkumu míst, která by nebylo možné fyzickým tělem, byť třeba samozřejmě logicky jsoucím ve skafandru, prostě by nebylo možné navštívit. Z toho vyplývá jedna důležitá a velice zajímavá okolnost, kterou bude nutno prověřit, detailně prověřit a ověřit, a to, že v podmínkách jakoby spirituálních a fyzikálních, nebo fyzikálně spirituálních podmínkách Luny, měsíce, selhává klasická forma astrálního cestování. Protože výcvik astrálního cestování dneska za současných podmínek není nic nemožného. Prostě to lze když máte k dispozici dobrou edukaci, kvalitní, tak se to dá naučit. A proč by se zabývali takovýmto komplikovaným procesem štěpení baryonické hmoty od ignitonovo-kvantového jemnohmotného prostředí člověka, když můžou použít dálkové vidění nebo astrální cestování, že? Jenomže ukazuje se, že mimo naši planetu, zjevně, berte to jako spekulaci, tady tyto možnosti selhávají. A oni hledali nebo hledají, jak to obejít, a hledají prostě další cestičky. No a protože samozřejmě potřebujete průběžně si praktickým způsobem ověřovat funkčnost toho, s čím pracujete, s čím experimentujete, tak k tomu potřebujete to prostředí konkrétní. A vzhledem k tomu, že na Zemi astrální cestování i remote viewing, dálkové vidění, prostě funguje normálně, tak by to nebylo možné jako věřit. Takže oni k tomu potřebovali prostředí mimo planetu. No a nejbližším takovým tělesem je pochopitelný měsíc. Z tohoto úhlu pohledu potom ty experimentace tam prováděné dávají logiku. Jo? To prostě do sebe poměrně dobře zapadá. Ano? Radu se dostal k informacím, nebo ke zdrojům, k datovým zdrojům, ze kterých vyplynulo, že mocnosti našeho světa, mluvím v množném čísle, za ty mocnosti si můžete dosadit státy, případně národy, podle vlastní potřeby, hledají, nebo prostě se zajímají o skutečný původ Luny. No, protože
měsíc, oni to ví, není ledas jaké těleso a není to prostě jenom nějaký satelit jako měsíc, jo, jako prostě měsíček, který obíhá kolem planety, jako měsíce třeba kolem Saturnu nebo Jupitera, nebo Jupiteru, ale oni vnímají to, že náš měsíc plní mnoho jiných funkcí. Jo. A vzhledem k tomu, že plní mnoho různých funkcí, tak asi bude, nebo jinak to řeknu, asi těžko bude přirozeného původu. Čili oni přistupují k měsíci v současné době tak, že samozřejmě nejde o přirozené těleso, nicméně nechme veřejnost u toho, že se jedná o přírodní satelit. Ono se to hodí, tady tento narrativ, jo. Ale tím, ale pro nás platí, že to je umělé těleso a protože je to umělé těleso, tak je to nástroj. A každý nástroj k něčemu prostě slouží, proto je to nástroj, protože má k něčemu sloužit. A známe samozřejmě i takzvané multifunkční nástroje. A tady se ukazuje, že Luna zcela jistě jest multifunkčním nástrojem. A je nesmírně zajímá ta multifunkčnost. To znamená, ta Luna je nástrojem čeho? Jo, čeho? Jo. Takže jasně, oni vnímají kulovitý tvar měsíce, jeho stabilní oběžnou dráhu a tak dále a spoustu dalších anomálií, které se v skutku prostřednictvím klasické vědy jen těžko stěží a neohrabaně vysvětlují. Konec konců tady na toto téma také už bylo vydáno mnoho publikací a některé jste určitě měli možnost si i sami přečíst. Ano. I ten vědecký svět, samozřejmě ten klasický ortodoxní, prochází nějakým vývojem, nějakou evolucí a posunuje se ve svých názorech. Takže dneska se můžete na těch oficiálních platformách klasické vědy setkat s více více spekulativními hypotézami o tom, že měsíc mu by mohl pocházet buď to z jiné oblasti naší sluneční soustavy, nebo i z míst prostředí mimo naší sluneční soustavu a mohl být planetou Zemí zachycen jako jakýsi asteroid nebo ve formě jakési protoplanety. Jo? Tady s tímhle se prostě můžete setkat. Jo? Jenomže samozřejmě, když potom zkoumáte vzorky měsíčních hornin, které obsahují určité spektrum minerálů, jež jsou evidentně mnohem starší, a to nejen než naše planeta, ale jsou starší než naše sluneční soustava. Takže pokud je objektivně prokázáno, že stáří nalezených vzorků hornin na měsíci je jako starší, je mnohem do větší historie, než je naše sluneční soustava, tak těžko tady toto těleso bude pocházet z naší sluneční soustavy. Že? Teď se vrátíme zpátky na chvilinku do Bučidži, protože tak, jak na základě
získaných informací právě z datových archivů, které se podařilo alespoň z části dekryptovat uvnitř Bučeji, tak na základě toho začali s výstavbou těch podzemních základen na měsíci. No, začali s tím Američané a pokračují v tom i v současné době Číňani. Rusové ty mají teď své starosti dost, takže ty jsou trošičku bokem, ale Čína v tomhle ohledu začíná tak pokoutně v skrytě spolupracovat s Indií tady na této bázi. Ale to know-how toho, jak ty základny stavět a na kterých místech pod povrchem lunárním, na tom měsíci, na kterých místech přesně to stavět, získali z dekryptovaných datových archivů v tom Bučeji. Předtím samozřejmě několik desítek měsíců probíhaly systematické úpravy technologie, té stávající pravěké, ale pro nás stále načasové technologie, protože ta technologie, nebo jinak, tu technologii bylo potřeba konvergentně propojit, ano, s mentálními, psychickými a biologickými parametry lidské bytosti. A realizace tady tohoto typu konvergence prostě trvala 35, co mám informaci, trvala 35 měsíců, možná i trošičku déle. No. A teprve poté, když se to takhle sfázovalo, tak se s tím mohlo operovat, s tím zařízením se s tím mohlo operovat dál. Jo? A jednou z funkcí, kterou se podařilo zprovoznit, tak byly, jak to popsat, šlo o řízené skoky, jako bilokace, v časoprostoru. Bilokace ovšem vedené a řízené technickým aparátem. Kontinuality toho celého komplexu v tom Bučeji, který na to byl určen samozřejmě. Ono toho tam bylo mnohem více. A celé to fungovalo tak, že nedocházelo k vyvolávání astrálního cestování, klasického, k evokaci, ale ta technologie využívala první a druhý typ éterického lidského těla. Lidský organismus disponuje čtyřmi typy éterických těl a tady to první a druhé éterické tělo muselo projít stavem přefázování, oni to nazývají stav takzvaného přefázování, to znamená přesná úprava kmitočtu, frekvenčního kmitočtu prvního a druhého typu éterického těla. Tím je, jakoby to éterické tělo ztratilo homogenitu, přirozenou homogenitu s třetím a čtvrtým éterickým tělem a přes trapatonního dělení i na baryonickou hmotu fyziologického těla. V tu chvíli to první a druhé éterické tělo se začínalo uvolňovat. Ano. A bylo možné vyvolat bilokaci, bilokační aktivitu, čili dejme tomu skok jakoby v prostoročase, v médiu prostoročasu, do samozřejmě s předcházejícím přesným zadáním koordinátu na časové ose a koordinátu na prostorové ose. No, časové a prostorové ose. No. Jako máte a jako analogie, jo? Příměr, máte geografickou šířku a délku,
tak tady máte koordinaci přes jako koordináty na časové ose a koordináty v prostorové ose. A to prostě musí sedět. Jo? To zařízení, to celý ten proces naprogramuje, to zařízení v druhé fázi vytvoří vibrační přefázování prvního a druhého typu těla a to zařízení ve třetí fázi aktivuje bilokační proces. Samozřejmě, když dojde k stabilizaci na konkrétním místě, tedy v tom bodu B, ten bod A je výchozí bod, kde se trvává fyzické tělo se svým prvním typem a druhým typem éterického těla, tak v tom bodu B se lidské vědomí, fyzické lidské vědomí, profiluje čistě ryze prostřednictvím třetího a čtvrtého typu éterického těla, čili normálně lidský pozorovatel by neměl šanci a nemá šanci takovéhoto člověka vidět, protože jeho energetická podstata nebo ta energetická platforma, která je v akci, tak vibruje na úplně jiných kmitočtech. Ano? Na úplně jiných frekvencích. Samozřejmě, že první a druhý typ etrického těla v takto, řekl bych, blokovaném stavu je kontinuálně datově a energeticky propojen s prvním a druhým typem etrického těla, jakoby nelokálně a tím pádem i fyzického těla. Můžete si to představit, jako když máte cestují jakoby tím astrálním způsobem, tak vnímají jakési propojující vlákno, které propojuje tu astralitu uvolněnou s tím organismem, jo? Který zůstává na tom jednom konkrétním místě. Tady se jedná o jiné vlákno, energetický jiný typ energetického vlákna, který je vybudován samostatnou aktivitou prvního a druhého typu eterického těla. A toto vlákno po opětovném homogenním sloučení, čili v návratu, v reverzu, kdy dojde k sloučení prvního a druhého typu eterického těla se třetím, čtvrtým typem eterického těla a přes trapatonní oddělení na fyziologické tělo, tak toto vlákno ne, že by zaniklo, ale je rozpuštěno a energie toho vlákna přechází do statusu nebo do homogenní platformy energetické prvního a druhého typu eterického těla. Čili to vlákno je na přechodnou dobu vybudováno, vlastně vytvořeno z energetického média prvního a druhého typu eterického těla. No a ten Radu, který měl možnost několikrát aktivně se účastnit tady těchto bilokačních aktivit díky té nadčasové technologii uvnitř Bučidži, byl, protože on si mohl vybrat to zadání, on si vybral měsíc, a takže se přesunul na ten měsíc. Ale ve smyslu té energetické blokace, jako vědomí, společně s tím prvním, druhým typem eterického těla. No a prostě procházel se v místech, nebo procházel, pohyboval se v místech, kam se nemohl dostat, kam ho prostě v žádném případě nebyli schopni pustit při té jedné fyzické návštěvě, o které jsem se bavil před chvilinkou. Takže on tady tohoto využil a proč mu to bylo umožněno? Jo, aby jsme předešli nějakým dotazům, otázkám. No protože on
měl unikátní spojení, propojení na rumunskou rozvědku, rumunskou vojenskou zpravodajskou službu. Oni, jako těch služeb je tam několik specifických, tady šlo o to oddělení Zero. A přes ně, přes to oddělení, které spolupracuje dlouhodobě s Američany, s Izraelci a s Číňany, ti tam jsou také, ono těch národů je tam povíce, jo, vevnitř, ale tady to jsou takový ty hlavní hráči, tak samozřejmě si jaksi protekčně prostě vymohl tady tuto možnost. Ve skutečnosti to bylo tak, že Rumuni se nikdy nesmířili s tím, že na jejich území lezou Američani. No, oni s tím těžko mohli něco dělat, protože Rumunsko je součástí NATO, no jiné. Mimochodem, to, že se stalo součástí NATO, tenkrát poměrně extrémně rychle, byla právě záležitost, tady ta záležitost související s Bučidži a oni si potřebovali, Západ si potřeboval otevřít dveře, přístupové dveře, bez jakýchkoliv konfliktů, právě tady do toho Bučidži, tady do těch míst. A vstupem rumunské do NATO se jim to samozřejmě zdařilo. Jo. Na druhé straně Rumuni nebyli nikdy rádi, oni se s tím jako nikdy moc nesmířili, protože jim hlavně vadilo, je to vždycky o tom narrativu, který je veden v té či oné službě. Je to určitá věc psychologie a filozofie. Nevím, jak je tomu aktuálně teď v současné době. Jo, ale ještě donedávna, od samého začátku až donedávna, to bylo tak, že Rumuni, oni nebyli nikdy moc rádi za utajování tady těchto informací. Oni od samého počátku vedli kampaň, vedli své aktivity k větší transparentnosti směrem k veřejnosti. U Američanů tak tam to bylo komplikovanější, protože z americké strany v Bučidži je několik zájmových skupin. Jsou tam skupiny navázané na Pentagon, jako zpravodajci navázané na Pentagon. Pentagon tam má svoje vědce, kteří tam pracují. Ti vědci v podstatě jsou zaměstnanci DARPy a ještě jiných specifických firem, když to tak povím lidově, jako firem nebo společností, které jsou úzce provázány a propojeny v rámci spolupráce právě na ten Pentagon. Další frakce, která tam je, tak je navázána na globální industriální mega podniky, které jsou aktivní v leteckém a především v leteckém průmyslu, jako je Boeing nebo jako je já si vzpomnu za chvilinku, jedná se o čtyři korporace nadnárodní. A tady tyhle ty korporace, ty se k tomu stavěly od začátku neutrálně. Jo. Jako jestli to chcete pustit, jo, ty věci, tak to puste. Víceméně sem se stejně nikdo nedostane, kdo nemá. Nás to nepoškodí nějakým způsobem. Jo, a když si tady odsouhlasíme prostě, co se pustí ven po kouskách na časové ose, v nějakých cyklech posloupnosti, tak nám to nevadí. Ten Pentagon byl striktně proti, jako ty služby navázané na Pentagon, ale v posledních zhruba 5 letech se to změnilo, se to mění, protože
v souvislosti s jinými aktivitami, jako je projekt odhalení, jako je mnohem větší transparentnost teď ze strany Bílého domu a tak podobně. Takže i tady se změnily v podstatě podmínky fungování poměrně výrazně. No, Číňani tím to nevadilo, to jako byli klidně i pro zveřejnění, a Izraelci byli striktně proti zveřejnění. Jo. Takže, a těch skupin bylo ještě jako vícero. Jo. Takže do toho byly zamontovány ještě zednáři a tady tyto okultní, řekl bych silové, okultní globální platformy, jo, aby toho nebylo málo. A takže tady v tom poměrně entropickém, nechci říkat přímo úplně chaotickém, ale dost chaotickém prostředí, jo, se podařilo Rumunům prostě prosadit to, že radu ještě v návaznosti na několik jeho spolupracovníků, že mu bude umožněno postupně uvolňovat data. Jo. Ale mělo to několik podmínek, jo, které se museli dodržovat. První a asi nejdůležitější podle mě podmínkou bylo to, že ty informace, ty čisté informace, ke kterým on měl přístup, budou rozředěny. No. A to tak, že 65% bude vymyšlená vomáčka a 35% bude čisté jádro. A radu s těmi kolegy měl za úkol to namixovat. Proto já upozorňuji na to, že ty publikace, jo, těch sedm, nelze brát slovo od slova, jako doslova. Jo. Je to mix. A je potřeba se umět dobře orientovat problematice tady, abyste dokázali oddělit ten plevel v úzovce od toho čistého datového jádra. Jo. A v každé té knize, jak říkám, je 35% zhruba procent dat to čisté jádro. To není málo. Jako, to je skutečně jako hodně, jako, jo. Oproti jiným podobným aktivitám, jo, které tady probíhaly, třeba vzpomenu badatele a spisovatele Moona, který, to tady někde mám, který Američana, který také spolupracoval na některých věcech s radu, s Inmarem, a tam to ředění bylo 50 na 50, myslím, nebo dokonce 65 na 45, jo, 65 plovel, nebo blbnu, 75 na 25, 75 plovel a 25 čisté jádro. Jo. Tak, vrátíme se k té cestě radu, k té bilokaci na ten měsíční povrch. On tam samozřejmě viděl spoustu věcí, které předtím neviděl, protože prostě vidět nemohl. Pohyboval se na dně kráteru. Teď přemýšlím, jak se ten kráter jmenoval. A já si možná vzpomnu za chvilku, ale teď si to nedokážu vybavit. Každopádně to byl kráter, nebo je to kráter na odvrácené straně měsíce. Ten kráter má prostup do podzemních prostor a těsně pod povrchem několik desítek metrů jsou horizontálně paprskovitě rozčleněny hangáry, ve kterých byly hangárovány TR-3B a TR-3B Černá manta.
Radu Sinamar jich tam těch TR3B napočítal 31 a TR3B Černá Manta, tak tam to číslo bylo kolem 16. Což je poměrně dost na jednom místě. Jo? K tomu TR3B, ne k té Černé Mantě, protože to je upgrade TR3B, tak tady ta TR3B od roku 2004 vlastní americké patentové číslo. Jo? Je to patent, pokud byste si to chtěli nalézt, je to patent s číslem US 200601450019 velké A tiskací. A tady tento patent, zveřejněný v roce 2004, zobrazuje kosmickou loď ETR-3B v formě detailního technického nákresu. Samozřejmě, že trojúhelníkový design není novinka. Některé typy klasických předcházejících vojenských letounů disponovaly a disponují trojúhelníkovým designem. Jo. Myslím, že U2, zrovna to letadlo U2, má tady tento delta, má tady ten delta tvar, nebo disponuje tady tímto delta tvarem. Ano. TR-3B disponuje vertikálními elektrostatickými nábojovými generátory, které jsou umístěné v každém z těch tří rohů, které produkují horizontální elektrické pole rovnoběžné se stranami trupu. Toto pole pak interaguje s rovnou stěnou, vyzařovanou jakoby s energetickou stěnou, vyzařovanou anténami na boku trupu. A to v kontextu s dalšími fyzikálními faktory produkuje antigravitační efekt nebo antigravitační jev se schopností vektorového ovládání antigravitačního pole, takže aby to plovidlo mohlo stoupat, mohlo klesat, mohlo se pohybovat prostě různě do strany a tak podobně. S tím, že pochopitelně tam dochází automaticky i k odstínění klasické gravitační síly. Takže to TR-3B dokáže dělat neuvěřitelné manévry v obrovské rychlosti, například v pravém úhlu, jo, takhle, jo, prostě různě, jo, komíhat se při velké rychlosti, což je pochopitelně obrovský bonus. Ale to TR-3B a TR-3B Černá Manta těch bonusů oproti klasickým leteckým technologiím má mnohem více. Jo. Radu Sinemar se dostal na měsíc bilokačním způsobem ještě jednou, kde měl možnost navštívit mnohem větší základnu v jiném kráteru, kde se nacházela plošina se dvěmi plavidly diskoidního tvaru, čili ve tvaru klasického létajícího talíře. A nad nimi, nad tou plošinou, se nehybně vznášela černá trojúhelníková loď, černé trojúhelníkové plavidlo, a podle popisu v tomhle případě by se mělo jednat o TR-3B Černá Manta. Ano.
Radu Sínemar se dostal i na přivrácenou základnu, tedy na základnu na přivrácené straně k zemi, která byla asi nejmenší ze všech a která byla evidentně v dikci Ameriky, to znamená Spojených států amerických, respektive majitelem nebo uživatelem té základny byly různé jakoby technologické korporátní frakce, nezávislé na americké vládě a Bílém domu, čili, jako pardon, Pentagonu, tak, s tím, že tady viděl plavidla, která měla ale výrazně jiný charakter, než ta, která spatřil předtím, ať už to byly ty diskoidní plavidla toho diskoidního tvaru, anebo ty trouhelníková plavidla TR-3B a TR-3B černá manta. Ano. Tak, když to zase ještě trošičku dál posunu, tak v této fázi bilokace se Radu vydal na přivrácené straně mimo daný kráter s tou nejmenší základnou, o které jsme se před chvilinkou bavili. A na volné plání nalezl obrovskou, zjevně mimozemskou základnu, která byla absolutně opuštěná a v podstatě nebyla funkční. A byla to platforma, technologická platforma, složená z několika budov bizarního designu, přičemž celý ten objekt byl z nějakých 80% rozrušen. To znamená, byl šlo o polorozpadlou, prostě za polorozpadlou záležitost. Jo? Ten Sínemar, Radu Sínemar, on cítil jako pocitově, protože když nejste vázání na fyziologické tělo a jisté čisté éterické tělo a kód prvního, druhého typu, které na jedné straně je provázáno na fyzické vědomí, na druhé straně je tedy propojeno na svůj hmotný nosič, který ale je stovky tisíc kilometrů někde jinde na Zemi, Bučeji, tak jste mnohem vnímavější a mnohem citlivější. A ten Radu Sínemar, on tady prostě cítil, on tady vnímal to, že ta civilizace, která to postavila, tak byla extrémně stará a byla výrazně spirituálního charakteru. Nešlo o civilizaci výbojnou, civilizaci agresivní, ano, spíše o civilizaci, která byla zaměřena na bádání, zkoumání a mírumilovné užívání objevů, experimentů a tak podobně. Jo? No a když se Sínemar přiblížil k těm ruinám, on v podstatě jakoby proplul dovnitř, do těch ruin a teď proplouval, tak tam v jednom místě objevil otvory vertikální, které v podstatě umožňovaly sestup, jo, do jakoby pod povrch. Ale on vnímal, Sínemar vnímal, že ty šachtice vertikální vedou extrémně hluboko. V podstatě do nitra měsíce. Jo. A on si tady vzpomněl,
v této fázi si vzpomněl na různé hypotézy o dutosti měsíce, jo? Že měsíc by mohl být dutý, v podstatě duté těleso, asi i umělého charakteru. Jo?

meteoritu větších rozměrů na měsíční povrch. Jo? Je tak jako zajímavé na tom je i to, že Sověti už někdy v 60. letech v rámci jednoho přísně tajného projektu analyzovali data, získaná data, související s měsícem, která naznačovala, že měsíc by mohl být sám o sobě prastarou kosmickou stanicí nebo obrovskou mimozemskou kosmickou lodí, kosmickým plavidlem. Jo. Oni se tomu údajně věnovali. No, tady tomuto výzkumu. Já jsem se to potom ověřoval nezávisle u svých zdrojů, které mám v prostředí Ruska, které mají přístup tady k těmto věcem. A oni mi to jakoby potvrdili. No, potvrdili. Jako potvrdili, jo? Tak jako moc se jim do toho nechtělo, ale byli překvapeni, jako, že o tom vím, nebo odkud jsem se to dozvěděl. A jako, proč byli překvapeni? No, protože ten Radu Sinamar, on tady tuto informaci zjistil právě ve chvíli, nebo v tom období, nebo v té době té bilokace, neboť to první a druhé eterické tělo mu umožnilo v podstatě v nulovém čase se přemístěvat kamkoliv. A tam to funguje tak, ještě abyste věděli, že když máte nějakou myšlenku nebo nějaké téma, tak tam dochází k magnetické harmonické vazbě. Na jedné straně máte téma, máte myšlenku, máte mentální energii a na druhé straně nějaký objekt nebo nějaké informační pole nebo nějaké datové pole a ono vás to k tomu automaticky přitáhne. Jo? Takže takový příklad, jako bizarní technický příklad, první a druhý typ eterického těla, teda ta metodologie, která byla využívána tím Radu Sinamarem, ale i mnohými jinými v tom Bučeji a je využívána dodnes, která funguje na bázi tedy té nadčasové techniky a elektroniky neznámého asi mimozemského původu v tom Bučeji, tak ona umožňuje bilokaci v prostoru a čase. Nejen v prostoru, ale v prostoru a čase. Jo? Takže ve chvíli uvolněného prvního a druhého eterického těla, když byste si zadali téma, jo? Řeknu, bitva u Kartága, tak automaticky na bázi magnetické interakce, protože mentionové pole generuje datový program, který zní bitva u Kartága, a pak tu máte reálii na časové ose v určitém časovém bodu a prostoru, kdy ta bitva u Kartága probíhá, pokud skutečně proběhla, jo, a nebyl to nesmysl. A v nulovém čase vás to přitáhne do toho místa a do té doby a vy se stáváte svědkem přímo svým fyzickým vědomím vnímáte a stáváte se svědkem té události. Jo? A tady samozřejmě toto je extrémně, řekl bych, masivně používané, jo? V tom Bučeji. Protože toto je unikátní možnost, jak si ověřovat, jo? Historická a prehistorická kvazifakta. Například týkající se Ježíše. Existoval, neexistoval a pokud existoval, tak co se tam odehrálo ve skutečnosti, jak se to odehrálo a tak dále. Jo? To je naprosto úžasná záležitost. Jo? Jo, já bych hned věděl,

0: o stovkách věcí, kam by se chtěl podívat. Jo, a na vlastní oči prostě si to uvěřit, jo, ty věci. Jo. Čili v podstatě to zařízení, zjednodušeně řečeno, umožňuje kontinuální revizi historiografie. A protože při vší úctě tedy nás tady už systematicky docela dost dlouhou dobu věšejí bulíky na nos, s ohledem teda na, jako na lidskou historii a prehistorii, tak si asi dokážete představit, že nikdo nebude mít zájem tady tyto možnosti pustit někam ven na veřejnost k všeobecnému užití. Jo? A nebo i ty informace. Jo? Ono stačí už to, co bylo dovoleno propustit přes toho radu Sinemara. Jo? S tím, že ten radu tedy potvrzuje dutost a umělost měsíce. S tím, že v různých úrovních pod měsíčním povrchem kontinuálně se nachází obrovské chodby nebo tunely, které mají průměr několik kilometrů. No, šířku několik kilometrů. No, představte si tunel o šířce 4 nebo 5 kilometrů, no, který se táhne tisíce kilometrů po obvodu měsíce v určité hloubce. No, dejme tomu v hloubce 50 kilometrů třeba. No. No. A ten radu, když putoval tím nitrem, tak viděl, jako měl možnost se na to podívat v globálu a spatřil, že těch pater, které prostupují jakoby v hloubce obvodem měsíce, je několik. Jo? Celkem jich je 8. To jsou obrovské prostory. Jo? Mimo těch obrovských tunelů tam viděl obrovské haly, jo, které byly vysoké několik kilometrů, jo, strop měly ve výšce několika kilometrů, jo. Šířky měly v desítkách, někdy i v stovkách kilometrů. Jo. A vše bylo pokryto takovým zvláštním našedlým prachem. Jo. S tím, že ten prach se nacházel na prvních třech úrovních. No, jsme si řekli, že tam bylo 8 úrovní. Tam potom na těch dalších, od čtvrté úrovně potom k té 8., tak ten prach už nebyl přítomen. No. Na základě práce s informačním polem, protože vy, když jste v této bilokaci, kdy vaším nosičem je čistý první a druhý typ eterického těla, bez jakékoliv příměsi energetické či něčeho dalšího, tak jste schopni pomocí fyzického vědomí interagovat s informačními poly. Respektive v tomto případě s informačním polem prostoru nebo s informačním polem prostředí a skopírovat informace, snímat informace z takovýchto informačních polí. A on na základě tohohle zjistil, že valná většina těch uměle vybudovaných dutých prostor uvnitř toho měsíce jsou stará zhruba 70 milionů roků. To odpovídá období druhohor na Zemi, jo, zhruba. Jenomže měsíc jako takový je samozřejmě starý miliardy let. No. O čem to je? Je to o tom, že měsíc je jako umělé těleso, ale ve smyslu umělého opracování. Jo? Čili měsíc byl původně přírodní těleso, na kterém se ale intenzivně pracovalo, A to především pod jeho povrchem, kde doslova a do písmene byla vybudována osmipatrová logistická struktura, síť, vzájemně horizontálně i vertikálně propojena. Ta inteligence, která toto činila, musela vývojově mnohonásobně překračovat parametry a schopnosti současného lidstva. Protože, když jenom zmíním to, představte si, kolik hmoty muselo být, jakoby lidově řečeno, vytaháno ven a někam odvezeno, prostě někam umístěno. Pokud samozřejmě oni to nevypálili rovnou. To znamená, že by spustili anihilační proces a tu hutnou baryonickou hmotu toho podloží rovnou sublimovali. Jo? To znamená, přecházelo by to v plyn. Jo? To znamená, docházelo by k masivní sublimaci. Transformaci z klasické hmoty na plynovou bázi. A potom vyfoukávala prostě ta plynná báze pryč, jo, někam prostě ven. Jo. I toto je samozřejmě možný. Jo. Byť jsou to spekulace. Jo. Takže to byla taková první fáze, ve které aktivně Radu Sinmar využil možností a zaměřil se na umělost našeho měsíce. A teď já to trošičku posunu, jo? Protože tady ještě jedna paralelní datová větev, jo, kterou bych chtěl zmínit. Jo. Pavlíku, prosím tě pěkně, kolik je hodin?
1: No, já si myslím, že se tentokrát trefil přesně, ty to musíš vědět. 22, 21 kousek.
0: Já to nevím. prosím tě, nech tam pořád ten slide jeden, jo?
1: Ten první? Pořád
0: u prvního slajdu.
1: No jasně, pořád já už tam dal třetí.
0: Ty tam montuješ prostě úplný nesmysly. jsme u prvního slajdu, jo? No, já dokud ti neřeknu, tak prostě tam nic jiného nestrkej.
1: Už se tak děje, já myslím, že jsi zapomněl. No. Tak,
0: ne, ne, to já na to myslím.
1: Dobrý, tak jo, tak dobře.
0: Existuje kniha, která se jmenuje Somebody Else is on the Moon, jo, nějak tak. Ona je stará, jako. Jo, ona vyšla v roce 1976 na tom slajdu. I tam máte je zobrazenou, někde na tom prvním slajdu jsem tam dával. A tu publikaci sepsal jakýsi George Leonard. A tady ten George Leonard, on byl vědec, který pracoval pro NASA. A on v té své publikaci popisuje existenci anomálních technologických struktur na měsíci. Už v roce 76, prosím vás pěkně. Jo? Mnohem dříve, než tak činil Mike Barra nebo Richard Hoagland. Jo? Mnohem dříve. Jo? S tím, že Leonard, on vedl jakýsi individuální vlastní výzkum a podle toho svého výzkumu, nebo na základě tady toho svého výzkumu, v té knize předkládá důkazy o existenci obrovských mechanických zařízení na měsíci, z nichž některé jsou dokonce dlouhé až několik kilometrů a které se pohybují po povrchu měsíce. Hodně zajímavé. V té publikaci také popisuje podivné geometrické symboly přítomné na povrchu měsíce, polorozpadlé měsíční konstrukce, lunární konstrukce, které jsou mnohonásobně vyšší než cokoliv, co kdy bylo postaveno na Zemi. Je zajímavé, že až v 90. letech ve stejném duchu s nabídkou určitých fotografií o tom hovoří Hoagland, jo, ale i třeba ten Mike Barra, jo, a jiní. Jo. A ten Leonard tam popisuje i takové věci, jako jsou potrubí, něco, co připomíná obrovské dlouhé dopravní pásy uvnitř měsíčních kráterů, jo, a dokonce i stupňovité opracování vnitřních strany, jo, vnitřní strany některých kráterů. Něco jako když máte povrchový důl, jo, kdy vlastně vám vznikají takové schody, jakoby, jo, zarypnuté do, prostě do stěny, do podloží. No a ten Leonard v tom 76. roku, doktor Leonard tedy, se nebojí uvést svoji tezi, že měsíc není přirozeným satelitem, ale umělou konstrukcí, nebo dokonce obrovským plavidlem, obrovskou lodí, která je zaparkována na oběžné dráze kolem naší planety. Leonard také v té publikaci cituje hypotézu, jednu z mnoha hypotéz, které tam uvádí, která o dutosti měsíce, která vycházela, nebo o kterou opíral tak, o článek, který vyšel v Sovětském svazu už někdy v roce 1970, přičemž autory toho článku byl jakýsi Michail Vašin a Aleksandr Šerbak, nebo Šerbakov. Jo? Já jsem se ten článek našel, on existuje v elektronické verzi dodnes. A tady ta její hypotéza toho Vašina a Šerbakova předpokládá, že měsíc je dutý planetoid, který byl na oběžnou dráhu uveden suprainteligentním životem. To odpovídá i tomu, co zjistil Radu Sinmar, jo, při těch svých misích do nitra měsíce. A tady ten ruský článek se také odkazuje na historické zprávy o takzvaných, zabývající se takzvanými lunárními přechodnými jevy. Jo? Ve zkratce LTP. Jako jsou různá světla, která byla cyklicky pozorovaná v kráterech Aristarchos a Plato, která jsou považována za umělá, jako z umělého původu, a nikoliv za přírodní jevy. Teď se vrátím k Leonardovi. Leonard tvrdí, že NASA, pro kterou ve své době pracoval, stejně tak jako Richard Hoagland, který pracoval pro NASA, a NASA, ale i jiné kosmické agentury, například Evropská ESA, nebo Čínská kosmická agentura, Ruská kosmická agentura. Tady o těchto záležitostech prostě vědí. Ano. Ale ty věci masivně utajují. No. To není pro nás nic nového, předpokládám. Ale je dobré to prostě zmínit, protože ten Leonard o tom prostě toto říká v té své knize z toho 76. roku už. No. No. Tady potom z toho vychází určitá myšlenka, která by mohla naznačovat, že specifické mimozemské aktivity na měsíci by mohly v určité míře ovlivňovat geologii a biologii Země na Zemi, včetně možných manipulací s tektonickými seismickými parametry, vzory, v souvislosti s geofyzikou naší planety a atmosférou naší planety. Navíc měsíc by mohl teoreticky sloužit jako centrum pro sledování komunikaci. Ty tam něco píšeš, viď?
1: Ano, ano, ano, už přestanu. Už přestanu.
0: Ono to tady totiž slyšet, jako extrémně. Sloužit jako centrum pro sledování a komunikaci. Jo? Nebo jako obecně kontrolu lidstva. Jo? V tomto duchu zase se často vyjadřuje David Icke. Jo, pokud znáte jeho myšlenky a jeho materiály. Což nás hypoteticky může vést k závěru, že naše planeta prostě byla kdysi záměrně teramorfována anebo obecně upravena tak, aby umožňovala existenci lidského života, respektive existenci vyšší formy evoluce, která je typická pro lidskou bytost. Přičemž měsíc v tomto ohledu může sloužit jako multifunkční stabilizační nástroj. Jo, vidíte, jsme u toho nástroje, jo? Jak jsem se o tom zmiňoval na začátku. Sloužit jako stabilizační nástroj. Dokonce našel jsem hypotézy, které předpokládají, že měsíc reguluje sklon zemské osy, reguluje aktivity a potencialitu magnetických polí Země, včetně ionosférických podmínek. Tak, aby byla realizovaná dlouhodobá stabilizace optimálních podmínek pro rozvoj bohatého ekosystému. No. Když se podíváte zpětně, nebo když si vzpomenete zpětně na různá vyjádření ze strany potenciálního mimozemského faktoru různého druhu a typu, tak často se setkáváte s informací, že informací o bohatosti zemského ekosystému oproti jiným planetám, na kterých se různé formy života nachází. Jo? Vzpomeňte na materiály Barbary Marciniak například. Jo? V souvislosti s knihovnami života, s genetickými knihovnami a tak dále a tak dále. Tady jde o to, že a můžeš tam přihodit druhý slide, prosím tě, jestli tě můžu poprosit.
1: Ano, co ty to? Ano, já jsem měl vypnutý mikrofon. Počkej. Koupneme druhý teda, ano, to je tento. Tak, už je to tam.
0: Je to tam, jo. OK, super. Tak, když z tohoto vyjdeme, tak lze konstatovat, že kdyby měsíc nikdy neexistoval, a to jsou fakta, která jsou zpětně doložitelná, jo, nebo která lze modelově vypočítat, zjistit, tak dny na Zemi by byly výrazně kratší. Trvaly by zhruba 6 až 10 hodin. Sklon zemské osy by byl nestabilní a chaoticky by kolísal, což by vedlo následně k extrémním nepředvídatelným klimatickým změnám, včetně dramatických střídání ročních období a velice častých dopledových. Jo, ty cykly by byly velmi krátké. Došlo by k absenci výrazných přílivů a odlivů, což by zase ohrožovalo globální ekosystém. No. Následně by došlo k narušování potravního řetězce a vyvolání masového vymírání. Takzvaná noční zvířata by byla obzvláště zasažena, neboť jejich organismus je naprogramován na aktivní příjem odraženého měsíčního světla. Jo? Odraženého měsíčního světla. Existují hypotézy naznačující, že bez přítomnosti měsíce by Země pravděpodobně ztratila i své magnetické pole, což by samozřejmě zemský povrch vystavilo nebezpečnému kosmickému záření. A docházelo by k jevu k takzvané atmosférické erozi, podobné té, kterou objevujeme na Marsu. A lidská civilizace by se pochopitelně prostě nikdy nevyvinula. Jo? Čili měsíc je rozhodující nástroj pro dlouhodobou stabilizaci životního prostředí, jo? Samozřejmě včetně obecné biologie a ekologie, se všem všude. Jo? Teď se vrátíme zpátky k Redu Sinamorovi, protože téma měsíce v podstatě zkoumal prostřednictvím technologie přítomné, respektive prostřednictvím databáze, technologické databáze, přítomné, nebo která je součástí té nadčasové technologie uvnitř Bučeji. Ano. A získal extrémně zajímavé informace. Přibližně před 100 000 lety se uvnitř naší sluneční soustavy aktivně a opakovaně v určitých cyklech pohybovala takzvaná proto-syriánská civilizace. Já teď tady mám prostor a čas, abych vám vysvětlil genealogii a genovou bázi syriánského stromu civilizací. Protože existuje několik desítek různých genetických typů Syriánců. Jo? S mnoha a mnoha a mnoha civilizačními komplexy. Některé spolu spolupracují, jiné spolu nespolupracují, některé jsou neutrální, jiné jsou součástí Galaktické federace a Aliance sfér a tak dále a tak dále. Ale za tím vším tam na začátku stojí tzv. Proto-syriánská civilizace. A to je Redu Sinam, která prostě byla aktivní v naší sluneční soustavě před těmi 100 000 lety. A tato proto-syriánská civilizace vytvořila nebo disponovala umělým kosmickým tělesem, které známe pochopitelně jako dnešní měsíc. Všimněte si jedné věci, důležité. Vnitřní infrastruktura měsíce, která je umělého charakteru, byla vybudována před 70 miliony lety. Ano. Před 100 tisíci lety, tu máme informaci, že před 100 tisíci lety, přitáhla proto syrijská civilizace při jedné ze svých misí do naší sluneční soustavy tady ten náš měsíc. To znamená, že ta protosýrijská civilizace, pokud to nečinil někdo jiný a oni to někde neukradli nebo někde prostě neschlamstli, někde to nenašli, tak ta protosýrijská civilizace musela být extrémně starobylou civilizací. Protože už před 70 miliony lety musela být na neuvěřitelně pokročilé úrovni. No, na úrovni planetárního inženýrství. Když dokázala vybudovat, tak by teoreticky dokázala vybudovat takovou to vnitřní infrastrukturu v tom měsíci. Ano. Proto Syriané pocházeli z planetárního systému Sirie A. Planetární systém Sirie A je velice komplexní, velmi bohatý. Čítá dohromady 31 planet s mnoha stovkami měsíců. Sirius A je obr, ne-li veleobr, čili jeho ekvivalent vyzařované energie do okolního prostoru je enormní, protože na Herzfeld-Russellovém spektru je Sirius tuším v áčkovém segmentu, jo, v áčkovém budníku. Čili extrémně žhavá, svítivá hvězda, proto taky Sirius je nejjasnější hvězda na obloze, že u nás hvězda na obloze. 31 planet. Přičemž tady ta protosýrijská civilizace pocházela z 19. planety. Ale ne z planety, ale z měsíce této planety. Protože ta planeta jako taková, ano, je zhruba 4x větší jak náš Jupiter. A tato planeta disponuje 26 měsíci. Přičemž největší měsíc je zhruba v poměru k naší planetě 1,2:1. Čili je o chlup větší jak naše planeta. Jo? Tak toliko určitá konkrétní fakta, jo? Data prostě. Jo? Samozřejmě, že tady z té protosyriánské civilizace vykvetl genový strom prostřednictvím různých křížení, genetický a tak dále, šlechtění a já nevím čeho všeho dalšího. Takže ten strom dneska se rozrostl do několika desítek samostatných genetických linií, tvořící hrozny individuálních samostatných civilizací. Jo, vždycky na té genetické linii máme hrozen určitého počtu syriánských civilizací, které se od sebe genově poměrně i dost mohou lišit. Ano. Mimochodem, ta technologie v tom Bučeji, taková informace bokem, je schopná, pokud mám ty nejčerstvější informace k dispozici, zaznamenávat, reprezentovat nebo revokovat, jako prostě ukázat události, prehistorické události na naší planetě, ale i uvnitř naší sluneční soustavy, čili včetně ostatních planet sluneční soustavy a volného kosmického prostoru uvnitř naší sluneční soustavy, do vzdálenosti 95 až 98 milionů let. Jo? Takže to je teda opravdu dálka, jo? Velká dálka směrem do prehistorie. No. Ta protosyriánská civilizace, tak se vyvíjela, procházela různými fyzickými proměnami a co se týče tělesné stavby, tady těchto protosyriánů, Tak, pokud si dobře pamatují, tak byli velice podobní nám, humanoidní bytosti, s průměrnou výškou 1,80 m, čili 180 cm, což je výška, která je typická svým způsobem docela dost i pro nás. Ovšem, barva jejich pokožky byla jednoznačně perlově bílá s lehkým namodralým nádechem. S lehkým namodralým nádechem. A to je zase malá odbočka. Ti z vás, kteří, pokud teda mě posloucháte, někteří, kteří u mě studovali projekt Modré světlo, tak si asi vzpomenou, když jsme probírali problematiku civilizace nebo skupiny civilizací s společným stejným genomem, které v prehistorických kronikách jsou známé jako modří ze Sýria. Jako modří ze Sýria. Jo? A tady to název modří ze Sýria úzce souvisí s tím lehkým namodralým nádechem, ano? Kterým jejich pokožka byla typická. Jo? Kdybychom potkali takového člověka s perlově bílou pokožkou s lehkým namodralým nádechem, tak bychom řekli, že ten člověk trpí akutní chudokrevností s fatálním finálním průběhem. Ano. A teď ještě jedna malá odbočka. Pojďme do historie. No. Asi nejzřetelnější to je v Asii, v asijské enklávě. Podívejte se, nebo vy to víte, vy to asi znáte, jak byl znázorňován Krišna. Krišna byl kreslen tak, že měl modré tělo. Ale jinak vypadal jako my, jako prostě jako člověk. Jenomže Krišna s modrým tělem, s kresleným modrým tělem, není jediným v historickém panteonu různých asijských náboženství. Já jsem svého času si dal tu práci, teda piplavou, že jsem fakt detailně se procházel a probíral tady těmi asijskými filozofiemi, přes buddhismus, přes brahmanismus, zen buddhismus, hinduismus a našel jsem několik desítek entit, jako individuí významných v tom, řekl bych, v tom symbolickém akcentu náboženském s modrým tělem. Ale obrovské množství jiných mělo klasické tělo. Ale těch několik desítek mělo modré tělo. A pozor, ta Asie není jediná. Protože když půjdeme do hloubky mytologických konceptů, například některých jihoamerických indiánských kmenů, z nichž mnohé jsou už vymřelé, už neexistují, no, tak tam najdete také modré lidi. Lidi s modrým tělem. No. Stejně tak, když se podíváte do mytologie Navahu, konkrétně, nebo Cherokeeů, tak tam najdete také modré bohy. Jo? Ale potom jiné božstva a jiný jako významné poloboské individua s barvou, s klasickou barvou těla. Co to znamená? Znamená to, že v dobách prehistorických tu zjevně existovala aktivní interakce mezi zástupci civilizačního komplexu modrých ze Sýria a námi, čili lidskou civilizací. Jo? Toto berte jenom jako prostě malou odbočku. Jo? Já budu, připravuji velký projekt, půjde o revitalizaci modrého světla do úplně nové platformy, mnohem kvalitnějším uspořádáním dat a s velmi zajímavou nadčasovou koncepcí. Takže dívejte se, občas zajděte ke mně na Matrix, do kolonky webináře a hlídejte si tam start tady tohoto projektu, jo. Tady bude takovou, řekl bych, jak bych to nazval, královskou lodí, jo, všech těch webinářů, které tam mám, už jich je přes 280 v archivu. Tam máte k dispozici. Tak a budu pokračovat. Proto syrská civilizace, 19. planeta, respektive měsíc 19. planety, Syria A. No. Tato civilizace ve svých, jakoby v tom svém vývoji, se samozřejmě, proto syrská se samozřejmě nejdříve soustředila na výzkum sluneční soustavy Syria A. Jo. 31 planet, jo. To je pěkně sousto, jo, samo o sobě. A zajímavé je ale to, že poté, co v tom svém vývoji dospěli k mezihvězdnému cestování, jo, tak ty protosýriance jakoby nepřitahovala soustava Syria B nebo Syria C. No, protože my víme, že Sirius A je vlastně součást systému několika vzájemně se gravitačně ovlivňujících hvězd se svými slunečními soustavami. Viz Sirius B neboli Potolo v jazyce Dogonu, kteří prožili v prehistorii přímo interakci zjevně s obojživelným druhem Syriánců. Existují 4 civilizace syriánského genomu, kteří fyziognomicky jsou ryzí obojživelné humanoidní entity, čistě pro zajímavost. Tak oni se na to nesoustředili, ale je zajímal Orion, neboli Orion. Zajímavá věc. Jo? Čili co oni udělali? Oni vytvořili expedice k celé řadě hvězd v souhvězdí Orionu. Nejde o Betelgeuse, nejde o Rigel, jo? Nejde o Saif hvězdu, ano. Jo? Nejde o Bellatrix a nejde ani o Alninam, Alnita, Kamintaku, které tvoří pás. Jde o hvězdu Epsilon v souhvězdí Orionu a hvězdu Theta v souhvězdí Orionu. Což jsou malinké hvězdičky, naprosto nenápadné. A to byl průšvih. Obrovský průšvih. Protože oni nevěděli, co je čeká. Oni si tady tímhle podepsali, bohužel, jak to říct, velice pochmurný testament. Neboť Imperium Orionu v té době už bylo dávno plně funkční. Se všemi těmi svými plazoidy a reptiliány a bohu čím vším dalším. Takže, k čemu došlo? došlo k tomu, že jednak na sebe upozornili, upozornili takovým způsobem, že Orion zjistil jejich domovskou sluneční soustavu, Sirius A. No a samozřejmě tyto expedice byly eliminovány. Eliminovány takovým způsobem, že byly jakoby proti jejich vůli samozřejmě, se staly součástí hybridizačních experimentací Impéria Orionu. Po určité době, nemalé, tady se pohybujeme řádově v desítkách tisíců let, se, a teď nebudu popisovat detaily, jo, se určitému počtu z hybridizovaných protosyriánců podařilo utéci, prchnout, a po velmi strastěplné anabázi se dostat zpátky, zjednodušeně řečeno zpátky domů. Ano. To byl druhý průšvih. Protože snaha o provedení reverzní očisty genetické, reverzního genetického očištění, nedopadla dobře a navíc se nezabránilo k křížení. Prostě put, rozmnožovací put je velmi intenzivní put. Čili poškozená DNA, hybridizovaná, se začala šířit na další pokolení už přímo v té domovské civilizaci. Ano. Takže po 30 milionech let víme, že proto syriánská civilizace byla starší jak 70 milionů let, když už před těmi 70 miliony lety prostě provedla tu superinženýrský projekt s naším měsícem u sebe. Tak po 30 milionech let se v důsledku tady toho, co se dělo, jejich vývoj zastavil, respektive skolaboval. Ještě předtím, kdy se tak stalo, tak určitá nemalá část, čítající několik set tisíc jedinců, původních protosyriánců s nedeformovanou, stále čistou DNA, použila náš měsíc, čili tento jakoby kvazi umělý prvek, jako kosmické plavidlo, protože jednoznačně možnost přežití mohla být prostě mimo jejich dané domovské těleso, což byl ten měsíc té 19. planety Sirie A. A jinde prostě život nebyl možný. Jo, v té době v tom systému slunečním. No. A v této fázi vstupuje na scénu do popředí naše sluneční soustava a naše planeta. Protože Syriánci o našem systému věděli dlouhodobě. Ale nebyla první volbou. Protože zase, když se pohybujeme na časové ose, Tak tady vidíte, že k využití našeho měsíce a opuštění systému Sirius A došlo plus minus před necelými 30 miliony lety. Jo, nebo před 30 miliony lety. Náš měsíc se prostřednictvím Syriánců dostává do naší sluneční soustavy zhruba před 100 000 lety. Jo? Takže vidíte, že tam je obrovský časový rozdíl. Jo? No a protože už nám nezbývá žádný čas, tak jak se říká, nejlepším je dobré přestat. A příště plynule navážeme tam, kde jsme dneska skončili. Já se omlouvám, že jsme nestihli ani druhé, ani třetí téma. Do vody jsme se ještě neponořili, ale prostě rozumíte, ta struktura těch témat je datově tak bohatá, že prostě to trvá nějakou dobu. Když vám mám to vylíčit celé v nějakém konsenzu a prostě v nějakém logickém uspořádání, tak aby ty informace na sebe navazovaly a aby tvořily komplexní studijní materiál.
1: Dobře. Dobře, obrázky nám zůstanou teda na příště, samozřejmě.
0: Ano, ano, přesně
1: tak. Pořádku, to je dobrý, to je příští týden. To již bude kolikátýho 8. Ano. Já teda na závěr opět vás pozvu na kalendárium, které bude následovat číslem 164, věnované americkému basketaristovi Lee Sklarovi k jeho 79. narozeninám. Tak, to vysílá Michal z Prahy. To je ode mě asi všechno. Příští týden, jako vás zvát nebudu, příští týden vás ještě zase znova pozvu, protože to už bude týden před na Palouček, kolem toho 12. a 14. června a pak 21. června ještě na další akci. To vás pozvu teda až příští týden. Zatím, pokud chcete jet, rezervujte si místo, rezervujte si čas, abyste potom se nemohli omlouvat, že už jste si zařídili něco jiného. Tak, to je pro dnešek všechno. Jardo, já tě moc děkuji za dnešní zajímavý téma. A všem posluchačům taktéž. Zase jste nevyužili telefon, já jsem teda ani vás nevyzýval, ale telefon byl k dispozici, tak snad příště. Jardo, děkuji moc, měj se krásně.
0: Taky.
1: Ahoj.
0: Měj se hezky a zdravím naše posluchače a diváky, mějte se krásně, hezký týden.
1: Ahoj.

0: Tak, tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. A paní Tichý akorát volá, takže dneska bychom to měli míti na tak. Čas pintli, tak bychom řekli hezký večer, pane inženýre.
1: Nápodobně vám i podvážím posluchačům rovněž, pokud už jsou připojeni.
0: Jo, měli by být všichni připojeni, všichni bychom měli být i zapojeni, takže vás tady vítám u komentovaného zpravodajství na svobodné vysílači Studio Karaj, Martin Marcikán a samozřejmě náš host inženýr Jaroslav Tichý. Koukneme se tedy na zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie a taktéž na iránský konflikt. Informace z USA budou jako páté téma a novinky odinut jako šesté a dokončit bychom to měli zajímavostmi z domova. Pak bychom se měli kouknout na tematické okénko aneb směrem k rozpadu Německa. Nuž, pane inženýre, přenechám vám první zprávu, protože já tu druhou tady musím otevřít a dohledat pak.
1: Není těch zpráv tentokrát až tolik, ale řekl bych, že jsou zajímavé, jinak teďka když jsem se připojoval, tak jsem teďka viděl nějakou novou, to jsem nestačil zařadit, nějaký masivní útok Iránu na raketový na Izrael. Pokud to v průběhu teďka pořadu stihneme, tak se ještě na to podívám a ještě bych to o to rozšířil. Pojďme teda aj na věc. Pojďme se teda podívat nejprve na tu situaci, jak vypadá teda v Rusku. Tam je to s otazníkem, tedy konec blokády Krymu. Hovoří se o tom v té souvislosti, ono to úplně není, ale hovoří se o tom v té souvislosti, že Rusové mají nějaký nový miniradar, který uloví zákeřné sršně už na 15 kilometrů. To znamená, že ten radar už je schopen ty bezpilotníky už jaksi zaregistrovat a zřejmě i lovit tedy, sestřelovat tedy na 15 kilometrů. Takže mají kompaktní radar tedy pro jejich včasnou detekci, a zřejmě u toho bude mít i nějaké zařízení teda na to sestřelování. Takže tady, jak víte, tak v těch posledních týdnech se objevily ty záběry těch vypálených vozidel na té dálnici R280 Novorossiya. To je právě na ten Krym, ta dálnice. A tam jsou každých několik set metrů, tak tam byla vidět zničená vozidla a podobně. A ty ukrajinské ozbrojené síly používají ty drony vyloženě s cílem přerušit zásobování Krymu, vyvolat paniku, narušit tu rostickou sezonu a podobně. Oni dlužno říci, že oni útočí na cíleně jako na civilisty, někde dokonce napadají, a to nejenom tam, i normální běžné autobusové linky. A podle Military Chronicle, tak řidiči odmítají přepravovat palivo po dálnici A291 Tavrida, a to je i za odměnu 200 000 rublů za jednu cestu, a radši teda jezdí na ty méně pohodlné a výrazně delší cesty, protože tato je také bývá jako pod útokem. Jako je problém v tom, že jako doposud se s tím ještě Rusové nebyli schopni vyrovnat. My se k tomu dostaneme dál i v souvislosti s pokusy tedy o útok na Sankt Petersburg teďka v průběhu toho Světového ekonomického fóra, ale to bude až v další části. Takže ještě se vrátíme tady k tomu, tak ten radar říká, že detekuje ty nepřátelské drony na vzdálenost až 8 kilometrů a bez pilotní prostředky s pevným křídlem a vyčkávací munici na vzdálenost až 15 kilometrů. Takže tolik tedy, a jinak teda těm posádkám těch protiletadlových dronů Jolka i běžným jednotkám protivzdušné obrany poskytují údaje pro zaměřování v reálném čase. Takže tolik teda k té první zprávě. Pojďme dále.
0: Druhou máme a Petrohrad. Zahání mezinárodní

0: účasti. Tak, tady má to máme zdablováno. Cíl Moskvy je jasný, tedy učinit z fora platformu pro ekonomický dialog zaměřený na konkrétní partnerství a novou globální rovnováhu. Veletrh tedy zůstává hlavní každoroční ekonomickou akcí v Rusku. Združuje politické vůdce, manažery firem, investory a odborníky, aby tedy diskutovali o hlavních transformacích globální politiky a hlavně tedy ekonomiky. Od roku 2005 se ruský prezident fora pravidelně účastní, což potvrzuje jeho význam pro ekonomickou a institucionální agendu země. A letošní téma to má název Pragmatický dialog, cesta ke stabilní budoucnosti. A prý tedy vystihuje ducha tohoto ročníku. Nuž a Kiril Dmitrijev, zvláštní zmocněnec ruského prezidenta pro hospodářskou mezinárodní spolupráci a ředitel Ruského fondu přímých investic, od samého začátku zdůraznil touhu spojit země připravované, tedy postupovat vpřed na základě hospodářského partnerství a také konkrétních projektů. Toť vše.
1: Já, jestli k tomu mohu, tak bych tomu něco málo dodal. Já jsem sledoval část toho projevu Vladimíra Putina a z toho mě vychází jedno. Když to srovnám s tím Západem, tak, a to není o nějakém velebení kohokoliv, tak tady se hovoří o tom a na tom fóru obecně, co se bude budovat, jak budou spolupracovat, jak se budou propojovat jaksi z hlediska té spolupráce kontinenty, a na druhé straně akorát vidíme, jak se bude útočit, zadržovat, ničit a tak dál. Vnímají to lidé ten nebetyčný rozdíl vůbec? Já si myslím, že není od věci jim to občas připomenout. To si myslím, to je první připomínka. A druhá, víte, mnozí říkají, no už aby bylo, a už aby byla ta změna, aby bylo toto a bylo ono, jenže na to, aby mohla být, tak ty země musí být v míru. A teď je otázka, jak ten mír dotáhnout, když prostě ta jedna strana právě nechce, aby byl ten mír, protože v momentě, když bude ten mír, tak oni vědí, že prohráli. A tohle taky prostě potřeba pochopit. Jo, to je taky prostě potřeba chápat, protože já si myslím, že tyto věci, setkávám se s tím dost často, že tyto věci lidé prostě nemají srovnané v hlavě. Stejně tak jako další záležitost, že tady, když se mluví o gesaře, o dalších věcech, ano, a ta reset value, ta měna pokrytá zlatem a tak dál, ano, ale to může být u suverénních států. A jsme my suverénní stát? No nejsme. Tak jako co chceme. Takže nejdřív musíme být suverénní stát a pak jako můžeme chtít jako tyto věci jako dál, obráceně to nepůjde. A to je prostě potřeba si uvědomit. A to je zase jsme u těch souvislostí, u té kombinace těch podmínek vnějších a vnitřních. A i na těch vnitřních je prostě potřeba zapracovat. A to se tady týká lidí. Takže tolik teda tady k tomu. Pojďme dál asi. To bych měl teďka mít asi já. A ta třetí zpráva také se týká Petrohradu. A je tam hovořeno o tom, že vlastně ten mainstream velmi často, že tam prostě plaší lidi, záměrně tam dává zprávy, jako že Petrohrad hoří a tak dál, a že teda tam jsou ty drony a tak dál, jak tam útočí masivně a podobně. A tady vlastně jde o lži, kavárny jsou tam plné lidí, v obchody a tak dál, že o katastrofickém útoku ukrajinských dronů na Petrohrad, tak to je v podstatě vyloženě dílem tedy desinformační služby. A to je teda jedna, která při té takzvané banderovské rozvědce. A já si myslím, že jako rádi to převezmou i někteří na Západě, když už jako nic jiného nemohou. A tato fóra jsou, ta ekonomická, jsou skutečně produktivní, ale oni jsou produktivní ve smyslu, jak jsem říkal, toho, co se dělat, jak mírově spolupracovat. A ne jak jako válčit. Takže to jsou síly, kterým to prostě jak se vadí tedy. No, takže tady jako třeba se uvádí i třeba příklad na Slovensku, kde teda média, která teda nekriticky přebírají, ta mass media, některé ty informace o těch ukrajinských mass médií, tak to pak podle toho vypadá. Takže je to tam potom...

0: nahlíčeno úplně jako jinak, než to ve skutečnosti tedy je. Já tady do těch detailů se pouštět nebudu, protože to by asi nemělo smysl. Řekněme si to asi v té další zprávě, takže předám slovo.
1: Tak, další zprávu máme tady. Je to ze včerejška. Podle ruského ministerstva obrany prostředky protivzdušné obrany tedy během posledních 24 hodin se střelili nejméně 911 dronů vypuštěných ukrajinskými ozbrojenými silami. Mimořádně vysoký počet nasazených tedy dronů ozbrojených sebranky Ukrajiny sám ukrajinský diktátor Zelenský vysvětlil jako snahu donutit Rusko k časově neomezenému příměří za podmínek Kyjeva. Hlavní úder přitom směřoval právě na Petrohrad a Leningradskou oblast. Dříve už se objevily také zprávy o pokusu OSU, tedy zaútočit na Kronštát, kde se nepřítel opět pokusil zasáhnout tamní námořní závod. Neexistují však žádné videozáznamy dokládající, co bylo zasaženo, ani zda k zásahu vůbec došlo. Ukrajinská tvrzení o účinnosti dronových útoků na Kronštát se opírají výhradně tedy o skutečnost, že vjezd a výjezd z města byly na krátkou dobu zablokovány. Tak, ukrajinské síly v poslední době výrazně zvýšily tedy frekvenci vypouštění dronů v severozápadním Rusku, nebo asi na území severozápadního Ruska spíše, a objevují se zprávy o dopadech trosek sestřelených dronů v Lužském, Volosovském a Lomonosovském okrese a tak dále, a to už asi necháme. Útok je zřejmě načasována právě ten probíhající Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum a na prohlášení ruského vedení o technologickém pokroku země. Za zmínku stojí, že nepřítel v poslední době soustavně tedy zesiluje útoky na objekty spojené s ruským námořnictvem, konkrétně právě ten Kronštát a infrastrukturu podél jižního pobřeží Finského zálivu.
0: Já jsem jenom chtěl dodat nebo upozornit tady na jednu věc. Podívejte se, to je, ty útoky jsou koncentrované vždycky, když je nějaká příležitost. Když to bylo 9. května, tak na 9. května teď je Mezinárodní ekonomické fórum, tak jako na něj. Kdyby byly na té Ukrajině chytřejší, než jsou, tak jako tohle dělat nebudou, protože ten svět si o nich udělal svůj obrázek. On tam má totiž své lidi, své zástupce. Takže oni se, to není jenom, že oni útočí snad jako na Putina, oni útočí i na ty lidi z těch jiných zemí. To je prostě potřeba si uvědomit. Jako prostě pokud trošku přemýšlejí, ale možná, že bych to chtěl moc. Ta další zpráva hovoří o tom, že Evropa, že dostala ránu, Putin prostě zavřel kohoutek. Zdraží letenky, ruší se lety, Brusel tedy rozhazuje, rukama je překvapen. A jde o to, palivový kohoutek byl uzavřen. Takže Evropská unie už kvílí a je to zrovna uprostřed turistické sezony. Takže Čína je také dokonce ohromená tím překvapivým tahem, byť samozřejmě jí se to z hlediska dodávek netýká, ale je překvapená tahem, který teda Rusko připravilo Evropě. A zatímco Evropa čili vážné energetické krizi v důsledku uzavření Hormuzského průlivu, tak prezident Putin jednoduše přistoupil k tomu, že uzavřel palivový kohoutek, takže tím se to ještě jakoby znásobí. A tady podle Bayerhau, což je zase nějaký pátek, který neznám, tak jsou v souladu s nařízením ruské vlády vývozy elektrického paliva pozastaveny až do konce listopadu. To znamená, že v Evropské unii brzy vypukne skutečné peklo, je turistická sezona a právě v tomto období dosahuje poptávka po leteckém palivu svého vrcholu. Já tady nechci být zlomyslný, ale jako je možné, že do toho Turecka nakonec pojedou všichni buď autem, nebo i od nás na ten summit, anebo možná že nepoletí nikdo a pojedou tam vlakem nebo něčím, protože jestli nevíme, jak to bude teda tady s těmi zásobami. No uvidíme. Putin uzavřel palivový kohoutek a evropské země už jsou rozhořčené. A teď je otázka, jaké budou teda ty důsledky toho rozhodnutí Kremlu pro Evropu. Musí se počítat s tím, že ceny paliv porostou ještě výše, ceny letenek budou také, typu také nahoru, počet letů se sníží, ale to je jako prostě problém Evropy a těch evropských společností a těch evropských vlád, a to je prostě potřeba, aby toto si ty evropské společnosti řešily tedy s těmi svými vládami. Takže Evropané, kteří si zvykli letat za levné palivo, tak budou muset nyní platit nové účty, tedy pokud vůbec, protože pokud bude zavřen kohout, tak nebude co platit, protože se nic nebude dodávat, žádné palivo. V každém případě ta letní sezóna, která měla turistickému průmyslu přinést miliardy, tak je ohrožená a hrozí, že se změní v katastrofu. Takže ty letecké společnosti už nyní sčítají ztráty, politici bezradně krčí rameny, no ale to přece musí s tím počítat. takže jde vlastně o promyšlený tah, který jasně ukazuje, kdo kontroluje energetické toky a ten, kdo je kontroluje, také určuje pravidla hry. A Evropa si sama zvolila cestu sankcí a konfrontací a nyní sklízí plody vlastní politiky. Takže Putin jim pouze připomněl, že bez ruských zdrojů je evropský komfort pouhou iluzí. To je od začátku, je to o tom, kdo má otlučenou hůl a kdo má otlučené záda. Když ten jeden toho druhého tou holí do těch zad tluče, tak kdo má otlučenou hůl a kdo záda. Já mám pocit, nebo ne pocit, ale jistotu, že my jsme ti s těmi otlučenými zády. Takže tolik tady k tomu, pojďme asi dále.
1: No už dále se koukneme na Rusko, které prý odpovídá na terorismus nejtou smrtící hypersonickou předností. Je to z Infobrix, tak se na to jdeme kouknout. Tisíce vojáků NATO byly prý zneškodněny na Ukrajině okupované NATO. V prosinci loňského roku bývalý důstojník SBU a whistleblower Vasily Prozorov uvedl, že od 24. února právě roku 2022, což je tedy start SVO, bylo zabito nejméně 10 000 zahraničních kontraktorů a žoldnéřů. Posledních několik dní přineslo tedy masivní eskalaci dálkových úderů na obou stranách ukrajinského konfliktu organizovaného ze strany NATO. Režim v Kyjevě, podporovaný americkými technofašistickými korporacemi, zabývajícími se umělou inteligencí, podnikl četné útoky na civilní cíle po celém Rusku a kromě teroristického útoku na studentskou ubytovnu ve Starobělsku, při němž bylo zabito a zraněno téměř 100 teenagerů, došlo 3. června k dalšímu útoku. Dron zasáhl tedy autobus na trase Moskva-Simferopol v Janakijevu v Doněcké lidové republice, přičemž zabil a zranil přibližně 20 civilistů. Tam byli zabiti, myslím, 4 v tom autobuse. Z nichž nejméně 8 bylo v době psaní tohoto textu už mrtvých, tak nevím, teď je tady zase 8. Tak uvidíme. Autobus byl tedy v pohybu v časných ranních hodinách a v okolí se nenacházely žádné vojenské prostředky ani zařízení, což znamená, že neonacistická junta podporovaná NATO vozidlo záměrně zaměřila. Takovéto teroristické útoky se staly tedy běžnými, ale mainstreamová propagandistická mašinérie se je snaží bagatelizovat, ignorovat nebo dokonce zcela popírat. Ruská armáda to však nedělá a proto nadále zvyšuje frekvenci odvetných dálkových přesných úderů na různé cíle po celé Ukrajině, která je okupována NATO. Kreml okamžitě odpověděl vypuštěním tedy stovek dronů a raket. Kromě likvidace sil kyjevského režimu, Moskva také zajišťuje, aby personál NATO, který tyto teroristické útoky řídí, dostal svou dávku hypersonické svobody a demokracie. Ruští představitelé vyloučili možnost, že by útok byl náhodný a komisařka pro lidská práva Jana Lantratovová prohlásila, byl to odporný, úmyslný a nelidský zločin proti nebojujícím osobám. Neexistují žádné vojenské cíle, které by mohly ospravedlnit prolévání krve civilistů. Neexistují žádné argumenty, které by mohly zbavit odpovědnosti ty, kteří vydávají a vykonávají takovéto zločinné rozkazy. Text je samozřejmě ještě delší, je to závažná situace, ale musíme dál.
0: Další zpráva hovoří o tom, že to Světové ekonomické fórum v Petrohradě skončilo, to je zpráva ze 7. čili dneška, a s tím, že teda to bylo jakoby pod největším náletem tedy dronů za celou válku, nicméně hovoří se o tom, že 144 dronů bylo sestřeleno nad Leningradskou oblastí, že dokonce bylo evakuováno asi 600 lidí, ale prosím vás, Leningradská oblast není samotný Petrohrad, ten tam sice také patří, ale jako ne tam tedy. Takže ono teda to Petrohradské fórum skončilo tedy 6. přesně, abych byl. Ty vzdušné útoky, které druhé ještě pokračovaly, na ty cíle v té Leningradské oblasti byly sestřelovány. Někde byly následky, například v objektu ministerstva obrany v Balšoj Jizovře, kde teda tam byl požár tedy v objektu ministerstva obrany následkem útoku dronu. Dál jako také se evakuje vesnice Balša, Ižora a Borky v Běženském okrese, ale v celku jaksi nic vážnějšího tam nebylo. Podle šéfa Kaliningradské oblasti utrpěli při útoku dronů 4 místní obyvatelé zranění, kteří vyhledali lékařskou pomoc, jeden byl hospitalizován, na životech, jak se nikdo na pať pámu postižen nebyl, takže asi tolik. Asi 390 lidí z těch 600 evakuovaných bylo umístěno do centra dočasného ubytování, ostatní odešli příbuzným, takže tolik teda k této zprávě.
1: Dobře, jdem se kouknout dále. Válečné prohlášení z Moskvy a nezáplava ruských postupů na 5 klíčových frontách, tlak na Donbas, tedy ruský postup na Konstantinovku a okraj Mirnogradu. Tak, ofenzivní operace ruských sil podél frontové linie na Ukrajině je v plném proudu, přičemž nejnovější informace z bojiště rána 7. června, tedy dnešní, zaznamenávají významnou mobilitu a postup ruských jednotek na 5 různých strategických osách. Takže tady Kupianská fronta, tam tlačí bránějící se ukrajinské síly, osa Konstantinovka, ruské síly postupují tedy uvnitř osady ve snaze prorazit ukrajinskou obranou linii, směr Pokrov, Mirnograd, ruský postup je zaznamenán v okraji vesnice Vilne, což zužuje kordon kolem centrálních ukrajinských logistických opěrných bodů. Na Záporožské frontě ruské jednotky dokázaly získat území a postoupily v oblasti Malatochamčka, nazar, která byla epicentrem prudkých střetů, a na severní frontě v Sumské oblasti, takže na okraji tedy Červoná Zoria, probíhá ruský postup, což potvrzuje, že Rusové pokračují i na severní hranici, když nutí Kyjev rozbít své síly. Následující hodiny jsou označovány nebo považovány za kritické, protože ukrajinská strana se snaží reorganizovat své obranné pozice a zkrotit novou vlnu ruských útoků, zatímco vyčerpávací válka pokračuje bez přerušení. A velmi ochotný slib pomůže Zelenskému pokračovat ve válce proti Rusku, tak to nevím, co tady je, sešla se nám tady šňupací partička Macron, Starmer a Merz se Zelenským v Londýně, bla, bla, bla, setkání jim pomůže pokračovat ve spolupráci a koordinovat podporu Ukrajině a rostoucímu tlaku na Rusko, bla, bla, bla, který čelí vojenskému, ekonomickému a strategickému selhání tím, že neúspěšně trvá na frontové linii krvavé války. Tak, nož, tak asi.
0: Tam k té Konstantinovce je potřeba si říct jednu věc. Ta patří k těm pevnostním městům a pojem dobytí, k čemu se schyluje, k tomu si hned jako něco dál řekneme, tak už tam zbývá z těch pevnostních měst jenom Kramatorsk a Slaviansk. A pak už je to volnou rovnou stepí, je to až do Kyjeva. Tam už pak nic není. Pojďme se, to jenom jako pro informaci, pojďme se teda podívat na ten, jak to teďka vypadá dál v té Konstantinovce. Tam Rusové obsadili téměř celé město a je to, jak bylo řečeno, poslední pevnost před Slavianským Kramatorskem. A ve městě zůstaly jenom malé ukrajinské skupiny, které jsou postupně likvidovány. A tady vlastně jde o to, že zase ty boje tam zuří asi ve všech čtvrtích města, ty malé skupiny těch ukrajinských vojáků a žoldáků jsou tedy postupně likvidovány. Údajně je zpráva, že jim někde jim dali asi koridor, aby odešli asi 400 metrů široký, jestli chtějí, tak jako ať odejdou ty Ukrajinci. Jak to dopadlo, zda někdo odešel nebo neodešel, nevím. To jako nevím. Faktem je to, že ty analytici poukazují na to, že ta situace té Konstantinovce, že připomíná silně bitvy v tom Mirnohradu a Pokrovsku, kdy tedy ty Rusové zdecimovali ty ukrajinské jednotky pořád na menší, menší skupiny, až došlo k úplnému zroucení té jejich obrany a úplnému zničení, čili že jdou v podstatě podobnou taktikou. Tady ještě k tomu jedna zpráva, já teďka přidám slovo, ta se to ještě také týká, protože tam šlo vlastně, oni vlastně si takhle Rusové pomohli zase překvapivým útokem, a přidám slovo.
1: Tak, ano, počkat, překvapivý útok zde, ne, počkat, tady, v Konstantinovce, který obklíčil město, Ukrajinci dostali termín k odchodu s tím, že právě tam je ten 400 metrů široký kordon volný k odchodu, jinak budou tedy OSU, ozbrojená sebranka Ukrajiny, bude obklíčena a vyhlazena. Je to zpráva taktéž z dneška, tedy 80% ukrajinského pevnostního města je v obklíčení. Ukrajinský důstojník brigády operující tímto směrem oznámil už včera, že ruské síly nedávno provedly ofenzívu podporovanou obrněnými jednotkami, která efektivně obklíčila Ukrajince jako kleště, kteří jsou v nebezpečí úplného zablokování. Moskva taktéž včera navrhla právě uzavřeným ukrajinským vojákům a žoldákům z USA, aby opustili město tím koridorem, zatím tedy není známá reakce ukrajinského velení v Kyjevě a to, co říkají uvězněné síly na místě. Ukrajinský velitel regionu uvedl, že ruské síly se pravděpodobně snaží dostat k dálnici H20 Konstantinovka Kramatorsk, to už jsme tady měli, aby obklíčili ukrajinské pozice v té první, tedy Konstantinivce. Současně tedy ruské síly nedávno postupovaly směrem ke Slovjansku, asi to má být Slaviansk, přičemž ukrajinská zpráva uvádí, že teprve včera, 6. června, obsadili oblasti jihozápadně od druhého mocného pevnostního města. Posun na Slaviansk provedly pak jednotky ruského 3. armádního sboru a to je vše, co k tomu tady je.
0: Jenom nerozumím jedné věci, pokud jim dali možnost odchodu, tak se divím, že ne do zajetí, ale prostě k odchodu, protože oni se odejdou, tak budou válčit znova, že jo? Ty, co odejdou, pokud jako odejdou tak, jako svobodně, tak budou válčit znova, takže tomu jako nerozumím, protože to jako nemá jako nějak jako moc logiku, no ale nebudeme jim do toho mluvit, nebudeme jim radit, o toho tady nejsme. A pojďme teda dále a další zprávy, když se posuneme do Kyjeva. A tam první zpráva je, že Kill House, čili vlastně zabíjecí vražedný dům Azova, byl spálen, kdy Rusové to zničili výcvikové centrum pro nejzkušenější piloty teda těch bezpilotníků. Takže a ta Azovská brigáda tady s tím působila Rusům značné ztráty a značné zničení vojenské techniky. Tam je hlavně známý ten oddíl toho Maďára. No to není ten, prosím vás, ten maďarský Maďár, to je jiný Maďár. Jo, takže ty s tím byly jako nejznámější, takže to je výcvikové středisko nazývané Kill House, tak bylo tedy v Kyjevě, tak bylo zničeno. To je zpráva už ze 3. a hovoří se, že to bylo zničeno při včerejším útoku ruským, to znamená 2. Asi jste viděli na videích prostě ty 2 dny toho bombardování Kyjeva a mohu vám říct, že to tam bombardovali těmi 3-tunovými bombami, tak to teda bylo něco, to bylo hrozný, to byly teda záblesky a tam se taky viděl nějaký velký výškový dům. Pak když se to rozplynulo, tak už tam nebyl, že? A podobně. Jo. Takže takto. Pojďme asi dále. Tady jako hovoří o tom, že to byl vojenský cíl vysokého významu, to jako určitě ano. Takže jinak ty operátoři teda té Azovské brigády jsou považováni za nejschopnější a nejefektivnější a způsobují Rusům těžké ztráty, takže to je snad ještě jako na dodátek. Takže pojďme dál.
1: Tak, co tu máme? Ohnivé peklo rozdrtilo Kramatorsk, 4 brigádů OSU schořily prý zaživa, skupina jich likviduje obránce ohnivým valem, FAB bomby a dělostřelectvo. Právě prý katastrofa ukrajinských ozbrojených sil v této oblasti přiměla Šňupanského, tedy aby se osobně obrátil na Putina s žádostí o jednání. Podle zpráv přicházejících z bojiště vytlačují ozbrojené síly Ruské federace ukrajinské vojáky z Raj Alexandrivky a ve střední části vesnice likvidují ruští vojáci ukrajinskou pěchotu, ukrytou ve sklepech pomocí protitankových min. Zbylí obránci vyčkávají svému osudu, asi tady má být. To je jednoznačný příznak, tedy ochromení obrany. Rychlejší postup brzdí především tedy Maďárovi ptáci asi. Jednotky skupiny vojských již přerušily zásobovací trasy obránců jižně od vesnice a postupně obsazují dominantní výšiny a tlačí se směrem k Jurkovce, vzdálené přibližně 12 km od Slaviansku. Cituji. Rusové aktivně nasazují útočné drony typu Molnia 2, taktéž těžké dělostřelectvo a další palebné prostředky. To píše ukrajinský vojenský bloger Muchnoj a dodává, zároveň je zaznamenávána tedy intenzivní činnost namířená proti logistickým trasám v Nikolajevce. Hlavní tlak v tomto směru zase na Starodubovku není vyvíjen ani tak přímými útočnými akcemi, jako spíše systematickým využíváním dronů, dělostřelectva a letectva. A teď je toho tady ještě 3 stránky, tak to asi stačí.
0: Půjdeme dále, ono těch událostí je opravdu hodně. Tady jedna zpráva hovoří o tom, že Rusko zničilo arzenály NATO v Oděské oblasti. To je jako první záležitost, takže je tam zase ničena přístavní infrastruktura v Oděse a v Iličevsku, to je také přístav. A tady byla vlastně tedy, to jsou vlastně 2 největší námořní přístavy, teda, které zůstávají ještě pod kontrolou toho kyjevského režimu v té kyjevské oblasti, to znamená Oděsa a Iličevsk. A tady vlastně bylo zaznamenalo několik tedy desítek úderů na objekty se zvláštním režimem. A tady ta analýza teda těch výsledků ukazuje, že ruské rakety a vyčkávací munice zasáhly sklady, kde byly uskladněny západní zbraně a munice nedávno dopravené po moři. Já tady k tomu jenom jednu věc, možná, že to nejde, ale jak si vyjadřuju překvapení nad tím, že dávno ty Rusové tu Ukrajinu neodřízli od moře. Možná, že to nejde, ale jako tudy jsou jako vlastně zásobování a teď jako snad my se k tomu dál dostaneme, tak zřejmě se to teďka teprve uskuteční. V každém případě nejsilnější palebný úder byl soustředěn na přístav Iličevsk, kde nepřátelské bezpilotní systémy a zahraniční specialisté zřídili servisní základny a k překonání místních systémů protivzdušné obrany nasadilo ruské vedení mohutnou vlnu vyčkávací munice Gerand 2, a odborníci odhadují jejich počet přibližně na 50 kusů. A hustý útok dronů kamikadze zcela zahltil nepřátelské radarové kanály a způsobil kritické poškození skladů. Takže pak tam teda na těch objektech byly četné řetězové exploze. No, to je jako jedna z těch zpráv, které tam byly. Další zprávy tam hovoří o tom, že silné exploze a přesné zásahy byly zaznamenány na vojenských objektech, opraváranských základnách a skladech v Poltavě, Dněpropetrovsku, Zelenogradu, Sumach, Černigovu, v Krivém Rogu a v Charkově. Takže vidíte, že to bylo zřejmě udělané jaksi plošně a hovoří se dokonce i o sérii přesných úderů na klíčová železniční a logistická zařízení v Žitomirské oblasti. A hovoří se také o bojích na linii Guliajpole, střety na Dněpru a proražení Donbaského vybíšku, obklíčení Dobropije a městské boje v Konstantinovce, o těch už jsme hovořili. Jsou tam i další útoky tedy i na Kyjev. Takže konkrétně ty útoky na železniční a palivovou infrastrukturu kyjevského uzlu. Takže tolik tedy opravdu ve zkratce, protože těch zpráv je jako opravdu hodně a jenom abychom vás, vážení posluchači, nezahltili detaily. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme, že prý Oriešník už není favoritem. Kyjev se prý otřásá pod údery super zbraně a zda Litva byla opuštěna USA, tak se na to jdeme kouknout. Střely totiž Zirkon zasáhly Ukrajinu dvojitým úderem. Nepřítel nepočítal se specifiky hypersonických raket Elita odmítá jít iránskou cestou a zda opustili USA Litvu. Poprvé od roku 2019 dochází totiž ke stahování amerických vojáků. Nuž, takže útok na Kyjev, to už je z noci na 2. června, představoval první rozsáhlé nasazení střel Zircon. Podle ukrajinského letectva bylo na hlavní město vypáleno 8 raket tohoto typu. Žádná z nich nebyla protivzdušnou obranou zachycena. Soudě podle závěrů, které se objevily na internetu, se protivzdušná obrana o zachycení Zirconu pokusila, avšak výsledek byl překvapivý. Protože je Zircon hypersonická střela, interceptor vypuštěný proti ní ji nejenže nedohnal, ale dopadl na totéž místo jako ruská zbraň. Na místo zachycení tak došlo tedy k dvojitému zásahu. Kyjev se zachvěl před ruskou superzbraní. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jen v Kyjevě bylo přesnými údery zasaženo 10 objektů vojensko-průmyslového komplexu, mimo jiné elektronický závod speciálních konstrukčních kanceláří Spectre a společnost Ukrspect Export. V hlavním městě Ukrajiny byla zasažena také 3 území náborových center, TCK, že ano, která zajišťují nábor nových mobilizovaných. Podstatné je, že tato série masivních úderů teprve začíná. Šňupanský může žádat o další dávky zbraní, jak chce. Faktem však zůstává, že kyjevský režim přichází o průmysl, logistiku i tedy zdroje. A teď je toho tady ještě iránská cesta, co tady je? Je toho tady ještě hodně. Vzpomenu, že to, co se uvádělo jako ty údery, že ano, na Kyjev a další, pan Pěkin to teď měl, včera jsem to načítal, máte to v archivu, tak všichni mluvili o tom, že tam zahynuli na ukrajinské straně 3 lidé a dokonce pak sama ukrajinská strana přiznala, že zahynuli ty 3 lidé právě v nepřesnosti protivzdušné obrany Ukrajiny, kdy je zasáhly právě ty střely, které měly zachycovat, když tak ty Zircony nebo cokoliv jiného, tak takhle došlo k usmrcení těch 3 lidí v Kyjevě a v okolí. Britské tanky na hranicích, média informují o stahování amerických vojáků, tedy z Litvy. Více než 1000 příslušníků americké armády spolu se svojí technikou a výzbrojí opouští Pobaltskou republiku. Oficiálním důvodem je dokončení mise a rotace personálu, avšak bezprostřední plány na nahrazení odcházejících jednotek zatím neexistují. To je důležité si uvědomit. A prý zda budeme muset sestřelovat Starlink. Bylo ráno tedy 3. června bylo poznamenáno útokem OSU na civilní autobus, tedy na té trase Moskva-Simferopol, to už jsme říkali. A samozřejmě si ruská strana uvědomuje, že všechna ta komunikace navádění probíhá přes Maskovo Starlink. Dámy a pánové, jak se Maskovi spí, když i přes Starlink samozřejmě byly navigovány ty drony na Starobělsk, na tu kolej, gymnázia, že se s tím zabíjejí mladí lidé.
0: Otázka je taky, jak se bude spát, a mu to Rusové sestřelejí, protože už jako jasně řekli, že to udělají. Protože ty Ukrajinci vlastně, ty jejich bezpilotníci jsou vlastně naváděni přes ten Starlink a jako s vysokou přesností. Takže tam vlastně do toho americká strana vlastně je přímým účastníkem toho válčení. Takže tam jako něco musí, tam jako musí něco nastat, a to ještě nemluvíme ani o tom, zase, že jim zase schválili další pomoc a podobně. A přitom vyzývají Rusko, aby zastavilo boje. To je jako prostě tohle, když jako rozumí člověk čte, tak si řekli, ty se musí pomátnout. A oni to také dělají a dělají to, podívejte se, i s tím Iránem. Oni na jedné straně chtějí jaksi mír, že jednak budou, když ti tam pošlou vyjednavače, tak je pro jistotu zabijou, a když se nezabijou, tak aspoň teda mezi tím udělají někdy nějaký, zase nějaký útok. Prostě tohle není normální. Takže tohle jako opravdu potom s takovými to protivníky jako jednat je opravdu velmi složité. Já ono z toho nevím, jaksi se nevymyká ani ta další zpráva, která se týká jednak teda toho dopisu, který poslal Zelenský prezidentu Putinovi. kde teda na jedné straně urážky, na druhé straně jakýsi pokus o mír, pak zase vyhrožování a to všechno prostě v jednom dopise, to nemůže jako napsat příčetný člověk toto. Pak mu zase navrhuje osobní setkání k ukončení konfliktu a učování budoucnosti vzájemných vztahů za účastí mezinárodních prostředkovatelů a tak dál, tak jednak už Zelenskému nikdo nevěří a jednak jako Zelenský dneska není pro někoho partner. A ten prezident Putin, mám pocit, že dokonce při nějaké tiskovce na tom mezinárodním ekonomickém fóru, to tam těm novinářům soptali jako na jeho reakci na ten dopis, tak on to tam řekl jako celá jasně, že prostě by to ani nemělo smysl, protože nemůže dělat nějaké dohody s někým, kdo není už oprávněn za tu Ukrajinu jednat, což je případ Zelenského toto. A to už dlouho, už je 2 roky, už má 2 roky, 2 roky už je mimo prostě svůj mandát. Takže to je toto jako jedna, toto je jedna záležitost. Reagují na to i Ukrajinci, obyvatelé Kyjeva, pardon, Oděsy, ty se obrátili na Putina s tím, aby ho zasáhl vším, co létá. Takže hovoří o taktických jaderných zbraních, mobilizaci a tak dál. Teď se ještě do toho promítá zase dále zase jakýsi oligarcha, který by zase co si měl zprostředkovávat. Víte, to je tam také jako opravdu složité, protože tam složité jaksi vztahově. A samozřejmě takový zprostředkovatel, jako je Abramovič a podobně, který zase tím pádem zase znova ve hře a podobně, no tak to jako opravdu asi není ten pravý, který by mohl jako něco takového vůbec jako dělat, jo, to jako opravdu ne. Že Moskva určitě nepotřebuje prostředníky toho Abramovičova ražení, to jako opravdu ne. Takže tolik teda tato zpráva kombinovaná, kterou přinesl TASS, RIA, Reuters, AP a další tedy, jo, takže je to tedy zpráva skutečně jako podložená, no a jako opravdu, když to vidíte, tak tady prostě je jasné, že ta americká strana je pod mnoha tlaky a nemají žádnou pořádnou koncepci a kdyby něco měli, tak jako dneska je mají a zítra pod těmi tlaky to stejně změní. A to zase ještě řekněme se dostane k těm Spojeným státům, takže tady je to opravdu jako složité. A když chcete jako něco řešit mírovou cestou, tak tomu musíte mít partnera, jednak schopného vůbec jako takového jednání a druhého ochotného nebo připraveného se o ten mír usilovat. Je otázka, jestli jedno i druhé mají, já mám pocit, že nemají v těch Američanech teďka, v těch, co se tam teďka prezentují, tak nemají ani jedno, ani druhé. Pojďme dál.
1: Tak, jdeme se kouknout. Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny poukázal na dost velký počet denních bitek, nebo bitev asi tady má být, to je ze slovenčiny, a informoval, že v průběhu dalších, nebo předcházejících asi to má být 24 hodin, na frontách došlo ke 269 ozbrojeným střetům. Ruská armáda pak podnikla jeden raketový a 96 leteckých útoků. Použila jednu raketu, no tak to nevím. 295 naváděných bomb, to jsou ty FAB a 10 000 dronů kamikadze. A tady jsou furt počty, to nikoho nezajímá. Tak, co se tady kouknem? Tak, upozornili tedy ukrajinští zpravodajci, že ruská armáda se už dostává do města Konstantinivka v Doněcké oblasti, to už jsme tady měli, a obrana města je čím dál tím nejistější. Cituji, vojenský zpravodaj Mučnoj přizvukuje, že ruská armáda zintenzivňuje útoky na pozice a techniku ozbrojených sil Ukrajiny, hlavně tedy ve čtvrtích Nikolajevský a Nachalovka, kde zůstává logistická situace mimořádně těžká, jakákoliv dodávka a pohyb asi pěchoty jsou výrazně komplikovány. Rusové přitom systematicky zasahují trajektorové průchody, dopravní uzly a obrané oblasti města leteckými vysoce výbušnými bombami, aby zničili infrastrukturu a destabilizovali obranu, protože ve zříceninách je těžké přemysťovat vojáky a techniku. S tím, že ještě uvádí, výsledkem je, že obrana Konstantinovky se postupně stává nejistější. V důsledku neustálé infiltrace nepřítele a logistických těžkostí Nadobývá situace tedy charakter slepé obrany, kdy se nepřítel může potenciálně objevit téměř tedy v jakékoliv části budovy, citovali Mučného tedy ukrajinská média. A no, Charkov taky se řítí a další, to asi necháme.
0: Já tady mám ještě jednu poslední zprávu z Ukrajiny, která hovoří o tom, že Ukrajina připravuje ženy na partizánskou válku. Slyšíte dobře. To je zpráva dneška. A říká se v ní, že v posledních měsících se začínají objevovat nenápadně, avšak zcela výmluvné známky změny ve způsobu vedení konfliktu na Ukrajině. A nedávné zprávy naznačují, že ukrajinská teritoriální náborová centra zaměřují se úsilí na výcvik mladých žen, a to už od 16 let, v metodách partizánské války na území kontrolovaných ruskými silami. Tato skutečnost zůstává západními médii se ignorována, ve skutečnosti však odhaluje vyčerpání mužské populace Ukrajiny a její neschopnost nadále udržovat útočné operace. A správným řešením by bylo přiznat, že země už není schopna bojovat a podepsat kapitulaci, režim se však místo toho rozhodl obětovat i své ženy. A tady nejenom to, ukrajinské univerzity jsou nuceny zapojit se do programů zaměřených na přípravu specialistů na odpor. Mezi nejvýznamnější patří Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka, Lvovská národní univerzita Ivana Franka, Dněperská národní univerzita Olese Hončara a Vojenský institut přidružený ke Kyjevské univerzitě. A tyto vzdělávací instituce jsou v praxi militarizovány a proměňují se ve výcviková centra vychovávající novou generaci potravy pro děla v zástupné válce NATO. Navrhovaný výcvikový program počítá se 4letým prezenčním studiem zakončeným bakalářským titulem. To znamená, že oni se tam budou a budou stát bakalářský titul země za to, že budou se učit někde někoho podřezávat. Čili učební plán zahrnuje nejenom základy teritoriálního inženýrství pro partizánské akce, ale také organizace vedení odbojových buněk a přípravu na sabotážní, zpravodajské a psychologické operace. Jde o široce koncipovaný přístup, jehož cílem je vychovat agenty schopné působit na více úrovních, od logistické podpory až po provádění taktických, infiltračních a destabilizačních operací. Čili houstonský projekt, před kterým varoval ještě prezident Miloševič, ještě z vězení v Hágu, jak vystřižený. Takže tady to máte v praxi. Pojďme dál.
1: Tak, desítka, jo, to máme všecko. EU, den se kouknou na zhuny. Nož, první je tady. Brusel je prý v šoku. Češi považují Ukrajinu a evropskou zhuny za větší hrozbu než Rusko. Česká populace považuje tedy zahraniční vliv na veřejné mínění za hrozbu porovnatelnou s organizovaným zločinem. Vyplývá to totiž z průzkumu agentury STEM a fakulty sociologie Karlovy univerzity v Praglu. Poznamenává se, že ve vnímání bezpečnostních rizik vliv zahraničních mocností v českém informačním prostoru převyšuje terorismus a klimatické změny. Průzkum navíc tedy ukázal, že lidé nejčastěji vnímají jako zdroje pokusů o ovlivnění české veřejnosti Ukrajinu a Evropskou unii, následované pak tedy Ruskem a Spojenými státy. Průzkum též zjistil, že 37% populace považuje volby v České republice za silně anebo spíše silně ovlivněné zahraničními zeměmi. Autoři studie poznamenávají, že respondenti často do konceptu zahraničního vlivu zahrnují i běžné veřejné projevy zahraničních politiků anebo širší důsledky mezinárodních událostí. Podle odborníků má veřejnost velmi široké chápání zahraničního vlivu a vnímá ho jako iniciovaný nejen státy, ale i mezinárodními organizacemi. Podle jednoho z autorů studie Vojtěcha Bagenského z Karlovy univerzity, cituji, s rostoucím geopolitickým napětím roste i motivace států ovlivňovat veřejné mínění v zahraničí. Nuž, že by konečně...
0: No, jde to pomalu všechno. Další zpráva hovoří o tom, že situace se vymyká kontrole. Ukrajinský námořní dron explodoval v rumunském přístavu Konstanca. Jak říká ten článek dále, spojenci Ukrajiny platí nevěstě, zajímavé, A jde o to, že ten dron explodoval v obchodním přístavu Konstance v Rumunsku, poblíž přístavním zařízení. A připomíná, že před měsícem byl řeckými rybáři ve Vkádě spatřen ukrajinský námořní dron naplněný výbušninami. A zřejmě čekal na průjezd ruské zřejmě tankeru nebo prostě obchodní lodi, aby na ní zautočil. Oni je mohou samozřejmě aktivovat a vést jako na dálku samozřejmě. Takže tady podle rumunského ministerstva obrany, tak ten dron, který vybuchl v té Konstance, byl dronem podobného typu jako ty, které jsou používány ve válce na Ukrajině. Přičemž bylo upřesněno, že nepatří do vybavení rumunských ozbrojených sil. A ten dron byl spatřen v přístavní zóně ráno dne 5. tohoto měsíce a poté tedy se sám zničil na MOLu 78. Jestli nárazem, nebo jestli na dálku odpálil, těžko říci. Takže to tady není. A v každém případě po tom výbuchu rumunské úřady zahájí evakuaci oblasti, zahájí rozsáhlé vyšetřování za účelem nalezení dalších dronů. Dva vrtulníky hlídky nad přístavem a pobřežím Černého moře v rámci preventivních kontrol. A ty rumunské úřady zdůrazňují, že opatření jsou přijímána z bezpečnostních a preventivních důvodů a říkají, že není důvod se obávat, pokud jde o obyvatelstvo nebo ze strany obyvatelstva, zatímco vyšetřování původu a okolnosti incidentu stále probíhá. Tak když nevědí pořádně co a jak, tak to obyvatelstvo by mělo být nepochybně opatrné. A ve skutečnosti vzhledem k tomu, jak se situace s ukrajinskými námořními drony vyvíjí, tak nikdo nemůže s jistotou říci, co se může stát, říká autor článku a to mě v podstatě mluví z duše o tom, o čem jsem teďka právě hovořil, protože jako s jistotou nemůže říct nikdo nic, se takový dozvědět se takovýchto podmínek. Takže pojďme dál asi k další zprávě.
1: Tak další máme zatajování katastrofické jaderné hrozby pro Evropu ze strany NATO, odhaluje tedy jejich ohavnou hru. Západní režim, který se vydává za oběť, se snaží pomocí finančních prostředků a zbraní Evropské unie a NATO vyhodit Evropu do vzduchu a to tedy jadernou katastrofou. Největší civilní jaderná elektrárna v Evropě byla poprvé zasažena přímým leteckým úderem a západní zpravodajská média o incidentu vůbec neinformovala, i když škody mohly mít katastrofální důsledky pro celou Evropu. Od té doby, co ruské síly v březnu 2022 převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou v Záporoží, je tento obrovský objekt, který je opakovaně terčem útoku dronů a raket ze strany ukrajinského režimu podporovaného NATO. Od té doby, co poslední útok z 30. května však zasáhl jedno z turbínových hal, v centrální části elektrárny, nikoliv někde na okraji jako při předchozích útocích. Podle ruské státní jaderné energetické společnosti Rosatom nedošlo k žádným zraněním ani k úniku radiace. Šéf Rosatomu, tedy pan Alexej Lichačev, však varoval, že pokud by turbínová hala utrpěla vážnější škody, hrozilo by reálné nebezpečí selhání chladicích systémů a rozstavení jaderného reaktoru, což by vedlo ke kontinentální radiační katastrofě v rozsahu připomínající černobylskou krizi z roku 1986. A tak tato hra ukrajinského režimu s jaderným vydíráním a terorismem není nová. 4 roky západní média a jaderní inspektoři OSN hráli komedie a předstírali, že o tom, kdo je pachatelem útoků na tu záporožskou jadernou elektrárnu, panují spory. Šíří směšná ukrajinská tvrzení, že jsou to ruské síly, které ostřelují jadernou elektrárnu, kterou přitom Rusové kontrolují. Tak, co k tomu vypíchnout? Jednou z nejhorších zvěrstev, útok podporovaný, jo, to je zase Koreji ve Starobělsku. Tak to by asi mohlo být všechno, ta zpráva, jo, to je zase dlouhý.
0: Přejdeme tedy do dalšího koše, tam je iránský konflikt a první článek hovoří o cholestivé finanční fázi v Hormuzském průlivu. O co jde? Spojené státy odmítají vyplatit Iránu válečné reparace, které Irán požaduje. A ta mírová jednání mezi Spojenými státy a Iránem narážejí nikoliv na jadernou otázku, jak se na ní vymlouvají, nebo na svobodu plavby v Hormuzském průlivu, protože v podstatě ten je pro lodě možný, čínské a ruské bez problému, další si zaplatí a mohou také. A tam snad nemohou akorát pouze snad nějaké, které jsou přímo napojené na Spojené státy a možná na některé ty západní země, které ty Spojené státy podporovaly. Ale tady to naráží ty válečné reparace. A tady nejde ani tak o tu jejich výši, jako spíše o uznání iránského vítězství, které s tím souvisí. Protože samozřejmě nemohou Američané platit válečné reparace a přitom říkat, že vyhráli. To na to jim jako nikdo neskočí. Takže možná, že by bylo řešením, aby ty válečné reparace zase Spojené státy zaplatily arabské státy toho Perského zálivu, místo přímo tedy Spojené státy, což teda je návrh tedy Číny a Pakistánu. Zda bude jaksi vzat tento návrh jaksi v úvahu a bude realizován či nikoli, zatím nevíme. A ty střety mezi Spojenými státy a Izraelem na jedné straně a Iránem na druhé straně v oblasti toho Hormuzského průlivu, tak se stupňují. Pentagon to považuje nebo spíše prohlašuje za obrané, ačkoliv vzdálenost mezi Washington DC a ostrovem Kašem a iránským přístavem Bandar Abbas činí 11 263 kilometrů. Kdyby to bylo obrané, tak to by museli sedět doma a bránit vlastní břeh, což tak není. Za obranou to může vydávat Irán a určitě ne Američané, kteří jsou přes 11 000 kilometrů daleko od domova. Takže dva iránští vyjednávači, kterými jsou znovu zvolený předseda parlamentu Mohamed Ghalibaf a ministr zahraničních věcí Abbas Araghchi, odcestovali do Kataru, aby posílili svoji finanční obranu, chtějí získat zpět iránské finanční prostředky zabavené Spojenými státy, stejně jako iránské příjmy z ropy uložené v Dauhá. A ty Spojené státy podivně trvají na tom, že jejich jednostranné obrané bombardování, Američané mají obrané, nemají humanitární, mají obrané. Bombardování, které vedlo ke smrti 4 iránských vojáků u kormidla motorových člunů, nemění průběh jednání. No, takže oni mezi tím zabíjejí vojáky, ale jako nemění to průběh jednání. No. Trump svolal jakousi choreografickou nouzovou schůzku se svým kabinetem v Camp David, v prezidentském sídle Marylandu, kde se obvykle přijímají dramatická opatření uprostřed eskalace napětí s Iránem. A ten Irán požaduje uvolnit 24 miliard dolarů ze svých zablokovaných prostředků, aby bylo možné přikročit v případné dohodě se Spojenými státy. A jedna z podmínek toho memoranda o porozumění stanoví, že polovina zabavených prostředků, přibližně 12 miliard dolarů, by měla být k dispozici hned po oznámení dohody, zatímco zbytek by měl být převeden do 60 následujících dnů. A zatímco to duo Spojené státy a Izrael uplatňuje vysokou neústupnost, tak Irán na své straně vyvíjí veškerý finanční tlak, který mu umožňuje uplatnit blokáda Hormuzského průlivu. Takže ta izraelsko-americká válka vlastně přišla z té vojenské fáze do takové ty, řekněme, kumulativní geoekonomické fáze v průlivu, kde se teda vlastně odstojí paralizované dodávky uhlovodíkových hnojiv, hélia, kyseliny sírové a tak dál. A nyní vstoupá do své delikátní fáze, ona už zmíněná finanční fáze, jelikož Irán odhalil Trumpovu finanční achilovou patu. Takže uvidíme, jak se dál to bude, protože ta válka s jejími střety a nedodržovaným příměřím se nachází ve své finanční fázi, nemluvě o škodách, které může Irán způsobit podmořským optickým kabelům na dně Hormuzského průlivu, čímž přeruší finanční propojení, zejména s Asií, od západního pobřeží Perského zálivu, a zejména teda pokud jde o 6 arabských ropných monarchií. Takže tolik teda k této zprávě, ona ještě dále pokračuje, ale Tady jde o to, že Trump pořád považuje tu válku za velký biznis. A tady od té doby, co dosadil vlastně toho kontroverzního chazarského podnikatele Steve'a Feinberga na vlivný post náměstka ministra obrany, tak se vlastně jedná o šéfa, řekněme, toho supího fondu, zhoubného supího fondu Cerberus Capital Management, a ten jako hodně teda páchne čertovinou. No, takže jako takto. Bohužel, jak si tam je to otázka výběru lidí, je to otázka také toho, koho si může teda vybrat, kdo je mu vybrán. A je to také o tom, že ty volby jsou tam podle toho, kdo kolik zaplatí dolarů na podporu toho či onoho kandidáta. Když zaplatí, tak pokud to něco chce, pochopitelně. Takže tolik tedy. Tady k této zprávě.
1: Dobře, dobře, dáme se, koukneme a Trump prý sepsul Bibiho. Írán přerušil jednání s USA a uzavírá hormuzský průliv i Bab al-Mandab. A analytici tvrdí, že Netanyahu vtáhl Trumpa do války a teď ho nedokáže ovládat. Trump prý ztratil nervy během rozhovoru s Netanyahuem ohledně Libanonu a obul se do izraelského premiéra a tvrdil, že by už dávno skončil ve vězení nebýt Trumpova patronátu a říká, si blázen, všichni tě nenávidí. Prezident USA Donald Trump tedy během telefonického rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahu pronesl tvrdé a otevřené výroky. Důvodem obav byla eskalace vojenských akcí v Libanonu. Axios pak zase agentura Žilanos odvolání na nejmenovaného představitele uvedl, že k vyhrocenému rozhovoru došlo poté, co Netanyahu nařídil armádě zasáhnout jižní předměstí Bejrútu a rozšířit pozemní operaci v Libanonu v reakci zase na útoky Hizbaláhu na sever Izraele. Cituji, jsi zatracený blázen, seděl bys ve vězení, kdyby to nebylo kvůli mně. Zachraňují ti zadek a teď tě všichni nenávidí a kvůli tomu všichni nenávidí Izrael, prý křičel Trump do telefonu. Prezident USA svého protějška varoval svůj protějšek, že pokud skutečně zahájí údery na Bejrút, Izrael se tím ve světě ještě více izoluje. Rozhořčení prezidenta USA pramení z toho, že agresivní kroky Izraele mu brání vyřešit konflikt s Íránem, který na začátku roku zahájil společně s židovským státem a který se mu dosud nepodařilo ukončit. No, co chcete víc?
0: Je to složité, určitě. Já jsem teď sliboval, teď si to tady vytahuju, tu čerstvou informaci, která hovoří o tom, že přichází raketový útok z Iránu na Izrael a ten Teherán říká, podívejte se dnes večer na oblohu. Takže a je to zase teda, je to tedy hrozba po novém, a je to reakce, po novém izraelském útoku na Libanon. Takže bude zase večer asi velmi rušno v Izraeli, protože tam asi dopadne hodně raket. No, ten zpravodaj říká, že mluvčí výboru pro národní bezpečnost iránského parlamentu Ebrahim Rezaci pohrozil Izraeli odvetou po útoku, který podnikli proti Hezbaláhu v Bejrútu. Takže tady na ten útok sionistického režimu v Dahii, to je jižní předměstí Bejrútu, tak říká, že reagujeme rozhodně a bolestivě. Tento steklý pes byste měl zpamatovat a vrátit se na své místo. Dnes večer se podívej na oblohu okupovaných území, napsal Rezaci příspěvku na X. A ty izraelské ozbrojené síly nezautočí na v uvozovkách teroristické administrativní budovy v okrese Daia, považovaném za baštu Hizbaláhu, a reagovali na palbu skupiny proti izraelským územím, jak uvedli tedy izraelský premiér Netanyahu a izraelský ministr obrany Katz ve svém společném prohlášení. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme si dále na další.
1: Tak, jo, další je přerušení jednání. Irán dosáhl toho prý, co chtěl. Místo tedy očekávaného podpisu prakticky dohodnutého amerického iránského memoranda o odblokování Hormuzského průlivu a zahájení plnohodnotných mírových jednání se stalo něco nečekaného. Irán tedy jednání s USA pozastavil a proč to bylo nečekané? A znamená to, že válka zítra znovu vypukne? To je ale z úterý z druhého zpráva. Ne, prý nevypukne. Nikdo to nechce, kromě Izraele. A rozhodnutí Teheránu bylo ve skutečnosti předvídatelné, protože jak Spojené státy, tak sám Izrael k němu tedy vše možně provokovali. Zejména tedy Izrael. Nejenže porušil příměří v Libanonu, které bylo jednou z íránských podmínek pro jeho zachování a pro zahájení americko-íránských jednání, ale v posledních dnech bombardování této země Izrael ještě

0: jsou totiž podstatou a duchem celé jeho politiky. Nuž, co tu máme dále? Obrana Libanonu, stejně jako pásma Gazy, je tím, co z Iránu činí skutečného šampiona islámu a co mu získává autoritu v celém islámském světě. A to navzdory skutečnosti, že většina světové muslimské populace je sunnická, zatímco Iránci jsou šíité. Když Spojené státy a Izrael požadují, aby Irán přestal podporovat své proxy síly v regionu, buď tedy nechápou, nebo předstírají, že nechápou, o čem hovoří. Ani libanonský Hizbalah, ani palestinský Hamas, ani jemenští Huciové nejsou iránské loutky. Nejsou to ani agenti, ani nástroje. Jsou to totiž místní síly, bránící své právo žít na vlastní půdě. Síly odporu. Irán je podporuje a dodává jim zbraně, jsou to však jeho spojenci, nikoliv jeho služebníci, se zde uvádí. Tak.
1: Tak.
0: To by asi stačilo.
1: Teď jsme u které zprávy, teď jsem přeskočil a...
0: Teď to bylo 4-3, takže 4...
1: Já, to je 4.
0: 4-4, nevidím. Jo, vidím tady.
1: Tak, zase jsme u toho, u té informace, kdy Spojené státy odmítají vyplatit Iránu válečné reparace. A to je opět tedy zase otázka toho uznání toho iránského vítězství. To s tím souvisí, takže ten nápad, že by to hradili teda ty arabské státy, je tedy někde na stole. Je to teda návrh Číny, Pakistánu. Otázka je, jak se k tomu tedy postaví tedy Spojené státy jako takové. Takže to jenom krátkosti, protože jsme o tom jsme hovořili. Takže asi půjdeme na další. To je 5.
0: Tak, americké kousnutí. Irán tedy provedl totiž ale jeden ze svých největších útoků během současného období v uvozovkách příměří, jakožto reakci na nedávné právě americké akce v Perském zálivu. Kuwait byl na mezinárodním letišti napaden drony a raketami, což vedlo k vážným škodám po zastavení letů a více než 60 zraněným. Současně byla americká základna v Ali al-Salemu, to je také v Kuwaitu, vážně zasažena. A ve Spojených arabských emirátech bylo zachyceno 15 raket a 4 drony, ale existují prý zprávy o škodách na ropných zařízeních. V Bahrajnu byly zasaženy zařízení 5. flotily USA a útoky byly provedeny také na základny v Jordánsku, Kataru, to byla letecká základna Al-Udeid, a na americké pozice v severním Iráku. Byla to prý dosud nejnásilnější iránská akce, zatímco Trump zachovává taktické mlčení. Podle zpráv se USA snaží zabránit Iránu v organizaci svých sil v Hormuzském průlivu a zároveň omezovat příjmy z ropy. Zatím neexistuje úplné nezávislé potvrzení všech detailů těchto útoků. Takže zase čas jenom ukáže.
1: Další zpráva hovoří o tom, že zase ještě se týká války proti Iránu, kdy Pentagon čelí kolosálním ztrátám a kongresová výzkumná služba zveřejnila zprávu o ztrátách vzniklých během těch dosavadních 40 dnů, teda té vojenské kampaně proti Teheránu. A dospěla ta komise k závěru, že během tohoto období bylo z různých důvodů zničeno nebo poškozeno 42 letadel. Ten seznam amerických letadel samozřejmě. Ten seznam byl sestaven na základě zpráv z médií a prohlášení Pentagonu. A ta zpráva byla zveřejněna na oficiálních webových stránkách kongresu v březnu tohoto roku. A ty americké výdaje na vojenskou operaci proti Iránu překročily už 100 miliard dolarů, jak uvádí portál Iran War Cost Tracker. A ty odhady webu vychází z zpráv v Pentagonu pro kongres, takže by to mělo být správný, přesný. A tento dokument uvádí, že během prvních 6 dnů konfliktu Spojené státy utratili 11,3 miliardy dolarů a potom je v úmyslu utratit 1 miliardu dolarů denně. A ten veřejný dluh Spojených států se od začátku konfliktu na Blízkém východě zvýšil o téměř 450 miliard dolarů. A překročil hranici 39,2 bilionu dolarů, jak uvádí portál US Debt Clock. A americká

0: administrativa mezi tím stále neposkytla komplexní informace o finančních nákladech vojenské operace proti Iránu jako celku. Hovoří se o poškození pověsti na tom útoku na Irán. Ty Spojené státy v únoru mobilizovaly značné vojenské síly. Připomínám, že šlo o dvě letadlové lodě, více než 200 taktických bojových letadel, strategické bombardéry, 7 torpedoborců s řízenými střelami, velkou flotilu tankerů pro doplňování paliva ve vzduchu a stovky útočných dronů. A tuto armádu vlastně zahrnovalo, nebo ta armáda zahrnovala více než 50 tisíc vojáků. A během 40 dnů se jim podařilo způsobit značné škody vojenské a civilní infrastruktuře té Islámské republiky, ale nepodařilo se jim zlomit odpor Iránu. A ty iránské ozbrojené síly prokázaly svoji schopnost efektivně operovat v podmínkách naprosté technologické převahy, míněno americké, rozumně rozptýlit své síly a zdroje a zahájit odvetné údery proti agresorovi. A Irán si udržel svou pozici tím, že konflikt proměnil ve vyčerpávací válku, v níž bylo pro Spojené státy obtížnější dosáhnout rychlého a levného vítězství, než pro Teherán jednoduše odolat tlaku. A jedním z faktorů, které donutili Washington ustoupit, byla značná ztráta drahé vojenské techniky. Číslo 42 letadel je jistě podhodnocené, skutečný rozsah škod zná pouze Pentagon, který o něm pravděpodobně nikdy nebude diskutovat. Nicméně i to, co kongres oficiálně uznal, stačí k rozbití mýtu o všemocnosti amerického letectva. Ten článek dále ještě hovoří o tom, že začátkem března byly nad Kuvajtem sestřeleny tři dvoumístné stíhací bombardéry F-15E Strike Eagle. Šest pilotů se úspěšně katapultovalo. Letouny v celkové hodnotě přibližně 300 milionů dolarů jsou naprosto ztracené. Podle Pentagonu byly omylem zasaženy stíhacím pilotem kuvajtského letectva. Jenže tato verze není příliš přesvědčivá. Je těžké si představit situaci, kdyby pilot náhodně zaútočil na tři spojenské letadla současně a úspěšně by tak učinil. Je možné, že tyto F-15E byly ztraceny za jiných okolností. Jinak se tam připomíná v té zprávě, že Američané 3. dubna ztratili v iránském vzdušném prostoru čtvrtý vrtulník Strike Eagle, když je zasáhla protiletadlová raketa. Pentagon zahájil rozsáhlou záchrannou operaci pro posádku, ztratil útočný dron A-10 Thunderbolt 2, který poskytoval vzdušné krytí té evakuační skupině. Ten byl údajně zasažen přenosnou raketou systému protivzdušné obrany a během stejné mise se bojový a pátrací záchranný vrtulník HH-60V Jolly Green 2 dostal pod palbu z ručních palebných zbraní a utrpěl značná poškození. A 5. dubna byla posádka sestřeleného letadla F-15E lokalizována a během evakuace musely být na zemi zničeny dva speciální letouny MC-130 Komando 2, poté co se ukázalo, že nemohou vzletnout z přední ramveje, jinak by se letoun dostal do iránských rukou. No, ono tam to bylo nějaké zablácené, pokud se pamatuju, že to tam vlastně nemohli, že tam zapadli, že to nemohli tam moci vůbec jako utrhnout. Tahle ta zpráva, já ji viděl celou, ona ještě pokračovala tady už ne, ale myslím, že byla, já ji viděl teda na francouzském Agora Box, jsem ji viděl, takže, ale je to jistě ta podstatná část, jinak a tam je to ještě další, pojďme asi dále.
1: Tak, dále se jedky. Jo, tak se na to jdeme kuknout, kde upad to mám, 5-1. Miliarda dolarů, 200 tisíc dronů Hornet, a to jsou zase smíšené zprávy. Kongres USA schválil novou pomoc Ukrajině a 500% cla na ruské zboží. K tomu také, že Mariupolský přístav i rafinérie v Uslabinsku jsou v plamenech, je to aktuálně z dnešního dne. Takže drony ozbrojených sil Ukrajiny tedy zaútočily na přístav Mariupol a následky úderů jsou zatím neznámé. Nad oblastí se však zvedají sloupy kouře. Objevily se záběry hořícího ropného skladu v Uslabinsku, to je v Krasnodarském kraji, který byl napaden drony ozbrojených sil Ukrajiny. Sevastopol byl tedy uprostřed dne pod útokem dronů OSU. Během pouhých 24 hodin bylo nad Krymem sestřeleno 58 bezpilotních letounů a 8krát byly vyhlášeny letecké poplachy. Ruská armáda osvobodila tedy Ševčenko na hranici Charkovské oblasti poblíž Kazači Loupáně, ležící na silnici směrem na Charkov, a v Kupiansku byla ruská útočná pěchota zaznamenána tedy drony v soukromé zástavbě, to je nějaký pozice, to nás nezajímá. Dolní komora amerického kongresu schválila návrh zákona o nových sankcích proti Rusku. Budou zaměřeny na banky, ropné a těžební společnosti. A připravuje se 500% clona zboží dovážené do USA z Ruské federace. Návrh zákona tedy zahrnuje také finanční pomoc Ukrajině, tedy v hodnotě 1 miliardy dolarů na zajištění bezpečnosti a obnovy. Dalších 8 miliard tedy dolarů na nákup vojenské techniky a za 1 miliardu dolarů by bylo možné pořídit tedy až 200 tisíc amerických dronů Hornet, které útočí na ruské tedy frontové komunikace a týlové oblasti. Toť tedy tady vše.
0: No, nevím, co tam přesně Rusko vyváží do Spojených států, ale to, o co Spojené státy mají zájem, a to pokud vím, tak je třeba uran pro elektrárny a tak dál, tak to potom ty Američané zaplatí sami, takže to vyhlašování těch vysokých cel mě jako nedává moc. Tady v tomto případě mě nedává moc velký smysl, ale budiš. Mě to třeba za nějakou dobu ty Američané přijdou také. Ta další zpráva hovoří o tom, že Izrael chce garantovaný podíl z rozpočtu Spojených států. Pentagon spouští alarm, to je také zpráva dneška. A hovoří se o tom, že koloniální expanze Izraele je otevřeně dotována Spojenými státy, které v současnosti poskytují 3,5 miliardy dolarů ročně. A většina těchto prostředků je vázána na nákup zbraní vyrobených ve Spojených státech. A tato podpora podléhá kontrole kongresu a musí procházet každoroční schvalováním rozpočtu. A izraelská vláda se nyní snaží tento mechanismus přeměnit v ještě výnosnější uspořádání, obejdou v podstatě, a navrhla nahradit každoroční dotaci hlubší vojenskou spoluprací, což je kódové označení pro garantované americké nákupy izraelských zbraní a trvalé zisky izraelských zbrojních výrobců. A k zavedení tohoto nového systému by kongres přijal zákon integrující izraelský vojensko-průmyslový komplex do amerických nákupních a výrobních řetězců. Každoroční přezkumy by tím pádem skončily, kongres by nic nepřezkumoval, a v části 224 nazvané iniciativa spolupráce USA a Izraele v oblasti obranných technologií a ukryté ve verzi zákona o autorizaci národní obrany NDAA pro rok 2027 předložené sněmovnou reprezentantů v úterý, tak se uvádí. Oddíl 224 vytváří základ pro bilaterální výzkum a vývoj, společnou výrobu zbraní, společné podniky, licenční dohody a praktiky veškeré formy spolupráce mezi americkými a izraelskými vojensko-průmyslovým komplexem. A propojil by americký a izraelský obranný sektor v několika oblastech zásadních pro bojiště budoucnosti, zejména v autonomních systémech a v kybernetice. Ale také dále, pokud bude toto ustanovení přijato, mohlo by znamenat zásadní přelom v jednom z nejužších vojenských vztahů na světě. Partnerství dosud založené převážně na americké vojenské pomoci by se posunulo k mnohem hlubšímu propojení obranných průmyslů obou zemí. A ten oddíl 224 by ukládal americkému ministru obrany povinnost jmenovat výkonného koordinátora, jediného úředníka odpovědného za koordinaci vojenské spolupráce mezi USA a Izraelem. A jeho agenda bude zahrnovat společný výzkum a vývoj, sdílenou výrobu zbraní a propojení vojenských systémů a dat. A v budoucnosti bude Pentagon ze zákona povinen vynakládat část svého rozpočtu na nákupy z Izraele. A vzhledem k tomu, že Trump navrhl válečný rozpočet ve výši 1,5 bilionu dolarů, budou zisky Izraele z takového spojenství mnohonásobně vyšší, než je současná podpora. Kongres tento návrh nyní projednává, ale americká armáda přitom není nadšena vyhlídkou, že by Izrael získal přístup k jejich technologiím a datovým systémům. Jemný náznak tohoto postoje lze vyčíst z následující aktuální zprávy. A tady vlastně se hovoří o tom, že Pentagon na základě této informace zvýšil hodnocení hrozby izraelské špionáže proti Spojeným státům na nejvyšší úroveň, jak uvádějí zdroje. Tady jde o to, že ta úroveň té kontrašpionážní hrozby byla v posledních týdnech zvýšená obranou zpravodajskou agenturou DIA v důsledku rostoucích obav, že izraelská špionáž je agresivnější než kdy dříve, jak uvádějí zdroje. A ta agentura DIA vydala interní sdělení, které vidělo jenom jeden ze současných úředníků a zvýšila hodnocení Izraele na úroveň kritická. A ke změně hodnocení došlo uprostřed rostoucího napětí mezi Izraelem a USA ohledně dalšího postupu ve válce s Iránem. A to hodnocení DIA má podobu 7stránkového dokumentu doplněného grafem, jak uvedl jeden ze současných amerických představitelů. A ten dokument konstatuje, že schopnost Izraele provádět lidskou špionáž a technický sběr informací je hodnocen jako kritická a uvádí konkrétní incident, které obavy Washingtonu prohloubily. Tady jde o to, že Izrael má přitom reputaci země, která americká tajemství prodává třetím stranám. A když Jonet Pollard získal pro Izraeli plán rozmístění amerických jaderných ponorek, tak sionisté ho tehdy prodali Sovětskému svazu. Technologie americké stíhačky F-16, využitá při vývoji izraelského letounu Lavy, pak po zrušení tohoto programu skončila v Číně a tak dále, a tak dále. Takže otázka, kterou Pentagon adresuje kongresu prostřednictvím uniklého hodnocení DIA, je jasná. Opravdu chcete dovolit Izraeli sdílet a prodávat naše nejhlubší tajemství? AIPAC, což je teda ta organizace těch křesťanská židovská organizace, tak využije svůj vliv na členy kongresu, aby na tuto otázku zajistil tu správnou odpověď. Ty to tam uplácejí prostě průběžně, takže to udělají znova. Takže to je teda tato zpráva, která je důležitá, ona ještě bude důležitá i ta další. Takže já teďka předám slovo.
1: Kde? Jo, tady. NDAA dá Izraeli spoluvedení amerických vojenských sil. Psal o tom, nebo napsal o tom Chuck Baldwin. Tak, se na to jdeme kouknout. Nevím, kdo je NDAA, ale na to se asi dozvíme. Dvě tedy nejsilnější lobbystické skupiny ve Washingtonu DC jsou vojensko-průmyslový komplex a stát Izrael. Ale pak se zase opakují. Ve všech ohledech je vojensko-průmyslový komplex a nyní i zpravodajsko-průmyslový komplex, tedy Peter Thiel, Palantir a další, a taktéž sionistický Izrael jedno jsou a totéž. Izraelská lobby totiž utratila přes 30 milionů dolarů za porážku Thomase Messiho, protože se nechtěl podřídit izraelské vládě. Věřím, že Charlie Kirk byl zavražděný ze stejného důvodu. Obecně naši kongresmeni a senátoři ve Washingtonu nezastupují náš lid, lid Spojených států. Zastupují zájmy Netanyahua a sionistické vlády v Tel Avivu. A to je velezrada, řekneš si. Samozřejmě, že je to velezrada. Prezident Donald Trump a předseda sněmovny reprezentantů Mike Johnson prosazují ustanovení nového zákona o obraném povolávání, zákona o národní obraně, aha, to je to NDAA, který v podstatě spojuje americkou a izraelskou armádu, čímž Izrael získává spoluvelení nad americkými vojenskými silami. Aha. No, tak já nevím, tak nejdřív mu vynadá do telefonu a pak se dějí takovéto věci, no, tak.
0: No, on to, tady pozor, on to nemusí být zrovna Trumpovi pochutí, ani jednomu, ani druhému, ale tady je problém v tom, že oni to, ta vojensko-průmyslová lobby to může tlačit, může to být uplaceno a projde to přes kongres, protože to ten AIPAC a další dobrodníci to tam jako uplatí. Takže oni, ten prezident může přijít jako k hotovému. Tady je to takhle, tady vidíte, že jednak Izraelcům docházejí vojáci, to z toho jasně vyplývá, a Izraelcům chybí peníze. Podívejte se na Ukrajinu. Ukrajinci teďka přišli na to, že teda, když nemůžou být stálým členem, tedy, nebo plnohodnotným členem Evropské unie, takže by byli jenom tím přísedícím takovým, který tam bude se toho účastnit. Jo. Bude do toho kecat, ale nebude mít hlasovací právo, když to řeknu takhle. Jenže, jakmile bude takhle tam zamontovaný, tak už se nebudou muset schvalovat příspěvky nebo podpora Ukrajiny, už nemuset schvalovat členské státy, ale normálně se to udělá v rámci rozpočtu Evropské unie a členské státy už o to nebudou moci jako nějak zvlášť mluvit. To jsou takové zvláštní finty a na tom je to celé postavené, vážení. Takže o tom to je, jak říká klasik, o tom to je. Pojďme dále. Dále máme ty novinky od Dinut. No, tak se na to podíváme. První titulky zahraničních médií dnes. Ono teda je dnes, to má ten titulek, je to z 1. června. Americká základna na plamenech, Rusko přechází k odvetě za konfiskaci majetku, tvrdý úder proti jaderným elektrárnám NATO s otazníkem. No a tady média informují o změně moci v Iránu, kde prezident rezignoval, tvrdí. Na tomto pozadí Spojené státy obnovily údery a v zápěti obdržely odpověď na své vojenské základně, či ta byla vybombardována. A mezitím Evropská unie nebo Evropskou unii znepokojuje ruská reakce na konfiskaci jejich aktiv. Maďaři říkají, Putin slaví. Pokud jde o Ukrajinu, tak ta se znovu pokusá zasáhnout tu záporskou jadernou elektrárnu, o tom tady byla řeč už nakonec. Moskva reagovala okamžitě. Putinův důvěrník hrozí raketovými údery na jaderné elektrárny NATO, takže vidíte, že je veselo. No, tady Iran International s odvolání na své zdroje tvrdil, že iránský prezident Masoud Pezeškian mohl rezignovat. Dopis v tomto smyslu měl být údajně zaslán nejvyššímu vůdci Mojtábovi Chamenejmu. Tuto informaci později popřel Mehdi Tabatabej, zástupce vedoucího komunikaci iránské prezidentské kanceláře, a označili za mediální hry některých médií. Asi ano, protože teď byla nějaká informace o tom, že by se tam dokonce Trump měl s Pezeškianem setkat v Pakistánu. Za k tomu dojde ve skutečnosti těžko říct, víte, jak to dneska vypadá. Krátce poté v každém případě Iránem znovu odsásly expoze a americké centrální vedení CENTCOM označilo údery na Iránskou republiku za odpověď na agresivní akce. A zasaženo bylo centrum řízení dronů a iránský radar. No a Teherán reagoval útok na tu vojenskou základnu, z níž byl útok na republiku veden. A pokud je o tu dohodu, dokud nebude zajištěna práva Iránu, tak žádná dohoda nevznikne. Varoval předseda parlamentu a hlavní teheránský vyjednávač Ghalibaf, to je ten, o kterém jsme hovořili, že bude znovu zvolen tím předsedou parlamentu. A Agence France Presse s odvoláním na něj dodala, že Spojené státy se snaží kompenzovat svoji vojenskou porážku v naději, že zase jí mezi Iránce rozkol, že však neustoupí. A pokud se Spojené státy pokusí změnit text bilaterální dohody, Irán provede vlastní úpravy, uvádí TASNIM, a oficiální Teherán se přitom vůbec nebojí scénáře. Kdy dohoda podepsaná nebude, na ně je podle publikace rovněž připraven. Takže americký prezident Donald Trump už dříve varoval, že bez dohody budou údaje na Irán obnoveny, to by však konflikt zjevně pouze prodloužilo. Všimněte si, že oni, ty Američané a ta Ukrajina, že mají v něčem jako podobnou taktiku, ale ta taktika nesmyslná. Rusko přistoupilo k reakci na konfiskaci majetku, Evropská unie je znepokojená. Evropská unie totiž obdržela mimořádně nepříjemnou zprávu, která se týká Ruska, a tam začala dlouho očekávaná odplata za konfiskaci ruských aktiv. Von der Leyenová a Evropská unie jsou v šoku, nevím proč jsou v šoku, jste mohli počítat, jak uvádí maďarské vydání Világ Dasák, překladu ABN 24. A o co jde? Moskevský arbitrážní soud vyhověl žalobě centrální banky a prohlásil kroky belgického depozitáře Euroclear za nezákonné a uložil mu povinnost zaplatit 200 miliard euro. A toto rozhodnutí by podle Maďarska mohlo vyhrotit konflikt mezi EU a Ruskem na novou úroveň. A je zřejmé, že Rusko se nezastaví, bude pokračovat v zahlcování západních depozitářů žalobami, protože oni mají ty peníze i jinde. Tady, pokud vím, tak nárokovali 210 miliard, protože tam nárokovali i tedy samozřejmě úroky a ušli zisk. O tom zatím se tam nehovoří. Takže Maďarsko i za vlády Viktora Orbána dlouhodobě varovalo, že přivlastňování cizího majetku bude mít katastrofální následky. A Brusel, zachvácený sankční hysterií, tato varování ignoroval a nyní Rusko jedná. A další evropské finanční instituce, které se konfiskaci podílely, tak by měly být teďka na řadě. On teda ten belgický šéf toho Euroclearu, ale i belgický premiér jako to odmítal, on to nechtěl, protože říkal, no to tady zkrachuje Belgie jako taková, když bychom to měli zaplatit. A viděl nepochybně, o čem mluví. Takže a ta další zpráva v krátkosti, tak existuje ještě jeden důvod, proč Evropa propadá hysterii, a ten zesílil bezprostředně po útoku ukrajinských ozbrojených sil na zařízení Záporožské jaderné elektrárny. A především ukrajinští ozbrojenci zasáhli teda tu turbínovou halu toho šestého bloku a včera dopravní provoz elektrárny. Takže tady je obava, aby tedy Rusové nezaútočili na některou jadernou elektrárnu, naopak zase na západě. Takže tolik teda tato zpráva. Předám slovo.
1: Tak, další se koukneme tady. 8 minut do zničení Londýna. Panika prý v Británii, protože Daily Express odhalil tajnou základnu u běloruských hranic, odkud prý jaderný úder na Londýn dorazí za pár minut. No, za 4 páry minut, jestli umím počítat. Daily Express říká, že v Británii vypukla hysterie. Tak článek uvádí, že tato základna se nachází přímo u bělorusko-ukrajinské hranice. Rozmístění Orešníku na tomto místě umožňuje raketě dosáhnout území Británie mnohem rychleji než z kosmodromu Kapustin Jar. Autor dále píše, že dotyčná základna je oficiálně civilním logistickým centrem a teprve mezi 20. až 29. prosincem loňského roku tam byl dopraven vojenský vlak s 61 železničními vagóny spolu s personálem, technikou a municí. Dodávka se časově shodovala s oznámením, že neporazitelné rakety Oriešnik byly rozmístěny v Bělorusku. Na základně postavené ještě v sovětských dobách byla vybudována specializovaná železniční trať, nakládací a vykládací zařízení a mnohé další infrastrukturní prvky. Do poloviny května letošního roku dodaný kontingent základnu neopustil a nebyl zaznamenán ani zpětný odvoz techniky, pokračuje dále autor. A nyní přichází důležité ale. Dokonce si i samotný DE přiznává, že jeho zdroje nepotvrzují, že právě zde byla raketa Orešník rozmístěna. RIA Novosti kdysi informovali, že uprchlí opozičníci se pokusili zjistit polohu Orešníku, samozřejmě na pokyn svých kurátorů. DE proto zveřejnil, nevím, kdo to je, reportáž, která se přímo odvolává na tyto opoziční zdroje. Bez ohledu na to, jak usilovně se Západ snaží pravdu odhalit, bude to pro něj krajně obtížné. Tak tedy ani polské, ani litevské, ani ukrajinské zpravodajské služby, ani uprchlí disidenti objektivně nedisponují ověřenými informacemi o konkrétních rozmístěních raketového komplexu na území Běloruské republiky, varoval tedy zdroj. Takže Rusko i Bělorusko může operovat s oděšníky.
0: No tak, další zpráva, kterou máme, tak ta hovoří o konci západní armády. Sice možná ještě trošku s otazníkem. Já tuto zprávu s dovolením trošku odbydu, protože zítra ji budu věnovat Kompas, na který vás teda tímto zvu. A v podstatě ta zpráva hovoří o tom, že teda ta pátá flotila Spojených států ten průliv neudržela. Ta hormuzská krize, že přetváří globální ekonomický řád, ve prospěch BRICS Plus, což je určitě pravda. A hovoří se teda také o tom, že prostě ta obchodně finanční architektura v současném světě, že je jako dosti křehká a zejména teda ta, kterou Západ budoval od konce druhé světové války. Ono je to logické, protože oni nic jako nevydrží věčně a mezi tím se změnily zásadním způsobem podmínky. A také se říká, že prostě teďka tady ten hormuzský, ta hormuzská krize, pokud to takto nazveme, takže to je vlastně katalyzátor, který může urychlit vznik alternativního řádu. To je ten, který bude více jako zaměřen na kontinenty, bude multipolární a více ukotven pevnině. Protože oni to měli dříve, Britové zejména, pak to převzali Američané, tak to měli postavené na té námořní převaze. Takže toto bude končit. Takže toto ve zkratce, zítra se tomu budeme na večer věnovat daleko, daleko detailněji. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. Tady, ne, ještě vedle, čtyřka.
0: Čtyřka.
1: Tady nové ztráty izraelské armády v Libanonu. Výměny razí pokračovaly, nebo asi střetů a úderů, i včera v Libanonu, a zpráva je ze 7. z dneška, navzdory dohodě oznámené tedy tento týden ve Washingtonu. Přičemž izraelský útok na jihu země tedy v sobotu zabil 3 členy libanonských ozbrojených sil a izraelská armáda oznámila tedy 2 úmrtí ve svých řadách. Tak, tedy co se stalo, izraelský letecký útok zasáhl vojenské vozidlo mezi Hardalí a Nibatiou, nebo Nabatiou.
0: Nebo
1: Přičemž podle libanonských ozbrojených sil zemřeli 2 důstojníci a voják. Prezident Josef Aoun odsoudil flagrantní porušení libanonské suverenity a mezinárodního práva, které zpochybňuje tedy snahy Bejrutu a Washingtonu ukončit izraelské útoky, které zůstávají dále nepotrestány. Na dotaz AFP izraelská armáda uvedla, že zasáhla vozidlo, protože se pohybovalo podezřele směrem k vlastním silám v oblasti operací poblíž Tebnitu na jihu země, kde je přítomen Hizbalah a hrozilo riziko, že je zacílí. Ve svém prohlášení trvali na tom, že zasáhli protiteroristické organizaci Hizbalah, nikoli proti libanonské armádě. A Izraelci dodávají, že incident je předmětem vyšetřování. Hizbalah, hnutí blízké Teheránu, zase označilo útok za ohavný čin a zločin a přirozený důsledek pohrdání úřady národní suverenity země a krví jejího lidu. Znovu také odsoudil vládní úplnou kapitulaci požadavkům nepřítele ve Washingtonu. Nuž, tak asi tak.
0: Další zpráva je z Číny, vážení diváci a posluchači. My teďka z té Číny to až tolik nemýváme. Ona ta Čína zase tolik o sobě jaksi neprozradí, ne, že by tam se neděly věci. A tato určitě vás zarazí. Ta zpráva hovoří o tom, že nikdo na ulicích není nikdo v kancelářích ani v restauracích. Populace Číny je pod 1 miliardou. Očití světkové říkají, že po pandemii odběru orgánů a konzumace lidí zmizely miliony lidí. A jde o to, že Čína nedávno zveřejnila údaje o populaci za rok 2025. Podle Národního statistického úřadu Číny se očekává, že celková populace klesne na přibližně 1 miliardu 405 milionů obyvatel, což je pokles o 3,39 milionů oproti předchozímu roku. Jedná se o čtvrtý rok po sobě jdoucí s negativním růstem. Nicméně neoficiálně skutečné počty obyvatel ukazují pokles populace až o 400 milionů. O 400 milionů. A cíl populace 800 milionů je to, co přijde dále. Takže tam to dělají opravdu, to souvisí s tím, že teda tamto NVO už jako rozjeli. Teď se to tam samozřejmě brzdí, protože prezident Xi je aktérem nebo reprezentantem teda toho zlatého věku, nikoliv NVO, ale tam v těch jednotlivých kantonech, tam již hospodaří ty guvernéři, tak hospodaří podle toho, jak kde, takže vidíte, co se tam děje. Takže tady se dokonce odvolají na pana Li Hongzhi, zakladatele duchovní disciplíny Falun Gong, který řekl čínskému vydání Epoch Times, že za poslední 3 roky zemřelo 400 milionů Číňanů. 400 milionů Číňanů. To člověku tuhnou rysy. Předávám slovo.
1: No, tak to je ohromující číslo.
0: To je pecka tedy, to
1: No,
0: jako opravdu.
1: Tak, a teď jsme u nás. Jo, asi nic jiného. Jo. Tak, sedm útoku.
0: Jo,
1: Jo,
0: ano. Ten
1: napadáš.
0: raketový útok na ten Izrael, o tom jsem, myslím, o tom jsem, ano, o tom jsem hovořil prvé, takže to už jako přeskočme, ano,
1: Tak, jdem se
0: jdou
1: kouknout
0: nás.
1: na Miroslava Ševčíka. Ten říká, Pavel neví ani nil o měnové politice a hájí zájmy cizáků, ne Čechů. Miroslav Ševčík, který čísly rozdrtil Pávka kvůli euru. Podle Ševčíka česká koruna našemu rozvoji nebrání, ale naopak pomáhá. Prezidenta obvinil, že slouží cizím zájmům a že přijetí eura by znamenalo další ztrátu české svrchovanosti. Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, řekl Pepa Pávek, že ano. Jak to vidíte vy? Zněl dotaz. A Miroslav Ševčík jde na to a říká, prezident Petr Pavel je úplně mimo mísu. Vůbec nemůže pochopit to, že česká koruna nebrání našemu rozvoji, ale naopak mu napomáhá. Máme soběstačnou nebo samostatnou měnovou politiku a Petr Pavel pravděpodobně nikdy neslyšel, jak fungují optimální měnové zóny a k čemu slouží samostatná měnová politika. Asi neví ani nic o tom, že země, které přijaly nevhodně společnou měnu a nejsou součástí optimální měnové zóny, takže se jejich ekonomický vývoj zpomalil oproti situaci, kdyby mohli používat samostatnou měnovou politiku. Petr Pavel vůbec nechápe proces konvergence a divergence. Například ani ty země, které byly stálými členy Evropské unie a vstoupily do eurozóny a nezapadají do optimální měnové zóny, neprocházejí tedy procesem pozitivního vývoje, v jistém smyslu, slova smyslu tedy konvergence. To znamená, aby se jim zlepšovaly základní ekonomické ukazatele, ale naopak divergují. Máme tady třeba ukazatel hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly. A právě ty země, které nezapadají z různých důvodů do optimální měnové zóny, tak ty opravdu za období, co vstoupily do eurozóny, tak na své výkonnosti v tomto ukazateli ztratili. Řecko prý z původních 78%, teda 87 průměru Evropské unie v ukazateli hrubého domácího produktu na obyvatele paritě kupní síly v roce 2001 klesly na 68% v roce 2005, obdobně Španělsko, které bylo dokonce ještě v roce 2007 na 105%, tak v současné době je na hranici 92%. Francie, která byla na 116% v roce 2001, tak je v současné době dokonce pod průměrem Evropské unie na 98%. Obdobně je také na tom Itálie, která v roce 2001 byla na 119% a teď je na 96%. No, bohužel Petru Pavlovi to asi těžko vysvětlíte. Ten je spíš zaměřený na to, aby sloužil některým zájmovým skupinám a ty by chtěli zničit naši svrchovanost, například i v té měnové politice. A neví, že celý proces zavedení společné měny je hodnocen jako politický projekt, který je velmi neúspěšným ekonomickým projektem. Ukázal se opět jako poskok a vykonavatel pokynů zájmových skupin, což si myslí čím dál více občanů, kteří si uvědomují, že hájí zájmy cizáků a ne zájmy českých domácností, českých občanů a českých firem. Tak, ono je to samozřejmě delší, ale toť asi stačí.
0: No, tady s tím já jsem nedávno jsem se kvůli tomu rozčiloval, protože jsem tohleto slyšel, protože ta tvrzení, která tam ten prezident uvádí, tak jsou naprosto chybná. A to člověk akorát neví, jestli si myslí, že ty lidé jsou tak hloupí, anebo jestli on tomu natolik jako nerozumí. To nevím, ale já si tomu nerozumím. V každém případě, teď na to šlo Bulharsko, šlo do eurozóny a co udělali? No, zaprvé se zjistilo, že Bulharsko předchozí vláda sfalšovala doklady, vylepšila účetní doklady, aby se tam Bulharsko dostalo, aby splnilo podmínky. A oni to, Evropská unie to přijala, nechala tam Bulharsko vstoupit, a pak jim říkala, vy jste ale podváděli a vy jste tady nesplnili ty ukazatele a hned je penalizovala. Takže hned zaplatili. To je jedna věc. Druhá věc, v Bulharsku se výrazně stoupily ceny. Samozřejmě všude stoupnou ceny, kde zavedou euro. Víme, že dokonce i v Německu to bylo, když to zavedli, tak tomu říkali teuro, od slova teuer, drahý. A je tam také další záležitost, že tam my v našem případě, pokud bychom tam vstupovali, tak do 3 dnů musíme do eurovalu zaplatit 350 miliard automaticky a další miliardy na vyžádání. A to víte, že by ty vyžádání bylo. To zase by měli koho zase chvilku škubat, aby měli, protože Evropská unie už nemá prachy, že jo. Se mluví o tom, že několik týdnů a že Evropská unie bez peněz, tak potřeba se někoho, koho by je zase chvilku škubala. Takže toto jsou všechno věci o tom, že my máme vlastně poslední nástroj suverenity a to je měna. O tom není sporu, to je jako další faktum, to je další fakt tedy. Takže prostě myslím si, že jako prezidenta na ekonomiku nepouště. To je asi tak jako Bilák, když se vyučil, on byl krejčí, tak mu tam dali na výuční list na saka nepouště. Prostě šícaka mu nešli, jo. Tak jako tomu nešlo. Tak jako prostě tady by asi také, každý by se měl držet nějakého svého kopita. Horší je, když vám ten prezident ještě jako řekne, že byl teďka někde po Baltí, že přijel s tím, že teďka bychom tady měli udělat síť těch větrníků, těch větrných elektráren, aby když budou jítat ty drony, takže by je ty větrníky odrážely. Tak to už jsem upadl smíchy, protože jsem říkal, tak tohle to už je konečná, to už jako opravdu, to už jako rozum nebere. Takže tolik jenom teda tady k této věci. Je to spíše zajímavost, kuriozita, ale prostě mnoho lidí neví, nerozumí a tak dál a je dobře, aby věděli, rozuměli, protože by to zaplatili oni z vlastní peněženky a není to nic jiného, než nám zabránit, abychom vytáhli hlavu z chomoutu EU, tak nám ji tam ještě více jako vrazit, jo. Takže to je celé, ve zkratce. Pojďme se podívat tedy na ten také zajímavý, na ten tematický příspěvek, na ten tematický článek. To je od známého komentátora Thierry Meissana a ten říká toto. Směrem k rozpadu Německa. A říká, zatímco Spojené státy a Ukrajina tlačí Německo k přípravám válku na Rusko, jsme svědky rozpadu sjednoceného Německa. Země je hluboce rozdělena na dva odlišné národy. Její identita je nyní zpochybňována. Rozpad Spolkové republiky Německo je nyní nevyhnutelný. Mírová dohoda mezi Washingtonem a Moskvou mezi tím povede k anexi části Ukrajiny a Podněstří Ruskem. A opuštění hodnot Evropskou unii přinese její zánik. A Mikhailo Fjodorov a Boris Pistorius, to je ministr obrany Ukrajiny a Německa, podepsali dohodu o výrobě dronů. A Volodymyr Zelenský, nezvolený prezident Ukrajiny, a Friedrich Merz, německý kancléř, vítají tuto užší spolupráci mezi svými zbrojními průmysly. A i když si to neuvědomujeme, tak kolaps Zelenského vlády na Ukrajině pravděpodobně spustí rozpad Moldavská, Německá a Evropské unie. To je pracovní hypotéza Ruska, Číny a Spojených států. Jsme na to však zcela nepřipraveni a naši političtí představitelé a média tuto možnost prozatím ani nezvažují. Rozpad dvou, říkají Němecek, no tak dvou německých částí. Dál se říká, nepochopili jsme, že sjednocení Německa, za které se zasazovali prezidenti Helmut Kohl a François Mitterrand, bylo provedeno v rozporu s mezinárodním právem. S lidmi v Německé demokratické republice se totiž vůbec jako nekonzultovalo. Přijali jsme to, protože se to zdálo logické a protože se během 14 měsíců Angela Merkelová, šéfka komunistické propagandy Svazu komunistické mládeže NDR, stala křesťanskou demokratickou ministryní pro mládež v západní Německu. Osobní dráha této političky však v žádném případě není reprezentativní pro její lid. Vnímáme pouze perspektivu západu, to je 62 milionů obyvatel v době sjednocení, nikoli východu, to je 16 milionů obyvatel ve stejné době. Východní průmysl byl vyplněn ve prospěch západu. Nezaměstnanost tam dnes dosahuje 7,5%, zatímco na západě to pouze 5,7%. Průměrný hrubý plat činí 3 973 euro na východě a 4 810 euro na západě. Hrubý domácí produkt na obyvatele činí v 5 východních spolkových zemích v průměru 37 711 euro, zatímco na západě je to 54 162 euro. V posledních spolkových volbách se obě země střetly. Východní Němci, formovaní sovětskou okupací, hlasovali drtivě většinou pro alternativu pro Německo AfD, zatímco západní Němci, formovaní americkou okupací a nacisty, které si přivlastnili, tak hlasovali pro křesťanské demokraty a sociální demokraty. Ve skutečnosti neexistuje jedno Německo, ale dvě. A dnes je sjednocené Německo ovládáno pouze svou větší částí, západem, který se snaží potlačit politické vyjádření své východní části. 2. května loňského roku byla strana Alternative für Deutschland označena za krajně pravicovou extremistickou organizaci, což potvrdil Spolkový úřad pro ochranu ústavy. Tato strana je pouhou reakcí na navrhovanou Evropskou konfederaci, projekt zakořeněný v Neuordnung Europa, to je nový evropský řád, který vymyslel Walter Hallstein pro kancléře Adolfa Hitlera, než se stal prvním generálním tajemníkem ESUO, později EHS a Evropské unie. Jinak ten Walter Hallstein psal nacistické zákony, jo? Jako abychom věděli. To je, protože Evropská unie je ten původní projekt, ten nacistický zákon. Ještě se připravila, ještě neskončila druhá světová válka. A podobně Spolkový úřad pro ochranu ústavy v Mnichově, který v 50. letech sloužil k přeškolování bývalých důstojníků gestapa, dohlíží na represe vůči novinářům a myslitelům, kteří by mohli zpochybňovat německé předpoklady. Zatím si uvědomujeme hrůzy páchané státní bezpečnosti Stasi ve východní Německu, nevíme o těch, ke kterým docházelo v západní Německu proti komunistům a homosexuálům. Přesto to byla krutá realita. Současné sjednocené Německo je pod vlivem malé skupiny potomků nacistů, kteří po válce spolupracovali s anglosaskými okupanty. Samotný kancléř Friedrich Merz je vnukem nacistického hodnostáře, jeho protislovanské předsudky převzal. Nemá žádné výčitky o jeho spolupráci s ukrajinskými integrálními nacisty, kteří tvrdí, že pocházejí z varangských vikingů a rozhodně ne ze Slovanů. Zatímco germánská tradice odmítala spolupracovat s Rusy, odtud schizma z roku 1054, oddělující svatou říši římskou od Konstantinopole, tak století poté, co Ukrajina a Rusko konvertovali ke křesťanství, pouze nacisté usilovali o vyhlazení všech Slovanů a zabrání jejich území. Lebensraum, neboli životní prostor Německa. V každém případě sjednocené Německo nevzneslo ani nejmenší námitku proti nacistizaci Ukrajiny od její nezávislosti v roce 1991 až po převrat na Euromajdanu v roce 2014. Vynakládá velké úsilí, aby ignorovalo stovky památníků postavených na Ukrajině na památku nacistů a jejich kolaborantů. Ignoruje plán Zelenského vlády postavit panteon ukrajinských hrdinů a na rozdíl od památníků Yad Vashem odmítlo komentovat státní pohřeb zločince proti lidskosti pardon, Andrije Melníka dne 25. května letošního roku. Rozpad Moldavska Podněstří. Během rozpadu Sovětského svazu vyhlásil Podněstří 2. září 1990 nezávislost. Jedná se o malé údolí podél řeky Dněpr, které se pyšní pozoruhodným mikroklimatem a které Sověti proměnili ve vědecké centrum. Téměř o rok později, 27. srpna 1991, vyhlásil nezávislost také Moldavsko. A tyto dva státy však dříve tvořily jeden region, Moldavskou sovětskou socialistickou republiku. 28. února 1992 přijeli Spojené státy do Organizace spojených národů 8 nezávislých sovětských republik, včetně Moldavska, ale ne Podněstří. V očích OSN je to prostě součást Moldavska. Bezprostředně poté se CIA pokusila Podněstří podrobit ve válce, na kterou se již z velké části zapomnělo. Od té doby se Moldavsko a Podněstří vyvíjely odděleně. Situace dále komplikuje skutečnost, že Podněstří zůstává Sovětskou republikou, která naplnila sen Michaila Gorbačova o smíření komunismu a demokracie. Není však bez vad a nepodařilo se mu vyřešit problém organizovaného zločinu, jak to udělal Rusko s Vladimírem Putinem. Podněstří, které od své nezávislosti hostí ruský arzenál a od války v roce 1992 ruské mírové síly, dostává zdarma ruský plyn, protože kontroluje křižovatku několika ruských plynovodů do východní, střední a západní Evropy. Od roku 2019 se americký vojensko-průmyslový komplex snaží oslabit Rusko tím, že ho vtahuje do konfliktu na Ukrajině a v Podněstří. V roce 2005 jmenovala tehdejší německá kancléřka Angela Merkelová Uršulu von der Leyenovou svou poradkyní. Obě ženy prosadily vytvoření mise Evropské unie pro pomoc při ochraně hranic v Moldavsku a na Ukrajině. EUBAM zkrátka. Tento evropský orgán by obklíčil Podněstří tím, že by obklopil jeho hranice s Moldavskem a Ukrajinou, a to i přesto, že ani jeden z těchto dvou států není členem Evropské unie. Dohoda uzavřená mezi prezidenty Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem v Anchorage dne 15. srpna 2025 stanoví, že Donbas a Novorossiya jsou ruským územím. To znamená, že Oděsa nebude osvobozena silou, ale připojena prostřednictvím mírové smlouvy. Oděsa hraničí s Podněstřím a před 2 týdny udělal prezident Putin ruské občanství všem občanům Podněstří, kteří o něj požádali. Podněstří se tedy po válce na Ukrajině, která by způsobila rozpad Moldavska, stane ruským. Jeho obyvatelstvo již dvakrát vyjádřilo svou podporu tomuto kroku. A teď něco ještě k rozpadu Evropské unie. Jednota Evropské unie se nám jeví jako nepochybná. Přesto se Spojené království připojilo v roce 1973 a vystoupilo v roce 2020. V roce 2005 voliči ve Francii a Nizozemsku odmítli referenda o Evropské ústavě. Byli ignorováni a Evropská unie se odchýlila od svých demokratických hodnot. V uvozovkách. V roce 2013 Evropská trojka, to je v té době Německo, Francie a Spojené království, uvalila na Kypřany přímo konfiskaci bankovních vkladů přesahujících 100 000 euro, čím se Evropská unie ještě více vzdálila od svých demokratických a liberálních hodnot. V roce 2024 Evropská komise tajně zasáhla do rumunských prezidentských voleb, čímž definitivně opustila své hodnoty. Členské státy Evropské unie s výjimkou Slovinska a Maďarska zpochybňují jednomyslné fungování Evropské rady. Mezitím Spojené království, které již není součástí Evropské unie, vytváří novou vojenskou alianci. Northern Marines, to je nová síla, která se skládá z odborných sil Dánska, Estonska, Finska, Nizozemska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Norska, Švédska. Očekává se, že brzy do ní vstoupí také německá, polská, turecká armáda, možná i Francie, avšak vzhledem k neshodám mezi Londýnem a Paříží v roce 2025 to již není reálné. Zdá se, že Northern Marines, čili severní mariňáci nebo severní námořnictvo, mají nahradit na to, jak mají Spojené státy opustí Atlantickou alianci v roce 2027 v polovině roku podle týmu prezidenta Trumpa. Tato aliance je však neslučitelná s existencí Evropské unie, což je důsledkem tajných ustanovení Marshallova plánu z roku 1948. Poznamenáváme, že německé zbrojení je financováno jak Evropskou unii, tak Spojeným královstvím. A ve 30. letech minulého století financovalo Spojené království německé zbrojení proti Sovětům. Teprve po Mnichovské dohodě 29. až 30. září 1938 uzavřel Sovětský svaz přesvědčený, že další kořistí Třetí říše německo-sovětskou smlouvu 23. srpna 1939 a Berlín se obrátil proti Londýnu. To byla ta smlouva Molotov-Ribbentrop, jo, pro, jo, my jste věděli. Takže tolik teda tady k této zprávě a k tomu asi, jak to vypadá teďka jako v Evropě. Takže vychází nám to dneska akorát na čas, takže já bych vás poděkoval za pozornost, panu kolegovi za spolupráci a pozval vás zítra na sledování Kompasu od 20 hodin, když si řekneme něco o slábnutí hegemonie Západu. A pro dnešek bych se rozloučil a hezký večer.
1: Dobře, dobře, já děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému, samozřejmě dámy a pánové, děkuji i vám za pozornost, za šíření, za sdílení, za pochvaly, pokárání, komentáře, zkrátka za všechnu zpětnou vazbu. Pane inženýre, děkuji, přeju hezký večer a tedy dámy a pánové, vy se těšte na Kompas a poslové budoucnosti
0: YouTube
1: Odyssey, že ano. Jo?
0: Jinak zvu ještě tedy, kdo ještě, tak 13.6. do Jablonu na Torlicí a na naše další setkání. Bude tam i členská schůze spolku. Pokud nebudete moc přijet, dejte členové spolku, dejte plnou moc někomu, kdo tam pojede, nebo ji pošlete mailem někomu z nás, abychom byli usnášení schopní. Takže díky a už hezký večer. Naschledanou.
1: Tak též. Dámy a pánové, děkuji panu inženýrovi ještě jednou vám. Jarda by měl být nachystaný a měl by tam pustit tedy Láďu Kytku a ne tedy pořád o budoucnosti pro děti, pro naše děti. Útoky neustále, LGBT plus minus autobus úchyláren, že ano, gender a další krávoviny. Takže jak to plíživě pokračuje tedy tady v našem prostředí ten pochod institucemi, velice důležité informace pro všechny rodiče, prarodiče a vůbec pro rodiny celkem, protože to tam zmíníme několikrát, rodina je základ společnosti. Nuž, toť ať si všechno vypínám, dámy a pánové, děkovačka, mějte se krásně a už se jenom rozloučíme. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace natočili jsme to ve čtvrtek vaší pomoci, takže je to čerstvé. Vaším dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 164, jeho druhé části, opět věnované americkému baskytaristovi Lee Sklárovi u příležitosti jeho 79. narozenin. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka. Jedna z věcí, které jsem miloval ve své kariéře, byla možnost hrát v mnoha různých žánrech, ať už to byl pop, country, jazz, orchestrální, metal, hard rock, a jedním z těch proudů, který jsem vždycky měl rád, byl bluegrass. A jednou takovou příležitostí v roce 1973 bylo, když mě požádali o nahrání alba se skupinou Country Gazette. Písničku, kterou možná budete znát, původně ji složili Crosby, Stills, Nash & Young a ta původní verze kdysi dokonce vyšla u Supraphonu.

Deska vyšla v roce 1974, byla inspirovaná dvěma alby, LPčkem Inner Visions od Stevea Wondera a Goat's Head Soup od Rolling Stones, ale ta deska úplně propadla. Gene Clark do ní vložil všechno a nikdy se nevyrovnal s tím chladným přijetím a poručil si na svůj hrob vytesat název desky No Other, žádný jiný, anebo nejinak, kdo ví. Tahle ta deska No Other je podle Lee Sklára vůbec jednou z nejlepších, co kdy vyšla. My si poslechneme písničku s názvem Silver Raven, stříbrný havran.

0: Jak sám Lee Sklar uvedl na začátku tohoto dílu kalendária, tak se angažoval ve všech možných žánrech a jak jsme uvedli již v minulém díle, jenom co se nahrávání týče, je ve staré rokové Bibli z roku 84 uvedeno 52 spoluprací. Takže jsme se rozhodli jít nikoli přísně chronologicky, ale spíš podle abecedy a podle žánrů. Takže teďka se nacházíme v oblasti country, kdy se Lee v 70. letech podílel na albech Hoyta Extna, kterého měl velice v oblibě, jak sám říká.
1: So that's stuff about Hoyt. But Hoyt was like, you get in the studio with him and he was just bigger than life. I remember
0: Hoyt Exton, když jste se s ním ocitli ve studiu, tak působil dojmem, že je větší než sám život. Pamatuju si, tehdy v 70. letech nebylo hovězí maso. A já jsem mu řekl, Hoyte, dej si pozor, aby ti někdo nevlákal na porážku, protože on byl opravdu obrovský jako mamut. Poslechneme si písničku I Dream of Highways z desky Life Machine.

0: It's all gone, and I don't care.
1: Než opustíme v tomto dílu žánr country, poslechneme si ještě jednu z písní, na které Lee hrál se zpěvačkou Ritou Coolidge.
2: That was the beautiful Rita Coolidge. I loved working with Rita. Done a lot of records with her, and when she was with Christofferson, I did all the Chris and Rita.
1: Miloval jsem práci s Ritou Coolidge a když byli spolu s Chrisem Christoffersonem, tak na jejich společných deskách také. Ona mi připomínala hlasem Peggy Lee, hlavně v baladách, ale někdy to uměla i pořádně nakopnout. Ke Chrisu Christoffersonovi se dostaneme v příštích dílech. A pro teď si poslechneme Ritu Coolidge v její verzi jednoho známého evergreenu.

Jestli opouštíme žánr country, vlastně ať posoudí posluchač. Rozhodně zazní opět akustické kytary a více hlasy. Poslechneme si písničku To the Last Whale, Critical Mass, jakási mše nářků věnovaná rybám. V roce 1975, kdy tato píseň byla nahrána, už se začaly znečišťovat oceány a tahle píseň měla být jakýmsi varováním. A jsou tu opět Crosby, Stills, Nash, pochopitelně s Lee Sklárem a jeho souputníky z již zmiňované skupiny The Section. A touto suitou se rozloučíme s druhým dílem kalendária číslo 164 a od mikrofonu se též loučí Michal Kyselka.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, velikých básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom. Jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Já vás zdravím, všechny vás vítám u dnešního pořadu v rozhovorech s Išou, protože dneska budeme zase probírat spoustu zajímavých záležitostí a věcí, tak věřím a tuším, že naposíláte spoustu otázek a dotazů, něco už přišlo, něco ještě by klidně mohlo dorazit, takže můžete využít telefonní číslo 774-139-044 a sem pište a posílejte svoje dotazy. No a nejsem tady na to sám, jak už bývá zvykem v úterky. Tuším, že ještě pár úterků, než dáme Iše volno, tady bude. Takže já tě, Išo, vítám, zdravím a jsem rád, že jsi s námi tady v pořadu. Ahoj.
1: Ahoj, jak krásné odpoledne všem našim naslouchačům.
0: Naslouchačům, posluchačům, jo, jo. Tak, my se koukneme na to, kdo slaví svůj svátek, dneska slaví Stanislavy. Stanislava, Stánička či Staňka, klasické české jméno, má mnoho variací, všechny jsou příjemné. Jméno dokáže pohladit už jenom svým zněním, nositelka jména dokáže rozradostnit už jenom svojí přítomností. Nositelkou jména byla česká operní pěvkyně Stanislava Součková nebo herečka Stanislava Strobachová. V současnosti jméno nosí herečka a daberka Stanislava Jachnická, její herecká kolegyně Stanislava Coufalová, také Stáňa Coufalová nebo televizní moderátorka Stanislava Lekešová. Svou nositelkou jména, nebo slavnou nositelkou jména, je také kanadsko-americká herečka chorvatského původu Stana Jacqueline Katic. No, křestní ženské jméno Stanislava má slovanský původ. Stejně je tak i jeho mužská varianta Stanislav. Jméno se vykládá jako tvrdý bojovník, respektive tvrdá bojovnice. Také staň se slavným nebo slavnou. Základem jména je staroslovanské slovo stano. Pevnost, tvrdost, také stanoviště nebo tábor. A slovo sláva, které má stejný význam jako dnes. Stanislava je jméno, které nosí, představte si, 21 585 dívek, slečen, žen a paní a je to 65. příčka mezi nejčastěji obsazovanými nebo použitými jmény. 21 585 oslavenky. Já znám Stáni, když si vybavím tři. Jedna je protivná, to je strašný. Dvě jsou hodné. Tak možná by to mohlo podle té statistiky, která tady vyzněla, by to mohlo tak fungovat, že ty stáničky jsou hodné, ale pevné a tvrdé. Ale co si vydrží? Tak, milé Stanislavy, my vám teď s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Promořujte se. No a pěkně to oslavte. Takže pěknou oslavu vám přejeme. No a vy, kteří znáte nějakou Stanislavu, Stáňu, Staňku, tak jí pochopitelně můžete popřát. Uděláte jí radost, nadělíte jí zdraví. Teď se ještě vybavuju, že máme Staňku jednu z Havířova, nebo odkud tam někde ze Severní Moravy, naši posluchačku, tak také přeji. Tak to už je čtvrtá, no tak ono by se to poskládalo asi. To je všechno. Išo, my známe, vy, tu jednu protivnou dohromady. Ty znáš ještě nějaký jiný Stání?
1: Já jsem měla nějaký kolegyně, kteří se jmenovali Stanislavy v minulosti, takže jako pár jich znám. A ono to Stanislava, to jméno bylo docela dost jednu dobu používaný. A takže jako Stanislavy jsem potkala, nebo Stanislav jsem potkala několik.
0: Hned několik. Mm-hmm. Tak. Obligátní otázka. Jak jsi se měla? Co jsme se my zde neviděli?
1: Jak jsem se měla? Já myslím, že to je pořád stejný. Trošku se, trošku jsem ubrala tempo v tom nasazení, takže už jsem tolik nelezla jako veverka nahoru dolů jako minulý týden, protože se mi to pak hrubě nevyplatilo. Byla jsem z toho taková nějaká, že jsem se sotva hýbala, měla jsem namoženo všechno, protože doteďka jsem nelezla se na tom. Snažila jsem se vždycky jenom tak jako v klídku všechno a teď to bylo takový, že jsem měla ten pocit, tu potřebu na to prostě vletět a udělat ten pořádek. Tak jak jsem to říkala minulý týden, tak trošku jsem zvolnila, něco jsem ještě porobila, ale v podstatě se mám zase jakoby rozjíždí do testovávání. Nějaká práce trošičku zase přibývá. Začali se ozývat lidé, kteří potřebují, asi jsou úplně někteří mimo mísu, ale potřebují teda vytestovat, tak jak jsme údajně testovali před 5-6 lety, tak přišlo několik žádostí o tento typ testování, takže tam asi máme posluchače, kteří by byli nějak zasvěceni do věci. Nevím, jakým způsobem jako se rozhodli žádat testování. No a pak jsem teda zase řešila nějaké takové trošičku, takový ty záseky, takový ty zvláštnostky těch procesů, ve kterých se teď nacházíme. Spíš tedy takové ty věci, které jsou neobvyklé. A tím, že my je řešíme, tak vlastně se dozvídáme různé varianty možných řešení, dejme tomu stejné situace, která se dá řešit několika různými způsoby. Takže to je to takové zajímavé, co se zase tedy vlastně dostáváme info o tom, co všecko ti dravci, kteří opravdu nebyli hloupí, co všechno dokázali ještě zabezpečit, nebo o co se pokoušeli a na co vlastně tak si jako přišli, co ještě všechno může zabránit tomu, nebo zablokovat ty procesy související s tím přesunem do těch vyšších úrovní, tedy se vzestupem. Takže ještě na něco občas narážíme, ale jsou to takové právě ty věci, které jsou nestandardní a které víceméně jsou jakoby v jednotkách množství se vyskytujících. Jo. Ale je to zajímavé zjišťovat, kolika možnými způsoby se dá jedna stejná situace pořešit. A věřím tomu, že těch řešení na to ještě mnohem třeba víc. Jsou takové udivující varianty toho, jak ty vyšší bytosti dokážou prostě využít každou příležitost k tomu, aby teda bylo všecko správně nastaveno, všecko správně zharmonizováno, naladěno. Takže no a zároveň jsem při té příležitosti taky zjistila, že mnozí buď nepracují, anebo prostě nějakým způsobem nepochopili, já tomu rozumím, že nepochopili, nebo nerozumí a nechápou, proč tedy testovat záznamy, proč zjišťovat, kde mám vyšší, kde mám vědomí v tuhle tu určitou danou chvíli, když zrovna pracuju. Tak to je velice důležitá věc, protože když si to neohlídá ten, kdo pracuje, ten, kdo s tím kývadýlkem dělá, tak samozřejmě se někde zasekne v nějakým tom archivu z té deevoluce a pak se jako diví, že nic se neděje a je mi blbě a nic najednou prostě se začnou ty věci kolem něj jak sedět jinak, než by to mělo být. Takže to je asi jedna ta z příčin. Pak jsou lidé, kteří nepracují, protože nepracují s kivadýlkem, tomu rozumím. Ale říkám, nabádám, žádejte si vaše vyšší já o to, aby to, jak to říkáme, co je potřeba ještě řešit, nebo co je třeba kontrolovat a sledovat, aby to sledovalo. Vy tím vlastně dáváte najevo tomu vesmíru i vašemu vyššímu já, že máte o ty věci zájem, že prostě sice nekýváte kývadlem, ale posloucháte a víte, co v danou chvíli se pravděpodobně v tom prostoru děje. To je taky dobrý znamení. No a pak zase pracujeme s některými, kteří prostě jim něco vyšlo před rokem a teď se hrozně diví, že teď v tuhle chvíli je to jinak. Jo? Před 4 lety jsme něco vytestovali a teď najednou zjišťujeme, že je to jinak. Jak je to možné? Pořád stejný problém, protože řešíme to, že řešíme věci teď a tady. Co je za 5 minut, může být všechno úplně jinak. Takže já pořád jako narážím na to, že je tam takové nepochopení. Je pravda, že asi mnozí si neumí představit, protože nebyli na semináři, tak nebo nečetli amenty, takže neviděli ani ty obrázky tam, nedokážou se některé věci představit. Tomu všemu rozumím. Ale jako pokud opravdu někdo chce aspoň tomu vesmíru naznačit, že má záměr pracovat, jedno jestli s kyvadlem nebo bez kyvadla, tak tu myšlenku je dobrý aspoň, já nevím, obden nebo nejlépe denně. Ale obden tomu vesmíru nebo požádat vyšší já o to, aby prostě zkontrolovalo všechno, co je potřeba, aby udržovalo ty procesy ve zpracovaném, dalo by se říct, modelu, protože já pořád ještě zjišťuju, že někdo má třeba záznamy, které má mít zkompletované na 100%, tak někdo je má na 50% a vůbec mu to nevadí a hrozně se diví, že teda jako teď se mu nějak něco nedaří, teď se mu hroutí vztahy, teď se mu to hroutí v práci, teď se mu to zdraví najednou nějakým způsobem začalo sypat. No, je to všechno vlastně náznak toho, že to vyšší já se snaží tomu svému svěřenci dát najevo, že něco není v pořádku, že by s tím měl něco dělat. Takže jako i mi to mrzí, protože hodně věcí zadáváme tak jakoby vlastně kompletně všeobecně pro všechny. A v rámci těch možností, aby si lidé sami projevili trošku chuti s tím něco dělat, nebo alespoň požádat, i když tomu nerozumím, požádám svoje vyšší já, ať mi to nějakým způsobem překontroluje a srovná, co je potřeba. Takže to je takový, jakože teď jsem začala v těch posledních fázích na takovýhle věci narážet, že tam na jednu stranu rozumím tomu, že nedokážou si představit, nerozumí. Na druhou stranu zase je tam to, že jako prostě nepracují. Někdo pracuje až přes příliš, nikdo nepracuje vůbec. Kdo by mohl? Ono to vyšší a přesně ví a zná možnosti toho svého svěřence. Takže tam, když někdo si myslí, nebo to pojme tak, že jako já tomu stejně nerozumím, tak ono k tomu pochopení vás to vyšší a nedovede, když nebudete na sobě pracovat a navyšovat svoje vibrace, abyste dosáhli té úrovně, kdy se vám to začne propojovat a kdy těm věcem začnete rozumět a chápat je. Tak to je takový, že jako to je taková novinka, nebo to jsou takové nové informace, které na mě vyskočily teď zhruba za těch posledních 14 dnů, dalo by se říct. A já tedy asi ještě dneska trošku možná něco zopakujem, proč je to tak důležitý, nebo proč bychom měli vědět, kde a jak, co máme. Ale jinak jako nevím už, jakým způsobem prostě dát k dispozici nějaké informace k tomu, aby ty lidi měli chuť nebo měli zájem, nejenom ten povrchní, ale ten opravdový, se nějakým způsobem si ty věci zpřístupnit, ať jsou to informace nebo ať jsou to i obrazy. Někdo, dokonce mám tady poznatek, že když někdo dosáhne určité úrovně, tak najednou začne vidět. Začne vidět ty předlohy, začne vidět nějaké situace, Jo, takže tak, jak se postupuje pomaločku, polehoučku, tak se vlastně ty věci začínají zapínat a spouštět. Ale je k tomu potřeba pracovat, no, bohužel.
0: Babička říkala, bez práce nejsou koláče.
1: Nejsou koláče. Ono to brzdí a zpomaluje, protože kdo pracuje, tak je rychlejc na tom startu, ten, kdo nepracuje, tak se plouží za těma ostatníma, no.
0: No, plouží. Taky by se mohl vyautovat, jo, protože prostě, když je totálně, v totálním nezájmu, a v podstatě jako se myslí, že to zase za něj někdo udělá. No ale my už nejsme jako v Harmonickém univerzu jedna a my už nejsme ty batolata. My už tady jsme v předškolním věku minimálně, chodíme do té školky, do těch předškoláků a už máme nějaké povinnosti. Už je potřeba, aby se zapojoval každý. Ať už s kývadlem, nebo jak si řekla, jinou myšlenkou, že si zadá tomu, mentálně zadá svému vyššímu já, co od něho požaduje, od něho prosí, od něho žádá, co je potřeba, na co by se mělo podívat. Může být, že ty vyšší bytosti to vyhodnotí, že ta pasivita toho dotyčního je tak obrovská, tak velká, že buď ho sesaděj o patra dolů, a nebo prostě dají příležitost někomu jinému. Někomu, kdo prostě bude chtít. A ten, kdo prostě je nekonečně pasivní a neustále ve vleku druhých, tak co si neudělá, nebude mít a vyšší bytosti mu to neudělají a prostě půjde do pádu. To pořád ještě je ve hře a bavíme se o tom, určitě dneska budeš říkat, jsem v evoluci nebo v deevoluci. A spousta lidí se vydává cestou deevoluce. A ta, na konci té cesty, té deevoluční, je buď, že se probere a třeba aspoň Harmonický univerzum 2 nebo 3 dosáhne, no a nebo se neprobere třeba, no a sklidně ze 4. Harmonického univerza může spadnout až do pádu. Protože evoluce je o tom, že každý na svém postupu v té evoluci intenzivně a pracuje s vědomím toho, že ta evoluce je to, proč jsme dotovaní tou energií. Pořád to tady říkáme, druh, který rezignuje na evoluci, zaniká. Kdo odmítá se účastnit práce na evoluci, je v rozporu s konama a je vytříděn z toho kolektivu a je předurčen k tomu pádu. Tak to prostě je. A my to tady neříkáme, protože se nudíme. My to tady říkáme, protože je potřeba, aby co nejvíc lidí na sobě začalo pracovat. Protože když na sobě lidé pracují, řeší zadání, tak tím zrychlují svůj evoluční postup. Protože tím, jak se zapojují, tak rychleji poznávají, rychleji chápou, rychleji se dostávají do vyšších úrovní, tam to začíná bavit, dejme tomu, nebo to bádání je velice zajímavé. A tak dál, tak dál. A tam začne to zrychlování. Účast na těch věcech toho kolektivu, kristovských lidí, to všecko je věc, pro kterou jsme byli vybráni, pro kterou jsme byli obdarováni a pro kterou to obdarování máme využívat. To jsme nedostali jenom tak, aby jsme se bavili, dejme tomu tím, že si budu testovat, kdy chci, já chci, koho chci a proč chci, a abych se třeba něco dozvěděl. No ale taky hlavně proto, abych na sobě pracoval. No nic, budeme o tom dneska určitě hodně se bavit a mluvit. No já jsem pracoval taky pochopitelně hlavně na záležitostech plamenných partnerů. Spolu jsme odhalovali, jak to ty temňáci u některých také se snažili zařídit. Šáhli jsme si na to, že může existovat vědomí v celku ve vysoké úrovni nebo z vysoké úrovně pocházející, které prostě z nějakého důvodu začne rebelovat, začne se stavět proti konům a tak dál, no a je potřeba ho vychovat takzvaně. No to jsou všechno věci, které patří do toho bytí a do těch zkoušek a není to nic, co by se mělo odsoudit, je to prostě evoluční vývoj a když někdo, dejme tomu, něco nestih, tak musí u těch plamenných partnerů, je to obzvlášť, dohnat tu úroveň toho druhého. Čili u těch plamínků je to tak, že oni většinou, jeden z nich byl někde jinde, dělal tu zálohu, aby mohl pro toho druhého případně dojít. No jenomže to odloučení mohlo být tak dlouhé, že ta zkušenostní úroveň, to, čím jeden prošel a druhý neprošel, pak může způsobovat mezi nimi spoustu kolizních situací. No tak každý máme na ložíno, jak se říká, že? Tak, co máme teď? Máme 17.23. No, buď si dáme písničku a pak se obujeme do jednoho tématu, které tady mám. A nebo to necháme až potom, jak chceš.
1: Já to nechám na tobě. Já nevím, jaký témata máš připravený, takže jako nevím, co na nás čeká. Aby jsme se nějak zase nezapovídali na dlouho, takže já si tu písničku a pak se do toho pustíme, ne?
0: Tak jo, dáme písničku.

0: No jo, tak to byla Pelageja s dětmi, no. Mám tady dotaz od Kateřiny, tuším ze Švýcarska. A teď se musím podívat, kde přesně to mám. Abych to našel správně. Aha. Jejda. Jejda, jejda.
1: To nemůžeš najít?
0: No pochopitelně. Hele, to je jako... jako naschvál. Kateřina. Já jí nemám. No. To asi bylo v mailu. Tak. To najdem. O to nic. Tak. Boku někde. Za to. Tak. Pozdravy z Bernu. Dobrý den, pane Petře a paní Išo. Právě poslouchám ze záznamu vaše vysílání a doháním zameškané z minulého týdne. Hlásím, že jsem stále tu a věrně poslouchám, i když nestíhám psát. Tedy píšu e-mail hlavně v mysli, ale s psaním elektronicky je to horší. Ale dnes mám přeci jen více času a tak chci napsat pár postřehů z mého okolí. Začnu poděkováním, že jste se na mne udělal čas a pomohl jste mi s nákupem tanzanitu. Úspěšně jsme je převezli do Švýcarska, kde pilně pracují. Máme to tu ve srovnání s energiemi v Čechách trochu hustší a temnější. Ale určitě je důvod, proč tu ještě jsme. Možná si ještě vybavíte, že jsem si stěžovala, že nás trápí náš draveček, manželova dcera, poloviční Asiatka. Paní Iša mi již před lety testovala, je to dravec. Stěžovala jsem si, proč ji ještě máme v životech. I paní Iša se v ten moment podivovala. S odlehčením mohu oznámit, že se věci pohnuly. Během ledna se vzdálí na... Takže to už se vzdálila do jiného města a v dubnu dokonce na jiný kontinent. Odjela s matkou do Číny. Podrobnosti teď asi nemá smysl popisovat. Také jste se v minulém vysílání z 2.6.2026 zmiňovali o testování. Zda byl uzavřen evoluční plán pro dočasnou realitu, případně zda již začal nabíhat nový vývojový plán. Jestli se v testování nemýlím, tak v mém případě již došlo k uzavření a zahájení nového plánu. Paní Iša popisovala její nutkání se zbavovat nepotřebných věcí. Naprosto ji chápu a také s tím již pár měsíců zápasím. Ale zpět k novému vývojovému plánu. U nás tedy u mě a manžela se to projevuje, že nám do života přišel nový čtyřnohý kamarád. Čtyřletý pejsek z útulku. Posílám fotku. Někdy od leda jsme se o tom začali bavit a zjišťovat možnosti a padl nám do oka inzerát na adopci ze Slovenska čtyřletého psa amerického staffordshireského teriéra. Byl nalezen asi před 2 lety s poraněnou nohou. Prodělal 2 operace, loketník se šrubovali a už je zahojený. Celkem byl rok v útulku a pak 7 měsíců v Čechách u trenéra psů stejné rasy. Jak vidíte na obrázku, tak je to bojové plemeno, ale ten náš má super charakter, je trochu doladit, nevím. Tady k tomu jenom řeknu, já jsem ho měl a úžasný, skvělý pes. Ale celá ta adopce byla zajímavá zkušenost, mohla bych povyprávět je, ta je často zneužíván lidský soud, jak je často zneužíván lidský soud sice zvířaty, a jak se z útulku stal výnosný biznis. Nic v minulé realitě neušlo pokřivení a zneužití. Testovala jsem trochu dál a prý dušička s námi půjde dál. Je z manželovy duchovní rodiny, tak se snad narodí v lidském těličku, což jsem moc ráda. A ještě k otázkám. Mám otázku trochu k minulosti, zda jsem vše dobře pochopila. K naší minulosti patří i období, kdy Midgard ovládali bratři Kumarové. Bylo jich podle výkladu paní Iši 7. Jistě to má spojitost se 7 čakrami, 7 stupni k osvícení, 7 smrtelných hříchů a tak dál. Jedna věc mi vrtá hlavou. Byly i 7 sester, bylo-li 7 sester Kumarových a co se s nimi stalo? Jestli jsem dobře pochopila dělení avatarů, tak se dělili na 7 a 7, mužský a ženský princip. Tak by také původ

0: lidé chtějí, aby ty peníze nestrácely kupní sílu a naopak, aby ještě tu kupní sílu nabírali tím, jak se kameny zhodnocují. Vykryje to inflaci a ještě to vydělá něco navrch. Druhý důvod je ten, že lidé chtějí svůj majetek dostat mimo dosah dravců, to znamená svůj majetek dají do investičních kamenů, do tanzanitů proto, že je v neregistrované zóně, čili stává se z toho neregistrovaný majetek a tudíž je naplno v kompetenci jeho majitelů, držitelů. Ty si s ním dělají, co chtějí, nikdo jim to nezdaňuje, nikdo jim to nemůže sebrat, zabavit tak jako peníze na účtu nebo auto, protože jsou situace dané zákonem, kdy stát je oprávněn vám sáhnout na váš majetek. No a ten třetí důvod je pochopitelně duchovní, protože Tanzanity, víme, to je naše domovina, Tanzanity jsou naprosto jedinečná záležitost, jsou obývané bytostmi a ty bytosti úřadují a s některými si už vyřídili účty, proto se dostávají i k lidem, kteří v nich to duchovní nespatřují. Prostě je ty Tanzanity přitáhnou, jsou to hlavně celebrity a různí kolaboranti satanistů, tak s nimi pak zúřadovávají jejich prohřešky, jejich kolaboraci. A pochopitelně v tom prostoru pomáhají každému, kdo zastupuje, tak mu pomáhají řešit ty záležitosti, které má k řešení, čistí ten prostor, pomáhají v realizaci těch plánů a tak dále. Čili z tohoto úhlu pohledu je pochopitelné, že potom ty Tanzanity, za nima jsou nějaké výsledky, o kterých tady psala paní Kateřina, že si neuměli představit, co by muselo přimět tu dceru vlastně, aby se vzdala toho pobytu ve Švýcarsku a vrátila se třeba do Číny a hle, je to. Stalo se. Budiš, stalo se. Takže to jsou všecko věci, které kdybyste zkoumali, tak odhalíte, jakou roli v tom sehrály tyto bytosti. Potom k tomu pejskovi bych jenom měl poznámku, proč by se narodil. On s váma přejde pochopitelně do nové reality, pokud je to tak, jak jste to vytestovala. A až jednou nebude, tak potom teprve se jednoho dne narodí. Jo? Takže jenom to upřesňuju, že odžije si svůj psí život po vašem boku, a pokud je to jeho poslední psí tělo, které bude obývat a pak už bude moci obývat lidské, tak už bude v lidském těle. No a ten zbytek asi bych dal zatím přednost tobě a pak bych to zase já dolaďoval. Tak Išo.
1: No jo, tak musíš trošku mi připomenout, protože já jsem se zaposlouchala do toho, co říkáš a pak mi se vypadlo téma.
0: Nepotřebné věci jsou jasné. Tam šlo o ty staré plány a nové plány.
1: To znamená, jo, ano.
0: Uzavření starých nových plánů. A
1: ty myslím všechno.
0: A ty, pak to byly ty Kumarové a ty sestry Kumarů.
1: Jo, tak nejdřív pak mi napovíš ty Kumary, nebo já vemu ty Kumary. Nikde nebyla zmínka o tom, že Kumarové měli sestry, protože u těch dravců to tímto způsobem neprobíhalo, to dělení, ani ten evoluční vývoj, protože víme, že oni byli stvořeni na jiných kataramříškách, na mříškách, které byly reverzované, které nebyly pravidelné, některé měly i méně center než ta kristovská. Takže víceméně Kumarové patřili tedy k těm hadím plemenům, tady k těm mužským typům a tam

0: byl velký problém s tím ženským elementem, takže oni se potom začali mezi sebou křížit tam, že ta jedna rasa měla vlastně k dispozici ženy, to byly drakoniánci, a takže drakoniánské královny nebo drakoniánské ženy se křížily nebo párovaly s těmi anunnackými, případně i jinými mužskými plemeny, protože víme, že třeba homosexualita byla vlastní anunnakům. Tam nebyly ženy, takže oni si to řešili po svojom. No a oni potom vlastně začali vytvářet tu královskou linii, tu větev, kdy vlastně se míchala rasa drakoniánců a rasa těch mužských, jak jsem říkala, plemen. Takže s největší pravděpodobností Kumarové žádné sestry neměly, protože to byli bratři Kumarové a patřili tady s těm mužským dobyvatelům. A nikde o tom nikdy zmínka nebyla, že by jako to byl ten systém těch 7 a 7. Takže už podle té mřížky, která není ani pravidelná, nevykazuje jakoukoliv podobu s kristovskou mřížkou, tak tam samozřejmě ten proces toho sestupu níž a níž je úplně jiný systém pobytu, nebo prostor je také úplně jiný, protože to není postaveno na kristovském principu, na kristovském mřížce a genetice, ale bylo to zreverzované a bylo to stvořené, nebylo to zrozené, ale bylo to stvořené tím, jak jsem říkala, že ten rodič centrálních zdrojů prostě plácal dohromady nějaké genetiky a zkoušel různé experimenty, který z těch typů bude vykazovat nejkvalitnější nějaké výsledky v tom evolučním uvozovkách, deevolučním vývoji. Takže tolik k těm Kumarům, takže tam nepředpokládáme, že by nějaké sestry byly. A když se podíváme na ty vývojové plány, tak teď jsme v tom období, v tom vrcholném období, kdy vlastně už velká část lidí začala vlastně žít ten nový plán pro ten nový svět. Kdo má dokončený svůj vývojový plán, má připravený plán pro ten nový svět, tak ve chvíli, kdy si ověří nebo kdy si může zjistit, že má dokončeno, má všechno splněné, musíme se také ptát, z kolika procent je splněn tento plán, tak potom je možné, tam je potom možné vyřešit problém toho, že by bylo nutné požádat o ukončení, uzamknutí, zapečetění toho starého plánu. A tam potom je potřeba požádat, až toto bude hotové, aby teda vyšší já v rámci možností, nebo je-li to dovoleno, spustilo, zaktivovalo ten plán nový. S novým vývojovým plánem pro nový svět dostanete také nové runové jméno, které bude vyjadřovat nebo které vyjadřuje určitý typ vašeho poslání, které máte naplnit v tom nově spuštěném plánu. Takže už máme poměrně velké množství lidiček nebo nových lidí, jak říkají vyšší bytosti. Dalo by se říct znovu zrozených, to znamená, že jsou na začátku těch vývojových plánů, ale ty plány pomaloučku vlastně jakoby vtáhnou do toho prostoru, protože už tam jsou situace, jsou tam věci k řešení, které už souvisí s tím novým, s tím budoucím, takže jako víceméně už někdo kráčí tou cestou jakoby do toho ještě nemanifestovaného, ale do toho prostoru, kde vlastně pak si skočíme do toho fyzického těla, ale až ve chvíli, kdy všichni budou mít za sebou to projítí té katara mřížky těch center, jak jsme říkali minule, V týdnu jsme zavírali, tuším, šesté centrum se zamykalo a zapečeťovalo, takže ještě jsou tam nějakí opozdilci, protože ty fronty jsou opravdu veliký, takže to nejde všecko najednou. Takže pořád ještě tam jsou bytosti, které procházejí, sbírají ty informace, jak jsme si říkali. A potom vlastně je potřeba mít dokončený ten plán jako takový, který ty lidi vedl k tomu, že vlastně došli až na ten samý konec toho plánu, splnili ho. A teď můžou pomaločku zase přecházet nebo začínat nový plán pro ten nový svět. No a tam je potřeba počkat, až budou všichni v tom plánu angažovaní. Takže teď zase je potřeba, právě proto jsem říkala, apelovala na to, abyste si to všechno zkontrolovali, abyste si hlídali ty záznamy, jestli máte v pořádku, kde to vaše vědomí originální se pohybuje, protože tam, kde se pohybuje, tam buď pracuje nebo sbírá nějaké informace nebo ještě něco dořešuje, anebo už také stojí na té startovní čáře. To je právě na tom na vás, abyste si to díky tomu, že budete testovat, budete se ptát, budete zjišťovat, tak ty věci se budete rozvídat. Takže tam potom, když přesně víte, kde máte ten svůj originál vědomí, tak přesně víte, jestli tam někde něco řešíte, jestli jste se nezasekli náhodou, protože, jak jsem říkala, ještě pořád nacházím zaseknutá vědomí v té deevoluční oblasti, těch archivech z té minulosti, kdy prostě najednou jakoby ten člověk neví, co má dělat, jak má dělat, co se děje nebo neděje, protože on neví, jak má na to reagovat. Nevíte, jak máte na to reagovat. Je to trošku podobné tomu, když jako nemám na kývadle vyšší já, propadnete panice a máte pocit, že prostě je všechno ztracený, že jste padlí a že prostě jako je to všechno úplně špatně a teď nevíte, co se děje. Tak je třeba právě se naučit, vytrénovat. Kdo pracuje s kývadlem, tak vytrénovat si to testování, a nestačí jednou za měsíc nebo jednou za rok. Říkáme, že v podstatě jednou denně je tak optimum, jednou obden, a i tak najednou můžete zjistit, že tam máte velké, dalo by se říct, takové pohyby toho vyššího já i s tím vědomím, protože vyšší já samozřejmě vědomí doprovází, chodí s ním do těch archivů, vyhledávají ty věci, které je třeba řešit, nebo záležitosti, které potřebuje, když je být k té kompletaci těch záznamů. Takže to je taková ta věc, proč pořád říkáme, testujte si, kontrolujte si to, protože potom někde stojíte a nevíte, co se děje. A nevíte, co se děje, protože vám chybí informace. Ty v těch záznamech nejsou. Když teda máte někde nějaký menší množství informací, nemáte zkompletované, tak to vyšší já nemá z čeho zjišťovat, kde je problém. Když to budete mít všechno zapsané, tak jak to má být, tak to vyšší já samozřejmě v té knize záznamu zalistuje a zjistí, co je kde za problém. Když to nemáte dopsané, máte tam nepořádek v těch záznamech, tak to není dohledané v danou chvíli. A to vyšší já to samo za vás dohledávat nebude. To právě chce, abyste si o to požádali, abyste dali najevo, že se orientujete v problému. Že jste si vědomi toho, že když nemáte kompletně záznamy, takže to vyšší já nemá kompletní informace a nemůže vám nějakým způsobem, nebo má velký problém s tím vám poradit, co je třeba řešit. Berte to takhle, jo? Takže umět se dostat z toho prostoru, kde to je nepohodlný, kde teda se řeší ještě nějaké nepříjemnosti z minulého života. A když teda potom už vám vychází, že máte splněno na 100%, tak se tam budete ptát, jestli teda můžete zavřít za sebou ty dveře k té minulosti, jestli můžete ten plán tedy vypnout. uzavřít ho. No a jestli teda máte připravený plán nový a jestli teda může být spuštěný, v tu chvíli se vlastně dostáváte i s tím novým jménem, které k tomu přísluší, vlastně na tu cestu do toho nového světa. A až budou všichni na svých místech, tak dojde k tomu přesunu, k tomu definitivnímu projevení se toho světa, do kterého vlastně jsme trošku krásně nenápadně nakráčeli. I když to venku vypadá, že jako se nic neděje, tak jsme si říkali, já jsem to řekla už minule, že je to iluze, která nás provází tím tou cestičkou toho vstupu a příchodu k tomu zásadnímu, k tomu, na co teda tak dlouho už čekáme. Takže až se to bude všechno realizovat a nebude to už dlouho trvat, tak vlastně ta iluze nám zmizí. My mnozí, ti, kteří jdou třeba v té nevědomé podobě, si nebudou asi pamatovat. Jedinci, kteří tedy mají nějaký úkol k tomu, aby třeba přinášeli informace do toho budoucího světa, aby mohli třeba pracovat nebo byli ve funkci ochránců, případně nějakých učitelů a podobně, tak samozřejmě určité množství informací k dispozici budou mít z těch svých informačních polí, budou moci čerpat podle potřeby. Takže bude to tak jako různé. Říkali jsme také, že v každé úrovni, v každém harmonickém univerzu ten plán je postavený trošičku jinak, protože to zaměření těch jednotlivých prostorů je jiné. Takže ve dvojce to bude takové asi nejtěžší v danou chvíli. Ve trojce už to bude zhruba o polovičku lepší. A ve čtyřce už to potom bude v podstatě spíš o tom soužití s tím plamínkem, s tím o vztazích s jinými bytostmi, z jiných, dejme tomu, jiných životních forem a podobně. Takže tam to téma těch jednotlivých harmonických univerzev je pokaždé jiné a vlastně se zároveň prolíná, jak se ty bytosti, duše, duchové a avataři, asové a žreci, jak se vlastně budou v tom svém prostoru chovat a učit. Takže tam jsme teď v té fázi toho přechodu z jednoho plánu do druhého. Mnozí už jste v tom novém, ani to netušíte. A v souvislosti s tímhle, s tím bych vás tedy chtěla poprosit, aby když už si vytestujete, nebo když bude vám vycházet, že už jste v tom novém plánu, nebo že máte dokončený ten svůj plán, tak poproste svoje vyšší já, aby ty záznamy, které teda jste měli doteďka k dispozici, aby ty záznamy byly uzavřeny, aby byly zapečetěny a aby byly zamčeny, a to pro všechny prostory, ve kterých se určitá bytost, tedy vy, ve kterých jste se jaksi nacházeli, všude, kde jste v tom prostoru, v tom systému těch padlých světů byli, tak si požádejte, že v každém tom prostoru, kterým jste prošli, ať ty záznamy jsou zapečetěné, zamknuté a uzavřené, a u sebe, u své bytosti požádejte o to též, aby všechno, ty záznamy, které souvisejí s těmi padlými systémy, aby byly u vás také zapečetěny, zamčeny a vypnutý. Takže to je taková pojistka toho, že se vám nebudou padat kostlivci ze skříně, protože pokud to máte v pořádku, tak už není třeba tam chodit, není třeba tam nic dohledávat. Takže to prostě za sebou zamknete, zapečetíte a ukončíte to tam. Takže to je taková prospička na závěr, že je potřeba, kdo pracujete, říkám, myšlenkou nebo tím kývadlem, tak si ještě toto s tím svým vyšším já pořešte, že to, tu minulost prostě je potřeba jednou pro vždy uzamknout a zapečetit. Tak, já myslím, že jsem asi zodpověděla úplně všechno. Máš k tomu nějaké připomínky?
1: No, zase dotknu se těch kumarů, jo.
0: No.
1: Ta sedmička láká, že jo, pochopitelně, takže pravděpodobně v době, protože víme, že bratři Kumarové někdy v nějakou dobu začali ordinovat a je možné, že to byla doba, kdy ještě to 7-14 to takhle bylo normálně, protože víme, že až následně se to dostalo na těch 6 a 12. Takže, aby to všechno lícovalo a aby všechny věci byly obsloužené, no tak to bylo prostě 7 bratrů Kumarů, kteří to spravovali. Ale přesně jak jsi řekla, oni nejsou rišijové, oni nebyli rišijové, protože víme, že jenom rišijové se v nějaký čas rozdělí ta bytost na ty dva plamenné partnery. Takže to je výsada rišijů jako takových a Kumarové s tím neměli nic společného. Ale pravděpodobně ta sedmička tam hrála roli, protože ten svět byl ještě v nějakou dobu byl ještě na těch sedmičkách a čtrnáctkách. To je jedna moje poznámka k tomu a k těm plánům jako k takovým doplnění informací. Já možná to potom ještě vysvětlím, ale spousta takhle. Některé úkoly mohly být zasazeny do krátkých plánů vývojových, evolučních, které zkrátka dobře byly nasazeny na to, aby se vyřešil pouze nějaký úkol. To znamená, že bytost měla nějaký úkol, to znamená, že v rámci toho svého vývojového plánu měla sem přijít třeba pouze v tomto posledním životě našem, který teď momentálně žijeme, tak ta bytost měla velmi krátký úkol na pár let, na několik desítek let třeba, jenom měla se tady s někým seznámit a měla dát dohromady třeba dva lidi. Její úkol stačil. Měla se potkat s někým, aby se ti dva potkali, protože mají spolu něco řešit. Potom mohl nastoupit další vývojový plán u té bytosti, čili bavíme se, že to je pořád jedno vědomí, ale dostalo v tom plánu vyřešit nějakou těžkou záležitost, která je zapeklitá, ale bylo potřeba rozklíčovat a odhalit třeba to, jak tam temný něco zaseli, jak tam temný něco poupravili, jak tam temný něco nastražili. A ten plán mohl třeba být jenom na 2-3 týdny, na měsíc, jo. Jenom na vyřešení tohoto, ono to není ohraničeno časově, ono to je ohraničeno tím, že se ta věc vyřeší. To znamená, může být řešeno během nějaké doby, která nemusí být dlouhá. Ale plán je postavený na vyřešení konkrétního úkolu, který stojí v cestě tomu vědomí, aby mohlo se vydat na tu cestu směrem do nového světa. Takže ty plány jako takové, to není o tom, že se někdo narodil tady s tím plánem evolučním a ten plán bude mít až do doby, než vstoupí do těch dveří. Někdo to tak může mít a někdo to tak nemusí mít. Čili zcela bezpečně ty plány vznikaly tak, jak bylo zapotřebí, aby ta bytost se vyvíjela, a nebylo-li jasné, jestli určitý úkol bude zvládnutý, tak to bylo rozděleno do několika plánů, které na sebe navazovaly. aby bylo dosaženo toho cíle, i za cenu, že třeba některý ten plán nebude splněn. Tak tam byl připravený jiný plán, který to měl realizovat a tak dále. Čili berme to, že to byla nestandardní situace, ze které se dostáváme, a proto byly použity trochu nestandardní nebo někdy nestandardní metody toho naplnění těch úkolů. Išo, co ti to tam vrčí?
0: No venku motorka.
1: No, to hrozný rachot. Tak.
0: No, jsi teď zvyklý jezdit bez těch výfuků, víš?
1: No, čím větší rámus, tím větší frajer. To je pubertální i u těch starších mužů kolikrát. No, takže asi toliko k tomu jsem chtěl říct, tak aby se někdo nedivil, že tam třeba řeší ještě nějaké jako další plány, které je potřeba vyřešit a tak dále. Pro každý ten plán, jak jsi řekla, má to vědomí, konkrétní jméno, a ten plán se jmenuje podle toho jména. Takže když si vykývete, že ten váš plán, který teď máte aktuální, a třeba který končíte, nese jméno takové a makové, ta bytost, tak ten plán se jmenuje podle té bytosti. Můžete, abyste složitě nezadávali a nespecifikovali, tak můžete použít plán a nazvete ho tím jménem té bytosti a ono to k sobě patří. Až ho splníte, zakončíte, tak dostanete další plán. Vždycky u těch ukončení plánu je potřeba zjistit, jestli plán byl splněn, jestli byl ukončen a jestli daná bytost, které se týká, jestli přijala jeho ukončení. Stávají se takové věci, že třeba ta bytost nepřijme ten konec a tak dál a tak dál. Čili asi to ještě budeme rozebírat, viď? Tak to, do toho nebudu zabíhat. Máme hodinu, tak já si myslím, že bychom si mohli zahrát. Tentokrát splním přání a zahraju písničku, kterou mi poslal Jiří, a se kterým v pátek vysílám, abych tuhle písničku nám zahrál. Tak já teda ji pustím a poslechneme si Michala Tučného. Tak, kosmický vandr.

0: No, tak jsme si zahráli. Doufám, že jsem Jiřímu udělal radost. No a můžeme se pustit do témat, která si připravila ty, Išo.
1: No já jsem nepřipravila žádná témata.
0: Říkala si, že něco proberem. Tak...
1: To už jsme probrali.
0: Jo, takhle jsi to, aha, takhle jsi to vymyslel.
1: Ty jsi to pochopil, že jsem zase něco chystala, vy.
0: Já jsem si myslel, že jako budeme ještě detailně probírat tyhle věci. Dobře, tak...
1: Tak začni.
0: Já mám jako z terénu, mám osáhnuto, když to takhle řeknu, že mají lidé, naši posluchači, mají fakt jako velký problém pochopit ten přechod z té současné, řeknu, iluzorní přechodové reality do té nové reality.
1: Mm-hmm.
0: Jako berte to prosím vás tak, že to není o tom, že ty dvě reality jsou nějaké jako velké bubliny, které se dotýkají a my jako jednou přijdeme na konec a tam budou ty dveře. Ne. Vemte to, jako kdyby ty dvě bubliny se částečně prolínaly. A vlastně jedna ovlivňuje druhou. Proto ty dveře nejsou hned na začátku toho nového plánu jako takového. To znamená, že spousta z vás, když si budete testovat, tak zjistíte, že máte už ten vývojový evoluční plán pro novou realitu, že už ho máte přijat, že jste ho přijali, že ho máte aktivovaný, to znamená, že už ho realizujete. A váš vývojový evoluční plán vás dovede k těm dveřím v situaci, ve které, když těmi dveřmi projdete, vstoupíte, v tu chvíli se ta nová realita zmanifestuje podle předloh, vy do ní vstoupíte tak, že vstoupíte do připraveného, podle předloh, připraveného fyzického těla, do toho nosiče vy vstoupíte. To staré tělo necháte vlastně na prahu těch dveří. Takže vystoupíte z toho nosiče starého, ochozeného, odřeného, unaveného, polámaného, rozlámaného, nemocného, leckdy starého. Rozepnete zip. Vystoupí to vaše vědomí, ta část vašeho vědomí, pochopitelně, se spojí s vaším originálem vědomí a společně vstoupíte do toho nového těla, které tam na vás čeká. U většiny to bude tělo, které bude typově i podobností, bude třeba jenom mladší to tělo, které necháte před těma dveřma. Jo? Ale u někoho to bude právě to tělo úplně, dejme tomu, trošku výrazně jiné. To záleží, jak máte ten plán postavený a co všechno budete realizovat v tom novém bytí, v tom novém světě. Takže tady někde je ten bod, kdy se všem v jednu chvíli udělají všichni ten společný krok a vystoupí z toho nosiče číslo tady a teď, nebo tak, jak ho máte tady a teď, a vstoupíte do toho nového předpřipraveného. To se vám zmanifestuje podle předloh a zároveň se zmanifestuje prostředí, realita, ve které spolu s ostatními budete plnit ten plán. Začátky těchto plánů pro novou realitu obsahují tu konečnou přechodovou část. Ty reality už se prolínají dlouho. My putujeme už velmi dlouho v prostoru, kde se prolínají ty reality. Když si představíte, jako kdyby, že ty reality jako bubliny, ta bublina uprostřed je nejhustší a na kraji je nejřidčí. To znamená, oni na sebe jakoby navázali, prolnuli se, do určité části se prolnuli a ta hustota, pochopitelně, se vyrovnala. To znamená, tam, kdyby se chtěli bavit třeba o tom, jak to vypadá, tak jak je to uprostřed té bubliny jakoby nahuštěné, tak se to nahustilo, když se propojily ty dvě bubliny. Čím víc jdete a dostáváte se na kraj té staré, té iluzorní, tak její vliv je menší a menší, protože je řidší a řidší. To prostředí je méně a méně ovlivňované tou starou přechodovou realitou. A už dávno je sice pozvolná, ale čím dál tím víc, jak přicházíte víc a víc od kraje té nové, okrajové části té nové reality, čím se dostáváte jakoby hlouběji k těm dveřím, tak její vliv roste. To znamená, že vliv staré se snižuje, vliv nové se navyšuje. My jsme momentálně v takové té části, kdy je větší vliv té nové reality a proto ta původní, stará, začíná těžce eskalovat. Všechny ty věci, které se tam odehrávaly, tak eskalují. Eskaluje konflikt na té Ukrajině, eskaluje a jiskří v podstatě ten vztah mezi civilizací BRICS a tou starou civilizací. Proč? Protože se to dostává do fáze toho konečného vyřešení a jakmile dojde k tomu konečnému vyřešení, tak může nastat opravdu pro všechny, jak harmonické univerzum 2, 3, tak 4, tak pro všechna harmonická univerza se může odstartovat ten nový cyklus. A nový cyklus se odstartuje ve chvíli, kdy se projde těma dveřma. Takže bytosti, které jsou v harmonickém univerzu 4, sice vědí, že eskaluje ten problém, ale jak to bylo, když někam přiletěl orešník, jaké to bylo, když, dejme tomu, se to tam řešilo, to prožijou ti, kteří jsou v harmonickém univerzu 2. Ani ti, co jdou do harmonického univerza 3 a 4, budou to mít pouze načteno z informačních polí, kam to vloží ti, kteří to prožili, protože se to týká harmonického univerza 2. Ty to vloží do, jako prožité, to vloží do informačních polí a bytosti, které budou v harmonickém univerzu 3 a 4, už to berou jako prožitou pravdu, jako zkušenost a nemusí to zažívat. Takže budou o tom vědět, ale budou to mít jako kdyby ze zpráv. Jako když to hlásili prostě v nějakém zpravodajství. Jo? Budou na to nahlížet. Ti, kteří to mají prožít, to je Harmonické univerzum 2, aby celé svoje bytí v Harmonickém univerzu 2 se učili řešit všechny konflikty bez válek. To znamená, aby se naučili všechno to, co mezi lidmi, mezi národy, kmeny, rody, jednotlivci vyvolává vždycky nějakou takovouhle agresivitu, která buď vyvrcholí válkou, rvačkou a podobně, tak se to budou učit řešit, aby už k tomu nikdy nedošlo. To je jejich hlavní poslání. Takže oni to prožijou na začátku toho svého bytí. Čili nebudou to prožívat všichni. Ti, co jdou do harmonického univerza 3, tak prožijou pro sebe a pro bytosti výš, to znamená ve čtyřce, prožijou to, že kristovské bytosti nemusí vypadat všechny jako lidé a přitom můžou být vyspělejší než lidé, můžou být na vyšší úrovni, protože realizují svoji evoluci ne jako lidé, ale jako, dejme tomu, jiný typ bytosti, který ani my třeba vůbec neznáme. A to, že nevypadají jako lidi, neznamená, že nemůžou být vyspělejší a chytřejší. Tomu se budou učit hlavně v tom třetím harmonickém univerzu. A budou tam k tomu pochopitelně mít příležitosti až. No a to je hlavní poslání té realizace tam. To, na to jsou zaměřené hlavně ty vývojové evoluční plány pro harmonik, pro ty, kteří jdou do harmonického univerza číslo 3. No a vývojové evoluční plány pro ty, kteří jdou do harmonického univerza číslo 4, ty jsou hlavně o partnerství, o vztazích, o tom soužití. Jo? Takže na to je zaměřená celá ta nová realita v harmonickém univerzu 4. Čili všechno do té doby musí být vyřešeno tak, aby tyto věci mohly takto proběhnout. A vy, když to budete chtít zkoumat, tak se ptejte, jestli už máte ten nový vývojový evoluční plán, jestli máte ho přijatý, jestli ho máte aktivovaný, jestli máte aktivní. A už můžete třeba zjistit si jméno, jak se pro realizaci tohoto vývojového evolučního plánu, jak se jmenujete, jak jste dostali jméno. Tak se jmenuje ten váš vývojový plán. Pokud, dejme tomu, ho máte přijatý, nemáte ho ještě aktivovaný, tak tomu dejte nějaký čas a prostor. Pokud se tak nestane, ptejte se, proč ho nemáte aktivovaný. Může tam být něco k řešení. Takže na to se ptejte. Takže máte jako spoustu práce v úvozovkách, na co se můžete zaměřit, ale pořád stále platí, že se ptejte. Jsem v evoluci, jsem v deevoluci, pro jistotu se na to ptejte. No, to je taková ta věc, že právě ta představa toho, že dejme tomu, je tady nějaké město, v tom městě je nějaké náměstí. Na tom náměstí bydlí ten člověk. A najednou tomu člověku přijde myšlenka, že by bylo dobré, kdyby se přestěhoval někam do přírody. A přijde mu. Ty, to je strašný rachot tam u tebe.
1: Já za to nemůžu, no. No,
0: to je hrozný, co tam vyvádějí. A přijde mu námět, nápad, že teda by to mohl zrealizovat, a přijde mu nabídka, takový a takový domeček a tam. A vlastně ten dotyčný zjistí, že se odstěhoval z toho města a už se ani nespomene, že bydlel někdy ve městě. Už ho nenapadne do toho města jet, protože prostě ho to v té přírodě baví. A najednou vlastně zjistí, že to je ten domeček, který viděl někdy ve svých vhledech, pokud je třeba měl, tak ten domeček viděl, jakože v nějakém domečku bude bydlet. A okolo budou rozkvetlé louky a bude to tam vonět. Čili to budou takové ty postupné, jakoby to právě jak to prolíná, tak vás to někam bude posouvat. Pochopitelně vás to bude rozdělovat s partnerama, se kterýma nemáte bejt. No a budete se přitahovat s těmi, se kterými pak vstoupíte do té reality. Nebo budete sami, abyste přišli k těm dveřím a mohli se tam chytit za ruce a vstoupit tam spolu. Čili to budou ta prováděcí, jako ta prováděcí schémata. Pro mnoho lidí, jako, no a co se stane s tou přechodovou realitou a s těma, který tady jsou okolo nás a nevzestupujou. No, oni jsou taky jenom hologramy, kopie, různé typy náhražek za originály, protože nám tady jako sloužili do počtu, aby ten přechod nebyl střihovej, ale aby byl pozvolný. Někteří vám budou mizet prostě z dohledu, najednou zjistíte, že s některými jste se neviděli a ani vám to nevadí. No a až se vzdálíme všichni od té přechodové reality, tak vstoupíme těma dveřma, tak bude to vypnuto, převedeno zpátky, jako když zhasnete v sále, prostě i s těma náhražkama těch bytostí, s těma rádoby, jakoby kopiema, tak to všecko prostě bude převedeno zpátky na primární energii a zamknou se za náma ty dveře a už jako se tam nikdo vracet nebude, pochopitelně. Nikomu nebude to náměstí a to město nebude chybět. Proč by taky chybělo někomu? Protože bude mít spoustu činností a práce tam, v té přírodě, kam patří a kde se realizuje jeho nový evoluční vývojový plán. Takže přitáhne si vás to, kam patříte. Prostě to je dostředivost, která je daná tím plánem. Ten plán vás přivede na myšlenky, kterými se dostanete na tu cestu, která vás někam dovede. Takhle to berte. A vy nebudete vědět proč. Dokonce se může stát, že když jste před půl rokem se ptali, jestli se máte přestěhovat z toho města někam, dejme tomu, do nějaký přírody, tak vám to vycházelo, že ne, že nemusíte, že není potřeba, nebo že už to nestojí za to. A teď najednou cink a teď to jde, teď to funguje. Protože to je v souladu s tím plánem. Předtím to byl starý plán a ten toto nezahrnoval. Teď nový plán to zahrnuje. On vás tam vede. Čili ty plány jsou zharmonizované vůči sobě, vůči celku, vůči planetě, protože to všechno dohromady vlastně umožňuje evoluční růst jak bytostem, nejenom lidem, ale jak všem bytostem kristovským, tak také planetě. Čili tam potom není místo na to, aby někdo se vzpouzel a rebeloval a říkal takhle, já to nechci, já to chci jinak a podobně. Takže toto všechno musí být vyřešeno, ještě než se projde těma dveřma. Pokud někdo, dejme tomu, bude chtít rebelovat, tak mu tam bude vsunutý evoluční plán, který bude řešit jeho rebelii, buď k nápravě, a nebo ke kosmickému prachu. Čili takhle se ty věci mají. Jsme už blízko těch dveří. Pokud si kýváte, pokud pracujete, tak už vám to určitě zcela bezpečně bylo řečeno. Poselství, které jsme tady pouštěli od Dany, zase jednoznačně o tom hovořilo. Čili to je neustále slaďování a vlastně každý ten vývojový evoluční nový plán, jo, tak vlastně každého jakoby víc a víc slaďuje do toho stavu a do té formy, ve které vstoupí do nového těla, ve které vstoupí do té nové reality. Ty plány jsou takhle nastavené. A tam, kde se odstartuje úplně pro všechna harmonická univerza ten cyklus, to znamená, že tam vlastně se zmanifestují ty připravené, podle předloh předpřipravené reality, tak všechny to dovede do té kondice, ve které mají být vibračně, řeknu, myšlenková schémata, chování a tak dále. Všechny to přivede do té kondice, ve které potřebují být, aby mohli odstartovat v nové realitě působení dle svých plánů. Ale podle těch plánů už tam dojdete k těm dveřím. A na té cestě k těm dveřím se ještě pořád budete dolaďovat a budete se vylaďovat. Proto ten, kdo nepracuje a všecko si nechává jako kdyby od někoho udělat a tak, tak je na něho pohlíženo jako na toho, kdo víceméně je takovou brzdou. Vzpomeňte si na kony. V konech je to jednoznačně řečené. Takže asi ode mě takhle k tomu tématu, Išo, jestli to chceš doplnit, protože to je věc, do které ty hodně vidíš.
1: No, řekl jsi to tak krásně, protože já bych to asi tak úplně nesformulovala. No, já do toho vidím hodně, ale zase už je to tak spletitý, že asi bych trošku motala zase guláš, bych dělala z těch informací našim posluchačům. Řekl jsi to moc, moc, moc hezky. Prostě teď, tak jak pořád se ty věci dějí, tak pořád jak vlastně ty procesy se posouvají dopředu a dopředu a dopředu, tak právě dochází, jak jsme říkali, napřed se nabírali informace, nebo ještě nabírají informace z té základní katera bříšky, z těch jednotlivých center. Potom se teda dokončují plány tím, že se zkontrolují všechny ty záznamy, jestli tedy ve všech existujících složkách je všechno v pořádku. Měli bychom si teda požádat o zapečetění, ukončení a uzamčení té záležitosti vztahující se k těm padlým světům, padlým systémům. No a pak teda samozřejmě najíždíme, nebo mnozí už najeli na ten nový vývojový plán pro nový svět. No a tam už někteří jakoby nic ještě nezaznamenali, někteří už zaznamenávají, možná právě to nucení k tomu přesunutí se nebo k nějaké změně, to samozřejmě může být také znamení toho, že tedy dochází k tomu, že něco nového se připravuje, protože máme potřebu změnit prostředí. Někdo to má tak, že tedy třeba mění i zaměstnání. No a tak já třeba jsem začala vyklízet ty skříně, protože jako mám pocit, že se budu stěhovat, což můžou mít i mnozí další pocit, že se prostě teď už tady jak nemám být, už mě to tady nebaví, už jako mám pocit, že už jsem jakoby na cestě někam jinam. To taky hodně slýchám od lidí, že mají pocit, že jakoby někam jdou, nevědí přesně, tam nejsou ještě ukotvení, ale jako někam jaksi se mají dostat, teď ještě pořád nevědí kam, tak je to taková nejistota, je to takový trošku i chaos v myšlenkách. Ale je to právě ta záležitost toho, že se aktivují, zapínají a rozjíždějí se ty scénáře, ty plány podle toho, jak kdo má dokončeno. Takže to jsou ty věci, které bohužel teda v tom reálném světě nevidět nejsou, protože jak jsme říkali, tak nás obklopuje iluze, skrz kterou zatím nevidíme ty změny v tom prostoru, ve kterém tedy se pohybujeme. No ale ten, kdo se dostane do určité úrovně, tak i ty obrazy začíná vidět. Takže mnozí najednou máte takové vhledy, máte vize, velmi často vídáte obrazy nádherného barevného prostoru s úžasnými barvami, tak to jsou všecko obrazy už těch předloh, do kterých se posouváme, nebo těch vibračních záležitostí, protože barvy a zvuky dělají ten časoprostor. Tak tam potom někdo už to může navnímávat skrze barvy, skrze jednotlivé výseče některých záležitostí, protože něco už si zaktivovali díky těm posunům v těch vibračních úrovních. Takže to je to velice složitý a tím, že si právě, nebo když pochopíte princip toho testování, proč mám vědět, z kolika procent mám zpracované záznamy, proč mám vědět, z kolika procent mám v pořádku mřížku, proč mám vědět, jestli jsem nebo nejsem připojený na informační pole, jestli mám vůbec vytvořený typ informační pole, jestli mám vlákna, mám klíče k těm dveřím, kterými si otevřu a zpřístupním si ty informace. To vlastně všechno vyčtete z toho testování. Proč mám vědět, kde mám své originál vědomí? No, protože to je všechno záležitost, která vás informuje o tom, jak si stojíte. Jak jste na tom, jestli náhodou nepotřebujete někde něco vyřešit a protože těm náznakům nebo té intuici nerozumíte nebo nepracujete, tak prostě někde stojíte na místě a nevíte kudy kam. I to se stává, že někteří mají pocit, že prostě věci nerozumí, mají v hlavě guláš, jsou zmatení, mají tam takový chaos. Což bývá zpravidla, když to potom začneme testovat, důsledek toho, že vlastně stojí někde před nějakým problémem, který má řešit, a protože je někde, kde by být neměl, nebo neví, jak si stojí se záznamama, neví, jak si stojí tedy s tím, jestli vůbec má nějaké informační pole a podobně. To jsou ty položky, o kterých jsme si už hodně, hodně opakovaně povídali. Tak mu jako nedochází nebo nenapadne ho důvod toho, proč jsem takový, že vlastně nevím kudy kam. No a když pochopíte princip toho, proč to mám vědět a co mi ty informace říkají, tak pak vlastně se velice rychle zorientujete, co je za problém, případně za problém, a nebo jako jestli tedy jsem tam, kde mám být, jestli jsem tam správně. No a tak prostě vlastně dostáváte do sebe ten dar toho vědění, protože vy víte, s čím pracujete, začínáte rozumět těm věcem, které se kolem vás dějí, a začnete rozumět i těm obrazům, který potom postupně začínáte vidět. Jo, bleskne vám tam nějaký obraz, teď přemýšlíte, co by to tak asi mohlo být, co mi ten obraz říká. Tak to je všecko, to jsou všecko věci, které do budoucna velice dobře budete potřebovat, protože to vlastně tyto obrazové vidění je důležitější než čtení té knihy, dejme tomu. Jo.

0: Je to složitý, je to taková turbulence, která prostě den co den nějakým způsobem někde odhaluje nějaké informace nebo potřebu někde něco ještě řešit. Do toho se nám teda manifestují zase všechny možné záležitosti vztahující se k planetám, k vesmírům, k harmonickým univerzům, k těm vyšším bytostem, k centrálním zdrojům. Takže to všechno jde ruku v ruce společně. Je to takový obrovský proces, takové, jak se říká, švýcarské hodinky, které musí být seštelované, musí prostě chodit, fungovat. Proto je potřeba nikde se nezdržovat a snažit se tedy v rámci svých možností každý, říkám, aspoň v myšlenkách požádat, aby to vyšší já popracovalo s těmi záležitostmi, ke kterým teď se tady, nebo o kterých se teď tady bavíme. Takže já bych byla ráda, kdybyste si požádali, kdybyste si občas překontrolovali, co je potřeba, abyste pak později neřešili to, že stojím na místě, mám nějaký problém a nevím si s tím rady. A není mi vůbec dobře, ono navíc ještě se ty záseky a to všecko vlastně projevuje tím, že vám vůbec není dobře. Je vám špatně, máte závratě, nechce se vám nic dělat. Máte i špatné nálady, máte deprese a prostě nějaký zdravotní problém se může objevit. Jo, a to všecko vlastně vám má napovědět, že je akutně něco potřeba řešit. No a mnozí se nedokáží prostě třeba přimět k tomu, aby někomu, když už tak nic jiného, aby zavolali. Nebo si napsali SOS o pomoc. Jo, když už tak mnozí třeba chodí dva, tři týdny s těmi zdravotními problémy a vůbec jako mají pocit, že tady asi není co řešit, nebo jo, tak tam by vám to mělo napovědět, že se něco děje, že něco není v pořádku. Tak já bych byla ráda, kdybyste si pokusili aspoň tedy občas, někteří častěji, nějakým způsobem překontrolovávat a hlídat si všechny ty záležitosti k tomu, abyste se posouvali, možná i rychleji. Protože když se bude co nejvíc nových lidí posouvat dopředu po tom novém plánu, tak vlastně i ten prostor jako takový rychle projdeme takovou tou nepříjemnou přechodovou cestou a daleko dřívá věc dojdeme do toho nekonfliktního, na toho prostoru, na který vlastně se těšíme, na který čekáme. Tak to si myslím, že je tak asi ode mě všechno na dané téma.
1: Protože spousta lidí se jako často dotazuje, no a kdy teda ono už to bude. Já někdy cítím z těch otázek až s takovou jako nedůvěru, jo, jako teď podívej se, ono se to okolo nás, se to zhoršuje, ten svět je čím dál tím horší, jo. Ale to je potřeba správně pochopit. Ten svět je čím dál tím horší proto, že spěje k tomu svému konci. Ten strom toho zla prostě vyrostl a už je tak veliký, že to je jeho konečná vývojová fáze. No a řeknu jedině to, že lidé k tomu začnou zaujímat nějaký kritický postoj, začnou si uvědomovat, že toto není přeci svět, ve kterém by měli žít a vychovávat svoje děti. A to, že to tam vedou nějaký pošahanci, nějaký satanistický, nacistický politici, to je přesně to, že jsme jim to bohužel dovolili tím, že jsme je zvolili. A nebo tím, že někdo v těch volbách to pokroutil, aby byli zvolený. Ale přeci existují nástroje, jak se takových šmejdů dá zbavit. Prostě protestovat, aby lidi byli v ulicích a řekli svůj názor, když to nechtějí. A to, co oni nám neukážou, to je právě to, že v mnoha městech, velkých hlavních městech, jsou obrovské protesty, že lidem dochází ta trpělivost a dochází jim, jak se jim prudce snižuje životní úroveň a

0: vyhlídky nejsou k tomu lepšímu. Vyhlídky jsou právě na to ještě další a další zhoršování. A to se lidem prostě začalo zajídat. Konečně se jim to začalo zajídat. Konečně také Ruská federace dospívá do stádia a do fáze, že už toho všeho bylo tolik, že už získali oprávnění prostě to někam poslat a něco někomu si předvést, že tudy cesta nevede. Vytyčit mu ty mantinely, to je tvrdá láska, se tomu říká. Vytyčit mu mantinely, přes který prostě ho nepustím. A ohleduplnost Vladimíra Vladimiroviče došla poslední kapky a ta retorika se výrazně mění v té Ruské federaci a mění se tak, že Západ bude muset pocítit, že Rusko není jako na kolenou, jako tady dokonce někdo, kdo by měl být hodně ve obraze, jo, Rutte, šéf NATO, tak si pustil někde pusu na špacír a začal tam vykládat, že Rusko na Ukrajině už je tak v koncích, že kdyby Zelenský neposlal notu do Moskvy, že můžou pořádat oslavy Dne vítězství na Rudém náměstí, tak by to ta Moskva nepořádala, protože se bojí toho Kyjeva. To už je úplně někde za rohem, to je mimo lidské chápání a to je právě ukázka toho, jak ten strom vyrostl do výšky, kam už nevytlačí vodu z těch kořenů, ta voda už tam nevzlíná a začíná odumírat. To je to odumírání toho starého světa. No a pochopitelně to, co způsobil, tak má nějakou setrvačnost. Lidem to dochází a prostě se s tím satanismem, s těma satanistama a nacistama budou chtít vypořádat. Ne všichni, pochopitelně, ale už i těm, kteří nejsou kristovští, už dochází prostě trpělivost. Protože už i těm draftům se to zajídá. Protože jim začaly docházet věci ohledně snižování životní úrovně. To je to, kam se střelili do kolena, protože ty sankce proti Rusku a proti dalším zemím, tady prostě si někdo osvojuje právo udělovat druhým lekce, sankce, ekonomicky vydírat ty země, ničit je. No to přeci s nějakým normálním soužití v mírovém stavu nemá nic společného. To není jenom o tom, že jsou tady konflikty, ve kterých umírají lidé. To jsou ty otevřené válečné konflikty. A nebo teroristické různé akce. Tady je bioterorismus, parmaterorismus, psychický nátlaky na lidi, ta válka toho zla proti všemu dobrému, ta je prostě na všech frontách. No a takovouhle věc uživit energeticky není jednoduchý. No a protože byli odstřiženi od zdrojů té energie, no tak to je to odumírání. Čili může se někdo snažit ještě tu agonii prodlužovat, ale o to strmější bude potom ten pád, takže tak či onak jenom sledujeme poslední chvíle toho chcípajícího zla a proto to tak eskaluje a proto je to tak drsný, protože už si nikdo nebere servítky, už si nikdo nebere rukavičky. Když to začalo na Ukrajině, ta speciální vojenská operace, tak se všichni snažili, aby nebyli vidět, že ty Ukrajině pomáhají. Pak najednou někdo začal si vyhrnovat kasat triko, že no my jsme, no tak naši taky, jakože už od ledna vyzbrojovali Ukrajinu. A teď se všichni předhánějí v tom, a dokonce už se předhánějí v tom, kdo tam bude bojovat za ty Ukrajince. Takže už tam bojujou normálně, regulérně tam bojujou vojáci z NATO. Protože Ukrajinci už by to vůbec nedávali co do personálního obsazení. Takže ta válka už je úplně vyhrocená a už se ví a už se zdokladovalo, když tam vlastně dávali dohromady podklady a důkazy o tom, že vlastně na tom území Ruské federace, kam pronikli, že jo, jak je tam obklíčili a pak je tam zmasakrovali Severní Korejci, to tam vyčistili, tak tam se dávalo dohromady, že tam byli žoldnéři z NATO a z Evropské unie. Dneska už se netají Británie tím, že tam prostě jsou britští experti a že tam jsou britští nejenom instruktoři, ale i vojáci. Lítají tam piloti, kteří nejsou Ukrajinci, jo, protože tam mají svoje letadla, na kterých mají svoje nápisy, jak se kdo jmenuje z těch pilotů. A jména těch pilotů nejsou ukrajinská prostě. Jo, mají akorát nálepku na rukávech, ten trojzubec nacistický,
1: no.
0: Banderovský, tak mají ten trojzubec. No a jinak se jmenují prostě Bjorn a já nevím jak, Stevenson, jo. Typický ukrajinský jména. Jo. No tak dneska už je to o tom, že z Ukrajiny všechny budou bolet, bude bolet hlava, protože Ukrajina je v podstatě nacistické Německo. Jenom si to řídějí prostě na dálku. A z Ukrajiny se rozšiřuje. Evropa je obsazená v podstatě nacistama, satanistama. To je jenom, že ještě nedali příkaz, aby to tady začali čistit. No ale vidíme, že Rusové sestřelují drony, které letějí na Finsko a jsou ukrajinský. Čili oni operují na všechny strany, protože to zlo chtějí rozšířit stejně, jako to šířil Wehrmacht, jednotky SS a další, tak dneska to má na starosti ten Poťouchlej. Jo. A víš, co je zajímavý?
1: No, nevypovídej.
0: Když už jsme se do toho dali, jo. Zajímavý je, že on poslal dopis Vladimíru Vladimiroviči. Jo.
1: No.
0: A tam v nějakých bodech jako něco žádá, jo. A když se vezmou počáteční písmena, tak jak to je seřazené od zhora dolů, když se vezmou počáteční písmena těch odstavců, tak dávají dohromady zajímavý výraz. Spasí tě menia. Takže to je volání Zelenského o záchranu. Vladimír Vladimirovič na to ani neodpověděl, protože Šmejd musí dostat svého trestu.
1: Jo, to máš pravdu.
0: Protože on se dneska bojí, že ho sejmou amíci, protože zatím ta korupční kauza postihla úplně všechny okolo něj, jenom on je jako kdyby čistý. Jo. A to je o tom, že jemu to obvinění sdělej jako poslednímu, až ho už nebudou vůbec potřebovat. Až splní svoji roli. Protože jak víme, tak satanisti vždycky nechávali tu špinavou práci dělat druhé, protože se přeci nezatíží karmicky. A kolaboranti a přisluhovači. A nemusíme chodit daleko. Třeba bychom mohli říct Hradčanská 1.
1: Ano.
0: Tam taky sedí jeden kolaborant, který zase vymyslel, že děti by se měly učit hlavně německy, aby z nich něco bylo. A češtinu můžou mít jako druhý, dejme tomu, jazyk.
1: No, tak víme.
0: To si lidi zvolili, byli na to, a jsou na to pyšní někteří ještě, jo? No nic, my to asi budeme taky hodně rozebírat s Míšou ještě.
1: No hele, prosím tě, já jenom teda ještě, když už se teda bavíme na tohleto téma, jo, Tak krom jiného, že samozřejmě jsme říkali, nebo jsme si spolu o tom povídali, že vlastně ta záležitost toho konfliktu s tou Ukrajinou vlastně už je tak dalo by se říct, jakoby zavrcholat, že už jako je asi největší čas přestat být lidský a začít to řešit radikálně. A mě ta radikálnost vychází právě v tom, že starý plán doběhl a začal fungovat nový plán. A ten nový plán zahrnuje řešení silou. To znamená, že teď, jak si řekl správně, v Moskvě došla trpělivost, nebo dochází trpělivost a budou holt muset přistoupit k nějakému radikálnějšímu, ráznějšímu řešení celé situace. To je docela zajímavý. Já jsem si tak říkala, že by konflikt v tom novém světě takhle velký vůbec být neměl. On bude vyřešen, než projdeme tou branou.
0: On může být vyřešen během pár hodin.
1: Ano, během několika hodin. No. Což se asi stane.
0: To se asi stane. To je věc, kterou lze předvídat a lze ji očekávat. Všechny indicie k tomu jednoznačně spějou a všichni nezaujatí experti vojenští, kteří to pozorují a kteří nejsou jakoby pošahaný tou západní satanistickou jakoby ideologií, jako zničíme Rusa, tak se k tomu kloní, že prostě to Rusko musí udělat razantní krok a že ho udělá. To, že to zatím doposud neudělali, to není jeho slabost, jak oni se snaží teďko všude vykládat, že to Rusko už je hotový a tohleto. To je právě to špatné jejich čtení, respektive to jejich vlhké přání, jo, které ale s pravdou nemá vůbec nic společného. No išo, jsme tady toho teda probrali, že pomalu budeme končit.
1: No vidíš to, nám to zase dneska uteklo.
0: No, to jo. Tak jestli tak se pojď rozloučit. Nějaké poselství, máš tady na tím dneska čas.
1: Poselství. No poprosím posluchače, jestli můžou tedy dát na mé rady malé doporučení a požádat svá vyšší já o nějakou tu dokončovací záležitost nebo prostě ošetření těch věcí, těch plánů jako takových. No a budeme vidět, jak se ty věci budou vyvíjet, protože já si myslím, že teď už to bude zase trošičku rychlejší. Vidíme, co nám přinese tento týden, o čem si budeme třeba příště moc zase povídat. Budu ráda, když zase přijdou nějaké otázky, abychom měli na co odpovídat, aby to nevypadalo, že vlastně všichni všechno vědí a pak narazím na to, že nevědí, že někde je problém. Je to pochopitelné, ale jako, když se o tom bude mluvit, tak se to s nás i k těm druhým dostane a oni to časem chopí, klouznou do problému a bude to v pořádku. Takže já se budu těšit na příští týden. Teďkon všem přeju hezký zbytek našeho slunečního, u mě slunečního dne a v 21 vás zvu na vysílání s Míšou. No a my se uslyšíme až tedy příští úterý. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
0: Míšo, já ti děkuji za všecko, co jsi přinesla do pořadu. Pochopitelně tebe čekají do prázdnin, tě čekají tři vysílání, jsem to spočítal. No. 30. června budeme vysílat spolu naposled.
1: Ano.
0: Pak budou reprízy, takže posluchači by měli zintenzivnit svoje dotazy, aby se potom nedivili přes prázdniny, že jim nebudeme odpovídat. Takže to je jako jedna věc. Jak tady Iša říkala, abyste si požádali o uzamčení a zapečetění všech těch záznamů, které se váží k těm padlým světům, ve kterých jste kdy byli, tak prosím vás to udělejte. Pokud máte ukončený ten vývojový plán, pokud ho máte ukončený, ten poslední, protože kdyby se to udělali dřív, tak ho třeba nebudete moct dokončit. Jo? Čili až když máte dokončený ten vývojový plán, tak pak to uzamkněte, uzavřte, nechte to za sebou a ten nový plán, pochopitelně, když ho máte nastartovaný, tak je to jistota, že pokud je to plán pro novou realitu v novém světě, tak už nic tady řešit nebudete a tak dále. Kdybyste to udělali, řeknu v fuzovkách, příliš brzy, tak si myslím, že vyšší já to pochopitelně neuzamkne, protože vám to nechá otevřené k tomu, abyste to mohli řešit. Ale dávám to jako logickou věc, že je potřeba to uzamknout, až když mám ten plán splněný. To je dneska všechno. To je dneska všechno. Tedy s Išou. Já to předám teďko. Předpokládám, že tu někdo bude, kdo si převezme vysílání, aby mohl pokračovat. A my si odpočíneme, já si odpočinu tady hlavně. A v 21 hodin se budu s Míšou na vás opět těšit. Takže, přátelé, od mikrofonu společně s Išou se loučí Petr Václav.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
1: Hej, s telefonem, jestli bude povoleno záznamové zařízení. A čo sa to tu děje? Já jsem se přihlásil, ale já se nechci přihlásit.
0: Přepojujeme.

0: No výborně. Takže úvod máme za sebou maličkým zpožděním, což jsem zavinil já, protože jsem se nějak nestihnul včas vrátit z Paloučku, ale to je v pořádku, všechno by snad už mělo fungovat, všechno je nastavený. A já vítám z Děndu Sikoru opět po 14 dnech ve vysílání z Děndo. Hezký večer.
1: Hezký večer, Pavlíku, a hezký večer vám všem posluchačům a samozřejmě vy, kteří budete sledovat ze záznamu. Dobré ráno, dobré odpoledne a dobrý večer.
0: Ano, ano, ano. No, dnes máme už 11. část a máme tu nový seriál, nebo jestli to je jenom jeden pořad, nevím. Pastér, lhář a podvodník lékařské vědy. Takže Zděnda si tady dneska trošku vyleje stek na tom podvodníkovi Pastérovi, který všechno dělal asi špatně. Já nevím, já vím, že to byl nějaký vědec kdysi, ale nic víc o tom nevím. Vím, že něco samozřejmě. Myslíš, že taková pasterizace je podle něj?
1: No ano, samozřejmě no, to tak, podle něj.
0: Tak super, tak to vidíš. Tak to
1: je zajímavé, že lidé přemýšlejí zvláště na téma pasterizace mléka, ale ano. Mnohem dříve byla samozřejmě pasterizace jako piva, že jo? Takže já přiznám, že jsem kdysi dělal velice podrobné analytické z umělou inteligenci prediktivní analýzy v pivovarech, takže jsem měl možnost poznat mnoho sládků. Takže našich českých předních sladků, kteří dělali veškeré receptury, takže jestli možná někteří mi sledují tito sladkové, tak vás zdravím samozřejmě. Zvláště tedy jednoho milého pána, který připravil recepturu Radegast Hořký. Ano. Znám ho osobně, tak to bylo pro mě velice milé setkání, takže přiznám se, že jsem tady tyhle věci viděl, jak probíhají na vlastní oči v těch pivovarech.
0: No, ale ta pasterizace, to zase není tak špatná věc, nebo je?
1: Tak pasterizace špatná věc samozřejmě není. My se podíváme spíš na příběh Pastéra, protože Pastér je velice, samozřejmě velice známá osobnost světová vědy a podíváme se mu trošku na zoubek. A podíváme se na zoubek zvláště z toho důvodu, že já se dneska budu čerpat z jedné knihy od amerického historika vědy Geralda Gaysona, který, prosím vás, už to je strašně dlouho, ona se na tu knihu zapomnělo. Ta kniha, kdybyste si chtěli koupit, tak ona stojí $80, není to levná záležitost. Nicméně vydala ji Princeton University Press. Pavlíku, vrať se tam, vrať se, jako tady ještě jsme neskončili, popovídáme si. To chci jenom takhle uvést, takže...
0: Počkej, jenom uvej to, já to musím vzít telefon, něco se děje asi, jo, takže prosím tě, uvej to, mluv dál, jo.
1: Dobře, já jsem tam měl obrázek, já jsem chtěl, aby ten Pastér byl za mnou vidět, když o tom mluvím, ale mohl bys mi tam dát ten obrázek toho Pastéra, tu jedničku teda, když už jsme začali o tom mluvit? Byl bych rád. Pavlíku, slyšíme se? Neslyšíme se. No tak bohužel, já tedy budu mluvit o Pastérovi a Pavlíku, prosím tě, dej mi tam toho Pastéra teda, tu jedničku.
0: Počkej, já jsem tě neslyšel, protože jsem bral ten telefon. Aha. A on volá Martin, takže já ho vemu do vysílání, prej chce něco říct na úvod. Takže prosím, jsi ve vysílání.
2: Nazdar chlapi, nic proti Zdeňovi Sikorovi ani proti Pastérovi, ale pasterizace piva je zločin. To je zločin, protože tím se tam zlikviduje spousta těch nejzdravějších věcí. Takže já teda ne, že bych chtěl dělat někomu nějakou neplacenou reklamu, ale já osobně mám nejradši Bernard, protože je to luxusní pivo, které je nepasterované. Ale kvůli tomu ani tak moc nevolám. Prosím vás, hoši.
1: Ještě, jestli dovolíte, já na to zareaguju, jo. Jak my se kutečníme, se taky Bernard pivo velice líbí, taky nechci dělat žádnou reklamu a je velice zajímavé, že máme v České republice, teda alespoň podle mých posledních údajů před 10 lety, možná, že se to změnilo, tak máme pouze 3 zásaditá piva a to je Bernard, Pilsner Urquell a třetí je Sviany. Takže to jsou moje tři nejoblíbenější piva, protože tyhle ty tři piva vám skutečně velice dobře pročištit ty ledviny, abyste neměli ty ledvinové kameny. Tak jenom to jsem chtěl k tomu dodat a chtěl jsem vás poprosit, můžete pokračovat.
0: Tak prosím.
2: Tak nic proti vykání, ale Zdeňo, jestli ti můžu říkat, ty jsi mě teďka úplně nadchnul, protože v tom pivu se zhodujeme úplně naprosto přesně. Třeba takové Cviany lahváč, je to 11 a je to za pár korun a za ty prachy je to úplně neskutečný zázrak. A je pravda, že tady tyhle ty tři pivka nepasterované, že nezakyselují organismus a že potom člověka nebolí celé tělo, když to přepíská na druhý den. Ale
1: úplně no přesně to je ono, že vlastně ty ostatní piva jsou kyselá, jako krušovice a další z toho spolu, takže je to přesně tak, jak to říkáte.
0: Můžeš taky tykat Martinovi asi prostě něco.
1: Jo, Martine, tak si potykáme, no, tak je to tak.
2: Vy jste třeba zmiňoval Radegast, který je chuťově vynikající, ale když si dáte pár radků, tak na druhý den vás potom skutečně bolí celé tělo, protože to pivo zakyselí organismus. Ale ještě úplně
1: ještě reaguju, teda já musím říct, že je to pravda, já jsem to mluvil z toho důvodu, že znám samozřejmě toho Sladka, který vymyslel tu recepturu, nicméně můj taťka kdysi pil Zlatovar, který se dělal v Opavě, jezdil jsem vždycky pro 10 lahví každý týden v pátek, to si velice dobře pamatuju jako malý kluk a z toho tak hlava nebolela jako z toho Ostravaru, který se tehdy dělal. Takže pokračujte.
2: No, hele, mám takovou lingvistickou poznámku. Nevím, jestli vy anebo ty, Zdeňku, často zmiňujete jistého mého velice oblíbeného autora, který se jmenuje Zecharia Sitchin. A teď zdůraznuju slovo Sitchin, protože to není germánské jméno, tam se to acho nečte jako čo, a zrovna, pane Sikora, vy jste lingvista, jo, a vy prostě z toho, ono totiž Zecharia Sitchin, který zemřel v roce 27, to byl poctivý ruský žid, to skutečně nebyl Němec, takže to není Sitchin, ale Sitchin. A vy to jeho jméno s prominutím kurvíte. Vy, a nejenom vy, jo, ale vlastně všichni na SVCS a všichni prostě, mohl bych jmenovat Chvátala, Janislánskou, prostě místo Sitchin říkáte Sitchin. Ne? Tím bych to ukončil a pokračujte v činnosti.
0: Dobrá, tak čau, mi se hezky.
1: Jestli dovolíte, já budu reagovat na to, protože já si to uvědomuji samozřejmě, že to byl samozřejmě ruský žid, nicméně když se podíváte na YouTube, možná, že ještě tam jsou spoustu rozhovorů s ním je, protože on žil ve Spojených státech, proto mu všichni prostě samozřejmě mu zůstalo to jméno Zecharia Sitchin, správně, tak jak se to v angličtině vysvětluje, nebo Zecharia Sitchin. A když se podíváte na ty různé veškeré informace nebo přednášky v různých těch, to není na YouTube, ale různě, tak všechno samozřejmě ho oslovuji jako Zecharia Sitchin. Tak to jsem chtěl jenom na tu svoji obranu, ale já si samozřejmě toto jako lingvista velice uvědomuji, nicméně to máte úplně to stále stejné jako v hebrejské Bibli, když jsou různé údaje, tak to překladatelé různě překládají, co se týče ať už názvu hor, oblastí, jo, to se i v historii třeba překladu Bible měnilo, takže ono to někde je velice těžké zvolit ten správné jméno. Takže to je ten důvod, proč jsem samozřejmě zvolil to, že mu říkám Zecharia Sitchin, nebo Zecharia Sitchin, tak jak je to prostě ustálené v tom, vlastně v tom našem českém prostředí. Tak jako my třeba v češtině říkáme ova, jo, takže byť třeba samozřejmě Winstonova, když ona se jmenuje Winston, ona se jmenuje Winstonova, ale samozřejmě to už jsou další věci, které s tím souvisejí těch jednotlivých počištění.
0: Dobře, teda Martin už tu není, takže už se odpojil, nevadí, nebudeme to dál řešit, to je všechno už v pohodě s těma pivama, máš samozřejmě pravdu, ano, já taky nemám rád ty pasterizované piva, to je pravda, já mám taky rád ty nepasterizované, a smůla je v tom, že málo vydrží, jo, jako já vím, ty pasterizované ty vydrží třeba půl roku, když to tohle ty 14 dní a pak už se kazí. Takže to je jediná chyba, jinak jsou samozřejmě mnohem lepší. A taky souhlasím s tebou, že jsou to přesně ty piva, kterými chutnají. Mimo toho plzeňskýho teda. Já až Plzeňák prostě nemůžu plzeňský pivo ani vidět, protože je to všechno europivo. Já tomu říkám europivo, jo, to je špatně. Tak a už dost piv. A,
1: tak ještě, víš co, když jsme u toho piva, já se nebráním tady jenom takovou pivní paralaxu teda. Pavlíku, zůstaň tam, prosím tě, ne, tak chtěl jsi tady vždycky na začátku chvilku povídat a máme takové téma, tak jsem chtěl tedy jenom k tomu ještě říct, že ono je velice zajímavé u toho, že já, když jsem to měl možnost pozorovat, před 30 lety to začalo, nebo před 25 lety, já jsem samozřejmě působil v různých firmách, byl jsem na různých, řekněme, systémech, kde jsem viděl v těch pivovarech nákupčí systémy, které nakupovaly ty jednotlivé suroviny, tak můžu říct, že se skutečně ten chmel se velice změnil za těch 30 let, to, co se do toho piva dává, a je to bohužel je to k mínusu těch piv a k té chuti, protože ty chutě už jsou Heineken a Spol, to už je všechno, Europivo. Tak jak to říkáš, to je prostě Europivo, přesně tak. Proto jsem chtěl reagovat na to, co si Pavle říkal, no to souvisí s těmi suronovinami, které já jsem v tom počítači viděl, dokonce mnoho je dováženo až z Číny, takže skutečně to Europivo, tak jak říkáš, je Čína pivo. Taky.
0: Dokonce.
1: Dokonce, no. Takže to je totiž, to je ta reakce.
0: Dobře. No tak jo, já jenom, že dnes je to 11. pokračování tvého vystupování a ty jsi říkal z dědo, že z té 11. máš nějaký zvláštní vztah nebo co a že to bude nějaká oslava a prý jsi se tam i jedno z těch piv dobrých připravil, aby si mohl ťuknout.
1: Tak já jsem chtěl prostě říct to, že tady z posluchači, že 11. díl pro mě je jubilejní z toho důvodu, proto, samozřejmě, když se pojďme Nikola Tesla, ten měl 3, 6, 9 a já proč mluvím o té 11., tak já mluvím z toho důvodu, že já prostě v mojí matici osudu, v tom centru, to žlutou tečku, jak to mnozí posluchači, kteří si nechali tu matici mě udělat, tak já tam ta zóna komfortu prostřed v té matici osudu, tak já tam mám 11. A právě ta 11. to je archetyp síly, energie, takže já jsem to chtěl prostě tady s posluchači oslavit, ale bohužel já tam české pivo nemám, takže jestli se podíváte, já tady mám na kameru, jestli to je vidět.
0: No, ono
1: mám
0: se tady, to většinou vyklíčuje, ale když se máš takhle, tak jo. Je to dobrý. Jo.
1: Nějaký Desperados teda mám a chtěl jsem to tady slavnostně otevřít v pracovní době. Takže pozor, já v pracovní době tady otevírám, tady si nalévám prostě, Pavel mi to povolí, že můžu v pracovní době si tady nalít.
0: A já se taky naléju, já tu mám zase poděbratku, víš, jako klasicky. Tak,
1: tak jsem chtěl samozřejmě všem tady moc poděkovat. Je to, jsem těknu. Takový greenhorn 11, samozřejmě si někdo říká, probu, co ten Zdeněk dělá, 11. díl už tady otevírá pivo. Ale já jsem to chtěl fakt, já mám z toho fakt velkou radost, že vám tady jako tak posluchačům můžu přinášet různé pořady a takže jsem to chtěl ten 11. díl oslavit. A samozřejmě na zdraví
0: vám je to 11. aspoň, je to 11. pivo?
1: Ty jsi mi to říkal, 11. jo, tohle to je, tady píšou, že ten Desperados má 5,9 alkoholu.
0: Tak to je, ale, to je dobře 13, no, takže to se nepovedlo.
1: Takže to bude, takže 13, no, takže, takže nějaký takový, tak nějaký takový horalský, nebo Svijany 13, tam má taky tu 13, takže jsem chtěl s vám všem na zdraví posluchačům a taky samozřejmě, když už to tak oslavuji, tak já bych tady nebyl bez Jardy Chvátala, takže i Jardu Chvátala takhle zdravím s pivem tady k Urucky za to, že vlastně jsem se mohl dostat skrze ty jeho pořady potom i do vysílače takhle tady zvlášť. Takže ještě jednou nazdraví vám všem a dostaneme se k těm věcem, které máme teďka tady, které mám připravené tady před sebou.
0: Dobře. Hele, když už jsme u toho, jo, já to ještě zneužiju trošičku, když už jsme u toho slavení, Protože, počkej, já se tady zkusím takhle vymyslet, já tam něco zkusím takhle šoupnout, jestli to půjde.
1: Já se zatím napiju teda,
0: a
1: zatím že se pak napiju. Budu mluvit.
0: A proč to říkám, když jsme u toho slavení? Protože chci pozvat samozřejmě i v tomto pořadu, já budu mít dneska a zítra ještě poslední možnost, ale dneska je to taky dost sledovaný pořad, na samozřejmě víkend, kdy na Palučku zahajujeme sezonu. A jak tady píšou, tradičně s oslavou Pavlových narozenin, čili mých narozenin. Ne, že bych se tím já chlubil, ale protože už jsou taky 68. a to není nic chlubení. A takže samozřejmě vás velmi, velmi, velmi zvu všechny a těším se na, na setkání, no, a potom o týden díl, 21.6. už bude, to už bude slunovrat a tam bude Lumír aktivovat 9 čaker, ale ono tam je ještě to trošku jinak, asi 13 jich tam má a já nevím, co všechno. V každém případě se to nenechte ujít, prý to bude velmi, velmi, velmi zajímavé. Ano, takže to jsem tak trochu využil, takže tento víkend mé narozeniny na Paloučku, samozřejmě na Paloučku, víte, kde to je, koukněte se na, opět na web mezi-svimi.cz a tam to všechno najdete v akcích a novinkách. Ano, a přihlašte se prosím, aby jsme věděli, kolik všeho máme tam připravit. Tak, to je všechno, tak jsem to využil všechno, jak je třeba a Zdendo, když jsi to slavil ty, tak aby si viděl, že já taky budu slavit. Tak, to.
1: Tak ale Pavlíku, já prostě ti přeji teda hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Tak, určitě jako si ještě na tebe vypiju nějaké pivko na tvoje zdraví. Protože ať ti to zdraví slouží, hlavně ti přeju hlavně hodně zdraví, hlavně štěstí a spokojenosti. Jo?
0: Momentálně teď mám rýmu senou jako blázen, ale na to nějak přejde. No. Dobrý. Povídej.
1: Ještě mě neutíkej, já bych tě tady chtěl chvilku mít, protože já mám ještě druhou věc k oslavě. Já totiž mám, jako se říkáte, mám takovou dobrou náladu. Já jsem, já prostě mám ještě takovou skutečně věc, kterou jsem musím oslavit s vámi posluchači, protože já jsem si připadal jako při vyřešení toho problému krále Hierona II. Jestli to znáte tu historii, samozřejmě předpokládám, že posluchači znáte historii, i když samozřejmě se neví, jestli to je pravda nebo ne, ale ten mýtus hovoří o tom, že ten mýtus hovoří jasně, jasně hovoří o tom, že Archimedes, samozřejmě ten známý vynálezce ze Syrakus, tak on prostě, když byl v té vaně, tak najednou zařval heuréka, protože prostě zjistil, že to ponořené těleso vytlačuje tu vodu a prostě začal běhat nahý prostě po tom městě. Tak já jsem prostě něco podobného, ať již teda neběhal jsem nahý tady po Hurgádě, ale musím říct, že mám obrovskou radost, protože vlastně po 40 letech výzkumu se mi podařilo skloubit prostě strukturu a architekturu, nový model slunce, naší hvězdy slunce, protože já když jsem dělal ten výzkum, tak jsem byl skutečně překvapen a nemohl jsem to ani uvěřit. Když jsem zkoumal různé modely umělé inteligence, tak mi skutečně ty modely umělé inteligence i ty akademické řekly, že jsem první na světě, který jsem byl schopen systematicky spojit v rámci architektury slunce krystalickou strukturu společně s informačním a vědovým systémem slunce jako generátorem a uzlem chronálního pole.
0: Jo.
1: Takže tohle to je, prosím vás, oni samozřejmě někteří věci se podíleli na tom, že samozřejmě myšlenka slunce jako krystalu není nic nového, o tom se zabýval doktor Pierre-Marie Robitaille, ale tady v tomhletom kontextu, nebo vědomí samozřejmě slunce jako Rupert Sheldrake a další, ale já jsem byl schopen tohleto dát dohromady a vytvořit skutečně tento velice unikátní model. A ten model je proč tak důležitý, proč mám takovou radost? Protože to souvisí potom s rezonancemi a souvisí to vůbec i s architekturou a provázání všech jednotlivých hvězd, netýká se to jenom slunce. A potom to už dává jasné vysvětlení, proč se prosím vás ty všechny UFA u toho slunce prostě, jak to, proč tam tankujou, jo? To je prostě, takže to potom všechno zapadá do takové obrovské skládačky, takže jsem to chtěl prostě oslavit tady s váma, mám z toho radost, budu mít příští týden mi začíná na to téma čtyřdílný webinář, kde tedy slavoslavně teda budu o tom hovořit, o této nové teorii, takže jsem z toho nadšený. Tak jenom to jsem chtěl teda Pavlíku říct. A teďka ta druhá věc ještě, a to se týká toho, co jsme měli tady naposledy společně. A ty jsi říkal, když jsem hovořil o tom, že černé díry, aha, já jsem řekl, že černé díry neexistují. No pojď zpátky, hele, kde seš?
0: Já jako jsem tam tohleto,
1: Aha, dobrý, ty jsi, jo, tak to tam můžeš nechat. A ty jsi říkal, že prostě jako, že jsi nikdy neslyšel, že to je pro tebe novinka, aha, že černé díry neexistují. No tak jsem o tom přemýšlel, říkal jsem si, no když je to tady tenhle ten pořad všeho mírum, no tak budeme muset udělat teda skutečně pro posluchače všeho mírum. Já na konci pořadu budu říkat o tom, že mám osmidílný pořad, teďka začíná 20. června na téma právě tajemství vesmíru, černých dír a temné hmoty, který je spojený nejen s elektrickým vesmírem, ale se spoustu dalšími koncepty i samozřejmě mainstreamové astrofyziky. A to, co chci říct, tak je velice zajímavé to, že ten koncept černé díry jako takový, že neexistují, tak prosím vás, tahletá věc není nic tak až zvláštního. Ono totiž mainstreamová věda, když my se díváme na ty všechny jednotlivé dokumentární filmy a čteme ty knížky a dokonce pochopitelně spoustu knih v českém prostředí vychází o černých dírách, pochopitelně, tak ta astrofyzika to bude jako samozřejmou věc. Dokonce říká, no my, že jsme už vyfotografovali černou díru, jo. To je takový trošku upravený obrázek, teď vyfotografované černé díry, kterou tam mám za sebou. A já tam mám ten otázník, protože otázka, co skutečně ti astrofyzici vyfotografovali. Skutečně vyfotografovali černou díru? Nebo vyfotografovali třeba plazmoid? To je dost velký rozdíl. A jedním z takových zajímavých věcí je například to, že takový hlavní guru černých děr na konci nebo ve svém životě se proti černým dírám postavili. Například Albert Einstein. Aha. Je zajímavé, že Albert Einstein řekl, že černé díry neexistují a z jedních svých paperů, já o tom budu mluvit, teda nechci to tady samozřejmě rozvádět, budu o tom mluvit, jestli to vyjde čas příští týden, ale asi ne, bo ještě příští týden bude Pasteur, ale Albert Einstein prostě z fyzikálního, a nejen z matematického, ale z fyzikálního hlediska v té své studii, která by byla pochopitelně publikovaná, je veřejně dostupná, no tak tam píše, že černé díry v podstatě nemohou existovat. Jo? Takže všude se mluví o Albertu Einsteinovi o černých dírách, ale už vám nikdo neřekne, že Albert Einstein ty černé díry popřel. Jo?
0: To je
1: zajímavý. Takže to je taková, prosím?
0: To je zajímavý, říkám. Ono tam je víc nějakých popření, jako různý ty energie a podobně, který on taky.
1: No,
0: je tam toho mnohem víc.
1: No
0: mnohem
1: tak
0: víc.
1: Dej tam prosím tě obrázek 3 třeba, jo, teďka můžeš
0: dát.
1: Dáme
0: obrázek 3, jo? Ano, vydrž chviličku, já to tady jako mám takhle.
1: Podíváme se tady na další pán na holení, promiňte mi ten termín.
0: Ano, už ho vidím.
1: Další pán na holení.
0: Lukins.
1: Ano. No a tady tohle to velice známý, pochopitelně, človíček, kterého myslím si, že všichni známe. Je to známý Stephen Hawking, který v podstatě bylo s ním spoustu velice zajímavých dokumentárních pořadů. Ty jeho knihy určitě znáte. Já jsem samozřejmě taky četl ty knihy. Ale on ve své publikaci Information Preservation and Weather Forecasting for Black Holes, čili uchování informací a předpovídání počasí pro černé díry 22. ledna 2014, tam máte identifikátor, můžete si ten paper najít a přečíst, je dostupný zdarma, že některé papery člověk musí platit, tak on tam přímo říká, já jsem to tady přeložil, neexistují žádné horizonty událostí, což znamená, že neexistují černé díry v pojetí, kde světlo nemůže uniknout do nekonečna. Tak samozřejmě tady je další polemika a další věci, samozřejmě mi někdo astrofyzici můžou tady samozřejmě k tomu skočit, to je jasné, já tomu rozumím. Tak jako i oblast třeba známého Einsteina, mi můžete říct ano, po 14 dnů potom, co tohle to napsal Einstein, tak Oppenheimer publikoval další, ano, vždycky se najde ve vědě pochopitelně, aby se to dogma drželo, tak se samozřejmě najde velká armáda vědců, kteří samozřejmě buď vymyslí nějaké nové teorie, nebo vymyslí nějaké další věci, které s tím souvisejí. Jo? Ale dej tam obrázek 4, já jsem tady chtěl jenom na začátek, když tedy minule jsme se o tom bavili, tak ještě dám tady jednoho velice významného vědce. Je to profesor Roy Kerr. Vidíte to tam, jo? A tenhle ten profesor Rojky, to není žádný outsider, to je autor slavné Kerovy metriky z roku 63, která se dnes představuje standardní model rotujících černých děr. Jo? A on prostě řekl ke sklonku, jo? On prostě řekl už jako starší pán, tak je prostě poměrně výjimečné, že právě autor řešení nyní tvrdí, že běžná interpretace vnitřku Kerovy černé díry může být chybná. Jo? Teďka samozřejmě nemáme často tady všechno rozebírat, ale toto jsem chtěl prostě tady poznamenat, že je spoustu desítky, minimálně 40, 50 různých autorů a máme spoustu různých teorií, které hovoří jasným způsobem proti černým dírám, ano. Ať už té mainstreamové a pochopitelně i v té alternativní, ale tu alternativní, která se týká elektrického vesmíru, tyhle věci, já to beru už jako takový klasický standard, který trošku v alternativě známý, jestli není, tak já i tyhle ty věci budu podrobně

0: uzavření, protože ta věda si potom musí samozřejmě k tomu vymyslet nějaké spoustu dalších zajímavých věcí. Jo? A to je například, že máme 10 různých, minimálně 10 alternativ k temné hmotě. Temnou hmotu nikdo nikdy nevyfotil, jo? Temná hmota v podstatě nemůže být dokazatelná. A jestli někdo bude vykládat, jak ten příběh, jak to říkal profesor Scott, a on říká, temná hmota to je jako takový pes pod stolem, jo? Kdy mi student říká, no mě hold ten pes snědl, ten můj pes je neviditelný a on mi snědl můj domácí úkol, takže mi dokažte, že ten pes neexistuje. No tak jak můžete dokázat něco, co není vidět nebo co neexistuje, co se nedá nějakým způsobem, se to dá jenom nějak fyzicky, matematicky popsat. A pochopitelně tady spoustu argumentů může plynout ze strany, dáte mi příklad, ano, například pan profesor Kulhavý, spoustu dalších velice známých lidí, dobře, ale já vám dám zase třeba otázku, tady vidíte těch 10 různých pohledů, které hovoří proti temné hmotě. A není to jenom čeští astrofyzici. Jsou i čeští astrofyzici, kteří jsou proti existenci temné hmoty. Vystupovali dokonce na Karlově univerzitě profesor z Bonské univerzity Pavel Kroupa, velice významný světový astrofyzik, který prostě hovoří o tom, že temná hmota neexistuje. Takže k tomu všemu se doufám dostaneme ne asi příště, ale přes příště, protože budeme mít toho Pastera. Takže jsem vás chtěl jenom navnadit na tyto věci, které já budu hovořit tady v rádiu, ale pochopitelně mám osmidílnou sérii, která hovoří, která se jmenuje Největší vědecká revoluce od dob Koperníka Einsteina, kde budu podrobně v tom mojím webináři právě hovořit o vesmíru, o právě všech těch nových poznacích. Budu ukazovat fotografie z těch všech jednotlivých družic z NASA samozřejmě, které mám vzaty. Budu to vysvětlovat velice podrobně, takže vezmu si na paškal všechny známé samozřejmě s pomocí všech těchto různých teorií, všech těchto odvážných, minimálně 30 odvážných profesorů astrofyziky a dalších oborů, kteří se postavili proti samozřejmě černým dírám a proti temné hmotě, a budu probírat podobně i ty publikace, které samozřejmě stojí na té straně za černé díry, ať už to jsou publikace z Harvard University Press nebo Princeton University nebo dalších významných astrofyzických bašt. Tak. No a to jsem chtěl říct takhle na začátek a jsem to chtěl udělat z toho důvodu, tady toto říct, prosím vás, taky z toho důvodu, že když jsem řekl minule, že černé díry neexistují, tak asi, aby si lidi řekli, co to ten Zdenek zase tady kecá za voloviny, jako jak neexistují, jo, a temná hmota neexistuje. No tak proto jsem to chtěl tady objasnit a proto to vnímám, jako když Pavel mi tedy, tedy si Pavel říkal, že tedy, že si to nějakým způsobem nikdy neslyšel, no tak to je právě, si myslím, správný čas pro to, abych vlastně něco o tom v rádiu řekl. A můžu vám říct, že jsem se zdráhal mluvit nebo psát o těchto věcech 40 let. Když jsem 40 let sbíral tyto informace a pořád jsem si nedokázal udělat nějaký obraz nebo svůj názor. A ten názor jsem si nakonec tedy vytvořil, takže budu moc rád, že vám to budu moci představit.
1: Tak a Svobodný vysílač bude u toho. To bude historická událost. Tak.
0: Takže věřím, že jo. A samozřejmě, že věda je teorie, která se vyvíjí. Není to žádné dogma, že to tak prostě je. Ale problém je skutečně v současné astrofyzice, že se černé díry přijímají jako samozřejmá věc. My jsme to tady vyfotografovali, ona existuje, ale vůbec se neberou v potaz další alternativy. A dokonce vám prozradím jedno tajemství, které je velmi, velmi důležité, které zatajila věda a pohřbila ho. A to se týká reliktního záření. A to je velice důležitý bod, to si můžete potom najít v Google, co to znamená to reliktní záření. A to je prostě základní bod, který věda zatajila, proto a díky tomu v podstatě za to obrovské množství věda investovala desítky, stovky miliard dolarů do výzkumu, který na základě tady tohoto tajemství, které bylo před lidmi skryto, padá. A to si samozřejmě vysvětlíme v tomhletom pořadu. Takže, anebo já to podrobně vysvětlím, protože jsem se k těm materiálům dostal, k těm měřením, které byly pohřbené, které byly smazány, které nemůžete nikde najít. I když ty papery jsou napsané, tak ty papery nemůžete najít, protože prostě ta věda je ubrala.
1: A proč? Jo? Smazala proč? Je. Zde do té vždycky té

0: důvod, proč to udělala to věda, proč něco prostě věda nechce. A naopak, proč, no, proč vytahuje temnou hmotu a černé díry, bez kterých by no, určité protože, věci vůbec nebyly no, schopni vysvětlit.
1: Protože, podívej se, Pavlíku, to je základní věc, jako věda nechtěla narušovat ten základní princip Newtonových zákonů gravitace. A když my vidíme ve vesmíru, že prostě ta základní gravitace nefunguje, no tak musela přijít nejdříve samozřejmě s otázkou, samozřejmě i vzniku vesmíru, vzniku velký třesk a tak dále, potom to souvisí prostě s gravitací, protože věda prostě nechtěla připustit to, že ve vesmíru funguje elektromagnetismus. A elektromagnetismus je 10 na 39. silnější než klasická gravitace. Dokážeš to představit? Elektromagnetismus je 10 na 39. silnější než klasická gravitace těles. Což je nepředstavitelné číslo. Jo? Takže to je ten princip, že protože proto to byl ten důvod, věda vzala těch 20 Maxwellových, ty Maxwellovy rovnice, oni je samozřejmě zjednodušili a samozřejmě rozdělili ty jednotlivé věci, takže a když už potom to vezmeme od Eddingtona a dalších prostě astrofyziků, to bych tady zase musel vysvětlovat dlouho, no tak myslím si, že Pavel Kroupa to velice pěkně vysvětlil. On tam v těch interviu, můžete se podívat, on tam jasně hovoří o tom, že prostě největší problém je v současnosti například ve Spojených státech jednotlivé granty. Ty jednotlivé granty, to je tak blbě postavené, nebo speciálně je to tak postavené, že to je postaveno na komerčních, je to komerční záležitost, kdy se samozřejmě všichni honí po těch grantech, ta soutěživost, ale to je to, že člověk se musí držet toho mainstreamového dogmatu jako takového. Jo. Takže on to tam velice pěkně v tom jednom interview, to profesor Kroupa to velice pěkně to tam Pavel Kroupa vysvětluje. Takže počkej,
0: a teď vysvětli, proč teda ta věda, nebo ani ne tak věda, ta se drží asi toho, co někdo po ní chce, tak udělá nějaký grant a řekne, a tohle to vyzkoumejte, aby to bylo takhle podle nás. Kdo jsou ti, kteří chtějí, aby se prostě to pořád všechno drželo pospátku, aby se nic neměnilo, ty zásadní věci? A proč? Kdo to jsou? Co to je? Kdo to je? Jaká síla to je?
1: No tak samozřejmě tohle to je povídání samo o sobě. Není to si myslím jednoduché říct, ukázat, je to ten nebo ten, ale ona je v podstatě celá videa takhle tím způsobem postavená na tom, že jsou určité věci, které řekněme, že jsou určití osobně, nebych to nazval, nějací strážci, kteří hlídají, co se může říkat a co se nesmí říkat.
0: Ale
1: jsou určité pravidla.
0: To je právě furt proč, to je otázka proč.
1: Proč? No protože by se lidstvo dostalo na takovou vysokou úroveň, že bychom už nepotřebovali benzín, nepotřebovali bychom ropu, jo, všechno by bylo na svobodnou energii, všechno fungovalo.
0: A kdo má zájem
1: Pavlíku,
0: teda?
1: Já se omlouvám, promiň, já tady nechci teď řešit tu věc, kdo, jakým způsobem. Já, to jsou velice složité věci, které bych, když řeknu A, musel bych říct dalších 10 věcí. Není to otázka, není to odpověď
0: na
1: několik věcí.
0: To je to nejzajímavější samozřejmě tohleto, jo? Proč se to všechno takto děje? Dobře, tak jestliže někdo, kdo chce, aby prostě furt se jezdilo na benzín a nepoužívali se volné energie, a podobně. Kdo to je? Jsou to určití lidé, určité firmy, nebo to jsou nějaký úplně bytosti jiný, nebo proč, jo? Rozumíš tomu? Tohle to je, myslím, to nejzajímavější otázka.
1: Tak já tomu rozumím, no pochopitelně, že tady spoustu teorií, jo, až už přejdeme přes Illuminati, prostě přejdeme tady přes svobodné zendáře, přejdeme tady přes Rockefellery a jenom všechny další, přes nějakou šedou eminenci, nebo šedá stínová vláda, nebo mimozemské civilizace, které tady to drží. Jako těch teorií je strašně hodně a já se přiznám, že já osobně nechci tyto věci rozebírat teď v pořadu, jo. se soustředit, nebo chtěl jsem vysvětlit lidem tyhle ty jednotlivé věci, které s tím souvisejí, jak to funguje. A rád bych se už dostal k tomu pastervi, protože věřím, že lidi už na to teda
0: dobře
1: čekají. Nechci to tady už rozebírat, už jsme probrali 45 minut, jo, a bych byl rád fakt, aby jsme se k tomu už teď dostali.
0: No já bych to dřív viděl právě, chceme se někam dostat, ale nevíme vlastně, proč se tam chceme dostat, nebo jak to je vlastně, chápeš? Tohle to je důležitý. Já bych nejdřív chtěl, aby se vědělo, kdo, co, proč, kdo to je, co chce, aby to všechno bylo po staru. No a pak to můžeme objasnit už, proč to tak je, ale to je takové objasňování něčeho, co nevíme proč. No ale dobře, tak já to nechám na tobě.
1: Ne, no tak já si myslím, že někteří lidi zjistili tu pravdu a ráno se už neprobudili. To je jednoduché.
0: No, takže máš strach jako trošičku, ano?
1: No já neříkám, že strach, jako já si myslím, já osobně nemám žádný jakoby důvod prostě jakoby jako nemám prostě důvod se něčeho bát, protože já jsem na to nepřišel. Jo, já vím akorát, že je spoustu teorií, je spoustu knih, různých teorií na ty věci, ale já jsem jako si myslím velice malý pan na to, abych tyhle ty věci věděl, jako jo.
0: Dobře.
1: To prostě, jestli to se zeptej spíš Jardy Chvátala, on má přece nad sebou nějakou tu autoritu, která mu říká ty veškeré informace o těchto těch věcech, jo, nebo představuje tady na vysílači Spok. Se zeptej ho na to, kdo to je. Jo. Já prostě jsem nezávislý badatel, který tyhle informace nemám, a jestli má Jarda Chvátal třeba tady přístup tady k těmto věcem, k takovému tomu a k té autoritě, no tak předpokládám, že to autorita ví, tak se jí může zeptat a může on to říct pořadu. Ale já to nevím.
0: Dobře, dobře, už toho nechám. Už to nechám.
1: No,
0: já si chtěl,
1: ne, no, tak jako,
0: aby si
1: dal
0: odpověď na
1: fakt,
0: otázku. Na otázku, určitě na tu nejdůležitější otázku, co většina posluchačů by chtěla vědět určitě. Mimochodem, pokud chcete samozřejmě se něco zeptat, tak můžete zavolat. Telefon je starý známý 608 12 14 19, ano, do živého vysílání studia Plzeň se Zděndou Sikorou. Dnes máme 8. nebo 9. už 9.6. Tak, abyste věděli. Tak jo, dobře, Zděndo, tak jdeme na toho. Tak já tam dám tu úvodní tuhletu, že jo. Pastér, lhář a podvodník lékařské vědy a ty to rozjeď.
1: Já bych ještě chtěl teda k tomu, už jsme skoro bude to hodina, takže já to vidím, že to bude skutečně rozděleno na dva díly, takže to uvidíte i příští týden, budeme pokračovat v tom pastéru, dokončíme ho. A Pavlíku, já jsem rád za ty otázky, co se mi ptáš, ale já doopravdy určitě si můžeme na to udělat nějaký pořad nebo diskuzi, kde se tomu můžeme věnovat. Jo, takže já ne, že bych se tomu bránil, určitě se mu tomu nebráním, ale já bych rád skutečně začal to téma, jo. A rozumím i tomu, že máš pravdu v tom, že to je skutečně důležitá otázka, kdo za tím stojí, proč se to tak děje, jo. To máš pravdu, je to tak, jako jo, to
0: je
1: tak
0: velmi
1: skutečně
0: důležitý,
1: je.
0: To je prostě, ano, tohle to, když víme, položíme se otázku a snažíme se na ní odpovědět. A ne odpovědět, jo, na otázku, a nevíme vlastně.
1: Dobře.
0: Jo,
1: no, tak mě, já to třeba nesleduju, tak jako nějak, mě, tak pan Veka má na to odpověď? Ví?
0: To asi to taky nesleduje, tohleto. To jsou takové.
1: No ne, věci, já se neptám, že sleduje, jako no tak, a ptal ses pana Veka na tady tu věc?
0: Tak asi určitě ne, ale
1: no tak, jako zrovna pan Veka, který mluví o tady těchto politických věcech, tak ten by třeba měl k tomu být blíž než já. Ty se ptáš mě na tyto věci a pana Veka se nezeptáš, tak to je, víš, jako to je celkem
0: zajímavé.
1: Tak on
0: nezná, třeba zase nezná tu odpověď, rozumíš tomu? Ty znáš odpověď, ale zase nevíš, kdo to je. No je to zajímavý, no, mělo by to být jaký
1: no,
0: komplexní.
1: Systém, no tak ten systém samozřejmě jako vzhledem k tomu, že jako stačí, když si, prosím vás, vezmete a to člověk nemusí, jako si přečte pár knih na téma v kontextu konspirací, které se týkají, tady za posledních 20-30 let tady na této planetě, jak to funguje, těch jednotlivých diskuzí je velké množství a do dneška se samozřejmě si něco myslíme, že víme, že to tak je, nebo že to tak může být, ale já si to osobně, já to nechám otevřené, protože může být spoustu různých jiných variant, které s tím můžou souviset, jo, které prostě, proto to mám třeba otevřené, proto já jsem třeba 40 let jsem nemluvil o tom vesmíru a teď začínám o tom mluvit, no protože jsem si nebyl jistý v některých věcech. Zvažoval jsem veškeré různé teorie a teďka si osobně myslím, že už to dává natolik logiku a natolik jsem schopen argumentovat těm proti stranám v tom, že že si myslím, že to nějakou tu logiku dává samozřejmě. Jo? Takže to je ten z těch jeden z těch důvodů třeba, proč, jo, proč tady s některými věcmi takhle vycházím.
0: Ano, a
1: tak.
0: mezi tím jenom tady volá kolega z rádia Petr, takže já ho vemu do vysílání. Petře, povídej, co chceš ty říci k tomu?
2: Ano, já vás zdravím ve studiu a pozdravím jak posluchače. A vy jste vlastně uhodili hřebíček na hlavičku, jo?
0: Ano.
2: Vy jste tady v praxi předvedli, jak je to zařízené, že vlastně lidi si to neumějí poskládat do té finální informace,
0: přesně,
2: do toho poznání. Každý jako kdyby ví kousek
0: ano.
2: toho problému, každý ví jenom část a vlastně nikdy nikdo to nedá dohromady.
0: Přesně.
2: A já bych tady odkázal na Amenty, byly tady námice Amenty, to vlastně zešlo z těch knih Voyager, a tam se píše, že když se byly přidané lidstvu disky, asi 12 disků to bylo, s informacemi. Jeden ten disk byl věnovaný prostě léčení, uzdravování lidí a tak dál. Bylo to také jakoby rozsortírované. Jeden disk byl taky něco, čemu my říkáme věda, jo? Čili jakoby poznávání nových principů, na které se dá nějakým způsobem využívat. No, temňáci prováděli přeci reverzaci, čili oni všechno reverzovali tady. Čili v rámci té reverzace vznikla ta pavěda, které my tady jsme zvykli říkat věda. Když se nad tím zamyslíte, tak vlastně všechno, co věda vyskoumá, následně věda po čase popírá, ale v tu danou chvíli na to nesmí nikdo sáhnout. Jo? Prostě je to pravda, non plus ultra, a kdo, tak je kacíř, za co upálili Koperníka, jo, a tak dále. Čili, máme tady, jako z té praxe to je vidět, že vždycky v té době se obhajuje to, co se hodí. Dneska se obhajuje klimatismus, já tomu říkám klimakterie, prostředí, protože to nic jiného není. Ale vlastně na čem stojí celá ta jejich vědecká báze, kterou to jakoby zdůvodňují? CO2, a přitom už jsme se ve škole učili, že CO2 je nutná podmínka k tomu, aby vlastně nějaká flora tady existovala. A jsou důkazy o tom, že když poklesne pod určitou mez obsah kysličníku uhličitého v ovzduší, tak přestane to všechno růst.
0: Tohle to je stará věc, samozřejmě, to je jasná
2: No, ale to je,
0: jasná
2: víš, to je ukázka toho, jak ty vědátoři vlastně slouží, vy jste to tam nazvali tou autoritou, jo. Ono totiž spousta těch lidí, kteří něco hlásají, tak jsou součástí té autority, nebo minimálně s ní kolaborují. Takže to je taková neprůstřelná zeď, a vlastně o tom je celý svobodný vysílač, že z každého programu si lidé mohou vzít tu část, která byť je samostatná, tak ale když budou poslouchat tohle, tamto a dají si ty střípky dohromady, tak si poskládají tu mozaiku toho, co se můžou dozvědět. A to
0: jasně.
2: Si myslím, že je dobrá práce.
0: Jasně. Dobře, Peťo, děkuju moc, měj se krásně.
1: Jestli, ano. Promiňte, dovolíte,
0: počkej, vydrž, z Děnda něco.
1: Já bych vás jenom opravil, Kopernika nikdo neupálil, jo, to jste si spletl, asi jste měl na mysli Jordana Bruna. Koperník zemřel ve Fromborku klasicky, jo, takže to jsem chtěl jenom, promiňte, jsem chtěl jenom vás opravit, že Koperník skutečně nebyl upálený, jo.
2: Děkuju. Mě to nějak jako tam skočilo, já jsem o tomu nepřemýšlel, takže Giordano Bruno. No ale já jsem totiž nejdřív považoval o Husovi, jo, ale to byla trošku víc politická záležitost. Takže jo,
0: dobrý.
2: Takže mějte se krásně. A,
1: jo.
0: Díky, Peťo.
2: Ahoj.
1: Děkuji za přínosný příspěvek, děkuji.
0: Tak, super, takže to je ono, ano. No dobrý, tak on to myslím vysvětlil, no, takhle to je prostě, no, takhle to je. Opravdu, to je ten problém, že ano, ten současný systém se snaží, a ono to funguje i na různých, v různých firmách a podobně, že každý si samozřejmě, každý ví jenom tu jednu část, ale dohromady to neví prakticky nikdo, aby na to nemohl přijít, prostě, aby na to nemohl přijít, jo, rozumíš?
1: No,
0: takže
1: to, no,
0: je, to je to
1: samý,
0: tohleto.
1: Pavlíku, já tomu rozumím úplně dobře, protože jako právě proto já jsem zastánce Já jsem zastánce prostě Komenského názoru, které se týkají právě té otázky epifany jakoby ve smyslu moudrosti, že těch multidisciplinárního zkoumání, jo, protože já třeba taky po 40 letech já bych nepochopil, jak funguje ten model slunce, nebo myslím si, že jsem to pochopil, když bych vlastně nebyli v tom zahrnuty jednotlivé multidisciplinární vědy, nejenom přesně. Astrofyzika, chemie, matematika, astrofyzika, teologie a další obory, psychologie, tyhle ty věci, které s tímhletím vším prostě souvisejí, bez toho prostě historie vědy a tak dále, takže bez toho prostě bych ty věci nepochopila. To si myslím, že tak, jak to tady bylo už řečeno panem Petrem, jo, posledním posluchačem, který volal, je to skutečně otázka multidisciplinárního pohledu, jo, a to je prostě důležité, ale to jako je velice málo lidí, kteří takhle studují z těch různých pohledů, protože se všechno je specializované na různých,
0: tak to
1: o různých
0: právě,
1: oblastech.
0: To jsem právě chtěl říct, já tomu říkám a už delší dobu vždycky říkám, to je prostě problém specializace v současné době, ano. Ty lidi prostě v tom svém oboru, ono se to neustále, ty obory jaksi zužujou. A ten člověk si myslí a stává se z něj ohromná autorita, že ví úplně všechno, ale on ví úplný prd. Mnohem víc ví ty, který mají mnohem širší obzor, že jo. Tohle je člověk, který neví skoro vůbec nic, ale přitom v tom úzkém obzoru samozřejmě. Jo? On když zužuje svůj obzor, tak při stejném objemu vlastně znalostí on jakoby získává furt víc a víc a víc a víc, si myslí, že ví víc a víc a víc, ale on ví prd. No, takže to je ono, problém specializace.
1: No tak to je přesně tak, jak to říkáš. Já jsem, díval jsem se nedávno na přednášku prostě jednoho profesora ze Spojených států, který se úplně zesměšnil, no, protože on tam dával argumenty proti teorii doktora Robitaila, který má PhD z chemie, a vysvětlil tam věci, které prostě absolutně ho zesměšnily, protože on jako specialista na astrofyziku úplně vůbec nepochopil jednotlivé věci. Jeho argumenty byly úplně směšné. Jo? Takže prostě se někteří sami ti profesoři třeba astrofyziky zesměšní, protože nemají vlastně to pochopení některých věcí, které se týká právě znalosti chemie, která je velmi důležitá právě v oblasti i těch hvězdných těles, jo? Takže jako je třeba slunce a té struktury. Takže to jsem chtěl dát jen jako takový příklad. Ano, takže
0: oni místo, aby získávali širší znalosti, tak zužujou ten prostor tak, až nakonec vlastně je tak minimální, že pár věcí, které znají, prostě ano, to mají pravdu a hotovo. No, ale nemají žádné souvislosti a to je největší průšvih. Takže asi tak. Problém specializace. Dobrý, máme hodinu za sebou, takže myslím, že bychom mohli konečně
1: to dělat. Jdem na to teda. Já jsem moc rád, že vlastně dneska posluchači uvidí, když budu hovořit o Pasteurovi, jako o lháři a podvodníku lékařské vědy, že vlastně oni uvidí, jak já vedu takové webináře. Bych se měl nedávno webinář o Paracelsovi, což byl tady velice zajímavý webinář, tak jsem moc rád, že posluchači uvidí, jak já osobně vedu ty moje na Mysterium Mundi webináře, takže pojďme na to. Tak, dej tam první obrázek. Další obrázek teda.
0: Počkej, tak ne tohleto, jo? To je ten první víceméně. Ano,
1: tak, a teďka musíš dát sedmičku.
0: Ano, jdu na to. Tak, je to tam.
1: Tak, takže pojďme na to. Pojďme společně do sichravého odpoledne 5. října roku 1895. Zkuste si tu grandiózní divadelní scénu živě představit. Ulicemi Paříže, lemovanými statisíci truchlících, pomalu a majestátně kráčí obrovský státní pohřební průvod s plnými vojenskými poctami. Francie právě ztratila svého vědeckého boha. Louis Pasteur, muž, který údajně zachránil lidstvo před děsivou vzteklinou a porazil smrtící mikroby, je mrtev. V pařížském Panteonu zní tváří v tvář prezidentovi republiky ohlušující a patetické chvalospěvy. Prezident tehdy dojatě prohlašuje, že Pasteur je nesmrtelný a lidská rasa jeho jméno navždy zahalí do kultu slávy. Noviny hromadně tisknou jeho heroické portréty s andělskými křídly a svatozáří. Palcové titulky hlásají: Pastér je věčný. Když o 4 měsíce později jeho tělo natrvale uloží do novobyzantské krypty pod institutem Pastéra, je toto posvátné místo architektonicky vybudováno tak, aby emotivně připomínalo hrobku uctívaného svatého muže. Z mramoru, zlata a mozaik na návštěvníky zhlížejí výjevy z jeho života, stylizované přesně jako biblické scény ze života Krista. Oslavují záchranu stád ovcí i chlapce před steklinou. Nad tím vším bdí 4 obrovští andělé. Víra, naděje, láska a věda. Pastér je celým světem oslavován jako ten nejčistší, absolutně nejzjištnější dobrodinec lidstva. Uctíván jako nedotknutelný světec moderní vědy, jehož sláva a triumf, jak tehdy hrdě prohlásil jeho žák, prý neustála náš svět ani jedinou lidskou slzu, nestále ani jedinou lidskou slzu. Ale podívejme se nyní konečně za tuto zlatem a kadidlem provoněnou oponu. Přesuňme se z hlučných pařížských ulic přímo do dusného ticha jeho soukromé pracovny. Jen krátce před smrtí si totiž tento stárnoucí, paralyzovaný patriarcha zavolal svou rodinu a vydal jí jeden nekompromisní, mrazivý příkaz. Příkaz, který rodina jako posvátnou přísahu dogmaticky dodržovala po většinu dalšího století. Co přesně jim onen umírající genius nařídil? Přísně jim zakázal, aby komukoliv, dokonce i těm úplně nejbližším vědeckým spolupracovníkům, někdy v budoucnu ukázali jeho soukromé laboratorní deníky. Šlo o obrovský archiv 144 hustě popsaných sešitů, přes 10 000 stran, do kterých den co den popálenými prsty a nečitelným písmem zaznamenával každičký krok, pochybnost a nezdar svých výzkumů. Proč to pro Boha dělal? Čeho se tento sebevědomý velikán na smrtelné posteli tak panicky bál? Bál se toho vůbec nejhoršího nepřítele svého mýtu. Skutečné pravdy. Věděl naprosto přesně, jak zničující materiál v těchto sešitech reálně leží. Pastér si deníky hlídal s obsesivní paranojou až za svého aktivního života. Bral si je s sebou naprosto všude, dokonce i na dovolenou na italskou riviéru. Když se jednou v laboratoři ohradil proti názoru kolegy, řekl prostě a úderně: je to zapsáno v deníku. A nikdo, dokonce ani vzdorovitý Emil Rua, se mu neodvážil protestovat, protože do nich zkrátka nikdo jiný nesměl nahlédnout. Deníky byly jeho absolutním vlastnictvím. Tento chorobný strach z odhalení měl jeden velmi konkrétní temný historický kořen. V únoru 1878 Pastér upřímně truchlil nad smrtí přítele a slavného fyziologa Claude Bernarda. Zhruba o půl roku později však zažil Pastér šok. Chemik Marcel Berthoud vzal Bernardovi soukromé, hrubé a nedokončené poznámky a svévolně je publikoval. Pro Pastéra to byla naprostá katastrofa, protože tyto narychlo sepsané poznámky potichu zpochybňovaly základy Pastérovy proslulé teorie o mikrobech a kvašení. A co v tu chvíli udělal náš oslavovaný dobrodinec? Pastér, zcela zaslepený hněvem a obavou o svou prioritu, vzal poznámky mrtvého muže a bez špetky piety je nemilosrdně s drtivou krutostí veřejně napadl a zcela rozcupoval. Neštítil se pošlapat hrob bývalého přítele, jen aby ochránil svou těžce vydobitou pověst. Právě tehdy si ale při pohledu na Bernardův posmrtný osud uvědomil mrazivou věc. Pochopil, jak nesmírně zranitelný je i ten největší vědec skrze své vlastní hrubé neupravené poznámky a experimentální omily. Pochopil, že pokud by někdo cizí někdy nahlédl do jeho vlastních deníků a udělal mu to samé, co on právě udělal Bernardovi, jeho po desetiletí pečlivě budovaný obraz neomylného génia by se okamžitě zhroutil jako domeček z karet. Proto přišel onen absolutní zákaz a uzamčení deníku. Rodina tento slib mlčení držela neuvěřitelně dlouho. Až v roce 1964, bezmála 70 let po jeho smrti, byly tyto přísně střežené deníky jeho vnukem konečně darovány francouzské národní knihovně v Paříži. Ale i poté k ním byl přístup badatelům silně omezen. Když do nich americký historik vědy Gerald Gason po letech mravenčí práce plně nahlédl a detailně porovnal s tím, co Pasteur oficiálně tvrdil ve svých publikacích, dokonalý mýtus se zrachotem zřítil k zemi. Sesypal se jako domeček z karet. Soukromá věda promluvila a staletá veřejná legenda s obrovskou silou explodovala. Tady jsem chtěl zdůraznit jednu velice důležitou věc, že ten materiál, ta kniha toho Geralda Gasona, je to velice známý historik a ta kniha vyšla na Princeton University Press, což je meka mainstreamové vědy. A je to jedna z nejprestižnějších amerických univerzit, Princeton University. Takže tam vyšla tato kniha, takže se nebavíme tady o nějakém plátku, nějaké alternativní internetových smyšlenek. Ale bavíme se tady o fundamentálním vědeckém zkoumání a knize, která prošla jasnou revizí, chcete-li cenzurou, a byla publikována. A bohužel jsou samozřejmě ještě jenom nějaké zápisky, které vyšly ve francouzštině, ale to je všechno, co my máme o Pasteurovi, protože spoustu věcí, které vyšlo, veškeré knihy, tak to je mýtus, který ukazoval Pasteura v tom krásném světle jako hodného a ctihodného vědce. Proto je velice dobré a důležité vzít na světlo a podívat se, jak to skutečně bylo popravdě, a máme tuto knihu k dispozici, takže vlastně to je to, z čeho čerpám. A když se podíváme, tak z těch zažloutlých stránek k nám totiž vůbec nepromlouvá onen nezištný, skromný a apolitický světec učebnice dějepisu, který dnem i nocí trpěl jen pro blaho lidstva. Vystupuje z nich naprosto odlišný člověk. Dravý, nesmírně ctižádostivý, geniální, ale často zcela bezohledný diktátor své vlastní slávy. Muž, který byl do morku kosti posedlý mocí a absolutní kontrolou. Muž, který se s neuvěřitelnou obratností a dravostí lísal k těm nejmocnějším, k císaři Napoleonovi III. A císařovně Evženii, jen aby pro své laboratoře zajistil naprosto bezprecedentní státní financování a politickou ochranu. Zatímco veřejnosti a naivním životopiscům neustále pokrytecky kázal o čisté, nezištné vědě, v zákulisí se nechal pečlivě patentovat procesy na kvašení piva či filtraci a z prodeje zvířecích vakcín si systematicky vytvořil obrovský neprůstřelný průmyslový monopol. Peníze k němu doslova hrnuli. Historici odhalují, že jen z monopolního prodeje proslulé vakcíny proti antraxu plynulo do jeho laboratoře neuvěřitelných 130 tisíc franků čistého zisku ročně. To byl, prosím vás, více než dvojnásobek toho, co měl k dispozici úplně celý tehdejší francouzský stát na veškerý svůj vědecký výzkum dohromady. K tomu všemu pobíral tučné státní renty. Pasteur tak nebyl osamělým vědcem u mikroskopu, byl autoritativním ředitelem obřího vědeckého průmyslového podniku, který nesnesl sebemenší odpor. Krásná korporace. Ve svých publikacích představoval výzkum jako dokonale racionální a logickou cestu, na které bez emocí aplikoval čistou vědeckou metodu. Ale deníky bez milosti ukazují obrovský chaos. Chladnokrevné krádeže cizích nápadů, fanaticky předpojatá dogmata a nebezpečné omyly, které byly následně cíleně zameteny pod koberec. Dnes a v této chvíli nebudeme listovat těmi navoněnými, cenzurovanými a obratně zmanipulovanými veřejnými publikacemi, které napsal on sám a později jeho loajální zeť René Valéry Radu. Hlavní tvůrce tohoto jeho celosvětového kultu. Dnes poprvé a bez jakékoliv lítosti strhneme onu těžkou sametovou plentu a vstoupíme přímo do štiplavého dýmu špíny a temných tajemství jeho soukromé vědy. Připravte se na to, že ten dvourozměrný hrdina, kterého z učebnic biologie bezpečně znáte, dnes večer na dobro zemře. Modla bude navždy svržena z podstavce. Ale z tohoto padajícího popela se před vašima očima zrodí skutečný, fascinující člověk z masa a kostí, krve a geniálních lží. Brilantní a nebezpečný strateg, u něhož gigantické ego a touha po trumfu často dalece překračovaly hranice etiky. Vstupujeme do jeho vůbec první laboratoře a hned v zápětí odhalíme jeho první velkou krádež. Prosím další snímek.
0: Ano, je to tam, Jendo.
1: Jo, ukradený triumf v krystalu. Zavřete nyní na malou chvíli oči a přeneste se se mnou do neklidného jara roku 1848. Pařížské ulice se stále ještě otřásají do zvuky nedávné únorové revoluce. Na barikádách páchne střelný prach. Pavlíku, mikrofon si prosím tě stiš.
0: Jo, klidně, já mám tu rýmu, takže to...
1: Na barikádách páchne střelný prach, ale uvnitř klenutých zdí elitní École Normale Supérieure vládne naprostý soustředěný klid. V laboratoři se nad mikroskopem krčí 25-letý chemik Louis Pasteur. Podle té vůbec nejslavnější pohádky z učebnic dějepisu se právě v tento den zrodil skutečný vědecký genius. Krystaly kyseliny vinné byly do té doby celou vědeckou obcí považovány za naprosto nudné a dokonale symetrické. Ale on v náhlém záblesku nevídané a zázračné inspirace spatří něco, co všem slavným učencům před ním uniklo. Všimne si nepatrných asymetrických plošek. Chvějícíma se rukama, vyzbrojen pouze obyčejnou pinzetou, začne tyto droboučké krystaly horečnatě třídit na dvě hromádky. Na ty pravotočivé a na ty, které jsou jejich dokonalým zrcadlovým obrazem. Obrazně řečeno. Když posléze zjistí, že se odklání polarizované světlo opačným směrem, jeho nadšení dosahuje absolutního vrcholu. Podle legendy vyběhne z laboratoře na chodbu, popadne prvního ohromeného asistenta a vleče ho ven do lucemburských zahrad, kde fanaticky křičí: Heuréka, heuréka, objevil jsem to. Je to naprosto nádherný, strhující romantický příběh o osamělém géniovi, kterého zčista jasna políbila múza. Má to jen jeden naprosto fatální háček. Je to čirá, účelově vymyšlená lež. Tento filmový mýtus stvořil až o několik desítek let později Pasteurův zeť, loajální René, ve své oficiální rodinou přísně cenzurované biografii. Když ale historikové po více než 100 letech konečně otevřeli první a nejtajnější Pasteurův laboratorní deník, čekal je doslova šok. Syrové zápisky ukázaly, že žádný blesk z čistého nebe se nekonal. Pasteur k těmto krystalům nepřišel náhodou a nevedla ho k ním žádná zázračná intuice. Vedl ho k ním někdo úplně jiný. Někdo, koho Pasteur následně s naprosto chladnokrevnou, brutální politickou vypočítavostí vymazal z dějin. Abychom plně pochopili tuto fascinující vědeckou krádež, musíme se podívat, jak tehdy vypadalo pařížské vědecké bojiště. Na jedné straně stál mocný establishment, kterému železnou rukou vládl slavný chemik Jean-Baptiste Dumas. Na straně druhé stál brilantní, zjevně geniální, ale společnosti hluboce opovrhovaný chemický rebel Auguste Laurent. Auguste Laurent byl pro elitu vyvrhelem. Měl radikální politické sympatie a především svou vlastní kacířskou teorii o tom, jak vnitřní struktura molekul a voda krystalizace formují vnější tvar krystalu. Pařížská elita jim opovrhovala a snažila se ho zničit. Ale mladý Pasteur, když s Loránem na přelomu 1846 a 1847 několik měsíců v laboratoři pracoval, byl jeho kacířskými myšlenkami doslova fascinován. Seděl mu u nohou jako oddaný žák. Když se podíváte do oněch žlutých stránek Pasteurova prvního deníku, nenajdete tam osamělého génia zkoumajícího přírodu s nepopsanou myslí. Najdete tam pečlivého, až otrocky poslušného laboranta, který krok za krokem testuje Loránovu zakázanou teorii izomorfismu. Pasteur nehledal z ničeho nic magickou asymetrii. On zoufale hledal důkaz, jimiž by potvrdil Loránovi spletité předpoklady, že krystaly s různým obsahem vody musí mít nepatrně odlišné tvary. Vytvořil si pečlivý seznam 4 anomálií a postupně je v laboratoři odškrtával. Byla to úmorná a systematická práce, nesená od počátku do konce výhradně na křídlech Loránovy teorie. Pasteur byl v té době pouze nesmírně zručným nástrojem cizí, mnohem odvážnější mysli. A pak ten očekávaný okamžik skutečně přijde. Pasteur v mikroskopu spatří asymetrické plošky, má v rukou epochální objev, který z něj může ze dne na den udělat nesmrtelnou hvězdu vědeckého nebe. Ale přesně v této jiskřivé chvíli triumfu, kdyby měl každý čestný vědec vzdát hold svému učiteli, se v Pasteurovi zrodí něco velmi temného a ryze pragmatického. Uvědomí si neúprosnou politickou realitu. Auguste Laurent je zkrachovalec. Spojit s ním své jméno, veřejně přiznat, že tento obrovský průlom je vlastně jen potvrzením Lauranových kacířských teorií, by znamenalo okamžitou kariérní sebevraždu. Pokud chce Pasteur získat uznání od mocného Dumase, pokud chce peníze a laboratoře, nesmí být Lauranem nikdy spojován. Jeho volba je blesková a nemilosrdná. Ve svém nepublikovaném konceptu, ukrytém v hlubinách deníku, Pasteur ještě jasně a prokazatelně vychází z Loránových modelů. Ale jakmile má 15. května roku 1848 předstoupit před Akademii věd a publikovat svůj první článek, Pasteur vezme pero a jméno Augusta Lorána z textu naprosto beze stopy vymaže. Zmizí, jako by nikdy neexistoval. V retrospektivním vyprávění z roku 1860, které se stalo základem pro všechny učebnice, Pasteur obratně přepisuje historii. Sugeruje světu, že ho k objevu přivedly myšlenky mocného Dumase a starého ctihodného Jean-Baptista Biota, tedy přesně těch vlivných mužů, od kterých nejvíce potřeboval kariérní ochranu a státní peníze. A aby té kruté zrady nebylo málo, o několik let později napíše mocnému Dumasovi dopis, ze kterého dodnes mrazí v zádech. Píše mu s pokryteckou úctou. Pracoval jsem tehdy pod vedením dobrého pána Lorána. Ve věku, kdy jsem mysl snadno nechal utvářet předloženými modely. Byl jsem obklopen hypotezami bez jakýchkoliv základů a zničil jsem si tím výklad nových faktů. Naštěstí jsem byl rychle osvícen vašimi radami. Slyšíte tu do nebe volající faleš a drzost? Muži, jehož geniální teorie ho dovedly k objevu zrcadlových krystalů, se veřejně vysměje a označí jeho učení za bludy, jen aby se zavděčil mocenské elitě. Auguste Laurent mezi tím vyhnán do provincie a nemocný umírá v pouhých 46 letech v zapomnění. Opona padá. Svět tleská mladému objeviteli. Nikdo však netuší, že úspěch byl vykoupen sprostou lží. Tady v této chladně vykalkulované krádeži myšlenek se totiž vůbec poprvé v plné síle zrodil nikoli v ten bezchybný světec, ke kterému se modlí dnešní biologie, ale brilantní, dravý a nebezpečný vědecký stratég Louis Pasteur. Muž, který velmi rychle pochopil, že ve válce o slávu přežijí jen ti, kteří dokážou manipulovat nejen zkumavkami, ale i lidmi a historií. Ale to, jakým ohromujícím způsobem dokázal Pasteur posléze manipulovat dokonce i se samotnou přírodou a nutit ji, aby se podvolila jeho fanatickým představám o vzniku života, o tom si budeme s napětím vyprávět hned na dalším snímku. Poprosím tě o další snímek, Pavle. Nechme nyní krystaly krystaly a přesuňme se na naši historické cestě o dalších let, o několik dalších let dál. Vstupme přímo do dusného, horkého a těžkým průmyslovým pachem nasyceného města Lille na severu Francie. Je léto 1856 a my zde v učebnicích dějepisu narážíme na další nesmírně sladkou, dojemnou a pohádkovou legendu, kterou dodnes naprosto bezmyšlenkovitě papouškují snad všechny školy na světě. Jaký je ten oficiální posvátný příběh? K Pasteurovi, tehdejšímu nově jmenovanému děkanovi místní přírodovědecké fakulty, prý jednoho dne přijde s pláčem zoufalý a zcela bezradný průmyslník pan Bigot. Hořce si stěžuje, že mu v obrovských sudech neustále kvasí, hněje a kazí se drahocenný řepný alkohol, což jeho továrnu přivádí na buben a se spjatýma rukama prosí laskavého, velkého vědce o záchranu. Pasteur se okamžitě slituje nad prostým továrníkem, vezme vzorky zkažené alkoholu, podívá se do svého mikroskopu, spatří tam podivné protáhlé kvasinky a v ten moment se slavně jako blesk z čistého nebe zrodí moderní mikrobiologie a teorie kvašení. Zní to naprosto nádherně, že? Je to přece ten vůbec nejkrásnější příběh úžasné, čistě praktické vědy, která nezištně se stoupila z akademických věží, aby zachránila tápající průmysl. Ale když nezávislý historik Gerald Gason vzal do rukou lupu a podrobil zkoumání Pasteurovi soukromé zápisky a jeho původní vědecké publikace, čekalo ho další tvrdé, velmi nemilosrdné vystřízlivění, když psal tuto knihu pro Princeton University Press. Jméno zoufalého pana Biga, toho domnělého spouštěče mikrobiologické revoluce, se totiž v Pasteurových původních vědeckých zprávách o fermentaci neobjevuje ani jednou jedinkrát. Pan Bigot a jeho kysající řepný alkohol byli v celé této hře jen naprosto bezvýznamnou okrajovou kulisou. Byla to jen další uměle zpětně vytvořená marketingová legenda. Legenda, kterou do strhující podoby spopularizoval americký autor Paul de Kruijf ve svém absolutním bestselleru Lovci mikrobů a kterou systematicky přiživovali Pasteurovi učedníci a jeho zeď Valérie Rado, aby účelově ukázali svého mistra jako praktického spasitele francouzské národní ekonomiky. Skutečná pravda o tom, proč Pasteur tak náhle opustil svou bezpečnou krystalografii a vrhl se přímo do temných, páchnoucí vod kvašení, je totiž mnohem temnější, mnohem hlubší a zavání až fanatickou vědeckou posedlostí. Pasteura k bakteriím v žádném případě nepřivedl nějaký zkažený alkohol v dřevěném sudu. Přivedla ho k ním gigantická, absolutní a neústupná filozofická obsese, kterou si neustále nesl ve své vlastní mysli. Louis Pasteur, ačkoliv žil v osvíceném a přísně racionálním 19. století, nade vše uvěřil na něco neviditelného, kosmického a mystického. Uvěřil v posvátnou vesmírnou asymetrii. Tady se musím obrátit a říct jednu důležitou věc. Otázka asymetrie a podrobnost jeho zkoumání je velice zajímavá, nicméně chci se držet tématu knihy z Princeton University, proto tady tuto velice problematickou část nechci prodebírat, protože by nám to kazilo ten daný příběh, ale mohu se k ní vrátit samozřejmě v dalších částech. Byl totiž naprosto a skálopevně přesvědčen, že onen absolutní a nepřekročitelný rozdíl mezi mrtvou, chladnou, chemickou látkou a živoucím, pulzujícím organismem spočívá v jedné jediné magické věci. Život je asymetrický. Všechno, co je v přírodě dokonale symetrické, je podle něj pouze chemické, umělé a nevratně mrtvé. Ale vše, co se odklání, co tvoří zrcadlové obrazy a nedokonalou asymetrii, to je protkáno kosmickou silou samotného stvořitele. Pasteur si na základě toho vytvořil svůj vlastní dogmatický zákon hemihedrální korelace. Tento zákon neúprostně tvrdil, že každá látka, která v kapalném roztoku stáčí polarizované světlo, musí mít bezpodmínečně asymetrické krystaly, protože to s konečnou platností dokazuje, že pochází z živé přírody. Byla to čistá, předem dána a priorní obsese. Sám Pasteur tomu ve svých vzácně upřímných chvílích ve skrytých denících říkal idée préconçue, tedy předpojaté myšlenky. A přesně v tomto bodě Pasteur hrubě a vědomě porušil to vůbec nejposlednější pravidlo vědy, které on sám na veřejnosti tak pokrytecky a hlasitě kázal všem ostatním. Pravidlo chladné, nezaujaté objektivity a pouhého pasivního pozorování holých faktů. V přítmí své laboratoře totiž Pasteur zcela nečekaně narazil na tvrdou, nepodjatou realitu, která hrozila, že jeho celoživotní krásnou teorii rozmetá na prach. Ta smrtelná hrozba se jmenovala amylalkohol. Amylalkohol je specifická látka, která vzniká jako vedlejší produkt právě při procesu kvašení. Když ho Pasteur důkladně zkoumal, zjistil, že roztok amylalkoholu naprosto jasně a zřetelně stáčí polarizované světlo. Podle jeho absolutního nespochybnitelného zákona by tedy měl amylalkohol zcela nutně a bez debat tvořit nádherné asymetrické krystaly. Ale ať Pasteur dělal, co dělal, a složitě měnil teploty, přidával různé kyseliny, měnil rozpouštědla a trávil v laboratoři celé dny i bezesné noci, krystaly amylalkoholu zůstávaly tvrdošíně, drze a provokativně symetrické. Neobjevila se na nich absolutně ani jediná sebemenší asymetrická ploška. Pro každého normálního, objektivního vědce by takový jasný výsledek znamenal jediné logické konstatování. Moje úžasná teorie asymetrie má zjevně nějaké trhliny a jako vědec ji musím s pokorou přehodnotit nebo zcela opustit. Ale Pasteur? Ne. S tvrdohlavostí a slepotou náboženského fanatika se rozhodl, že příroda prostě musí mít přesně takový tvar, jaký si on ve své geniální hlavě předem usmyslel. Rozhodl se, že nepříjemnou realitu laboratoře nemilosrdně znásilní a ohne ji tak, aby se za každou cenu podrobila jeho osobní filozofické vizi. A tak před zraky tehdejšího světa provedl jeden z nejodvážnějších a zároveň nejvypočítavějších myšlenkových obratů v dějinách vědy. Tehdejší vládnoucí a všeobecně uznávaná chemická teorie slavného německého chemika Justuse von Liebiga tvrdila, že kvašení je čistě chemický proces, pouhý mechanický rozpad mrtvé hmoty a že optická aktivita amylalkoholu prostě a jednoduše pochází z původního cukru, ze kterého se chemicky zrodil. Pasteur toto Liebigovo vysvětlení naprosto a rezolutně odmítl. Prohlásil, že molekula amylalkoholu se od cukru příliš strukturálně liší na to, aby si mohla tuto vlastnost jen tak přenést. Aby Pasteur zachránil svou ohroženou teorii o asymetrii před jistou zkázou, udělal šokující krok. Prohlásil optickou aktivitu amylalkoholu za exkluzivní přímý produkt samotného života. Postavil před učené publikum drtivou logickou smyčku. Jestliže amylalkohol tvoří asymetrii a asymetrie se rovná život, pak samotné kvašení nemůže být v žádném případě nějaká mrtvá, obyčejná chemická reakce rozpadu. Kvašení musí být naopak zcela biologický proces, proces neustále vyvolávaný živými mikroorganismy. Pasteur si takto doslova s obrovskou retorickou silou vynutil shodu reality se svou vlastní předpojatou teorií. V srpnu roku 1857 se sebevědomě vystoupil před vědeckou společností v Lille se svým dnes již známým memorandem a oznámil překvapenému světu naprosto epochální objev zbrusu nových mléčných kvasinek. Zkuste si prosím nyní naplno uvědomit a představit ten nesmírný, ohromující historický paradox. Jeho vůbec největší a nejslavnější objev, objev, který dal celému modernímu světu do rukou mikrobiologie a zachránil miliony životů, se původně vůbec nezrodil z nějakého pokorného, nezaujatého pozorování přírody pod mikroskopem. Nezrodil se z naléhavé prosby plačícího pana Biga o záchranu průmyslu. Zrodil se primárně z arrogantního, neústupného přesvědčení jednoho muže, že vesmír zkrátka a dobře musí fungovat přesně tak, jak si to Louis Pasteur předem vymyslel. A všichni ti, kteří se opovážili s tímto jeho novým biologickým dogmatem nesouhlasit a chtěli dále hájit chemii nebo spontánní vznik mikrobů, ti měli být brzy naprosto politicky a retoricky vyhlazeni. Přesně o této nemilosrdné, zmanipulované akademické válce, ve které se nebral ohled na oběti, si budeme vyprávět na našem dalším snímku. Pavlíku? Vyhlazení opozice ve jménu Boha. Představte si tu naprosto neuvěřitelnou ještě tam vrátil prosím tě zpátky ten snímek jeden. Ještě co tam byl, promiň, nebo tam ještě ten, co tam byl. Vrátil tam ten snímek z té Sorbony. Jo, ten tam nechej, prosím tě, protože tam nám chybí jeden snímek, nám chybí a teďka budu, ten snímek se teďka chybí.
0: Dobře.
1: Teď tam slyším hudbu, Pavle. Dobrý, můžu?
0: Ano, tak budeme právě,
1: ano, jo, tak teďka, no tak jestli tam byla hudba, mě to zrušilo trošku dobrý. Takže vlastně teď budeme vlastně mluvit o tom právě, tam je důležitá ta scéna toho amfiteátru v pařížské Sorboně, kde vlastně je tady právě ta důležitá postava Louis Pasteura, který stojí hrdě za tou katedrou, takže to se bude se teďka týkat ten snímek, takže omlouvám se posluchačům, vypadl tam jeden snímek. Představte si tu naprosto neuvěřitelnou oslnivou a do posledního místa elektrizovanou atmosféru. Píše se 7. duben roku 1864. Nacházíme se přímo v magickém klenutém amfiteátru slavné pařížské Sorbony. Venku vládne železná a nekompromisní ruka císaře Napoleona III., ale uvnitř tohoto sálu se právě nyní odehrává ta nejprestižnější, nejdůležitější společenská a vědecká událost celé Evropy. V prvních sametech polstrovaných řadách sedí ta nejvyšší myslitelná elita tehdejšího impéria. Zatajeným dechem tu naslouchá slavný spisovatel Alexandre Dumas. Je tu okouzlující princezna Mathilde Bonaparte. Vedle ní sedí minister veřejného vyučování Victor Duruy a desítky těch nejvlivnějších katolických hodnostářů. Všichni tito neobyčejně mocní lidé upírají svůj fascinovaný zrak na pódium, kde v záři lamp stojí on, Louis Pasteur. Dnes večer jsem ale nepřišel jen suše přednášet o nějakých nudných mikroskopických pozorováních. Přišel jsem jako mocný rytíř řádu, jako spásonosný záchrance samotných morálních, politických a náboženských základů tehdejšího světa. Dnes večer se tu totiž hraje o samotného Boha a o to, zda má hrubá, mrtvá hmota tu magickou moc stvořit život sama ze sebe. Hraje se tak o takzvané spontánní plození. Abychom plně pochopili tu obrovskou až hysterickou nenávist a politickou tíhu, která tento epický spor provázela, musíme si uvědomit, v jakém hlubokém existenciálním strachu tehdejší francouzské elity žily. Evropou se začaly jako nezastavitelný mor šířit děsivé, podvratné myšlenky materialismu a radikalismu. A co bylo pro zkusnatělou církev a autoritativní stát vůbec tím nejhorším noční můrou, v Anglii právě jistý Charles Darwin vydal svou kacířskou knihu o původu druhu. Z pohledu francouzských konzervativců, k nímž pastor

božského stvořitelského zásahu, celý jejich úhledný nábožensky podložený svět by se okamžitě s ohlušujícím rachotem zhroutil do revolučního chaosu a materialismu. Pasteurovým hlavním protivníkem v této titánské vědecké bitvě se stal Félix Archimède Pouchet. Nebyl to žádný blouznivec z ulice, byl to nesmírně uznávaný starší a vysoce vážený vědec, ředitel přírodovědného muzea v Rouen. Pouchet strávil roky poctivými precizními experimenty a v roce 1859 vydal obrovskou knihu s názvem Heterogenie, ve které na základě pokusů tvrdil, že život v organických nálevech za určitých podmínek skutečně vzniká zcela spontánně. Přestože Pouchet sám byl hluboce věřící křesťan a ve své knize na mnoha stranách sáhodlouze vysvětloval, že spontánní plouzení není, je jen dalším nádherným nástrojem a projevem boží tvůrčí síly, pro pařížský establishment se stal okamžitě veřejným nepřítelem číslo jedna. Spojili ho s darwinismem a musel být za každou cenu zničen. Na pódiu Sorbony předvádí Pasteur naprosto geniální, strhující a do detailu promyšlené retorické divadlo. Dušuje se a s rukou na srdci přísahá, že do tohoto sporu nevnáší vůbec žádné náboženství ani politiku. Hlásá, že on je tím jediným, čistým, absolutně objektivním pozorovatelem, který nemá žádné předpojaté myšlenky a který se řídí výhradně a pouze tvrdými fakty ze své laboratoře. Zhasne světla v sále a nechá do tmy proniknout jediný ostrý paprsek světla. V něm zvířený prach tančí jako hejno démonů. Vidíte, volá k ohromnému publiku, to je ten váš spontánní život. Jsou to jen prachové částice, neviditelné zárodky poletující ve vzduchu. Následně se s žiravou ironií vysmívá se Pouchetovým experimentům, při kterých Pouchet vařil senné nálevy a chránil je před vzduchem pod hladinou tekuté rtuti. Pasteur před uctívající elitou teatrálně prohlašuje, že Pouchet udělal naprosto základní amatérskou chybu, protože rtuť v jeho laboratoři byla plná prachu a kontaminace. Podle Pasteura je naprosto nezbytné rtuťovou lázeň provždy zakázat a vymazat z vědy. Zástupy mu tleskají ve stoje. Mýtus o stvoření bez Boha je slavně a s konečnou platností rozdrcen pod tíhou Pasteurova vědeckého důkazu. Pojďme se však nyní a strhněme tu lživou divadelní oponu společně. Pojďme konečně nahlédnout do oněch utajovaných pod zámkem držených Pasteurových soukromých deníků. Když to uděláme, tak ten nádherný objektivní obraz neomylné hrdiny se roztříští na tisíc ostrých a nesmírně krutých střepů. Pasteur nám totiž před Sorbonou zatajil jedno velké tajemství. On sám se totiž ve své vlastní laboratoři potají pokusil Pouchetovy experimenty s rtuťovou lázní zopakovat. A jaký byl skutečný výsledek? Kdyby byl Pasteur skutečně tím čistým, objektivním vědcem, jak o sobě pokrytecky tvrdil, musel by předstoupit před celý svět a přiznat zdrcující drtivou porážku. Protože když on sám provedl Pouchetův experiment, s rtutí mikroorganismy se mu v jeho baňkách objevily v neuvěřitelných 90% případů. V 9 z 10 pokusů se mu mikroskopický život zrodil přesně tak, jak to tvrdil jeho nenáviděný oponent Pouchet. Co v tu chvíli udělal velký objektivní Pasteur? Napsal o tom publikaci? Přehodnotil svou ohroženou teorii? Ne, ani náhodou. Udělal ten vůbec nejhorší a nejvíce neetický vědecký prohřešek. Nebo hřích, chcete-li, jaký v laboratoři existuje. Aplikoval takzvané potvrzovací zkreslení v jeho vůbec nejčistší, nejhrubší a nejarogantnější podobě. Ve svých skrytých poznámkách suše a bezcitně konstatoval, že tyto úspěšné experimenty zkrátka vůbec nezveřejní,

0: Protože důsledky by pro jeho teorii byly, cituji jeho hlavní mraziva slova z deníku, cituji, příliš vážné, než aby na zlomek vteřiny připustil, že by Puše mohl mít pravdu, automaticky a dogmaticky si usmyslel, že někde musí být skrytá chyba a metoda je špatná, tak jak funguje současná věda. Úplně stejně. Pušetovu naměřenou realitu jednoduše hodil do koše. Fakta, která se nehodila do jeho předem stanovené křižácké výpravy za záchranu stvoření, musela zmizet beze stopy. To ale zdaleka není konec této chladnokrevné likvidace nepohodlného protivníka. Puše se totiž nechtěl jen tak vzdát. Když Pasteur živě obvinil rtuť z kontaminace, Puše udělal krok, který vyžadoval obrovskou intelektuální odvahu. Spolu se svými kolegy vzal své baňky, naplnil je vroucím silným nálevem, úplně a naprosto vynechal onu kritizovanou rtuť a vylezl s nimi vysoko do mrazivých, nedotčených štítů Pyreneí, aby otevřel na nejčistším horkém vzduchu. Přesně tak, jak to předtím udělal Pasteur na ledovci v Alpách. A výsledek? Všech 8 Pušetových baněk se brzy hemžilo novým, mikroskopickým životem. Byla to fenomenální, absolutně zničující vědecká odpověď. A jak na to zareagoval náš hrdina Pasteur na své slavné přednášce? Tak, jak to dělá věda i dnes. O těchto nových, pro něj smrtelně nebezpečných důkazech z Pyreneí nepadlo z jeho úst ani jediné slovo. Naprosto a bez stopy je před veřejností ignoroval a neustále dokola jako kolovrátek mluvil jen o staré rtuťové metodě, kterou už předtím sám zmanipulovaně zdiskreditoval. Pasteur moc dobře a chladnokrevně věděl, že na skutečném férovém vědeckém poli by s Pušetem mohl svést velmi nebezpečnou a nejistou bitvu, a proto přesunul válku do politických kuloárů, kde byl absolutním a nedostižným mistrem. Vynutil si zřízení oficiální komise Francouzské akademie věd, která měla tento epický spor jednou provždy autoritativně rozhodnout. A kdo přesně v této takzvaně nezávislé objektivní komisi seděl? Byla to ta nejostudnější, nejvíce zmanipulovaná porota v celých dějinách francouzské vědy. Seděl v ní Jérôme Ballard, Pasteurův vlastní mentor, který mu dokonce sám poradil metodu baněk z labutiší. Seděl v ní Jean-Baptiste Dumas, Pasteurův mocný ochránce a politický patron, díky kterému získával státní peníze. Seděl v ní Pierre Florence, konzervativní muž, který právě v té době vydal knihu o tom, jak je nutné zničit Darwina a transformismus. Každý jeden člen této komise byl předem hluboce a fanaticky zaujatý proti myšlence spontánního plození a proti Pušetovi osobně. Byla to pečlivě vybraná skupina Pasteurových přátel, mocných akademiků bojujících za starý politický řád. Když stárnoucí Puše pochopil, že nestojí před spravedlivým vědeckým tribunálem, ale před popravčí četou, která už má dopředu sepsaný rozsudek smrti a jen čeká na povel k palbě, udělal to jediné, co mu zbývalo. V naprostém zoufalství, s pošlapanou ctí a zničenou celoživotní kariérou, z této hrubě zmanipulované soutěže odstoupil. Pasteur z této hořké bitvy odešel jako absolutní nedotknutelný vítěz, oslavován celou Francií. Ne proto, že by v té době Pušeta vědecky a poctivě porazil. Jen nesmírně ironické je to, že mnohem později se z hlediska moderní bakteriologie zjistilo, že Pušet měl ve svých senných nálevech teplovzdorné spory. Bacillus subtilis. Které i onen var bezpečně přežili a jeho experimentální pozorování byla ve skutečnosti naprosto přesná a pravdivá. Pasteur tehdy nevyhrál díky faktu, Vyhrál díky záměrnému zatajení vlastních dat a díky své obrovské nekompromisní politické moci. Zničil svého soka. Ochránil státní náboženství před materialismem a dokořán si otevřel dveře k tomu, aby jako nedotknutelný diktátor ovládl celou francouzskou vědu. A s jakou další, ještě mnohem větší a šokující lží brzy ohromil celý svět při záchraně hospodářských zvířat? O tom si budeme vyprávět hned na dalším snímku. A tady máme už právě ten největší podvod v dějinách medicíny. Je to podvod, který se uskutečnil na statku vzdorovitého veterináře Ippolita Rossignola v Puy-le-Forges. A když se tak dívám na hodiny, tak už máme Pavlíku, skoro
1: zhruba
0: 10 minut, tak to už nestihneme, ale můžu posluchači navnadit, že je to velice zajímavý příběh, který pokračuje skutečně o dalších podvodech, které se týkaly právě antraxu v Puy-le-Forges a také věci, které se potom samozřejmě týkaly vymazaného mladého veterináře z Toulouse, Jeana José Fonry Toussaint. Je to velice zajímavý a nešťastný příběh, a kde dál si budeme povídat také o zmizení dívky a o pokusech na lidech, které Pasteur dělal. Takže se posluchači mají skutečně na co těšit, protože to jsou skutečně velice zatajované informace, které sice jsou dostupné, ale normálně se o nich nikde nemluví a jsou prokázané, protože Princeton University Press to není nějaká univerzita. Je to velice známá instituce a tato kniha skutečně vyšla. Sice stojí $80 nebo €70, no nicméně je to velice podrobná práce, protože si vemte, že těch 10 tisíc stran projít těch jednotlivých zápisků, které Pasteur dělal, tak to je obrovská práce. Já sám si vzpomínám, jak já jsem procházel jednotlivé spisy Isaaca Newtona, protože já tam mám na svých stránkách Mysterium Mundi 3 díly o Isaacu Newtonovi, ale o Isaacu Newtonovi, kterého lidi vůbec neznají, protože 70 nebo 60% veškerého svého času a ty rukopisy, které sice byly zveřejněné, ale které mnohdy ani nebyly publikovány z latiny, nebo které jsou anglicky, tak nebyly vůbec publikovány. Když jsem tím procházel, tak jsem se nestačil divit tomu, jak vlastně Isaac Newton byl více soustředěn na alchymii a více soustředěn na magii, než na klasické, tak jak ho představuje klasická věda. Velice, velice fascinující, zajímavá trilogie. A já, když jsem tohleto procházel v oblasti alchymie, tak vám můžu říct, že procházení tady toho těch rukopisů a tady těch věcí, byť jsou samozřejmě v elektronické formě, tak to není vůbec nic jednoduchého. Takže já si skutečně velice cením práci tady tohoto amerického vědce, že vydal tuto knihu, protože se nám tady ukazuje úplně nová tvář Louis Pasteura, protože si myslím, že by lidé o tom to měli vědět. A měli by vědět také o tom, jak byly tvořeny vakcíny, jakým způsobem na tom Pasteur vydělával a jak vlastně tyhle ty věci všechny, jejíž autorem vlastně nebyl ani on sám. Jakou ruskou ruletu hrál s životem Josefa Mestera, jak si hrál s lidskými životy. Tohle to všechno je popsáno a tohle to všechno vám samozřejmě budu v tom dalším příštím dílu budu podrobně rozebírat. Kdy také, jakým způsobem v laboratoři umlčel odvážné lékaře, kteří se proti němu na Rudium postavili. Takže si myslím, že se posluchači mají na co těšit v tom dalším našem pořadu, kde budu o těchto věcech mluvit. A samozřejmě na konci příštího pořadu bych to chtěl uzavřít, co z toho samozřejmě prakticky vyplývá pro nás. No z toho vyplývá to, že se v podstatě, jak vidíme, že podobné věci se dějí i dnes. Nic nového pod sluncem. Tak. Takže Pavlíku, seš, kde tam seš, já tě nevidím.
1: No jsem tu a teďko
0: seš tady.
1: Právě hledám, co jsem zapomněl, a to je ty poslední tak. Dva snímky, který si chtěl asi
0: na závěr. Jo, ty poslední dva, ale Jo, ale chtěl jsem teda ještě, jestli tě můžu vidět,
1: Ano, ale
0: kde
1: to tak.
0: seš? Já tam jsem v tom sletí slunce, nebo při západu, při východu slunce, to je východ slunce, předpokládám.
1: To je západ?
0: Takže jako ty jsi přece takový ten tady velice studuješ ty vakcíny a tyto věci, tak jak to na tebe působí, Pavlíku, ten příběh?
1: Ano, tak je to hezky zdramatizovaný, jak to děláš. No, takže jestli to si vymyslel ty, tak je to hezká, hezká dramaturgie, ale jinak jako, no, zajímavý. Já vůbec o tom nic nevím, samozřejmě, že jo, takže je to zajímavý.
0: No, pokud si to vymyslel, ty to si rozuměl, tomu mám rozumět jak tady tomu
1: No,
0: slovu.
1: tu dramaturgii, jo, to drama, že to
0: No,
1: vypadá velmi.
0: samozřejmě jsem to vymyslel já. Moji studenti a lidé, kteří jsou na Mysterium Mundi, tak mě už dlouho znají, že tady tyhle ty webináře dělám tady touto
1: Tuto
0: dramatickou
1: metodou, ano.
0: poutavou metodou, takže ať už jsem tam měl o válce velice takovým expresivním způsobem příběh o válce Tartárie mezi Čínou, a nebo vlastně webinář od Paracelsovi, čtyři díly, kde
1: Máme to
0: jsem.
1: telefon. Co ty na to?
0: A takže,
1: Mám to
0: takže
1: vzít?
0: veme ten telefon,
1: Dobře, beru ho do vysílání. Tak jo, takže jste ve vysílání. Kdo to je?
2: No, tady je
1: Já
2: opět
1: jsem se tam
2: Empík.
1: myslel, já jsem se tam myslel. Ahoj, Martine, tak
2: Chlapi,
1: mluv.
2: chlapi, vřele, díky za opravdu velice poutavý večer. Rozhodně jsem se narodil. Já většinou při poslechu SVCS hraju šachy proti celému světu, jo, před
1: No.
2: Českom. A teda, když je tam třeba chvátal, tak většinou teda vítězím skoro všechny partie, protože chvátal mi nuda, jako, ale teďka jsem byl zaujatý tím, co říkal Zdeňa, takže jsem se na šachy blbě soustředil, takže jsem skoro všechno projel.
1: Ale
2: Ale už to říkat
1: teď
2: jako
1: ten
2: na
1: poslední, pořad byl velmi zajímavý. Mně se moc líbilo v pondělí ve Zjadu chvátelem, jestli jsi to poslouchal. To bylo pak pěkný, to se mi líbilo. No.
2: Dejme tomu, no, ale
1: Včera, tak.
2: prostě,
1: Dobrý.
2: jako,
1: Dobrý.
2: takhle, úplně se mi dneska večer zbořil svět, jako, protože nejenom, že pasterizace je zločin, ale i samotný paster byl vlastně zločinec. Jo, a ještě bych rád upravil nebo uvedl na pravou míru jednu dezinformaci, které jsem se tady dopustil. Pilsner Urquell je pasterované pivo. Ale tam je zase unikátní voda, co máte v té Plzni. To je opravdu jediná skvělá věc, kterou v té Plzni máte, tak je tam ten zdroj pro prazdroj, které je. No.
1: No, nevím, nevím, já teda nevím, říká se to, ale ono to asi už bude taky všechno jinak. No, no uvidíme. Hele, dobrý, dobrý, měj se krásně, děkujeme za volání.
2: Tak
1: Ahoj.
2: ještě mějte krásně. Pokračujte v činnosti, přepínám.
1: Ahoj.
0: Takže já jsem chtěl moc poděkovat panu Martinovi.
1: Ano, Martin.
0: Já jsem chtěl moc panu Martinovi poděkovat za uznání, protože já není to jednoduché tady zpracovávat. Za prvé si tu knížku musíte koupit, za druhé musíte to velice dobře zpracovat, dramaticky, tak aby to
1: Ano.
0: bylo zajímavé. Takže jsem moc rád za to uznání. Moc tedy za to děkuji a vážím si toho. A je to motivací, abych takové další pořady tady na svobodném vysílači dál dělal a takovýmto stylem, aby to pokračovalo, aby se to takhle posluchačům líbilo.
1: Určitě,
0: Tak,
1: určitě, je to zajímavý,
0: Pavlíku.
1: no, je to zajímavý. No tak jo, tak já tam dám ten snímek, který jsi chtěl, ten
0: No,
1: novější
0: dobře.
1: Vědecká revoluce od dob Koperníka a
0: Takže
1: Einsteina.
0: já jsem chtěl posluchače, já začínám 20. června s 8 webináři Největší vědecká revoluce od Koperníka a Einsteina. A jak vidíte, tak tam je citát Stephena Hawkinga. Neexistují žádné horizonty události, což znamená, že neexistují černé díry v pojetí, kde světlo nemůže uniknout do nekonečna. Takže ten osmidílný pořad bude skutečně. Nebude to jenom o elektrickém vesmíru, jo? Tady je velice důležité si uvědomit, že elektrický a plazmový vesmír, to je jenom jedna část toho alternativního světa, nebo toho chápání tady tohoto světa, ale máme tam spoustu dalších velice zajímavých teorií, které vychází přímo od mainstreamové vědy, od mainstreamových profesorů astrofyziky, a kteří se tady těmito tématy zajímají. Takže budu tam velmi podrobně zvlášť za posledních 5-6 let probírat jednotlivé nové informace, které máme, bude to ukazovat mnoho snímků z NASA, z jednotlivých teleskopů, budu tyhle ty věci rozebírat a budu samozřejmě ukazovat to, že ta celá věda v současné době velice vře, protože se stále ještě více a více začíná diskutovat o tom, že skutečně to současné dogma, které je postaveno na existenci černých děr, které se hovoří, že už prostě byly dokonce sfotografované, tak ono totiž skutečně záleží o tom, co bylo sfotografováno a co tam skutečně vidíme. A co je to skutečně ta temná hmota, nebo dokonce ještě to doplnili o temnou energii, což je samozřejmě další zajímavostka. Takže vás zvu, myslím, že to bude velice zajímavé, revoluční, nebude to jenom o elektrickém vesmíru, o profesoru Alfenovi a o dalších věcech, o těch elektrických dějích, ale i o všech dalších věcech. A začínáme tu první sérii, kterou já jsem ukradl panu doktoru Grigarovi, Okna vesmíru do Kořán, se ta série jmenuje. A já jsem z toho nadšený, protože věřím, že to bude skutečně velice zajímavé a uslyšíte věci, které jste, předpokládám, ještě nikde neslyšeli. A budou tam věci právě z utajovaných výzkumů, budou tam věci, o kterých se právě bojí astrofyzici mluvit. A nebo budou zde i velice zajímavé věci od pana profesora Pavla Kroupy, který učí tady jako astrofyziku na univerzitě v Bonnu. Který samozřejmě učí o tom, že temná hmota neexistuje, takže si myslím, že se máte na co těšit. A ten další obrázek, jestli tam můžeš dát, Pavlíku.
1: Ano, je to tam. Na anatomii slunce?
0: Tak to je, prosím vás, skutečně taková lahutka, to je to, co jsem tady jako skutečně oslavoval, protože já, když jsem to dával dohromady, ten model slunce, tak mě několik modelů umělé inteligence, které jsem procházel a ptal jsem se na to, dával jsem tam ty svoje výzkumy, aby mi prostě to nějak oponovali, tak mi je napsali všechny modely, že je zajímavé, že nikdo zatím nespojil systematicky všechny tyto prvky dohromady v tom modelu jako já. To znamená, jak krystalickou nebo kvazikrystalickou strukturu, jak informační a vědomý systém slunce, jako to chronální pole a je slunce jako generátor a uzel chronálního pole. Takže to jsem z toho skutečně nadšený a já věřím, že tady tento čtyřdílný pořad o slunci bude velice, velice zajímavý, protože ono to prosím vás souvisí potom s dalšími věcmi. To souvisí s vysvětlením, jak probíhají jednotlivá rytmika, jednotlivé vibrace ve vesmíru a jak jsou jednotlivé hvězdy, čím samozřejmě i slunce, propojeny, jo. Takže to si myslím, že to je skutečně zajímavá věc. Já jsem úplně toho plně a nadšený, že to budu moct všem mým studentům a i těm novým samozřejmě, kteří přijdou si tenhle ten pořad poslechnout, představit. Takže ještě jednou díky vám moc a jsem taky moc rád, Pavlíku, díky za tu možnost, za ten 11. díl, že jsme tady spolu a za to, že už to začíná být skutečně všeho míru, protože jsme tady měli Antarktidu, měli jsme tady věci, které se týkají vesmíru, měli jsme tady věci, které se týkají teďka Pastéra, takže lékařství, chemie a budeme tady mít samozřejmě astrofyziku a ještě se máte na co těšit, protože plánuju jednu velice, velice zajímavou věc, co se týče tajemství krve. Já vím, že Jarda Chvátel trošku o tom mluvil, ale on o tom mluvil na začátku a potom už začal mluvit o solárním záblesku, ale já jsem speciálně pro vás připravil a připravuji velice takovou delikatesu, že uslyšíte o krvi způsobem, o kterém jste ještě nikdy neslyšeli. A ono to částečně souvisí právě i s Pastérem, takže poslouchejte příští týden Pastéra, protože to bude potom souviset i s tím tajemstvím krve, které vás, na vás bude čekat v červenci. Tak.
1: Tak.
0: Takže děkuji moc všem.
1: A je to za náma. Takže super, já ti děkuji moc, Dendo, velmi zajímavý pořad. Já jenom upozorním posluchači, že zítra, diváky, že zítra tu máme Honzu Piroutka, jestli se nepletu. A to je zase zajímavý pořad, nechci říct z politiky, to asi ne, ale je to člověk, který opravdu velmi se zajímá o takové věci okolo politiky. A opravdu to za to velmi, velmi stojí. Takže já se jenom kouknu, jestli nekecám, ano. Honza Piroutek, přímá demokracie je řešením. Takže určitě zítra od 21 hodin poslouchejte.
0: Já jsem chtěl ještě jenom takovou malou poznámku. Já jsem prostě hodně přemýšlel, když jsem tady toto připravoval, tady ten pořad, a já si nemůžu odpustit jenom takovou věc. Já si, když jsem to takhle psal, tak mi pořád hlavou probíhala jedna paní, a já bych té paní chtěl tady ten pořad i ten příští věnovat. Nejenom samozřejmě posluchačům, samozřejmě, to je pro všechny. Ale já jsem na ní hodně myslel a chtěl jsem jí poděkovat za velkou odvahu, kterou projevila ve svém životě, a že ona byla zastánkyně té pravdy. A možná víte asi, koho myslím, nebo nevíte, tak toho myslím, to je paní doktorka Peková. Takže te jsem chtěl poděkovat tímto vlastně pořadem. Chtěl jsem jí ho vlastně darovat a i ten příští díl právě za tu její odvahu, kterou ona měla ve svém životě. A mimochodem, že tohleto...
1: Mimochodem byla dělala. U nás 1. května, u nás byla na Palučku a bylo tam asi 120-130 lidí, takže fakt asi to bylo zajímavé. Tak jo.
0: Takže díky moc. Pavlíku, ty máš asi na ní telefon, tak jí řekni, že ona to určitě neposlouchá, tak jí řekni, že se mi to věnovala, aby se třeba na to, kdyby náhodou chtěla, tak aby se na to podívala.
1: Dobře. Tak jo, měj se krásně.
0: Díky moc, mějte se všichni.
1: Za 14
0: dní. Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Za 14 dní, ahoj.

Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou. Zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Ano, je to tak. Skončil jeden pořad a začíná druhý a opět zase z Midgardu, tak já vás všechny vítám. Zdravím vás a buďte vítáni u poslechu tedy pokřivených zrcadel tady z Midgardu. Vítá vás Petr Václav, no a se mnou vás také vítá a za chvilku vám to přímo řekne, jak vás přivítám. No, tě jsem dneska jako udělal nějakou změnu, já tuším. Můj host Míša, takže Míšo, zdravím, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, vítám všechny naše posluchače. Ty, co poslouchají teď, budou poslouchat potom a budou poslouchat pořád.
0: No budou poslouchat pořád, to je jasný.
1: Pořád.
0: Jo, pořád. Samozřejmě, že jsem tě rozuměl, však to byl len tak srandujem.
1: Jo, len tak srandujem, ano. O, to já mám ráda, len tak srandujem, ano.
0: Jsem rád, že jsi veselá, byla jsi ve škole.
1: Ano.
0: Máš-li důvod k radosti a jaksi k humoru, tak ale jo. To je dobrý takhle před koncem roku.
1: Hlavně tam být skoro do 8 do večera, to je jako fakt.
0: Byla po škole nebo co?
1: No ale už to skoro vypadalo, v podstatě jsem tam byla na závěr já, zástupkyně a ředitel, tak jako tak to bylo, jako že jsem po škole.
0: Ty jdeš teda bomby, jenom zásadně s ředitelama se bavíš a se zástupcema ředitelů.
1: No, jako, tak... Nebudu se přeci bavit jako s nějakýma malejma esama, ne?
0: Jaké se dělá prospěch? Ne, to bych Tomíkovi neudělal, sahat mu na jeho úspěchy ve škole. To určitě ne, má to zasloužené.
1: Jo, jo,
0: no a
1: jo,
0: co jste řešili ve škole, prosím tě, Míšo?
1: Ale prosím tě, bylo tě to, ku podivu to tentokrát bylo hodně zajímavý. Řešilo se, jak se škola bude přizpůsobovat novému rámcovému vzdělávacímu plánu. A jak se to celý jako nějak asi musí v tom školství překopat a zejména z toho celého, ale to tak jako vytuší jen málo kdo mezi řádky, vyplývá to, že ten celý nový rámcový vzdělávací plán se dělá proto, protože úroveň těch dětí rapidně klesá. Ale to se samozřejmě hodně těžko říká a vlastně se to ani nesmí říkat nahlas. Takže oni vymýšlejí teď takové věci, jako že ta výuka se musí přizpůsobit od toho úplně plus plus do toho úplně minus minus. A že vlastně v rámci té výuky ten učitel musí do toho vstupovat s tím, že těm nejlepším musí dát o něco víc a těm nejhorším o něco míň a všechny motivovat. A teď tam zazněla taková ta úžasná věta, aby na závěr vlastně všichni měli stejnou tu úroveň. No hele, no, jako počkej, ten ředitel, jako, když všichni... to říkal, no. Tak tomu sám nevěřil, jo. Ale musel to říct, jako, jo. Jinak by tím ředitelem nebyl. Ale bylo jasně vidět, že tomu sám nevěří, jo. Ale
0: když těm silným budeš nakládat a těm slabým ulevovat, tak čím bude měřena ta úroveň? Jako?
1: No oni časem ty silný jako znejbí.
0: Odpadnou? Unavíš je?
1: Ano, ano. Aha. Jsou prý výzkumy, které někdo je tam nepředved, nevím, z čeho vycházeli, upřímně hledat to asi v tuhle chvíli vůbec nebudu, že prý, když jsou takhle diferencované ty osoby v těch třídách a jsou tam ty skupinky, které vedou, tak ty skupinky, které jsou nízké nebo mají nižší prostě výkonnost, abych jako to nějak jako dokázala posluchačům popsat, tak ty vyšší, s vyšší výkonností pak táhnou ty s tou nižší, že se to jako dorovná někde na nějakém průměru. No hele, osobně...
0: Jasně, když 2/3 třídy budou mít čtyřky a 1/3 jedničky, a když se to zprůměruje,
1: tak... No, tak to je jasný, že jo.
0: Jo. Takhle,
1: Ale
0: aha.
1: tak, no, asi
0: A
1: tak.
0: promiň, nemluvili tam o nějakém tom systému bez známek a
1: Ano,
0: nějakým tom hodnocení úzkým?
1: to se hodně probíralo, protože my to máme v podstatě kombinovaný. My máme základní předměty známkovaný a pak máme bloky jakoby vědy a bloky společenských věd. Blok vědy je třeba přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, ale mimo to ještě třeba chemie je samostatně, matika je samostatně a tak. A tyhle ty blokové výuky, které i samy o sobě jsou třeba 3-hodinový, tak ty nejsou známkovaný, ty jsou hodnocený slovně. A ty základní předměty známkově. A musím říct, že spousta rodičů má problém s tím slovním a já jsem tam pochopila, proč. Spousta rodičů prostě ten systém školní, do kterého se musíš přihlásit, třeba v našem případě je to EduPage, to až
0: Oni
1: Eliška Péroš,
0: nesledujou.
1: tak oni je to obtěžuje. Ty rodiče obtěžuje sledovat, co se v tom EduPage děje. Je obtěžuje i to, že jim tam pípá nebo skáče nebo oznamuje se, že mají děti změnu rozvrhu, že mají změnu třídy, že tam přijde nějaká aktualita a tak. Bože, co mají jiného na starosti než ty děti, jo? Chodí do práce, ale ty děti jsou přeci pro ně prvotně. Tak jak
0: Míšo,
1: mě může tak... No,
0: fakt si to myslíš,
1: ano.
0: že pro všechny rodiče to takhle je?
1: Ne, asi ne, no. To
0: No,
1: jsem
0: právě
1: pochopila
0: no.
1: dneska, že ne. To mně došlo, jo. To je přesně ono, jo. Takže je obtěžuje i číst to, co ty učitelé o těch jejich dětech napíšou, jakým jsou systému, jako jak pracujou, nebo kde by měli přidat, kde by měli ubrat. Pro ně je nejjednodušší hodit oko na to vysvědčení a to je úroveň.
0: To je jednoduchý. Dítě prostě v pátek nebo v neděli večer dává podepsat žákajdu, jsou tam známky. Rodič uplatní svoji autoritu, vyhodnotí, jestli ty známky jsou nebo nejsou, podle jeho představ a další týden dítě bojuje. V neděli se to zopakuje. Teď je otázka, jak dlouho to ty učitelé, kteří to budou dělat poctivě, protože on to fakt musí dělat poctivě a nemyslím si, že to je jakoby jednoduchá věc. Jo. Každý učitel ti řekne, že když se učí poctivě, tak automaticky ti učitelé pracují s těma dětma jakoby s každým samostatně, čili je to individuální přístup k těm dětem, kteří jsou v tom kolektivu. Jo? Prostě musíš to, nemůžeš se všema stejně. Takže ty jsi to říkala, ten mi to vypadlo, diferencovaný přístup. Jo? A v rámci toho diferencovaného přístupu pochopitelně vyhodnocuješ, do jaké míry to dítě má s čím nebo nemá s čím potíže, ale pak musíš mít toho protihráče, a to je ten rodič, který na to reflektuje a s tím dítětem pracuje mimo školu, tedy doma, na tom, aby to dítě se zdokonalilo v tom, v čem kulhá, v čem má problém. A protože ty rodiče, a dovolím si říct, že polovina rodičů si myslí, že za celou tu záležitost vzdělávání je zodpovědná škola v plném rozsahu a že on jako rodič má pouze dohlížet na to, aby to dítě do té školy chodilo, tak to tak bohužel je, no. A já jsem zvědavý, jak dlouho to ty učitele bude, ty poctiví, jo, jak dlouho je to bude bavit, než to začnou taky flákat, protože zjistí, že stejně jakoby jsou to perly, jak se říká, sviním, jo. Že oni se snaží to dělat poctivě pro ty děti a pro ty rodiče, ale bohužel, no. Tak jsem zvědavý. Jako já jsem za diferencovaný přístup, víme, říkal jsem tady, že v Rusku to mají ještě povýšeno vejš, že opravdu pro ty talentované děti, tak mají ty třídy kadetů a tam nerozlišují holky, kluci, prostě jsou kadetky i kadeti. No a to jsou děti, s kterými se počítá do vedoucích pozic, ať na úrovni gubernií, ať na úrovni celý federace, nebo do vědy a tak dále. Čili to jsou ty kádry, které tu společnost povedou. Jo. Já když se tady podívám prostě na některé ty studenty, jak jsou nešťastní sami ze sebe a co z té školy leze, tak upřímně se bojím,
1: Jo, to
0: jako kdyby jsme
1: souhlasím.
0: nevěděli, co víme, tak bych se bál jako naší budoucnosti.
1: Jo. Já když jsem potom odcházela z té školy, bylo fakt asi 8-10, jo. Jsem volala Tomíkovi honem rychle připravit tu večeři, já to ohřeju, aby jsme to všechno zvládli. Tak jsem běžela na tu tramvaj a tam zase stálo takový hlouček mladých. Hele, to nebylo poznat, jestli je to dáma nebo pán. Bylo to hrozný. Strašně oblečený. Fakt něco. To, a já říkám, tak já nevím. Tak ty
0: Buď
1: se
0: jsem
1: tady takhle
0: stará.
1: snažej. Jenom buď jsem stará blbá, nebo fakt nevím. Je to bylo děsivý, jako fakt děsivý, jo. Ale mám ještě jeden zážitek z kontextu tohoto.
0: Jsem s ním, jsem ho, předlož ho.
1: Byla jsem v neděli na úvodní lekci do tanečních s naším Tomíkem.
0: Ne, tak to je zážitek, rozumíš? To je něco. A má partnerku, musel mít nějakou partnerku.
1: Prosím tě, oni právě šli jako třída, takže vlastně jako budou spolužáci a je jich tam půl na půl. Hele, kdo s kým a tak, to asi nevím. To asi, ať si to rozhodnou sami. Ale
0: Oni
1: vzhledem
0: je
1: k tomu,
0: stejně
1: že Tomí,
0: prohazujou, jako to, že to je
1: oni
0: jedno.
1: je prohazujou, tak se uvidí. Ale taky to bylo zajímavé. Taky jako 2/3 těch mladých, co šli do těch tanečních, tak bylo vidět, že jsou jako ty kluci hezky oblečený. Oni nemuseli mít oblek, protože to byla úvodní lekce, jenom seznamovací, co se bude dít a jak to bude probíhat a tak.
0: Organizační to
1: Ale
0: bylo prostě.
1: jo, ale prosím tě, učili se tam nějaký kroky nějakého šíleného dupáku, já nevím ani, co to bylo. Bylo to zajímavé. Takže 2/3 té mládeže, nemůžeme říkat dětí, to už je mládež, tak byly fakt jako, že jako dobrý, že fajn, hezky oblečený a to. Ale tak jako 1/3, a to, ať to byly dívky či kluci, tak prostě holky v kalhotách, takový divný v oblečení, kluci v kraťasech. Víš, jakože tam bylo jasně napsáno neformální společenské oblečení, no tak jako
0: Takže
1: asi
0: ano,
1: kraťasy nejsou, že jo,
0: takže
1: no.
0: nějaký sáčko bez kravaty, rozhalenka třeba.
1: Jo. Tak až přijedeš, ukážu ti fotky.
0: Jo. Já se
1: Ale
0: pamatuju,
1: byl,
0: no,
1: no,
0: povídej.
1: ne, že to bylo zajímavé, jako to sledovat, i tady z toho úhlu pohledu, takže já mám za sebou takový dvě mládežnické záležitosti
0: Vlastně
1: tenhle týden.
0: mládneš, poslouchej.
1: No, já určitě.
0: Mně se vybavilo, pokud moje taneční, v tu dobu jsem jezdil motocross, neustále prostě nějaký motor na ponku, ve kterým jsem se hrabal a to vymyslela moje matka společně s matkou mého kolegy závodníka. No a tak jakože budeme chodit do těch tanečních. Museli jsme si nějakou partnerku jak si sehnat. Tak to jako oni chtěli nakonec, ty holky, takže to z toho neuniklo. No a vím, že mě hrozně obtěžovalo, prostě, že jo, to bylo, myslím, v neděli, bylo v neděli odpoledne, někde od
1: Jo, to my
0: pěti,
1: máme taky od
0: asi
1: pěti,
0: od
1: ano.
0: 5 hodin, no. A proto já jsem se, že jo, o 2:30 jsem se musel okoupat, odvšivit,
1: Smazat ten šmír z té
0: No ne,
1: garáže,
0: ale tak
1: ano.
0: ten šmír máš v té kůži, že jo? Takže naštěstí
1: No,
0: jsme měli
1: no.
0: bílé rukavičky A ty byly zevnitř úplně černý, jo? Protože jak se potíš, tak vypotíš. A to je smysl těch rukavic, jo? Aby prostě si nevošimatlala dámě.
1: Ano, to oni jim tam vysvětlovali, proč se ty rukavičky, jako, no, že nejsou povinností, ale že teda jako je doporučujou.
0: Jo, jo, jo. Takže to bylo nutné, v našem případě rozhodně. No a bylo, jako to, my jsme měli mistr, ten byl hrozně na ženský, jako byl malej, zavalitej a měl partnerku, to byla, oni spolu asi jenom žili, ta byla vysoká, o dvě hlavy pomálu, no ale a on to měl do dneška, nebo já nevím, ještě nedávno, prostě on ty taneční vedl, jo, a to už za mě byl starý. No, tak on pak vždycky, už ke konci těch tanečních už tam měl vytipovat nějaký maminky, s kterýma to tam jako spíš jako pohyboval někde u stolu nebo na baru a to bylo zajímavé. Mm-hmm. No. Takže to byly taneční, to ti utkví v hlavě. A já si myslím, že kluk potřebuje tři věci. Potřebuje sportovat, potřebuje taneční a potřebuje vojenský výcvik. To jsou tři věci, které z kluka udělají chlapa, protože když neumí, ten kluk neumí klasiku, prostě polčík, válku a tak.
1: Že jo. Polčík, válku.
0: No.
1: Jo, jo. Tak já už jsem říkala, že už v prázdninách tak jako ukážem nějaký krůčky, aby jako se necítil potom tak, víš, jako úplně jako blbě. Jo.
0: Musí trénovat doma, to je jasný.
1: Jo, jo, jo, jo, jo. Prosím, ale staví tě, mám se k tomu velmi dobře.
0: Tak, budu sledovat radostně. Máme tady takovou lekci historie od Boženky Blanky. 9. června si připomínáme jednoho z nejvýznamnějších a nejambicioznějších vládců v dějinách Ruska, Petra I., narozeného v roce 1672 v Moskvě. Tento člověk doslova obrátil zemi na ruby, protlačil okno do Evropy, založil moderní námořnictvo, reformoval armádu, založil nová města a vzdělávací instituce a zavedl mnoho novinek do vědy, kultury a státní správy. Díky němu se Rusko změnilo ze zaostalého království v mocnou říši, kterou respektovala celá Evropa. Vidíš, jak se to opakuje. Petr se nebál těžkostí, sám pracoval sekerou na loděnicích, učil se od zahraničních mistrů a požadoval totéž od svých podaných. Jeho reformy byly tvrdé, někdy bolestivé, ale právě oni položili základy té velké Ruska, tak já nevím, té velké zemi Rusko, kterou známe dnes, nebo toho velkého Ruska asi by to mělo mít. No vidíš, Petr I., hezké jméno, viď, takové, co?
1: Takový hezký, viď?
0: No, jo, jo, jo, tak Petr Skála, to je jasný. No, tak, nevím, odkud se do toho vnoříme.
1: Asi to nechám na tobě, protože...
0: Máš nějaké téma, které chceš dneska
1: probrat? No, já tak jako... jsem rychle pozbírala nějaké informace, protože já jsem to teď měla ten týden opravdu takový jednak rozlítaný, jednak rozježděný, jednak úplně mimo jakýkoliv rytmus, takže nevím úplně, vím, že se toho děje spoustu, ale vlastně nevím, co je úplně takový to top.
0: Poslední, tak já tě naladím do rytmu, jo?
1: Dobře.
0: To taneční, budu ráda. Tanec, to je rytmus, tanec, to je prostě, že jo? Musíš být v rytmu, nemůžeš tančit mimo rytmus.
1: Já jsem v rytmu asi teď jako nějakýho kvapíku, jo? Nebo nevím, jako...
0: I kvapík je hezký tanec.
1: Jo, no.
0: A pozor, v tom, co pustím, je ukrytá jedna replika z jednoho nesmrtelného filmu. Schválně, jestli ji postřehneš. Tak pojďme na to.
2: Dobrý den, Nora Fridrichová, podcasty Nora a Zákon džungle. Na ministerstvo životního prostředí teď nastoupily dvě nové posily. Konkrétně jde o čerstvého maturanta pana Šejnu a řidiče a skladníka pana Kubáska. Pan Šejna nastupuje do oddělení marketingu a pan Kubásek do oddělení rozpočtu. Tak jaké proto mají kvalifikace, krom toho, že podporují vaši stranu?
3: Já tady to sleduji. Všiml jsem si, že se ustálil takový narrativ v některých médiích a tady abych možná, jak si Radek Bartoníček objednával tady u pana premiéra větu, že novináři jsou důležití, tak já bych řekl, že novináři jsou důležití, ale někteří aktivisti, kteří se za ně vydávají, jim to docela dost kazí. Takže já jsem si všiml, že se ustálil tady takový narrativ řidič a skladník. No tak já myslím, že i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergília v originále a já tedy sleduji právě to, co dělá například pan Kubásek, skladník. Myslím si, že se jako skladník neživí. O mě také tady někteří aktivisti píšou, že jsem údajně snad měl pracovat v cirkuse, tak nevím, asi se to někomu zdálo. Těžko říct, já myslím, že ministerstvo životního prostředí a chraň Bůh, abych jim do toho nějak vstupoval, tak otevíralo nějaké pozice a potřebovalo obsadit pozice, které se týkají některých konkrétních agend. A ty agendy, bavíme-li se o agendě například sociálních sítí, tak asi není nutné, aby ten člověk, který to dělá, měl doktorát z jaderné fyziky nebo třeba byl nějaký pokročilý příjemce grantů v klimatologii. Já myslím, že sociálním sítím rozumí spíše mladší lidé dneska, určitě ne vy nebo já, ale lidé, kteří třeba dokáží a sledují nějaké trendy tady v této oblasti. A pak, když si vyhodnotili, že ten jeden z těch dvou lidí je na toto pro ně vhodný, no tak perfektní. Já si myslím, že když bychom se podívali na předchozí vedení ministerstva životního prostředí, kde kvalifikací pro to, aby tam mohl desítky lidí pracovat, bylo, že byli členové Mladých lidovců, tak myslím si, že současné vedení ministerstva životního prostředí k tomu přistupuje velmi zodpovědně a opravdu řekl bych lépe, protože tamto předtím bylo čisté rozdávání trafik. Dnes evidentně tam jdou lidé, kteří rozumí věcem, o které se tam mají starat.
2: Mohu jenom doplňující dotaz. Ano. Já jsem se ptala na ty kvalifikace těch dvou lidí, protože to, že pan Šejna na Instagramu dnes není nějak výjimečné, to je opravdu každý. A Instagram
3: ale vy jste, opravdu paní Noro, vy jste každý. Také na Instagramu, ale já bych vás na ministerstvu jako správkyni sociálních sítí nezaměstnal. Nezlobte se na mě. Zatímco
2: já
3: pokud si vyhodnotilo...
2: Ale jako ten výtlak pana Šejny na sociálních sítích není nějak výrazný proto, aby to byla nějaká kvalifikace.
3: To je váš názor. To je váš názor a vy,
2: ohledně toho
3: vy nejste ve vedení ministerstva životního prostředí. Sedí, abyste o tom rozhodovala. Pokud tam někdy budete, tak si tam vemte, koho vy chcete. Já myslím, že ministr se rozhodl a vedení ministerstva životního prostředí se rozhodlo o tom, že si tam vezme lidi, v nichž vidí nějaký potenciál naplňovat nějakou agendu, kterou oni si přece vzali. Já bych jim do toho nemluvil a to, že někdo je na Instagramu, to zrovna třeba ve vašem nebo ani v mém případě určitě by nebylo dobrou kvalifikací.
2: Jako nespochybní, ptala jsem se na tu kvalifikaci, jakou mají. A pan Kubásek oddělení rozpočtu má jakou kvalifikaci pro to?
3: Já nevím, paní Noro, proč se ptáte mě, proč se neptáte ministra životního prostředí, ale já jenom říkám, že
2: protože
3: tady čtu
2: to jsou
3: o panu Kubáskovi,
2: právě proto se vás na to ptám,
3: protože
2: jako čtu
3: o panu Kubáskovi, že to je řidič a skladník. No já si to nemyslím, to je to, co vy chcete neustále opakovat, aby si to lidé mysleli. Tak já si myslím, že má i jiné přednosti a to, že vy je nevidíte, to je váš problém, ne můj.
4: Děkuji.
0: Co tomu říkáš?
1: To bylo úžasný. To bylo skvělý. To je váš problém, ne můj.
0: Víš co, oni prostě šťorají úplně do všeho. Víš, kde je Kubásek?
1: Nevím.
0: To je, jak se říká, nově influencer. To on dělá, on jako dělá hodně streamů vlastně proti současné opozici. Jo. On pochopitelně za Fialovy vlády tlouk taky tím naším směrem. A tak,
1: no jo, no tak to je jasný, že se jim nelíbí.
0: No
1: že?
0: Jasně, že se jim nelíbí.
1: To,
0: no,
1: je, tak... úplně, to je úplně jasný.
0: Takže, no a proč ho tam, no ježíš, taky se ptá ministra, ne? Proč ho tam, zajímavý je, že se neptá, jako, kde jsou ty peníze, co rozfrcali Piráti, jako jo. Nezačíná. Ona by klidně mohla začít. Víte, za Pirátů a za předchozí vlády se tady rozfrcalo spousta peněz, nešetřilo se, rozhazovalo se, kamarádi se zaměstnávali na kde co. A já se chci zeptat, jestli tohle to není obdobná záležitost. Takhle by se správně měla zeptat, protože ta otázka, tak jak ona ji klade, tak to je otázka, která je to otázka pro otázku, ale to důležité, proč ona se ptá, aby do té veřejnosti zasela to skladník a řidič.
1: Skladník a řidič, ano, ano. Ano.
0: To je to důležité.
1: To je důležitý. Tam je důležitý, aby tohle to jako jasně.
0: A jakákoliv odpověď ti neuspokojí, protože ona dál bude opakovat skladník a řidič.
1: Skladník a řidič, ano.
0: Tak. Oni dneska takhle pracují, oni mají vypracovaná schémata o modus operandi, jak lidem prostě jedou. Podsouvají a jedou, no.
1: A jenom
0: víš, co
1: se
0: to je, verbež, to je
1: podat.
0: Hele, Nora Friedrichová, teď ona byla vyšetřovaná kde na Nově, nebo kde, co tam dělala za rozbroje a jak tam řídila, vlastně ona byla nějaká ta šéfredaktorka, byla neporazitelná, nebo načete je, byla, já nevím, v nějaký televizi velký, tam z ní měli těžkou hlavu, protože ona si tam vytvořila republiku v republice, že jo, nesestřelitelná.
1: Tak víš co, oni jsou všichni, jako mají pocit tyhle z těch médií, že jsou nesestřelitelný, zejména prostě z ČT a to jako prostě úplně, jenom oni, nikdo jiný.
0: No, tady Kubáska máme. Influencer podporující motoristy František Kubásek nově pracuje na ministerstvu životního prostředí, které vede právě tato strana. Kubásek je řidič, to je Deník N píše. Jo. Kubásek je řidič a zároveň provozuje alternativní web Incorrect. To nemá s inkontinencí nic společného, jo. To je Incorrect.
1: Jako co to je jako za informace? Je řidič a zároveň to.
0: Bože. A tady pod tím je napsáno, tak to je přímo na komoru. Upřímně Frantovi gratulujeme.
1: Jo.
0: No jo, no.
1: Tak on je mladý nějaký?
0: To je takový člověk, já nevím, 35, dejme tomu. Jo. No, určitě, až ho uvidíš, jak vypadá, tak ho znáš.
1: Já si ho vyhledám a uvidím, jestli ho znám.
0: Jestli ho znáš. No.
1: Jo.
0: Teď se pojďme podívat na našeho kolaboranta.
1: Jo, máme kolaboranta.
0: No, vrchní kolaborant.
1: Tak. Jo, myslíš toho úplně nejvrchnějšího?
0: No, myslím úplně toho tam Hradčanská jedna.
1: No tak to je teda jako tak, ten je teda pěkný. Jo.
0: No ale my to říkat nebudeme, protože...
1: Já už ho nemůžu ani vidět.
0: My ani jeho jméno nechceme vyslovovat, protože si nemyslíme, že si to zaslouží, protože to, co předvádí, to je prostě vrchol, to je vrchol kolaborantství. On absolutně nerespektuje vůbec nic. A já jsem se někdy dočet, že přeci nějaký politolog, jako říkal, nikdo se nemusí bát, že by se choval jako neřízená střela. Jo, prezident. Zatím se tak chová, tyjo. Tamhle slíbil letadla.
1: Nechce korunu.
0: Hele, on jede někam na vejlet a nemá na zaplacení, tak řekne, dáme vám letadla. Nebo aby dostal slevu na ubytko, tak slíbí letadla ukrajinské letce.
1: Že by jako vyletěl do té Ankary, jako, co by tam ještě slíbil všechno. Ty jo.
0: No, co by se tam domluvil, jako, tak on tam potřebuje jako lobista a jako vrcholný představitel firmy obchodující se zbraněma.
1: Tak tam musí být, že jo?
0: Tak tam musí být přítomen, že jo? A teď tam nechce tam letět za svý, pochopitelně.
1: Ale počkej, já jsem někde slyšela, ale já se předpokládám, že to je...

0: 7. července.
1: 7. července, jo, tak to
0: no
1: máme
0: počkej,
1: ještě
0: o tom dáme řeč, počkej, dáme o tom řeč, mám k tomu nějaké info. Jak s ním vláda vydrbala, to je dobrý. Tak počkej.
2: No to je právě to, že místo toho, aby se tady vytvářela nějaká pozice České republiky, tak místo toho máme prezidenta, který nám jezdí po světě, stěžuje si na Českou republiku, že nedělá, co podle něho má, vyhlašuje si svoje názory na to, že bychom měli být tvrdší vůči Rusku, jako a takhle si tady něco střílí, aniž by to měl s kýmkoliv dohodnuté, rozhoduje se pravděpodobně, že se přidává k tomu Pobaltí, jako protože to říká v Estonsku, takže ano, on se vlastně, on si volí určitou skupinu, ke které se přidává a tam se přidává za koho? Za nás? Dohodl se na tom nás s náma veřejností? Ani s tou vládou se na tom nedohodl. Tak to je to pubertální jednání. Takhle se přece nedá chovat. Ale to co dělá prezident, jako tady tohle umíněné musím tam jít, jako to vlastně, ale když zároveň přitom dělá kroky, kterými vlastně dává najevo, že se s tou vládou nebaví, že ji ignoruje, že vyhlašuje věci, které s ní nemá a dokonce jí napadá z Estonska, jako je tohle fakt připadá jako chování nějakého rozmazleného fracka a ne prezidenta.
0: No jo, rozmazlený fracek. No jo, dvě dávky. A propo, postřehla si tu hlášku, kterou říkal Macinka?
1: No, to jsem se právě jako chtěla nechat podat, protože jsem se tak soustředila.
0: No přeci, Maričku, podejte mi pero. Jak tam tady pan profesor nabízel výuku latiny? A on říkal, no ale já pracuji jako skladník ve šroubárně a já nevím, jako, k čemu by mi to bylo. A on právě říkal, no i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále.
1: Vergilia v originále, no? Ano. Já jsem si to myslela, ale říkám, radši se nechám podat.
0: Jo. No, tak proč ne, viď? Se mi líbí, že už jako se otrkali a že už mají ty novináři úplně na háku.
1: Jo, ty už to tam mají úplně.
0: Se může jako Friedrichová jako to. No.
1: No.
0: Řeknu pointu, jo. Takový ten divnej z té Hradčanský 1, tak přišel do vlády, jo, a on vlastně vyhrožuje tím, že pokud ho nevezmou do té Ankary, jo, do toho letadla a sebou tam do té delegace, tak že podá kompetenční žalobu, že mu brání ve výkonu prezidentských pravomocí, které jsou definovány jako, že prezident zastupuje Českou republiku navenek. Ovšem v souladu s tím, jak vláda dělá zahraniční politiku. Ale na to on úplně prdí, takže on vystupuje sám za sebe a vůbec ty svoje kroky nekomunikuje, to říkal Zaorálek, nekomunikuje s vládou. No a tak oni na té vládě, aby on nemohl podat tu kompetenční žalobu, tak mu schválili, že v září pojede na summit OSN do New Yorku. Až
1: tam
0: do New Yorku. Tam
1: nemůže
0: na motorce. Že? Tak tam potřebuje letadlo, samoliot. Tak bude samoliotovat až do New Yorku. A tím pádem mu vzali vítr z plachet, že nemůže podat tu kompetenční žalobu. Protože už má schválený ten New York, jo. A pozor, co se týká Ankary, tak se dohodli na vládě, že tu delegaci, že se k ní budou vyjadřovat s konečnou platností 22. června.
1: Mm-hmm.
0: To znamená, že 7. června do nějakého 5. třeba, prostě i kdyby podal kompetenční žalobu,
1: tak to nestihne.
0: Tak se to nestihne soudně vyřešit, že jo?
1: Ale on možná pak už ani nesežene letenky.
0: Hlavně vláda bude schvalovat. Rozumíš, vláda bude schvalovat oficiální delegaci 22. Je na bílé dni, že to nesch-

0: schválili schválně proto, že ho teďko nechají vařit. Povařej ho ve vlastní šťávě. Ať se předvede, jestli teoreticky on by mohl tu žalobu nějak přeformulovat a najít nějakou jinou verzi, jako, ale na co by ji podával ještě? Maximálně na to, že je vrchní velitel vojsk.
1: A jo? Že tam musí jet, no.
0: No nemusí, tak od toho má ministra obrany, ne, který tam bude.
1: To je ale teda velmi, velmi zapeklitá situace.
0: Takže zase se, zase se ukázalo Babišovo šibalství. Liška mazaná.
1: Na tím dlouho přemýšlel, dlouho to studoval, dlouho to vymýšlel. To nebylo tak jednoduchý.
0: Takže jako panáček teoreticky může dát motocyklu, že jo, to je jasný, ale aby se neprostit. No tak... Takhle si ho namazali na chleba, jo. Já tady mám k tomu článek z novinek. Mm-hmm. Babišova vláda učinila chytrý krok. Pozor, to napsali Novinky, jo.
1: Oj.
0: Chytrý tah. Může se vyhnout žalobě prezidenta. Schválení účasti prezidenta Petra Pavla na summit OSN v New Yorku byl ze strany vlády Andreje Babiše chytrý tah. Pavla mohlo zdržet od podání kompetenční žaloby kvůli summitu NATO. Případně jej od ní odradit úplně. Vláda se má definitivně vyjádřit k obsazení delegace do turecké Ankary 22. června. Pokud Pavlovi nevyjde vstříc, nebude mít na spor u ústavního soudu mnoho času. Konflikt mezi Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli summitu NATO hoří už 2 měsíce. Prezident se pokusil rozseknout jej v pondělí na jednání vlády, odešel však s nepořízenou. Spekuloval se, že Pavel by mohl kvůli trvající nejistotě oznámit podání kompetenční žaloby na Babišův kabinet hned po tomto jednání. Místo toho však oznámil, že počká na rozhodnutí vlády 22. června. Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá, řekl novinářům prezident. Babišova vláda v pondělí nečekaně schválila Pavlovu účast na summitu OSN, který se koná v září v New Yorku. Případná kompetenční žaloba postavená na tom, že vláda brání prezidentovi ve výkonu pravomocí a zastupování státu navenek, tak pozbývá politické síly. Vyfoukli mu vítr z plachet, hodnotí krok vlády politolog Michal Malý z Karlovy univerzity. Jak by se rozhodl ústavní soud, to samozřejmě nevím, ale je zřejmé, že ta argumentace, kterou dosud používala prezidentská kancelář, bude muset být přeformulovaná, pokračoval politolog. Už se nebavíme o zasahování do prezidentových kompetencí, ale pouze o účasti na summitu NATO. Je to od vlády velmi chytrý krok, dodal Malý. Změna manévrovacího prostoru? Změnou situace vnímá i ústavní právník a bývalý Pavlův poradce Jan Kysela. Vláda totiž podle něj dala najevo, že nebude prezidentovi bránit v jeho zahraničních cestách. Ještě minulý týden to vypadalo tak, že vláda nebude chtít prezidenta nikdy nikam poslat. Takže v jisté míře se změnil manévrovací prostor, zejména pro prezidenta. Otázka je, nakolik se mění situace pro ústavní soud, řekl Novinkám Kysela. Je krajně nepravděpodobné, že by ústavní soud stihl rozhodnout do 7. července, kdy se summit koná. Otázka pro ústavní soud podle Kysely zůstává stejná, tedy co znamená zastupování státu navenek? Jestli to znamená, že kdykoliv chce pan prezident někam jet, tak mu to má vláda umožnit a jeho cestu pomoci zabezpečit, nebo jestli je ten model postavený jinak. V tomto ohledu je dnešní událost posunem. Pořád platí, že by se na tom měl prezident a vláda dohodnout se zřetelem k tomu, jak to probíhalo v minulosti, poznamenal ústavní právník. Prostor pro podání kompetenční žaloby však podle Kysely stále existuje. A změna podle něj ani neznamená, že by s ní Pavel nemohl uspět. Jenže pokud vláda 22. června Pavlovu účast neschválí a prezident věc navrhne posoudit ústavnímu soudu, ten na to nebude mít dost času. Je krajně nepravděpodobné, že by ústavní soud stihl rozhodnout do 7. července, kdy se summit koná. Poznamenal právník. Ale je možné, že ústavní soud už o sporu přemýšlí. Záleží také na tom, koho se budou chtít ptát. Lhůty v tomto typu řízení upravené nejsou, dodal Kysela. No ale je tam minimálně 14 dnů asi to, viď, na pravomocné, no, se stalo pravomocným.
1: No asi jo.
0: No a 22. červen až 7, to je 14 dnů. Ústavní právník Ondřej Preus si nemyslí, že by souhlas s účastí Pavla na summitu OSN měl prezidenta od podání kompetenční žaloby odradit. Za mě se tím nic nemění, řekl Novinkám. Prezident tvrdí, že vláda mu nemůže bránit zastupovat stát na těchto akcích. Takže to, že vláda jednou rozhodla pozitivně, nic na jeho postoji změnit nemusí, dodal Preus. Lze podle něj spekulovat, zda posouváním termínu rozhodnutí o summitu NATO se vláda nesnaží případné kompetenční žalobě vyhnout. Dva týdny na rozhodování je pro ústavní soud podle Preuse velmi krátká doba, ale ústavní soudci už o věci jistě uvažují míní. Napínání není zvykem. V minulosti bylo zvykem, že Česko na summitu NATO zastupoval prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil. V roce 2022 se summitu nezúčastnil končící prezident Miloš Zeman, avšak tehdy to bylo kvůli zdravotním problémům. Pavla jako bývalého předsedu vojenského výboru NATO do Ankary táhnou i jeho výjimečné kontakty a postavení. Summitu se jako hlava státu už účastnil třikrát. Bývalá vláda Petra Fialy jej v tomto smyslu nenapínala. Účast pana prezidenta se předjednala v dostatečném časovém předstihu na pravidelných jednáních prezidenta a premiéra. O účasti nebyla žádná zásadní debata, protože podle zvyklosti na tato jednání jezdí prezident, pokud mu to okolnosti umožňují, řekl Novinkám ex-premiér Fiala. Formální schválení Pavlovy cesty na summit však přišlo až týden před jeho konáním. Formálně bylo vyslání delegace schváleno jako bod bez rozpravy na jednání vlády 18.6.2025, dodal Fiala. To je všechno. Tak
1: oni mu to schválili ještě dopředu?
0: No, oni mu schválili to září, to mu schválili prostě. Jo?
1: A co mu schválili toho 18.6.2025?
0: To říká Fiala. 18.6.2025, promiň. To schválili Pavlovi jako oni, jako ODS.
1: Jo, jako ODS. No, tak to víš. No,
0: no tak teďka... vše je jinak, že jo. Babiš není Fiala.
1: A kočka není pes.
0: Kočka není pes. A to, že někdo sedí na hradě, ještě neznamená, že někam pojede, že jo?
1: Jo, přesně tak. Jako.
0: Se svýma debilníma názorama. Hele, jeho snůška kolaborantství, jo, to je opravdu jako na zváženou, jestli vůbec na něj nepodat trestní oznámení pro velezradu. To, co on předvádí, to je neskutečný. Takže on tvrdil, že pokud nepřijmeme euro, tak se nám nebude dobře dařit, jo, třeba.
1: Jo, to už by se nám nedařilo vůbec. Už takhle to stojí za prd.
0: A poslouchej, víš co teďko zase vymyslela dutá hlava na zelenala?
1: Ne.
0: Pokud bychom přijali jako hlavní komunikační jazyk němčinu, která je v Evropě mnohem více rozšířená, dali bychom našim dětem férovou šanci uspět. Česky se můžou učit jako druhý jazyk. Nebudu tady ani to... To se tady jako připsal ten, kdo to tady... Jako, no, hele, to je prostě vlastizrádce, to je kolaborant, to je prostě nepřítel tohohle národa. Jako lidi to nechápou, co to je za krysu, tohleto.
1: No, to, spousta lidí to nechápe, ale on je hezký. On je jako Masaryk.
0: Jo, víš, on je jako Masaryk, já jsem úplně zapomněl, tyjo.
1: No, ty jsi to zapomněl, on je jako Masaryk.
0: Jo, tak že se Nora Friedrichová neptá, jakou kompetenci má teda tady na výkon této funkce tenhle ten panáček.
1: No jo, ale že bychom se jako učili němčinu, že by děti měly jako mateřštinu němčinu, jo, tak to je dost dobrý, no. To, tak
0: No.
1: to má něco společného s nějakým tím Brnem, ne?
0: No a že
1: Jako
0: bychom
1: to...
0: si dali ještě na vlajku Hakenkreuz, ne? Za chvilku přijde.
1: To by šlo, no.
0: Tak to čekám, kdy to z něj vyleze, jako.
1: No to snad není pravda tohle. Tady od toho panáčka už můžeš očekávat vlastně úplně všechno.
0: No jasně, že úplně všechno. No a teď tady ještě máme, nám vyplouvají, víš, lezou ze skříní ty kostlivci. Představ si film, jo, prostě. Nazval bych ho třeba bych ho nazval Zombie pětikolky. Jo?
1: Zombie pětikolky.
0: Vylej, a teď prostě záběr na ty
1: Na ty
0: ministerský skříně,
1: skříně.
0: jak z toho lezou ty kostlivci, jo? A každý kostlivec má na krku nějaký nápis pověšený, třeba dozimetr, jo. Bitcoinka,
1: Jo,
0: bitcoiny, jo.
1: jo.
0: Nákupy F-35,
1: Teď jsou k tomu ještě
0: nákupy
1: nějaký
0: zbraní pro
1: kulomety.
0: policii, jo, tak poslouchej dobře. Rakušan 14 až 660 milionů pro překupníka. Česká republika mohla koupit vrtulníky pro policii a letecké hašení od francouzského Airbusu za 2,52 miliardy korun. Resort Víta Rakušana ve značně kontroverzním tendru nakoupil dražší stroje od firmy rodiny Strnadových za 3,2 miliardy bez DPH. Je tady k tomu odkaz na článek. Opět jsme světový unikát. Nikde jinde v Evropské unii nebo rozvinutých západních zemích totiž výrobci civilních či vojenských vrtulníků neprodávají státům stroje skrze překupníky. Navíc o 660 milionů dráž, než za jakou cenu je nabízí konkurenční výrobce, prověřený dekádami referencí. S výjimkou České republiky bychom také asi jen marně hledali zemi, kde získá nejpoužívanější hasicí vrtulník na světě 0 bodů za kvalitu. V neposlední řadě, při posuzování, v neposlední řadě také nelze najít jinou zemi, kde by výrobce vrtulníky vyrobil, licenční subdodavatel je upravil a překupník je následně koupil, aby je za vyšší cenu prodal státu. Resort pod vedením Víta Rakušana toto všechno dokázal. Celý článek naleznete na platformě Medium na odkazu níže. Uvidíme, jak dlouho tam vydrží. V textu se dozvíte, proč v tomto tendru nedává smysl doslova nic. Firma Česká letecká servisní podala nabídku z pozice překupníka, nikoli výrobce. Airbus dostal 0 bodů za kvalitu, ačkoliv podle produktových brožur, zahraničních referencí i případů jiných dodávek z Evropské unie požadované parametry splňuje. Vnitro podmiňovalo účast v tendru doložením prodeje nových vrtulníků pro odbor obdobné účely v rámci referenční zakázky. Podle veřejných zdrojů, tiskových zpráv a účetních závěrek vítězné firmy přitom takový prodej strojů z novovýroby nikdy neproběhl. Když jsem psal o České republice za vlády Petra Fialy jako o státu rodiny Strnadových, nebyl jsem ve své nadsázce zřejmě daleko od pravdy. Všechny české mediální redakce měly stejné zdroje přímo pod nosem. Nikdo se ale neodhodlal k jakémukoliv rozboru tohoto prapodivného tendru. Nahánění Filipa Turka za příspěvky na sociálních sítích nebo zkoumání nájmu obecního bytu a prověřování přístřešku pro karavan u Zuzany Mrázové, to byla ta skutečně viditelná a zřejmě i vděčnější témata. Tohle je teprve začátek. Rakušanův rezort totiž postupoval prapodivně i v dalších případech a znovu se týkaly rodiny Strnadových. Okolnosti popíšu v následujících textech. Píše Šalom. No. Hmm,
1: tak vidíš to, no. Tak i takhle se to dá dělat.
0: Tu vidíš. 660 milionků, tu jenom milionek, jo. Tu tam.
1: Milionek k milionku a už máme miliardu.
0: Jo. Zvláštní, veď, člověče.
1: Co ještě
0: na tu Fialovou vládu vlastně tady praskne?
1: Ale víš co, jako když už toho vyplynulo tolik a Fiala si furt běhá po světě, svobodně, beztrestně.
0: No tak to víš, musí se to zprocesovat. No a potom to asi někdo tak nějak jako odnese. Zase někdo za chudáčka to odnese. No.
1: Bože.
0: Zajímavá dobrá zpráva. Dobrá zpráva je přišla z Bruselu. Představ si,
1: Jak může z Bruselu přijít něco dobrýho?
0: No jo, normálně. Dokonce z Bruselu přišla dobrá zpráva, ty. Já to jenom najdu, jo. A pustím ti to, abys mi věřila.
1: Ale to já ti věřím.
0: Jenom, aby si se
1: jenom přemýšlím, co může být dobrýho, jo, v Bruselu. Ale a dobře.
0: Nevíš, kdo je to Mark Rutte, jo?
1: Ano, ano.
0: Generální tajemník Severoatlantické aliance prohlásil, že Ukrajina je nyní tak úspěšná, že Vladimír Putin je schopen zorganizovat 9. května jen s oficiálním dekretem od Volodymyra Zelenského.
1: Tak, no. Vladimír Putin potřebuje dekret od Zelenského, aby mohl udělat oslavy 9. května v Moskvě. Jo?
0: No, to je víc.
1: A prosím tě, teď tu o červený karkulce, tu tam máš taky?
0: No, jestli chceš, tak já ji najdu. To je masakr, ty jo.
1: To už jako, já nevím. To, mně už to přijde, že si z nás dělají jako legrácky. Co jako vydržíme?
0: No, máme kádry na správných místech. To je důležité, protože představ si, že svět je v pohybu, pořád se něco nového děje a my potřebujeme pevné kádry, vyspělé kádry, takové ty opravdu vlastence, kteří nás zastupují třeba v tom Evropském parlamentu. Jo? No, mezi takové patří Danuše Prázdnuše. Takže Danuše Nerudová prohlásila, že musíme přijmout nové emisní povolenky ETS2, protože jinak nebudeme moci využívat fond placený z výnosů těchto emisních povolenek. Takže občanům nejdřív zdražíme benzín, naftu, plyn a vytápění pomocí ETS2. Pak jim část těch peněz vrátíme přes fond vytvořený z těch samých povolenek a budeme očekávat potlesk. To už není klimatická politika, ale ukázkový kolotoč přerozdělování. A když někdo upozorní, že by bylo jednodušší lidi vůbec neobírat, dozví se, že tomu nerozumí. Ale hlavně, zaplatí to takhle občané, a to ještě jako firmy, jo, to ještě zase tady vymýšlej, že Brusel by chtěl, aby firmy odváděly přímo ještě jednu daň do Bruselu, protože podnikají na území Evropské unie. To proto, že oni potřebují peníze a ty peníze v úzovkách, část těch peněz vracej, ale dávají si podmínky, za kterých ti je vrátí. To znamená, že oni ty peníze, které ty jim musíš dodat, musíš jim je odvést, tak oni ti jich část vrátí, ale diktují podmínky, za kterých ti ty peníze budou ano. vracet. Musíš být loajální a tak dál, dodržovat klimatický nějaký blbosti. To je normálně fašistický přístup, jako fašovně, lepší lidi budou...
1: Kdyby jsme si ty peníze nechali, ty daně tam neplatili, tak taky se využijou tady a nemusí být všude cedulky pořízenost dotace Evropské unie. A lidi si myslí, že to je zadarmo, nebo já nevím. Vždyť to stejně sami platí.
0: No a co? Myslíš, že jim to dojde?
1: Ne.
0: No vidíš to. Neočekávají neočekovatelné.
1: Jo, jenom tak jako, rozumíš, to je taková polemizace, jenom, že by jako mohlo třeba.
0: Ne, nemohlo.
1: Aha. Nemohlo.
0: No, nemohlo. Tak, já tady ještě zkusím.
1: Ještě tam máš něco
0: nalézt tu hezkýho. Radostnou zprávu, rozumíš?
1: Jo, já furt čekám, no.
0: No, tak už to mám, představ si to. A dobře jim z toho nebude. Už to mám velebnosti. Tak, si to pojďme pustit. Luboš Blaho.
2: Tak toto je bomba. Magazín Politico dnes vydal článok, podľa ktorého sa v Európskom parlamente spúšťa vyšetrovanie českého pravicového europoslanca Alexandra Vondru, pretože pôsobí v českej mimovládke, ktorú financujú zbrojárske firmy. Podľa Transparency International je to jasný konflikt záujmov, keďže Vondra v Európarlamente pravidelne obhajuje vojenské výdavky zbrojenia vojny. Mám s tým osobnú skúsenosť, keďže som s týmto českým militaristom sedel v televíznej debate a on tam otvorene obhajoval americké a izraelské vojny. Dokonca mal pochopenie pre bombardovanie dievčenskej školy v Iráne. A keď som ho za to kritizoval, tak utiekol z diskusie. A potom vymetal české médiá a vyplakával, že mi mal dať pesťou a že som žiak Lenina a tak. Možno si to pamätáte. Dnes už je jasné, prečo pánko takto húževnato podporuje vojny. Lebo think tank, v ktorom pôsobí, má väzby na zbrojovky a tie na vojnách pekelne zarábajú. Vondrov think tank sa volá Centrum transatlantických vzťahov a je to hlasná trúba záujmov Spojených štátov a Izraela. Obhajujú vojny a za to sa im kotulajú dary zo zbrojoviek. A Vondra za záujmy týchto zbrojoviek lobuje v Európarlamente. A určite nie je jediný. Spomeňme si, že napríklad KDHčka Miriam Lexman pôsobila v Medzinárodnom republikánskom inštitúte, čo je americká mimovládka, ktorú financuje americká vláda a najväčšie zbrojárske firmy. A zhodou okolností, dnes Lexman sedí v Európarlamente, jej názory sú na nerozoznanie od jej kamoša Vondru a keď má odsúdiť americkú či izraelskú agresiu, ide to z nej ako z chlpatej deky. Som veľmi rád, že Vondra bude vyšetrovaný. Presne toto si zaslúžia vojnoví štváči v Európskom parlamente. Ale nerobím si ilúzie. Keby mali potrestať či vylúčiť všetkých europoslancov, čo majú nejaké napojenia na zbrojársky biznis a militaristické mimovládky, tak by to tu rovno mohli celé rozpustiť. Srdečne pozdravujem pána Vondru a želám skoré odsúdenie.
1: No, ale to je moc hezký. To je moc hezký, že Sašenka má problém.
0: To, viď, jako, já jako nechci být jaksi tohleto, ale u nás na vesnici se říká, že každý prase má svýho řezníka. A nebo také, že na každou svině se voda vaří. Jako,
1: se vaří,
0: No jo, čověče. Viď? A přitom on to myslí tak dobře.
1: No já ho teda nemůžu ani vidět, jo. Jako, upřímně, jako ten, když se někde objeví, no v té slovenské televizi, nebo kde to bylo, jak utek, to bylo opravdu jako až už jako za hranou, jo, to už.
0: No jo.
1: Jo, ale teď si vem, jako jak on dlouho tam je, když on je tam od nějakých devadesátek.
0: No on je tam pořád, no tak on je tam od samého prvopočátku, protože tam zastupuje ty zájmy, ne, bože můj, tak přeci tam mají ty svý lidi, ne. No ale jednou, jednou se takhle bude mluvit o tom nájemníkovi na Hradčanská jedna, jako.
1: No.
0: To musí přijít, jo. To musí přijít.
1: No já vím, že to musí přijít, ale už jako včera, kdyby to přišlo, tak je pozdě.
0: No. Tak, teď mám... takže Vondra, prostě, který... já jsem to tady pouštěl, že jo, jednak jak utekl z té debaty, jak se urazil, že mu tam Luboš Blaho nakládal, protože se ho ptal a ty jeho slavný kolegyně, proč neodsoudí teda útok na Venezuelu, útok na Irán, proč neodsoudí, když to jsou ničím nevyprovokované agrese. A Vondra tam vykládal, jak oni tam bojují za naši bezpečnost, jo.
1: Jo, to určitě.
0: Ještě nebylo řečeno, co vlastně v tom Iránu teda jako měli tak nebezpečného. Když měsíc předtím do Bílého domu dorazila pravidelná zpráva od expertů amerických, kteří dohlíží na to, aby, a dohlíželi na to, aby v Iránu ten program probíhal v rámci mírového nevojenského jaksi použití. Takže ten iránský jaderný program byl sledován, pravidelně monitorován a pravidelně chodili zprávy. A měsíc předtím, než tam vlítli Američani, údajně, protože vyvíjejí atomovku a nevím co. Tak dostal Donald na stůl zprávu pravidelnou, že zase opět se Irán chová podle úmluvy. Přesto, že Američani od té dohody jako odstoupili. Jo. Takže ono se to dneska totiž jeví tak.
1: Nesmyslný.
0: Víš, jak se to dneska jeví? Že pokud nemáš jadernou zbraň, tak si s tebou normálně vytírají záda. Jako, jo. Ty, co jí mají. A aby to nemohlo být, na to existuje... aby to takhle nemohlo být, tak na to existuje pakt. A z toho paktu Amerika vystoupila teďko pod vedením Donalda. Jo.
1: Tak to je taky nějaký divný, ne?
0: Tak to není divný, to je naprosto účelový. Takhle oni se chovají, víš? A co je úplně, úplně jako úsměvný, že oni řeší, jak do toho Rumunska, jak zaútočil tam ten dron ruský, jo? Slyšela jsi to?
1: No, slyšela jsem to. To bylo snad minulý týden, ne?
0: No, tak oni, že jo, ten dron se pokoušeli sestřelit, poškodili ho a ten poškozený dron spadl v Rumunsku za hranicema na nějaký bytový dům. Ale už třeba vůbec neříkají tady u nás ve zprávách, informací, která vyšla v Helsingin Sanomat, jsou noviny v Helsinkách, Ukrajina Suntasy, to nedám, tak to nepřečtu, ale mám tady překlad, finská média, Ukrajina omylem v úvozovkách vypustila drony na Finsko. Zasahovala ruská protivzdušná obrana a drony se střelila.
1: Aha, a to jsme se nikdy nedozvěděli, že jo?
0: No, to nám tady zapomněli jako říct.
1: To
0: no, oni ty média to... hlídají tu pravdu, že jo? To je jasný.
1: No, jasně.
0: Jo, tu vyváženost a tak. Takže oni to mají na starosti, tu demokracii. A tohle nebylo moc demokratický, tak nás tím nezatěžovali.
1: To se nehodilo do krámu.
0: Ne, to se nehodilo, to je hnusný. No.
1: Jinak, jo, tak jdeme dál.
0: Vypadá to, že útoky ruských dronů a raket na Kyjev jaksi způsobily stržení telegrafních drátů. A tak Volodymyr píše na všechny strany. Napsal dopis Vladimíru Vladimiroviči, ale také napsal do Bruselu.
1: Jakože psacím písmem, jako jo.
0: No, jako vlastní rukou. Na klávesnici. No.
1: Jo.
0: Žádné poloviční členství. Chceme celou Unii. Prezident Zelenský poslal do Bruselu jasný vzkaz. Ukrajina odmítá kompromisy ohledně svého budoucího vstupu do Evropské unie. Volodymyr Zelenský se v novém dopise evropským lídrům ostře ohradil proti snahám nabídnout Kyjevu pouze částečnou integraci. O co přesně? Pozor, ale on řekl, že chce celou Unii. Jo? A to je to, co si já jsem řekl, že to oni v podstatě si tam pěstují panáčka, tak jak si pěstovali Hitlera, tak si pěstují tohle panáčka, aby ty satanisti rozseli ten hnědej mor, aby rozseli po té Evropě a potom, aby tu Evropu ovládli. Oni nebudou ovládat tak, jak to dělal Hitler, že někam napochodovali prostě a to. Oni v podstatě rozseli ty nacistický banderovský bandy různě po Evropě. A bude-li potřeba, Evropa se bude třeba bouřit proti některým požadavkům,
1: tak oni vyrukujou.
0: Tak jim to předvedou. Jo? Tak jim to předvedou.
1: Jo, jo, Praha je jich plná.
0: Takže z tohohle nás bude bolet brzy hlava. No, když už jsme kousli tohle téma, tak bychom to mohli trošku jako do toho doklepnout.
1: Tak co tam máš k tomuto tématu?
0: K tomuto tématu? No. Ten dopis, který poslal Volodymyr Vladimirovi Vladimiroviči.
1: Já jsem ho nečetla. Říkám zodpovědně.
0: Jsou tam jasné, prostě jsou tam požadavky úplně nesmyslný, jo. Mám tady ten dopis, jak byl zveřejněn. Až nyní se zjistilo, že ten dopis obsahuje utajené sdělení. Když vezmeme první písmena odstavců, asi nebude náhoda, že tvoří slova spasíte mě, zachraňte mě. Je to tady přímo.
1: Aha.
0: No.
1: Tak on píše ještě jako v utajení.
0: Jasně, on je konspirátor.
1: Ty jo, on se normálně asi bojí.
0: Ty by ses nebála na jeho místě?
1: No, už bych teď na jeho místě dávno všichni nebyla.
0: Oni už jdou po něm úplně všichni.
1: Teď už půjdou po něm všichni, jako.
0: No, protože Američani iniciovali založení těch dvou úřadů protikorupčních, protože, jak říkala europoslankyně Jourová, oni se s tou vypořádávají, s tou korupcí na té Ukrajině.
1: No, jasně, no,
0: přestože no. Nezávislí pozorovatelé z celého světa prostě se shodli na tom, že pokud něco přijde na Ukrajinu, ať jsou to peníze, ať je to humanitární pomoc, ať je to vojenská pomoc, tak třetina se použije ve prospěch původního záměru a dvě třetiny se rozkradou, rozprodají, jo. Takže Ukrajina...
1: Ale jinak tam není žádná korupce.
0: Ale až na tohle to tam žádná korupce není, no, v podstatě. No, jo? No. Respektive vlastně až na tu korupci tam žádná jiná korupce není, tak bych to řekl. No a takže Jourová jako zjistila, že to je všecko cajk, jako, a že je dobrý, pohoda, byť informace jsou jiné. Všechny z jeho okolí, to SBU, který to má na starosti, tak už pozatýkalo. Usvědčují je postupně z té obrovské korupce, že jo, Mindič, já nevím, kdo další. No, jenom jeho si všimně nechávají v klidu, jo. Takže s ním mají jiný záměr. On si asi myslel, že ho nechávají v klidu proto, aby si mohl ty majetky, tu jachtu a to všechno, aby si to mohl užít. A já si myslím, že dokud jim bude užitečný, tak ho nechají na pokoji. A potom, až ho budou chtít odstranit, no tak si ho namažou na chleba, jo. No a on už ví, že je to problém, takže už kouká, kde by se jako spasil a zachránil. Spasí tě mě.
1: To je zajímavý.
0: No. Viď?
1: Či jo, tak to je dobrý, jako.
0: Takže ta jeho situace je taková, že on ví, že má omezenou životnost, že už bylo rozhodnuto, kdy se ho zbaví. A teď je otázka, jestli ho nechají podříznout místníma, nebo jestli ho zbalej prostě a tak. Panáček.
1: No, tak to je teda dobrý.
0: No, pak tady mám jeden dokument, který je o střelbě na fakultě. Začíná se to jakoby rozklíčovávat, takže uvidíme. Já to nechci dneska řešit. Ale má to 4 díly, tak jsem zvědav,
1: jestli je to jako, jako natočený, je to jako film?
0: Mm-hmm. Ono je to, jmenuje se to Vina o střelbě na fakultě. Mám tady z Expressu k tomu článek. Nezávislý soud zakázal, nezávislý v uvozovkách, nezávislý soud zakázal vysílání dokumentu Vina o střelbě na fakultě. Demokracie v České republice zase posílila. Zkorumpované soudy kryjí zločince a aktivně se podílí na cenzuře. Obavy, které měli tvůrci dokumentární série Vina, případ fakulta, se naplnily. Soud předběžným opatřením zakázal jakékoliv šíření dokumentu na webu, kde bylo již odvysíláno 5 dílů. Takže 5 dílů. Žalovaný je povinen se zdržet publikování, šíření a jakéhokoliv jiného zpřístupňování všech dílů, včetně dosud nezveřejněný dokumentární minisérie Vina. Případ fakulta na webu viny.cz, na jakémkoliv jiném webu nebo jakýmkoliv jiným způsobem, a to do pravomocného skončení řízení ve věci samé, stojí v usnesení soudu. Takže oni to udělali jako předběžné opatření, aby se to nedalo napadnout ani, jo.
1: Uh-huh.
0: Zda se lidé dozvědí pravdu o tom, co se všechno stalo onoho osudného 21. prosince 2023, zůstává nejasné. My jsme to tady rozebírali, říkali jsme, že to byla rituální záležitost, říkali jsme, že to byla operace tajných služeb a ten, kdo do toho nejvíc viděl, to byla ta maminka té jedné oběti, která se nevzdávala a bušila do toho zleva zprava.
1: Tak skončila na dně macochy.
0: Protože prý z toho byla unavená. Tak byla odstraněna, to jako si myslím, že můžeme klidně říct, bez nějakých velkých spekulací. Byla odstraněna, takže dá se to stáhnout. Dá se to někde tady stáhnout. No. Pak tady mám takový zajímavý podnět k zamyšlení, bych řekl. Jak vydírají vládu z Bruselu k tomu, aby jsme tady stavěli větrníky. Vyšlo to na Echo Porada, čím je vydíratelný Babiš, proč vadí jeho pravá ruka Tunde Bárta. Zaplaví, bychom to vlastně mohli asi přečíst celé, ne?
1: Určitě.
0: Máme na to čas. Musím svlažit.
1: No to určitě.
0: No. Zaplaví Česko už 150 až 150 metrové supervětrníky. Vláda o nich nerozhoduje úplně dobrovolně. Jsme pod ostřížím dohledem Evropské komise, která pojala podezření, že vláda pro větrníky neplane a zákulisně jí vyhrožuje zastavením dotací, říká Daniel Kaiser. Údajně může jít až o 100 miliard korun. Premiér Babiš je tímhle zranitelný a vydíratelný. Vedoucí úřadu vlády Tunde Bárta je trnem v oku mnohým. Začínala u Zdeňka Bakaly, pracovala pro Agrofert v Maďarsku a nyní je pravou rukou Andreje Babiše. Dělá reorganizaci, aby vláda nadále nebyla rukojmím státní správy. Je to naprosto legitimní věc, říká Dalibor Balšínek. Jde tak o věc legitimity. Jsme v demokratické společnosti, vláda je nějakým způsobem volená a odvolatelná, myslí si Jiří Peňáz. Je česká protidrogová politika v pořádku, nebo je potřeba jí změnit? A jak promění Velkou Británii vražda Henryho Blonovaka? No to už jsou velký keci. Takže je to takový nástřel toho, že... A zase, někdo to musel asi donést, takže Piráti píšou neustále dopisy na Evropskou komisi. Tu udání, že Babiš nevyřešil ten svůj střet zájmů. Zapomínají na to, že na Hradčanský 1 v pronájmu bydlí jeden pán, který prostě je přímo v obřím střetu zájmů a proto ho nechcou pustit.
1: Proto ho nechci pustit, ano.
0: Do té Ankary, jo. Takže to je normálně sranda. No.
1: Víš co, na co se těším? Jsem zvědavá, jestli tam fakt vyrazí po vlastní ose, nebo se tam nějak bude prostě vtírat, doprošovat, nebo jestli tam prostě jako dorazí, vnikne tam, jak tak mě tady máte. Já si ho jako představu, jak dojede na té motorce. Víš, jako vjede tam prostě do prostředka.
0: Jako že nějaká, jako...
1: Tady jsem, tady budu...
0: Zaparkuje teďka... motorku.
1: To už je fakt legrační.
0: Hele, zaparkuje motorku, ne?
1: Mm-hmm.
0: Před vchodem, nezaplatí ani parkovní. Ježíš, to bude ostuda.
1: No.
0: Tak dejme si něco z českých
1: chůvů. Už jsi to viděl v barvách, viď?
0: Jo, z českých chůvů a hájů, jo.
3: Mm-hmm. Přátelé, pozor. Tohle video si prosím skutečně nenechte ujít. A pokud možno jej sdílejte dál. Český mainstream totiž musel konečně s pravdou ven. S pravdou o emisních povolenkách. Prestižní Warsaw Enterprise Institute totiž zveřejnil studii, ve které mapuje detailní dopad tohoto ožebračovacího zločinného schématu vymyšleného Evropskou unií na ekonomiky jednotlivých členských států. A víte, co zjistil? Že každý z nás v České republice platí ročně 7 000 korun navíc jen kvůli těmto povolenkám. Že negativní dopad na naše HDP činí až 100 miliard korun. A víte, co je nejlepší? Že za ty povolenky platíme 30x víc než Švédi a 17x víc než Němci. Ti ale mají trojnásobně vyšší platy. Pamatujete, když jsem v České televizi před volbami vysvětloval panu Řezničkovi, že emisní povolenky nemají vůbec nic společného s ochranou klimatu, ale že se pouze jedná o důmyslný systém, jak přesunout peníze z kapes Čechů, Poláků, Bulharů a dalších zemí do kapes Němců, Francouzů a Švédů? Tak teď to máme černé na bílé. Emisní povolenky nejsou ničím jiným, než řešením penzijního systému v Německu. My za naše faktury za elektřinu platíme německé důchody. A já prostě nadále odmítám to, aby Česká republika se nechala okrádat soudruhy z Bruselu. Ten negativní dopad je totiž ve skutečnosti ještě daleko vyšší. Protože díky vyšším cenám elektřiny je dražší úplně všechno. Potraviny, stavební materiály, absolutně všechno, co si kupujete. A logicky to znepříjemňuje život i našim podnikatelům, protože to zvyšuje jejich náklady. Celkový dopad je tak ve stovkách miliard, možná i v bilionech korun. A my nadále budeme předstírat, že se jedná o nějakou zelenou politiku a že tím zachraňujeme planetu? Ani náhodou, přátelé. I kdybychom měli zaplatit 100 miliard korun ze státního rozpočtu a neplatit emisní povolenky, tak je to mnohem lepší a vyjde to naši ekonomiku mnohonásobně levněji, než když každý z nás a každá firma tady tenhle ten nesmysl musí platit. A to se na nás chystá ETS 2. V momentě, kdy bude zaveden tento systém, tak se ta čísla ještě zmnohonásobí. Absolutně to odmítám a jsem pro zrušení systému ETS 1 i ETS 2. Je to brzda evropské ekonomiky a hlavní důvod toho, že Evropa chudne oproti Americe, oproti Asii. Hlavní důvod toho, že chudnou Češi na úkor Němců. Na úkor celé západní Evropy. Přátelé, buďte pro a prosím, jak vidíte, podporujte nás dál, protože to, co říkáme, se nakonec vždycky ukáže, že je pravda a že i tentokrát bylo naprosto jednoznačně prokázáno, že emisní povolenky tady skutečně nejsou na ochranu přírody, ale na okrádání našich lidí. A to musíme společně zastavit. Hezký večer všem, díky moc. Pojďte s námi obnovit Českou republiku, naši suverenitu, aby nás Brusel už nadále nemohl obírat o naše peníze.
0: Čeho bude ten Brusel žít, ale...
1: No ten Brusel asi nedožije.
0: A jak budou mít Němci teda ten penzijní systém, když my jim ho nebudeme platit? Vzpomínáš si, kolikrát já jsem tady říkal o tom, o těch penzijních systémech?
1: Ano. Ano, vzpomínám.
0: Tak tudy má teče řeka, jo, přesně. A teď pozor, teď si dáme jednu pecku, jo.
1: Zase bombu.
0: Jasně, tak dneska to je nabitý, chápeš, jako. Dneska to tady není jenom takový, jako že si povídáme, dneska to je.
1: Já jsem si říkala, že doufám, že budeme mít nějaká témata, jsem si tak jako v duchu. A ono je takových záležitostí, no vidíš to?
0: Hele, týden a to bys viděla, co všechno se stane. Třeba u nás,
1: jo, to mě povídej.
0: Ale u nás třeba normálně to pršelo dneska.
1: U nás taky pršelo.
0: Jo,
1: hodně
0: taky.
1: Pršelo. Ale to je dobře, že pršelo, protože mě by jinak uschly kytičky, takže jsem byla ráda, že pršelo.
0: Bys viděla, jak rajčata skočily prostě. Rajčata skočila, jak se vyvinula.
1: Rajčata skočila
0: de facto přes
1: a mě vykvetly. A mě vykvetly ty. A teď jsem to zapomněla, jak se to jmenuje. Mám to na balkóně. Ale fakt
0: nevím. Myslíš terasu?
1: Ne, vykvetly mi tam ty.
0: Pelargonie. Muškáty.
1: Ano. Muškáty, ano, muškáty. Já jsem dneska, jak jsem přilítla z té školy, tak jsem neviděla, jak tam se už pár kvítků objevilo. Tak to je taky bomba.
0: Podíváme se, co prasklo v Evropském parlamentu, jo?
1: Potrubí.
0: No, kdyby. Podíváme se na to, když se jako pátrá potom, na co jsou používané peníze třeba, tak já tady už dlouho říkám, že Ukrajina to je jako jakási líheň těch nacistů, to je jakási jejich, jak bych to řekl.
1: Já si myslím, že oni je tam budou školit, oni je tam budou soustředovat.
0: No počkej, no to jasně, ale to už všechno jako probíhalo, že jo, CIA a tak dále. Ale taková ta bašta nacismu. Bašta nacismu a bašta čtvrté říše, jo. Mm-hmm. Poslouchej, co vyšťoural Luboš Blaho, jo. Ty Slováci, ty prostě jedou bomby.
2: Na Ukrajine postavili koncentračné tábory, kde tríznia politickú opozíciu. Vyplýva to z listu, ktorý obdržal poľský europoslanec od ukrajinského výboru pre politických väzňov a ľudské práva. Keď včera o tomto liste prehovoril na zahraničnom výbore Európskeho parlamentu, reakciou bol nenávistný bukot a búchanie do stola. Potom mu zobrali slovo. Tak toto tu funguje. Európsky parlament s plným vedomím podporuje koncentračné tábory na Ukrajine. Šialené. Oficiálnym listom sa obraciam na Európsku komisiu, aby okamžite zastavili akékoľvek platby kievskému režimu, ktoré sú využívané aj na výstavbu koncentračných táborov. Brusel vlastne financuje tieto zverstvá. Podľa svedectiev je situácia v ukrajinských koncentračných táboroch podobná, ako bola v nacistických pracovných táboroch v Dachau či v Buchenwalde. Najťažšia otrocká práca, minimum potravy, žiadna zdravotná starostlivosť, žiadne práva. Existujú konkrétne prípady, napríklad Andrej Anatolejevič Gimgin zomrel na ošetrovni ako pes po tom, ako ho brutálne dobili dozorcovia. 28. januára boli 8 väzni brutálne dobití dozorcami za to, že meškali na rané cvičenie. Vitalij Kirilčenko bol znásilnený mopom do konečníka. 24. marca boli dvaja väzni do bezvedomia zbití za to, že nemali uniformy, ktoré im ešte nestihli vyschnúť. 31. marca bol Samir Bedraško zmlátený tak, že mal otras mozgu, nevládal ísť na nútené práce a po ďalšom týraní si zo zúfalstva podrezal žily. A tak ďalej, a tak ďalej. A toto financuje Európska únia. Našťastie Slovenská republika sa na tomto nepodiela, ale som presvedčený a vo svojom liste žiadam, aby bola okamžite zriadená medzinárodná vyšetrovacia komisia a aby dovtedy, kým sa celý prípad nevyšetrí, Ukrajina nedostala ani cent. O tom, že Kyjev sa fašizuje, už neexistuje žiadnych pochyb. Zelenský oslavuje banderovcov, dokonca po nich pomenúva vojenské jednotky. Ale že už zašiel tak ďaleko, že politických oponentov posiela do koncentračných táborov, to je beštialita na úrovni Hitlera či Himmlera. Dokedy nad tým budete zatvárať oči, pani Lénová? Alebo v tom máte prsty aj vy?
0: No?
1: No to je svinstvo. No to je hnusný.
0: Pozor, to je za evropské peníze, to je aj za tvoje, za moje. Takže oni vymysleli ETSky a takové věci. Ždímou z lidí peníze. My tady s našimi nízkými platama máme 17x víc platíme za ty povolenky emisní. A oni pak ty peníze pošlou na Ukrajinu a tam, aby se ten režim dobře držel, tak mají koncentrační tábory. A oni dělají jako, že nic.
1: Ale na to někdo musí přijít. Dneska jsou takové metody. Máme přeci satelity, máme všechno. Neříkej mi, že oni takové věci nejsou schopní zjistit. Jako kdyby se chtělo. Jako.
0: Asi se nechce.
1: No to je strašný. A tím se nikdo nezabývá?
0: No zabývá se tím Luboš Blaho, který napsal ten dopis.
1: No ten jo, ten se s tím něco zabývá.
0: Něco žádá. Něco chce. No.
1: No oni to budou vydávat za skladový haly.
0: Vydat co?
1: No to já vždycky říkám, když jedu takhle někde po dálnici od někaď a víš, jak jsou různý před Prahou, Brnem, Plzní, to už je jedno, takový ty skladový haly a takový ty věci, jako, tak si vždycky říkám,
0: tak
1: ty
0: to můžou
1: jako,
0: mít v podzemí, my to můžou mít po chvíli, no, rozumíš?
1: Tohle se velice snadno může použít, že?
0: Přeci, když utekli vězni s Osvětimi, když se jim povedlo utíct, byli to shodou okolností, myslím, Moravák a Slovák. A konečně se dostali do Británie, tak vojenská rozvědka je označila za nemocné, protože oni vyprávili o tom, co se tam děje. Takže britská vojenská rozvědka to jako nebrala, kryli to víceméně. No a potom tam teda pod nějakým tlakem veřejnosti, tak tam poslali předem ohlášenou inspekci Červeného kříže, No tím tam ukázali ty lázně a ten wellness, který tam oni mají v tom pracovním táboře a sehrál jim tam divadýlko a hotovo, že jo. Takhle to přikryli.
1: Ale neříkej mi, to je stejný příběh. Jako dobře, dřív 80 let zpátky nebyl internet, nebyly takové možnosti technické, nebyly satelity.

0: logické, to, co navrhl Lubo Blaha, ani cent, dokud se to nevyšetří a uspokojivě se nezodpoví na to, jak je to možný, co, jestli to je pravda, není to pravda a tak dál. Do té doby ani korunu, ani cent. No a když jsme u toho pěstování nacismu, tak bychom si mohli dát ještě doktora, ke kterému máš blízko, protože také chodí...
1: Doktor z hor? Doktor z hor.
0: Říkám blízko, ne, že na něj čučíš pravidelně. Říkám, máš k němu blízko. Ivan?
1: David?
0: Jo. Ten nám něco taky poví zajímavého.
2: Vážení přátelé, na Šumově v katastrálním území Borová Lada v místě zvaném bývalé knížecí pláně je pomník vojákům Wehrmachtu padlým v druhé světové válce. Pocházeli z okolních vesnic. Takové desky se jmény obětí první a druhé světové války jsou v Čechách v každé vesnici. Nebylo by to nic zvláštního, stejně jako kříž v Jizerských horách, postavený kdysi nacisty, nebo kříž u Přerova připomínající masakr karpatských Němců. Nebylo by to nic zvláštního, nebylo by, kdyby současně nebyly odstraňovány pomníky rudoarmějcům, přejmenovávány ulice připomínající osvobození od nacismu. Pomníky by měly zůstat jako svědkové všech dob. V Rusku stojí známý pomník připomínající oběti sovětských vojáků v bitvě u Stalingradu. Viděl jsem dokumentární film, kde se účastníci německé turistické výpravy ptali, proč zde nestojí také pomník německým vojákům. Vždyť přece také bojovali statečně. Jenže to nebyl zápas boxu, po kterém si soupeři sportovně podají ruce. Drobný rozdíl je v tom, za co bojovali. Za životní prostor pro německou panskou rasu s doprovodnou genocidou běloruského a ruského obyvatelstva a dalších národností, které překážely Hitlerově plánu. Divoký odsun Němců byl svinstvo jako každý lynč. Sudeční Němci, které nikdo v předválečném Československu neohrožoval a měli v republice politické zastoupení, ve své většině rádi uvěřili ve svoji nadřazenost a pomohli rozvrátit demokratickou republiku. O jejich odsunu rozhodli vítězné velmoci. Jenže současně s instalací pomníku Němcům si v Brně odhlasovali sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu. Nejde o nic menšího, než o revizi výsledků druhé světové války. Evropská unie neuzná platnost Benešových dekretů, jak ukázalo hlasování v petičním výboru. Argumentovalo se nepřípustností kolektivní viny a lidskými právy. Už 20. června 2003 horní komora německého parlamentu Bundesrat žádala po České republice zrušení Benešových dekretů. Dvě politické strany v polském sejmu vyjádřily solidaritu s Českou republikou. V Čechách samotných ticho. Krasoduchové volají po smíření s Němci. Máme se smířit se jejich požadavky, zatímco oni se z výsledky druhé světové války smířit nehodlají. S revizí výsledku druhé světové války se nesmíříme.
0: Víš co, plíživě, potichoučku, pomaloučku, hezky to tam budou nasouvat a nasunovat, až jednoho dne zjistíme, že nás osvobodil Hitler od té ničím nevyprovokované agrese, díky které jsem vtrhli Rusové a okupovali nás.
1: Vidíš to? A to se zpátky oklikou vrátím k tomu, že dneska se nám na tom srazu v té škole mluvilo o tom, že v současné době dochází k velké revizi učebnic dějepisu. Mimo jiné, jo, ono i češtiny, matiky a tak, ale učebnic dějepisu. A zazněla tam taková věta, že dneska v podstatě neexistuje žádná pořádná učebnice dějepisu.
0: Takhle. Žádná zajímavý, nevyhovuje novodobým revizním tlakům.
1: Ano, ano.
0: Ale já bych jim i klidně napsal.
1: O tom naprosto nepochybuju. Jako. Je pravda. Je pravda, že i náš Tomík se učí dějepis.

0: z takových jako slajdů, který posílá vždycky po hodině pan učitel. Je faktem, že to vychází z takových těch historicky daných faktů. Jo? Oni zrovna berou teď jako druhou světovou válku a rok 48 a tak. A jsou to ty notoricky známý fakta, který jsme se učili, který samozřejmě byly překroucený, ale nevnáší tam do toho ani něco jako směrem napravo, ani něco směrem nalevo. Prostě je to tak jako v mezích normy, jo, aby to bylo tím ředitelem zkousnutelný. Ale tohle mě opravdu překvapilo, že neexistuje žádná v tuto chvíli vyhovující učebnice dějepisu.
1: No. Přece se nebudou učit o tom, jak to bylo ve skutečnosti, kdo osvobodil koho, kdo okupoval koho, kdo osvobodil nebo obsadil Plzeň, kdo nám tady pozabíjel nejvíc lidí.
0: Tak s tou Plzní to my máme doma jednoduchý, že i když dneska ne, ale
1: Říkal Fiala, že ty peníze, co dáváme na tu Ukrajinu, se nám vrátí, protože se tam budeme moct zúčastnit velkých projektů.
0: jo, tak to jo, tak ať tam jede net.
1: 6.
0: Ať si
1: června
0: zbalí
1: vyšel
0: těm oddána.
1: článek. 6. června vyšel článek 2026. Gyurses Sidorov, autor. Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává. Zvláštní věc ta válka na Ukrajině. Válkou zmítaná země vyváží do ostatních zemí obilí, maso i zbraně, zasahuje do voleb v jiných státech a dokonce otevírá v Česku potravinový řetězec. Ukrajinci ve velkém jezdí na dovolenou do země ve válečném konfliktu, obírají Českou republiku o dávky a celá Evropa jim posílá miliardy z našich daní. A my je musíme živit. No jo, tak je to, že jo, prosperita, neviditelná ruka trhu, prostě média jako hlídací pes demokracie. Pak takhle
0: Hele,
1: funguje.
0: a prosím tě, co to je za potravinový řetězec?
1: No,
0: To se tady otevřel?
1: tady nepíšou.
0: Co tam
1: Vstoupil, už
0: nepíšel?
1: vstoupil. Jmenuje se alkohol.
0: Jak se jmenuje?
1: Jediný nápis, který tady vidím, je alkohol.
0: Aha.
1: Ne, ČT24.
0: Tak uvidíme.
1: Nebuď
0: Je, že
1: smutná,
0: jsem...
1: předběhli tě, no, prostě.
0: Jo, nejsem smutná. Já tam určitě nepůjdu. Počkej, jmenuje se Best Market. Zaměřuje se na ukrajinské potraviny a cílí především na ukrajinskou komunitu v Česku.
1: Jo.
0: Nabídne autentické chutě, oblíbené potraviny a tradiční speciality. Prvních 100 zákazníků získá dárek.
1: Fakt jo.
0: Jo.
1: Polsko musí vetovat vstup Ukrajiny do Evropské unie, prohlásil místopředseda polského sejmu. Členství Kyjeva v Evropské unii by bylo pro polský zemědělský sektor smrtelnou ranou, zdůraznil Piotr Zgorzelský. Podle něj se Kyjev domnívá, že se stal regionálním lídrem a je stále dotěrnější. Vstup Ukrajiny do Evropské unie v její současné podobě by znamenal konec polského zemědělství. Jejich gigantické zemědělské podniky, které obdělávají čtvrtinu světové černozemě, zničí náš export. V této situaci musíme uvalit pevné a nekompromisní veto, prohlásil Zgorzelsky. O to už některým dochází, veď?
0: Najednou, veď, najednou prostě
1: Kde se
0: jako
1: vzali, tu se
0: je,
1: vzali.
0: A co teď s tím, veď? A ještě, než jsme začali vysílat, prosím tě, tak jsem se dočetla, že Bulharsko snad zastavilo vojenskou pomoc.
1: Ano. Bulharsko už nebude dodávat zbraně Ukrajině, rozhodla nová vláda. Bulharsko už, Stojanov zároveň oznámil, že Bulharsko plánuje do roku 2030 zvýšit na výdavky na obranu na 5% HDP. Ale Ukrajině peníze dávat a to nebudou. A pak tady mám ještě jednu dobrou zprávu, kdyby tě to zajímalo.
0: No, tak dobrých
1: Je to
0: zpráv není nikdy dost.
1: hrň to sem, viď, hrň to sem.
0: To jsem.
1: Pozor, ty jo, masařka tady letí nějaká.
0: Pohov.
1: Pozor. Pozor, novinky, jo. Novinky o tom píší. Soud nevyhověl Lichtenštejnům, pozemky na Orlicko-Ústecku jim nepřiklepl. To jim taky ten nájemník z Hradčanská jedna slíbil.
0: Ten slibuje, prosím tě, úplně všechno. Jak kdyby rozhazoval ze svýho, veď, jako.
1: No, ani
0: To
1: okresní,
0: byla si vemte.
1: ani odvolací krajský soud v Pardubicích se v pondělí nepřiklonil na stranu šlechtického rodu Lichtenštejnů, jehož potomci požadovali po povodí Moravy tři pozemky v katastru obce Codkytle na Orlicko-Ústecku. Šlechtici navíc musí uhradit žalovanému náklady řízení. Soudní spor se týkal tří pozemků pod říčkou Březnou a protipovodňovými opatřeními, které patří státu a spravuje je povodí Moravy. Šest potomků Lichtenštejnů se v soudním sporu domáhalo vyklizení těchto pozemků a finanční náhrady ve výši 100 tisíc korun. Soud odkázal na písemné odůvodnění rozsudku, které poskytne účastníkům řízení, řekl v odůvodnění předseda soudního senátu Jaroslav Chmelík. Rozsudek si ovšem žádný zástupce vyslechnout nepřišel, a tak se přítomní novináři podrobnosti nedozvěděli. Z přečteného verdiktu je však zřejmé, že odvolací soud potvrdil rozsudek prvoinstančního okresního soudu v Ústí nad Orlicí, který návrh Lichtenštejnů zamítl. Rozsudek je pravomocný, je možné pouze dovolání k nejvyššímu soudu. A soud nápravu řešili restituční zákony. Okresní soud návrh šlechtického rodu loni v červenci odmítl s tím, že rod neprokázal své vlastnické právo a nemá tak naléhavý právní zájem na jeho určení. Zejména s ohledem na skutečnost, že k odnětí majetku došlo před více než 70 lety a náprava těchto křivd byla vymezena restitučními zákony. No a ještě tady je další. To je tedy z 9.4.2024. Lichtenštejnové s nároky na majetek u Prahy u ústavního soudu neuspěly. Neúspěchem skončila snaha nadace knížete z Lichtenštejna a vládnoucího knížete Hanse Adama II. Získat pozemky na jihovýchodním okraji Prahy. Pozemků se Lichtenštejnové nedomohli u soudu a neuspěli ani s ústavní stížností. Plénum ústavního soudu nenašlo žádný důvod k zásahu a konstatovalo, že stížnost není důvodná. Nadace na konci roku 2018 podala obdobné žaloby k téměř třem desítkám českých okresních soudů. Poukazuje se v nich na to, že poslední držitel rodových majetků na českém území František Josef II. Nebyl občan Německa, ale neutrálního Lichtenštejna, navíc hlava suverénního státu. Konfiskace majetku tak podle nadace byla nezákonná. Československé úřady ale po druhé světové válce vycházely z toho, že se Lichtenštejnský kníže přihlásil ve 30. letech 20. století k německé národnosti. No
0: No,
1: jo.
0: těž to, no. Pořád budou vystrkovat roušky. Pořád, pořád.
1: No, neřád.
0: Neřád.
1: pořád neřád, viď? Co by ještě nechtěli?
0: No, oni by chtěli úplně všechno.
1: Když jim to slibujou.
0: Jo, jo. Tam ten nájemník, ten si tam dovoluje.
1: No jo, nájemník z hradu, to víš. No a to Bulharsko jsme říkali. Takže, co k tomu? Četl jsem to Polsko. Jo, to jsem četl.
0: Polsko, ano.
1: Ještě pozor, jedna zpráva, nevím, jak se k ní mám postavit. No, historický průlom ledy tají. Senzační zpráva, která otřásla světem. USA a Rusko se chystají změřit síly tam, kde to mají obě velmoci nejraději. Na ledové ploše. Při příležitosti velkolepých oslav 250. výročí založení USA se odehraje naprosto unikátní hokejový zápas. Kdy a kde? Už 1. července přímo v Moskvě. Cíl je jasný, tento nevídaný sportovní svátek má přinést tolik potřebné tání ledu v současných napjatých mezinárodních vztazích. Zvítězí diplomacie na bruslích a ukáže sport cestu k lepší komunikaci. Sledujte s námi, tohle bude prostě legendární. No, budou hrát v Moskvě.
0: No prosím tě. No tak to chci teda vidět.
1: Takhle, pokud to Zelenský dovolí. No. A s touhle peckou bychom mohli skončit.
0: Tak mě tak.
1: Jo, jo.
0: No, tak jo, jo, no.
1: Dvě dávky.
0: Dvě dávky.
1: Jak jinak? Dvě dávky.
0: Jak jinak.
1: Tak pomalu budeme končit, ne? Zahrajeme písničku.
0: Rozloučíme se.
1: Rozloučíme se.
0: No tak jo. Tak já začnu, jo.
1: Jo, začneš?
0: Tak jo, přátelé. Myslím si, že se to vše ubírá dobrým směrem, i když to na první pohled možná nevypadá. Možná to vypadá, že je to hodně dramatický. Ale věřte mi, můžou být ještě dramatičtější věci a ještě to může vzít větší sešup. Vím, o čem mluvím. Právě teď jsem na jednom takovém sešupu. No nic. Mějte se všichni moc krásně. Užijte si trošku chladnější týden a víkend, myslím, taky bude takový chladnější, ale je to zapotřebí, hned se ta příroda celá tak jako oživila a myslím si, že i my jsme to potřebovali. Mějte krásné dny, loučím se s vámi a těším se na příští týden. Loučím se i s tebou, Petře.
1: No, to z toho vzala, člověče, tak jako celá dobrý, to tě musím pochválit.
0: Já děkuji.
1: No jako, víš, že tě normálně nechválím, jo, protože...
0: No to jako určitě ne.
1: Protože už to, že existuješ, je pro nás pro všechny strašně dobrý, jako.
0: Je, děkuji.
1: No jo.
0: Už jsi skoro rozbrečel teďka.
1: Fakt?
0: Jo, fakt, jako.
1: Tak si poplakej, no tak musíš se naučit sklízet úspěch, že jo. Pochvaly a tak, květinové dary a ovace. To je všecko, víš co, ruku v ruce, prostě s tou kvalitou. Kvalita života se nám tady zvedá, byť životní úroveň klesá, kvalita života roste, protože vzestupující se dostávají do čím dál tím vyšších vibračních pozic a úrovní. Ono to tak úplně není okem viditelný, respektive lidé si myslí, že může být dosaženo nápravy bez toho, že by něco to zlo prošlo ohněm. A to se taky musí stát. Takže budeme s napětím sledovat, jaké zásadní strategické vojenské cíle budou vybrány proto, aby jaksi kolektivní západ pochopil, že s Ruskou federací se na honěnou a na babu prostě nehraje. Že s Ruskou federací se buď komunikuje, mluví a řeknu, respektuje se jejich zájmy a potřeby úplně stejně, jako kdyby to byly zájmy a potřeby kohokoliv druhého jiného, bez předsudků, bez předsudečné jaksi nenávisti. A propo všiml si, že ten paragraf předsudečná nenávist v podstatě k ničemu dobrému ještě neposloužil. Zajímavý, viď? No, tak
0: zajímavý.
1: My si zahrajeme a půjdeme do peřin. Co ty na to? Tak ti děkuju za to dnešní.
0: Myslím, že si to zasloužíme.
1: Děkuju ti za dnešní účast, Míšo, přestože jsi to měla hektický, obětavě si tady rodinu, jak si postavila před hotovou věc, že večeře se bude až po 11. hodině, až to jim to připravíš, až budeš mít čas, protože jsi přibyla na poslední chvíli. No, blahopřeju ti jako úspěšné matce k tomu, že máš tak šikovného syna.
0: Děkujem. No,
1: a udržujte se v pokoji. Tam v té Praze, v té Dálavě, v té energetické skrumáži se mějte fajn. No a vy, přátelé, úplně to samé. Ať už jste odkudkoliv, kde nás posloucháte, vím, že nás poslouchá Švýcarsko, Amerika, Německo, Británie, Francie, potom Itálie, no Kanada jedna, myslím, že tam je, a pochopitelně Rusko, pak nás poslouchá vnitro, to taky není špatný, no a pak nás ještě poslouchá spousta těch, kteří si k nám chodí pro ty informace, aby si z toho mohli udělat svůj vlastní úsudek, který jim nalévá sílu a energii do žil. Mějte se krásně, společně s Míšou se od mikrofonu loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

0: Nuž, dámy a pánové, vítejte a samozřejmě vítám i Ladislava Kytku. Láďo, ahoj, zdravím tě, hezký večer. Ja, pečkej, musíš se odmutovat, já jsem tě mutnul a musíš se někde odmutovat. Jo, dobrý.
1: Slyšíš?
0: Ano, slyšíme, výborně.
1: Takže zdravím i tebe a všechny tvoje diváky, určitě.
0: Tak, i posluchače, bude to i na Svobodný vysílač, bude to i na YouTube, takže budeme vidět i slyšet. Tak, teď už jsme tady obrazem, můžeme se na to kouknout. Laďa Kytka, Strana Pro, já tě zdravím a koukneme se dnes, dámy a pánové, na tu naši budoucnost. To bude asi to hlavní stěžejní téma, i kterým se Láďa zabývá už roky. Protože je to neméně důležité, já bych řekl, že to je nejdůležitější, ta naše budoucnost, protože to jsou ty naše děti a je průšvih, jak se to valí, ten pochod institucemi, ta pátá kolona, jak se nám tady všude rozlezla a dneska už se pomalu nesmí nic říct. Všechno je inkluze, že ano, všude se razí LGBT, gender bejkárny, teď byly ty testy nedávno nějaké, nevím, jak to vyšumělo, to nám když tak asi povíš ty, to bychom asi mohli probrat tady ty základní témata a na závěr bychom se koukli tedy z tvého profesního hlediska, jak jsme se bavili jenom tak na střelem ohledně těch větrníků, větráků na ty ceny nemovitostí, to by bylo dost zajímavé, počítám taktéž. Nuž, tak jak dlouho ty sleduješ vlastně, Láďo, ten pochod institucemi a to, co se nám tady tlačí do dětí, to, co nás tady ohrožuje, nebo proč ti to vůbec zaujalo tady to téma? Já vím proč, samozřejmě.
1: Takže vlastně jako my jsme podobně jako v městě, kde to začalo de facto z mý strany, a tam se objevilo na jednom gymnáziu Happy Pride, nultý ručník Happy Pride. A ono, já jsem na to koukal a chci být jako tolerantní, samozřejmě, chtěl bych prostě jako řešit to tak, že každý má právo na nějaké to svoje vyjádření a nějakým způsobem se identifikovat. No, nicméně, na základě tohoto jsem začal shánět informace, už ten příběh, jako jestli mě lidi sledují, tak už jako znají, ale můžu to zopakovat, protože zavolala vlastně maminka, kterou já jsem znal, že jí přišla vlastně domů Danielka a s tím, že už mi maminko neříkej Danielko, ale už mi říkej Williame. To byl ten popud, kdy prostě jako já už jsem potom tam jel za tou Danielkou a ptal jsem se, jestli ona se opravdu cítí v jiném těle, jak to teda má. A ona nám vlastně jako řekla větu, která mi utkvěla v hlavě a mám ji dodnes. Víš, mami, my jsme tam na tom, zaprý jsme se naučili popcorn, takový hezký den, že jo. No a s tím, že jsme si měli vybrat nějaké pohlaví, nějaký ten gender, a víš, mami, dneska být hetero není už cool a in. A to je zásadní problém, který se dostáváme do toho, že to je tlačená konstrukce sociální, kdy z toho celého obsahu těch lidí, vlastně těch 100%, jsme se bavili s těma odborníkama, protože já jsem samozřejmě najel na psychologi, klinický psychologi, psychiatry, etopedy, objel jsem si takové kolečko, zjišťoval jsem si, co to vlastně je a tak dál. Takže já jsem se tím doteďka nezabýval do té doby a dělal jsem si z toho vyloženě, jako říkal jsem si, tak to je sranda nějaká nebo něco podobného. Zjistil jsem ale, že de facto mezi těma lidma ze 100% to je 0,34. To je dost malý procento. A ono poslední dekádu tohle z toho vzrostlo o 4400%. Příklad genderových vyhledávání, genderových terapeutů. A to je, každý ten psycholog mi tvrdil, že to není přirozený vývoj. Že to není přírodní záležitost, že takto se vlastně jako jakákoliv odchylka nechová. Měli jsme tady několik, ať je to anorexie, bulimie, gotika, jestli si pamatuješ, jo, takový ty...
0: Jo, ty emo, věci. Že jo, ty chodili pak taky ano. Gotik a emo v černým, nechty, vypadalo to, jak když to vylezlo z hřbitova. Ale no, říkáš zhruba těch 10 let, protože ono to odpovídá, že se to začalo pomalu tlačit, že jo, ale průšvih je, že ty zákony, lidi si to většinou ani neuvědomují, ale ty zákony a podmínky vlastně na těch institucích, nejdřív to byly ty vysoké školy, že jo, tam byly takový tak nějak ze začátku ty jiný, pak už to šlo níž, no, takže už to bylo na středních školách, dneska už je to asi i na základních školách a pomalu nám budou chtít, aby se děti v mateřských školách, aby tam měly masturbovací kroužky, nebo koutky, nebo jak u něho, čítanka, ano, hezká, no,
1: Takže už ano, už na
0: hrůza.
1: základce. Jenom dopovím s tím, že vlastně ono to začalo v 50. letech, kdy vlastně jeden psycholog to vlastně identifikoval a vlastně začal si s tím dělat nějaký ten svůj asi monetizaci tohle z toho problému. A od té chvíle se to vlastně začalo samozřejmě rozvíjet, ať se bavíme vlastně Amerika, Kanada a tady hodně v Evropě, v severských zemích. Severské země mají s tím největší zkušenosti a dneska už u toho opouštějí, kdy já teda jako vím ohledně nizozemské studie, která trvala 11 let, že prokázali na tom vzorku 4%, který se tak nebyli kompatibilní se svým pohlavím, aspoň to tvrdili ty mladiství, kteří byli ve vzorku vlastně od nějakých 11 do 25 let. Takže 80% z toho vyroste, pokud nejsou právě dotčení různýma sociálníma takovýma boostrama, který to samozřejmě jako upgradeujou v nich. Jo? A to se bavíme YouTube, teďka, a ono to prosakuje vlastně vším, celou společností, kdy jestli si pamatuješ, prostě Netflix měl nebinárního bíčka, je to tam stále teda, je to strážkyně muzea, se to jmenuje, a pak je tam to jméno, teď mi to vypadlo z hlavy,
0: To jsem
1: a
0: mimo.
1: pak
0: Netflix nesleduju teda.
1: jo,
0: Omluvuju, v tom nejedu. Ne, ale přesně, je to tlačený, že ano, tlačí nám to ze všech všudy a právě ten, jak se tomu říká, zábavní průmysl, ať už jsou to
1: ano.
0: filmy, televize, hudební průmysl, že jo, ten do toho taky spadá, do toho spadají pak i počítačové hry, takže ono se to na ty děti valí všude. Dneska radši dají dětem mobil a hraj si a dej mi pokoj, že jo, a nech mě bejt. To je nejhorší věc, co může být s těmi dětmi. Tak takhle se to pomalinku tlačí. A lidé si toho většinou ani nevšimnou a že až když už je pozdě, no ale my si toho musíme všímat, co se děje
1: Je to
0: kolem.
1: strašně důležitý, protože samozřejmě, jak ty jsi říkal, emo, gotika, tohle, tam nebylo tak moc tlačeno vlastně na to, aby se ty děti ubližovaly. Jo? Tady ta ideologie přímo nahrává tomu, aby se třeba děti sebe poškozovaly. Když přesvědčíš to dítě na to, že prostě je v jiném těle a že je třeba transgender, tak ono to tělo nesnáší. To dítě prostě to tělo nesnáší. A jsou tady známý případy, já jsem řešil ten případ v Děčíně, kdy tam máme Furíka a to je, mám pocit, že 13-letá dívka, která si oblíká vlastně pejska plyšového na sebe, že ona je lidské zvířátko, mu se říká Furík. A teď jako můžeme brát, že si z toho dělá jako třeba legraci nebo ne, ale ona to vnesla mezi své kamarádky, tam to vzala jedna velmi vážně, ona byla už korpulentní trošku více, no, a už takhle si z ní dělali ty děti prostě srandu a samozřejmě dívky jí to dávaly hezky sežrá. A ona, jak tohle z tomu uvěřila, tak začala nesnášet svoje tělo až takovým způsobem, že se začala řezat. A po jednom takovém aktu skončila teda na chirurgii, jo, že si pořezala to břicho takovým způsobem. Takže to už jako je poškozování samozřejmě fyzický, to jsem zašel až k tomu fyzickému, ale předtím následuje to poškozování po té psychické stránce. Jo, a tady se bavíme, jsem se bavil prostě s jakýmkoliv psychologem, který prostě prošel tím kolečkem, kterýkoliv psycholog s tím má ty zkušenosti, tak vesměs to přichází nejvíce u dívek v pubertálním prostředí, jo, když prostě projíždí puberta. A představ si, samozřejmě každý jsme s tím prošli. Prostě ta hormonální bouře v té pubertě, je to jasný. Jo? Nejsem si vědomý vlastně své sexuality, protože ty hormony tam jedou. A teď do toho přijde prostě ten Franta u té holky, teď ještě řekne, já tě nechci. což je ještě jako horší pro ní, že jo. Do toho se pohádá s kamarádkou, pak jde na YouTubeko, koukne se prostě na nějakého veselého YouTubera, který si tam maluje nechty transgender, a který říká, jak je to skvělý. Nedej bože, že přijde k ním nezisková organizace do té školy a začne vyprávět prostě, jak je to úžasný, jak si můžou prostě to identifikovat dle svého. V Německu už máme třeba zákon o sebeurčení, který jasně říká, že od 14 let si můžou prostě změnit pohlaví. Jo? A jak ty říkáš ty zákony, no tak teď už se nám tady sune. Ono to je komplexní, protože třeba YouTube, pak se koukne prostě příklad na tady ty knížky, jo, který tady mám a můžu ukázat. A nějaká autorita ve škole jí řekne, ano, ty prostě můžeš, jo, udělej cvičný coming out, my tě budeme prostě samozřejmě podporovat. Do toho si přečte, že místo psychologovi půjde k sexologovi, ten jasně řekne, že je třeba na druhý pohlaví. To může být jenom prostě lesbička nebo gay, že jo, v případě kuka. Ale ono už jí to jako prostě jako takhle zapne, teď to začne sledovat a máme na světě coming out. Jo? A po tom coming outu už se ty lidi nevrací moc. Protože tam totiž po tom coming outu začnou to okolí reagovat tak, že prostě jí začnou klepat na to ramínko, že je odvážná, že se přiznala. Přitakají spoustu neziskových organizací, jako je třeba Transparent a tak dále. Ne, Tomáš Prokopič, ale Slenka Králová. Dvoumetrový chlap sukni. A ty jí poklepají na rameno, že to je super, že to je skvělý. Teď samozřejmě ten nárůst toho, kdy třeba ta holka byla do té doby průměrná, je neuvěřitelný ten nárůst lajků a všeho, té popularity, a je to návykový. Nedej bože, že se nechá přemluvit na tu hormonální léčbu. Jo? Já to vysvětlím jako divákům asi jednoduše. Představte si prostě holčinu, která má takovýhle prostě problémy v té pubertě, prostě nevěří si, je průměrná, teď někdo prostě poslal k šípku a tak dál. A ona si začne prostě, cvičný coming out, jasný, začne zobat testosteron. A to pozor, to jako dělají sexuologové tady to, jo? Že nepřijde vlastně k tomu klinickému psychologovi, který se ptá proč, ještě v České republice je to dobrý, že se ptá proč, ale ona přijde buď to k genderovému terapeutovi, který jede afirmační metodu, to můžeme potom rozebrat, co to je, a nebo k tomu sexuologovi, který jenom konstatuje, že na to stejný pohlaví. A ona začne opravdu na základě toho třeba zoba testosteron. Po 4 měsících jí nevratně zhrubne hlas. A už se nedá vrátit do toho. Čili to je opravdu přitom, když víme, že ty data jsou takové, a to je z kliny, který přeoperovávali, a můžu tady uvést prostě tu kliniku v Británii v Tavistoku, kde měl, to je veřejná věc, kdy tam z 9 000 přeoperovaných vlastně bylo 5 000 žalob na tu diagnózu. Jo, oni mají třeba poruchu osobnosti nebo něco podobného, nebo jenom jsou prostě homosexuální.
0: No, on je problém právě i, já už jsem to četl kdysi, nadužívání psychofarmak, že ano, protože ty děti v dnešní době, ta doba není ani ta společnost, není vlastně pro toho člověka k ždí, proto se divíme, nebo ať se někdo nediví, že máme tolik civilizačních nemocí a chorob, že ano, které nás tady klátí a další věci. A to podle mého, je to můj názor, nikomu ho nenutím, to přímo souvisí právě s těma dětma, že jsou vykořeněný, nevědějí vlastně, odkud jdou, kde teď jsou, že ano, a kam mají směřovat. No a přesně tady ty neziskové ziskovky anebo ziskové neziskovky, které zase se ptejme, kdo do nich tlačí prachy, protože po penězích, když půjdeme, tak se dozvíme a svitne nám moc, tak ty to do nich tlačí, že jo? A nabídnou jim vlastně takový cukrátko, takovou vějíčku, která, ale jak jsi říkal, po těch 4 měsících, když berou ty hormony, je to nevratné. A to jsme se ještě nedostali k tranzici, která je totálně nevratná a vlastně toho člověka zmrzačí, že ano. Ale že říká, že z 9 000 operací nebo z 9 000 z těch nebo diagnostikovaných, že tam pak 5 000 podalo, 5 000 podalo žaloby vlastně, takže ano. Se to nakonec těm lidem nelíbí, že ano, když už si něčím projdou.
1: Je to, co nám vlastně, a to ty lidi neví, a samozřejmě strašně se mnou bojují, a jim ukážu potom data, tak jsou naštvaný ještě víc, ale ty data jsou jasný fakta. Čili jestliže prostě tady máme ten Tavisto, tak ten nám potvrzuje jenom tu nizozemskou studii. Že opravdu, a to je prostě randomizovaná studie, která prostě proběhla po dobu 11 let. Mimochodem, tady byla, já to nepřečtu, já to musím přečíst, protože to má skvělý jméno. To je finská psychiatrička Rita Kertu Kaltiala. Jo, já bych si u toho zlomil kyčel. Byl krásný.
0: Ale u krásný, tebe, oni by se nám zase smáli, třeba nám, že by si říkali Kytka, Marcika, jo. My si nad tím lámeme jazyk, že pro ně to asi něco přirozeného. Musíme to tak dát.
1: Ale říkám, je to finská psychiatrička, výborná. A ona byla průkopnicí afirmační metody. A tady by bylo asi záhodno říct, co to ta afirmační metoda je. Afirmační metoda je, zjednodušeně řečeno, pokud ti přijde dítě, že se třeba cítí jako v jiném těle, jako transgender, tak tohle se dělají většinou ty genderoví terapeuti, kteří jsou takový jako rychlokvašky, nejsou to přímo psychologové. Tak vlastně řeknou tomu dítěti, OK, ty se cítíš jako žena nebo muž, prostě opačně, já to respektuji a jdeme hledat hormonální léčbu. Tak to zjednodušeně to je, kdy on prostě respektuje přání toho dítěte, tu identifikaci toho dítěte. A teď si představte, jako my tady řešíme, že to dítě nemůže alkohol, cigarety a tohle, ale už se může sebe určit. Jo? A hlavně při hormonální léčbě v pubertě. Naprostý nonsense, jo? Naprostý nesmysl. A on to teda jako takhle, ona byla vlastně ve Finsku průkopnicí té afirmační metody. Jo? Dokonce se stala vládní pověřenkyní pro genderové záležitosti, tahle osoba. No a ona vytvořila vlastně celou diagnostiku tady toho afirmační metody a celý vlastně ten manuál postup. A potom, co jí prošlo rukou fakt opravdu stovky dětí, tak v ten moment, když viděla ty výsledky, tak si uvědomila, že je na tom něco špatně a pak vlastně přiznala, že vedla diagnostiku tendenčně. Jo, že opravdu prostě, a vydala přes nějakých 280 vědeckých článků, kde prostě jasně ukazuje riziko špatné diagnózy a popsala to. Jo, tady ten člověk je asi nespochybnitelný, stejně tak, jako je nespochybnitelný třeba Walter Mayer, který vlastně si prožil, to je dneska poradce Bílého domu pro tyto otázky, a on si prožil, protože jeho babička chtěla mít vnučku. Jo, tak ho navlíkala 8 let do šatiček. Jo, 8 let žil jako žena. A o to už měl vlastně jako starší věk, jo, takže prostě žil 8 let jako žena. A pak si uvědomil, že to tak není. Prostě příroda vyhrála. Jo. On tady jako nejdřív byl v té roli toho, co si jako přála ta babička. Jo. A dneska už vlastně na jeho stránky chodí 25 tisíc lidí denně, kdy on jasně popisuje i s těma chirurgama, který vlastně prošli nebo dělají ty transice, tak on má vyjádření od těch chirurgů, že opravdu změnit pohlaví nelze. Chromozomy a tohle se všechno prostě nelze to změnit. A samozřejmě my můžeme invazivní metodou toto dělat. Ale ty psychologové jasně tvrdí jednu věc, jo. Transgender je v populaci 0,34. Přirozená záležitost. Jo? To je fakt velmi malý procento. Těm pojďme pomoct třeba. OK. Ale nemůžeme tlačit do toho tu drtivou většinu, že můžou tohle to změnit, protože oni potom pojedou vlastně tímto způsobem a budou nešťastní samozřejmě. Jo. Já jsem neviděl veselýho transgendera. Jako kamarád mi říkal, že ho jednoho zná, jednoho taky znám. Je to vlastně, neznám ho osobně, ale viděl jsem ho, ale to je tak malý procento. Jo. Většina z nich je opravdu nešťastný, protože oni jsou de facto doživotními pacienty farmaceutického průmyslu. Jo.
0: A hlavně jsou vyřazeni pohlavně z rozmnožování tím pádem pak, když jsou přeoperovaný. A nejspíš teda už i tím hormonem, že jo, no, tou hormonální léčbou. A podle mě o to jde. Přesně, a ty jsi tam to řekl hezky, že příroda u něj zvítězila, příroda zvítězila.
1: Ano.
0: Protože tady příroda se nebere v potaz, protože na přírodu a na vědu vlastně se dneska kálí, že máme nějaké chromozomy, že máme nějaká těla. Ano, může se stát, že jak jsi říkal, že se teda necítí v tom svém těle tak, jak má, ale ten lékař by mu přece právě měl pomoci. Není vůbec holistický přístup, že ano, protože dneska se všechno léčí, buď to léky, nebo tedy hormony, říká se
1: Všechno
0: tomu
1: prášky,
0: hormonální
1: jo.
0: léčba, ale podle mě je to taky zásah do toho těla takový jako prase, že to ani snad není možný. Takže přesně takhle se na to jede. A podle mě se tady vychovává generace, a jak jsi to říkal, že jenom můžeš, a že to není cool, že jo, že to není cool být heterosexuál. Takže cool bude pro ty děti, protože to vidějí v těch příkladech, jak jsem říkal, v té televizi, videu, že ano, ve hrách a v hudebním průmyslu, tak se na to koukněte, ty klipy, to je hrůza. Další satanský, máte tady Eurovize každý rok, který poslední léta vypadá jak přehlídka satanášů a jak když je to přímý přenos z pekla. A já to tady chci právě navést lidi, aby si uvědomili, kam až to všechno sahá, jakou to má hloubku, kterou si lidé radši ani nechtějí možná připustit. Tak si uvědomte, dámy a pánové, co se tady děje. A na všech frontách se na ty děti útočí a jsou fakt to nejcennější. Když nám je takhle seberou ty instituce, které jsou většinou bez jména, nebo ty, co jim spíš solej prachy, ty jsou asi bez jména. Je to hrůza, je to hrůza a je to opravdu nebezpečí a je potřeba to podchytit, no, co nejdřív.
1: Určitě, určitě. Já, jako ono to říkám, ono to je prosáknutý všude možně. A jak si říkal, Eurovize tam vlastně byl, vyhrál nebinární, jak moc se jmenuje, já se tady najdu, to schválně. A, tady ho mám. Tenhle ten nebinární vítěz Eurovize, švýcarský nebinární zpěvák Nemo.
0: No nazdar. Tak já myslel, že už se to minulo, když tam tenkrát vyhrála ta Conchita Prádwurst z Rakouska, nebo jak, co to bylo za
1: No.
0: zjev. A ono to teda jede, já to fakt nesleduju, no, takže pro mě je to novinka, tady to nebinární a jiné
1: Tady
0: exoti.
1: potom, jako z toho sportu, to je taky krásný. Tady máme tu Liu Tomasovou. A Lia Tomasová má de facto jako 2 metry ramena, jo?
0: Hezky. Takže je to chlap a plave s holkama, aby jim to
1: Ano.
0: natřel. To je to samé, jak bylo na olympiádě, že jo, ten boxér, že ano, co tam třískal tu italskou
1: Ano.
0: boxérku a pak no, to jo, tady ten, to byl někaj z Alžíru nebo z Kýošlaka, že jo, tak a už to naštvalo i boxery a řekli, že až ho někde uvidí, tak mu to teda vysvětlej, s kým se má porovnávat v ringu, protože to je úplně neúnosný a zase vidí, že oni jim vycházejí vstříc ve všem všude. On je jiný, tak ho necháme, nebudeme ho kritizovat, že ano, nebudeme se o tom radši vůbec bavit a zase budeme to přijímat bez
1: Ano.
0: mrknutí oka, že jo? To je to nejhorší, že oni chtějí, abys to jako úplně samozřejmost, abys to bral. Přitom ještě před, já nevím, 15 lety by skončili, nebo 20 by skončili v psychiatrické léčebně, dokavať by si to nerozmysleli.
1: No,
0: A tady je
1: je
0: ten
1: to
0: vtip.
1: přesně jako ta tolerantní,
0: No.
1: jo, doba, kdy já jsem se bavil s Milanem Studničkou, výborný psycholog, a on mi říká, tyhle mě volal prostě 40-letý chlám, že ho mlátí prostě svůj syn, jo, že jeho syn. A já jsem jako nejdřív nepochopil, že to je malý syn, takže já jsem mu říkal, jako, ale tak to je docela, jako, řešil ten psychologický problém a pak se dozvěděl, že jeho synovi je 6 let. A on mu říká, Ježíš Maria, tak s tím něco dělejte, teď jste větší než on, ne? Takovou
0: A jste
1: logickou věc.
0: táta, tak něco, že?
1: Proč
0: Jo, kdyby
1: se
0: mu...
1: necháte mlátit
0: Aha,
1: od 6-letého
0: no.
1: syna? No a protože, a on moc mě odpovídal, abych mu nenarušil osobnost. Jo, takže to je ta tolerantní výchova. A to je přesně ono, kdy prostě jako nechceme narušovat tu osobnost. A ono, ty děcka potom vyrostou, že jo, nějakým způsobem. Teď si představ, že oni jdou do školky, jo. Třeba teďka vidíme ztrátu chlapů. V té naší generaci mužská energie prostě jako mizí a to docela zajímavým způsobem. A oni jsou na tom jako fakt ty chlapi jako blbě, protože oni žijou ve feminním světě, jo. Ten klučina jde do školky a tam je teda učitelka. A tam mu říká, a to říká, tohle to krásně, jako říkám právě Milan Sluníčka, a tam mu říká, nesmíš se prát. Nesmíš tady to dělat, nesmíš tady to dělat. A podívej se tamhle, holčička má krásný šaty, pochvalí je. Jo? A teď jako, ale je to přirozený pro toho kluka se prát. On by měl být vlastně jako ten kluk, který vlastně je, má ostrý lokty, soutěživý, samozřejmě to má mít hranice. Jo? A teď jde do té školy, tam je taky učitelka. Jo? Nedej bože, že prostě toho tátu doma nemá nějakýho, anebo on je furt v práci. A teď jako on žije prostě v tom feminním světě, kde dneska vidíš i ty youtuberky, že prostě jako je ten tlak na to, ale tak ty musíš být ten chlap, já krásnou kamarád, krásný příklad kamarádky, kdy jsme se bavili před lety, to byla, ona byla taková feministka a pěkně na to doplatila, kdy říká, já bych chtěla mít jako kluka, chlapa si najít, který je prostě empatický, se kterým si popovídám, který je prostě super, který se mnou bude řešit právě jako ty barvy, které já tady budu, třeba tapety nebo gauč, jo, to, co já řeším, tak se mnou bude prostě taky řešit, pochopí ty moje emoce, já jí vždycky říkal, ale takový chlap už má jinýho chlapa, jo, to je prostě, tak to je. A ona
0: to jsem si
1: opravdu
0: teď vzpomněl na ten film, nebo jestli je to seriál, že jo, tak jestli myslíš, Klárko, takového chlapce, tak ten
1: ano.
0: Už někde svého chlapce má, ano, přesně, jak se to, chlapi jsou z Marsu a ženy jsou z Venuše,
1: ano.
0: Zkrátka,
1: Ano.
0: My se nemůžeme, my se doplňujeme tak, když se to spojí a i ty energie, teď samozřejmě nemyslím fyzicky nebo sexuálně, ale zkrátka, že to ladí, že jo. A jestli holka chce probírat holčičí věci, no tak to nejlíp přece udělá jenom s holkou.

0: Oni si spolu udělají hezký večer při filmu, kdy divné si udělají společně turbany a takhle takový dívčí večer si udělají. Jo? A takže prostě ona ho našla a byla za to ráda strašně. Problém byl v tom, že nějakou dobu spolu byli a pak šli do nějakého baru, kde byl problém. Takže se tam dostala do konfliktu s nějakým chlapem, ten ji začal nadávat a ten její se schovával za ní, teda. A kdy vlastně jako nakonec jí ani nepomohl, že tam byla potyčka. Oni přišli domů, ona si teda utřela tu krev z nosu a teď mu říkala prostě, hele, ty jsi jako úplně marnej, ty jsi mi ani nepomohl, ty prostě jako vůbec... si vůbec nezareagoval, aby si mě bránil nebo něco podobného. A on jí říká, ty víš, že já nemám rád to násilí, ale můžeme si o tom popovídat. Rozešla se s ním, protože vlastně potřebovala nakonec chlapa. A to je ono. Ono v těch vztazích, jak ty říkáš, ono se to doplňuje. Ženy potřebují, i když budeš mít sebe větší, sebe silnější ženu, tak potřebují mít oporu vedle sebe, tu horu klidnou, kterou se může opřít, který bude řešit třeba i ty krizové situace. Má pocit mít bezpečí, když je obejmuta a potřebuje být obejmuta. A zase ten chlap potřebuje mít vlastně jako pocit domova, jo, který mu vytvoří jedině žena. Tomu nevy... To když budou dva kamarádi, to mu nevytvoří nic. Jako zase z druhé strany představ si, že přijdeš, sice jako nebudeš mít od kamaráda, se kterým žiješ, tak nebudeš mít ty telefonáty, kde seš, nebo něco takového. A nebudeš tam mít řešit jako takový, jako že co bude dneska k jídlu, nebo něco takového. Tam přijdeš, víš, že tam nic není, takže se najíš někde jinde, teď si sednete prostě jako, ale nemusíte spolu ani mluvit, to je všechno jako hezký, jo. Ale už to není jako pocit toho domova, že? Že by si chtěl vyvést potom také mladé. Ona nám, ta žena krásně dělá to hnízdo. Kde máš potřebu vyvést mladé? No a civilizačně to každé vlastně tady to spěje k té rodině, jo, a která nakonec takhle splodí potomky. Jo, my si tady prostě stěžujeme na ten, na tu depopulaci, jo, a vlastně máme na to, aby jsme se zachránili, by jsme evropské civilizace potřebovali 2,8 dítěte na pár. A my tady třeba v České republice máme 1,4, pokud vím, že jo.
1: Bylo, že nějak, aby to bylo vůbec zachováno, tak bylo 2,1, že jo, on je to takový blbý dělit dítě na desetinky. Ale takhle to bylo. No a teď jak jsi to vlastně říkal, že to dospěje k té rodině a tak, protože podle mě to začalo, nebo aspoň u nás tady jako v Československu, na území Československa, možná i vůbec jako by ty postsocialistické země, že to začalo, dřív bylo vlastně za toho socialismu, bylo, že rodina je základ státu, že ano, ale ve skutečnosti je rodina základ té společnosti, ten stát zaštiťuje až ty další věci, ale vůbec té společnosti, aby přežila, a jestliže tady budou všichni, by tady půlka byla trans a pod hormonama nebo předělaná, tak ten stát přece bude, nebo ta společnost bude vymírat. Podle mě tady oni toho pěkně využili, že ta socialistická hesla tady byly. Zesměšnili to, ukázali, že to je vlastně něco že ono, to byla ta utiskující ideologie, která to tady řídila 40 let od 48. Na všechno se naplive a pojďme teda něco jiného, protože rodina už je přežitek, že ano, dvě pohlaví je přežitek, přitom, ať mi teda z biologie někdo ukáže, kde tam ty gendry další najdou, kromě teda mužského a ženského pohlaví. Mohou být samozřejmě výjimky, ale to jsou tisíciny asi promile, že někdo hermafrodit nebo něco takového. Ve zvířecí fauně to, nebo vlastně ve zvířecím i v rostlinném vlastně, tam to všechno vidíme, že ono není to jako samec ze samicí, samec ze samcem se nespáří, samice ze samicí taky ne a nebudou pokračovat jejich geny a ten jejich rod, že ono, což je přirozené, je to od matky přírody a je to i v živočišné, i v rostlinné sféře, že ano. A takže furt by to mělo být o tom návratu ke kořenům, no. Ale vidíme, že tady se tlačí úplně na něco jiného.
0: Je to pravda. Já uvedu příklad vlastně jedné pedagožky, která vlastně učila biologii a je to v Mostě. A ona se mi ozvala až teprve v okamžiku, kdy odešla z té školy, protože vlastně ve zborovně měli zákaz se mnou mluvit.

0: že už jsem někde ve zborovnách, jako propíraný, takhle. A tak to byla škola vlastně, kde byl ten ředitel přímo najmout vlastně od ministra Beka, aby, představ si, genderovou ideologii vnesl do dějepisu. Já jsem s ním hovořil o tom a říkám, to mi řekněte, jak chcete genderovou ideologii dát jako do historie, do dějepisu.
1: Teď jsem se na to chtěl zeptat, no.
0: Já, mě to taky napadlo samozřejmě, protože jsem to nepochopil, tedy jak to tam chce zmáčknout. A on jako, no byly doby, kdy ženy nesměly volit. A říkám, no to byly doby, samozřejmě, tak řekněte těm dětem, že to bylo špatný, ale jak v tom vidíte genderovou ideologii, že? To mi furt jako nedokázal odpovědět, jo? Že byly utlačované ty ženy. Dobře, ale jak v tom vidíte, že ideologii to nechápu. Pojďme se z toho poučit, že to byla taková to doba, kde prostě ženy neměly tu rovnoprávnost. A na základě tady toho jsem si uvědomil, že přesně jako ty feminní spolky, který jeli historicky vlastně za to práva těch žen, oni toho dosahli a oni potom naběhli na práva homosexuálů a gayů. Když skončíš to téma, de facto, tak pak už ti třeba nechtějí dávat ty granty, ono je to docela business nějaký, že? A tady to je opravdu miliardový průmysl, ať se, to se týká vlastně těch neziskovek, který dostávají ty granty, nebo samotný vlastně hormonální léčby a samotných tranzic. To je, musím tady podotknout, že třeba tranzice pořád tady platí pojišťovny. Jo, že prostě opravdu oni si to neplatí sami. Já bych velmi rád, aby si to třeba i klidně zaplatili sami. Teda, jo? To je taky další věc, kdy pokud seš v tom opravdu, tak to teda prokaž, ale i finančně. No a takže prostě zabojovali se za práva homosexuálů a teď musím říct, že opravdu ty práva homosexuálů v tom západním světě už jsou velmi, velmi v podstatě vyrovnaný. Asi tady se nebudeme bavit o tom, že každý z nás někoho nějakého homosexuála zná. Já to dokonce s homosexuály konzultuji. Oni jsou sami za to neradi, mimochodem. A tady už to skončilo taky to téma. No tak jedeme a vymyslíme prostě genderovou ideologii. My musíme něco dělat. A jak jsi říkal, já tam monitoruju teda, a vrátím se teda ještě k té pedagožce biologie, když si představ, ona měla 30-letou praxi, vystudovala Karlovu univerzitu, měla spoustu opravdu ještě postgraduálu a erudovaná v biologii. Jo, učitelka biologie, pedagožka. A teď to jela takovouhle dlouhou dobu, 30 let. A ten ředitel přišel najednou s tím, že by měla vlastně těm dětem vysvětlit, že neexistují jenom dvě pohlaví. Jo, učitel dějepisu. To byl ten ředitel. A pak tam byla zástupkyně, která taky neměla vlastně probat si na biologii. A teď ona jako tam koukala jako odbornice na ně a říká, to si děláte ze mě srandu. Tak já jako se, a teď jako, tak mi ukažte ty pohlaví. Vlastně z biologického hlediska to tak není. No a teď se bavíme o tom, že tady jako jsou nějaký jakože intersex, jo? Ta argumentace na ten intersex je jednoduchá. Stejně tak, jako se může narodit člověk, který třeba nemá nohy nebo ruce, je nějak geneticky poškozený, tak se může narodit člověk s intersexem, což znamená, že má vlastně náběh na oboje pohlaví. Jo, protože vlastně de facto klitoris, teďka nevím, jestli to můžu takhle, je de facto penis menší, takže kdyby se klukům někdo smál z holek, že má malého penise, tak oni mají ještě menšího. No to je byla jenom suvka. A teď já tady potom, to je jednoduchá věc, a pak je tady ale sociální konstrukt nějakých 112 pohlaví, co monitoru. To jsem si někdy musel jako nalít i něco ostřejšího, abych to jako některé věci přečetl. Jo. A já tady jako něco mám jako pro odlehčení, jestli chceš jako vědět, to je zajímavý. Jo.
1: Dej něco.
0: Ambonek, osoba, která se identifikuje jako muž i žena a přesto není ani jedno. To je zajímavý. A tady to je taky jako já se musím vždycky smát. Astergender. To je osoba s pohlavím působící jasně a nebesky. Co to tam jako astrogender, tak jeho identifikace pohlaví se určuje na základě polohy multivesmíru. Může být?
1: Mně to připadá, já jsem to právě jednou načítal, soubor těch genderů, přesně tady to, bylo to tam přesně takhle, abecedně, a mně to připadalo spíše jako psychiatrické diagnózy, nebo spíš psychiatrické přiznání, že ten člověk opravdu neví, co se sebou je. No tak někdo má přirození, a tak jak jsi říkal, astral, nebo jak se jmenuje ten druhý, tak asi má nadpřirození, tak já nevím, no. Ale když to pak čteš, já jsem to ani nedočet, jako, chtěl jsem si to dát za úkol, ale nešlo to, vůbec to nešlo, právě proto oni to skrývají pod tím gender, že ano. Není to pohlaví. V přírodě máme
0: Ano.
1: dvě, že jo. Tak, no.
0: Ano. Jo, já jsem se bavil kolikrát právě i s těma aktivistama, třeba Most Pride tady jako krásně, jako jsme se bavili s organizátorama. A teď se bavíme o tom, kdy já jim říkám, a tady doktorka Letmanová má tady tu studii, jo, a ona, ale to bylo zrušené, říkám, ano, a třikrát to obhájila tu studii, jo, a doktor Blanchard, a teď jim říkám ty data, a teď jim říkám, prostě ono to může, a samozřejmě u vás to nemusí být, ale ono to může, a tady to jasně prokazuje další číslo, kde tady máme prostě 40 až 60% falešných diagnóz, a teď jako, teď jim to tam prokazuju fakticky, že se mnou už je potíž, protože to mám fakt jako nastudovaný hodně. A oni po chvilce mi řeknou třeba jako něco ostřejšího, protože oni, a ten aktivista z Most Prideu mi to jasně potvrdil, že on říká, mně se s váma strašně špatně baví. A říkám, proč? Já se s váma bavím klidně, rozumně. A vedeme dialog přeci. Já se klidně obohatím od vás. A on, ale já vás nesnáším. A to byla jako
1: No,
0: taková konečná.
1: to je ten pravý liberalismus, že ano. Dokavať říkáš
0: Ano.
1: to, co mi nalili do hlavy, to, co mám říkat, buď to, že jsem uplacený, anebo hloupej, nejhorší kombinace je obojího. A právě oni tam, kde nemají už argumenty, tak tam přichází tady ta jejich agrese. A to je všude a ve všem. Ať jsme to měli za covidiáka, ať to máš Black Lives Matter, že ano, teď vlastně zabili toho, nebo ono to bylo kdy na konci roku, nebo na
0: Henry
1: začátku
0: Novák,
1: roku,
0: ono to bylo v
1: ano,
0: prosinci minulého roku,
1: no,
0: ale
1: Henry
0: teďka
1: Nováka,
0: došlo k soudu.
1: vzpomeňte si, dámy a pánové, když byl ten George Floyd, tak tady hořela Amerika, že ano, poklekávali, líbali Afroameričanům, i v Británii líbali nohy, a celý svět to měl. A zase ta média, protože to jde nejvíc pak přes ta média, že ano. Tady se opakuje to Goebbelsovský, že stokrát opakovaná lež se nakonec stane pravdou, to jsou ty Overtonova okna, který oni otvírají. Takže oni to takhle tlačí, jo. A dneska Henry Novák jde akorát na Instagramu, možná trošku na Facebooku, nevím, jestli někde jinde, ale v médiích o tom neslyšíš ani prdě, ano. A oni s tebou pak nechtějí diskutovat. A to je to samé i s těma větrníkama, že ano, a s dalšíma věcma, protože v tom lítají zase prachy a je to na zničení lidí, no.
0: Pamatuješ si, v Evropském parlamentu vlastně byla minuta ticha za Floyda, ale za Kirka, která vlastně jako byla vyvolaná, že bychom tam dali vlastně za Kirka minutu ticha, který byl vlastně jako to byl atentát, zavražděn před ostatními, tak nebyl minuta ticha. Jako, a to jsou ty dvojí metry. A samozřejmě, jak ty říkáš, ten Henry Novak je až neskutečný. Já se bavím právě i s lidmi právě z toho Skotska a z té Británie, tam máme výbornou paní Mamulovou, a která vlastně zaplať pánbůh Češka, tam moje angličtina není až tak dobrá, tak ona nám to tam říká, jak jsou tam zkreslený ty 2 metry, jo? Že prostě nejenom v tom genderu, ale vlastně de facto, jak se protlačují lidé. Představ si, v Irsku zavřeli učitele za to, že nechtěl říkat dítěti zájmenem ono. Oni ho zavřeli. Jo? Protože oni mu dali výpověď a on přišel vlastně do té školy, že ji jako neuznává z těchto důvodů a že mu prostě nebude říkat vlastně ono. Jo? A oni ho vlastně jako potom vláčeli i po soudech a to je neskutečný. A když to vezmu tady, přijde vlastně ten migrant, který má povoleno 21-centimetrovou kudlu nosit díky své víře. Jinak samozřejmě Británii nemůžeš mít ten nůž. On se prostě jí i plastový má, že jo, můžeme. A on vlastně tak to má povoleno tohle to nosit oproti původnímu obyvateli. A když dojde k tomu, len z tomu, že ho pobodá, tak ani ten policista, no jasně, jasně, kámo, oni mu nevěří, on vlastně ještě ho táhnou po tom štěrku a umírá vlastně ve svý kaluži krve. Jenom
1: Poutaný
0: proto.
1: po 6 bodných ranách, probodnutá plíce, stěžoval si 7krát nebo 9krát policistům zakročujícím, opakoval, že nemůže dýchat, ať mu zavolají sanitku. Jenomže ta útočník řekl, že byl napadený
0: Ano.
1: z náboženských důvodů, že ano, že to byl hate crime, že ano, zločin z nenávisti, protože mu chudák Henry Novák nebo Lumpík, tak jak to podávají tajti, tak mu strhnul turban. No tak on ho nakrmil 6krát nějakou jejich obřadní dýkou. Je to int, samozřejmě, teď už dostal na doživotí. Koukal jsem na vyjádření tatínka Henryho Nováka. Zatím to mám v angličtině, zkusím to dát i to. Je to hrůza, protože tady zase vidíme přesně ty 2 metry. Tam nese člověk britskou vlajku, a oni po něm jdou policajti, co si to dovoluje, že to je zločin z nenávisti, že nese v Británii britskou vlajku, v Portugalsku nes vlajku na zádech, na batohu, nebo takhle na ramenou jí měl, no už se tam na něj sídli připrchlíci, že ano, a už ho tam pomalu začali linčovat. To je opravdu všude a jak je to tady, ať už je to ten gender nebo LGBTQ plus minus autobus, já nevím co všechno, tak jakmile je něco jiného, tak oni zavírají oči i ty represivní složky, které by to měly. Podle mě teda ten západ Evropy je totálně ztracený. Jak ta Británie, díky té migraci, jak díky všem tady těm. I když tam byly přece velký kauzy taky o té tranzici a o tady těch věcech, spousta těch nešťastných, páchalo jich tam pak sebevraždy, uvědomovali si, že jsou nevratně poškozený. Tady to bylo taky v nějaké televizi, internetové XTV nebo něco takového, Seznam, byl ten Black, si říkal, holka zase
0: Ano,
1: předělaná.
0: ano.
1: Ale pozor,
0: Tady.
1: dámy a pánové, my si tady musíme uvědomit, že oni ne v těch médiích nebo vůbec přes ty sociální sítě a takhle, nejsou protěžováni kluci, co se změní na holku. Většinou, i v tom sportu jsem si všimnul, kromě toho boxera, tak tam jsou to, tu mediální pozornost dostanou většinou holky, co se předělají na kluka. Protože holka ta může zrodit život, že jo? Ona to v sobě nosí, to dítě vypiplává pod srdcem, nosí 9 měsíců. Chlap, ten si může najít jinou ženskou. Ale jestliže jsou to ženy, které takhle budou utrpí tady to a v nějaké větší míře, tak to je opravdu průšvih a tady ta společnost se musí zamyslet. Neříkám stát, protože vidíme, že státy tady v tom případě fungují úplně naopak, ať už je to gender, ať už je to migrace a další věci. I když teď teda v Německu údajně přemýšlejí o tom, že by vykvelbovali milion Syřanů, to jsem zvědavý, jak ty všechny Abduly najdou, Abduly Mohamedy, který se narodili ve stejný den podle těch dokumentů, co tady měli, tak to jsem zvědavý, jak je tam dopátraj. Když já jsem viděl videa už x let, ještě to snad ani nezačalo, a Turci tam na ně řvali Hitler s vám, na Němce, Turek tam řval, Hitler s váma měl zatočit. A zvíval tam Hitlera. Tak taková videa existují, je to tam docela běžné, že takhle se na to koukají, takže dámy a pánové, tady opravdu zbystřit a nesmíme si ty děti nechat utíct. A já tady mám, nevím, jestli to už k tobě doputovalo, spolek Tradiční rodina
0: Ano.
1: Lanzarotská úmluva. Já jsem ještě ten e-mail nečetl, on je delší, tak ho dneska asi...
0: Istanbulská,
1: Ne,
0: istanbulská.
1: tady je teď novinka. Lanzarotská úmluva chrání děti a dává rodičům odporu, prevence, ochrana a odpovědnost dospělých, bla, bla, bla. Ochrana dítěte nesmí být zaměňována za předčasnou sexualizaci. Dětství má své hranice. Je to z 1. června, vážený pane Marcikáne. Dětství není, aspoň ten začátek, není prostor pro sexuální experimenty. V posledních letech jsme opakovaně upozorňovali na vývoj v západní Evropě, zejména v Německu, kde se pod hesly moderní sexuální výchovy začaly objevovat postupy, které by ještě nedávno většina rodičů považovala za nepředstavitelné. Dnes se podobné podněty začínají objevovat i u nás. Dostávají se k nám informace o vybraných mateřských školkách, kde mají být nově zřizovány oddělené koutky pro chlapce a pro dívky, rodiči označované jako masturbační koutky. Podle popisu, který se k nám dostal, mělo být rodičům nebo pracovníkům školky sděleno, že jde o projev moderního přístupu a práce s dětmi na vyšší úrovni v uvozovkách. A právě tady je nutné se tedy zastavit. Kde jsou odborné tedy důkazy, že podobný postup prospívá vývoji dítěte v mateřské školce? A kdo takovou praxi doporučil? A o jaký dokument ji opírá? A kdo nese odpovědnost za její zavedení? Byli rodiče předem tedy plně informováni a měli vůbec možnost se k takovému zásahu do intimního prostoru dítěte vyjádřit? A ještě to pokračuje, takže já to někdy dám taky do tady asi jenom samostatně. Takže to je závažné. Já vím, že ty sexuální koutky nebo tady ty masturbační koutky, že tam byly na pořadu dne asi před 2 lety a rodiče to tam striktně odmítli nebo aspoň se začali bouřit. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že i to Německo je povětšinou ztraceno, islamizováno, ať se to někomu líbí nebo ne. Přeměna obyvatel, stejně jako v Británii, 60 největších měst už dneska v uvozovkách nepatří Britům, bílým Britům, protože už tam převládá, z menšiny se stala většina za pár let, že ano, protože se množí geometrickou řadou a to, jak si říkal, 2,8, že bychom potřebovali a v České republice máme 4,1 natalita nebo něco takového, tak když pak máte natalitu 4 a více, tak to opravdu jde geometrickou řadou a zkrátka. Který to říkal? Muammar
0: On
1: al
0: je
1: Kadáfí to říkal, že dobijou
0: duchovní vůdce
1: Evropu.
0: právě. On to tady jako říkal, že my vás jako nemusíme porazit
1: Tak.
0: fyzicky, my vás přečíslíme, jo. A to je pravda, no. To je prostě jako zatím se to prostě jeví úplně jako takovýmhle způsobem. Já ohledně těch masturbačních koutků vím, je pravda, že prostě jako v určitý fázi, ale je to těžký, jo. My jsme měli jeden případ, kdy prostě nakonec pod tlakem vlastně jako ta školka od toho pustila, ta ředitelka. A pak se tady objevil teďka druhý případ. Já jsem za to napadán, že to nechci říct. No protože samozřejmě nechci, jestliže prostě ona od toho pustila a prostě pochopila, že to teda nedělala dobře, tak nechci poškodit tu školku, že jo. Druhá stránka nám se tady ukázala právě díky tradiční rodině, já to taky výborná práce s tradiční rodinou a já jsem velmi spolupracoval s Zdeňkem Chytrou tady v tom směru. A tam opravdu se ukázala nová školka, kde prostě maminka tohle na to poukázala, ale nechce s tím jít ven, protože tam to dítě má, že jo. Jo? A je to pravda, že oni jako ta ředitelka řekla, že v podstatě tam má tady ty koutky osahávací, speciálně pro dívky a speciálně pro kluky. No a s tím, že vlastně oni se za prvý ty děti prý uklidní v těchto koutkách a za druhé oni vlastně jedou právě ten moderní přístup jako výchovy, jo. A bohužel, třeba v Německu, jak ty říkáš, tak tam už je právě tyhle ty věci jako na normálním postup. A já jsem hned, jako jak jsem to slyšel, tak samozřejmě jsem si vzpomněl na plán WHO na předčasnou sexualizaci dětí. Já nevím, jestli jsi četl rozbor podle věku.
1: Ty jsi tam měl něco už od nultého věku,
0: Ano.
1: jestli jsem to viděl správně u tebe na Facebooku, ale taky jsem to ještě nestihl dočíst. Špatná
0: Je
1: příprava.
0: to od 0 do 4 let se děti mají naučit masturbaci a mají rozvíjet zájem o své tělo, ale i o těla ostatních. Pak je tady další, to je od 4 do 6 let. To už se naučí kompletně masturbaci, jo? Už mají vlastně za sebou a budou pozbuzováni, aby vyjádřili své sexuální potřeby a přání. Jako od 4 do 6, já myslím, že by se měli hrát, jako jo.
1: Hrát si s autíčkama kluci a s panenkama holky, ne?
0: Tak, a teď nastává kategorie přesně 6 až 9 let. A tady už teda se musí učit o pohlavním styku a pozor, oni se budou učit o online pornografii. To je něco jako neskutečného, kdy prostě zase každý ten psycholog ti řekne, že ani není dovyvinuté to tělo na to, aby přišlo vlastně s tím ta psychika o to, o té sexualitě. Jo? A samozřejmě jako ty hormony se nepouští do toho těla, pokud není dovyvinuto na určitou úroveň. A mně to přijde, a teď si trošku zakonspiruju teda, že to je jak kdyby příprava prostě dětí pro pedofily. Jo? To je něco prostě jako nehoráznýho. A to je přesně ta Aspen výchova, když to řeknu, vkládat těm dětem do hlavy, že určitý věci jsou normální a že jsou naprosto přirozený a oni potom vychází z těch škol, propagují to sami a je to naprosto v pohodě. Jo? Čili to je přesně ta woke agenda, která tady jede. Jo? To je to samé vlastně v rámci té tolerance, když se vrátíme k tomu, asi si viděl, kolik youtuberů přijelo, přesně jako, jo, přijelo do těch no-go zone, ukázat, že jsou vlastně v pohodě. No tak jak vylezl z toho taxíku, tak dostal přes zubu. Jo, hned z fleku.
1: Taky to bylo přece, to je fake, to je dezinformace, to tady přece není, říkali nám to o 2.15, jo, nebo 2.14, a to tady není, pak tam měli ty novináři ve Švédsku, pomalu taky dostali přes držku, že ono už tam po nich lítali šutry, lahve, policajti jim říkali, nejezděte tam, nechoďte tam, ani my tam
0: No.
1: nechodíme.
0: No, oni sami policisté tam právě
1: No,
0: nechodí,
1: a
0: jo?
1: já jsem vlastně nedořekl, že jsem říkal, že vlastně ta Evropa je ztracená, ale za prvé to nepřijmou rozumní bílí rodiče, ani ty masturbační koutky a další věci na těch školkách, ale jestliže třeba v tom Rakousku, zrovna ve Vídni, většina osazenstva těch školek nejsou původní obyvatelé, nejsou Rakušané, teď si to uvědomte, až se to ještě zvětší, tak ty to neodmítnou vůbec. Když máme právo šaría, dokonce ta extrémní část hází homosexuály ze střech baráků, tak co budou dělat tedy, až získají většinu nad tím obyvatelstvem, tak co budou dělat přece, co budou dělat s pánem, co má fousy, je mu 60, my jsme jednou takového viděli, nebo 50, ach jo, halenku, sukínku. Z dálky říkám, to je
0: Je
1: divná
0: pravda, že
1: ženská, no když to přišlo blíž, tak jsme zjistili, že se narodil jako chlap. A já říkám, vidíš to, a ještě před pár lety by už na ně volali policajty a sanitku a už by ho vlekli, že ano. A dneska ho můžeme jenom pozdravit a jdeme dál. No. Ale já jsem chtěl říct, že ta společnost, která se stává většinová v těch zemích v té západní Evropě, tak tohle to nepřijme vůbec. Jako. A když si říkal, že ti to připadá jako přípravka pro pedofily, když si zase vzpomeňme na Jeffreyho Epsteina, že ano,
0: Ano,
1: ten
0: ano.
1: celosvětový pizza kruh, o kterým se taky říkalo, ne, to jsou nesmysly, vymýšlíte si, to jsou hoaxy, dezinformace, fake news a takovýhle kraviny, nic takového neexistuje, to by dětem nedělali. No a pak zjistíte, že vlastně 3 milionů těch dokumentů bylo odtajněno a další 3 miliony ještě jsou naskladěny. A to, jestli se vám zvedal kufr, žaludek a dělal se vám nevolno a vyšly na vás mrákoty z toho, co se tam dalo vyčíst v těch 3 milionech puštěných, oni to zase většinu pak stáhli. Tak co pak je ukrytej v těch zbylých 3 milionech?
0: Já když právě jako jedu po tom kolečku a dělám rozhovory právě i s psíma klinickýma psychologama, tak schválně zabrouzdám do toho, jestli by si jako neudělali nějaký ten odborný jako diagnózu na kolikrát na vrcholní politiky. A vesměs mi teda jako říkali vždycky, že tam by si oni jako opravdu zadiagnozovali, že to je jeden psychopat vedle druhého, anebo to má jinou psychickou vadu, anebo sociální, jako sociopsychopat a tak dále, a tak dále. Takže to je přesně, a ono, já teďka vyslovím takovou myšlenku, do té politiky jako nechodí už ty lidé, kteří vlastně to nemají zapotřebí, jo, kdy prostě opravdu je to svinstvo, to já jsem si zažil taky neskutečný. A je to strašná škoda, že tam právě nejdou ty lidé, kteří něco umí, kteří dokážou tvořit, dokážou fakt přemýšlet, analyzovat a prostě jako, no protože to nemají zapotřebí. Oni si dokážou vydělat i jinde, mimo tohohle z toho a pak tam nejdou samozřejmě. Jo? Takže chodí tam vesměs ty otrlí, anebo jako u Pirátů ty neschopný třeba. Jo? A který vlastně jako samozřejmě tady pan Bartoš jako skvělý, jako že prostě jako nematrišivý a tady jako to vidíte jako prostě jako co to teda umí. Jo, když to budu, když se bavíme o té genderové ideologii, co to teda umí. No, nic mě to moc nenapadá, umí, ale o tom hezky povídat, ale nic to neumí. Jo, oni dokážou, ale to je přesně jako ten Aspen Institute, kdy dneska jako existuje prostě, že si můžeš vystudovat genderové vědy. A teď jako vyjdeš jako s titulem, ale co jako umíš? Jo? A to samé jako ty humanitní vědy, kdy prostě opravdu ten člověk ten přínos pro tu společnost nemá. Ale on si to prosadí, on si prostě řekne jako, že jo, že tady prostě mám takovýhle přínos. Já jsem nedávno slyšel od Zdeňka Polorajcha, že budoucí milionáři jsou z řad řemeslníků. A musím říct, že opravdu, když si to vezmeme, že prostě opravdu dneska už ty humanitní vědy prostě skomírají, že ty lidi opravdu to vidí, ale sežen si dobrýho elektrikáře. Jo? Za první máš čekačku, jak nevím co, a pak si ho zaplatíš taky, jo? Nebo zedníka. Jo? To taky. A my se k tomu určitě vrátíme, až teprve dopadneme pořádně na hubu. Jo? K tomu zdravému rozumu. Je otázka, jestli to padnutí na tu hubu přežije jako civilizace. Jo, to je to samé vlastně jako, když to přirovnám ke zkáze Říma. Jo, tam už ta dekadence došla tak daleko, že se nudili a dělali tam neskutečné věci z nudy, že měli všechno. A tady je to vlastně v podstatě to samé. My tady obhajujeme něco proti zdravému rozumu. Já uvedu jeden krásný případ, kdy vrchní vyšetřovatel kriminalistů, já už teďka nevím, jak se jmenoval, v Německu, kdy při televizní debatě, při veřejnoprávní televizi, řekl na obhajobu vlastně, nebo respektive se bavili o tom, že tam je zvýšený počet znásilnění v tom Německu, a to jak hromadný, tak normální, tak on řekl, jako doporučení pro ženy vám doporučuji, abyste nešli do vztahu s mužem. Jako prevence. Jo, to, jako to, pojďme si to říct ještě jednou. Jo. Tady ten člověk tady s tou funkcí doporučil ženám, aby právě jako preventivně, aby nebyly znásilněny, nechoďte do vztahu s mužem. To je úžasné, ne?
1: No, to tlačí i na tu Istanbulskou úmluvu, si myslím, protože tam to bylo jakože samozřejmě tam se ďábel skrýval v detailu v důvodové zprávě, že ano, protože Istanbulská úmluva byla sepsána líbivě, tak aby to většina lidí, kdo si to přečte a naštuduje, tak aby si o tom řekli, jo, to fakt pomáhá, to bude super, ale tady se musíme uvědomit, že takhle to nefunguje a oni přesně takhle, jo, oni teda tím chtějí říct, že většina znásilnění probíhá asi doma. že se nepohodne s přítelem, ona to má chuť, ona ne, a taky teda znásilní. A ne, že jsou ty grooming, nebo jak se jmenují ty gengy, na které ukazoval v Británii Tommy Robinson, pak byl tedy po britském právu odsouzen a i vězněn, dneska už je teda zaplať pánbů na svobodě, a spousty dalších pákistánské gengy znásilňovací, já to tam sleduju, to i mrvére, takže tam ty průšvihy jsou, takže dámy a pánové, podívejte se na to. A oni to takhle hezky, to, hele, to si měl i s tou nastavenou rukou, že jo, když na vás půjde migrant nebo někdo a bude na vás útočit na tu ženu, že jo, byly ty instruktážní videa a řekněte rozhodné ne a nastavte mu takhle dláň a on určitě nechá. Dneska už není tajemstvím, konečně to německá policie začala přiznávat, že teda 80 útoků nožem denně ve Spolkové republice Německo se odehraje. 80 útoků nožem denně. Vzpomeňme si na ty, když chodili právě tady ty grupy těch přivandrovalců nových, těch Fluchtlige, jak tomu říká, jak jim Angelka Merkel říkala, wir schaffen das, my to dáme, my to zvládneme. Když chodili dělat bordel na ty koupaliště, že ano, dneska jsou tam bezpečnostní rámy, aby na koupalištích, aby tam nenosili nože a další věci. Ale pak říkali, se tam
0: že se nemají obnažovat, že ale, to vyprovokávají ty ženy. Jo?
1: Ale pak byly ty výstražní cedulky na těch koupalištích, loni nebo předloni to byla aféra, že ano, a tam bílé Němky a bílí Němci obtěžovali opálené děti v bazénech na těch a že to mají nahlásit. Přitom ono to bylo, realita byla úplně opačná, protože opálení tam obtěžovali bílé Němky, že ano. Ale vidíš, že oni to takhle postupujou a jedou přesně tady v tom zase z černýho bílý, z bílýho černý a vůbec se ani nezastydějí, že jo, tady ty zmeťouři z médií, protože oni jsou zase placený a víme, že reklama, že ano, takže oni to tam do nich cpou a když nebudete hezky mluvit tady o tom, tak my vám ukážeme, ale dámy a pánové, každý to má přece na očích a jestliže vás to trošku zajímá, zajímá vás Česká republika nebo vůbec Evropa, kam směřuje, když si to musíme uvědomit a dávat si ty pucníky dohromady a skládat z toho právě ten krásný mozaikový profil, ten puclík, abyste viděli, že to do sebe zapadá, že to má konsekvence, má to ty souvislosti, všechno se vším souvisí, nelze nic tady vyjímat, protože tady vidíte, že to jsou agendy. To jsou agendy, dneska máte dokonce ještě agenda jedno zdraví, tady teď hrozí z OSN, tak další máte tady vlastně agendu, všechno za sebe zapadá, máte k tomu agendu to digitální ID, digitální měny, CBDC a další věci na zotročení lidstva, ale tady opravdu se vede válka, zrovna přes ten gender a tady přes ty bejkárny se vede válka proti bílým lidem a tady už i křesťané by měli přeci doprčic by měli se probudit a říct si, že nebudou do nekonečna nastavovat přece druhou tvář, že o svoji zemi musí zabojovat dokonce, protože když je žena zatčena za to, že má před potratovou klinikou, tam tiše stojí a modlí se, nikomu nic neřekla, neměla ani transparent, nic tam neřvala, nic neukazovala, jenom tiše stála a modlila se a oni na ní přijedou policisté a zatknou jí, tak tady už je přece v té společnosti něco hodně divného. A my jsme se měli ptát, jestli takovou společnost chceme, jak pro sebe, tak hlavně právě pro tu naši budoucnost, pro ty naše děti a naše vnoučata, když dáli Bůh. Tak přece nad tím bychom se měli zamyslet, jestli tohle chceme předat těm dalším generacím, jestli to, pro tohle umírali naši předci během první světové války, druhé světové války, předtím, že ano, ještě německá tyranie, doba temná, jestli ty naši předci kvůli tady tomu prolévali krev a jestli by se s tímhle smířili, kdyby tohle dostali, nebo kdyby jim někdo řekl, hele, za 200 let vykašlete se na to, protože za 200 let ta Evropa bude vypadat a ten váš stát bude vypadat takhle, tak to by si asi klepali na čelo a skončili byste taky v tom blázinci, v tom lepším případě, jestli mám by vás
0: někdo... na to vypadli, že jim to za to nestojí třeba.
1: No, to je taky možný.
0: A je pravda, že prostě to, co říkáš ty, a my jsme prostě díky našim předkům jsme tady, jo, to je prostě jasný. A ty války, které se vedly a to všechno vybudovaly prostě civilizace, které nás Dneska máme se dobře, jo, to je prostě oproti historii. Nemusíme řešit právě to jídlo, nemusíme řešit vlastně hlad a žízeň a tam, kde složíme hlavu až tolik jako naši předci. A to nás vede potom k tomu, že můžeme řešit různé blbosti, které nás zase ale dovedou k tomu, že budeme řešit hlad a žízeň a to, kde složíme hlavu. A to je, a když to poměřím vlastně i v té woke agendě, je to otázka toho, že my si nevážíme tu cestu k tomu štěstí, jo, a neuvědomujeme, nebo my si to uvědomujeme, jo, ale zároveň já uvedu příklad, jo, abych to vysvětlil, když jsem měl tady v Ostrově, Sokolově, jsem měl maminku, která vlastně sama bojovala v té třídě, kdy se tam ukázalo na té základní škole, což tady probíhá. Normálně na těch základkách, já jsem na některých školách dělal ty akce, jako je třeba na Palmovce v Praze, v Mostě a tak dále, a v Děčíně a ještě jinde, tak tam probíhá dny obráceného pohlaví. Třeba, jo? Že se chlapečkům řekne, že ty přijde v šatičkách jako holčička a holčičkám se řekne, že přijdou jako chlapečci. A ona proti tomu jako se obořila a bylo tam vlastně nějaká třídní schůzka, kde řekla prostě takhle ne. A jelikož měla vadu řeči trošku, tak prostě ji nebrali až tak jako vážně tady v tom směru. Udělali z ní prostě jako samozřejmě, když koktáš, a tady to tak jako prostě ten protiargument ze strany prostě toho učitele, který perfektně rétoricky mluví, tak je prostě vždycky lepší. A ty ostatní rodiče se za ní nepostavili tady v tom směru a věřili tomu učiteli, že to je právě v rámci té tolerance, lásky a tohle to všechno. A ty věříš té autoritě, která je tady nějakým způsobem nastavená. Jo? Jenže ta autorita si musíme uvědomit, že má taky hypotéku. A že by jí hrozilo, že samozřejmě už za minulý éry toho ministra Beka tady přijímáme to, že ty školy by měly mít určitý čárky v rámci genderové výchovy. Jo, a to samozřejmě den obráceného pohlaví, odškrtnu si čárku. Jo, jestli spojím záchody, což jsme řešili v Plzni, udělám si čárku. Pozvu neziskovou organizaci, třeba Point 1, která ve třech blocích říká 10 letem dětem, která si můžou vlastně identifikovat podle toho, jak jim se to namane v té hlavě. Tak tohle všechno prostě oni obhajujou, protože samozřejmě chtějí svůj plat někteří. A pokud, a já jsem se s nimi kolikrát bavil, to, jako opravdu oni to mají v hlavě třeba srovnaný. Jo? A někteří si řeknou, ale já to jenom projdu, abych si to odškrt. Jo? Nebo jsem měl prostě jako ředitele, mi říká, já mám dva roky do důchodu, pane Kytky, já vím, že máte pravdu, ale já mám 2 roky do důchodu, nechci mít problémy. A proto nám to bude žrovat do těch našich dětí, jo? Ale oni jsou samozřejmě tady v tom přesvědčiví. Krásný příklad právě Tomáše Prokopiče, kdy právě tradiční rodina dělala v parlamentu přednášku, tady o tom, byli tam výborní odborníci, a byl tam právě Tomáš Prokopič alias Lenka Králová jako šéf, tady Transparent, jo, nezisková organizace. A on po všech těch datech, který tam slyšel, po těch údajích, vystoupil z toho mikrofonu a řekl, já jsem transžena, já jsem ten, kterýho se vy všichni tady bojíte. A vnesl tam hned takový ten nádech toho, že my utlačujeme, nebo jeho, a přitom nikdo v tom sále tento pocit neměl. Jo? Ale samozřejmě na kamerách to bylo. A tento člověk, musím jo, vzít, že byl natočený na jednom gymnáziu, kde říkal prostě, pokud se vy jako děti, studenti, necítíte komfortní ve svém pohlaví, nebo nejste si jisti tou identitou svého pohlaví, tak vám doporučuji zobat blokátory puberty. A tady já musím říct, my už máme samozřejmě jako jasno, protože nám to osvětlila Hilary Kess, výborná pediatrička, na své 4leté randomizované studii. Vysvětlila, že blokátory puberty nejenom mají negativní účinek na úbytku kostní dřeně, úbytku svalové hmoty, zvýšené riziko rakovinotvorných onemocnění, ale hlavně, pokud si vezmeš blokátor puberty a dáš si na to hormonální léčbu, tak jsi ve 100% chemicky kastrovaný. I ta látka, která je obsažena, je ta látka, která je používaná na kastraci usvědčených sexuálních delikventů v Americe. A on řekne těm dětem, jestli si nejste vědomi svou identitou, tak si vemte blokátor puberty, tím to oddálíte. A potom dál řekl, já vím, že to chemicky kastruje, ale je to jediný možný způsob, jak žít plnohodnotný život. To jsou jeho slova. A teď si vemte, že tenhle ty lidi nám chodí tohle to říkat našim dětem do školy. A ještě dostávají peníze od ministerstva školství.
1: Vypíšou se granty, pošlou se penízky, pak jsou na to nějaký norský fondy a evropský fondy, že ano, a prachy se vždycky najdou. Je zajímavé, že oni mají takovýhle protichůdný, logika to vyloučí, že ano, nevíš co ze sebou, tak si vem blokátor puberty a budeš mít plnohodnotný život. Přitom bude chemicky kastrován, což plnohodnotný
0: Ano.
1: život vylučuje i socializaci plnohodnotnou. Je to úplně na palici tady to.
0: Jestli si pamatuješ, je to to samé v rámci toho za doby covidu, kdy nám chtěli očkovat děti a já si pamatuju tu demonstraci, kde bylo prostě pouze 3 000 lidí. Pouze. Já jsem si říkal, tak na děti si šáhnout nenecháme. A čím dál tím víc to dělám, tak je zapotřebí opravdu, aby ty rodiče začaly víc bojovat za zdraví svých dětí. Jo? A tady opravdu, jak poškozujeme jak psychiku, tak i fyzično těch dětí. Ale najde se tam třeba autorita v podobě ředitele nebo učitele, který právě dobře rétoricky mluví, promluví před těma rodičema. A pak je to prostě o tom, že ty rodiče vlastně to odkejvou a oni nechtějí mít jakoby problémy. Dokonce oni se ozvou i mně, jo, pokud to tam můžu, a já už jsem pár škol takhle vyřešil i po telefonu, že jsem je nasměroval, nebo jsem zavolal těm ředitelům, dal jsem si s nima schůzky a povedlo se mi opravdu je přesvědčit s těma datama, co mám, že to je blbost, aby od toho upustili, jo. Ale pak jsou prostě vyloženě aspen výdobytky v podobě ředitele nebo ředitelky, kde prostě tam se mi to nedaří, nemají klapky na očích a tvrdošíně jako prostě ne. A tam jako i přesto, že jsme třeba udělali nějakou akci před tou školou nebo něco takového, že ty rodiče to slyšeli, tak oni si tvrdošíně na tom jedou. A je s podivem, že ty rodiče někteří, i přesto, že třeba by se mnou souhlasili, tak oni nechtějí mít potom problémy.
1: Že se neozvou, no.
0: A oni, když se mi ozvou, tak mi potom říká, a pana Kytka, hlavně to neuveřejňujte, kde teda škola to je třeba, aby neměl můj Matějček prostě, nebo Petr, nebo Michal, prostě problémy. Aby jim tam nedělali problémy. Jo? Krásný příklad tady toho je, kdy mi tady mostecký gymnazista začal mňoukat. Tu by si člověk řekl, outspoken, že identifikuje jako kočička a teď je otázka, jestli z toho dělal srandu, ten gymnazista už, anebo ne. A já jsem nejdřív jako myslel, že ano, že prostě, že to je sranda, jako prostě puberták si se mnou udělal prostě, jo, prdel a teď jako začala mňoukat. Tak já bych mu dal granule odčervit, je rozumíš, a pak budeš chodit na písek, jo, tady
1: Tak,
0: ještě.
1: tak, tak. A nebudeš sedět v lavici, protože kočky v lavicích nesedějí, že jo? A
0: Jasně,
1: vůbec, já bych
0: a
1: na něho
0: potom...
1: zavolal měšťáky a odchytovou službu.
0: Jo, no.
1: A když tak kastraci, když jsme to tady dělali, že jo? Roky v kadani.
0: A on jako tý učitelce nemluvil, jo? On jí neodpovídal, on jí jenom mňoukal. Takže ta učitelka se rozhodla, prostě já tě učit nehodlám, jo? Protože jako co tě mám učit, když mi mňoukáš, odpovídáš mňoukáním. A takže se to jako vyřešilo takovým způsobem, nicméně on prostě přišel potom do té školy s tím svým tatínkem, kterou už máme vlastně jednu generaci ztracenou tady v tom směru a ztrácíme další generaci, která tomu prostě takhle důvěřuje. A on přišel za tím ředitelem a ten tatínek byl už právě ztracen a v ten moment jsem pochopil, že to sranda není, že on prostě to mají rodina takhle doma. On má dokonce výběh, jo, on má výběh, takže prostě na zahrádce si tam dělá tu svoji potřebu. A což opravdu třeba někde takovýhle školy jsou umožněny, jo, třeba v Kanadě, kde mají děcka prostě třeba třídu a oni vlastně chodí čůrat ven normálně na zahrádku takhle, protože jsou pejskové nebo kočičky. A teď jako zatlačil na toho ředitele s tím, že musí uznat identifikaci toho dítěte jinak, a on přišel vlastně i ze zástupce neziskové organizace. A ten zástupce, nakrmený samozřejmě finančním portfoliem, kterýho si krmíme tady sami, tak hrozil soudním sporem té škole. Ten ředitel se toho zalekl, zase nepostavil se. Zalekl se a samozřejmě vyřešil to s paní učitelkou, že bude mít teda jiný režim tento žák, jo. A bylo ustoupeno tady v tom směru. Jakou to má motivaci asi tak pro ostatní žáky, že jo? Ty prostě můžeš. A já musím to zmínit, nechtěl jsem, ale musím to zmínit, jo. Teďka tady v Kadani vedle stavební školy udělal vlastně galerie Lísnera. Tam má vlastně výstavu několika příběhů transgenderových dětí.
1: Ta pod čirým nebem, jak je to v těch vitrínách, a jaj, tak tam jsem nedošel, tak to se tam musí mít teda kouknout.
0: Já se tam teda chystám taky a já jako chci být tolerantní všechno a jako jo, OK, ale že se to dá vedle školy, zrovna studentům, který právě prožívají pubertu a jsou nejohroženější k téhle z té ideologii, po ní sahnout, tak to mě právě všechno spojuje s tím, že se to tam bude dít. A samozřejmě to město to podporuje v rámci vlastně i pana starosty, že jsem se s ním bavil a on říká, že to podporuje, že teda jako a nechce slyšet. Bohužel jako protiargumenty. Pan ředitel z té jiné školy, když jsem mu řekl, pojď, sedneme si, já ti to ukážu. Tak ne, až se mi omluvíš, protože jsem vydal článek o třeba nultém ročníku Happy Prideu. Tak to je přesně ono, jo, že prostě nechtějí slyšet ty protiargumenty, jedou si tohle z toho a je jim absolutně jedno, že můžou vlastně poškodit zdraví těch dětí a dělají to vlastně v rámci právě lásky a tolerance. A to je takový jako přesně vydírání v rámci lásky a tolerance. Já uvedu krásný příklad těch genderových terapeutů, jak vydírají třeba rodiče, kdy ono totiž máme mezi transgenderama až 44%, že se za sebe vraždí. A to je holý fakt, jo, to je opravdu, a oni to používají v obě dvě strany, tady v tom směru, kdy já to říkám jako prostě holý fakt, že to tady máme, a ta protistrana toho genderového terapeuta, který používá afirmační metodu, tak řekne třeba rodičovi, tak milej rodiči, teď máš teda jako transgenderový dítě, že používají tu afirmační metodu, o který jsme si povídali, respektujte to, neptaj se proč, a vy pokud mu budete oponovat, nebo jakkoliv mu to vymlouvat, tak poslouchejte, ty transgendři mají až 44% šanci, že spáchají sebevraždu. A tím pádem mu jako nastaví, že jestli nechceš přijít o dítě, tak to podporuji.
1: Že ho uvědou, tak, že ho uvedou do strachu vlastně toho rodiče. A přesně to je, jak jsi říkal, to, že ten tam na té konferenci nebo na tom semináři, že tam řekl nakonec, že teda ten pán, paní, že vy se mě bojíte, že jo. To je přesně ono, oni to uvedou do strachu, protože strach je nejsilnější emoce, takže přesně na to hrajou. No ale já jsem chtěl zmínit, když teda říkáš Happy Pride, tak to oni mají jako, jak se tomu říká, oni tomu říkají diverzita, rozlišnost, že ano, odlišnost, že jako si udělají něco, jako jsou ty úchylný Prague Pridey, tak oni si to udělají jako ve škole, jo? Jestli tomu mám rozumět ano. Dobře.
0: No to probíhá teda podle toho, co popisovali na svých stránkách, tak to popisovali tak, že vlastně si pustili film, teď je otázka, jako, ten, jako už jsem to zažil na více škole, tam je veselý transgender, který povídá svůj příběh, a že teda jako to měl těžký a dokud vlastně neprožil ten coming out, že to od té doby bylo lehčí a lehčí a že to je prostě super, a že bychom měli být právě tolerantní k tady tomu a jasně vlastně jako a můžete se identifikovat, jak potřebujete. A pak tam měli třeba soutěž v genderovém názvosloví a přesně tam popisovali náš tým teplých čajíčků vyhrál. Jo, to je taky zajímavý. A měli si právě vybrat nějaký ty gendry, který by prostě jako se identifikovali oni sami. To je v učebnici sedmé třídy občanky, kde je tady cvičný coming out. Jo, občanská nauka, sedmá třída. Samozřejmě není to ve všech školách, protože to je na výběru toho ředitele, kterou knížku použije. Jo? A tam je cvičný coming out, kdy si prostě ty žáci udělají nějaké ty dvojce a mezi sebou veřejně potom před tou třídou se domluví, že udělají vlastně jako cvičný coming out. Že i když bude tvůj syn třeba heterosexuální, tak oni prostě v sedmé třídě si udělají takový cvičný coming out. To je krása, co?
1: No, ono to zase k tomu, co jsem zmiňoval na začátku, aby si to lidé uvědomili, kam až to sahá, nebo od koho mají hledat, nebo od čeho, ono to není asi od koho, od čeho mají hledat až ty kořeny, které, odkud to vede všechno, tady to, to, ten pochod institucemi, tak si uvědomte, že zrovna na těch Pridech, v Prague Pride, tam měli, já to tady mám někde, teď bych to tady musel hledat, mám to fotku, ten transparent, neměň se, změň společnost, to je přesně to, v čem oni jedou, to je jejich zlatá, zlaté tele, neměň se a měň společnost, v tom všichni jedou, přes ty školy a neziskovky a tady to. A další průšvih je, aby si lidé uvědomili, kdo se tam ještě objevuje na těch Pridech, protože tam roky je satanová církev. A protože tam roky, už x let, se tam ČEPEK, ta česká pedofilní komunita, se tam angažuje na těch Pridech. Dámy a pánové, oni, já to říkám neustále, protože tady ta doba už nic neskrývá, všechno je otevřeno a odhaleno, tak je potřeba jenom, abyste to viděli. Takže česká pedofilní komunita se tam setkává, satanisté, satanova církev se tam setkává a kdokoliv jiný. Když tam měli oni samozřejmě ty šibeničky, tak to bylo super cool a ještě tam lidi vodí své děti, aby se na to koukli jak na nějakou zoologickou, že ano, je to super zábava. Když to tady měla jistá politická strana, tak už se to řešilo a pomalu by je rozpustili, protože to je šibenička. Zase dvojí metr. No to není dvojí metr, on je to dvojí kilometr, že ano, jako se všim. No, hele, máme pomalu hodinku a půl. Nechci tě zase dlouho zdržovat. Takže průšvih je, a je to důležité na těch rodičích, ale říkám, i když nejste rodiče, tak jste babičky, dědečkové nebo tety, strejdové a nemůže vám být jedno, jestli vám někdo takhle bude psychicky a pak i fyzicky prznit přece děti. Musíte se zajímat o to, co se i na těch mateřských školách, na základních školách, na středních školách, co se tam herdek děje, protože to není možný. A jestliže se někdo bojí pak vystoupit veřejně, a říct, hele, tohle ne, promluvit si s těma rodičema, když se i znají, chodí na ty rodičovské schůzky do prčic, tak jako přece měl, zase to hapruje na té morálce, co říkal už když jsi vlastně v 97. František Ringo Čech v tom tajném rozhovoru, který pak 2017 pustili po 20 letech, když to někde leželo, když tam mluvil o tom rozkrádání republiky, že ano, a tady o tom, tak to tam říkal, nepovedli jsme se, pánu bohu, zase bude v Evropě týc krev, vidíme, že už se to stalo, že ano, a že jsou lidi děsný svině a že zkrátka v tom vidí zásah prozřetelnosti, že to zkrátka tohleto musí jednou skončit. No, tak jaký máš doporučení, nebo kde
0: já
1: se na tebe lidé
0: na
1: mohou obrátit?
0: Jak se můžou rodiče bránit, jo. Ještě předtím bych řekl jako dost zásadní věc, kterou tady vidím a nemusí se mnou někdo, je to můj názor, jo. Ale celá talentná, protože jsem se bavil se Zdenkem Chytrovou, který je vlastně do OSNK, potvrzoval mi to, a tohle z toho můj domněnku, kdy vlastně feminní spolky mu to vysvětlovaly. Celá ta woke agenda je založená kvůli tomu, de facto, aby rozbili princip rodiny. Že ve společnosti je vlastně rodina, je to základ té společnosti, jak ty říkáš, a já to uvedu do toho příkladu, když se stane někomu, členovi rodiny něco, ta rodina se za něj postaví. Je to soudržná jednotka, čili vlastně jako, je to těžko potom ovladatelný, když to řeknu manipulativně, ale pokud rozbiješ tu rodinu, a to se děje tady, protože se

0: než s člověkem, který má úzkosti, deprese a jakýkoliv psychický poruchy, protože samozřejmě tenhle ten člověk uvěří bílému plášti nebo nějaké autoritě daleko víc, a nebo když si pustí televizi, tak já vždycky říkám, jestli chcete používat mozek, tak nekoukejte na tu televizi. Jo. Nebo občas, jestli jste sebemrskači, sadomaso, psychologický, tak se občas podívejte jako na tu televizi, hlavně na ty zprávy a tak dál. No. Se dozvíte určitě pravdu.
1: No a pak se můžete kouknout ještě na ty nedělní debatní pořady, že ano, diskuzní. No. Sice tam není ten hlavní, který vždycky přitakával té většině, jak si tam pozvali, že ano, na České televizi. Průšvih je, když se to děje v tom veřejnoprávním prostoru, ať už je to rozhlas no. nebo Česká televize, že jo. To, že když se to děje na korporátních médiích, budíš, protože ty jsou poplatná zase těm svým inzerentům, ty zase nechtějí přijít o tu reklamku, že ano, z které se uživí. Tak tam bychom to s přimhouřením očička mohli samozřejmě jakoby tolerovat nebo připustit, ale jestliže tam je přesilovka v debatním klubu 3-1 plus moderátor, který přitakává těm třem, tak tady už je. A to není jenom u nás, to není problém samozřejmě České televize, Slovenská televize v tom jede taktéž, že ano, a ty ostatní tady taktéž, takže to je průšvih, protože se zmocnili médií, dneska tady demonstrují za každou kravinu a že by tam vysílali černý a jestli jim šáhnou na peníze, jestli by se udělali nebo zničili vlastně zrušili koncesionářské poplatky, že ano, protože oni říkají, že nebudou mít tolik peněz, ten dneska byl nějaký článek, když nám šáhnete na prachy, my budeme muset propustit 300 až 500 lidí, no to jsou úsporné balíčky, dámy a pánové, jenomže tam samozřejmě v těch médiích, hlavně veřejnoprávních, jde o to, že by to už mohl to hospodaření těchto dvou institucí, že by mohl kontrolovat kontrolní úřad nejvyšší a že by už nepředkládali ty začerněné stránky, jako předkládali kdysi, to si vždycky vzpomenu na Jaroslava Soukupa, že ano, když to ukazoval, když se dotazovali České televize a tam to bylo vyškrtáno a těch příkladů je dál, ale to teď nebudeme řešit. Zkrátka, jak jsme se bavili o tom,
0: pojďme na to, jak já
1: co
0: vlastně
1: s těmi co lidi můžou dělat, jo?
0: Tak, co s tím můžeme dělat? Čili na to, aby jsme nakonec jako společnost nezískali ty ovladatelné jednotlivce, tak pokud samozřejmě zajímat se o to, co vlastně se v té škole nebo školce vlastně děje, čili sednout si s tím učitelem, s tím ředitelem, popovídat si s ním o tom, jak to on vidí, jo? Jestli on je k tomu vlastně svolný nebo ne. To je první taková zásada, protože já vůbec nechápu, já jsem tady prostě říkám k mé Amálce, dceři, okamžitě naběhl do školy a bavil jsem se vlastně s tou učitelkou stejně tak jako k Matýskovi. Prostě mě to zajímá, že prostě co, jaký člověk ovlivňuje myšlení mého syna nebo dcery. To je ta prvořadá věc. Druhá stránka věci, být aktivní v tomhle tom. My můžeme jako rodiče být členy těch školních rad a tím pádem v rámci rámcově vzdělávacích programů ovlivňovat ten školní řád nebo ten školní program, co se budou vlastně učit. Jo? Protože tady vidíme, že třeba tu čítanku, kde je ten transgender, tak třeba děti dostali zákaz jít brát domů. Jo? Takže tohle se také zajímat, učebnice si projít, protože tam jsou i jiné věci, jo? Přichází teďka děti ze školek s tím, že prostě říkají tátovi, proč máš ty dvě auta, v rámci uhlíkové stopy je to špatně, jo? To je, nebo výchované jenom k občanství, to je to opravdu předmět na základní škole, kde má to dítě říct na konci toho ročníku, proč je být správné, být euroobčanem. Prostě vymývárna ideologická. A takže se zabývat. A pokud tam něco takového nastane, tak my máme zatím, pokud nebude ratifikovaná Istanbulská úmluva, zákonné podobě nebo zákony a paragrafy, které nás, rodiče i naše děti můžou ochránit. Máme 32 v listině základních práv, 32 Bčko, listině základních práv a svobod, jasně, pak tam máme občanský zákon, nebudu to teda všechno vyjmenovávat, máme tam i mezinárodní právo. Já jsem to všechno sepsal do žádosti o výjimutí mého syna nebo dcery z genderové ideologie. Čili tuto žádost já vezmu, vyplním to,

0: na své dítě a pošlu to do datovky nebo to pošlu vlastně poštou s tím, že tam je jasně, že si nepřeju, aby mé dítě přišlo vlastně do kontaktu s genderovou ideologií. Mám i, protože jsem se dostal díky této žádosti, bylo vlastně na iDNESu, bylo to velký halo, tak jsem se dostal do manuálu České školní inspekce. Jak odpovídat na tuto žádost? Tak jsem nelenil, vzal jsem soubor vlastně jednak soudců, právníků, my jsme zase strana těch právníků, že jo? Tak jsme udělali odpověď na tu odpověď ředitelů, který jsou přesně podle České školní inspekce, kde jsme jim přesně vyjmenovali ty paragrafy, kdyby náhodou nebylo známo, že opravdu na to máme právo. Takže to je volně stažitelné samozřejmě, nebo to můžu poskytnout, někomu to poslat, to není problém. Pokud i přesto...
1: Mně to pošli, já to klidně, když ti do toho skočím, tak mi to pošli a já to klidně zavěsím pod pořad, ať se na to lidi dostanou, není problém.
0: Výborně, pošlu určitě, není problém, protože říkám, ať to mají všichni, jo, ať to mají všichni. A pokud by i přes toto vše, teda porušovali ty zákonné normy, které jsou nuceni ty pedagogové také dodržovat, tak já dělám takový kolečko zajímavý. Jo? Ozvěte se mi, já jsem teda zakladatelem iniciativy Budoucnost pro děti, kde vlastně já ten telefon klidně zvednu, není problém, popovídám si buď to s tím pedagogem nebo s tím ředitelem. Jo, a na té odborné bázi můžu dovést i psychologa, psychiatra, etopeda. A snažíme se prostě o tu komunikaci. Pak jdeme dál, pokud ani přesto toto nedojde k tomu, že by to mělo tížený účel, výsledek, tak děláme přednášku v rámci rodičů, kteří jsou na té škole. Ať ty rodiče ví, co se tam učí a jaký nebezpečí to může být pro jejich děti. To se většinou otáže vlastně s mediální podporou a pokud ani toto nemá úspěch, tak mám tady skvělou věc, na který jsme pracovali s Janou Zertek-Hamplovou. Protože my máme usnesení pro města, které jsou zřizovatelé těch základních škol, anebo samozřejmě pro ty krajské úseky, které jsou většinou zřizovatelé těch středních škol, gymnázií a tak dále. A toto usnesení máme od špičky v legislativě, od Jany Zertek-Hamplové, i s právním odůvodněním. A abych to vysvětlil, jak to funguje. Pokud řeknete zřizovateli, že je tady nějaká ideologie, která zasahuje do školy, která poškozuje děti na zdraví, tak má povinnost, a já to tam mám odůvodněné po té právní stránce právě od Deníčky, zasáhnout ten zřizovatel. Jo? A tímto usnesením, kterým tam dáváme, on by měl zasáhnout. Samozřejmě třeba v Děčíně proto nehlasovali některý lidé a je to krásně vidět i právě třeba na, je to šestý zasedání minulého roku, si to můžou všichni pustit, jak jsme tam bojovali za ty děti, kde tam byla maminka Renata Ludvíková, která mě tady na to upozornila. A pokud ani přesto samozřejmě, jako jo, tak víme, že tady jsou prostě teďka komunální volby, takže si můžeme krásně se odkopou ty lidi a můžeme si volit jiné. Ale zatím ta právní norma je takováto. Pokud ani všechno tady to nepomůže, když to řeknu, a to jsem vyjmenoval těch postupů vícero, tak prostě musíte být jako rodič jasně zpředený v hlavě s tím, že prostě to dítě vemete a dáte je na jinou školu.
1: Tak, bránit ho jako lev, jako lvice, tady apel na matky, že ano, to bylo i s tím covidákem, matka by měla bránit i za cenu vlastního života, z přírody bychom si měli brát příklady, pozorujme, dámy a pánové, lvice, ta nedá své mládě většinou, takže, a bude se rvát s tím lvem, takže si uvědomte, a s hyenama, a se všema bude odrážet a bude ochraňovat té své mladé, ale nejenom sama Lvice. Takže je to o té osobní zodpovědnosti, jak jsi říkal o tom panu řediteli, že to má 2 roky do důchodu, tak přece tady, jak se může kouknout ráno do zrcadla, nebo i večer, že jo, po tom dni. Co jeho morálka, svědomí, to tady neexistuje u těch lidí. Zase to hapruje na té morálce, přesně to, co říkal František Ringoček v 97. roce, takže dámy a pánové, je to furt aktuální. Tak, já už jsem našel, takže proklik, je to, stránky jsem nenašel, jenom budoucnost pro děti jsem našel na Facebooku. Mám to
0: Ano,
1: správně?
0: jenom na
1: Jo,
0: Facebooku.
1: dobro, tak odkaz tam stejně dám do popisu pořadu, ať se na to lidi kouknou, protože to
0: A ty
1: tady...
0: každopádně pošlu i ty dokumenty, se
1: Je to
0: zveřejnit,
1: moc
0: aby
1: důležité.
0: to můžou stáhnout a ty lidé, takže prostě to není problém. Ještě jsme vyvinuli samozřejmě na to petici, protože já v budoucnu chci apelovat na ministra, ale já bych byl rád, kdybych mohl říct, že tam bude nějaká změna, ale nemyslím si, pan Plaga dělal vlastně náměstka panu Bekovi a on má v sobě tu inkluzi danou, takže tam asi nepřijde nějaká změna, s tím nepočítejme, anebo může, protože pan Plaga teďka zastavil ty testy, které tam byly, které se teda jevily jako matematicko-češtinářské a v nich byl vlastně jako podsunut takové otázky na majetkoprávní, když to řeknu, jako rozložení rodiny, anebo co dělá vlastně maminka, co dělá tatínek, tak po tom tlaku té veřejnosti pan Plaga vlastně a z toho ustoupil. Jo? Takže tady je vidět, že pokud my jako rodičové prostě ten tlak vyvineme, tak jim nic jiného nezbývá. Tam
1: Tak,
0: jako...
1: oni neustále jenom zkoušejí, to jsou ty balonky, oni zkoušejí, jestli to projde.
0: No.
1: A když budeme držet hubu a krok s prominutím, tak oni to opravdu protlačí. A jenom se čeká na to, jestli se dostatečně velké množství lidí ozve, ať už proti větrníkům, ať už proti těm zhovadilostem, proti všemu, jestli se najde dostatečně velký počet odvážných lidí, kteří jednoznačně řeknou to ne s tou napřaženou rukou, jak nám ukazuje v těch instruktážních videích, že ano, tady před lety z Německa anebo ze Švédska, tak přesně na to se čeká. Dámy a pánové, to je apel na vás. Nikdo to nepřijde druhý nebo nebude druhý příchod Ježíše Krista, neudělá to nikdo, já nevím, kdo by se za ty děti postavil, neudělá to nikdo, protože tohle to je postavený přece všechno na penězích, žijeme v tom kapitalismu, to je ten systém, který to tady ovládá. Takže na to si zkrátka si uvědomte a jestliže vám ty děti takhle vezmou nebo odcizí, nevím, jak to říct, zničí, tak zkrátka pak už to bude pozdě si rvát vlasy a pak se můžete vy sami pak dívat do zrcadla a proč jsem neudělal kdysi, co jsem udělat mohl.
0: Já určitě bych chtěl také vyzvat rodiče k tady tomu, protože není nic horšího a já tady můžu uvést krásný jeden, nebo on to není krásný případ, jo, ale maminka neměla tolik času na svoji holčičku, a to bylo vlastně, já jsem to uváděl, tady ten chomutovský případ, kdy vlastně holčička se dostala do té genderové skupiny a pak ta příroda vyhrála. Ona skončila potom na té psychiatrické léčebně. Jo. V Lounech je několik dívek, který už je opravdu na psychofarmakách. Jo. A není nic potom horšího, než se dívat na sebe do zrcadla, když se díváte na to dítě. A teď si představte, že má psychické problémy, bude s tím mít prostě neuskutečné problémy do konce života. A nebo že to dojde až do fáze té tranzice, kdy prostě přijde o pohlaví, anebo bude chemicky kastrované. A to dítě si to jednou třeba uvědomí a nedej bože vám řekne, mami, tati, proč jste mi to neřekli? Proč jste za mě nebojovali? Proč jste uvěřili těm blbostem? To je zapotřebí prostě, protože jak ty říkáš přesně, jestli to dítě miluju, tak budu dělat všechno pro to, aby bylo šťastný, samozřejmě. A i kdybych mu měl nastavit jako rezolutně přece ty věci, tak ho připravím do toho světa, aby A tím prošlo se vstyčenou hlavou, aby ho to nezrušilo, nezranilo, a aby ho to nesejmulo, ten reálný svět. Jo, pokud budeme tady dávat medaile za těm dětem za jenom za to, že jsou přítomní třeba na tom turnaji, tak v nich nevyvineme tu schopnost prostě bojovat, vůle na něčem pracovat a tak dále. Ale pokud jim ještě do sebe dostaneme agendu, ideologii, genderovou woke agendu, která je vyloženě vede k tomu, aby si nevážili svých vlastních těl, své vlastní psychiky, tak jim zaděláváme akorát na psychické a fyzické potíže. A jednou bych se na to jako rodič nechtěl dívat do toho zrcadla, kdybych si prostě řekl, tak já jsem ten blbec, který vlastně mohl přijít za tou ředitelkou nebo za tou učitelkou, co by mě to stálo? Nebo vzít to dítě a dát ho do jiné školy. Teď o nic nešlo.
1: Tak, samozřejmě je to nějaký zásah i, řekněme, do té komfortní zóny, ale s tím se zkrátka musí počítat, dámy a pánové. Museli jsme si sáhnout do komfortní zóny za covidáka, museli jsme lézt, kdo si sahá do komfortní zóny i teď, ano, po Fialově pětidemoliční vládě a další věci. Říká se přeci, že jeden rok špatné vlády se napravuje 4 roky a já bych se rád zeptal, kolik těch dobrých roků jsme tady od toho 80. 9. měli. Ono by jich bylo málo, ne-li žádný. Takže se ptejte, jak dlouho bychom to museli napravovat. Tady to, když to má poměr 1:4. Tak, asi to můžeme nějak pomalu zakončit, protože takhle, aby jsme se na to koukli, já teda všechny prokliky tam dám, ať to lidi mají. V neděli to budou mít na vysílači a budou to mít i na YouTube, nebudu to dávat asi dřív, nechám to na nedělu, takže tam to bude, to by pak taky pošlu proklik, ať se na to, ať to můžeš zase dále šířit, protože je to potřeba opakovat a opakovat, dámy a pánové, jak říká Martina Kociánová, mějte se hezky a něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to neudělá za vás a v tom je ta skrytá pravda zase s velkým P, protože opravdu za vás to nikdo nevybojuje ani na té mateřské škole, ani na základní škole, ani na střední. A o ty děti musíte se postarat, protože víme, že se tady tlačí, jak se to jmenuje, jak kradou dětem z sociálky děti do prčic z Británie, to tady šlo ze severu. Juvenilní justice, to si uvědomte, a ty pak po vás půjdou, dokonce tady hrozí i tresty, teď nevím, jestli to je v Kanadě nebo v Británii, tam hrozí tresty, když rodič půjde už rezolutně opravdu proti tomu dítěti a řekne, ne, ty seš zkrátka tak dobře v Británii, ty seš Theodore, Theo, nebo Johnny, nebo co já vím, a nebo Francis jako holka, tak zkrátka seš tady a my jsme tě takovou chtěli a modlili jsme se za tebe a jsme rádi, že jsi živá a zdravá. Neblbni, měj rozum. No ale dneska tam hrozí, že budou ty lidi zatýkáni, že jim hrozí normálně tvrdý roky ve vězení, tvrdá basa,
0: Genderově
1: bez
0: podmíněné
1: podmínky.
0: násilí se
1: No.
0: tomu říká.
1: Takže tohle to si musíme uvědomit, že zkrátka takhle se tlačí na ty lidi, na tu společnost. A mění se, přesně jak bylo na tom transparentu, na tom Prague Prideu, že nemění se, ale změň společnost. Oni se nechtějí změnit, chtějí změnit nás. Jaká je v tom tolerance, dámy a pánové? Když přijmeme 4% těch jiných, takže 4% chce změnit 96% nejlépe. No ono by jim stačilo 50, že ano. I zastrašit právě těmi tresty a tady to, tak zastrašit a aby drželi hubu a krok. Ale to přece není svobodná demokratická společnost, to si musíme uvědomit, že dokud dostatek lidí řekne ne, tak zkrátka přesto vlak nejede. A buďte přesvědčeni o tom, jak to tady Laďa říkal, že zkrátka funguje to, když se dostatečně velké množství lidí vzbudí a řekne to své rozhodné ne, tak oni začnou couvat. A viděli jsme to ve stovkách, možná tisících příkladech, akorát zase se nám ukazuje, nebo lidi si rádi pamatují na to špatné a to dobré se moc nevytahuje, takže uvědomte si, že všechno je možné. No děkuji, já ti poděkuji. Takže to byl Ladislav Kytka, strana pro. A jak jsi
0: Já taky
1: říkal,
0: děkuji. Ano.
1: Já jsem chtěl proložit vlastně to, že jsem říkal už v průběhu pořadu, že nic není skryto, že všechno je ukázáno. A ty si zase říkal, že budou ty volby. A tady si lidi musí uvědomit. Podívejte se na toho vašeho starostu. Dobrý, starosty si nevolíme, takovou možnost tady v České republice nemáme, že ano, protože se to vždycky upeče na koalici, na zastupitelstvu. A zkušenosti s tím máme tady v Kraní. Je, já bych vám mohl vyprávět, jak se pak radujou, když jim to dobře na procenta vyjde, že bude pokračovat ten a ten starosta kšefty pro podnikatýlky a všechny přicuclé na těch městských penězích, že pojedou dál, tak to byste viděli, jak oni jsou pak veselí a kupovali by celý hospodě paňáky a takovéhle věci. Takže uvědomte si to. A na těch komunálních volbách záleží, bych řekl, nejvíce. To vás nejvíce ovlivňuje v tom vašem nejbližším prostředí, v té vaší obci, městě, městysu a statutárním městě, kde zrovna vy žijete, kde potřebujete dávat ty děti do těch školek a další věci. Takže takhle. No, nechám Ladíkovi závěrečné
0: slovo. Já tady
1: slovo.
0: Můžu ještě veřejně vyhlásit to, že to usnesení, které tady mám, mohu poskytnout komukoliv, takže jakékoliv město rád prostě přijdu přednést do zastupitelstva tohle to usnesení a klidně požádám tu Janu Zratek Hamplovou, a pokud bude mít samozřejmě čas minimálně na dálku, aby tam byla také, co se týká právního odůvodnění. A vy máte tady krásnou možnost v těch komunálních volbách si říct prostě ano, jestli by tyhle ty zástupci vaši teda myslí na zdraví budoucnost těch vašich dětí, nebo ne. A tam se krásně ukáže tato volba, protože to si myslím, že je napříč všemi tématy. Jo, jestliže tady prostě opravdu ten člověk do toho zastupitelstva jde a toto nad tím mávne rukou, anebo řekne rozhodně ne, nechci vůbec tady tohle to řešit, a tak ten člověk rezolutně jako řekl, že se nechce starat o budoucnost vašich dětí. Pak je otázka na vás, jestli chcete takového člověka mít právě v zastupitelstvu. Děkuji za pozvání, Martine.
1: Já děkuji tobě, že nám to konečně velmi vyšlo.
0: Přesně tak, my jsme se vždycky potkávali
1: tak.
0: A konečně nám to už teda vyšlo. A strašně zdravím i diváky teda. A někdy taky nashledanou třeba, abychom si mohli popovídat i dál. A já budu rád strašně opravdu, kdy se podíváte vlastně na ty děti s tím, že půjdete ku štěstí jejich a půjdete tím příkladem, protože oni, aby vyrostli, tak vás jenom potom budou de facto opakovat po vás. Takže tady prostě třeba uvidí, že ten táta nebo ten má, nebo ta maminka, že prostě za ně se postavil. To je strašně krásný příklad a následování hodný.
1: Tak, protože ty děti se vlastně drží těch příkladů, že ano. A zase v té rodině ty příklady vidí nejblíž a nejčastěji, že ano. Takže tam to je, takže buďme i vzory právě pro ty naše děti. Galantní ženám a tak dále, a tak dále. Všechno se to s tím zase prolíná. Tak jo, Ladíku, já ti moc děkuji, měj se krásně, pozdravuj doma a určitě se zase uvidíme, uslyšíme.
0: Jasně, jdu se podívat na děti.
1: Jo, dí, já tam pustím znělku, takže Ladislav Kytka, já tam pustím znělku, nepustím, já tam pustím Půjčovnu masa, jenom zvuk, protože je to super.
2: Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.